0: Vězná policie tam prověřovala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Nebezpečí už podle ní nehrozí. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením před Lochkovským tunelem. Kvůli porušeči del je před vjezdem do tunelu uzavřený levý pruh. A poté se už v tunelu jede oběma pruhy, kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna už se rozjela kolona za Jihlavou. Na kilometru 117 byla dálnice uzavřená kvůli stavbě mýtné brány. Zůstává tam zúžení do jednoho pruhu, už se ale projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Jaké jsou největší chyby, které děláme ve vztahu k vlastní imunitě? Jaký vliv má třeba strava na to, jak se vyvíjí imunitní systém a jaké mýty v této oblasti přetrvávají? Můj dnešní host má jako hlavní odborný zájem poruchy imunity v dětském věku, kde vychází z dlouholetých zkušeností pediatričky. Věnuje se klinické imunologii a alergologii, působí jako primářka v ústavu imunologie ve fakultní nemocnici Motol a Homolka a mým dnešním hostem v hovorech je lékařka Markéta Bloomfield. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den.
3: Já jsem Michal Rosypal a přijde dobrý poslech.
1: Hovory.
3: Markéto, co děláte pro posilování vlastní imunity?
4: No tak to je hned na začátek úplně podpásová otázka. Já jsem myslela, že se budeme bavit o ostatních lidech, o imunitě a tak dále,
3: no, a
4: ale
3: mě
4: o
3: zajímá,
4: své vlastní.
3: Jestli jste kovářova kobila?
4: No úplně nejvíc, úplně strašně moc jsem kovářova kobila, protože špatně spím, málo spím, špatně jím a takové ty klasické kliše, co všem pacientům říkáme, aby dodržovali, protože to jim posílí imunitu, o tom stresu, o té sebepéči, no těžko se mi to dodržuje, těžko.
3: Tak to se omlouvám, že jsem vás tak nachytal, ale obecně mně to právě přijde, nebo já se na to ptám proto, že mám pocit, že se o té imunitě, o imunitním systému, o nějakém zdravém životním stylu v posledních letech víc mluví, různé doplňky stravy, vitamíny, sluníčko, vitamin D, otužování, spánek. Je to mýtus? Pletu se? A nebo i vy z vašich zkušeností lékařky vnímáte, že ve společnosti se možná víc těm tématům věnujeme?
4: Opět zajímavá otázka a já na ní vlastně mám dvě odpovědi, které můžou možná působit trošku protichůdně. Jednak bych chtěla říct, že stresů pro ten imunitní systém, který dnes my zažíváme a kterým vystavujeme naše těla, tak je hodně a do určité míry jsou jiná, než když se naše imunita budovala, když se vyvíjela s organismem, s vývojem organismu jako lidského těla a lidského člověka, tak se pravděpodobně nepočítalo s tím, že se budeme muset bránit situacím typu opravdu chronického mentálního stresu, ale naopak se daleko víc ta příroda dávala důraz na třeba ten fyzický stres, právě ty situace opravdu třeba nedostatku jídla nebo zima, změny teploty a tak dále. Nicméně na druhou stranu ta imunita se samozřejmě i dál vyvíjela a u nás v tuto chvíli ve společnosti si myslím, že panuje taková velká obava třeba v rámci dětské imunity, že je potřeba tu dětskou imunitu vlastně nějak posilovat. My všude slyšíme, když jdete do lékárny, tak tam vidíte ty obrovské ty skříně s těmi preparáty na imunitu, to jste si určitě nemohli nevšimnout. A já bych chtěla, aby hned tady na začátek znělo, že pokud máme vlastně zdravé dítě, které se pohybuje v dnešním světě, tak žádným způsobem nepotřebuje jako posilovat imunitu. Myslím farmakologicky doplňky stravy a tak dále. Ten běžný přirozený vývoj imunitního systému dítěte se buduje a to posilování se děje právě tou normálně správnou, zdravou stravou, spánkem, kontakty, normálními běžnými kontakty se vrstevníky, s infekcemi, se kterými se má ve správné době potkat a vlastně jejich proděláním a tím si buduje tu imunitu.
3: Mám někdy pocit, že i třeba ve vztahu k těm dětem jdeme tak trochu ode zdi ke zdi,
4: přesně.
3: Že je to přesně někdy velmi jako protektivní, na druhou stranu to může být zase jako nechte to dítě vystavit úplně všemu, což zase asi taky není úplně rozumné. Mm-hmm. Vnímáte to tak jako lékařka?
4: Jo, úplně přesně takhle, jak jste to řekl, máme pacienty, kteří opravdu přijdou, odpusťte mi ten výraz, ale

0: děti mají i nějaké závažné onemocnění, ale byly třeba, já nevím, z nějakého důvodu zklamaní průběhem té léčby nebo úspěšností léčby toho onemocnění, tak tak jako trošičku třeba zanevřou na tu medicínu a vlastně se pustí do toho přírodna ve smyslu necháme je dělat úplně všechno i opravdu jako potenciálně nebezpečné věci vzhledem ke stavu těch dětí. Necháme děti, které jsou náchylní k onemocnění, třeba plísním, si hrát s kompostem. To je prostě špatný nápad, ale může se to taky stát.
1: Taky jsem zažil nějakou situaci, kdy upadlo nějaké jídlo na zem a kamarádka, maminka toho dítěte to prostě normálně zvedla a dala to tomu dítěti sníst s tím, že to prostě nevadí, že mu to posílí aspoň imunitu, nemůže musí být odolný. Jasně. Co v takovémto případě?
0: Teď se rozmohlo se takové pravidlo 3 vteřin.
1: Ano, to jsem taky
0: znáte,
1: slyšel.
0: Něco spadne na zem, když se to vám to podaří zvednout do 3 vteřin, tak to můžete jako bezpečně.
1: To teda
0: bezpečně
1: dělám já, ano, ale vůbec
0: počítáte
1: nevím,
0: do 3,
1: jestli, no nepočítám, snažím se to vzít tak rychle.
0: Já se většinou do 3 vteřin ani neskloním, proto. A, takhle, záleží na tom, kam to spadne. Co to je.
1: Jasně.
0: A já jsem obecně zastáncem, relativně jako velkým zastáncem selského rozumu. A běžný imunitní systém z dítěte zase zdravého se s takovouhle situací vyrovná.
1: Vy jste zmínila ten selský rozum, nebo ten zdravý rozum. Já vím, jak to myslíte, ale vlastně někdy se na něj úplně rád odvolávám, protože mám pocit, že se to dneska tak trošku jako zneužívá.
0: Ano,
1: ale obecně, a asi víte možná i na co narážím, ale obecně funguje to tak, že opravdu takové ty základní věci, které už jsme vlastně tady zmínili, jako dobrá vyvážená strava, kvalitní spánek, asi minimum nebo ideálně žádný alkohol, že pobyt na sluníčku, zdravé vztahy, že to jsou prostě ty věci, které tak nějak asi všichni víme. A pro tu imunitu jsou prostě nejpodstatnější. Hmm. Ať už naši nebo tu dětskou.
0: Teď musíme rozlišit 2 situace, jestli máte zdravého člověka, anebo jestli ten člověk má nějaké jiné onemocnění. Protože téměř jakékoliv onemocnění jiné než v imunitním systému, nějakým způsobem ten imunitní systém a ty jeho funkce ovlivňuje. Takže když máme opravdu zdravého člověka, tak to, co jste řekl, platí téměř dokonale. Když máte zdravé dítě, vemte si, že pro nás je berná mince, to je taková klasická situace, kdy ke mně chodí hlavně rodiče dětí, které jsou často nemocné. Základní požadavek na imunologa je často nemocné dítě. A většinou je to otázka třeba, a takhle je to i na pediatra, velmi, to je hlavní prostě denní chleba pediatru. A ta situace vypadá velmi stereotypně tak, že to je školkované dítě, které je léto zdravé, nic, žádné závažné infekce neprodělává, přijdou první 2 týdny ve školce od září ještě v pořádku a 3. týden to začne. A co začne? Infekce dýchacích cest, pak nějaké střevní infekce, ale hlavně ty dýchací cesty. A ty děti v podstatě jsou třeba 1 týden ve školce a infekce a 14 dní doma. A pak zase 3 dny ve školce a zase 1 týden doma a zase a takhle. Takhle těch infektů probíhá několik a dřív nebo později ti rodiče prostě přivede otázka k lékaři, nejdřív k pediatrovi, jestli to dítě má v pořádku imunitu. A my máme takový úzus i s lékaři třeba s dětskými pneumology, to jsou ti, co se zabývají dětskými plícemi a respiračním systémem, že když je školkové dítě zhruba do 5 let nemocné v té jedné sezóně nebo v tom jednom roce, až 8krát, ale jsou to relativně banální infekty, taková ta rýma, kašel,
1: horečka,
0: trochu teplota, nakazení. Nic, ale vyřeší si to, vyleží si to a zase je úplně v pořádku. A tak pokud mezi těmi infekty dobře prospívá, jinak funguje dobře, tak je to obraz úplně zdravého dítěte.
1: Čili 8krát?
0: 8krát.
1: V podstatě každý měsíc de facto.
0: A když si vezmete, že ještě ty infekty se kumulují vlastně do podzimně zimní sezóny, takže téměř vlastně do půl roku, tak jsme v situaci, kdy to dítě opravdu je téměř každých 14 dní doma. Rodiče jsou pochopitelně zoufalí, protože nemůžou do práce, musí se někdo starat a doma mají nemocné dítě. A ta otázka dřív nebo později přijde, jestli to dítě je
1: nemocné. Na druhou stranu, a teď nevím, jestli proto máte dostatek dat i jakožto výzkumnice a vědkyně, ale klesá imunita v populaci? A teď nevím, samozřejmě zajímá mě i u dětí, i u dospělých, dá se to tak říct? Protože by se to mohlo zdát, jako že máme slabší tu imunitu, jako lidstvo, jako populace.
0: Já jsem tu otázku teďka asi před 10 minutami mě napadlo, jestli se na tohle zeptáte a co vám na to odpovím. Opravdu přesně tahle otázka. Tak my samozřejmě nemáme žádné dlouhodobé průřezové studie o tom, jak vypadal imunitní systém a funkce třeba lidí, já nevím, v 16. století, 17., 18., a jak vypadá teď. A takovéhle studie by se musely udělat na obrovské množství populace, takže ten vzorek by musel být opravdu velikánský. Takže tvrdá data na tohle nikdo nemá. Můžete usuzovat třeba z nějakých zvaných surogátních ukazatelů, jako nějakých markerů třeba přežití, infekcí a tak dále. Ale do toho my lidé v aktuální doby

0: jarní doby nesmírně zasahujeme očkováním, antibiotiky, možnostmi léčby všech jiných onemocnění, které imunitní systém oslabují, a také dobou přežití. Takže tohle se bohužel jako nedá jednoduše říct, protože na to nejsou data, a já si to úplně upřímně řečeno ani nemyslím.
1: Takové to, když jsme se bavili o těch dětech, že třeba 8krát tedy za rok nějaká ta běžná viróza nebo běžné nachlazení je vlastně normální. Funguje to podobně i u dospělých, nebo dospělý jedinec je odolnější? Protože taky někdo může říct, já jsem prostě náchylnější, já mám slabší imunitu, já se musím chránit, brát vitamíny. Jak jsme na tom my dospělí?
0: Tak já jsem zmiňovala tu frekvenci těch 8 infektů, tak to takhle používáme zhruba do těch 5-6 let věku, potom do 12 let věku už jsme takový přísnější, tam už bychom tolerovali třeba jenom 4 takovéhle infekty, a nic z toho by neměly být ty závažné infekty typu třeba zápal plic, nebo opravdu jako závažný zápal průdušek, nebo něco, co potřebuje třeba hospitalizaci, to už by nás jako alarmovalo. Ale u dospělých si myslím, že se pohybujeme kolem takových zase 3-4 infektů, ale je pravda, že ta škála té schopnosti imunitního systému u každého člověka i u dospělého je vlastně je různá. A taky se strašně, je taky nesmírně ovlivnitelná vaším aktuálním stavem, vaší mírou stresu, vaším, jak jsme už se předtím, hlavně stres teda. Musím říct, že v dnešní době na dospělou imunitu si myslím, že u zdravého člověka opět bez jiného onemocnění skoro nejvíc negativně působí dlouhodobý chronický stres.
1: Markéta Bloomfield, lékařka, primářka Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka, je mým dnešním hostem v Hovorech.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jaký vliv má strava na to, jak funguje náš imunitní systém? Protože zase člověk laicky by řekl, že všechno se to odehrává ve střevech a že tou stravou si můžu hodně uškodit a hodně pomoct. Pletu se?
0: No vůbec se nepletete, je to jeden z úplně stěžejních kamenů, který ovlivňuje nejen imunitní systém, ale celé naše tělo, náš mikrobiom způsobem, nebo tím, co na základě naší stravy kolonizuje naše střeva, a naše střeva, ty mikroby a mikrobní prostředí našeho střeva úplně zásadně ovlivňuje fungování imunitního systému. Dokonce existuje cosi, co se jmenuje gut-brain axis, to je anglicky vlastně osa střevo-mozek, kdy vše možné působky ze střeva ovlivňují naše chování, možná dokonce i myšlení, a to určitě do určité míry funguje i v nějaké souvislosti s imunitním systémem.
1: Fungují takové ty různé očišťovací metody očištění střev, 2 dny, 3 dny, nějaký detox, prostě různé nápoje, co člověk pije, pak se pročistí, funguje to?
0: Já naštěstí tohle u dětí a v dětské medicíně téměř vůbec nezažívám, protože tohle by prostě snad dítěti jako nikdo nedal.
1: Myslím u dospělého samozřejmě.
0: A u dospělého s tím osobní zkušenost teda jako žádnou nemám, ale obávám se, že vzhledem k tomu, jak je to všechno individuální, tak já mám totiž obecně problém s představou, že imunitu jednotlivce může třeba posílit nebo změnit nějakým úplně předvídatelným způsobem nějaký generický postup, nějaký buď to jako obecný nějaké obecné léčivo nebo nějaký obecný postup typu promytí střev. Každý člověk stran toho imunitního systému je takové individuum. Jsme fakt každý naprosto jedinečný. A zatímco teď se hodně mluví o modulaci mikrobiomu ve vztahu k onemocněním, tak my v tuto chvíli stran toho střevního mikrobiomu třeba ani přesně nevíme, jaké má být to správné složení, aby to pro konkrétního člověka vlastně dobře fungovalo.
1: Ale zase není to nic proti ničemu si udělat buď nějaký detox nebo nějakou dietu, nebo prostě se opravdu trochu pročistit.
0: A vy myslíte detox jako aktivně si něco jako horem?
1: Ano. Horem se třeba něčeho napít a 2-3 dny to vydržet. A
0: takhle, zajímavý. Tak opravdu strašně záleží na tom, co byste si takhle jako přidal a co by to vlastně mělo udělat, protože jak říkám, nevím, o čem úplně přesně teďka mluvíme, záleží strašně na tom, co by to obsahovalo.
1: A taky mě zajímá, a to mi buď prosím vyvraťte, nebo potvrďte, že různých jako alergií v populaci přibývá, a teď nemyslím jenom těch takových klasických, třeba na rostliny a pil, ale i různých potravinových, že mám pocit, že v mém okolí je stále více, já nevím, celiaků nebo lidí, co mají prostě problém s laktózou. Je to tak?
0: Taky zajímavá otázka. Obecně bylo několik dekád, kdy jsme opravdu viděli raketový vzestup alergií, alergických onemocnění všech, nejenom potravinových, ale pilových a i třeba astmatu. Myslím si, že teď poslední vlastně data budou velmi zajímavá, která dostaneme už z dalšího sběru na populační úrovni. Do roku 2016 to vlastně strmě stoupaly ty počty a od té doby, jako kdyby jsme se tak zastavili zhruba na tom, že každý třetí člověk má nějakou formu nějaké alergie. Shodou okolností to, co vy jste zmiňoval, tak ani celiakie, ani laktozová intolerance nejsou alergiemi.
1: Děkuji za opravení, omlouvám se ale za laický přístup.
0: To je úplně v pořádku, ale oboje dvoje jsou, nebo takhle jedno je porucha imunity, celiakie, netolerance lepku, ale není to alergická záležitost. Tím my často to diskutujeme s pacienty. V realitě to vlastně je pro toho pacienta jedno, protože prostě pokud má alergii třeba na pšenici nebo celiakii, což je intolerance lepku, tak prostě nemůže jíst pšenici a nebo lepkové obiloviny, ale je to jako jiný princip a léčí se to jiným způsobem. Zatímco u té laktózové intolerance, tak to je situace, ve které vám ve střevech chybí enzym, který štěpí mléčný cukr a ten způsobuje problémy jenom ve střevech. Zatímco třeba alergie na kravské mléko se často zaměňuje vlastně laktózová intolerance a alergie na bílkovinu kravského mléka. To jsou dvě rozdílné nemoci, jinak se léčí a jinak se řeší.
1: Vy jste před 3 lety, když jste dostala cenu Wernera von Siemense, řekla k tomu, a teď vás budu citovat, je zřejmé, že teprve když detailně porozumíme příčině vzniku nějaké nemoci, můžeme pacientům efektivněji pomoci navržením terapie cílící přímo na mechanismus jejího vzniku, nejen tlumit příznaky nemoci. Konec citace. Tak mě vlastně napadalo, jestli je to tak, že dneska máme širší spektrum možnosti určit tu diagnózu a jestli tím pádem se mně jako lajkovi může zdát, že tady máme víc alergií, intolerancí, poruch imunity a tak dále, ale dokážeme to potom ve finále léčit?
0: Máte pravdu určitě v té první části, že umíme čím dál tím lépe pracovat s takzvanou individualizovanou precizní medicínou na míru, to znamená hledat ty opravdu konkrétní třeba genetické vady, které jsou vzácné u některých pacientů. A to může vypadat tak, že ve skupině mnoha alergiků, kteří zároveň jsou třeba častěji infekčně náchylní, tak my umíme vytipovat a následně i opravdu potvrdit a najít třeba toho jedno dítě, u nějž ta alergie není jenom prach s prostou alergií, tak jak ji má třetina populace, ale je třeba způsobená nějakou konkrétní genetickou vadou, kterou je potřeba léčit jinak než tu obecnou alergii. Takže v tu chvíli vlastně většina populace je na alergii správně léčená tabletkami proti alergiím, antihistaminiky a fungují, anebo nějakými dalšími zákroky, jako třeba desenzibilizací, což taky dneska umíme léčit alergii. Pozor, to je krásná věc. Opravdu pilové alergie můžeme vyléčit, nejenom tlumit.
1: Tak to je dobrá zpráva.
0: No a to není novinka naštěstí, ale kdo jste alergici, ptejte se svých alergologů na možnost alergenových vakcín, protože tím se můžete zbavovat efektivně svých alergických projevů. Funguje to moc hezky. Takže většina alergiků, jak říkám, může potřebovat skutečně jenom tu úplně základní obyčejnou léčbu, ale pak tam bude ten jeden, dva pacienti, kteří budou potřebovat léčbu jinou, která nebude jenom potlačovat ty symptomy té alergie u toho dítěte, ale bude se skutečně věnovat podstatě toho jeho onemocnění a jsou dneska ve vývoji anebo už v klinických zkouškách anebo dokonce opravdu v biotechnologických firmách a institutech jsou v přípravě různé nové léky, jejich nepřeberné množství, které právě cílí na konkrétní složky imunitního systému, které my můžeme buď to tlumit při jejich přílišné aktivitě anebo posilovat při jejich naopak k nedostatečné aktivitě. A to je něco, čemu říkáme vlastně individualizovaná péče, to je to, za co jsme byli s kolegyní oceněné v té soutěži Wernera von Siemense, za to, že jsme na souboru pacientů, které jsme takhle vytipovali klinicky, to znamená, že jsme si všimli, že se chovají nějakým způsobem jinak, odlišně od té ostatní velké skupiny pacientů, třeba s poruchami imunity, tak jsme vlastně u nich v spolupráci třeba s genetiky objevili nějakou možnou podstatu toho jejich onemocnění, která se lišila, a na základě toho jsme potom třeba 2 roky zkoumali, co ten konkrétní gen a ten konkrétní protein u těch pacientů, který mají vlastně v nepořádku, tak co u nich způsobuje a jakým způsobem na to máme cílit jinak.
1: Vy jste se také věnovala, nebo nevím, jestli pořád ještě věnujete, takzvanému postcovidovému syndromu u dětí. Dokážete říct po těch vlastně 6 letech od toho, kdy tady začal řádit koronavirus a ty 2 roky nás tady vlastně paralyzoval, co už o tom víme a jak se to třeba právě na tom dětském zdraví i na dětské imunitě projevuje, nebo jestli třeba i ten průběh a ten postcovidový syndrom u dětí byl mnohem horší než u dospělých?
0: Tak to je taky strašně zajímavá kapitola, kterou jsme si vlastně úplně unikátně prožili v té naší nedávné nebo v té aktuální době, kdy se objevila vlastně jako smršť úplně nová nemoc, kterou my jsme vůbec neznali, a teď tím nemyslím COVID-19, ale ten postcovidový syndrom. To, jak ty děti stonaly, ty příznaky jednotlivé jsme znali, ale to, že jsou v takovéhle jasné návaznosti na nějakou infekci, která vlastně spláchla celou planetu a opravdu ze všech zemí světa se tenhle ten syndrom hlásil, u těch dětí byl a byl často život ohrožující, tak je a pokračuje ten příběh v tom, že vlastně ten syndrom úplně zmizel. Jako kdyby z nějakého důvodu, a těch příčin bylo zkoumáno mnoho a na nějaké indicie jsou, s čím by to mohlo souviset, ale jako kdyby ty konkrétní varianty, které s příchodem toho COVID-19 nějakým způsobem s tím imunitním systémem se prali tak, že ty děti skutečně byly v takovém silně zánětlivém stavu. On to nebyl ten COVID-19, co je ohrožoval v tom postcovidovém syndromu, ale byla to ta reakce toho imunitního systému právě na ten COVID-19.
1: Že to
0: bylo asi něco jako natolik nového a zároveň asi ohrožujícího, takže na molekulární a buněčné úrovni se asi odehrávala nějaká nejistota, jak moc vlastně reagovat v tuhle tu chvíli. A je zajímavé, že v posledních letech v podstatě si troufám říct, že několik let jsme jako v Čechách vlastně tenhle ten misce, ten postcovidový syndrom vlastně už neviděli.
1: Takže máme to nejhorší už za sebou?
0: A já ty děti? Myslím si, že ano, a ještě dobrá zpráva je, že já některé ty děti, které prošly tím postcovidovým syndromem, ať už z Thomayerovy nemocnice nebo z fakultní nemocnice Motol a Homolka, tak je sleduji právě z toho zájmu, jak budou dál stonat, jestli mají jestli jsou náchylnější k nějakým jiným komplikacím, jiných onemocnění. A naštěstí to tam vůbec nevidím.
1: Já bych si s váma strašně rád povídal ještě dál, ale máme poslední minutu. Tak mě zajímá, když byste měla říct nějaký třeba mýtus ve veřejném prostoru, který vás rozčiluje, co se týče imunity, co třeba děláme a dělat bychom neměli, nebo něco, co se šíří a vy vždycky si u toho rvete vlasy a máte tendenci rozbít rozhlasový přijímač, když to slyšíte, nebo podcastovou aplikaci. Co to je? Co by to bylo?
0: No tak já se asi fakt vrátím zase na ten náš začátek. Bude toto posilování imunity u zdravých dětí. Chovejme se k ním prostě tak, jako se máme chovat k dětem. Venku, na čerstvý vzduch, jíst, spát, fungovat, hrát si, smát se a být s kamarády, chodit do těch kolektivů a neposilovat imunitu dětí těmi farmaky nebo doplňky stravy, to zbytečné.
1: Říká primářka Ústavu imunologie fakultní nemocnice Motol a Homolka, lékařka Markéta Bloomfield, která byla mým hostem v hovoru. A já jsem tomu moc rád a moc vám děkuju a doufám, že si to někdy zopakujeme.
0: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu Plusu se loučí dobrý poslech dalšího vysílání, ať už Českého rozhlasu Plus nebo našich pořadů ve všech podcastových aplikacích, přeje Michal Rosypal.
3: Jaké máme daně?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Daně jsou povinné a nenávratné platby, které stát vybírá z našeho majetku nebo našich příjmů. Prostředky, které se na daních vyberou, vláda používá k hrazení nevýdělečných služeb, které pro obyvatele zajišťuje, a to zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, kultury a školství. Nastavit daňový systém, tedy správnou kombinaci daní dobře tak, aby ekonomika s daněmi efektivně fungovala, není ale vůbec jednoduchá záležitost a proto má každý stát daňovou skladbu jinou. Obecně platí, že daně dělíme na přímé a nepřímé. Plátcem přímé daně je konkrétní osoba, na kterou se daň vztahuje. Sama ji platí a sama ji také státu odvádí. Mezi přímé daně patří daně z příjmu a pak majetkové daně, tedy třeba daně z nemovitostí, silniční daně nebo daně převodové. Nepřímé daně státu odvádí někdo jiný, než kdo je zaplatí, obvykle obchodník. Mezi nepřímé daně patří daně z přidané hodnoty a spotřební daně.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Senát znovu zamítl návrh o zakotvení práva placení hotovostí do ústavy a základní listiny práv a svobod. Návrh se už po čtvrté pokusila prosadit skupina senátorů. Předkladatelka návrhu a předsedkyně klubu ANO Jana Mračková-Vildumetzová považuje digitalizaci plateb za znevýhodnění některých skupin obyvatel, například seniorů. Policisté hledají další případné oběti 62-letého lékaře z Jesenice u Prahy. Ten je obžalovaný ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Informovala o tom mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Podle ní může jít o desítky poškozených. Kriminalisté vyzývají, aby se všichni ozvali policii. Americký prezident Donald Trump chce vyškrtnout Sýrii ze seznamu zemí, které podporují terorismus. Informoval o tom kongres, který má 45 dní na přezkum a případné potvrzení rozhodnutí. Předcházelo mu Trumpovo setkání s prozatímním prezidentem blízkovýchodní země Ahmadem Sharou během summitu NATO v Ankaře. Novou naučnou stezku v Trutnově nazvanou Po stopách Václava Havla už navštívili za jeden měsíc od jejího otevření stovky turistů. Tištěný průvodce je vede po místech a budovách, které Václav Havel navštěvoval. Stezka je založená na autentických příbězích pamětníků, kteří disidenta, dramatika a pozdějšího prezidenta znali. Plavec Jan Foltín vybojoval v Mnichově na juniorském mistrovství Evropy stříbro na trati 50 metrů prsa. Ve finále nestačil jen na Brita Morgana. Na mládežnických šampionátech tak český reprezentant získal už třetí medaili.
5: Překážka na D1 před Bohumínem a omezení na D5 před Prahou. Na dálnici D1 z Ostravy do Polska se vyhněte překážce u sjezdu na Vrbici a Hrušov. Na kilometru 365 leží na vozovce v jízdním pruhu pneumatika. Na dálnici D5 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy ve směru z Plzně. Ve sjezdu na Pražský okruh, ve směru na letiště silničáři provádějí údržbu plotů a závor. Mohu vás překvapit v zatáčce, tak raději zpomalte. A v Praze je opět v provozu tunel, už tam skončila plánovaná noční údržba. Tunelem projedete oběma směry bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Schůze sněmovny měnící Českou republiku a návrat elektronické evidence tržeb se blíží. Po sjezdu se Alternativa pro Německo chystá prolomit zavedené pořádky. Svět plný filmových hvězd aneb rodící se průmysl biologické prezentace člověka. No a ještě ve Spojených státech už zvolna začíná bitva o Bílý dům. Nejen o tom bude řeč právě začínajícím středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrad, dobrý den.
2: Názory a argumenty.
6: Příměří příměří mezi Spojenými státy a Iránem je u konce, řekl dnes podle médií americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře. A Irán se označil za lháře, vyjednávat s nimi podle něj nemá smysl. Vyjednavači obou stran konfliktu spolu mohou hovořit, ale jen tím ztrácejí čas. Míní Trump a ve studiu se mnou kvůli tomu komentátor Českého rozhlasu Petr Švárc. Buď zdrav.
7: Dobrý den.
6: Do jisté míry se to dalo očekávat, že to příměří nevydrží.
7: Tak je otázka, jestli příměří v nějaké formě nevydrží, protože asi je potřeba opravdu důsledně se řídit radou Trumpových lidí, že jeho slova je potřeba brát vážně, ale ne doslova. Konec konců ty jsi to sám říkal. Trump řekl, že podle něho je příměří over u konce, že už nemá vlastně smysl, protože Iránci jsou zlí lidé, blázni, nemocní lidé, použil spoustu různých ještě i horších urážek, ale zároveň, že tedy jednat vlastně by se mohlo dál, akorát, že on o to už nemá zájem, protože Iráncům nevěří. To znamená, nechal si tam jakási otevřená vrátka. Každopádně ta situace se určitě zhoršila velice, také se to okamžitě projevilo na trzích s ropou. Cena světová ropy začala výrazně stoupat. Teď je, když jsem odcházel do studia, někde těsně pod $80 za barel, což je podstatně více, než bylo ještě i ráno, ale pořád je to v rozmezí, které samozřejmě je únosné. To by ale nebylo, pokud by Hormuz byl znovu uzavřen. Ta situace vygradovala poté, co Iránci stříleli na 3 obchodní lodě v Hormuzském průlivu, které podle nich se nedržely dohodnutých tras. Následně Spojené státy zaútočily velmi masivně na Irán. Byly to mnohonásobně silnější útoky než v posledních měsících před tím příměřím nebo týdnech. Samozřejmě pokud bereme ten úvodní útok nebo ty úvodní dny útoků, tak tam to bylo ještě mnohem silnější. A Iránci následně zaútočili na základny v Bahrajnu a v Kuvajtu. Takže rozhodně ta situace není klidná, není mírová. Ovšem, Trump jako vždy nemluvil úplně jasně, a to v mnoha věcech. Nebyl to jenom ten Irán. Konec konců v okamžiku, kdy se ho přítomní novináři snažili právě na situaci v Iránu nebo s Iránem znovu navést, tak opět začal poněkud plavat, unikat, hovořil hlavně o sobě, o tom, jak jemu se všechno povedlo, o tom, kdo je jeho přítel, komu tolik nevěří. V této souvislosti opět napadl evropské spojence. Zároveň ovšem vyzdvihl hostitele summitu tureckého prezidenta Erdoğana, kterého označil za přítele a mluvil o tom, jak je skvělý, protože on se v této válce nepostavil na druhou stranu. Takže opravdu jednoznačně brát si něco ze slov Donalda Trumpa je velmi těžké.
6: Říká Petr Švárc, díky mnohokrát.
7: Naslyšenou.
6: A od tématu globálního k domácímu. Na konci tohoto týdne by po rokování sněmovny mohlo být jasnější, čeho vlastně chce vláda Andreje Babiše dosáhnout. A to je téma publicisty Petra Holuba.
8: Nastal první červencový týden a rodiny odjíždějí na prázdniny, aby si odpočinuli od starostí všedního dne a konec konců také od veřejné politické diskuze. Tím však přijdou o schůzi sněmovny, která je unikátní tím, že na ní vláda Andreje Babiše nasměrovala všechny důležité návrhy zákonů. Buďme přesní, jde o 4 různé schůze, měly by se ale stihnout ve 3 jednacích dnech. Samozřejmě proces tím nekončí, normy jsou v různém stádiu schvalování, ale přehled aktivit nové vlády stejně bude takřka úplný. Na konci týdne by tedy mohlo být jasnější, čeho chce vláda dosáhnout. Každý reformní balík od každé vlády slibuje, že zajistí prosperitu a blahobyt. To samozřejmě patří i k příslibům současného kabinetu. Proto má být schválena komplexní novela stavebního zákona, která má urychlit stavební řízení a tím i výstavbu. Výsledkem bude široká nabídka nových bytů za dostupnou cenu. Nová rozpočtová pravidla umožní vládě zvýšit rozpočtový schodek a umožní tak investice do infrastruktury, zvláště do dálnic, což je opět spolehlivý prostředek na zrychlení hospodářského růstu. Víc se bude vydávat i na zdravotnictví, protože stát z roku na rok přihodí 24 miliard korun. Budoucí prosperita vylepší i rozpočty domácností, jak slibuje zvýšení rodičovského příspěvku a navýšení superdávky pro rodiny s dětmi od 7 do 15 let. Svým způsobem se bude na růstu ekonomiky podílet i znovu zavedení elektronických pokladen EET, které zajistí rovné podmínky pro všechny podnikatele a navíc vyberou od nepoctivců peníze, ze kterých se pokryjí náklady, aspoň na část těch užitečných investic. Takový vládní plán tedy lze odvodit z přehledu zákonů, o kterých se bude mluvit v tomto týdnu. Nutno přiznat, že jde o zákony, proti kterým nemůže, anebo nechce příliš protestovat ani současná opozice. Nakonec je jasné, že nové normy pomohou rodinám a různým zájmovým skupinám typu zdravotníků, stavebních firm, automobilistů, developerů nebo dodavatelů pokladních systémů, které mohou mít vliv na volební výsledky, případně mohou financovat volební kampaně. Nemluvě o státních úřednicích, kteří dostanou možnost posílit svou moc, tedy posílit dohled nad stavebním řízením a provozem maloobchodu, samozřejmě ve prospěch celé společnosti. Teď jde o to, aby recepty prosazované novou vládou opravdu zabraly. Předem to není jisté. U stavebního zákona a stejně tak u EET půjde v první řadě o to, jak se nové normy podaří uplatnit v praxi. V čem společnosti a ekonomice pomohou investice do dálnic, pokud je budou využívat hlavně zahraniční kamiony, také není předem jasné. Totéž platí o zdravotnických dotacích, které se zvyšují bez jakýchkoliv podmínek, aby se utratily opravdu tam, kde jsou nejvíc potřeba. To jsou ovšem jen pochybnosti, které může reformní elán ministrů vyvrátit. Jedna námitka vůči legislativní ofenzívě je přesto vážná. Obvyklými reformními balíčky se snižují daně a také byrokracie, mimo jiné za tím účelem, aby se od příliš velké zátěže osvobodilo podnikání. Zdá se však, že toho se daňoví poplatníci ani podnikatelé tentokrát nedočkají.
6: A po Petru Holubovi volně naváže redakční kolega Petr Hartmann, který se zaměří na to, že se už podruhé blíží narovnání podnikatelského prostředí, čili návrat elektronické evidence tržeb.
9: Alespoň tímto způsobem zdůvodňuje snahu ji znovu zavést hnutí ANO. To už ji zhruba před 10 lety vydávalo za svoji vlajkovou loď. Dělo se tak v době, kdy vládnul Sobotkův koaliční kabinet. Jeho součástí bylo hnutí ANO a z postu ministra financí EET prosazoval Andrej Babiš. Tehdejší opozice se vlajkovou loď pokoušela torpédovat. Dlouho se jí to pomocí nekonečných obstrukcí dařilo. Ke dnu však nešla. Zákon Sobotkova vláda nakonec prosadila. Vlajková loď hnutí ANO vyvolávala vlny. Právě do nich bylo totiž rozčleněno postupné zavádění elektronické evidence tržeb. Hladkou plavbu však narušila pandemie koronaviru. Fungování EET bylo pozastaveno a ponecháno na dobrovolnosti. Ránu z milosti potom zasadila Fialova vláda. Ta po nástupu k moci plnila svůj předvolební slib a elektronickou evidenci tržeb zrušila. Tento krok nevyvolal v podnikatelském prostředí, tedy u předpokládaných voličů koalice Spolu, pouze nadšení, ale také rozpaky. Systém, který nebyl bez chyb, přece jenom zužoval prostor pro daňové úniky. Na základě svých předvolebních slibů znovu zavedení EET nyní prosazuje Babišova vláda. Ta tvrdí, že se poučila z nedokonalostí předchozího systému a přichází s jeho vylepšenou verzí. Ta by neměla tolik zatěžovat podnikatele s náklady na její provoz. Data, která budou putovat směrem ke státu prostřednictvím EET, mají být výrazně omezena. Povinnosti používat elektronickou evidenci tržeb se bude možno za dodržení určitých podmínek vyhnout. Zkrátka nová verze se snaží reagovat na některé kritické připomínky z doby před zhruba 10 lety. Tím vláda přispěla k tomu, že prosazení tohoto zákona neprovází masivní obstrukce. Pro současnou opozici by to bylo plýtvání silami, protože zdaleka ne všichni její voliči by takovouto snahu ocenili. Byť k narovnání podnikatelského prostředí by spíše výrazněji přispělo omezení některých dotací, které ho křiví. To neznamená, že k jednotlivým bodům nově zaváděné elektronické evidence tržeb neexistují připomínky. Projevují se v několika desítkách pozměňovacích návrhů, o kterých bude v závěrečném hlasování rozhodovat sněmovna. Jeden z nich má dokonce podobu zamítnutí celého zákona. V tuto chvíli není reálné, že by ho podpořila většina poslanců. Naopak se blíží doba, kdy se EET vrátí do našich životů. Názorně se tak ukáže, jak moc se s její pomocí podaří omezit šedou ekonomiku. Zda do státního rozpočtu skutečně s jejím přispěním přitečou desítky miliard korun navíc. V minulosti se to totiž jednoznačně neprokázalo. Pokud by k tomu skutečně došlo, neznamená to, že by EET přispěla ke snížení rozpočtového schodku. Spolu s ní mají být totiž schváleny různé daňové úlevy, které by státní pokladnu měly naopak o miliardy ochudit. Takže v konečném součtu se může státu narovnání podnikatelského prostředí paradoxně prodražit.
6: Říká Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: A následují pohledy do zahraničí. Po svém sjezdu se Alternativa pro Německo chystá prolomit zavedené pořádky v zemi. Více k tématu editor deníku Právo a specialista na německy mluvící země Robert Schuster.
10: Východoněmecký Erfurt hostil před několika dny sjezd protimigrační Alternativy pro Německo AfD. Jak už to tak u kongresu této strany bývá, bylo kvůli tomu hlavní město Durinska v obležení několika desítek tisíc protestujících. Chtěli zabránit konání akce, což se jim ovšem nepodařilo. Většina delegátů dorazila na erfurtské výstaviště pro jistotu už v 5 hodin ráno, čili s 5hodinovým předstihem, čímž dokázali blokády obejít. Vůbec poprvé tak začalo rokování strany v předem avizovanou dobu. Nebyla to jediná odlišnost oproti minulým sjezdům. Za zmínku stojí i jeho velmi strukturovaný průběh. Tentokrát chyběly sáhodlouhé diskuze, které dříve dokázaly sjezdy AfD zcela paralyzovat. Jakoby strana, která už nějakou dobu vede celostátní průzkumy, chtěla i tímto dát najevo, že je už dospělá a připravena převzít vládní odpovědnost. V jejím čele také byli potvrzeni dosavadní předsedové Alice Weidlová a Tino Chrupala. Ačkoliv jsou oba formálně rovnoprávnými lídry, stává se Weidlová stále víc hlavní tváří strany. Potvrdili to i delegáti, když zvolili s 81% hlasů, zatímco Chrupala se musel spokojit se 70% podporou. Bylo by velkým překvapením, pokud by lídrem Alternativy pro příští volby do spolkového sněmu byl někdo jiný než 47-letá ekonomka. Jinak se dá ale konstatovat, že sjezd byl plně v režii nacionalistického křídla okolo Björna Höckeho. Jehož durinská zemská organizace sjezd formálně hostila. Jde o politika, kterého je možné na základě rozhodnutí soudu označovat za fašistu. Mimo jiné kvůli systematickým provokacím, kdy zpochybňuje poválečný konsenzus, že nacismus byl nejtemnější kapitolou německých dějin a vyrovnávat se s diktaturou je zapotřebí i 8 desítek let po její porážce. Součástí těchto provokací je také zcela vědomé pohrávání si se symboly a výročími, jež mají nějakou vazbu na nacismus. Höcke totiž ví, že to automaticky vyvolá bouřlivou odezvu levicově liberálních médií, což mu zajistí pozornost i tam, kde by ji normálně vůbec neměl. Pokud by platila zmíněná logika, nebyl ani termín konání kongresu AfD vybraný náhodně. Přepadal totiž přesně na sté výročí od chvíle, kdy se ve Výmaru, který leží jen 25 km od Erfurtu, konal první velký sjezd národně socialistické německé dělnické strany NSDAP s Adolfem Hitlerem, co by jejím neohroženým vůdcem. Tam byla tehdy oficiálně ustavena stranická mládežnická organizace Hitlerjugend a takzvaný německý pozdrav, čili zdvižená pravice, se od té doby tradoval jako jeden ze znaků nacistického hnutí. Na sjezdu AfD posílilo právě Höckeho křídlo, když se mu podařilo obsadit důležité pozice v nejužším vedení strany. Jeho cílem je mimo jiné i zrušit výčet organizací, které jsou neslučitelné s členstvím v AfD. Seznam měl kdysi sloužit k tomu, aby do Alternativy nevstupovali pravicoví radikálové a někdejší neonacisté a tím i v očích veřejnosti nediskreditovali. Ale z pohledu Höckeho skupiny to už není zřejmě zapotřebí, protože Němci budou jejich stranu volit tak jako tak. Hlavně na východě Německa, kde alternativu čekají pravděpodobně nejdůležitější měsíce její existence. Již začátkem září by se v Sasku-Anhaltsku mohla AfD po volbách stát natolik silnou, že bude schopna vytvořit sama vládu. Zemský premiér z řad alternativy pro Německo, to by byl průlom nejenom pro stranu, ale i celé Německo. A byl by to otřes pro celé jeho dosavadní politické uspořádání.
11: To byl Robert Schuster. Někdy v budoucnosti si možná lidé prostě budou moci navolit, jak chtějí vypadat. O vznikajícím průmyslu biologické prezentace člověka hovoří Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
12: Sociální sítě přinesly do světa řadu obřích společenských změn, ač to původně tak disruptivně nevypadalo. Kromě strukturálních, politických, ekonomických revolucí je to proměna, řekněme, sebepojetí i sebeprezentace v estetickém slova smyslu. Sociální sítě a jejich nekonečné feedy znamenají, že kdo na nich chce být aktivní, musí každou chvíli něco sdílet, natáčet, streamovat. Algoritmy odměňují prezentaci sebe sama a odměnou je větší dosah. Takže kdo ho chce, musí se před objektivem předvádět. Měřítkem úspěchu je počet lajků, fanoušků, těch šťastnějších i posílení vlivu, ideálně příliv peněz. Nástup polo či profesionálních tvůrců obsahu na sociálních sítích znamená, jako by na světě přibylo obrovské množství filmových hvězd. Ač jejich posláním nejsou filmová díla, ale krátká, v zápětí zapomenutelná videa ve feedu. Na sociálních sítích se neprezentují jen novodobé hvězdy, ale také většina, obyčejní lidé, co se bojí, že se ztratí v konkurenci, ať už vztahového či profesního světa. Nese to nový nárok, člověk by měl na fotkách či videích vypadat dobře. Svět, ve kterém byly vysoké estetické nároky doménou herců a zpěváků a ostatní si mohli v poklidu stárnout a tloustnout, je ten tam. Běžní lidé po vzoru celebrit propadají Ozempiku na hubnutí či trendu longevity, aby jejich těla působila co nejdéle, co nejmladistvěji. Algoritmus to odmění. Proto vcelku dramaticky roste poptávka po službách estetické a plastické chirurgie. Podle zprávy globálního společenství plastických chirurgů ISAPS vzrostla poptávka po kosmetických zákrocích v letech 2020 až 2024 o více než 40% a celé odvětví se zásadně mění, mainstreamizuje. Dříve byly plastiky drahé, doména zmíněných hvězd či řešení zatěžujících estetických problémů. Nyní se z kosmetických operací stává běžná věc. Podle ISAPS jsou nejčastějšími zákroky plastiky očí, výplně kyselinou hyaluronovou a injekce botoxu. To jsou relativně levné a málo invazivní metody. A cynicky řečeno, jejich biznisovou výhodou je, že se mohou, možná spíše dokonce musí, pravidelně opakovat. Není to jako velká operace a dost, jako to bývalo dřív. Opravil se velký problém a hotovo. Nyní jde spíše o pravidelnou údržbu a aktualizaci těla a tváře proti stárnutí. S nevelkou nadsázkou se z plastické chirurgie stává subscription economy těla, byť bez formálního předplatného. Opakovanou spotřební službou s vysokou marží. Podle analýzy Fortune trh estetické medicíny letos přesáhne 110 miliard dolarů a ročně poroste 12% tempem. Kliniky přiznávají, že na zákroky chodí stále mladší pacienti. Nejde tedy jen o boj s věkem, ale využívání toho, že zevnějšek si člověk může libovolně upravovat, i když příroda byla skoupá. Podobně jako se u hubnutí už nemusí spoléhat na drill a pevnou vůli, ale editaci těla pomohou injekce. Expanze estetické medicíny má souvislost i s politikou. U dvoru současných silových vládců typu Donalda Trumpa se objevují krásní lidé, kteří se prodělanými úpravami nijak netají. Ženy kolem hnutí MAGA nehledě na věk prosluly unifikovaným vzhledem jak z kliniky, plné rty a hruď, dlouhé husté vlasy, omezená mimika a výrazné opálení. Tak to také vypadají nejbližší Trumpovy spolupracovnice. Pro politicky preferovaný ženský vzhled se dokonce vžila přezdívka podle letního sídla prezidenta Mar-a-Lago Face. Estetické úpravy nejsou nic tajného, naopak slouží jako statusový symbol, znak peněz a moci. Sám o sobě se stává identitou a má řadu příznivců. Z biznesového i společenského hlediska jsou estetické operace jen vrcholek ledovce. Pod ním je mnoha setmiliardová kosmetická a wellness mašina, roztáčená lidskou touhou po vzhledu hezkém na fotky. Vzniká celý průmysl biologické prezentace člověka. Možná přezvěst budoucího trendu. Lidé si prostě budou moci navolit, jak budou vypadat, jako avatary v počítačové hře.
11: Tolik Tereza Zavadilová. I když do prezidentských voleb USA zbývají ještě více než 2 roky, už je volební kampaň v plném proudu, dá se říct. A sázky jsou vysoké jako nikdy předtím, říká aspoň publicista Jefim Fischstein.
13: Čistě teoreticky strana stávajícího prezidenta má vždy o starost méně než opozice. Za kandidáta na hlavu státu je automaticky pokládán viceprezident. Je to zvyklost. Nikoli však zákon. A zvyklost je dobrá leda k tomu, aby byla občas porušovaná. Něco takového se může stát i tentokrát. V posledních týdnech totiž mnohé sázkové kanceláře přišly s údají, že objemem vsazených peněz státní tajemník Marco Rubio překvapivě předstihl všechny možné soupeře. A bookmakeri, kteří stanovují sázkové kurzy, činí tak na základě vypočítané pravděpodobnosti výsledku a nezřídka zachycují politické trendy dříve než kovaní experti. Největší sázkové kanceláře Ameriky nyní odhadují šance Rubia obsadit za 2 roky Bílý dům na 20%. Toto skromné číslo je nicméně nejvyšší ze všech. Šance na vítězství viceprezidenta Vence činí 19%, zatímco další v pořadí rival, guvernér Kalifornie Gavin Newsom, dosahuje leda tak na 14%. Marco Rubio byl vždy pokládán za klasického zahraničně politického jestřába. Ve vládě Donalda Trumpa byl důsledným podporovatelem Ukrajiny a zastáncem co nejtvrdších postupů proti Iránu a jeho spojencům v regionu. Tato náhle propuknuvší přízeň sázkařů vůči ministrovi zahraničí vyžaduje určité vysvětlení. Rubikonem mezi ním a jeho soupeři je problematika Blízkého východu. Marco Rubio stělesňuje zcela jiný přístup než Vance a Newsom. Kalifornský guvernér platí ve své straně za pokrokáře a nikdy se nenechá ujít možnost obvinit Izrael ze všeho a že právě jeho politika může za všechny problémy regionu. A republikán J.D. Vance aktivně prosazuje americký izolacionismus a veřejně se postavil třeba proti vojenské eskalaci s Iránem. Příklad z nedávných dnů. Na summitu v Manamě, hlavním to městě Bahrajnu, Marco Rubio spolu s ministry zahraničí zemí Perského zálivu podepsal společnou deklaraci, která doslova obrátila na ruby celou americkou diplomacii. Deklarace totiž obsahuje všechno, co schází memorandu uzavřenému mezi Washingtonem a Teheránem, tudíž dokumentu často označovanému za kapitulační. Od zbrojením Hizbalahu počíne přes zákaz Iránu zasahovat do libanonských vnitřních záležitostí až po volnou plavbu Hormuzským průlivem. Věcně vzato, deklarace s Manami je jakousi fackou vůči dohodě uzavřené J.D. Vancem s iránskými vůdci. Minulý pátek Izrael, Libanon a Spojené státy podepsali v skutku historickou úmluvu, která přímo vychází z ducha a litery manámských dohod. Hizbalah a iránské revoluční gardy z tohoto dostali psotník, leč nyní mají proti sobě jednotnou frontu, složenou z libanonské vlády Izraele, Spojených států a zemi Perského zálivu. Je známo, že Vance prosazoval jiný mechanismus kontroly nad územím Libanonu. A sice s účastí Kataru, Pákistánu a Iránu, ale bez Izraele. Marco Rubio fakticky znemožnil tento koncept tím, že ho učinil bezpředmětným. V tomto souboji nejde pouze o diplomacii, je to zápas o budoucnost celé blízkovýchodní politiky Spojených států. A není vyloučeno, že i o budoucí prezidentství. To je to, co nás nutí pozorně sledovat kurzy sázkových kanceláří vypisované na jednotlivé kandidáty.
11: Komentář Fima Fištejna uzavřel nabídku středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
3: Co jsou to přímé daně?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
2: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česko se podle premiéra Babiše nebude podílet na pomoci za 70 miliard euro pro Ukrajinu. Rozpočet školství by měl být příští rok až o 50 miliard korun vyšší, upozorňuje vládu 25 organizací. Tenistka Linda Nosková postupila jako druhá Češka do semifinále letošního Wimbledonu. Bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky. Teploty do 27, na severu do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Členské státy NATO přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc za 70 miliard eur. Dohodli se na tom na summitu Aliance v turecké Ankaře. Česko se na tom podle premiéra Andreje Babiše z ANO podílet nebude. Podle něj by se Evropa měla soustředit hlavně na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám.
14: To nejdůležitější je vyvinout vlastně evropský patriot. Ukrajina má ty patrioty, ale jak jsem slyšel, nejsou vždy efektivní a proto si myslím, že toto je strašně pro nás důležité.
4: Premiér Babiš zároveň v Ankaře zopakoval, že Česko v příštím roce dosáhne výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Rozpočet školství by měl být příští rok až o 50 miliard korun vyšší, upozorňuje na to 25 organizací z oblasti vzdělávání. Vyzvali vládu ke zvýšení výdajů tak, aby splnila svůj závazek a Česko dosáhlo na průměr vyspělých ekonomik.
15: Organizace jako například Eduin nebo Učitel naživo vyzývají vládu, aby navýšila rozpočet školství na 334 miliardy korun, vysvětluje analytik Karel Gargulák z PAK Research.
16: První jsou platy učitelů, bavíme se o nějakých 35 miliardách, další je právě podfinancovaný sektor vysokého školství, kde se bavíme o nějakých 8 miliardách.
15: Ministr školství Robert Plaga za ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard korun navíc a chce o nich vyjednávat už teď v létě.
17: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení. A nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP.
15: Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliard korun. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
4: Bombový útok v Monaku má českou stopu. Jeden z mužů podezřelý z vraždy možné atentátnice Anastázie Berezovské se totiž narodil v roce 1986 v tehdejším Československu. Vyplývá to z pasu muže, který zveřejnil ukrajinský protikorupční portál Antikor. Podle něj jde o důstojníka ukrajinské vojenské rozvědky Jevhena Reuna. Berezovskou úřady podezírají z výroby bomby, která minulý týden v Monaku zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva a jeho blízké. Tělo atentátnice se pak v pondělí našlo u Kyjeva. Motiv bombového útoku zůstává neznámý. Tenistka Linda Nosková porazila na Wimbledonu Belgičanku Mertensovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře si zahraje semifinále grandslamového turnaje. O postup do finále bude dnes kromě Noskové hrát i Karolína Muchová. Pátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Kooi. Český závodník Matias Vacek zůstává na třetím místě průběžného pořadí.
18: Olaf Kooi byl nejrychlejší ve spurterském souboji ve městě Po. V rovinaté etapě udržel žlutý dres pro lídra závodu Nord Rhein. Nejlepším Čechem je stále Matias Vacek. V bílém trikotu pro nejrychlejšího jezdce do 25 let stále drží průběžnou třetí příčku v celkovém hodnocení. Ve čtvrtek přijde na řadu opět vrchařská etapa. V Pyrenejích čeká na cyklisty přes 4000 výškových metrů, včetně stoupání na legendární Tourmalet. Karel Schamberger, Radiožurnál.
5: Omezení na D1 za Jihlavou i na Pražském okruhu před Běchovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením za Jihlavou. Na kilometru 117 je kvůli budování mýtné brány zúžení do jednoho pruhu. V místě se zpomaluje, kolona se tam ale netvoří. Na D1 z Ostravy do Přerova se pracuje v okolí odbočky do hranic na Přerovsku. Mezi kilometry 309 a 308 opravují vozovku. Pravý pruh má být uzavřený až do zítřka. A na východní části Pražského okruhu se připravte na noční omezení před Běchovicemi. Na 62. kilometru ve směru k jižní spojce opravují most a pravý pruh je teď uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Ondřej Soukup,
20: Josef Pazderka, míříme na východ. V období letních dovolených budeme cestovat i my. Postsovětský prostor totiž nabízí zážitky a možnosti, které v all-inclusive resortech nezažijete. Začínají přepravou legendárními maršrutkami, tedy dodávkami, ve kterých vedle lidí jezdí i kachny a jiná domácí zvířena.
19: Cestování po zemích, jako je třeba Gruzie nebo Uzbekistán, už ale dávno není adrenalinovým sportem. Hrozí ale, že na některých místech už nepoznáte, jestli jste u gruzínského Kazbegi nebo na švýcarské sjezdovce.
20: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
19: Mně se občas lidé ptají, proč vlastně nosím pořád to pruhované námořnické tričko. Mně to zůstalo z 90. let, když ještě nebyly všechny ty army shopy a podobně, tak každý, koho jste potkali v Praze v tomhle tričku, tak to znamenalo, že prostě cestuje někam na východ a potom tuď si to přivez. Takže byla pravděpodobnost, že prostě budete mít možná třeba nějaké společné známé, nebo jste byli na stejných místech. To bylo takové jako poznávací znamení. A Josef, ty jsi tam samozřejmě stejně jako o tom já i pracoval, ale máš nějaké vysloveně cestovatelské zážitky?
20: Taky mám, než jsem tam pracoval, tak jsme samozřejmě s pár lidma vyrazili na Zakarpatskou Rus, tedy na to, co byla kdysi Zakarpatská Rus, a někde kolem Mukačova a Koločavy jsme se toulali po vrších a pak si vzpomínám na takový bizarní výjezd do Petrohradu a do Ladožského jezera. To bylo organizováno také Petrohradským memoriálem, kdy jsme si samozřejmě spletli příjezd voden do Petrohradu, takže jsme přijeli později a pak jsme se prokousávali do Ladožského jezera z batohy a s pomocí řadou lidí. Tam někde se míhala taky tyhle tvoje pověstná námořnická trička, ale mě to teda postihlo až později, kdy jsem ho dostal od některých známých. Nenosím ho, ale jsem rád, že ho ty nosíš a je to tvůj trademark, ale když už jsme teda u toho cestování, tak jsme si pozvali na naše letní natáčení speciálního hosta, kterým je Ivo Dokoupil, přezdívaný Fík. Ivo, vítej u nás ve studiu.
21: Ahoj.
20: Já tě představím. Ivo je cestovatel, novinář, fotograf a člověk, který miluje údajně všechno na východ od Žiliny. Takhle aspoň ti přezdívají v rámci cestovatelské komunity, ve které si pojmem. Ivo organizuje už od roku 1985 výlety do zemí bývalého Sovětského svazu. Když se později začaly uzavírat trasy Moskva, Petrohrad, Solovecké ostrovy, což údajně byla jedna z nejoblíbenějších tras, kterou si organizoval Bajkal, Transsibirská magistrála, Kamčatkou do Mongolska, tak přišli na pořad Jižní Kavkaz, Střední Asie a další regiony. Tak my chceme tohoto tvého zaměření využít a popovídat si o cestování do postsovětského prostoru a jsme moc rádi, že jsi přijal naše pozvání.
0: Já jsem taky rád.
19: Já jsem se snažil vzpomenout, od kdy se vlastně známe, ale asi to bylo v dobách, kdy jsi pobíhal právě po již zmíněném Zakarpatí s kyblíkem a barvou a pomáhal si tam obnovovat vlastně značky Klubu českých turistů. Ale ty jsi to dělal už předtím, že? Nebo jak jsi vůbec dostal k tomu zájmu o východ?
0: Tak zájem o východ je starší mnohem a začalo to vlastně na vysoké škole, asi jako u mnohých jiných. Protože v tom období toho roku 86-7, kdy jsem byl na výšce, tak se vlastně jinam cestovat nedalo, když pomenu Polsko a NDR, že jo.
20: Ty jsi Ivo dělal matfis.
0: Já jsem dělal matfis a na matfisu samozřejmě byly nějaká organizace svazu, že jo, mládeže a byla možnost jet na Kavkaz, že jo, třeba nebo do Pamíru pod hlavičkou jakoby oficiálně toho svazu mládeže a tomu se říkalo Abmen, že jo, jsme dostali takové razítko do pasu a někteří tomu říkali abman, jako prostě klám nebo lež, protože samozřejmě to bylo všecko fingovaný, my jsme si to tam vymysleli, že jdeme na nějakou

0: Jde jenom o tu cestu a o tu destinaci, kterou člověk jako chce vidět a to místo navštívit, ale že jde o jistý druh zážitku, transformace, něco, co se stane s tím člověkem. Co tím míníš?
1: Já se snažím to těm turistům, o které se starám, nedávat zadarmo. Jo? Takže jsem vždycky se snažil a snažím, aby vlastně tu zemi poznali skrze utrpení. Jak říkali ruští filozofové, jedině skrze utrpení se dá dosáhnout nějakého poznání, takže ti moji turisté, ti moji klienti na tom zájezdu trpí. Jo? Ne pořád samozřejmě, aby ještě někdy se jako objevili, ale...
0: Ondřej se usmívá, jenom tady...
1: Ale organizovaně trpí, takže trpí ve vlaku třeba, já jim koupím plackartu, že jo? To víte, co je, že jo? Tam čuhají ty nohy, vypadá to jako márnice a oni celou noc trpí, ale na to potom víc vzpomínají, že jo? A trpěli jsme i na tom zájezdu na Solovecký ostrovy, což byl 24-denní autobusový zájezd z Moskvy, Petrohrad, Oněské, Ladožské jezero, Žeho, Kareli až na Solovecký ostrovy. A to opravdu trpěli celkem dost. Jo? Ale za odměnu poznali Rusko tak jako si myslím málo kdo a s málo kterou cestovkou.
0: Takže asi úplně začátečníkům bych nedoporučoval s tebou vyrazit, protože bohužel si myslím, že část těch lidí, kteří by tohle zažili, by úplně nadšená nebyla, tak je to pro trochu pokročilejší asi cestovatele.
1: Je to pro ty, kteří to myslí s tím cestováním vážně, ne? Pro ty konzumenty, který, jak jsem zjistil, dneska se tam nejezdí pro to, abyste poznali zemi, ale abyste si pořídili tu fosku na Instač, kterou jste na Instači viděli u svého kolegy, že jo, ze školy, tak jedete na to samé místo, tam vám ti průvodci ukážou, kde se stojí, abyste tu fotku měli a zase letíte zpátky.
0: A co myslíš tou transformací? To mě zajímá. Jako ta cesta by člověka měla nějak změnit, nebo cesta je cíl, to znamená, že nejde ani o to, kam dojedeš, ale co během té cesty zažiješ a co si odneseš dál?
1: Přesně tak. Já si myslím, že by to mělo být testování jako pouť. A cestovní kancelář jako ten, kdo zprostředkovává tuhle pouť. Jo. A takhle jsem viděl i to svoje poslání, nebo vidím tu svoji profesi, vlastně provádět ty lidi na té pouti.
0: No a poslední věc teda, tak ty jsi mluvil o těch osmdesátkách, tehdy se nikam jinam nedalo. Jo. Pak v 90. letech se najednou lidi rozprchli do světa logicky, asi bych řekl, jsme začali víc objevovat ten nedostupný svět Západu, Ameriku, vlastně globální svět. Tobě pořád ten východní prostor, jak bylo už řečeno východně od Žiliny, zůstal celou tu dobu. Tak co tě na něm přitahuje, co máš pocit, že je ta hodnota, kterou nikde jinde nenajde, a není to teda jenom to utrpení, který už jsi zmínil?
1: Tak to je taková osobně mystická otázka, jo? Protože jsem možná spadl do nějaké emoční jámy, ze které už nejsem schopen vylíst, anebo tím, že jsem tam začal jezdit a stalo se to profesí, jo? Jako když si Milenky se stane manželka, tak jsem se pak nedostal jakoby jinam, protože jsem se musel tím živit a když si jakoby zajedu nějaký zájezd, jako třeba ty Solovecký ostrovy, že jo? A dělal jsem to skoro 20 let, tak je to jednodušší pro toho průvodce, když to jede po 20., než když to jede po první, po druhý, po třetí. Je to pro něho vlastně efektivnější mnohem. Takže i z profesních důvodů jsem vlastně tam zůstal, ale možná je to i jakési vnitřní pnutí nebo vnitřní přitažlivost toho prostoru celého východoevropsko-asijského.
0: Taková ta tradiční jako kategorie, Ondra už to tady zmiňoval, že jsou v tom rozdíly, ale ta první škatule černobílá, do které ten postsovětský prostor většinou si lidé hodí, je, není tam teda toaletní papír, není tam internet, není tam tohle, to znamená, je to taková jako divočina, kterou už těžko někde najdeš, dokonce ani ne třeba v Asii, míněno v té echt Asii. Máš pocit, že i o tomhle, tedy o těch různých destinacích směrem na východ existují příliš černobílé představy, že ty regiony se postupně vyvíjí daleko jako specifičtěji?
1: No, já cestuju přes 20 let do stejných regionů v podstatě, kromě toho Ruska, které tam se asi už nepodíváme nikdy my tři.
0: A které to jsou teda, když
1: a mimo je Rusko? To Uzbekistán, Mongolsko, že jo, střední Asie. To, co mi teda zůstalo, že jo, Ukrajina, Podkarpatská Rus, takže za těch 20-30 let můžu srovnávat, jak se to vyvíjí a samozřejmě ten pokrok tam je třeba v Mongolsku obrovský jako civilizační. Mongolsko se úplně proměnilo, ale pořád tam zůstává něco, co v Evropě člověk nezažije a je to ta jiná mentalita, jiná kultura, kulturní vazby, historie, že, a tak dál. Takže to jsou ty věci, které člověk tam vlastně poznává, proč tam vlastně jako jede.
2: Já jsem se vzpomněl právě na to, jak se třeba proměnila Gruzie. Když se vzpomenu na ta 90. léta, kdy to teda opravdu byl divoký východ. A i jako infrastrukturně, já si pamatuju, jak jsme se snažili dostat do Svanety

0: je. A tenkrát se prostě do tohohle toho regionu dalo dostat jenom přes jednu silnici, po který takhle jezdili jenom nákladňáky. A my jsme se sice dostali na tu korbu s dalšíma asi 60 lidma, nebo kolik je tam bylo, no ale prostě uprostřed stoupání prostě chcípnul motor a už jsme museli zase jít potom zpátky. Teďka je tam dálnice. A zrovna třeba v okolí Kazbegi, jedné z těch hlavních hor, tak tam už jsou prostě jako rezorty, který opravdu bych si před těma 20 lety absolutně nedokázal představit.
1: Hidden in the remote region of northern Georgia is a place you've probably never heard of.
2: To je restaurácia, do ktorej zaprosil nás pán Gružin. V restaurácii byla normálně kuchyňa, jak v domu.
0: Vidíš i riziko tady ty nějaký komercionalizace?
3: Tak to je úplně zásadní riziko a vidím to všude. Jo. Teď jsem šel z toho Mongolska ke klášteru Amar Bayaz Galan, který je prostě 40 km od hlavní cesty v horách na krásném místě. Číňané staví dálnici. Takže za rok tam bude hotel, jeden, druhý, třetí, že jo, a to místo vlastně ztratí úplně to genius loci. A těch míst, jako bych mohl jmenovat desítky, které se proměnily tady tím tlakem toho komerčního cestovního ruchu.
4: Ivo, kdybychom brali jako, teda pomeňme to Rusko, teď je nedostupné a vezmeme tyhle dva základní směry, tak kdybych začal právě tou střední Asií, tedy Uzbekistánem a Mongolskem, tak máš nějaké jako iniciační začátky z tohohle regionu, teď jsi tam byl teda nedávno, máš nějaký zážitek teď z poslední doby, který by třeba ilustroval právě nějaký ten kontrast té proměny toho, co v Uzbekistánu před 20-30 lety bylo normální a kam se ta země posunula a dovedeno třeba i do nějakých jako praktických doporučení? Jak bys to ilustroval?
3: Tak to je jako složitá otázka, jo.
4: Teď jsem to překombinoval, ale začněme jednoduchou věcí, kdy jsi začal v Uzbekistánu a co jsi tam zažil?
3: Já jsem vlastně ve všech těch lokalitách začal v těch 80. a 90. V Uzbekistánu jsem byl poprvé v roce 87, jo, takže je to opravdu hodně dávno. A byla to zaostalá provinční postsovětská země, kde nebyl asfalt, že jo, a všichni se ti Rusové dívali na ty Uzbeky jako na podnárod. Mě by zajímalo, jak se na to dívají dneska, když prostě se tam staví obrovským jako rychlým způsobem a je to moderní země, která už není odlišná od Turecka třeba nebo od jiných vyspělých místních zemí. Takže ty země dělají obrovský pokrok po té, co se zbavili té ruské nadvlády a je to tam krásně vidět.
4: A co tě v tom Uzbekistánu tehdy zaujalo? Co tě jako opravdu vtáhlo do toho, že se do té země máš potřeby vracet?
3: Mě to tam zaujalo tenkrát a rád se tam vracím teď, protože ty lidé jsou velice pohodoví a člověk tam cítí takovou jako harmonickou atmosféru. Jsou strašně jako spokojení, šťastní a nejvíc je to vidět po tom návratu, když člověk se vrátí zpátky a tady vlastně přijede do prostředí té nervozity a toho zakopávání navzájem o sebe a tam prostě každý jako se snaží vyhovět tomu druhému a oni se hezky schovají i mezi sebou. Nejenom k turistovi, který samozřejmě je trošku posvátný, ale i mezi sebou a člověk to vidí, takže 14 dnů, 3 týdny to jako má možnost zažít.
5: Tady mají jiný systém než Kazachstánu a to, že pro cizince oni drží nějaký počet jízdenek, že normálně pro Uzbeky, že místa nejsou, ale pro cizince, že jsou.
6: Asi si tady postavím na sjezd k tomu městu a tam si něco stopnu. Doufejme.
3: To právě se snažím těm lidem i ukázat třeba, že takže my jezdíme hromadnou dopravou, aby viděli, jak se lidi k sobě chovají hromadný dopravě, když je to narvaný, že jo, máme baťohy. A ty klienti se takhle zbavují těch předsudků, s kterýma tam mnozí jedou, jo, do těch zemí. O čem si mluvil, že tam jsou ty kadibutky a není tam ten papír, že jo. A ono to samozřejmě, když si tak bylo, dneska je to už úplně jinak, jo.
4: Ale jako, asi mám předsudek, ale nemůžu nepřipomenout, že Uzbekistán jako, ať chceme nebo nechceme, tak zůstává diktaturou a velice strohým autoritativním režimem, tak jak to jde k sobě. Pohodoví lidé, kteří si vycházejí vstříc, pozitivní a tak dále, jak to ty vnímáš?
3: Tak to s tím systémem až tak nesouvisí, jo? Tak je tam nějaký politický systém, který nějakým způsobem je historický, ale ti lidé mají nějakou mentalitu, která s tím politickým systémem nějak nekoreluje, že jo? Takže nevidím v tom žádný rozpor. Samozřejmě jako turisté nejsme schopni vnímat, jaký je tam politický systém, protože nepřijdeme do kontaktu s těmito problémy. A když se s těma lidma bavíte, tak to samozřejmě vyplyne třeba na povrch. A nebo taky nevyplyne, protože se bojí mluvit.
0: Tak jako já si pamatuju, že jsem byl zrovna v tom Uzbekistánu asi rok poté, co byly nepokoje ve Ferganském údolí. No a teda to množství policejních checkpointů, který tam bylo, tak to i ten náš turistický autobus si všiml. Teda oni nás vždycky jenom zastavili, podívali se, že prostě tam sedí 20 Evropanů a zase nás pustili.
3: Ale je to velice korektní, to chování těch policajtů. Já si pamatuju v těch 90, kdy vlastně největší zloději byli policajti. Jo? Že opravdu každý policajt si myslel, že když vidí turistu, takže se mu podaří mu ukrást nějaké peníze a opravdu nám něco ukradli, že nám furt počítali ty dolary a tvrdili, že máme těch dolarů nějak moc, jakože zákon povoluje jenom 200, jo, a my máme 300, takže tenkrát to tak bylo a bylo to celkem problematické. A dneska vlastně policajti si na ty turisty vůbec netroufnou, ale samozřejmě věřím tomu, že opozice je ve vězení a nebo v zahraničí, jo, tak jak se to
0: vypadá. Mě zaujalo, jak jsi říkal, že jste byli 3 týdny vlastně. Teďka mi přijde, že ten trend je snažit se vlastně ty zájezdy zkracovat, že i lidi, kteří tam letějí prostě přes půlku světa, tak jsou tam třeba týden, ale nakolik tomu rozumím, tak tvoje filozofie je přesně opačná.
3: Přesně tak, já se snažím, aby ty lidi opravdu si to zažili, aby tam nasáli tu atmosféru, aby to nebylo jenom o tom otrhávání si toho seznamu těch navštívených měst, jo, a byl jsem prostě v Samarkandu jednu noc a jednu noc jsem byl jako v Chivě, ale aby si to prožili, aby tam opravdu i trpěli, teda, že jo, když to tak řeknu, během toho cestování, a to chce čas samozřejmě, takže ty moje zájezdy nejsou teda už 3 týdny, jak to bylo ještě na těch solovkách, ale těch 18-19 dnů, jako děláme ty zájezdy, aby opravdu, když už jedeme do té Asie a letíme tam 12 hodin do Mongolska, tak aby to mělo nějaký smysl, aby to nebylo jenom na otočku.
4: Už mám název tohoto dílu, bude se to jmenovat Trpěc s Ivo Dokoupilem. Ale Ivo, teď vážně, co jsou místa, kterýma tímto stylem, aby ty lidi opravdu zažili tu zemi, tak kterýma chceš ty lidi protáhnout v Uzbekistánu? Co jsou věci, které se nedají z tvého pohledu přeskočit a jsou důležitý?
3: Tak samozřejmě Buchara, Samarkand, Chiva.
4: Máme protože tam, historicky?
3: Protože je historicky zajímavé a jsme tam vždycky 2-3 dny, aby jsme si to právě mohli užít. Že jo? A já jsem tam přidal třeba tu Ferganskou dolinu, ale dělám Kokand, nedělám prostě Ferganu, která sama o sobě není až tak zajímavá, respektive je to normální město, no, ale tak. Kokand je velice zvláštní tím, že je hodně autentický, historicky je strašně zajímavý, že jo, a je tam silná islamská populace, oni jsou hodně věřící, takže je to vlastně zase úplně jiný pohled na ten Uzbekistán, který je trošku sekulární, jo, ten islám tam není tak jako pevný, jak máme představu, ty Sověti to opravdu hodně potlačili, ale v tom Kokandu to tak jako není, jo, takže to je jako zase takový pohled trošku jiný na ten Uzbekistán, pak tam máme Tianchan samozřejmě, kousek, jo. Vždycky tím cílem je, aby ty lidé poznali vlastně rozmanitost té země.
4: To znamená možná i nějaký trek? Jako
3: i nějaký treky, tam máme treky, no prostě vycházky nebo něco v tom smyslu. Nemám tam třeba Aral, jo, protože Aral je taková smutná oblast.
4: Míněno Aralské jezero.
3: Míněno Aralské jezero, samozřejmě si o tom jako povídáme v nějakém muzeu, ale nejezdíme tam, protože si myslím, že to není tak zajímavé se dívat na zničenou oblast, jo, ekonomicky a sociálně.
0: No to je právě takový to, udělat si to selfiečko prostě.
3: Ano,
0: udělat
3: si selfiečko s lidmi, kteří jsou vykořenění a nemají pitnou vodu.
4: Teď ještě trochu prakticky. Co lidi dělají za obvyklé chyby? Jezdíš se spoustou lidí, ano, vědí, že seš náročnější, že tam budeš je nutit trochu trpět, ale jako co dělají za obvyklé chyby, když vyrážejí tímto směrem třeba do Uzbekistánu? Něco si neberou, nebo na něco zapomenou, nebo něco obvykle nečekají a pak je to fakt zaskočí a dává jim to zabrat?
3: Teď si mě zaskočil. Možná v tom Uzbekistánu nečekají takovou srdečnost, jo? Že mají obavy, mají nějaké předsudky a jsou příjemně překvapeni z toho, jak to tam prostě funguje, i z té hygieny, o které jsme se tady taky bavili, ale ty země udělali obrovský pokrok i v té hygieně. Takže přijde člověk do restaurace a vlastně vidí, jak ty holky tam uklízejí pořád. A není to taková ta představa, kterou si třeba přivezou, že je to ta špinavá střední Asie, kde prostě je mor, cholera, že jo, a mrtvoly na ulicích, že jo, jak to bylo ve středověku popisováno a je to úplně dneska i někde jinde. Takže možná předsudky si tam vezou, o které potom přijdou a to je samozřejmě dobře. Jediný problém, který je, ale to je ve všech destinacích v podstatě, včetně Rumunska, tak je voda. Vodu často podceňují turisti a to se týká i Koločavy třeba, jo, a Podkarpatské Rusy a to je takový problém, na který já neustále upozorňuji. Nepít vodu místní, pít vodku, že jo, nebo koňak.
4: Máme tady některé dotazy lidí, kteří by chtěli jako baťůškáři, jako někdo, kdo by se vydal ve tvých šlépích vydat tím východním směrem. A teď mě napadá, jako, co bys teda řekl za tři destinace, když někdo by jako začínal a chtěl by jet samostatně, tak co bys mu doporučil, aby ten východ, míněno postsovětský prostor, zakusil a případně co na téhle cestě bys mu doporučil neminout?
0: A já bych k tomu ještě dodal, potřebuje mít nějakou jazykovou výbavu, protože že rusky už ta generace 20letých příliš jako často nehovoří, tak je možné se prostě tam domluvit třeba anglicky nebo nějak jinak?
3: To jsou všechno prostory, kde vlastně ta ruština je pořád rozšířená, i když v Mongolsku to až tak neplatí, tam to vzdělání nebylo na takové úrovni. Ale ten středoazijský prostor, tam všichni vlastně mluví velice dobře rusky, takže ruština je velkou výhodou, protože i s horským kmenem někde v Kyrgyzstánu člověk může jako si povídat rusky, což je obrovská výhoda. Mladá generace se tam učí anglicky, protože chce vyrazit do světa, takže to je zase druhá výhoda, ale musí člověk narazit na ty mladý, ale není to příliš rozšířené zatím ta angličtina. Dneska je výhoda v tom, že máme ty sítě, že jo, máme internet, máme překladače. Takže spousta věcí se dá vyřešit tímhle způsobem, což před 20 lety nebylo myslitelné a spousta informací dneska se získá po sítích. Takže myslím si, že to cestování dneska už ztratilo takovej ten punkt z toho dobrodružství, že opravdu někam jedu, nebudu měsíc telefonovat domů, že jo, protože prostě nebude kde a čím. A to dneska už neplatí, že dneska jsme vlastně všichni online pořád a ty informace máme neustále k dispozici, takže v podstatě není před tím ani varovat, jo. Nepijte vodu a můžete jet kamkoliv. Jo, já bych doporučoval, aby jeli do té střední Asie, která je hodně podle mě zajímavá a je taková dobrodružná. Ty hory jsou nádherné, jsou tam prostory, které jsou pusté, že jo? A určitě tam člověk zažije něco jiného než u nás nebo na Slovensku nebo v Alpách, kde prostě je všude takový komfort a chaty a tak dál. Tady prostě to je úplně jinak, že jo? Takže to je, si myslím, destinace, která je dobrá a je to blízko a jsou tam velice příjemní a pohostinní lidé, i když člověk neumí jazyk, jo, to až takový problém není. Když někdo vám chce vyhovět, tak vám vyhoví, i když neumí anglicky. Že jo? A když vám někdo chce házet klacky pod nohy, tak vám je hodí, i když umí česky.
4: Tak tolik doporučení a zážitky Ivo dokoupila. Ivo, moc ti děkujem, že jsi našel na nás čas. Přejeme štěstí a hlavně zdraví všem účastníkům tvých trpitelských cestovatelských výprav. To mě opravdu pobavilo, ale myslím, že to jsou obrovské zážitky, tak doporučuji. Děkujem, že jsi přišel.
3: Díky za pozvání.
4: Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
4: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
0: i své blízké.

0: se nedokážeme sami polechtat.
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: Někteří lidé jsou lechtiví jen málo, někteří velmi. Pro někoho je lechtání spíš příjemné, někdo jim docela trpí. Ať to máte s lechtáním jakkoliv, všimli jste si někdy, že sami se polechtat prostě nedokážete? Lidský mozek nasává ohromné množství podnětů o vnějším prostředí a vyhodnocuje jejich dopad na nás, především z hlediska případného ohrožení. Reakce na lechtání druhou osobou se pravděpodobně vyvinula proto, aby člověk věnoval zvýšenou pozornost, když se ho něco nečekaně dotkne, například když po něm leze nebezpečný pavouk. Když se chystáme polechtat sami, je to podnět, který vychází zevnitř, nikoli z vnějšího prostředí. Takový podnět je zpracován jinak, v tomto případě takzvaným mozečkem, který se nachází v zadní spodní části mozku. Mozeček monitoruje, předpovídá a vyhodnocuje naše pohyby. Když tedy očekává, že se chystáme dotknout sami sebe, vyhodnotí tuto akci jako neškodnou a ubere tomu pocitu doteku na důležitosti, takže necítíme skoro nic v porovnání s lechtáním od druhé osoby.
1: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V turecké Ankaře skončil summit NATO. Hlavními body byly posilování obrany schopnosti, vztahy spojenců s USA, ale také pomoc Ruskem napadené Ukrajině. Členské státy pro letošní rok přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc v hodnotě 70 miliard eur. Česko se ale na tom podle premiéra Andreje Babiše s ANO podílet nebude. Poslanecká sněmovna znovu jednala o sporné stavební novele. Podle autorů návrhu z vládní koalice má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci jednání nedokončili kvůli vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO. Obvinil totiž opoziční strany, že v minulém volebním období zničili stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše z ANO. Opozice to odmítla. Evropská unie proplatila všechny dotace, které v květnu čerpal holding Agrofert. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního zemědělského fondu Eva Češpiva. Celkem šlo asi o 200 milionů korun. Jestli Evropská komise holdingu peníze přizná, nebylo dopředu jisté. Posuzovala totiž možný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Rusko zavedlo zákaz exportu nafty. Moskva tento měsíc zároveň začne dovážet pohonné hmoty, aby zmírnila dopady palivové krize. Důvodem opatření jsou ukrajinské útoky, které míří na ruské rafinerie. Pod tlakem je i síť čerpacích stanic, protože poptávka po pohonných hmotách je zhruba o třetinu vyšší než před rokem. Česká reprezentace skončila na pražském baseballovém týdnu třetí. V posledním zápase porazila Německo 15-5 po sedmi směnách. Turnaj vyhráli baseballisté Nizozemska. Tajvan zdolali 3-2 v devíti směnách.
3: Omezení před tunelem na Pražském okruhu a také u Strakonic. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením před Lochkovským tunelem. Kvůli poruše čidel je před vjezdem do tunelu uzavřený levý pruh a poté se opět jede dvěma pruhy, kolona se netvoří. U Strakonic vás zdrží nové omezení na silnici 22 do Vodňan. Mezi Strakonicemi a Nebřehovicemi frézují vozovku. Práce potrvají více než dva týdny a provoz budou celou dobu řídit kyvadlově semafory. A na Olomoucku pozor na překážku v Majetíně. Na výjezdu z obce směrem na Krčmaň leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Senátoři se budou zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích, který má usnadnit vyměňování úředníků. Koaliční předlohu už schválili poslanci. Zatímco vláda si od změny slibuje zefektivnění státní správy, opozice varuje před politizací úřadů. Hrozí, že si budou ministři všude dosazovat svoje lidi, nebo je taková obava přehnaná? A jaké jsou důvody k tomu nahrazovat stávající zákon o státní službě zcela novou legislativou?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty tady v senátním studiu Českého rozhlasu jsou členka ústavně právního výboru, členka klubu Hnutí ANO, senátorka Jana Zvirtek-Hamplová. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A místopředseda ústavně právního výboru, člen klubu ODS a TOP 09, senátor Stanislav Balík. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Paní senátorko, co přinese ten nový zákon o státních zaměstnancích?
5: Tak jako, takový, jako praktik řeknu asi tolik, ukáže to hlavně až praxe, ale zákon si slibuje v podstatě změnu vůbec režimu pracovně právní legislativy, protože ten zákon hlavně přebírá většinu minulého zákona, ale to, co je to hlavní, tak přináší nasměrování na zákoník práce, to znamená z té vrchnostenské zprávy do smluvní legislativy a v podstatě si slibuje zefektivnění toho celého procesu. On už tento záměr byl kdysi dávno, tuším roku 2014, si něco podobného slibovala ODS a potom se to nasměrovalo do té vrchnostenské zprávy a teď směřujeme k té smluvní legislativě.
4: Pane senátore, co čekáte od té nové legislativy vy?
6: Já čekám na prvním místě komplikace ve vztahu k čerpání evropských prostředků. A když si vzpomeneme na ten rok 2013-14, když se přijímala ta stávající úprava, tak ona se přijímala pod poměrně velkým časovým tlakem, protože tehdy jsme sice měli nějaký neúčinný služební zákon, tuším z roku 2002, který jsme přijali těsně před vstupem do Evropské unie, nicméně neplatil a Evropská komise nám tehdy velmi vytýkala a jeli jsme v zásadě v podobném režimu, do jakého nás teď chce nasměrovat ta novela. To znamená, v tom smluvním nebyl to úplně ten speciální zákon o státní službě. A tehdy reálně hrozilo, že se nebudeme moci zapojit do nového programového období čerpání evropských financí. A tak tak jak říkám, velkým tlakem někdy na přelomu roku 13-14 byla přijata ta stávající úprava, která se teď má změnit. Kdyby se nepřijala, tak bychom peníze čerpat nemohli. A teď uvidíme, jak to dopadne. Já nechci říkat, jestli nás pochválí Evropská unie nebo ne. Nicméně je to poměrně zásadní změna a uvidíme, jak to bude vypadat.
4: Paní senátorko, máte jistotu, když tady ten zákon z dílny koaličních poslanců hájíte, že je v souladu s evropským právem a že pokud, když projde, takže Česku nebude hrozit, že by přišlo o evropské peníze?
5: Takže není v rozporu s evropskou legislativou, o tom jsem přesvědčena, jinak bych vůbec nemohla tento zákon podporovat ani hlasováním.
4: Jste si vědoma toho, promiňte, že vás přerušu, že ještě před pár měsíci ředitelka Evropské komise, paní Goer, před změnou toho stávajícího služebního zákona, který je v souladu s evropským právem, varovala a právě řekla, že Česko by mohlo přijít o peníze.
5: To jsou všechno hypotetické úvahy, já jsem přesvědčena, že není v rozporu s evropskou legislativou. Podobnou legislativu mají i jiné země Evropské unie, protože země mají různé režimy. To znamená, my tady nemáme žádnou jednotnou legislativu. Například tu soukromoprávní legislativu má Nizozemsko, potom je tady Slovensko, potom je tady zase úplně jiný režim a Francie a podobně. Já jsem zastánce toho, abychom si hájili svoje názory. Toto je opravdu věc názorová zejména. Ani právníci se nezhodnou, zda to je úplně super, nebo není to super. Já si od toho slibuju, že jsem 30 let v soukromé sféře jako advokátka, takže mně se na tom líbí to, že se tam, tak jako bych řekla, přibližuje stávající úprava pracovně právní samospráva, státní správa a klasický zaměstnanecký poměr.
4: Na co se ještě zvlášť určitě zaměříme, ale pane senátore, po tom, co jste teď slyšel, uznal byste, že samozřejmě úprava toho, za jakých okolností funguje státní správa v té které zemi Evropské unie, se samozřejmě různí v závislosti na tom, o jaký stát se jedná a že je určitá volnost v tom, jak si to nastavíme u nás v Česku?
6: Jednoznačně ano. My víme, že jsou dva jakési krajní modely, jeden ten americký, jeden ten britský, mezi kterými se pohybujeme. Ten americký, který znamená, vyhraje prezident a přichází s ním 10 000 lidí do úřadu, aniž by ti stávající museli být složitě propouštění a dávání do nějakého bazénu, tak jak u nás a tak dál. A pak ten britský, který známe ze seriálu Jistě, pane ministře, kde skutečně jako ten úředník vládne a ministr je spíš jako na okrasu. Mě tady na tomto procesu, kterým teď procházíme, vadí to, že se o tomto vůbec nebavíme, že jsme si nevyhodnotili, kterým směrem chceme jít a děláme nějaké pokoutní změny. Konec konců o tom, jak jako divně je to nachystáno, svědčí i to, že přestože ten zákon byl schválen ve sněmovně, tuším před týdnem.
7: Kde tak, se k tomu odehrála určitá diskuse, a předpokládám, že bude i na půdě Senátu.
6: Přesně tak, tak ale my ho ještě pořád nemáme v Senátu, protože není v takovém stavu konzolidovaném, protože tam přijímali možná desítky pozměňovacích návrhů, o kterých vlastně my se teď dozvídáme téměř až ex post. To mě vadí. Kdybychom si řekli, chceme jít čistě americkou cestou, tak OK. Chceme jít britskou cestou, OK. Proč? To je ono. A my tady najednou prostě ze vzduchu se snese nějaký návrh několika koaličních poslanců, který neprošel vůbec žádným připomínkovým řízením a tak dále, tak jak je to dnes u této vlády obvykle.
7: Paní senátorko, není to problém, že u tak zásadní legislativy, která, a nepřeháním, se týká fungování vlastně celé státní mašinérie, že tato legislativa neprošla řádným připomínkovým řízením, že je prosazována jakožto návrh poslanecký?
5: Já bych trošku se, bych řekla, ohradila proti pojmu pokoutní. Já jsem, jak říkám, praktik a pokud potřebujeme ve státní správě zejména pracovat, já totiž jsem velký kritik státní správy, protože často zastupuju obce, města proti státní správě, znám perfektní státní úředníky, znám šílené státní úředníky a vidím tady tu těžkopádnost hodně. Takže
7: Dobře, promiňte, ale k tomu dotazu v návaznosti na to, co namítal pan senátor, z jakého důvodu se tato změna prosazuje jakožto poslanecký návrh, to znamená, z jakého důvodu se koalice vyhýbá řádnému připomínkovému řízení, během kterého by se třeba ukázalo, že je možné v tom návrhu leccos ještě vylepšit.
5: To bych i souhlasila, já jsem nezávislý senátor, musím říct.
7: Ale jste z klubu hnutí, ano?
5: To, že jsem z klubu ANO, neznamená, že musím prosazovat veškeré její názory, dokonce naprosto mám svobodu v hlasování a podobně. Tady já vidím, že je potřeba hlavně efektivně pracovat a tady bych celkem tu rychlost podpořila, protože my musíme, aby státní správa fungovala, ne abychom rok, dva o ní debatovali. Tady ta změna není až tak zásadní, co se týká, jak říkáte, mašinérie. Tady je to o změně toho režimu právě úpravy. My v podstatě tady namísto té vrchnostenské správy a státní správy, která už tehdy se mi v tom roce 2014, musím říct, jako nelíbila, tak směřujeme směrem k zákoníku práce a to je na tom to efektivní.
7: K čemuž, promiňte, slibuju to po druhé a dodržím, ano. To se ještě vrátíme teď, abychom dokončili tu kapitolu týkající se toho, jakým způsobem je tato nová legislativa koalicí prosazována. Rozumíte, pane senátore, tomu argumentu, že není na co čekat, že vláda chce zefektivnit státní správu co nejdřív a že tedy z toho důvodu, pokud jsem správně porozuměl tomu argumentu paní senátorky, se ta změna prosazuje jakožto poslanecký návrh?
6: Ano, tomu bych rozuměl ve chvíli, kdyby hrozilo nějaké nebezpečí z prodlení, nebo kdybychom byli v nějaké situaci, že jako skutečně platí nějaká úplně šílená úprava, která nefunguje a tak dál.
7: No, tady pokud si správně rozumím tomu, co říká paní senátorka, tak třeba ona je přesvědčená, že teď to nefunguje, takže je potřeba prosadit změnu,
6: která nefunguje. Je potřeba prosadit změnu, také nehájím stávající návrh až do těch hrdel a statků. Nicméně, jako tady skutečně je to tak zásadní, že si to zaslouží obejít všechny ty mechanismy, o kterých mluvíme. Je to tak zásadní, že o zrušení veřejného dohledu nad fungováním, třeba rozdělováním peněz v Národní sportovní agentuře se musí udělat změna až v průběhu druhého čtení a tak dál. Rozumíte, tohle jsou skutečně jako velké koncepční věci, velké koncepční změny a podle mě by se nic nestalo, kdyby to celé nezačalo platit 1. ledna 2027, tak jak je to teď plánováno, ale třeba 1. července 2027. Ale prošlo by to tou velkou debatou a ideálně našla by se na tom širší shoda, protože já upozorňuji, že v tom roce 2014, když se schvaloval ten stávající zákon, ano, tak ho nepodpořila jenom tehdejší vládní koalice ČSSD, ANO a KDU ČSL, ale třeba i ODS. To znamená, my bychom tady přece měli chtít, abychom budovali takový státní mechanismus, který se nebude měnit po každých volbách.
7: S nástupem nové vlády.
6: S nástupem nové vlády.
7: Paní senátorko, nebylo by to bývalo lepší, kdyby si koalice vytýčila, že se pokusí najít nějaký konsenzus napříč politickým spektrem na tom, jak má fungovat státní správa?
5: Já vám to řeknu tak, já jsem zastánce, abychom se shodovali napříč spektrem jako obecně, s tímto jsem šla i do voleb, abychom se vždycky dohodli bez ohledu na to, jakou máme značku, nebo nemáme žádnou značku, jako v mém případě. Nicméně tento způsob je věc názorová. Toto si musí obhájit poslanecká sněmovna, je to poslanecký návrh. A pokud toto je věc opravdu názorová, buď jako budeme o tom déle hovořit a budeme to chápat jako by naprosto zásadní změnu, já to považuji za změnu koncepční, která je zásadní, co se týká dopadu, ale není tak zásadní, jakoby, abychom museli tam o tisíce detailech jako debatovat.
7: Tak se zaměřme možná právě na některé ty detaily nebo na ty hlavní změny, které ten nový zákon o státních zaměstnancích nahrazující stávající služební zákon přináší. Vy už jste o tom začala mluvit, že tedy zaměstnávání úředníků by se mělo přiblížit běžnému pracovnímu poměru, což znamená, že bude snazší propouštět ve státní správě. Je to tak?
5: Bude snazší propouštět, možná, ale pořád tam budou zákonné prostě důvody. Tam jako se pořád hovoří, že to bude jako snadné usnadňovat vyhazování úředníků. To prostě není pravda. Tam opravdu pořád jsou zákonné důvody, ale naopak to, co si podle mě poslanecká sněmovna slibovala, bude také snazší přijímat a bude tam prostě snazší prostě výběrová řízení a podobně. Já sama vidím teď třeba, že čekáme ve státní správě kolik měsíců na přijímání úředníků a není možné tu státní správu efektivně vykonávat. Takže nejenom tedy opravdu říkám, tady se to jednostranně takto vykládá, ale není to prostě pravda.
7: Pane senátore, připustil byste, že tady toto, to znamená přiblížení toho, jak jsou zaměstnáváni úředníci běžnému pracovnímu poměru, může státní správu zefektivnit?
6: Já tomu vlastně úplně nerozumím, protože pokud ta změna není tak zásadní, tak proč přichází? A pokud zásadní je, tak proč o ní nebyla vedena ta jako široká debata, která by vychytala celou řadu problémů.
7: A čemu už jsme se věnovali, teď posunuli spíš k obsahu.
6: Tak, ale připomínám, že vlastně pokud to není tak zásadní, tak proč ta změna přichází? A domnívám se, že ta změna zásadní je a je možná v pořádku. A nicméně a určitě dobře, když odpadne celá řada těch složitých procesů a tak dál. Jenom my si musíme říct, a to jsme si neřekli, je to někde pokoutně skutečně jako někde v pozadí toho, chceme mít stabilní státní správu, anebo ji chceme měnit po každých volbách. A to je za mě úplně fair otázka a obě dvě odpovědi jsou možné, jenom si to máme říct. A my se teď tváříme, že budeme budovat velmi profesionální státní správu, velmi stabilní státní správu, a že tam nebude docházet vlastně k těm změnám, že budeme jenom s nás přijímat, ale vlastně bude se propouštět obtížněji, vlastně fakt tomu nerozumím.
7: Paní senátorko, vy tomu rozumíte, vyložte nám, co je smyslem té změny. Jde o to, aby si nově příchozí vláda mohla vyměnit lidi na všech různých úrovních, na úřadech, na ministerstvech a tak dál, aby tam měla sobě nakloněné lidi?
5: Já vám to řeknu tak, vy už teď vykládáte, jak by to mělo být, ale to takto prostě není, jak vy říkáte. Ano, ta zásadní změna, možná je to pohled právní. Ta zásadní změna je v tom, že tady změna toho právního režimu, že z toho správního řízení, vrchnostenské správy.
7: Promiňte, paní senátorko, to už jste říkala, ale
5: Já bych zkusila dokončit větu, jak může kolega dokončit. Já to řeknu tak, tam jde o to, že ta zásadní změna spočívá v tom, že z té vrchnostenské správy jdeme k tomu zákoníku práce a jinými slovy i ten státní zaměstnanec se dostává, bych řekla, do rovnějšího postavení k tomu svému zaměstnavateli, protože je to otázka smluvní. Teď to bylo, když to řeknu, otázka, že se v uvozovkách mu přikazovalo. Jinými jinými slovy, ta zásadní změna je v tom režimu, ale to je otázka 2-3 zásadních věd. A proto, jak říkám, není to tak zásadní, aby se o tom tak strašně moc diskutovalo, dobře, protože jde opravdu o jednu zásadní změnu, která potom způsobuje všechno
7: ostatní. Paní senátorko, a prosazuje vládní koalice tuto změnu, kterou vy podporujete z toho důvodu, aby si ministři mohli obsazovat místa na úřadech lidmi, kterým jsou zcela lojální?
5: Ne. Tak toto prostě není.
7: Ale bude protože... to snažší, aby to mohli dělat?
5: Nebude to snažší. Já hlavně si o toho slibuju, že bude snažší přijímat dobré lidi do státní správy. Zase řeknu úplně na rovinu, podstatné je, aby v té státní správě byly dobré mzdy a potom tam dostaneme dobré lidi. A ta výběrová řízení na místo 100 dní, když budou moci být třeba 2 týdny, toto se mi na tom líbí. Říkám, já jsem 30 let v soukromém sektoru, takže když jako někdy vidím tu státní správu, a já jsem velký kritik státní správy, jak říkám, tak jako se to zefektivňuje směrem k tomu soukromoprávnímu té soukromoprávní oblasti a toto je na tom, co se mi na tom líbí. Hmm. Samozřejmě praxe možná přinese určitá úskalí, dobře, tak se to potom napraví, ale tohle opravdu směřuje k tomu zefektivnění
7: a tak dál. Pane senátore, nemůže to státu pomoct, když se začne trochu víc podobat jeho fungování soukromé sféře?
6: Je to možné. Tady já bych upozornil na to, že my nemluvíme o všech státních zaměstnancích, že ten stávající služební zákon zdaleka nedopadá na všechny státní zaměstnance.
7: Ani na učitele?
6: Ani, ale na všechny státní úředníky. To on skutečně jako jenom na nějakou určitou skupinu lidí, kteří jsou pod služebním zákonem, řekněme především na ministerstvech, ústředních státních orgánech nebo ústředních orgánech státní správy a tak dál. A ta novela, co přináší, tak ona přináší to, že poskytuje vedoucím těch správních úřadů větší prostor při výběru vedoucích pracovníků. Jinými slovy, že mohou skutečně jako po těch volbách snáz přeskládat vedení těch úřadů. A to, o to tam jde, a proto se to vlastně tak prosazuje a proto se to prosazuje teď tak rychle, aby to ideálně platilo od 1. ledna příštího roku.
5: Já bych tomu doplnila větu. Prosazuje se to hlavně tak rychle, a já to tak chápu, a tak to jsem si to nastudovala, tak to jsem to vnímala, aby ta státní správa mohla pracovat efektivně. To je prostě to podstatné, protože tam je potřeba hlavně teď hodně, což my asi s kolegou i potvrdíme, tam je prostě hodně práce a to prostě vyžaduje prostě dobrý tým.
7: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají senátorka Jana Zvirtek-Hamplová z klubu Hnutí ANO a senátor Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Paní senátorko, co byste řekla odborům, které dlouhodobě varují, že ten nový zákon oslabí nezávislost úředníků a že posílí vliv politiků na státní správu?
5: Já se domnívám, že to tak prostě nebude. My spíš máme problém, aspoň já to tak vnímám i na těch úřadech, že abychom do té státní správy dostali odborníky, protože prostě nezaplatíme. To je prostě jiný problém. Co se týká odborů, samozřejmě ty budou hájit zájmy zaměstnanců, to je naprosto v pořádku a je dobře, že to tak dělají a je možné i dobře, že dávají takovéto v uvozovkách zrcadlo poslaneckým návrhům.
7: Je dobře, že stejné zrcadlo dává tomu poslaneckému návrhu, který vy podporujete, i protikorupční organizace Transparency International, která v zásadě vyjadřuje stejnou kritiku jakožto odbory?
5: Transparency International velmi dobře znám, když jsem s něj i spolupracovala. Správně, že to vyjadřují, protože já jsem zastánce prostě věcné diskuze, může to upozornit na některé věci, ale skutečně tady, když jsem se s tím seznámila, tento zákon je o změně prostě toho systému, abychom efektivněji pracovali a jak to bude prostě potom v praxi, to ukáže až ta praxe. A mně se tady zatím zdá, že převažují ta pozitiva, aby úředníci byli také trošku vystavení určité kritice, aby prostě věděli, že ze zákonných důvodů mohou skutečně být propuštěni.
7: Ze strany politiků tady.
5: No, ze strany kohokoliv jiného, protože prostě máme tady volební systém, tak jako jak jinak. Jinak ještě bych tady řekla jednu větu, že jak tady padalo, že aby po každých volbách nemohli se měnit úředníci. Toto je změna od roku 2014, tady ten zákon stávající je od ledna 2015, tak si uvědomíme, kdy přijímáme nějakou změnu a opravdu poté, co jsme se v praxi přesvědčili, že to opravdu je nepružné, neefektivní, prostě, takže směřuje to prostě k jinému systému.
7: Čím se tady dostáváme k tomu ústřednímu argumentu vládní koalice, která říká, že ten stávající systém je neefektivní, pane senátore?
6: Ano, může to tak být. V určitých aspektech určitě neefektivní je. V určitých aspektech i ta novela přináší jako pozitivní změny, nicméně jako celek je skutečně hodně podivná. A nejenom tím procesem, jak vznikala, ale tím, co všechno souvisejícího obsahuje. Jeden příklad za všechny, máme Národní sportovní agenturu, kde je zřízená dozorčí rada, nebo dozorčí komise, která dnes je volena z půlky poslaneckou sněmovnou a z půlky senátem. A je to v pořádku, protože se vlastně mimo státní rozpočet vyvádí tady do, řekněme, jakéhosi státního fondu peníze a je dobře, aby nad nimi byla veřejná kontrola.
7: A tím chcete v tomto zákonu říct?
6: A tato novela, o které teď tady mluvíme, tuto dozorčí komisi úplně ruší. To znamená, Národní sportovní agentura na rozdíl od jiných státních fondů bude bez dozorčí komise. Ptám se proč. Proč nemá být veřejná kontrola a tohoto typu, skutečně jako půlka senát, půlka sněmovna, proč nemá být nad hospodařením a nad rozdělováním konkrétních finančních projektů, podpor a tak dále.
7: Chcete na to reagovat, paní senátorko?
5: Já to řeknu tak, budeme tam hledat určitě spoustu dílčích argumentů, proč vlastně tady toto je. Je správně, že ty otázky padají. Já jsem také spoustu otázek kladla, musím říct. A potom, když jsem si to vyhodnotila, tak skutečně jsem tu novelu vyhodnotila jako pozitivní a jako člověk, který se z té státní správě a samosprávě věnuje 30 let, tak jsem prostě převážila pozitiva a můžeme tam hledat tyto dílčí věci. Samozřejmě otázky, že prostě budou tak to padat, je úplně v pořádku.
7: Říkám, a dovolte mi tedy další takovou otázku. Proč se v tom novém zákoně nepočítá s nejvyšším státním tajemníkem, který byl doposavat s takovou pojistkou proti těm nepřiměřeným politickým tlakům na úředníky?
5: Že to přechází pod úřad vlády, to je prostě věc vládní koalice, která tuto změnu prosazuje. Tady se přiznám, jsem tak jako 50 na 50, ukáže to až praxe. Já znám praxi tajemníků z radnic, kdy prostě vidím, že někdy si to bez tajemníků tam neumíme představit a někdy s tou tajemnicí brzdou práce toho města, obce, je to vždycky otázka i toho lidského faktoru. Tady se ale zase domnívám, že aby to bylo jenom zase v rukou jednoho člověka, také není úplně správné, mělo by to být jinou formou, ale já bych volila třeba trošku jinou formu, tady je směr na úřad vlády, uvidíme, co ukáže praxe, ale že to bylo v rukou jednoho takto státního úředníka, který měl být garancí, nejsem přesvědčena, že to ale tak to skutečně tak bylo.
7: Pane senátore, podle vás se ten institut nejvyššího státního tajemníka osvědčil za těch zhruba 10 let?
6: To tak přece nebylo, že by to bylo v rukou jednoho úředníka nebo jednoho tajemníka. Ten byl až, řekněme, na vrcholu té pyramidy. Každé ministerstvo, každý ten ústřední orgán státní správy měl toho svého státního tajemníka.
7: Ale byl tam jeden nejvyšší, na to si myslím,
6: nad ním byl jako právě ta poslední pojistka, poslední jako dovolací instance. A znovu říkám, ano, možná je v pořádku, že se toto ruší, ale my jsme vlastně neslyšeli důvody, proč to tak má být. A i teď tady u toho stolu jsme slyšeli, protože to tak chce vládní koalice. A ne proto, že se zhodují lidé ze soukromé sféry, že se zhodují právě odbory, že to nefunguje a tak dál. To je vlastně ten problém. My u drtivé většiny těch věcí nevíme, proč v tom zákoně jsou.
7: Čím se vracíme k tomu, jakým způsobem ta změna je vládní koalicí prosazována, paní senátorko, a máte prostor pro poslední větu, protože končíme?
5: Poslední větu. Já mám pocit, že tady je právě rozdíl i pohled ten právní a jiný politický. Já pořád mám více pohled právní a tady opravdu, tady, jak říkal pan kolega, systém těch tajemníků, to je ta neefektivita a tak dále. Takže prostě směřujeme k té efektivitě. Z právního hlediska tam nevidím naprosto nic, co by bylo nějak zásadně i v rozporu s evropskou legislativou, naprosto ne. A podle mě skutečně převažují veškerá ta pozitiva. To je všechno, co můžu z pohledu právního zejména říct.
7: A u toho skončíme se senátorkou Janou Zvirtek-Hamplovou z klubu Hnutí ANO a senátorem Stanislavem Balíkem, který je členem klubu ODS a TOP 09. Dámo a pane, děkuji vám.
6: Díky za pozvání.
5: Děkuji za pozvání.
7: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
1: Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus.
0: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
1: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
0: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
1: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. Sněmovna v úvodním kole podpořila růst státních plateb do zdravotnictví. O wimbledonské finále budou dnes bojovat Češky Muchová i Nosková. Bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky. Teploty do 27, na severu do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání. Dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
8: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
2: Sněmovna poslala do dalšího kola projednávání zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2,5 tisíce. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Zvýšení plateb má podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.
9: Cílem tohoto návrhu je obnovení finanční stability a předvídatelnosti systému veřejného zdravotního pojištění zamezující hrozícím problémům se schopností zdravotních pojišťoven dostát svým závazkům ve věci úhrady zdravotních služeb poskytnutých jim pojištěncům.
2: Opozice zrychlené projednání novely vetovala. Podle předsedkyně poslanců STAN Michaely Šebelové není možné přijmout tak zásadní změnu bez diskuze s opozicí. Úřady na Slovensku zrušily verdikt, podle kterého se firma ze skupiny českého premiéra Andreje Babiše z ANO nemusela podílet na sanaci bývalé chemičky Istrochem v Bratislavě. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Informoval o tom generální prokurátor Maroš Žilinka. Společnost Istrochem Reality se může ještě odvolat.
10: Bratislavský okresní úřad vyhověl protestům prokuratury a zrušil tři svá předchozí rozhodnutí. Podle nich společnost ze skupiny Synbiol Andreje Babiše nemusela nést zákonnou odpovědnost za část ekologické zátěže v areálu bývalé chemičky. Prokuratura ale namítá, že úřad dostatečně neprověřil, jestli firma splnila podmínky pro takový závěr. Areál Istrochemu patří k nejvíce znečištěným místům na Slovensku. Náklady na jeho sanaci úřady odhadují až na 750 milionů eur. Ministerstvo životního prostředí přitom na základě původních rozhodnutí počítalo s tím, že sanaci zaplatí stát. Vláda o tom ale zatím nerozhodla. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Linda Nosková zvítězila nad Belgičankou Mertensovou ve dvou setech a postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu a krátce po zápase se dozvěděla, že jí čeká premiéra na centrálním dvorci slavného grandslamového turnaje.
11: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domlouvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
2: Linda Nosková si v dnešním v pořadí druhém semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostěkovou. V tom prvním se krátce po půl třetí odpoledne českého času utkají Karolína Muchová a Američanka Goffová. Obě utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
3: Nehoda na D2 za Podivínem a překážka na D1 u Oder. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy máme hlášenou nehodu za Podivínem. Na kilometru 44,5 se osobní auto střetlo s divokým prasetem. Projíždějte kolem opatrně. Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova pozor na překážku u sjezdu do Oder. Na kilometru 321 stojí porouchané nákladní auto. Ostatní vozidla v místě vybočují. A na D1 z Prahy do Brna se ještě pracuje za Jihlavou. Na kilometru 117 je kvůli budování mítné brány zúžení do jednoho pruhu. Zpomaluje se tam, zatím se ale kolona netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noc je polojasná až jasná, přechodně až oblačná, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Přes den má být jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jenom výjimečně s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy 20 až 23, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Evropský parlament tento týden změnil pravidla hry v letecké dopravě. Jaká zlepšení pro cestující nově přijatá opatření přinášejí? A co přinese zjednodušení legislativy a zmírnění evropských regulací umělé inteligence? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová z frakce Zelených. Zdravím vás do Štrasburku, dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Rozhovor natáčíme po 15. hodině. Evropský parlament včera přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Jak moc?
13: Z mého pohledu poměrně zásadně, akorát jsem stále trošku nespokojená s tím, co naopak členské státy zablokovaly. Ale abych začala nejdřív tím hodně pozitivním, tak týká se to například oddělování dětí od rodičů, kde si aerolinky jako Ryanair vynucovaly poplatky za společné sezení, nebo větší ochrana seniorů, těhotných žen nebo osob, které mají různé zdravotní potřeby a handicapy. Myslím si, že to je velmi dobře. Také se velmi zásadně zvýšila ochrana lidí před různými skrytými poplatky nebo poplatky například za takzvanou no-show u zpátečních letenek, tedy když nevyužijete let tam, tak vám aerolinka automaticky zrušila zpáteční let. Tohle už nebude možné. A obecně větší ochrana primárně zákazníků, primárně těch cestujících, což mě těší. Mm-hmm. Abych zmínila tedy to, co mě netěší, je, že od roku 2004, když poprvé začala platit vlastně tato legislativa a teď je první revize po 12 letech, tak pardon, 22 letech, no. Tak tak ty kompenzace se vlastně od té doby za spožděné lety vůbec nezměnily a přitom kumulovaná inflace vzrostla od té doby o 61%.
12: To mi přijde, že Rada Evropské unie to odmítla, zvýšit ty kompenzace za spožděné nebo zrušené lety?
13: Já si myslím, že tahle linka je naprosto jasná. Ty státy se snažily často ochránit ty svoje aerolinky, protože v nich samozřejmě platí daně. Typicky se to týkalo evropských aerolinek, jako je německá Lufthansa nebo francouzsko-nizozemská Air France, KLM, irský Ryanair, maďarský Wizz Air. To jsou všechno aerolinky, které přináší dost peněz do rozpočtu těchto zemí a v Radě jsme si samozřejmě všimli, že přesně tyto země byly ty, které drtivé většině protestovali proti čemukoliv, co posilovalo cestující a naopak dávalo nové povinnosti aerolinka.
12: A není zatím třeba i obava, že by si mohly případné ztráty letecké společnosti kompenzovat zdražením letenek?
13: Nikoli, tohle samozřejmě bylo předmětem velkého jednání a tedy po tolika letech vyjednávání, protože to jsme ještě nezmínili, tohle je legislativa, která se vyjednává už do roku 2013, akorát byla velmi dlouho zaseknutá, tak jsme to samozřejmě řešili z hlediska výpočtu a ty letenky, pokud by se tam promítly nějaké náklady, tak maximálně v jednotkách korun, takže letenky to nezdraží.
12: Opravdu přináší změna větší transparentnost cen letenek?
13: Rozhodně ano. V největší míře tomu taky u zavazadel. Momentálně probíhalo z hlediska různých aerolinek, a neříkám, že všech, ale některých o takovou snahu zakrýt, kolik přesně budete muset platit za zavazadlo, co je to přesně zavazadlo příruční, které je příruční do zavazadlového prostoru, do těch přihrádek nad hlavou a podobně a následně jste se třeba dozvěděli až na konci toho placení nebo dokonce, nedej bože, u gateu, že si najednou musíte připlatit 20-40 euro. Tomuhle je teď konec, všechno tohle by mělo být už v ceně letenky zobrazované přímo při výběru té letenky na webu aerolinky.
12: Cestujícím, kteří se rozhodnou cestovat bez příručního zavazadla, mohou letecké společnosti nabídnout levnější letenky. Čekáte, že se to bude dít?
13: Myslím si, že pro ty aerolinky je to samozřejmě výhodné z hlediska takových těch cestujících, co prostě jenom, když to tak řekneme, naskočí, vyskočí, takže některé to určitě nabízet budou samozřejmě, ale je možné, že u těch takzvaně nízkonákladových, jako Ryanair a Wizz Air ne, protože ty už jsou opravdu na nejnižších možných hodnotách, ale uvidíme, protože ty nejnižší možné hodnoty byly často právě z

0: dostat, ale potom jste se museli dlouhé, klidně půl hodiny, hodiny proklikávat jejich komplikovaným webem k tomu, abyste se dozvěděli jak. To vám teď aerolinka bude muset přímo napsat do zprávy, do e-mailu a podobně. Následně vy budete moct žádat o kompenzaci do 4 dnů, poté co oni vás informují o vašich právech, a potom nově aerolinka bude muset tu kompenzaci do 30 dnů vyplatit.
1: Pro nová opatření hlasovalo 646 europoslanců, 12 bylo proti a 3 se zdrželi. Vypadá to, že mají poměrně silné zastání. Proč teda to vyjednávání trvalo tak dlouho?
0: My jako parlament, jak už jsem zmínila, legislativa se otevřela v roce 2013. My jako parlament jsme měli hotovou pozici už o rok později, v roce 2014. Ten návrh byl 10 let zaseknutý pouze a jenom v radě, kde se teda nemohl najít kompromis mezi zájmy cestujících aerolinek. A před polským předsednictvím, pod polským předsednictvím v roce 2025 schválila rada svoji finální pozici, ale potom se samozřejmě nemohli dohodnout mezi parlamentem a radou. Šlo to i do druhého čtení, šlo to i do třetího čtení, což se neděje každé legislativě tady. A nakonec to muselo jít dokonce do smírčího řízení, které začalo tento rok v dubnu. Na smírčí řízení jenom 8 týdnů a nakonec tedy pod kyperským předsednictvím rada ustoupila z většiny právě té parlamentní pozici ochrany cestujících.
1: Jak jste řekla, jde o první změnu pravidel pro cestující v letecké dopravě od roku 2004. Kdyby mohla vstoupit v platnost?
0: Vstoupí v platnost v podstatě ve standardním řízení, tedy nyní bude legislativa zveřejněna v úředním věstníku do pár týdnů po kontrole právními službami a následně bude na členských státech, aby to implementovala, nicméně, jelikož se tady samozřejmě jedná o nařízení, tak mají na to jeden rok. Takže do jednoho roku, ano.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s pirátskou europoslankyní Markétou Gregorovou. Evropský parlament má znovu na stole chat control 1.0, zjednodušeně řečeno skenování soukromých zpráv uživatelů komunikačních aplikací, a to ve jménu boje s ochranou dětí a podobně. Vy jste byla proti tomu, aby se o věci jednalo. Proč?
0: Já jsem byla proti kvůli tomu, že je to v podstatě proti pravidlům Evropského parlamentu i vlastně pravidlům všech těch institucí, rady i komise. My jsme jako parlament v prvním čtení dokonce dvakrát tedy odmítli kvůli jedné takové byrokratické kličce Evropské frakce Lidová, tak jsme museli hlasovat dvakrát o tom samém a odmítli jsme tu pozici a tu legislativu. V ten moment měla předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola podle pravidel podat ke komisi žádost o uzavření jednání a ona tak neučinila. Naopak šla proti nám, proti oficiální pozici svého parlamentu a požádala radu o znovu otevření do druhého čtení. To je tak bezprecedentní, že my jsme hledali opravdu intenzivně a za těch několik dekád existence Evropského parlamentu jsme nezašli žádný případ, kdyby parlament znovu hlasoval o něčem, co už několikrát odmítl. To znamená, že teď už pro mě to nebylo nejenom kvůli tomu obsahu, se kterým nesouhlasím a odmítli jsme ho, ale i principy demokracie, které si myslím, že předsedkyně parlamentu Roberta Metsola své volně porušila, a upřímně momentálně se s dalšími kolegy zde v parlamentu bavím, jestli to není i na žalobu nebo nějakou jinou eskalaci, protože toto si nemůže dovolovat.
1: No ale velká část českých europoslanců, ať za STAN, TOP 09, KDU, ČSL nebo i z ANO, v tom problém nevidí. Diskutujete spolu o chat control?
0: Já jsem se s nimi bavila již v minulosti o obsahu. Jsem poměrně překvapená jejich hlasováním, protože mnozí z nich, jak ANO, tak ale třeba i STAN v minulosti hlasovali proti tomu samému, respektive ještě, když tak řeknu, lepšímu, protože tam byly ty naše pozměňovací návrhy, a nyní pro tu nejhorší možnou variantu, respektive její zařazení na program, zvedli opět ruku. Netuším, co je přesvědčilo, navíc když se tedy jedná o takovouto svévoli té Roberty Metsoly. Nicméně budete se muset zeptat jich, já jsem se s nimi o tom od té doby nebavila.
1: Aby bylo jasné, co vám na tom vadí, protože když jde o odhalování materiálu se sexuálním zneužíváním dětí, tak to je asi pádný argument, že je třeba snaha to zachovat. Proč myslíte, že ten systém nefungoval podle vás?

0: Je, tady je důležité říct, a bude to trochu techničtější, ale je důležité to vyjasnit, že to, o čem teď budeme hlasovat, je výjimka ze směrnice o soukromí, která teď platila 5 let, protože nebyl trvalý režim. My ale teď, a já jsem jednou tedy ze zpravodajek tohoto návrhu, trvalý režim teď vyjednáváme a dokonce to vypadá, že budeme na podzim schopni po těch 6 letech, kdy to bylo zablokováno na radě, dosáhnout dohody. A teď v moment, kdy tedy ano, v dubnu vypršela ta výjimka, takže od dubna se tedy masově neskenuje. Nicméně my jsme před branami trvalého režimu, který by skutečně ochránil ty děti a zároveň by ale ochránil i naše práva dospělých, kteří máme nějakou presumpci neviny zakotvenou v právním světě a nemusí být naše konverzace skenovány masově, plošně a často tedy bez našeho vědomí, protože ty společnosti o tom samozřejmě neinformují nějak veřejně, tak se domnívám, že je naprosto iracionální teď vlastně radě odevzdat biankošek v podobě prodloužení té výjimky, místo toho, abychom na ní dál tlačili a tlačili tím, že výjimka není a dostali všechno, co my jako parlament chceme. Takže upřímně všichni kolegové, kteří proto budou hlasovat, podrývají naši práci a svoji vlastní pozici, kterou teď děláme na tom trvalém režimu. Já tedy nejsem proti tomu, aby se chránili děti, protože intenzivně pracuji na tom, aby ten režim byl. Já jsem proti tomu, jak je to nastaveno teď v té výjimce, tedy že je to plošné masové skenování všech našich konverzací, které jenom přehlcuje policii a dětem nepomáhá.
1: No a které konverzace by tedy podle vás měly být nebo je důvod je sledovat?
0: V tom novém trvalém režimu my navrhujeme dvě možnosti, respektive dvě hlavní varianty postupu. Jeden je, pokud policie bude mít podezření na samozřejmě nějaké sdílení dětské pornografie, tak požádají soud o umožnění nahlédnutí a skenování daných konverzací a na základě soudního povolení se tak učiní. To samozřejmě známe i z odvětví odposlechů, bylo by to v podstatě jedna ku jedné to samé. Potom ten návrh samotný pracuje i s režimem takzvaných důvěrníků nebo důvěryhodných nahlašovatelů, což jsou typicky organizace pracující na ochranu dětí, kdy pokud vy máte nějaké dítě nebo i dospělého nebo někoho, kdo je přidán do takové skupiny, například na WhatsAppu, nebo kdo se setká s takovým materiálem nebo podezřelou konverzací, tak se obrátí na tyto organizace a ty mohou tohle nahlásit a na základě jejich nahlášení opět policie se soudem může rozhodnout o skenování takové konverzace. Myslím si, že to je velmi dobrý balanc v tom, že oběti a lidé samozřejmě s tím se setkavší budou mít možnosti, jak to řešit a zároveň, že nebude narušována presumpce neviny a nebudeme skenováni všichni.
1: A může se o CzechControl hlasovat ještě dnes?
0: Bude se hlasovat zítra o tom prodloužení té výjimky, to je to, čemu se přezdívá CzechControl 1.0. Bude se o tom hlasovat absolutní většinou, tedy my budeme potřebovat pro zvrácení tohoto 361 hlasů. Bude to velmi náročné, protože mnoho poslanců už tady ve čtvrtek není. Čímž to je tedy kritizuji, protože si myslím, že to je špatně, ale bohužel je to mentalita některých z mých kolegů a já samozřejmě stále věřím, že naše pozměňovací návrhy projdou a alespoň způsobí to, že to bude tedy cílené a ne plošné a že se ochrání kryptografické šifrování. Nicméně samozřejmě nebudu předjímat před tím hlasováním zítra, budu se snažit kolegy lobovat. No a pokud, nedej bože, mi hodí vidle do toho vyjednávání trvalého režimu, tak ale já nevěším hlavu a na podzim se vrátím a trvalý režim s radou vyjednávat budeme i nadále s tvrdou pozicí za pozicí Evropského parlamentu.
1: Poslankyně Evropského parlamentu za Českou pirátskou stranu Markéta Gregorová je hostem 20 minut Radiožurnálu. Členské státy Evropské unie koncem června finálně odsouhlasili balíček na zjednodušení a zmírnění legislativy regulující technologie umělé inteligence. Je to dobře?
0: Já jsem úplně na začátku nebyla pro tyto takzvané omnibusy, tedy zjednodušující balíčky a obzvlášť tedy u toho zákona umělé inteligenci a to z jednoho zásadního důvodu a to je proto, že ještě nebyl v mnoha státech implementován a my tady škrtáme v něčem, co jsme před doslova rokem a půl vytvořili, aniž bychom viděli ten dopad. tedy co je ten problém, kde jsou ty mezery, které mohly vzniknout. Myslím si tedy, že jsou to jenom úlitby jakési panice z byrokracie, kterou komise pojala, a že to není vůbec ani strategické, ani moudré. Ale zároveň ve výsledku jsem hlasovala pro, protože já jsem tedy byla jednou z vyjednavaček a podařilo se nám tam nejenom snížit škody, které komise páchala, a vrátit některé věci zpátky, ale především se nám tam podařilo zavést zákaz takzvaných nudifiers, což jsou svlékací aplikace. Mnoho lidí o tom například slyšelo v souvislosti s maskovým nástrojem Grokem na X-ku, kde každou hodinu bylo generováno bez souhlasu až 6000 nahých obrázků, především žen a dětí. To znamená, že jsem velmi ráda, že toto tam prosazeno bylo a že nudifiers mají útrum.
1: Jak složité bylo definovat ty svlékací aplikace?
0: Mám až tendenci se tady trošku uzardět, protože to byly skutečně zvláštní konverzace, kdy jsme se skutečně do detailu bavili o tom, jaká oblast bradavek, jaká oblast, omlouvám se, ale i pozadí a samozřejmě části uvnitř se ještě počítají. Takže to nebylo vůbec jednoduché, nicméně ve výsledku jsme se shodli na tom, že je to samozřejmě bez toho souhlasu, je to s nějakým záměrem poškodit toho daného člověka a je to tedy zobrazující intimní partie s nějakou definicí toho, co je intimní partie. Nicméně ve výsledku například bikiny by to nezasáhlo. Můžete mít aplikaci, která to dokáže takového člověka vygenerovat, ale samozřejmě pokud je to v rámci konverzace například mezi studenty, kdy vás tím někdo bude ve škole šikanovat, jste například studentka a vaši spolužáci si snaží tímto způsobem vás šikanovat, tak se stává, ale můžete obrátit na policii. Bohužel jenom tyto nástroje budou dále existovat, ale už ne až do naha, když to řeknu úplně naplacato.
1: Jejich zákaz se platí od 2. prosince, proč ne dřív?
0: Tohle bylo také velmi dlouho diskutovaný bod, když říkám dlouho, skutečně do noci. Samozřejmě, že někteří zastánci to, co říkali členské státy, tedy že firmy se na to potřebují připravit, tak se snažili to odložit až na další rok. My jsme se snažili jako frakce Zelených, níž jsem, to udělat i hned s okamžitou platností. Nakonec tedy prosinec je jakýsi kompromis, mezi krok, se kterým nemám z něj radost, ale doufám, že se tedy všechny ty firmy velmi důkladně připraví a nebudou tam již žádné mezery, kdy někdo bude moct obejít ten jejich algoritmus dobrým promptem.
1: No, právě europoslanec Jaroslav Bžoch z frakce Patrioti pro Evropu tvrdí, že zákaz bude pro vývojáře snadné obejít. Jak to bude vymahatelné, kontrolovatelné?
0: Já si myslím naopak z rozhovoru s těmi, kteří tak učinili už na začátku, protože možná si mnoho lidí vzpomene, že s nástupem generativní AI to šlo na začátku pár prvních dnů, týdnů, a pak najednou drtivá většina z nich to vypla. Jak to, že jim to šlo vypnout a museli se vytvořit nové nudifier aplikace, protože to ve skutečnosti pro ty AI není tak složité. Máte nějaké omezené penzum promptu, které můžete dát, nehledě na to, že dnešní AI opravdu umí již pracovat s kontextem, pozná, co se snažíte udělat, o co vám jde, a nedovolí to. Takže vymáhání bude poměrně jednoduché, samozřejmě i v tom, že pokud něco takového vygenerované bude, tak se okamžitě obrátí úřady na tu danou aplikaci, v níž se nudifying podařilo, a řekne jim, že si to musí vyřešit, jinak samozřejmě budou čelit velmi velkým pokutám.
1: Balíček mimo jiné zmírňuje ochranu osobních údajů. Jak a proč?
0: To je jiná část tohoto omnibusu. To je část takzvané GDPR a směrnice o e-soukromí. GDPR je samozřejmě legislativa na ochranu soukromí a tu momentálně budu vyjednávat také já. Nicméně to teprve teď začíná a teprve teď jdeme do jednání. Byla totiž mnohem náročnější na porovnání našich pozic mezi parlamentem a radou než samotná AI. Nicméně ano, to je jedním z těch nejvíc problematických bodů a my jako parlament už máme připravenou pozici, kde v podstatě tento návrh komise komplet smažeme, protože GDPR definice osobních údajů nepotřebuje žádnou změnu a už vůbec ne změnu, která jde na ruku inzerentům.
1: Europoslanci se dnes zabývali otázkou, jak by Evropská unie měla řešit dopady sílících veder. K čemu jste došli?
0: V rámci té debaty, ale i navrhovaných rezolucí je mnoho návrhů na podporu, především samozřejmě finanční, protože přiznejme si to na rovinu z hlediska opatření, kampaní a podobně. Je to otázka veřejné zdraví obecně, je kompetencí členských států. Evropská unie tedy nemůže udělat tolik, samozřejmě kromě těch velkých kroků, jako je odchod z používání fosilních paliv, přechod na obnovitelné zdroje energie a podobně. Nicméně s tím okamžitým řešením vlny veder se například europoslanci bavili o podpoře, finanční podpoře těch krizových center a míst, kam můžou například seniori a seniorky jít se ochladit, tedy aby tam byly klimatizace funkční, aby tam byly nějaké informace, aby tam byly lidé, kteří je budou kontrolovat, že jsou v pořádku a případně jim zavolají nebo přímo poskytnou první pomoc. Je to něco, co Francie už dělá i bez podpory Evropské unie. Je mi líto, že Česká republika, česká vláda momentálně spíš spochybňuje, že ta vedra jsou skutečně bezprecedentní a v některých případech vražedná, a mrzí mě každý, komu zemře babička nebo dědeček kvůli tomu, že tato vláda si myslí, že v létě má být vedro a nic se s tím dělat nemá.
1: Takže souhlasíte s tím, co řekl europoslanec Ondřej Kolář z frakce Evropské lidové strany, že jsme jedna z posledních zemí, která to neřeší?
0: Rozhodně s tím souhlasím. Ta rétorika je skutečně neuvěřitelně jiná, jak když jsem viděla tu debatu ostatních kolegů, a to ne jenom z jižních zemí, kde bychom to očekávali, ale už i z těch severských, kde se na to připravují v Dánsku, ve Švédsku, kde ta vlna veder ještě nezasáhla tak prudce, zatímco u nás zasáhla. A my nemáme často ani v nemocnicích ještě pořádné klimatizace, jenom ty přenosné, které všichni víme, že prostě foukají málo. Nebo třeba i mnoho hasičských stanic nebo jiných takto lidí, kteří nám poskytují zásadní veřejné služby, nemají klimatizace vůbec a často tam třeba i omdlívají. Mám informace od svých známých, protože jsou samozřejmě v tom celém hasičském úboru, který je prostě velmi zateplený a náročný, tak to si myslím, že je naprosto nepřijatelné, a tohle mají naše ministerstvo vnitra obzvlášť tedy řešit.
1: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Markétou Gregorovou, europoslankyní České pirátské strany. Děkuji za rozhovor a do Štrasburku přeji hezký den. Naschledanou.
0: Děkuji vám moc, mějte se hezky vy posluchači. Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Nic osobního.
4: Prostě biznis.
3: Jana Klímová.
4: Petr Šimůnek.
3: Budeme se bavit o biznesu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
4: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. A co probereme dneska? Už po 60. ovládl Karlovy Vary Mezinárodní filmový festival. Podíváme se, jak je to velký biznis a kdo festival hlavně platí.
3: Probereme také, jak je velký filmový průmysl v Česku, z čeho hlavně žije, kdo jsou největší producenti a distributoři filmů a jaké filmy jsou trháky v kinech.
4: Petře, ty teď sedíš ve studiu v Karlových Varech, kde festival začal, ten 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Jak je to pro zajímavost velký podnik uspořádat takový festival? Kolik je na to potřeba peněz?
3: Tak vlastně můžeme říct na začátku, že to je největší kulturní akce v Česku, nic většího se v Česku nekoná. Přes 260 milionů korun je rozpočet letos a ten rozpočet roste v posledních letech, ale on se mění s tím, jak se měnila taky majetková struktura celého festivalu, k tomu se dostanu možná za chvilku, ale kdo těch 260 milionů zaplatí, část radí stát, ministerstvo kultury, kraj a město, tu daleko větší část ale musí uhradit sponzoři.
4: Já jsem se dívala pro zajímavost, kolik platí stát, a loni uzavřeli nějakou tříletou smlouvu, takže dostávají necelých 50 milionů ročně.
3: Je to tak a souvisí to s tím, co jsem říkal na začátku. Je to největší kulturní akce v České republice a nejprestižnější taky z mezinárodního pohledu. Je to áčkový filmový festival, kterých není ve světě mnoho. Ten karlovarský je takový menší mezi nimi, ale je to pořád, má to razítko toho festivalu ranku A, i proto ministerstvo kultury přispívá 47 milionů korun ročně. Hmm. K tomu se musí ještě připočíst peníze od kraje a od města, ale myslím si, že tak, jak znám Vary a jak sem jezdím 30 let, tak se to Varům mnohonásobně vyplácí a speciálně i proto, že ten festival v poslední době nezůstal ojedinělou akcí ve Varech, ale díky novému majiteli toho festivalu se tady dějí věci přes celý rok a to je to, co tomu regionu a městu pomáhá nejvíc.
4: A ten festival, když jsi zmínil majitele, tak dříve samozřejmě víme, že za ním stál Jiří Bartoška, respektive za firmou Film Service Festival Karlovy Vary, mám pocit, že se jmenuje. Jak je to teď, tedy kdo vlastně tu firmu vlastní a potažmo tedy kdo organizuje ten festival?
3: Od Jiřího Bartošky tenhle festival koupil Rockaway, investiční skupina, která vyčlenila a začala budovat speciální takovou nohu, ruku, já nevím, jakou končetinu mám říct, která se jmenuje Rockaway Art a která právě v Karlovarský festival koupila. Vedle toho koupila taky Colors of Ostrava a Design Block a buduje takovou kulturní část té investiční společnosti s tím, že do těch všech festivalů investuje nemalé peníze a samozřejmě je používá na networking, ale taky, jak sami proklamují, chce taky dát společnosti něco zpátky, aby se zkrátka tyhle velké značky v české kultuře mohly rozvíjet dál.
4: No a za Rockaway stojí kdo?
3: Jakub Havrland je hlavním majitelem a je to jedna z největších finančních nebo investičních skupin v České republice. Je to taková investiční skupina dravější, mladší, zaměřená na technologie, má například jeden z největších kryptofondů na světě, ne v České republice, ne v Evropě, ale na světě a profiluje se především přes tyhle technologicky pokrokové věci a teď vlastně investuje taky do té kultury.
4: Pojďme se podívat, kdo jsou vlastně ty sponzoři, protože jsme říkali, že to má rozpočet 260 milionů, stát dává 50 necelých, pak samozřejmě tady ty kraje, město, ale to hlavní leží na sponzorech, tak kdo to je?
3: To hlavní a řekněme si, že už tam není jeden jediný generální, nebo jak říkali, geniální partner, ale těch partnerů je víc a ti hlavní partneři platí plus minus 10 až 11 milionů korun ročně, jsou to třeba Innogy, Vodafone, ČES, nově Allwyn a Rohlík. To jsou ti nejznámější a největší, kteří se profilují v Karlových Varech.
4: Jako vyplatí se to, já nevím, Innogy prodává plyn, jo? ČES elektřinu, Vodafone telefony.
3: Jestli to dává smysl, se ptáš.
4: No, proč jdeš sponzorovat filmy?
3: Třeba Innogy je dlouhodobě spojená s českou kinematografií a dává peníze právě sem, je to jejich rozhodnutí, jak zase dávat společnosti něco zpátky a vybrali si zkrátka film jako to odvětví, do kterého budou ty peníze dávat, ale není to altruismus, jo? Jako je to, musíme to vidět tak, že všechny tyhle ty firmy, které jsme vyjmenovali, jsou takzvaně B2C, business to customers, což znamená, že
4: mají koneční zákazníky.
3: Přesně tak, že mají koneční zákazníky, mají jich 10 000, 100 000, je to klasický retail a tady ve Varech se oficiálně protočí nějakých 10 až 15 tisíc registrovaných účastníků akreditovaných, kteří chodí na filmy, ale ten festival přiláká těch lidí daleko víc, 20-30 tisíc každý rok v tomhle festivalovém období a pro tyhle lidi mají tyhle firmy samozřejmě připravené svoje nabídky a je to pro ně zajímavé. Mají zkrátka velké soustředění lidí na jednom místě, podobně jako když jedou na Colors of Ostrava a proto tady ve Varech vidíš velký stánek Rohlíku nebo Vodafone VIP Lounge a tak dále a tak dále. Jako, takže není to altruismus, je to velká marketingová akce pro ty firmy.
4: Ale když jsi zmiňoval ČES a geniální partner, což byla, myslím, jeho, že jo, taková jako marketingová větička právě ve Varech.
3: Já si myslím, že ji vymyslel Jiří Bartoška, skoro bych se o to vsadil.
4: Tak nedá mi to tedy nepřipomenout, že ČES to sponzoroval dlouhá léta, vlastně 16 let až do roku 2018, kdy teda se tahle štědrost jako přerušila. Mimochodem, tehdy on na to dával 20 milionů korun, jako v těch letech. Proto byl geniální partner, si jako z dnešního pohledu, co to bylo tehdy za peníze. Ale ten jeho výpadek tehdy, v tom roce 2018, to bylo jako mimochodem velká bouře kolem toho, protože ten ČES to, že už nebude teda geniální partner, geniálně oznámil asi 3 měsíce před začátkem festivalu. A víš, co se stalo tehdy?
3: No, já to právě nevím, ale byla to jako bomba, která vybuchla úplně náhle a nikdo nechápal, co se děje. Tak co se dělo, ty to víš?
4: No, tak já jsem o tom tehdy psala něco a zjišťovala a bylo to teda trošku bizarní, často zdůvodňoval tím, že prostě zjistil, že musí šetřit, že se jako výsledky nevyvíjejí tak dobře, jak si myslel.
5: ČES už dál nebude podporovat Karlovarský filmový festival. Generálním partnerem byl 16 let.
6: Ta situace na energetických trzích, kdy se to projevuje i do našich hospodářských výsledků, nás nutně vede k tomu, že omezujeme naše sponzorské aktivity.
7: Já věřím tomu, že 53. ročník proběhne normálně a že nikdo nepozná, že jsme se dostali do této patové situace.
3: A na to si vzpomněl 3 měsíce před začátkem.
4: No, já jsem se dívala potom zpětně, tak vydělal 10 miliard čistýho, no. Bylo to teda méně než v předchozím roce a v tom dalším, ale jako OK.
3: A co zatím teda bylo?
4: Hlavně se spekulovalo tehdy o politických nebo zákulisních tlacích kolem toho, jo, protože na Hradě byl prezident Miloš Zeman a ten k filmařům typu režisér Marek Najbrt, který na cenách Český lev vyzval lidi v přímém přenosu, aby nevolili Zemana za prezidenta. Stejně tak Zeman dlouhodobě nesnášel Jiřího Bartošku nebo se s ním nemusel, protože připomenu, že Jiří Bartoška se zapojil kdesi do kampaně proti podlézavosti Zemana k Číně třeba, což mu samozřejmě Miloš Zeman nezapomněl. A šéf ČES dlouholetý Daniel Beneš, tak byl stejně jako Zeman dřív sociální demokrat a s Milošem Zemanem měl dobré vztahy. Mimochodem ho zachránil před tlaky od Andreje Babiše tehdy, Daniela Beneše ve funkci, takže já bych si tipla, že tohle to tam opravdu hrálo velkou roli.
3: Já si pamatuju akorát ty následná jednání, protože ta byla, jestli se to dá říct, jako frenetická, protože 3 měsíce před festivalem, když ti vypadne 20 milionů, tak je to strašná rána. A tehdy festival zachránili noví sponzoři, jako třeba Accolade.
4: Já si pamatuju, že jeden z prvních, kdo oznámil, že jim dá peníze, to takový odvážný, protože nikdo nevěděl, co se děje. Vlastně bylo jasný, že tam je nějaká politika kolem toho. Byl už zesnulý taky František Štěpánek, majitel Sokolovské uhelné.
3: Tak tam to dávalo logiku, protože to je sousední firma.
4: Kraj, no.
3: Přesně tak. Takže tam to dávalo jasnou logiku. A já musím říct to, co jsem postřehl po tehdejším odchodu ČESu, tenkrát to dramaticky změnilo kulturu celého festivalu. Protože když tam ČES tak, byl jako ten hlavní partner, tak jako můry na světlo se sem sletali různí lobbysté,
4: politici
3: a tak dále.
4: Bylo to hodně spojované.
3: Ano.
4: Bylo známé, kdy poslanci nebo ministři se nechávali třeba platit pobyt na festivalu a různé vstupy na VIP akce, že jako novináři jsme kolem toho kroužili.
3: Tohle to je zajímavá věc, protože mě tohle to zase tak strašně nepohoršuje, když se vrátíme na začátek a víme, že stát do toho dává plus minus 50 milionů z ministerstva kultury plus kraj plus město něco dalšího, takže sem přijedou politici a někde bydlí a mají vstupenky do kina, to mi nepřipadá jako nějak zvláštní, protože je to prostě placené z daní. A když zmiňujeme ty VIP akce, ty se neplatí. Na VIP akce, které se tady konají každý den a je jich dokonce několik a jsou to opravdu velké mejdany, nebo jak to říct, ale velké kulturní akce, ty jsou jako invites only, prostě jenom prozvané, ale nic neplatíš, musíš dostat tu pozvánku.
4: No jasně, tak jim platili třeba ten pobyt jako nějakým luxusním hotelu a podobně.
3: No, festival má třeba celý hotel PUP zabukovaný a že tam je jeden pokoj pro ministra kultury, to mě osobně teda fakt nepohoršuje.
4: Máme tu druhé téma a to je filmový průmysl v Česku. Není moc velký vlastně, ale zároveň ani zanedbatelný. Podle nové výroční zprávy Asociace producentů audiovize byl loni obrat audioprůmyslu v Česku přes 11 miliard korun, což je tedy asi o 1,5 miliardy víc než v roce 2024. A nejvíce na tržbách podílí zahraniční produkce, které jezdí do Česka točit filmy nebo reklamy. Loni to byla víc než polovina veškerých tržeb tuzemské audiovize, a to 6,6 miliardy, takže je to opravdu velmi významné ty zahraniční produkce. Pak další části, které spadají do toho celého průmyslu, tak jsou samozřejmě produkce českých filmů a seriálů a také právě reklamy. No a pokud jde o ty zahraniční produkce, ty loni narostly asi o 1 miliardu a dařilo se jim i proto, že se ten systém podařilo konečně vyjednat tak, aby se zlepšil tedy systém státních pobídek pro ty produkce. Je to systém, kde jim stát tedy vrací filmařům část výdajů, když točí u nás a zaměstnávají tu místní firmy. Prostě biznis a biznis to je. Ostatně o tom svědčí to, že pro letošní rok byly ty státní pobídky vyčerpané během prvních 3 měsíců. Wow. A teď se zase celý systém zastavil, protože se to prostě přenastavuje a cílem má být, aby byly ty pobídky na 3 roky, dalo se s tím počítat dopředu, protože ty velké produkce samozřejmě plánují x let. Mimochodem, ale že jako nejde o žádné malé peníze, tak máš představu třeba, kolik stát dává formou pobídek?
3: Vůbec nevím, ale myslím si, že se to bude pohybovat v řádek jednotek miliard, něco
4: no,
3: takového.
4: Je to 1,5 miliardy zhruba, cílem je právě, co se snaží asociace navýšit to do roku 2028, by to mělo vycházet, že půjde do toho průmyslu asi 2 miliardy na takzvaných jako vratkách, vlastně, co se filmařům vrací. A ty už jsi to zmiňoval, ty pobídky jsou fakt důležité kvůli konkurenci okolních zemí, která ještě dřejší, což mi potvrdil ředitel asociace producentů audiovize Vratislav Schleyer.
8: Slovensko má 33%, Polsko 30%, pobaltské země mají i víc, Maďarsko je náš nejzásadnější konkurent, kde mají i víc, až ke 40%. Takže je to vlastně ale jako celá Evropa, protože teď vlastně jako všichni se předhánějí v těch jako pobídkách. U nás je 25% pobídka, 35% na animaci a na digitální produkci, respektive postprodukci. Máme zatím ale velkou výhodu, že ten náš systém je velmi stabilní a rychlej. U nás vlastně v okamžiku, kdy dotočíte, vyúčtujete, tak tu pobídku dostanete třeba do 3 až 6 měsíců. Máme tady lokace, máme tady skvělý štáby, máme tady i kreativce, kteří se čím dál tím zapojou. Takže nám se vlastně historicky vždycky dařilo ty nižší procento pobídek dorovnat nějakou kvalitou toho systému a kvalitou štábů.
4: No a Petře, pro představu, jak je velký filmový průmysl celosvětově?
3: No právě, aby jsme to dali do nějakých kontur Česko versus svět, tak globální kina jsou dnes biznis za 33-34 miliard dolarů ročně. Po covidu se tahle industry zpamatovala, ale pořád nejsou zpátky na vrcholu z toho předcovidového roku 2019, kdy se ještě chodilo normálně do kina a pak na to lidi trochu zapomněli, to bylo 42 miliard dolarů. Ale růst se vrací, lidi chodí do kina, ale spíš samozřejmě se přesouvají ty tržby na ty streamingové platformy typu Netflix, HBO a podobně a tam pořád plynou desítky miliard dolarů ročně. Takže celá ta industrie roste pořád, ale je strašně zajímavá otázka, co s tím udělá do budoucna AI a jestli na tom budou šetřit nebo jestli bude té produkce víc, nevím.
4: No určitě AI, ale zároveň i když jsi zmiňoval ty digitální platformy, streaming, obojí tady ty věci, ovlivňují celý ten průmysl. A AI, pokud já jsem se tak bavila s filmaři, tak zatím asi nejvíce projevuje v reklamě. A jak se třeba na AI producenti dívají, tak o tom jsem si povídala právě taky s Vratislavem Schleyerem.
8: Jedno je to samotné generování toho videoobsahu, což tak jako je vlastně hrozně zmiňovaný a znají to vlastně jako běžní uživatelé, že si vypromptujou nějaký krátký video. To samozřejmě jde, ta kvalita se zlepšuje každým týdnem, ale to vlastně pro projekty dlouhodobého typu jako filmů, seriálů těm divákům jako nestačí. Tam ty nároky jsou mnohem vyšší. To AI se mnohem víc přesouvá do toho jako backendu, to znamená optimalizace nějakých jako procesů. Směřuje k tomu, že bude optimalizovat třeba výrobu triků. Ale vypadá to, že se taková ta jako velká panika, že se začne všechno generovat, to se úplně nestane a že spíš bude o nějakou jako optimalizaci.
3: A mě by teda teď zajímalo, když jsme se bavili o kinech, kdo vlastně na tom českém trhu panuje, kdo jsou největší distribuční firmy, kdo nám láduje ty filmy a vybírá?
4: U nás je to celkem přes 50 firem a vůbec největší na trhu, pokud je o tržby za filmy v kinech, tak je podle statistiky Unie filmových distributorů za loňský rok společnost Falcon, podnikatele Pavla Vodičky s tržbami přes 500 milionů korun. A tahle firma mimochodem produkovala třeba, distribuovala známé filmy s Bartoškou, Líbáš jako Bůh a Líbáš jako Ďábel, ale hlavně tedy ona má distribuci amerických firm a jejich filmů, jako je Sony Pictures nebo Disney a loni do kin také Falcon právě dodal 2 v návštěvnosti tržbách a to Zootropolis, Město zvířat. 2 na českém trhu je potom Cinemart, která opět zastupuje 2 hollywoodská studia Universal a Paramount Pictures. Tady je majitelem Aleš Tříska a jeho 3 manažeři. A 3 je Vertical Entertainment s majiteli registrovanými na Maltě, jak jsem se dívala. Mm-hmm. A tahle firma mimochodem dodala loni vůbec nejúspěšnější film z americké produkce v českých kinech. To byla produkce Warner Bros. A víš, co to bylo? Nejúspěšnější film v kinech?
3: Já vůbec nemám páru, nechám se podat.
4: Já jsem to jako taky nevěděla.
3: Romantická komedie nějaká?
4: Ne, ne, ne, byl to Minecraft film. But the call of the mines was too strong. So one day I started digging. Jinak Falcon a Cinemart mají historicky nejúspěšnější filmy podle tržeb v Česku a to byly, víš co?
3: No to nevím, zahraniční
4: Avatar,
3: filmy v Česku.
4: Avatar, aha. The Way of Water a Bohemian Rhapsody taky.
3: A tak tam jsem přispěl, na Avatara ne, ale Bohemian Rhapsody jsem viděl dokonce dvakrát.
4: A třetí od Cinemartu, tak tady už se dostáváme do českých vod a to je komedie, myslím, že Ženy v běhu.
3: Ženy v běhu, tak ty jsem neviděl a asi neuvidím. Ale jak si stojí české filmy v téhle konkurenci?
4: Docela dobře. Asi největší v českých filmech je u nás, pokud je o distribuci, částečně produkci Bonton Film, jinak je to celkově čtyřka na tom trhu. A jejím majitelem je Martin Palán. Pro představu, ta firma má roční tržby přes 300 milionů a je zisková. V roce 2024 to bylo 22 milionů. A Bonton měl loni druhý nejúspěšnější český film v kine. Nevíš, věď.
3: Vůbec, já se začínám stydět.
4: Komedie na plech. Já jsem to taky neznala, jo. A vůbec první tedy z těch českých filmů v kinech bodoval Vyšehrad 2, taky komedie dodaná bioskopem a třetí byl Job, což je pokračování Gimplu od Tomáše Vorla. Tak z toho asi vidíš, že pokud jdou Češi na český film, tak jak to asi mají, což mi potvrdil i Martin Palán právě z Bonton filmu.
9: Český divák stále preferuje komedii. V uplynulém roce, tedy v roce 2025, to byly spíše nekorektní komedie a pokračování úspěšných předloh.
4: No, ale můžeme dát Čechům i nějaký intelektuálnější trošku kredit, musím říct, protože předloni dominoval třeba z českých děl v kinech film Vlny.
10: My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači jakéhokoliv věku, volží nestojíte.
3: A zaplať pambu, to ten jsem viděl, aspoň se, teď se vracím trochu do hry.
11: Do budovy nám vlítla státní bezpečnost a vy pořád děláte, jako by nic nenašli.
4: Ten distribuoval také Bonton Film a měl návštěvnost skoro milion lidí, jo. Ve srovnání s loňským vítězem Vyšehrad 2, ten měl 500 000 diváků.
3: No tak jako myslím, že ve srovnání s Vyšehradem taky pojednával o trochu důležitějším tématu a myslím si, že dnešní politici by se zrovna na Vlny mohli podívat, aby věděli, jak důležité jsou veřejnoprávní média.
4: A jinak ale z hlediska ocenění loni, že budoval pan Nikdo proti Putinovi taky z distribuce Bonton filmu, ale přesně komerčně tak to nějak úspěšné nebylo, myslím, co mám informace.
3: Ale má Oscara.
4: Přesně tak.
3: No a jak je vlastně kino důležité pro distributory ve chvíli, kdy máme doma všichni Netflix nebo HBO a prostě kecneme si do gauče a zapneme to a je hotovo, proč chodit do kina?
4: Je to pořád velmi významné. Loni se v kinech prodaly lístky za 2,3 miliardy korun, ale je pravda, že ten kinotrh stagnuje třeba nebo klesá. Loni meziročně návštěvnost klesla o víc než 3%, ale pořád to bylo přes 12 milionů diváků dohromady a naopak samozřejmě sílí tržby z prodeje přes ty digitální platformy a třetí nohou pro ty distributory třeba i v příjmech jsou příjmy z licencí právě pro televize. No a jak vlastně ty kina a platformy fungují vedle sebe, tak to mi popsal Martin Palán.
9: Obecně platí, že pravděpodobnost, že titul bude úspěšný v následné distribuci po kině je větší, pokud je úspěšný v kinech, ale ta přímá úměra neplatí. A ani neplatí přímá úměra té výtěžnosti, protože můžete mít film, který je v kinech úspěšný, ale stál 100 milionů. A tak abyste pokryli rozpočet 100 milionů, tak potřebujete těch diváků doopravdy hodně. To znamená, z pohledu biznisu je daleko lepší mít velmi levný film, který v kinech udělá nadstandardní neočekávané číslo a potom se to sledovanost násobí i na platformách a v televizích.
4: No jinak česká televize taky musíme zmínit, je dost důležitý koproducent českých filmů a tady je otázka, to jsem zaznamenala i z hovory s některými lidmi z filmového průmyslu, že je otázka, jak se vlastně to ořezávání peněz, pokud bude veřejnoprávní média platit stát, tak jak se to projeví, ale nic, pojďme na závěr, už jsme u konce. My jsme se jednou bavili, že máš rád zápasy MMA, viď?
3: No, dívám se na ně. Nedávno jsem měl Jiřího Procházku u sebe doma.
4: Ty jo. Tak mám pro tebe dobrou zprávu, jo.
3: Jaká je ta zpráva?
4: Protože ve Varech má premiéru film Bojovník.
12: Dostal jsem nabídku na zápas.
13: Záleží na tom, za kolik vykupuju starý železo.
4: který Bonton Film posílá do kin letos v srpnu.
12: Vrcholem zápasu legend bude souboj, který přepíše historii.
3: Tak já se půjdu podívat konečně.
4: Je to pro něj velká věc, jak říká Martin Palan.
9: To je titul, na kterém jsme pracovali uplynulých 7 let a od něj máme velká očekávání. Je to jeden z nejdražších komerčních titulů vlastně všech dob a pro nás nejdražší produkce, kterou jsme zatím realizovali. Rozpočet se pohybuje přes 70 milionů korun.
13: Poslouchal z toho doktora? Četl jsi vůbec tu zprávu?
3: Ale já se samozřejmě vždycky dívám na to, kdo je nejúspěšnější, dělám si ty žebříčky miliardářů a tak. Tak jaký je nejúspěšnější film český všech dob? Podle návštěvnosti, podle toho, co lidi baví.
4: Ale je to Tankový prapor.
3: Tankový prapor?
4: No, ze začátku 90. let.
3: Pro pamětníky,
4: dohromady
3: ale...
4: to vidělo přes 2 miliony lidí.
3: Většina z nich už dneska nežije asi. Ne, hloupý vtip, já samozřejmě jsem ho viděl taky. A podle tržeb?
4: Podle tržeb jsou to Ženy v běhu, o kterých jsme mluvili. A za tenhle film dali lidi za lístky do kina 213 milionů korun.
3: Neuvěřitelná věc, Ženy v běhu jsem vůbec neviděl, nevěděl jsem o nich a vidíš nejúspěšnější film podle tržeb. Ale když se díváme na sledovanost, co myslíš, co je nejsledovanější věc na světě zrovna teď?
4: Asi myslíš fotbal, veď?
3: Je to fotbal, samozřejmě. To trapné vystoupení českého týmu vidělo třeba skoro 2 miliony lidí, 1,6 milionů lidí, náš zápas s Jihoafrickou republikou v televizi a online. Ale když se podíváme zpátky na, protože čísla aktuální o tomhle mundiálu ještě nejsou úplně k dispozici, a když se podíváme zpátky 4 roky do Kataru, tak celé to klání fotbalové sledovalo 5 miliard lidí, ano. 5 miliard lidí to vidělo a finále vidělo 1,5 miliardy lidí Messi versus Francie a každý pátý člověk na planetě a myslím, že se to letos bude opakovat. Nemyslím ten zápas Messi versus Francie, protože ani si nepamatuju ten pavouk, jestli to vůbec bude, ale já bych byl rád, kdyby Argentina byla ve finále, ale 100% to zase budou miliardy lidí, které to uvidí.
4: Dobře, a my jim to nezávidíme, protože my si dáme nějaký intouštský film ve Varech.
3: Ne, já se budu dívat normálně na fotbal.
4: Jo, no, výborně. Tak jo, tak já myslím, že to by stačilo pro dnešek.
3: Ano, dneska je to všechno. Těšíme se zase příště při poslechu našeho pořadu. Nic osobního, prostě biznis.
4: Příjemný poslech Plusu přejí
3: Petr Šimůnek
4: a Jana Klímová.
14: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
15: Brambory. Brambory jsou poprávu jednou z nejvýznamnějších potravin v celosvětovém měřítku. Jak vysvětluje Pavel Vejl z České zemědělské univerzity, brambory jsou levným zdrojem energie a nutričních látek.
16: Co se týká té bramborové hlízy, ona určitě obsahuje velké množství vody. Obsahuje velké množství člověkem využitelných energetických látek, to znamená sacharidů. Obsahuje bílkoviny rostlinného původu, obsahuje minimální množství tuku, obsahuje velké množství minerálních látek, semínových třeba draslí. Takže uvádí se, že třeba i z hlediska produkce energie, kterou využije člověk, staženou třeba na jednotku plochy. Ty brambory jsou schopny mnohem lépe zasytit obyvatelstvo, než třeba rýže nebo prostě obiloviny.
15: Za původem této plodiny se musíme vydat na americký kontinent.
16: Předpokládá se, že evolučně tyto rostliny mohly vzniknout někde před nějakými 60-70 miliony lety. V té době bylo pevninské propojení Severní a Jižní Ameriky, to znamená, mohlo docházet k migraci v podstatě semen těch rostlin i k vzájemnému křížení a vývoji vlastně tady těch druhů. Každopádně rod Solanum je známý konzumentům jako samozřejmě zemědělská plodina brambor, ale do toho rodu patří i další rostliny, které také Evropani znají. Jsou to některé zeleniny, lilek, vejce, plody, je to rajče, které jsou s bramborem, dá se říct, hodně příbuzné.
15: K domestikaci brambor zřejmě došlo v období plus minus před 7000 lety. Jedním z míst byla hranice dnešních států Peru a Bolívie v oblasti jezera Titicaca. Druhá je v dnešní Chile.
16: Jedná se konkrétně o ostrov Chiloé, nebo jsou ostroví Chiloé. Ty dvě oblasti se liší. Andské centrum je blíž rovníku, je pomyslně severněji, naopak chilské centrum je blíž k jižnímu polu a liší se hlavně tím, jaká je tam délka dne. To andské centrum je charakteristické krátkým dnem, který je důležitý pro stimulaci té rostliny, aby kvetla, aby vytvářela hlízy. Naopak to chilské centrum je typické dlouhým dnem, to znamená krátký den představuje zhruba 12 hodin slunce nebo osvětlení a ten dlouhý den 16 až 18 hodin. Mluvíme teď o bramborách, který předpokládáme, že nějakým způsobem byly dovezeny do Evropy, která je charakteristická tím, že vlastně to jaro, léto je typické dlouhodobý režim. To znamená, na jaře se prodlužuje doba světla a teprve potom se zkracuje. A teď je důležité, aby ty brambory mohly fungovat jako plodina, tak prostě v tom prostředí by měla být nějakým způsobem zachovaná tady ta světelná periodicita, která je proto důležitá.
15: Vysvětluje Pavel Vejl z České zemědělské univerzity. Přesné datum, kdy se brambory dostaly z amerického kontinentu do Evropy, neznáme. Pravděpodobně to byli španělští dobyvatelé, kteří neznámou a částečně okrasnou rostlinu dovezli na starý kontinent. Na českém území se brambory zřejmě objevily nejdříve na Jindřichohradeckém panství, na dvoře šlechtice Viléma Slavaty. Nejčastěji se uvádí rok 1632. Pavel Holub, archivář a historik státního okresního archivu Třeboň se sídlem v Jindřichově Hradci, popsal zdroj informací.
17: Ty zprávy se nachází v knize Františka Teplého, což byl archivář první čtvrtiny 20. století působící ve službách rodu Černínů, tady v Jindřichově Hradci. A on je autorem publikace nebo řady knih věnovaných dějinám Jindřichovu Hradci. A v jedné z nich právě připomíná, že se má v účtech zámeckých k roku 1632 objevit zpráva o tom, že Vilém Slavata měl k obědu rtefle, jež mu pátré z Františkáni poslali ku svátku ochutnat, za což fráter Zahradní obdržel diskrecí 15 krejcarů a do kuchyně jim poslána srna.
15: Brambory byly zpočátku brané spíše jako ozdoba zahrad, nebo se v klášterních dvorech pěstovaly jako léčivé byliny. Na jídelním stole byly kolikrát spíše za pomlsek, jak doplňuje jindřichohradecký kastelán Jan Mikeš.
18: Panuje legenda, že právě co se týče Viléma Slavaty a těch Slavatů, kteří ještě kolem poloviny 17. století skutečně měli brambory za vzácnost. Takže ty brambory se nepoužívaly tak nejčastěji, jak jsme na ně zvyklí dnes, ale byly i kvůli své vzácnosti servírovány jako jeden z těch luxusních pokrmů v nevelkém množství a údajně na sladko, jako dezert, nikoli jako příloha nějakého hlavního jídla.
15: I přes počáteční nedůvěru lidí sehrály klíčovou roli v dobách hladomoru a postupně získali významné místo v jídelníčcích po celém světě.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
19: Lidé, kteří tvrdí, že studiem věd se člověk stane ateistou, musí být dost hloupí, prohlásil prý jednou držitel Nobelovy ceny za kvantovou mechaniku Max Born.
1: Born se narodil v roce 1882 do židovské rodiny ve Vratislavi, která tehdy náležela Německu. Od počátku se zajímal nejen o technické, ale také o humanitní obory.
19: Po první světové válce se stal profesorem na univerzitě v německém Göttingenu, kde se věnoval především kvantové teorii. Tam napsal svoji zásadní práci o kvantové mechanice, v níž mimo jiné lépe popsal a vysvětlil chování elektronů.
1: Stejně jako mnoho dalších významných osobností musel Born opustit Německo kvůli svému židovskému původu. Usídlil se ve Velké Británii, kde přednášel v Cambridge a Edinburghu. Odmítal se ovšem podílet na využívání vědy pro vojenské účely.
19: Do Německa se Max Born vrátil až v roce 1953 a už o rok později obdržel Nobelovu cenu za práci o statistické teorii vlnové funkce. Born zemřel v roce 1970 ve věku 87 let. Jako zajímavost můžeme zmínit fakt, že byl dědečkem populární americké zpěvačky Olivie Newton-John.
2: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Z Spojené státy znovu útočí na Írán. Prezident Donald Trump označil vzájemné příměří za neplatné. Ceny povinného ručení v Česku jsou na historickém maximu. Tenistka Linda Nosková postoupila do semifinále Wimbledonu. Čeká ji Ukrajinka Kostiuková. A bude slunečno, na východě až oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Spojené státy druhou noc za sebou útočily na Írán. Tamní média hlásí exploze z měst Sirík, Chahbabar a Bandar Abbas. Údery přišly jen několik hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Íránem a Spojenými státy. Z jeho porušování se obě strany už dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Washington své údery zdůvodňuje předchozími íránskými útoky na plavidla, která úžinou proplouvala. Teherán pohrozil odvetou na americké vojenské základny v regionu. Sirény varující před vzdušnou hrozbou se rozezněly v Kuvajtu, Bahrajnu a Kataru. Kuvajtské ministerstvo obrany informovalo, že země čelí raketovému a dronovému útoku. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za něj zaplatí přibližně 7,5 tisíce korun ročně. To je o 1000 víc než před 6 lety. Na modelovém příkladu to uvádí společnost Broker Consulting. Za nárůst podle ní můžou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit, třeba tím, že častěji mění pojišťovnu, říká Karel Schultes z internetového srovnávače Klik.cz.
21: Jen v prvním pololetí tohoto roku si u nás sjednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
20: Nemocnicím jako každý rok v létě ubývají dárci krve. Lidé odjíždějí na dovolené a darování odkládají. Někteří pak navíc nemůžou na odběry ani po návratu. Návštěva exotických destinací, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo Kapverdy, pro ně znamená zákaz darování až na půl roku. Nemocnice se proto před prázdninami snaží krví předzásobit. Obvykle na tom přibližně pracují od května. V Ostravě otevřela kavárna Po tmě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu se snaží přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu, musí se přitom spolehnout na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před fórem Nová Karolina. Pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic na festival Colors of Ostrava, říká jedna ze zrakově handicapovaných průvodkyň Anna Kiktová.
22: Někteří zákazníci si chtějí užít tu chvilku, kdy se můžou vlastně zkoumat sami sebe, to, jak to vnímají. Někteří zákazníci zase jsou zvědaví a zajímá je třeba ten život nevidomých, to, jak to máme, jak fungujeme.
20: Tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila po setech 6-3 a 7-5. Už ve třetím kole turnaje byla přitom Nosková blízko vypadnutí, když v duelu s Rumunkou Kirstaovou odvracela matchball.
23: Backhand to zachránil. Jsem ráda, že jsem se z toho dostala, z tohohle asi nejhorší momentu zatím na turnaji. Dnešní zápas, trofnu si říct, že zrovna byl trošku lehčí možná než právě s tou Soranou. Ať už možná i psychicky, možná i fyzicky.
20: Linda Nosková si dnes v pořadí druhém semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostiukovou. V tom prvním se krátce po půl třetí odpoledne českého času utkají na centrálním dvorci Karolína Muchová a Američanka Goffová. Oba zápasy odvysílá radiožurnál Sport v přímém přenosu.
24: Zdržení na silnici u Humpolce a nehoda u Kyjova. Se zdržením počítejte už teď na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Velkým Rybníkem a Záhořím se kvůli frézování vozovky projíždí kyvadlově jedním pruhem. Zatím je to v každém směru asi na 5 minut. U Kyjova na Hodonínsku pozor na silnici 54 do Bzence. Před Vlkošem havarovalo osobní auto, srazilo tam divoké prase. Počítejte s překážkou na vozovce. A nehodu vyšetřují také v Písku na silnici 20 do Prahy a Plzně na Václavské předměstí havarovalo vozidlo před odbočkou na Strakonice a Dobev. S opatrností místem projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: Bude většinou slunečno, na východě místy oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu mezi 20 a 23, na horách 17 a foukat má k tomu mírný severozápadní až severní vítr. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
9: Tohle léto tedy patří na Plusu devadesátkám a dnes nás čekají reprízy dvou mimořádně úspěšných sérií Českého rozhlasu. Už za chvíli to bude jeden z dílů seriálu Kellner. Ale ještě předtím se na devadesátky podíváme prostřednictvím oceňovaného rozhlasového dokumentu věnovaného jednomu z nejmocnějších mužů českého podsvětí 90. let. Třídělnou sérii v roce 2020 připravila Bronislava Janečková a poslechněte si třetí poslední část.
19: Posloucháte dokumentární trilogii
0: Té noci pes neštěkal.
19: Díl třetí
0: Prázdný dům.
5: Kdybys věděla tehdy, do čeho jdeš a co tě čeká?
6: Já bych v životě tam nevkročila už.
5: Do té rodiny?
6: Ne.
5: To znamená, že bys obětovala i tu lásku?
6: Ano.
19: Marie Bělová. Žena, která byla manželkou mafiánského romského bose Antonína Běly. Od dubna 1996 je vdovou.
7: K Bělově vraždě došlo 14. dubna 1996 kolem 3 hodiny ráno na dvoře před jeho domem v Úvalech u Prahy. Skupina asi 5 ozbrojených mužů nejprve vnikla do vily, kde spoutala přítomné ženy, hospodyni a partnerku mladšího syna a fingovala loupež. Ve chvíli, kdy se romský bos vracel domů, ho rozstříleli samopalem. Padlo celkem 37 ran, 15 z nich bylo smrtelných.
19: Marie té dramatické noci ve vile nebyla, ležela v nemocnici. O důvodech, stejně tak o pachatelích této vraždy, existují i po 20 letech jen hypotézy. První?
7: Běla byl zavražděn, protože došlo k neschodám mezi ním a ruskojazyčným gengem, jehož úkryt nedávno před vraždou Běla udal policii.
19: A druhá?
7: Se zločinem je spojován další mafián, František Mrázek, který si objednal jeho vraždu. Vykonavatelem měl být mimo jiné i bývalý policista z útvaru rychlého nasazení, takzvané urny, a později Bělův osobní strážce Pavel Eš. I v tomto případě šlo o vzájemné neschody.
5: Ty si přece co? Musíš klást otázku, proč? Proč se to stalo?
6: To bylo na objednávku. Za co se dneska střílí, za co se dneska obdělává prachy? Tam se jednalo o nějaký milion korun. Buď můj muž dlužil, nebo Mrázek dlužil, to opravdu nevím. Jarda hodně věděl na Mrázka. Jarda prostě musel odejít. A Jarda byl neohrožený, jo. To byla doba neohroženců, to byla bitva o koryta, to byly opravdu strašné leta. A věřím pevně, že i ty lidi z té urny už jsou dneska úplně jiný, než byli předtím. Rok mi dechali do telefonu, vždycky v 9 večer. My jsme utekli z baráku, já jsem sem 7 let nevstoupila, byla jsem v bytě po Mackovi.
19: Paní Marie je přesvědčená, že ví, kdo je vrahem jejího muže, jen je problém to dokázat. Žila přes 2 desetiletí stíhou minulosti. Dramatická ztráta manžela, smrt syna, který se předávkoval drogami. To je k neunesení. Scházíme se s Marií k natáčení tohoto dokumentu po několik týdnů a najednou přestává brát telefon.
8: Volaný je momentálně nedostupný. O jeho dostupnosti vás budeme informovat prostřednictvím SMS.
19: K následujícím řádkám Marii na deníku se dostanu až později. V době, kdy jsem se snažila dovolat, byly už napsány.
25: Nemůžu vidět lidi.
3: Bolí mě každé setkání. Stahuju se sama do sebe, ale pak je to ještě horší. Manžela mi zabili, syn Marcel se předávkoval drogami a mladší syn Jarda je v kriminále. I jeho pozvolna zabíjejí drogy a dohánějí ho k pitomostem, za které se zavírá. Prázdný dům na mě křičí svým mrtvolným tichem. Není už pro co a pro koho žít. Proč taky? Měsíc si střádám prášky, abych to skončila. Už mě nebude nic bolet, nic trápit. Chci odejít. Ještě naposledy se učešu a namaluju, abych odcházela upravená. Oblíknu si nejlepší šaty a připravím se. Zavřu oči a zapijím prášky po hrstech. Jejich 73. Čekám na třetí smrt v tomto domě. Svoji vlastní.

0: Vou barvat som na pervitinu. A oni najednou přijeli.
1: No počkej, a ty jsi jim ještě byla schopná otevřít?
0: Ne, já jsem měla, já mám otevřeno.
1: Takže oni všli dovnitř a našli tě tam?
0: No, já jsem byla v delíriu nějakým. Já vůbec nevím, kde k nám přišli.
1: No tak, jestli máš v sobě takovou hledávku, tak se nediv.
0: No.
1: Co se člověku honí hlavou, když se rozhodne tohle udělat?
0: No, já jsem tvrdá i k sobě. Já jsem se upravila, taky mě sem přivezli upraveno, oblíkla, uměla, udělala ruce. Já jsem přemýšlela nad oběšením a říkám, Maruno, jak budeš vypadat? Já jsem blázen.
1: To byla věc okamžiku, to rozhodnutí, nebo jsi k tomu chystala?
0: No, mě šikanoval můj syn. Psal mi, že nejsem jeho matka, že jsem jenom krutá matka.
2: V sanitce mi Marie jen stihla říct do telefonu, kam jede. Scházíme se po týdnu na chodbě léčebny. Už je klidná a dokonce se usmála.
0: Nejsem v uzavřeném prostředí, nejsem sama. Potřebovala jsem tohle, potřebovala. Já když jsem viděla ty babičky, říkám, Maruno, to jsi taková babička? Tak jsem se podívala do zrcadla, lekla jsem se. Oni teď mají jinou metodu, jo. Oni nevyplachují žaludky a dávají černý uhlí. Já si nepamatuju nic. A nejhorší pocit je, že to, co jsem všechno zvládala, tu tíhu a tu šikanu a to všechno, tak i děti se mi zvrtly. Protože tam byla dvojí výchova. Tam byla výchova moje, čili česká, pak cigánská. Já jsem dala mackovi, když byl malej pohlavek, ale takový malej, jo, ne, abych ho mlátil. A tchýně mě seřvala, že já jsem jenom ženská a ještě k tomu gáči. A že to je, že on je chlap. No, bylo mu 3 roky nebo 4 a mě... No. Prostě oni mají úplně jiný smysl života, jsou leví, neskutečně leví, i mezi sebou. U nich jako muskej byl někdo, že jo. Já měla 2 kluky. Oba 2 zničila droga, protože oni to neunesli. Macek neunes, jak se mnou jednali. A Jára zase neunes to neštěstí, co se stalo, že mu zabili tátu. Na jeho pohřbu byli od děvek až po nejvyšší prokurátory na jeho pohřbu. Celý jeden známý ptal, Járo, co ti chybí? A on říká, mě chybí táta, ale moje máma, až umře, tak jí nechám udělat svatozáře. No, protože on taky ví, že co jsem unesl. Ale on převzal jako to mužství, má to cigánství v sobě. Jo. A šikanuje mě taky. On to neunes, to neštěstí. A jo.
2: Vraťme se ještě v čase. Je to důležité proto, abychom pochopili, co všechno Marie Bělová musela unést. Vražda Antonína Běly zůstala téměř 2 desetiletí nevyřešena. Ještě před uplynutím promlčecí doby v roce 2015 znovu otevřel vyšetřování policejní tým Tempus, který se zabývá nevyřešenými případy.
3: Nevím, jestli mám být ráda nebo ne. Jasně, že stojím o to, aby se zjistilo, kdo mého muže zabil, ale pro mě to znamená další nervy. Znovu si to všechno připomínat a znovu prožívat, znovu se trápit. Ale nakonec se rozhoduju. Ano, budu bojovat, vypovídat na policii a u soudu. Jako poškozená i jako svědek.
4: Dnes získali policisté v případu vraždy Antonína Běly nová svědectví, která jim umožnila Pavla Eš poslat do vazby. Klíčový svědek prozradil, že jeden z dvojice podezřelých se měl podřeknout a chlubil se vraždou Běly známému. Popisoval, že se mu obviněný svěřil s tím, že Bělu zabil právě on, že byl frajer a že když po něm střílel, tak ho to postavilo na špičky.

0: Začalo vyšetřování. Znovu všechny důkazy, znovu všichni svědci.
1: Já jsem tam byla jako první oběť, první svědek. Jako oběť a i svědek, jo? No a teď mě dávali otázky, že jo, a teď on chtěl jenom ano, ne. Já jsem to chtěla vyhrát.
2: Policejní tým Tempus dopadl dva podezřelé z vraždy Antonína Běly. Obviněni byli Ján K. a Pavel Eš, který pracoval jako Bělův osobní strážce. Oběma hrozí 15 let vězení nebo výjimečný trest.
3: Čtu všechna ta usnesení a protokoly z výslechů. Někdy mám pocit, jako když to není můj život. Jako když se mě to netýká a jen nahlížím do cizích osudů. Jako když čtu detektivku, kterou si někdo vymyslel. Ale když se dostanu k popisu policejní rekonstrukce vraždy mého muže, běhá mi mráz po zádech.
2: Jeden z bodyguardů jménem Robert H. přivezl Bělu v ten večer domů, ale nedoprovodil ho až do bytu, jak bývalo zvykem. I hned poté, co Běla vystoupil z auta, řidič odjel. Další komplic, Karel K., byl schovaný na ulici a dává znamení dvěma střelcům, kteří už čekají u dveří. Policie je přesvědčena, že ze samopalů stříleli dva bývalí elitní policisté a bodyguardi Pavel Eš a Ján K. Poslední z celé pětice, jehož identita není stoprocentně jistá, hlídal v domě dvě svázané ženy a dítě.
3: Říkám si, jak by to asi bylo, kdybych tu noc neležela v nemocnici. Možná, že bych tu už nebyla. Manžel to určitě nečekal. Musel umřít zaskočený. Nikdy se ničeho nebál. Byl vychovaný na ulici a měl takovou povahu. Takže si myslím, že ta vteřina, kdy dostal ty rány, musela být o strašném překvapení. Ten, kdo střílel, musel mýho muže znát. Nájemné vrahy přijel a vítal jako přátele.
0: Policistům bylo podezřelé domácké chování vrahu v domě. Měli klíče, dobře se po domě orientovali a peníze, které ukradli, nemuseli hledat. Obávaní psi u domu vetřelce nenapadli. Je to divné, ale pes té noci neštěkal. A stala se ještě jedna zvláštní věc. Ono je upřímně řečeno v tomto příběhu hodně zvláštních věcí. Detektivové, kteří na případu pracovali, byli zatčeni právě ve chvíli, kdy chtěli podat návrh na obžalobu Pavla Eš.
2: Pracovníci Generální inspekce bezpečnostních sborů zadrželi v pátek v kancelářích detektivy z týmu Tempus, kteří vyšetřovali případ vraždy Antonína Běly. Jejich postup je prověřován kvůli podezření, že při vyšetřování ovlivňovali korunní svědky. Inspekce případ však po několika dnech odložila s tím, že se nepodařilo zjistit spáchání trestného činu. Detektivové vše vnímají jako pokus o zastrašení a podali na postup Generální inspekce bezpečnostních sborů stížnost. Inspekci obvinili z nátlaku a snahy získat informace ze spisu k Bělově vraždě.
3: Strach. Ano, strach prolíná vším. Strach, který měla vyvolat varující protitanková střela, vystřelená pár měsíců před vraždou na náš dům. Pak strach korunních svědkyň případu, které u soudu raději změní výpověď. A nakonec mají mít strach i policisté, kteří všechno vyšetřují. Jakoby odněkud ze zákulisí pořád vedly nenápadné nitky, které mají v rukou neviditelní vlivní. A z toho jde ten největší strach.
2: Je to skandální, prohlásila v pondělí poslankyně a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Byla šokována tím, jak byl na detektivy vyvíjen nátlak, když inspekce překročila hranice vyšetřování. Ministr vnitra Milan Chovanec vyslovil podezření, že zadržením pětice vyšetřovatelů z týmu Tempus chtěla Generální inspekce bezpečnostních sborů policisty odradit od vyšetřování vraždy Antonína Běly.
0: Nelze se divit, že poté, kdy jsou zastrašovány i špičky naší kriminalistiky, dostanou strach i dvě obyčejné ženské. Korunní svědkyně, které v přípravném řízení vypověděli, že oné kritické noci ve vile poznali právě Pavla Eš, u soudu tvrdí, že nepoznali nikoho.
1: To byla moje kamarádka a
4: partnerka Jardy.
1: Jardy Malýho, no.
4: A dítě.
1: A dítě.
4: A to vlastně měly být korunní svědkyně, že jo?
1: No, oni vlastně byli poškození, že jo? Protože tady byli svázaný a...
4: No a měli pocit, že poznali někoho asi, že jo?
1: No, pak u soudu to otočili, že jo? Protože oni se bojí urny. Oni se bojí těchto lidí. Oni to pak u soudu otočili, protože jinak se mluví u policie, u vyšetřování a jinak se mluví u soudu. To si holčičky neuvědomili, že jo?
4: A ty jsi s nima o tom mluvila?
1: Vždyť oni poznali toho jednoho, že jo? Podle mluvy a podle... Oni, že si hráli na rusáky, to musím ještě říct. Z toho se to taky poznalo, že jo? A pak onem začal říkat, kde mať, že jo? On se zeptal tý Lenky, kde mať.
4: Takže poznal, že to nejseš ty.
1: Tak. Kdyby to byly opravdu Rusové, tak by nevěděli, protože ona byla v mých letech, že jo, ta Lenka. No a on se jí zeptal, kde mať. To tam taky pak zapřel u toho soudu. On posmrkával.
4: Měl takový tik.
1: Měl tik a když dělal nějakou akci. To byly tolik důkazů. Teď on se chlubil, to bylo něco Bělu zabít, že jo. On to bral jako hrdinský čin, jako že osvobodil čestní lidi.
0: Citace ze soudního spisu.
2: Ján K. a Pavel Eš jsou obviněni, že 14. dubna 1996 kolem 3 hodiny ráno pronikli do domu Antonína Běly v úmyslu zmocnit se částky 12 milionů korun rodinných šperků a v úmyslu usmrtit poškozeného Antonína Bělu. Zde pod pohrůžkou použití střelné zbraně svázali přítomné Hanu K. a Lenku D. a nutili je, aby uvedli, kde má rodina peníze a šperky. Poté, když se domů vracel Antonín Běla, na něj nejméně 30krát vystřelili ze 2 zbraní. Poškozený na místě zemřel.
1: To jsem poznala u toho soudu, že jsem šlápla vedle, že jsem to otevřela. No. Že už je úplně jiná doba. Mýho muže už to nezvedne a já jsem akorát co měla nervy. A... Moji svědci, všechno, co mluvili na policii, tak to otočili. Protože se báli urny.
0: Nábojnice nalezené na místě byly vystřelené ze 2 zbraní. 15 ze samopalu Agram, který, jak se později ukázalo, vlastnil i Pavel Eš. A další ze zbraně, u které nelze spolehlivě určit typ. Pitvou bylo u Antonína Běly zjištěno celkem 25 střelných poranění a všechna vznikla zaživa.
1: To už jsem věděla, že to mám prohraný, jo, protože to je urna, že to je policie, že jo. Báli se prostě. Vůbec se jim nedivím, já bych taky takhle mluvila.
2: Nikdy jsem před nikým neříkala, že bych poznala jednoho z útočníků, prohlásily shodně ženy při své výpovědi u soudu. Tak obžaloba přišla o korunní svědkyně.
1: Ona měla taky rodinu a bála se, já bych byla taky taková. Já se vůbec na ně nezlobím, vůbec. To se říká, budu čestná a řeknu to. A tady Hanka seděla jako ty tady sedíš a držela mi za obě dvě ruce a pak u toho soudu mluvila jinak, protože každý, že jo, si chrání svoji kůži, co nějakej Běla. To jako chápu. Museli jsme to prohrát, protože tak my jsme byli sami a urna tam je 250 lidí a všichni za něj dali záruku.
2: Obžalovaného Pavla Eš považuji za hodného kluka s velkou disciplínou a se smyslem pro čest. Obžalovaný vždy vynikal tím, že byl čestný, přímý a inteligentní.
1: Já jsem hodně známa už tím soudem, jak jsem bojovala. Mě tleskala celá Praha, ale za zády. Nešli bojovat, jo, ale tleskal mi. Takže já budu strašně ráda, až odejdu z tohohle světa, ať už mi nic nebolí.
2: Z principu presumpce neviny, podle něhož musí být obviněnému vina prokázána, plyne pravidlo in dubio pro reo, což znamená, že není-li dosaženo jistoty o vině pachatelů, je nutno rozhodnout v jejich prospěch. Soud se musí vyvarovat jakýchkoliv dohadů a domněnek a proto jediný možný závěr u obou obžalovaných je, že jsou zproštěni obžaloby.
1: No, já jsem nejdřív byla naštvaná, že není tady spravedlnost, ale pak jsem říkala, Maruno, dítě, toho jsem vůbec neznala, toho pana k***, jo. A ten měl třeba objednávku, nebo já nevím, jak se to dělá, jo. A Pavla jsem znala. A teď ten Pavel měl toho syna, ta jo. V té době mu byly 2 roky nebo 3 roky. A já jsem nakonec byla ráda, že to takhle dopadlo, protože bylo mi líto toho ta, aby jeho táta byl odsouzený jako vrah a ten, to malý dítětko by prostě bylo poznamenaný na celý život a nevinný dítě. Hmm. Jako já vždycky z každý špatný zkušenosti si vemu to lepší.
2: Pavel Eš, který byl obviněn z vraždy Antonína Běly, žádá stát, policisty i svědky o odškodnění. Vzhledem k tomu, že strávil ve vazbě 15 měsíců, má velkou naději na odškodné, které může jít až do 1 000 000 korun. Úřady již dříve se Pavlu Eš omluvili a dobrovolně vyplatili přes 860 tisíc korun. Muž, zproštěný obžaloby, však požaduje za nezákonné obvinění náhradu ve výši 2 000 000 korun.
4: A jak se žije asi vrahům?
1: Dobře, protože už je to 20 let. Teď už je to promlčený. On klidně může teď veřejně říct, ano, já jsem ho zabil a nic se mu nestane.
0: Dům, ve kterém se před čtvrt stoletím odehrála dramata a tragédie, se pomalu vyprazdňuje. I kotce, kde bývali 2 rottweileři, už jsou prázdné. Ti na rozdíl od 2 obyvatel domu dožili svůj život přirozeni. Brzy tu bude jiný majitel, nezatížený událostmi tohoto místa.
1: Tady byl modrák. To byl slavný modrý pokoj, to se říkalo po celý Praze. Chodil jsem Mrázek a nějaký ty lidi, já nevím. No a tady je ta jeho pověstná jídelna. Pseudo Biedermeier. No a tady se dává můj modrák. Tadyhle ten flek, co je, tak to je od jeho ran pěstí.
4: Od ran pěstí?
1: No, on takhle seděl, tak pouchal. No, takhle, jednou rukou. No.
4: A proč?
1: No, když se rozčiloval.
4: Třeba. Tak podle toho, jak ten stůl vypadá, se rozčiloval často.
1: No, tak to je za leta, že jo. Nemůžu tady být, nemůžu. Tady je jeho duch, to je jeho království tady. Nemohla bych tady být.
0: Marie se pokusí žít ještě jiný život někde jinde a možná pod jinou identitou. Vstup do rodiny svého muže dodnes vnímá jako největší životní chybu, kterou udělala.
1: Byla to láska, ale už bych to v životě neudělala. V životě. Protože to libido přejde. I ta láska, protože když jsi šikanovaná, tak... To nejde prostě, to nejde.
4: A co tě nutilo tak dlouho vydržet? Teď jsi mohla mnohokrát odejít.
1: On by mě zničil.
4: On takhle tě ničil stejně?
1: No, ale mě by zničil úplně. No, jestli budu žít dál, tak se nechám přejmenovat na moje jméno.
4: Za Svobodná?
1: Ano.
4: Jak se jmenovala Za Svobodná?
1: Procházková. A dám se ostříhat.
4: Se drž.
1: Držím se, Klandru.
4: Drž se.

0: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Rusko byla země neomezených možností, kterou na začátku 90. let zmítal chaos. Ta doba tam byla neuvěřitelně divoká, každý den někoho zavraždili. Vzpomínal na podnikatelské začátky PPF v Rusku kelnerův blízký spolupracovník Petr Chajda, pro místní obchodní partnery Pjotr Jaroslávovič. PPF totiž v ruském prostředí sázela na dokonalé mimikry. Splynout a nevyčnívat. Asociace fondů Petra Velikého postupně díky privatizaci nashromáždila podíly v desítkách tamních firem. Jenže blahobyt netrvá nikdy věčně, natož v Rusku. O tom všem bude dneska řeč.
2: První bankovní krize v 95. roce. Banka, kde jsme měli peníze, nám prohlásila, že zkrachovala. A teďka to musíte z ní nějakým způsobem dostat. Získali jsme ty peníze nakonec zpět, po roce a půl, to mě stálo asi hodně. Já jsem tam chodíval hodně, tak vás přivítají za samopalem. Jsou tam ty kavkazky a včárky, to jsou takový ty velcí psi, chlupatí jako pod někou show. Přivítá vás Rus, tady se jmenuje Gríša. Má na sobě Cartier, všechno, hodinky, zlato a říká, nemám peníze.
3: Rusko, rok 1992. Už dva roky si na Puškinově náměstí v Moskvě můžete koupit nefalšovaný americký hamburger. Před pár měsíci se definitivně rozpadl Sovětský svaz.
4: Já pokydaju svůj post s trivogou.
3: A všechno se začíná měnit, tak jako předtím v Československu.
5: Rusové ale na rozdíl od Čechů nemají moc na co navazovat. Koncept soukromého vlastnictví je pro ně úplně neznámý, o podnikání ani nemluvě.
3: V zemi, která sama sebe desetiletí považovala za vládce světa.
6: S novým godem, s novým štěstím, drahí tovaryši.
5: A byla vedená pevnou rukou, najednou vládne chaos. Vyhrává ten, kdo má ostřejší lokty. Ekonomika zažívá terapii šokem a taky hyperinflaci.
3: Pro řadové Rusy je to obrovská rána. Pro ty, kteří se umí rychle zorientovat, naopak obrovská příležitost.
5: Petr Kellner se zorientoval velmi rychle a v Rusku zakládá investiční fond.
0: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kellner. Lucie Korcová a Vojtěch Koval skládají portrét nejbohatšího Čecha. Kellner na cestě k miliardám. Epizoda 4. Petr Veliký.
2: Já si myslím, že k tomu Rusku měl spíš nějakým způsobem citový vztah a byla to určitá intuice. Jako my jsme to samozřejmě racionálně si to spočítáte, je tam ropa, plyn, diamanty, já nevím, nikl, všechno, je celá Mendelejeva soustava prvků.
5: Petr Chajda dnes pracuje jako manažer jedné velké mediální agentury. Byl to ale právě on, kdo pomáhal Petru Kellnerovi, tehdy ještě nepříliš známému podnikateli, rozjíždět na začátku 90. let biznis v Rusku.
2: To znamená, že ten potenciál je tam obrovský.
3: Prostě jednoho dne zaklepal na dveře Kellnerovi kanceláře a řekl mu, že viděl inzerát v novinách a chtěl by pro něj pracovat. Chce mu pomoct s expanzí na východ. A Kellner ho vzal.
2: Tak tam bylo klíčové, že jste musel dobře umět rusky. Já jsem přesně chodil do ruské školy, tak jsem uměl dobře rusky. Neuměl jsem rusky tak, aby to nepoznali Rusové. Oni si mysleli, že jsem z Pribaltiky, to znamená z pobaltských zemí, ale pak zase se na mě podívali a říkali, hele, ty tak nevypadáš, tak kdo seš? To jsem nakonec Čech, ale já jsem si psal Pjotr Jaroslávovič. Psal jsem si to očestvo prostě v té době, protože jsme potřebovali určitým způsobem splynout s davem. My jsme neměli americkou sílu, my jsme neměli nějakou kapitálovou sílu, my jsme museli vyhrát nějakou chytrostí.
3: A tuhle vlastnost Petru Kellnerovi připisují prakticky všichni z jeho okolí, se kterými jsme mluvili.
5: PPF v cizím prostředí sází na dokonalé mimikry, takže splynout a příliš nevyčnívat. Manažeři, včetně Petra Kellnera, tak používají poruštěná jména, na trhu působí jako Asociace fondů Petra Velikého.
3: Pamětníci tvrdí, že je to odkaz na jednoho z nejvýznamnějších ruských carů.
5: Mně to ale pořád přijde jako docela vydařený vtípek. Petr Kellner Veliký.
7: My jsme s ním šli brzo do Ruska s Petrem. Tam se zakládali fondy Petr Veliký a my jsme se tam založili pobočku agentura. Jmenovali jsme se Chagall.
5: Evžen Hart, v 90. letech výrazná postava českého reklamního biznisu. Petr Kellner to rychle poznal a najal si ho na start svého ruského biznisu.
7: A seděli jsme nad policejní služebnou a když jsme odmítli zaplatit místním nějaký výpalný, tak druhý den přišli do kanceláře a tam nebyly ani stoly. Totálně jako vystěhovali agenturu přes noc, přes policajty, aby ukázali, jako, že jsme se špatně rozhodli.
3: Tak to by mě zajímalo, co na tohle řekl Petr Kellner.
7: Řekl, to máte smůlu, kluci.
3: Takže PPF asi přesně ví, kam šlápnout, aby se vyhnula problémům s místními podnikateli, s polomafiány nebo mafiány.
8: Musel jste si říct, kde vás čeká relativně nejmenší odpor.
3: Petr Chajda.
8: Kde nehrozí nebezpečí a které obory jsou tak rozumně perspektivní.
5: Chápu, ropa, plyn, barevné kovy, od těch ruce pryč. Tyhle strategické suroviny si mezi sebou rozeberou sami Rusové. A často je to rozebírání pořádné drama.
8: Ta doba byla neuvěřitelně divoká. Tam každý den někoho zastřelili, zavraždili. A pak i ten běžný život. Já jsem bydlel v ruském bytě, tam byly tarakáni, co jsou takový ruský šváby, jako vám pořád běhali po stole kolem vás. Já jsem neměl pračku, neměl jsem jako řadu, řekněme, věcí, ale byla tam taková ta pionýrská, nechci naivita, ale touha pro dobrodružství a něco dokázat, že jsem do toho šel. Samozřejmě s postupem doby jsem se zabydlel, bydlel jsem v Českém domě, což byla tehdy tam místo, kde bydlela většina Čechů, to jsem si nějakým způsobem vyběhal, ale ta život byl těžký, neexistovaly benzínky v té době v Rusku, že jo, musel jste někde najít auto na silnici, auto, které vypadalo, jak kdyby, že má nádrž místo jako nákladák. Tam jste přizastavili a musel jste doufat, že vám do toho auta nalijí benzín. Mně se jednou stalo, že jsem jel 350 km za Moskvu, takhle jsem natankoval a natankovali mě tam vodu.
3: Petr Chajda, který za PPF v Moskvě kopal až do roku 2000 a podle vlastních slov tehdy odjížděl zpět do Česka úplně vyčerpaný, na rovinu přiznává, že se PPF na začátku své ruské cesty pohybovala často na hraně. Ostatně jako už mnohokrát předtím, i mnohokrát potom.
5: Prý na hraně, ale nikdy ne za ní.
8: Já si myslím, že Petr Kellner určitě věděl, kde jsou ty hraniční situace. On měl netradiční myšlení, on měl na spoustu věcí viděl jinak než většina lidí a to jsou věci, které se nedá naučit, že to jako když řešíte ve fotbale. Prostě měl ten dar, že to vyřešil.
9: Rusko na začátku 90. let kompletně měnilo svůj mindset.
3: Novinář Josef Pazderka, spoluautor rozhlasového podcastu Na východ, v Rusku léta žil a místní poměry dobře zná.
9: Ten proces byl chaotický, obrovský, byl traumatický pro drtivou většinu obyvatel, ale byl extrémně lukrativní pro lidi, kteří se v tomto chaosu a zmatku dokázali zorientovat. To je důležité, kteří zároveň pochopili, že nejde jenom o oficiální zákony, ale taky o takzvaná pravidla papaňáťam, tedy jako neoficiální pravidla, jak něco se říká, ale ve skutečnosti se to dělá. A kteří byli zároveň dostatečně draví a rychlí, aby tu příležitost chytili za pačesy.
3: Kuponová privatizace. Závan devadesátek.
5: Rusové ji okoukali v Československu, kde začala teprve před pár měsíci. Každý mohl být najednou spolumajitelem ocelárny, sklárny nebo automobilky. Stačilo mít kuponovou knížku a pak si ze seznamu státních podniků, který visel na každé poště, vybrat svůj love brand.
3: Jenomže v Rusku to bylo tak nějak po jejich. A PPF se rychle přizpůsobila. Žádná oficiální vyjednávání z politiky, velké reklamní kampaně, vůbec.
5: Lidé z fondu Petr Veliký oslovují Rusy přímo před jejich fabrikami, když jdou z práce nebo do práce. A Rusové, kteří v té době nejsou nijak zvlášť finančně gramotní, prodej kuponů často vítají jako rychlý prachy.
10: Myslím si, že PPF tehdy udělalo dobrý krok tím, že otevřel vlastně úplně nový trh, který nebyl. To znamená ty privatizační kupony, kdy to nebyl ten vysloveně nebezpečný biznis. Pokud jste třeba obchodovali s ropnými produkty nebo s barevnými kovy, tak vaše šance na dosažení důchodového věku nebyla buchví jak vysoká. Tohle to přece jenom bylo něco jiného a těm banditům taky trvalo delší dobu, než pochopili, že se i na tomhle dá vydělat.
3: Novinář Ondřej Soukup, mimochodem druhý spoluautor podcastu Na východ, taky prožil v Rusku řadu let. Navíc v ruském Home Creditu pracoval několik let jeho otec.
5: PPF se na ruském trhu poměrně rychle etabluje.
11: Myslím, že Kellner byl jeden z velmi chytrých a postupně i velmi bohatých lidí, kteří viděli velkou příležitost v rozvojových trzích, které neměly vyvinuté zákony pro finanční trhy a soukromé vlastnictví. To jim postupně umožnilo být takzvaně eticky flexibilní a dostat se k fantastickým příjmům.
5: Americký novinář Alan Callison pracoval v 90. letech v Moskvě pro list Wall Street Journal.
9: Pro Alana Callisona Petr Kellner je docela velké téma. On ho řadí mezi lidi, kteří přijeli do Ruska z počátku 90. let.
5: Josef Pazderka.
9: Byli draví, byli ambiciózní, dostali se k pohádkovým příjmům a pro něj bylo samozřejmě ústřední téma popisovat, jak se k těm velkým penězům dostali, ale taky, jak moc takzvaně brousili hranu. To znamená, jak hledali skuliny v teprve vznikajících zákonech o finančních trzích, o soukromém vlastnictví a kam je to posunulo. Takže...
3: Za příklad dává Callison Kellnerův nákup akcí ruského plynárenského gigantu Gazprom těsně po jeho privatizaci v letech 95 a 96.
9: On se dostal k tomu balíku akcí způsobem, že výkupem od ruských občanů získal vlastnictví těchto akcí, ale problém byl v tom, že cizinci nesměli vlastnit a prodávat je dál. A podle deníku Wall Street Journal většinu z nich Kellner se společníky předali za podezřelých okolností zpět managementu plynárenské společnosti. On to teda, jeho společníci to popírali, ale list dohledal řadu dalších vlastnictví a Callison tvrdí, že výměnou za to dostal nové, čisté, zlegalizované akcie Gazpromu pro mezinárodní investory, takže ve finále získal zhruba 18-násobek původní hodnoty z akcí, se kterými on sám jako zahraniční investor vlastně nesměl zacházet. Bylo to podle Callisona možná legální v té době, ale určitě z dnešního pohledu minimálně kontroverzní.
5: Pro PPF šlo o zásadní krok. Získala díky němu minimálně 18-násobný výdělek v přepočtu přibližně 1 miliardu korun. Tu následně využila třeba pro koupy České pojišťovny a dalších klíčových podniků doma.
3: Postupně PPF nashromáždí v Rusku podíly v desítkách firem a ukazuje se, že zlatá 90. jsou nejen v Česku, ale i v dalších částech postsovětského prostoru. Jenže blahobyt netrvá nikdy věčně.
12: Vyplatit mě, já zdala na 3 měsíce, mě nedají jich, govorit, nejde valuty.
3: Srpen 1998. Nejdřív skolabují ruské akciové a měnové trhy. Ekonomové jako jeden z důvodů uvádí naprosto neúměrný pevný kurz rublu vůči dolaru. 6 rublů za dolar. Tohle prostě jednou prasknout muselo.
13: Kolbasa za neděli vyrostla na 10 rublí.
5: A taky, že prasklo. Rubl ztratil 2/3 hodnoty a ruská vláda rychle zavádí mimořádná opatření. Zahraniční investoři ví, že jsou v průšvihu. Taky PPF zaznamenává velké ztráty, odprodává aktiva a ze země se poprvé stahuje. Ale nechává si otevřená zadní vrátka, protože stejně jako blahobyt netrvá věčně, tak i krize jednou skončí.
3: Tohle základní pravidlo kapitalismu Petr Kellner dobře zná. A tak se velmi brzy vrací na ruský trh s novým plánem. V roce 2000 zažívá Kreml velké střídání stráží. Prezident Boris Jelcin uvolní svoje křeslo 47-letému Vladimiru Vladimiroviči Putinovi.
14: Uvažovat i ochránit práva i svobody člověka i gражданина.
3: Pro Rusko je to vážně velká změna. Putin je relativně mladý, sportuje, jí zdravě, nekouří.
5: A co na tom, že býval agentem KGB? A Petr Kellner cítí, že možná nastal čas na návrat. Sám Putina chválí třeba v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes.
15: Teď už se to hodně stabilizovalo. Prospěšnost Putina pro Rusko je obrovská.
3: A obrovské jsou i nové příležitosti. PPF ji chce využít a znovu použije něco, co už má vyzkoušené z Česka.
15: Home Credit, bank nových možností.
3: Cílí na střední třídu, které se začíná výrazněji dařit.
10: Home Credit přišel vlastně s inovativním produktem. Oni kvůli tomu, aby nemuseli podstupovat martyrium s získáváním bankovní licence od začátku, tak vlastně koupili jednu malou banku, která měla všechny ty povolení. Tu potom přejmenovali teda Home Credit and Finance Bank.
3: Ondřej Soukup připomíná, že společnost Home Credit se velmi rychle, asi za 2 roky, stala dvojkou na ruském trhu splátkového prodeje. Taky postupně otevře po celém Rusku síť více než 2000 poboček.
10: Byl to poměrně okamžitý úspěch. A to až tak, že během roku tyhle ty služby začaly nabízet další a další finančně mnohem silnější ústavy, ale oni byli jako skutečně první. A
5: bouřlivé devadesátky jsou sice pryč, ale jsme v Rusku a tady se některé věci zkrátka nemění.
10: Občas ti lidé v PPF po pár pivě vyprávěli veselé historky o tom, co se kde stalo. Pamatuju si třeba situaci, kdy oni budovali procesingové centrum v Kalužské oblasti. Všechno fungovalo, až někdy asi týden nebo 10 dní před plánovanou kolaudací, kdy už právě měli přijet lidé z Prahy na slavnostní a takové, tak najednou místní hasiči prohlásili, že podívejte se, ten dům je hrozně vysoký, nemáme takhle dlouhý žebřík. A tak to my vám to prostě nemůžeme skolaudovat, musíte rozebrat 2 patra. Tak všichni tak jako zalapali po dechu. Říkali, no a nebo nám teda samozřejmě také můžete tu požární stanici přestavět a koupit ještě nějaká další auta, pak bychom si to možná rozmysleli. Fungovalo to tak, že když jste našli toho správného prostředníka, nějakou prostě firmu, která vám to vyúčtovala jako konzultační služby nebo právní pomoc, tak rázem ten státní orgán, který vám tu žádost už 3x předtím hodil na hlavu, tak najednou říkal, no tak to je všechno v pořádku, můžete dál. A říkali mi ti lidé tehdy, no my to zaplatíme, my máme účtenku, pro nás je to vlastně legální a kam jdou ty peníze dál, to my opravdu radši nechceme vědět.
5: No já bych to věděl docela rád, ale koho se zeptat?
3: Jisté je, že ruský Home Credit je pro Kellnera naprostá trefa do černého. V roce 2006 se Petr Kellner i díky výdělkům z Ruska dostane poprvé na seznam dolarových miliardářů časopisu Forbes. Je sice až 224., ale odhad jeho majetku je ten rok vyšší než rozpočet českých ministerstev obrany, financí a spravedlnosti dohromady. 75 miliard korun.
5: Forbes taky o Kellnerovi píše, že má dobré oko a dokáže poznat příležitost. Kellnerovi na ruském trhu roste sebevědomí. Moc dobře ví, že už není jenom chudý příbuzný z Prahy a může si dovolit víc riskovat. V roce 2007 se pouští do bitvy s jedním z nejmocnějších ruských oligarchů té doby.
16: Úspěch českého podnikatele v Rusku ve sporu s mocným domácím biznesmenem.
17: Měsíční boj o ruskou pojišťovnu Ingostrach se přiostřuje.
18: Podle ČTK chce PPF Investments děry paskovou firmou vyjednávat.
19: O tom, že kroky, které učinil bazový element, jsou neplatné a nezákonné.
5: Skupina Bazový element ruského miliardáře Olega Děripasky, která ovládá většinový podíl v Ingostrachu, prosadila navýšení kapitálu firmy na 4x. A to jenom krátce potom, co se PPF stala vlastníkem 38,5% akcií.
3: Tohle navýšení by pro PPF fakticky znamenalo snížení jejího podílu pod 10%, takže by výrazně klesl její vliv. Kellner u soudu argumentoval tím, že rozhodnutí bylo učiněno bez vědomí PPF Investments. A soud mu dal za pravdu.
9: Petr Kellner určitě prokázal, že je mimořádně zdatný, ale zároveň, že má velice dobré konexe. Určitě je musel mít, aspoň podle finančních novinářů té doby, do nejvyšších pater ruské politiky tak, aby svoji investici obhájil. A kde přesně se odehrávaly linie tohoto souboje o tu pojišťovnu, nevíme, nedokážeme to popsat, protože ten trh zůstal uzavřený a byl prolezlý řadou neformálních vazeb a signálů, ale jednoznačně svědčí o tom, že Petr Kellner měl konexe velice vysoko a že dokázal hrát jednu z nejvyšších lig v tom uzavřeném systému, který Vladimír Putin a jeho věrní vytvořili.
3: Ve výroční zprávě za rok 2012 označuje Petr Kellner Rusko za trh číslo 1 pro PPF. Firma je v zemi trojkou v poskytování spotřebitelských úvěrů a patří mezi 10 největších bank. Zároveň vlastní druhý největší ruský řetězec se spotřební elektronikou Eldorado nebo podíl v polymetalu, který těží stříbro a zlato. No a taky nějaké nemovitosti.
5: Českým velvyslancem v Rusku je v té době Petr Kolář, zkušený diplomat, kterého se Petr Kellner rozhodne dostat do své stáje. A povede se mu to. Kolář se v roce 2013 stává jakýmsi ministrem zahraničí PPF.
20: Tam vlastně nebyla nějaká negativní konotace s nimi spojená, takže i to přispělo k tomu, že jsem se rozhodoval, jak jsem se rozhodoval. Myslím si, že jednak v tom retailu oni tam velmi dobře fungovali a to je jejich Eldorado a pak tedy Home Credit jakožto nebankovní spotřebitelský úvěry nabízející instituce tam měla velmi dobrý zvuk a respekt.
3: Petra Koláře najal Kellner primárně kvůli expanzi na asijské trhy. V té době už totiž pokukuje po Číně. Rusku se ale vyhnout nedá. A je celkem symbolické, že právě tady, v Moskvě, společná cesta obou Petrů definitivně a ne zrovna poklidně končí.
5: Bylo to opravdu rychle, přesně 10 měsíců.
20: Co se říká, ta poslední kapka do poháru byla, kdy jsem byl vyslán na nějakou konferenci do Moskvy, kde jsem měl vystoupení, kde jsem potom poskytl i nějaký rozhovor. A jedna z věcí, kterou jsem tam akcentoval, byla ta, že a měl jsem pocit, že vystupuji skutečně za silnou investiční skupinu, která má nějaký respekt v Rusku. Já tam mám nějaký respekt jako bývalý velvyslanec a že si můžeme dovolit poměrně sebevědomně Rusům říkat, co se nám nejenom líbí, ale i co se nám nelíbí. A jedna z těch věcí, kterou jsem tam akcentoval, bylo takové varování pro naše ruské partnery, že by bylo dobře, aby se snažili přistoupit trochu víc na ty západní standardy a aby chápali ten význam toho rule of law pro ten biznis, jak je to důležité, pro vzájemnou důvěru a nějaké dlouhodobé partnerství. A také jsem tam zmínil, že jeden z zásadních problémů Ruska je brain drain, únik mozku. Že je smutné, když vidíme, že ti kvalifikovaní Rusové často nevěří v budoucnost svojí vlastní země a radši odcházejí do zahraničí. No a to způsobilo poprask trochu, protože se ukázalo, že jaksi tato míra otevřenosti a kritického přístupu není sdílena ze strany majitele a tak jsme si to vyříkali. To vyříkání proběhlo poměrně ostře.
5: PPF už je v Rusku s přestávkami víc než 20 let a má tam hluboko zapuštěné kořeny. Nepotřebuje pomoc vlády, prezidenta ani jiných českých úřadů.
3: PPF sice možná nepotřebuje české politiky a úřady, aby se jí v Rusku dařilo, ale potřebuje jistotu a stabilitu.
5: Jenže my jsme v Rusku.
10: V Rusku, nakolik já si pamatuji, tak oni si to řešili úplně sami a to až tak, že se mi jako tehdejší pracovník ekonomického úseku českého velvyslanství stěžoval, že vlastně vůbec netuší, co ta tyto PFka dělá.
21: Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам.
5: Vladimír Putin už v roce 2007 na Mnichovské bezpečnostní konferenci jasně popsal, jaké má s Ruskem plány. Kritizoval Spojené státy, rozšiřování NATO a obecně vývoj v Evropě po rozpadu Sovětského svazu. Ten označil za největší geopolitickou tragédii 20. století.
21: Které dávali západními partnery после розпуска Варшавского договора.
3: Takže postupně začínají v Rusku převažovat rizika. Byla tam vždycky, už od 90. let. A zdá se, že Petr Kellner o ní vždycky moc dobře věděl. Sázka mu dlouho vycházela, ale některé situace prostě neustojí ani Petr Veliký.
10: To byl asi jako proces, který probíhal delší dobu, ale
5: Ondřej Soukup.
10: Od nějakého roku 2004, kdy na Ukrajině proběhla oranžová revoluce, tak už tehdy on zjevně to vnímal, že je to pokus Západu o vytržení Ukrajiny z ruské sféry vlivu. A následně protesty, které nastaly po jeho návratu do prezidentského křesla v roce 2012, tak on to vnímal, že právě tihleti lidé, kterým on dal to bohatství a do určité míry měl pravdu, tak ho vlastně zradili a že se musí tedy opírat spíše na tu konzervativní, řekněme, dělnickou třídu. Samozřejmě nepřidala tomu vůbec pandemie, kdy to přesvědčení o tom, že tedy Západ slábne, ale současně je jako nepřítel, tak bylo čím dál tím silnější.
1: V únoru 2022 napadne Vladimír Putin Ukrajinu.
3: Stejně jako stovky dalších společností ze Západu, i PPF se po začátku války ze země stahuje. V roce 2022 ohlašuje ztráty ve stovkách milionů eur. Její manažeři se dost možná vrací do Česka se stejnými pocity jako kdysi Evgen Hart.
7: Rusko je prostě specifická země, jako s naším chápáním, jak funguje společnost, podle mě se to potkává málo. Je to prostě absolutně jiný, jako... Jich mnoho.
1: Kellner se ale navzdory zkušenostem z Ruska rozhodl jít ještě dál na východ, až za velkou čínskou zeď. Ale o tom až příště.
0: Kellner na cestě k miliardám. Lucie Korcová a Vojtěch Koval skládají portrét nejbohatšího Čecha. Kellner na cestě k miliardám. Všechny díly a doprovodný obsah najdete na webu plusrozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Interview Plus.
4: Kubánské úřady počátkem týdne potvrdily výpadek elektrické sítě v celé zemi. Jak se lidé na Kubě dokáží obejít bez proudu? Jde o příznak blížícího se kolapsu celého kubánského režimu, jak soudí někteří pozorovatelé? Petr Vizina se zeptá znalce Kuby, redaktora serveru Seznam zprávy Eduarda Freislera.
0: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu. Portréty.
22: Třetí muž nacistické Třetí říše Rudolf Hess se proslavil odletem do Velké Británie v době druhé světové války. Měl tam něco vyjednat?
23: Spekuluje se, že Hitler o ní věděl a ve chvíli, kdy se ta mise nepovede, tak se od ní samozřejmě distancuje. Nicméně celý ten charakter té distance je takový, že se od ní distancoval příliš brzy. Bylo jasné, že ta mise nemůže být úspěšná v řádu hodin ani v řádu jednotlivých dnů.
22: Říká publicista Pavel Hlavatý.
0: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu.
24: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
0: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
24: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
25: Dobré ráno, je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus.
25: Americké síly v noci znovu zaútočily na Irán. Ministr zahraničí Macinka je připraven koaličnímu SPD vysvětlit účast Česka v programu na pomoc Ukrajině. Venezuela požádala Londýn, aby jí kvůli zemětřesení vrátil zlato uložené v Británii. Ve čtvrtek 9. července vás u zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. V Kuvajtu a Bahrajnu se druhý den v řadě rozezněly sirény varující před vzdušnou hrozbou. Kuvajtské ministerstvo obrany informovalo, že země čelí raketovému a dronovému útoku. Stalo se to několik hodin poté, co Spojené státy znovu podnikly sérii útoků na Irán. Ten v odvetě zpravidla odpovídá údery na americké základny v regionu. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů je připravený poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoci menší částkou, spekuluje se zhruba o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to považuje za porušení programového prohlášení vlády. Macinka to odmítl.
2: Vzhledem tomu, že ministerstvo zahraničních věcí má opravdu nesrovnatelně menší rozpočet než všechna ostatní ministerstva, tak jsou to opravdu zanedbatelné peníze. A zároveň ten původní účel, na který to bylo určeno, sice se jednalo o obranný výdaj, ale nezapočítával se do těch nákladů na to, zatímco to přesměrování těch prostředků jednorázové znamená, že se nám to do výdajů na to započítá.
25: Okamura chce téma otevřít na páteční koaliční radě. Té se ale Macinka účastnit nebude, protože bude na zasedání skupiny přátel Západního Balkánu v Římě.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
25: Letní dovolené každoročně komplikují práci nemocničních transfuzních oddělení. Dárců krve během prázdnin ubývá a část z nich nemůže na odběr ani bezprostředně po návratu ze zahraničí. Důvodem jsou preventivní opatření proti některým infekčním nemocem, například západonilské horečce. V závislosti na navštívené zemi může odklad darování trvat od jednoho měsíce až do půl roku. Venezuela žádá Británii o navrácení zlata v přepočtu za 20,5 miliardy korun, které je uložené v britské centrální bance. Chce ho použít na obnovu země po ničivém zemětřesení z konce června. Spor o zlaté rezervy uložené v Londýně trvá od roku 2018. Britská centrální banka tehdy odmítla vyhovět žádosti o jejich vydání, kterou vznesla vláda někdejšího venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Krátký pohled na dopravu na D1 z Prahy na příjezdu do Brna. Hostne provoz z úrovně Popůvek. Kamiony i osobní auta zpomalují na 185. kilometru a sunou se až do omezení na kilometr 196. Na D7 před Prahou směrem ze Slaného popojíždí zatím kratší fronta před omezením u letiště. Brzdí se u sjezdu na Tuchoměřice na 3. kilometru a v Praze Štěrboholská spojka směrem z Černého na Lanový most se plní v úseku mezi Běchovicemi a Europarkem. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude většinou slunečno, pouze na severovýchodě a východě může být místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Tam pak bude kolem 21 stupňů, jinak dnes naměříme 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy a teď už repríza Interview Plus.
6: Česko je z evropské 27 poslední ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Dokonce i sousední Polsko s tradičním těžkým průmyslem a těžbou uhlí buduje zdroje větrné a sluneční energie daleko rychleji. Selhává stát, který občanům nedokáže vysvětlit, v čem jsou obnovitelné zdroje bezpečnější a výhodnější než fosilní paliva, a může Česko na svou liknavost při stavbě obnovitelných zdrojů doplatit? Začíná Interview Plus. Při jeho poslechu vás vítá Petr Vizina.
0: Interview Plus.
6: Hostem Interview je Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Co znamená to poslední místo v obnovitelných zdrojích pro Česko blízké budoucnosti, nebo co může znamenat?
8: Do budoucna to může znamenat velký problém pro českou ekonomiku. Ve chvíli, kdy nebudeme mít dostatek obnovitelných zdrojů, které pomáhají snižovat cenu silové elektřiny na trhu, tak to může znamenat oslabení konkurenceschopnosti českých firm a mohou dokonce odcházet i do zahraničí.
6: Já si snažím představit tu blízkou budoucnost. Malé modulární reaktory jsou teprve ve vývoji, dostavba Dukovan ještě nebude hotová, plyn a uhlí budou stále dražší. Obnovitelné zdroje jsme pravděpodobně zanedbali. Je tohle příliš katastrofický obrázek budoucnosti?
8: My pořád tu nepříjemnou zatáčku můžeme vybrat. A ve chvíli, a právě byste zmiňoval na úvod to Polsko, které za posledních 5 let obnovitelné zdroje velmi významně posunulo dopředu. Aktuálně mají přes 25 gigawattů ve fotovoltaice a přes 11 gigawattů ve větrné energetice a vděčí právě za to na přístupu jak té předešlé vlády, premiéra Kaczyńského, tak současné Tuskovy vlády. Tam existuje předvídatelné prostředí investic do obnovitelných zdrojů. Země ví, že se z pohledu energetické bezpečnosti i vlastně posilování konkurenceschopnosti polské ekonomiky budou muset obejít bez fosilních paliv. Samozřejmě budou používat jako přechodové palivo zemní plyn, ale časem budou nahrazovat s nějakými cíly do příští dekády uhlí v rámci energetického mixu a než budou mít jaderné reaktory, s kterými jejich koncepce počítá také, tak budou sázet primárně na obnovitelné zdroje v rámci té náhrady.
11: My se o tom budeme bavit ještě podrobněji, ale v čem je tedy ten hlavní rozdíl mezi námi a Polskem, když zmiňujete, že Polsko tedy akceleruje?
8: Můžu uvést několik roven, kde to je. Je to právě to předvídatelné prostředí, když investoři, kteří mají zájem budovat obnovitelné zdroje v Polsku, tak do těch projektů jdou, tak ví, že se jim je podaří v relativně dobrém čase uvést do chodu. Což potom ty samotné projekty zlevňuje. A druhou věcí je, že si polská vláda uvědomuje, že je potřeba tato řešení podpořit v rámci komunikace. Polsko má několik zpráv, které hodnotily zahraniční vlivy, jež do polské debaty vstupují, identifikují tam například vliv Ruska, který narušuje diskuzi o ochraně klimatu, ale i energetické bezpečnosti. Necítí to, že by se mýty dotýkaly jenom obnovitelných zdrojů, ale i třeba budovaných nebo připravovaných nových jaderných reaktorů v rámci Polska, takže polská vláda se na to připravuje a nabízí veřejnosti přes webové stránky, ale i jednotlivé aktivity, třeba pořádání kulatých stolů, konferencí a podobných věcí, základní informační rámec, který pomáhá veřejnosti se v tom tématu vyznat.
11: Polsko má iniciativnější vládu, jestli dobře rozumím, v tomhle směru.
8: Ano, dá se to tak shrnout. Můžeme to vidět třeba například na komunikaci ministra Sikorského, nebo i samotného Tuska. Jezdí na projekty obnovitelných zdrojů a nabízí to řešení polské společnosti jako odpověď na posilování energetické bezpečnosti.
11: Vy jste řekl, že pokud firmám nedodáme zelenou energii, nakoupí ji v zahraničí. Nejde to proti trendu energetické soběstačnosti?
8: Ale zároveň posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Ve chvíli, kdy my nebudeme, ale už to vidíme, když bych měl právě to podpořit nějakými konkrétními čísly, tak vidíme, že roční rozdíl v průměrných cenách silové elektřiny Německo, které má vyšší podíl obnovitelných zdrojů, často přes 50%, a ten český poslední v rámci elektroenergetiky teď na té nedávné statistice v rámci jednotlivých evropských států, tak to může dělat 6 až 8 euro během jednoho roku na megawatt hodině. Což je pak značná ztráta v rámci konkurenceschopnosti. Minulý rok jsme v Svazu moderní energetiky představovali studii, kterou jsme vypracovali ve spolupráci s kolegy z think tanku Fakta o klimatu, která ukazuje, že ve chvíli, kdy se nám nepodaří rozjet obnovitelné zdroje v České republice, tak se ta propast bude ještě rozšiřovat a můžeme ten zápas prohrát i s cenami v Polsku.
11: Hostem Interview Plus je Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
11: To byla čísla, já vám teď ocituji vaše nedávná slova. Když otevřete sociální sítě, vidíte hlavně kritiku zelené energie. Čím to, že část Česka při slovech zelená energie vidí rudě?
8: Ten rozhovor je pár týdnů starší. Já myslím, že už se to začíná na těch sociálních sítích trochu vyrovnávat. No, třeba během tohoto týdne, kdy jsem procházel některé diskuze, tak vidím, že i samotní uživatelé sociálních sítí, ať už je to Facebook nebo Instagram, tak začínají reagovat na tu záplavu mýtů nebo nepravd, které někdy bývají až moc za hranou, že se ta debata i v České republice snad začíná pomalu vyrovnávat.
11: No a nezneklidňuje vás, že o tak významné věci rozhoduje, jak se o tom baví lidé na Facebooku, aniž bych snižoval význam názoru, tak přece jenom je to platforma, která je velmi specifická.
8: Ale zároveň je to určitě jako vytržení části segmentu toho, jakým způsobem komunikujeme a odkud nabíráme informace. Když se podíváme na nedávné průzkumy letošní, tak například STEM zveřejňoval data ze začátkem letošního roku, kde 63% veřejnosti podporuje rozvoj větrné energetiky v České republice a podobná čísla najdeme i v rámci jiných průzkumů. Takže tam ta většina zůstává a samozřejmě potom ten kámen úrazu bývá často rozhodování o konkrétním projektu. To, kdy ve chvíli domácnost člověk musí zvažovat v rámci třeba ankety nebo referenda, jestli opravdu větrnou elektrárnu za svým domem chce nebo ne.
11: Pojďme si tu debatu trochu zkusit. Ve zmíněném žebříčku Eurostatu vede Dánsko s 92% obnovitelných zdrojů. Česko na rozdíl od Dánska nemá moře, kde fouká, kde mohou stát větrníky. I zmíněné Polsko staví větrné parky v Baltském moři. Není na tom argumentu, že se k nám větrníky příliš nehodí? Něco pravdy?
8: My samozřejmě nemůžeme sázet českou energetiku jenom na větrné energetice. Potřebujeme vyvážený mix jednotlivých zdrojů, z těch obnovitelných zdrojů. Vhodně se větrníky doplní s fotovoltaikami, ale třeba i bioplynovými stanicemi, které fungují jako flexibilní zdroj poté.
11: Může to fotovoltaika dohnat to, co ztrácíme na větrné energii?
8: Ne, my potřebujeme rozvíjet všechny obnovitelné zdroje, které máme aktuálně k dispozici, protože vítr a fotovoltaika se velmi dobře sezóně doplňují. Vítr funguje spíše v té studenější části roku, fotovoltaika v té teplejší. A flexibilně vedle toho fungují bioplynové stanice a logicky česká energetika nebude jenom o obnovitelných zdrojích. Budeme jako přechodové palivo používat podobně jako v Polsku zemní plyn a časem ty zmiňované jaderné reaktory, o kterých jste hovořil také.

0: A teď se hledají ty místa, kde by akcelerační zóny mohly být vyhlášeny tak, aby opravdu vedly k tomu urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů v České republice. Důležité je zároveň připomenout, že vyhlášení akcelerační zón, ať už budou jakkoliv velké nebo rozsáhlé, co do svého počtu, tak neznamená, že obnovitelné zdroje, jako jsou větrné a solární elektrárny, tak mají vznikat pouze v akceleračních zónách. I přes jejich vyhlášení budou moci vznikat i mimo ně. Důležité je, aby se nám opravdu podařilo rozvoj obnovitelných zdrojů urychlit a mohli jsme z toho čerpat dané benefity, o kterých jsme se bavili na začátku rozhovoru.
1: No a když říkáte, že je důležité, aby se nám to podařilo urychlit, tak ty výroky vládního zmocněnce pro Green Deal, ty vás nevedou k panice, že to tedy...
0: No já se třeba pamatuju větu, kterou říkal pan Turek při zveřejňování toho prvního návrhu akceleračních zón, kde se ho, tuším, že reportérka České televize ptala, co by považoval jako za ten cíl ve větrné energetice a zmiňoval stovky větrníků. A myslím si, že právě k tomu můžeme do roku 2030 mířit. Ono možná někdy máme pocit, že tady budou větrníky v každém okrese, ale to není ani návrh, za kterým by stál Svaz moderní energetiky. My potřebujeme nějaký vyvážený směr v rámci rozvoje větrné energetiky. Aktuálně máme necelých 400 MW ve větrné energetice. Naším cílem by mělo být se do konce tohoto desetiletí dostat na nějakých 1500 MW, s čímž počítá i oficiální plán České republiky.
1: Čili přes ty silné výroky toto je v běhu.
0: Mělo by to být takto v běhu a bude důležité, aby se to opravdu naplnilo.
1: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček za ANO přišel s tím, že akcelerační zóny byly podle něj necitlivě vybrány jenom proto, aby předchozí vláda splnila milník národního plánu obnovy. Vláda podle Havlíčka hledá řešení, abychom nepřišli o peníze a zároveň, aby větrné elektrárny byly v dostatečné vzdálenosti od obcí. Je to rozumný přístup?
0: Tady bych chtěl ministerstvo průmyslu a obchodu ocenit. Například vrchní ředitel René Neděla, který má na ministerstvu průmyslu a obchodu na starosti právě energetiku, tak během veřejného projednání to tam strávil celé s veřejností a pečlivě vysvětloval věci, které si myslím, že stát už mohl vysvětlovat daleko dříve, ale je fajn, že to právě ministerstvo průmyslu a obchodu tak to dohání.
1: Pojďme k těm místním referendům, která jste zmínila, na kterých se rozhoduje. Lidé z oboru zelené energetiky upozorňují na rostoucí aktivitu dezinformátorů, jako je například slovenský aktivista Daniel Slobodan Mačovský. Podle něj větrné turbíny produkují akustické vlny, nízkofrekvenční šumy, infrazvuk, umělou seismicitu. Všechny tyto člověku a přírodě škodlivé vibrace se šíří jak v půdě, tak vzduchem, říká pan Máčovský. Co říkáte jeho argumentům?
0: Já jsem energetik. Já si nechci jako pan Mačovský hrát na to, že rozumím všem jednotlivým tématům, ale samozřejmě tyhle ty informace, které se často objevují na sociálních sítích, konzultujeme s experty. Například nedávno jsme pořádali webinář, kde tuto problematiku přednášeli experti, kteří v České republice nezávislým způsobem měří hlukové efekty kolem větrných elektráren. Nic z toho, co uvádí tyto organizace, nepotvrzovali, ujišťovali veřejnost, že větrné elektrárny nemohou ohrozit lidské zdraví.
1: Čili myslíte, že ten pan Máčovský lže?
0: No, a nebo nějakým způsobem uvádí jako nepravdivé informace?
1: No to je lže. A teď mi řekněte, víte, kdo nebo co za těmi slovenskými dezinformátory stojí?
0: Netušíme to. Myslím si, že zatím se to neobjevilo, ale nejsou to jenom slovenští aktivisté, kteří jezdí po jednotlivých lokalitách. Kde
1: teď myslím specificky tu slovenskou linku. Netušíte?
0: Netušíme.
1: Česká média si všímají vzniku domácí takzvané protivětrné scény. Jejímž zástupcem je například kandidát do Senátu Hynek Beran, který vystupuje na seminářích Hnutí pro Jindřicha Rajchla. Proč je právě větrník symbolem, na které nejen diskutéři na sociálních sítích, ale i politici útočí? V čem podle vás se to tolik provokuje?
0: Ono to není fenomén jenom České republiky. Když se podíváme například do toho Polska, o kterém jsme se bavili na začátku rozhovoru, tak tam podobné právě fenomény můžeme vystupovat také. Větrníky je viditelná stavba, bez diskuze. Může být právě snadným terčem těch projektů v rámci proměny energetiky, protože v krajině ho určitě zaznamenáte. A myslím si, že je zcela legitimní, když se diskutuje, když místní diskutují o tom, jestli větrné elektrárny na území obce chtějí, anebo ne. Mohou se rozhodnout právě v referendu nebo v anketě, že dají přednost jinému rozvoji té dané lokality, ale za mě je klíčové, aby se o tom rozhodovali opravdu místní. Starosta si samozřejmě může pozvat experty zvnější, můžou to být univerzitní odborníci, může oslovit nějaké zkušené energetiky. Důležité

0: té, aby nabízel vyvážený hlas, aby tam byla strana pro i proti, tak aby si místní z toho mohli potom udělat vlastní obrázek.
1: Promiňte, vy jste řekl, že jste energetik, tak když proti vám stojí, já to nazvu technologickým mystikem, který tvrdí, že existují akustické vlny, nízkofrekvenční šumy, že existuje cosi, co ještě není úplně vybádané, ale nějakým způsobem nás to poškozuje, tak obstojíte v téhleté konkurenci?
0: Není to jenom o nás, jak jsem zmiňoval. My spolupracujeme s experty, kteří jsou zkušení odborníci na měření hluku, kteří potom dokáží na dané věci nezávisle reagovat. Opravdu tady můžu doporučit podívat se na náš YouTubeový kanál, kde visí záznam z toho daného webináře, kde expertka z Národní laboratoře pro komunální hluk vysvětluje do detailu, jak zvukové stopy mohou mít větrné elektrárny a mohou všechny ubezpečit, že tam žádná nebezpečí na lidské zdraví není. Ostatně v České republice, když bychom se drželi právě té hlukové stopy, tak jsou jedny z nejpřísnějších norem v rámci Evropy. V noci musí provozovatel dodržet 40 decibelů, které jsou právě podmínkou pro to, aby získal stavební povolení i potom možnost provozovat ten větrný park.
1: No a znovu, dezinformátoři se často snaží ovlivnit právě místní referenda. O čem podle vás jde? Komu to slouží?
0: Tady musíme hledat jako řadu možných motivací. Jedna z nich může být to, že i o těch lidech, o kterých jste hovořil, tak někteří z nich se potom hlásí k tomu, že by Česká republika měla zpátky nakupovat fosilní energie z Ruska. Za mě to cesta není. Vracet se zpátky k dominantní závislosti na dodávkách zemního plynu z Ruska ohrožuje českou společnost i českou ekonomiku a rozhodně bych před tímhle s tím vývojem varoval. Pak zatím mohou stát třeba to, že místní, kteří ty větrné elektrárny nechtějí a nechtějí je z pohledu z toho, že jim prostě opticky vadí.
1: A zkazí krajinu.
0: Bohužel se pak v rámci ochrany, ne, místo toho, aby se drželi jenom toho argumentu, chci větrné elektrárny, protože se mi líbí, anebo nechci, protože se mi nelíbí, tak hledají nějaké zástupné argumenty a často se pak soustředí na dezinformace, které jsou potom s tím tématem spojeny.
1: Vy sám jste řekl, že stát v informování selhal. To už jsme si řekli při tom srovnání s Polskem. A nechal to na biznesu. Platí to tady, že tohle je naše slabá karta ve srovnání třeba s našimi uhelnými sousedy?
0: Ano, polská vláda má řadu aktivit, které jsem zmiňoval, kde se snaží vysvětlit, proč je pro Polsko důležité udělat proměnu energetiky. Když se podíváme na polskou energetiku před 20 lety, tak byla dominantně závislá na fosilních palivech. Dneska uhlí tvoří lehce přes polovinu. Obnovitelné zdroje narůstají velmi dynamickým tempem, ale není to jenom Polsko. Můžeme se podívat například do Maďarska, kde nová maďarská vláda nedávno právě na začátku tohoto měsíce vyhlašuje plán, jak nastartovat větrnou energetiku. Maďaři už mají velmi dobrý podíl fotovoltaik. Fotovoltaické elektrárny tam tvoří zhruba 25% jejich energetického mixu dodávek elektřiny, ale potřebují k tomu ještě přidat větrnou energii.
1: To jsou všechny argumenty, kterým rozumím, ale já stále přemýšlím o těch dezinformacích. Tak já si pamatuju, že nedávno prezident Trump americký řekl, no Čína je chytrá, vyrábí ty větrné elektrárny, sama je nestaví, ale prodává vám je do Evropy. Tak odkud pocházejí ty větrinky, které vidíme u nás?
0: Z drtivé většiny jsou všechny, nebo 100% aktuálně nainstalovaných větrných elektráren v České republice, tak jsou evropské provenience. Je to často zastoupená společnost Vestas, která má sídlo v Dánsku, ale můžeme tady najít i v České republice dokonce výrobce větrných věží, těch tubusů, na kterých potom stojí gondola a jsou umístěny lopatky. Takže můžeme mít i větrnou elektrárnu, minimálně tu podstatnou část viditelné konstrukce z České republiky.
1: Hostem Interview Plus je Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Zmínili jsme, že Česko je poslední v evropském žebříčku obnovitelných zdrojů. Je to 17,4%. Vy jste mluvil o ostré zatáčce, kterou je třeba vybrat. Mohli bychom naše zpoždění dohnat? Je to reálný cíl?
0: Bude to výzva. Tady si nemusíme nic nalhávat.
1: Bude to výzva znamená spíš ano nebo spíš ne?
0: Já jsem optimista, takže věřím tomu, že se nám obnovitelné zdroje podaří stabilním způsobem rozvíjet, ale samozřejmě musíme dosáhnout společenské shody. My se hodně se bavíme o větrné energetice, teď je nějakým způsobem ta diskuze rozložená. Když se podívám na to, jak dopadaly referenda během voleb do poslanecké sněmovny, tak často byly doprovázeny i místními referendy o větrných elektrárnách. Zhruba polovina z nich dopadla pro větrnou energetiku, polovina proti. Trend letošního roku je, že referenda nebo místní ankety spíše nedopadají. To znamená, že projekty jsou větrných elektráren jsou odmítány. Je to absence právě podpory komunikace ze strany státu.
1: No a snažíme máte se dojem, že současný stát, promiňte, že vám do toho vstoupím, má zájem na tom, aby zvrátil tenhle ten trend, že vyhrávají tedy spíše ti dezinformátoři?
0: Za stranu Ministerstva průmyslu a obchodu nedávno jsme to diskutovali i s panem ministrem Havlíčkem, který se k obnovitelným zdrojům hlásil. Věřím tomu, že stát nadále bude si uvědomovat, že potřebuje významný podíl obnovitelných zdrojů ve svém mixu a o těch důvodech, proč jsme se bavili. Je to podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky, protože obnovitelné zdroje...
1: Ty důvody jsou racionální, ale jenom když zmíním i pana premiéra Babiše, tak on byl velmi, abych tak řekl, odtažitý k tomu tématu větrných elektráren. Tak máte dojem, že tohle se může změnit, když premiér má takovéhle výhrady?
0: Bere to jako výzvu pro nás, že pana premiéra musíme přesvědčit, že obnovitelné zdroje do českého energetického mixu patří. A ve chvíli, kdy uvidí výhody, tak věřím, že uslyší na racionální diskuzi. Kdybych zase měl uvést nějaký konkrétní případ. Nedávno byl den otevřených dveří větrných elektráren v rámci jednoho větrného parku, druhého největšího v České republice, ve Václavicích v Libereckém kraji. Jsme provázeli veřejnost, přišli tam stovky návštěvníků. S těmi, s kterými jsem měl možnost se bavit, tak ti měli čistě pozitivní zpětnou vazbu. Chápali, že větrná energetika do krajiny nějakým způsobem vstupuje, ale vůbec jim nevadila. Já myslím si, že ta osobní zkušenost, třeba i kdyby pan premiér chtěl vyrazit na nějaký větrný park, tak ho tam rádi provedeme, či případně i vezmeme nahoru na gondolu, aby se mohl podívat z výšky, jak je to krásný pohled.
1: Máte pro nás lajky nějaký jednoduchý klíč, jak odlišit debatu o přínosu a problémech větrné energie, třeba obavu o zachování krajiny od účelového strašení a lhaní?
0: Často je dobré ty informace prověřovat, dívat se na původní zdroj těch daných informací. Můžete se například setkat s mýty, které se opírají o studie více třeba než 10 let starých. To jsou dávno překonané věci, které v té debatě za mě nemají vůbec figurovat.
1: No, neprohráváme tady s dezinformátory, jejichž argumentace se vlastně nedá nějak ověřit a je z toho rodu něco by na tom mohlo být.
0: Taková pochybnost ale může být v jakýchkoliv jiných tématech. Můžeme si vzpomenout na dobu covidu, kdy bezesporu dezinformace ve veřejném prostoru také ovlivňovaly diskuzi o očkování nebo ochraně zdraví před covidem. Podobně v době, když se v České republice zaváděla síť 5G, tak si pamatuju zjitřenou debatu v některých městech, kterých se týkaly pilotní projekty a dneska si na ta témata snad nikdo nespomene. Takže věřím, že podobně můžeme překonat i tu dneska rozloženou diskuzi o větrné energetice. Za mě je to o osobní zkušenosti s větrnými elektrárnami. Ve chvíli, kdy se někdo těch projektů obává, tak klidně ať přijede podívat se na větrný park zblízka. Může zjistit, že rozhodně se z něho žádné částečky, jak často můžeme vidět na sociálních sítích, neuvolňují. Stejně tak ta hluková stopa ve chvíli, kdy je tam dodržena odstupová vzdálenost od otce, tak je v pořádku.
1: A máte vy jako Svaz moderní energetiky kapacity a možnosti vlastně tyhle debaty navštěvovat, trpělivě vysvětlovat?
0: Jezdíme na pozvání starostů. Těch diskuzí se pravidelně účastníme. Absolvovali jsme jich řadu v uplynulých měsících. Myslím si, že se nám daří dávat do té diskuze racionální ráz a samozřejmě nezvládneme pokrýt celou Českou republiku, ale mohu například posluchačům doporučit náš web novaenergie.cz, na kterém visí právě vysvětlení řady těch spekulativních témat, ať už je to vliv na lidské zdraví, hluk, anebo ty uvolňované částice, jak je to v realitě.
1: Pojďme si říct něco o takzvaném energetickém mixu. Hlavním zdrojem elektřiny u nás jsou jaderné elektrárny, to je 42%. Druhým největším zdrojem u nás je uhlí, avšak jeho podíl se bude nadále snižovat i kvůli zdražování emisních povolenek. Je to vzhledem k tomu, co jsme si řekli o averzi vůči zelené energii, nezvratný trend?
0: Uhlí bude postupně končit, bude to dáno ekonomikou těch projektů, právě cenou emisních povolenek. Energetická krize, kterou zažíváme spojenou právě s krizí válka Spojené státy Irán a zastavením trajektů se zemním plynem v rámci Hormuzského průplavu, tak možná prodloužila éru uhlí o pár let, ale ona přijde. Kolem roku 2030 budou uhelné elektrárny i v České republice postupně končit, pokud samozřejmě nenastane nějaká další krize. Už jsme v tom desetiletí zažili dvě energetické krize, takže nemůžu dát ruku do ohně za to, že třetí nepřijde, byť bych si to nepřál. A proto je důležité myslet na ta řešení, která nám mohou posílit energetickou soběstačnost a bezpečnost České republiky. Vedle obnovitelných zdrojů je také důležité připomenout, že jsou to úspory energie. Ta energie, kterou nemusíme ani spotřebovat, respektive vyrobit, tak je pro český energetický mix stejně důležitá jako obnovitelné zdroje.
1: Ale stále jsme u toho přesvědčování, že toto je racionální, udržitelné, rozumné řešení. Energetické situace. Je to
0: můžeme tak si to představit na konkrétní domácnosti. Ve chvíli, kdy mám zateplený dům, tak je mi jasné, že mé výdaje za energie budou pod kontrolou. Ve chvíli, kdy k tomu přidám solární panely a tepelné čerpadlo, tak se zbavím právě závislosti na zemním plynu anebo jiném palivu, které musím odebírat ze sítě a jistím svou rodinu velmi dlouhodobě. Podobným způsobem fungují jiné obnovitelné zdroje v rámci celé energetiky. Do rodinného domku nebo bytového domu si nepořídím větrnou elektrárnu, ale ve chvíli, kdy ji v České republice budu mít, tak vím, že to je ta kilowatthodina, která je vyrobena v České republice, nezávislá na tom, co se děje na Blízkém východě a nebo jinde, kde může být potenciální krize a tedy i dopad na ceny energie.
1: Jak si představujete vhodný energetický mix, kam bychom měli s těmi 17% stávajícími z obnovitelných zdrojů směřovat?
0: Já bych byl rád, kdybychom právě v tom střednědobém horizontu někdy do roku mezi lety 2030-35 navýšili podíl obnovitelných zdrojů přes 1/3. A pak můžeme mířit k těm dlouhodobým cílům, což je nějaká polovina elektřiny z obnovitelných zdrojů, polovina z jaderných elektráren, ale důležité je udělat ten první krok. A my opravdu potřebujeme oživit, obnovit důvěru v obnovitelné zdroje, že toto řešení je opravdu energeticky bezpečné, zvýšit důvěru místních, tak aby ty dané projekty opravdu přijímaly. A může k tomu přistoupit i nástroje ze strany státu. My se teď bavíme primárně o těch benefitech, které jsou spíše makroekonomického pohledu nebo energetické bezpečnosti, ale může tam být i lokální efekt. Ve chvíli, kdy stát přišel s akceleračními zónami, tak možná mohl nabídnout těm obcím, které by je přijaly, nějaké kompenzace navíc. Třeba může to být zvýhodnění v rámci rozpočtového určení daní a podobných dalších nástrojů bude mít stát více k dispozici.
1: Hostem Interview Plus byl Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. Já vám mnohokrát děkuji.
0: Tak díky za pozvání, hezký den.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Pěkné ráno, je 6:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Americká armáda dokončila další kolo úderů na Irán. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil zasáhla přibližně 90 iránských cílů. Americký prezident Donald Trump tyto údery dříve označil za odvetu za iránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odpoledne představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí letošního roku. Ještě předtím se postupně sejde s jednotlivými ministry, kteří mu představí výsledky svých rezortů. Veřejné vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. Britští labouristé můžou ode dneška oficiálně podávat nominace na nového šéfa strany. Nástupce současného premiéra Keira Starmera se stane nejen předsedou labouristů, ale i celé vlády. Favoritem na post je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Je možné, že bude ve vnitrostranických volbách jediným kandidátem. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody škody nejméně za 672 miliony korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Nejvíc škod evidují ve Středočeském kraji. Tam lidé nahlásili škody zhruba za 80 milionů. Bouřky významně zasáhly i třeba Jihočeský nebo Královéhradecký kraj. V íránském městě Mašhad budou dnes po šestidenním pohřbu uložené ostatky bývalého duchovního vůdce Alího Chamenejího. Ve městě na severovýchodě země se v roce 1939 narodil. Mašhad je zároveň poutním místem šíjických muslimů. Chamenejí zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu na Teherán. Ve funkci ho nahradil syn Modžaba Chamenejí, který se ale neobjevuje na veřejnosti a komunikuje pouze písemně. Herec Tom Hanks dnes slaví sedmdesátiny. Už několik desetiletí patří k největším filmovým hvězdám světa. Za sebou má více než 100 rolí, 2 Oscary a filmy, které dohromady vydělaly miliardy dolarů. Přesto je dodnes považovaný za jednoho z nejobyčejnějších a nejoblíbenějších herců Hollywoodu. Teď informace pro řidiče na D1 směrem z Prahy do Brna. Narůstá kolona kamionů, brzdí před Ostrovačicemi na kilometru 176. Osobní auta zpomalují jen občasně, do Brna k omezení jedou vcelku plynule. Na D7 před Prahou směrem ze Slaného se také prodlužuje kolona. Zastavíte za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru a k omezení u letiště pojedete 4 hodiny. A severovýchod metropole zaplnili pomalu jedoucí kamion. Sunou se směrem z D8 Cínoveckou od sjezdu na Čakovice přes omezení Vekbelské a z druhé strany od Černého mostu zastavují kousek za dálnicí D10. Šťastnou cestu. Vrtek slibuje slunečnou oblohu a teploty mezi 23 a 27 stupni. Na severovýchodě a východě ale bude místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami a jen kolem 21 stupňů. Tolik zprávy a teď už názory a argumenty.
3: Schůze sněmovny měnící Českou republiku a návrat elektronické evidence tržeb se blíží. Po sjezdu se Alternativa pro Německo chystá prolomit zavedené pořádky. Svět plný filmových hvězd a neb rodící se průmysl biologické prezentace člověka. No a ještě ve Spojených státech už zvolna začíná bitva o Bílý dům. Nejen o tom bude řeč právě začínajícím středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrad, dobrý den.
4: Názory a argumenty.
3: Příměří mezi Spojenými státy a Iránem je u konce, řekl dnes podle médií americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře. A Irán se označil za lháře, vyjednávat s nimi podle něj nemá smysl. Vyjednavači obou stran konfliktu spolu mohou hovořit, ale jen tím ztrácejí čas. Míní Trump a ve studiu se mnou kvůli tomu komentátor Českého rozhlasu Petr Švárc. Buď zdrav.
5: Dobrý den.
3: Do jisté míry se to dalo očekávat, že to příměří nevydrží.
5: Tak je otázka, jestli příměří v nějaké formě nevydrží, protože asi je potřeba opravdu důsledně se řídit radou Trumpových lidí, že jeho slova je potřeba brát vážně, ale ne doslova. Konec konců ty jsi to sám říkal. Trump řekl, že podle něho je příměří over u konce, že už nemá vlastně smysl, protože Iránci jsou zlí lidé, blázni, nemocní lidé, použil spoustu různých ještě i horších urážek, ale zároveň, že tedy jednat vlastně by se mohlo dál, akorát, že on o to už nemá zájem, protože Iráncům nevěří. To znamená, nechal si tam jakási otevřená vrátka. Každopádně ta situace se určitě zhoršila velice, také se to okamžitě projevilo na trzích s ropou. Cena světová ropy začala výrazně stoupat. Teď je, když jsem odcházel do studia, někde těsně pod 80 dolary za barel, což je podstatně více, než bylo ještě i ráno, ale pořád je to v rozmezí, které samozřejmě je únosné. To by ale nebylo, pokud by Hormuz byl znovu uzavřen. Ta situace vygradovala poté, co Íránci stříleli na 3 obchodní lodě v Hormuzském průlivu, které podle nich se nedržely dohodnutých tras. Následně Spojené státy zaútočily velmi masivně na Irán. Byly to mnohonásobně silnější útoky než v posledních měsících před tím příměřím nebo týdnech. Samozřejmě pokud bereme ten úvodní útok nebo ty úvodní dny útoků, tak tam to bylo ještě mnohem silnější. A Iránci následně zaútočili na základny v Bahrajnu a v Kuvajtu. Takže rozhodně ta situace není klidná, není mírová. Ovšem, Trump jako vždy nemluvil úplně jasně a to v mnoha věcech. Nebyl to jenom ten Irán. Konec konců v okamžiku, kdy se ho přítomní novináři snažili právě na situaci v Iránu nebo s Iránem znovu navést, tak opět začal poněkud plavat, unikat, hovořil hlavně o sobě, o tom, jak jemu se všechno povedlo, o tom, kdo je jeho přítel, komu tolik nevěří. V této souvislosti opět napadl evropské spojence. Zároveň ovšem vyzdvihl hostitele summitu tureckého prezidenta Erdoğana, kterého označil za přítele a mluvil o tom, jak je skvělý, protože on se v této válce nepostavil na druhou stranu. Takže opravdu jednoznačně brát si něco ze slov Donalda Trumpa je velmi těžké.
6: Říká Petr Švás, díky mnohokrát.
5: Naslyšenou.
6: A od tématu globálního k domácímu. Na konci tohoto týdne by po rokování sněmovny mohlo být jasnější, čeho vlastně chce vláda Andreje Babiše dosáhnout. A to je téma publicisty Petra Holuba.
7: Nastal první červencový týden a rodiny odjíždějí na prázdniny, aby si odpočinuli od starostí všedního dne a konec konců také od veřejné politické diskuze. Tím však přijdou o schůzi sněmovny, která je unikátní tím, že na ní vláda Andreje Babiše nasměrovala všechny důležité návrhy zákonů. Buďme přesní, jde o 4 různé schůze, měly by se ale stihnout ve 3 jednacích dnech. Samozřejmě proces tím nekončí, normy jsou v různém stádiu schvalování, ale přehled aktivit nové vlády stejně bude takřka úplný. Na konci týdne by tedy mohlo být jasnější, čeho chce vláda dosáhnout. Každý reformní balík od každé vlády slibuje, že zajistí prosperitu a blahobyt. To samozřejmě patří i k příslibům současného kabinetu. Proto má být schválena komplexní novela stavebního zákona, která má urychlit stavební řízení a tím i výstavbu. Výsledkem bude široká nabídka nových bytů za dostupnou cenu. Nová rozpočtová pravidla umožní vládě zvýšit rozpočtový schodek a umožní tak investice do infrastruktury, zvláště do dálnic, což je opět spolehlivý prostředek na zrychlení hospodářského růstu. Více se bude vydávat i na zdravotnictví, protože stát z roku na rok přihodí 24 miliard korun. Budoucí prosperita vylepší i rozpočty domácností, jak slibuje zvýšení rodičovského příspěvku a navýšení superdávky pro rodiny s dětmi od 7 do 15 let. Svým způsobem se bude na růstu ekonomiky podílet i znovu zavedení elektronických pokladen EET, které zajistí rovné podmínky pro všechny podnikatele a navíc vyberou od nepoctivců peníze, ze kterých se pokryjí náklady, aspoň na část těch užitečných investic. Takový vládní plán tedy lze odvodit z přehledu zákonů, o kterých se bude mluvit v tomto týdnu. Nutno přiznat, že jde o zákony, proti kterým nemůže, anebo nechce příliš protestovat ani současná opozice. Nakonec je jasné, že nové normy pomohou rodinám a různým zájmovým skupinám typu zdravotníků, stavebních firm, automobilistů, developerů nebo dodavatelů pokladních systémů, které mohou mít vliv na volební výsledky, případně mohou financovat volební kampaně. Nemluvě o státních úřednicích, kteří dostanou možnost posílit svou moc, tedy posílit dohled nad stavebním řízením a provozem maloobchodu, samozřejmě ve prospěch celé společnosti. Teď jde o to, aby recepty prosazované novou vládou opravdu zabraly. Předem to není jisté. U stavebního zákona a stejně tak u EET půjde v první řadě o to, jak se nové normy podaří uplatnit v praxi. V čem společnosti a ekonomice pomohou investice do dálnic, pokud je budou využívat hlavně zahraniční kamiony, také není předem jasné. Totéž platí o zdravotnických dotacích, které se zvyšují bez jakýchkoliv podmínek, aby se utratily opravdu tam, kde jsou nejvíc potřeba. To jsou ovšem jen pochybnosti, které může reformní elán ministrů vyvrátit. Jedna námitka vůči legislativní ofenzívě je přesto vážná. Obvyklými reformními balíčky se snižují daně a také byrokracie. Mimo jiné za tím účelem, aby se od příliš velké zátěže osvobodilo podnikání. Zdá se však, že toho se daňoví poplatníci ani podnikatelé tentokrát nedočkají.
6: A po Petru Holubovi volně naváže redakční kolega Petr Hartmann, který se zaměří na to, že se už podruhé blíží narovnání podnikatelského prostředí, čili návrat elektronické evidence tržeb.
8: Alespoň tímto způsobem zdůvodňuje snahu ji znovu zavést hnutí ANO. To už ji zhruba před 10 lety vydávalo za svoji vlajkovou loď. Dělo se tak v době, kdy vládnul Sobotkův koaliční kabinet. Jeho součástí bylo hnutí ANO a z postu ministra financí EET prosazoval Andrej Babiš. Tehdejší opozice se vlajkovou loď pokoušela torpédovat. Dlouho se jí to pomocí nekonečných obstrukcí dařilo. Ke dnu však nešla. Zákon Sobotkova vláda nakonec prosadila. Vlajková loď hnutí ANO vyvolávala vlny. Právě do nich bylo totiž rozčleněno postupné zavádění elektronické evidence tržeb. Hladkou plavbu však narušila pandemie koronaviru. Fungování EET bylo pozastaveno a ponecháno na dobrovolnosti. Ránu z milosti potom zasadila Fialova vláda. Ta po nástupu k moci plnila svůj předvolební slib a elektronickou evidenci tržeb zrušila. Tento krok nevyvolal v podnikatelském prostředí, tedy u předpokládaných voličů koalice Spolu, pouze nadšení, ale také rozpaky. Systém, který nebyl bez chyb, přece jenom zužoval prostor pro daňové úniky. Na základě svých předvolebních slibů znovu zavedení EET nyní prosazuje Babišova vláda. Ta tvrdí, že se poučila z nedokonalostí předchozího systému a přichází s jeho vylepšenou verzí. Ta by neměla tolik zatěžovat podnikatele s náklady na její provoz. Data, která budou putovat směrem ke státu prostřednictvím EET, mají být výrazně omezena. Povinnosti používat elektronickou evidenci tržeb se bude možno za dodržení určitých podmínek vyhnout. Zkrátka nová verze se snaží reagovat na některé kritické připomínky z doby před zhruba 10 lety. Tím vláda přispěla k tomu, že prosazení tohoto zákona neprovází masivní obstrukce. Pro současnou opozici by to bylo plýtvání silami, protože zdaleka ne všichni její voliči by takovouto snahu ocenili. Byť k narovnání podnikatelského prostředí by spíše výrazněji přispělo omezení některých dotací, které ho křiví. To neznamená, že k jednotlivým bodům nově zaváděné elektronické evidence tržeb neexistují připomínky. Projevují se v několika desítkách pozměňovacích návrhů, o kterých bude v závěrečném hlasování rozhodovat sněmovna. Jeden z nich má dokonce podobu zamítnutí celého zákona. V tuto chvíli není reálné, že by ho podpořila většina poslanců. Naopak se blíží doba, kdy se EET vrátí do našich životů. Názorně se tak ukáže, jak moc se s její pomocí podaří omezit šedou ekonomiku. Zda do státního rozpočtu skutečně s jejím přispěním přitečou desítky miliard korun navíc. V minulosti se to totiž jednoznačně neprokázalo. Pokud by k tomu skutečně došlo, neznamená to, že by EET přispěla ke snížení rozpočtového schodku. Spolu s ní mají být totiž schváleny různé daňové úlevy, které by státní pokladnu měly naopak o miliardy ochudit. Takže v konečném součtu se může státu narovnání podnikatelského prostředí paradoxně prodražit.
6: Říká Petr Hartmann.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: A následují pohledy do zahraničí. Po svém sjezdu se Alternativa pro Německo chystá prolomit zavedené pořádky v zemi. Více k tématu editor deníku Právo a specialista na německy mluvící země Robert Schuster.
9: Východoněmecký Erfurt hostil před několika dny sjezd protimigrační alternativy pro Německo AfD. Jak už to tak u kongresu této strany bývá, bylo kvůli tomu hlavní město Durinska v obležení několika desítek tisíc protestujících. Chtěli zabránit konání akce, což se jim ovšem nepodařilo. Většina delegátů dorazila na erfurtské výstaviště pro jistotu už 5 hodin ráno, čili s 5hodinovým předstihem, čímž dokázali blokády obejít. Vůbec poprvé tak začalo rokování strany v předem avizovanou dobu. Nebyla to jediná odlišnost oproti minulým sjezdům. Za zmínku stojí i jeho velmi strukturovaný průběh. Tentokrát chyběly sáhodlouhé diskuze, které dříve dokázaly sjezdy AfD zcela paralyzovat. Jakoby strana, která už nějakou dobu vede celostátní průzkumy, chtěla i tímto dát najevo, že je už dospělá a připravena převzít vládní odpovědnost. V jejím čele také byli potvrzeni dosavadní předsedové Alice Weidlová a Tino Chrupala. Ačkoliv jsou oba formálně rovnoprávnými lídry, stává se Weidlová stále víc hlavní tváří strany. Potvrdili to i delegáti, když zvolili s 81% hlasů, zatímco Chrupala se musel spokojit se 70% podporou. Bylo by velkým překvapením, pokud by lídrem alternativy pro příští volby do spolkového sněmu byl někdo jiný než 47-letá ekonomka. Jinak se dá ale konstatovat, že sjezd byl plně v režii nacionalistického křídla okolo Björna Höckeho. Jehož durinská zemská organizace sjezd formálně hostila. Jde o politika, kterého je možné na základě rozhodnutí soudu označovat za fašistu. Mimo jiné kvůli systematickým provokacím, kdy zpochybňuje poválečný konsenzus, že nacismus byl nejtemnější kapitolou německých dějin a vyrovnávat se s diktaturou je zapotřebí i 8 desítek let po její porážce. Součástí těchto provokací je také zcela vědomé pohrávání si se symboly a výročími, jež mají nějakou vazbu na nacismus. Höcke totiž ví, že to automaticky vyvolá bouřlivou odezvu levicově liberálních médií, což mu zajistí pozornost i tam, kde by ji normálně vůbec neměl. Pokud by platila zmíněná logika, nebyl ani termín konání kongresu AfD vybraný náhodně. Přepadal totiž přesně na sté výročí od chvíle, kdy se ve Výmaru, který leží jen 25 km od Erfurtu, konal první velký sjezd Národně socialistické německé dělnické strany NSDAP s Adolfem Hitlerem, co by jejím neohroženým vůdcem. Tam byla tehdy oficiálně ustavena stranická mládežnická organizace Hitlerjugend, a takzvaný německý pozdrav, čili zdvižená pravice, se od té doby tradoval jako jeden ze znaků nacistického hnutí. Na sjezdu AfD posílilo právě Höckeho křídlo, když se mu podařilo obsadit důležité pozice v nejužším vedení strany. Jeho cílem je mimo jiné i zrušit výčet organizací, které jsou neslučitelné s členstvím v AfD. Seznam měl kdysi sloužit k tomu, aby do alternativy nevstupovali pravicoví radikálové a někdejší neonacisté a tím i v očích veřejnosti nediskreditovali. Ale z pohledu Höckeho skupiny to už není zřejmě zapotřebí, protože Němci budou jejich stranu volit tak jako tak. Hlavně na východě Německa, kde alternativu čekají pravděpodobně nejdůležitější měsíce její existence. Již začátkem září by se v Sasku-Anhaltsku mohla AfD po volbách stát natolik silnou, že bude schopna vytvořit sama vládu. Zemský premiér z řad alternativy pro Německo, to by byl průlom nejenom pro stranu, ale i celé Německo. A byl by to otřes pro celé jeho dosavadní politické uspořádání.
6: To byl Robert Schuster. Někdy v budoucnosti si možná lidé prostě budou moci navolit, jak chtějí vypadat. O vznikajícím průmyslu biologické prezentace člověka hovoří Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
10: Sociální sítě přinesly do světa řadu obřích společenských změn, ač to původně tak disruptivně nevypadalo. Kromě strukturálních, politických, ekonomických revolucí je to proměna, řekněme, sebepojetí i sebeprezentace v estetickém slova smyslu. Sociální sítě a jejich nekonečné feedy znamenají, že kdo na nich chce být aktivní, musí každou chvíli něco sdílet, natáčet, streamovat. Algoritmy odměňují prezentaci sebe sama a odměnou je větší dosah. Takže kdo ho chce, musí se před objektivem předvádět. Měřítkem úspěchu je počet lajků, fanoušků, u těch šťastnějších i posílení vlivu, ideálně příliv peněz. Nástup polo či profesionálních tvůrců obsahu na sociální sociálních sítích znamená, jako by na světě přibylo obrovské množství filmových hvězd. Ač jejich posláním nejsou filmová díla, ale krátká, v zápětí zapomenutelná videa ve feedu. Na sociálních sítích se neprezentují jen novodobé hvězdy, ale také většina, obyčejní lidé, co se bojí, že se ztratí v konkurenci, ať už vztahového či profesního světa. Nese to nový nárok. Člověk by měl na fotkách či videích vypadat dobře. Svět, ve kterém byly vysoké estetické nároky doménou herců a zpěváků a ostatní si mohli v poklidu stárnout a tloustnout, je ten tam. Běžní lidé po vzoru celebrit propadají Ozempiku na hubnutí či trendu longevity, aby jejich těla působila co nejdéle, co nejmladistvěji. Algoritmus to odmění. Proto vcelku dramaticky roste poptávka po službách estetické a plastické chirurgie. Podle zprávy globálního společenství plastických chirurgů ISAPS vzrostla poptávka po kosmetických zákrocích v letech 2020 až 2024 o více než 40%. A celé odvětví se zásadně mění, mainstreamizuje. Dříve byly plastiky drahé, doména zmíněných hvězd či řešení zatěžujících estetických problémů. Nyní se z kosmetických operací stává běžná věc. Podle ISAPS jsou nejčastějšími zákroky plastiky očí, výplně kyselinou hyaluronovou a injekce botoxu. To jsou relativně levné a málo invazivní metody. A cynicky řečeno, jejich biznisovou výhodou je, že se mohou, možná spíše dokonce musí, pravidelně opakovat. Není to jako velká operace a dost, jako to bývalo dřív. Opravil se velký problém a hotovo. Nyní jde spíše o pravidelnou údržbu a aktualizaci těla a tváře proti stárnutí. S nevelkou nadsázkou se z plastické chirurgie stává subscription economy těla, byť bez formálního předplatného. Opakovanou spotřební službou s vysokou marží. Podle analýzy Fortune trh estetické medicíny letos přesáhne 110 miliard dolarů a ročně poroste 12% tempem. Kliniky přiznávají, že na zákroky chodí stále mladší pacienti. Nejde tedy jen o boj s věkem, ale využívání toho, že zevnějšek si člověk může libovolně upravovat, i když příroda byla skoupá. Podobně jako se u hubnutí už nemusí spoléhat na drill a pevnou vůli, ale editaci těla pomohou injekce. Expanze estetické medicíny má souvislost i s politikou. U dvoru současných silových vládců typu Donalda Trumpa se objevují krásní lidé, kteří se prodělanými úpravami nijak netají. Ženy kolem hnutí MAGA nehledě na věk prosluly unifikovaným vzhledem jak z kliniky, plné rty a hruď, dlouhé husté vlasy, omezená mimika a výrazné opálení. Takto také vypadají nejbližší Trumpovy spolupracovnice. Pro politicky preferovaný ženský vzhled se dokonce vžila přezdívka podle letního sídla prezidenta Mar-a-Lago Face. Estetické úpravy nejsou nic tajného, naopak slouží jako statusový symbol, znak peněz a moci. Sám u sobě se stává identitou a má řadu příznivců. Z biznesového i společenského hlediska jsou estetické operace jen vrcholek ledovce. Pod ním je mnoha set miliardová kosmetická a wellness mašina, roztáčená lidskou touhou po vzhledu hezkém na fotky. Vzniká celý průmysl biologické prezentace člověka. Možná přes věc budoucího trendu. Lidé si prostě budou moci navolit, jak budou vypadat, jako avatary v počítačové hře.
6: Tolik Tereza Zavadilová. I když do prezidentských voleb v USA zbývají ještě více než 2 roky, už je volební kampaň v plném proudu, dá se říct. A sázky jsou vysoké jako nikdy předtím, říká aspoň publicista Jeffem Fishtein.
11: Čistě teoreticky, strana stávajícího prezidenta má vždy o starost méně než opozice. Za kandidáta na hlavu státu je automaticky pokládán viceprezident. Je to zvyklost. Nikoli však zákon a zvyklost je dobrá leda k tomu, aby byla občas porušovaná. Něco takového se může stát i tentokrát. V posledních týdnech totiž mnohé sázkové kanceláře přišly s údají, že objemem vsazených peněz státní tajemník Marco Rubio překvapivě předstihl všechny možné soupeře a bookmakeri, kteří stanovují sázkové kurzy, činí tak na základě vypočítané pravděpodobnosti výsledku a nezřídka zachycují politické trendy dříve než kovaní experti. Největší sázkové kanceláře Ameriky nyní odhadují šance Rubia obsadit za 2 roky Bílý dům na 20%. Toto skromné číslo je nicméně nejvyšší ze všech. Šance na vítězství viceprezidenta Vence činí 19%, zatímco další v pořadí rival, guvernér Kalifornie Gavin Newsom, dosahuje leda tak na 14%. Marco Rubio byl vždy pokládán za klasického zahraničně politického jestřába. Ve vládě Donalda Trumpa byl důsledným podporovatelem Ukrajiny a zastáncem co nejtvrdších postupů proti Iránu a jeho spojencům v regionu. Tato náhle propuknuvší přízeň sázkařů vůči ministrovi zahraničí vyžaduje určité vysvětlení. Rubikonem mezi ním a jeho soupeři je problematika Blízkého východu. Marco Rubio stělesňuje zcela jiný přístup než Vance a Newsom. Kalifornský guvernér platí ve své straně za pokrokáře a nikdy se nenechá ujít možnost obvinit Izrael ze všeho a že právě jeho politika může za všechny problémy regionu. A republikán J.D. Vance aktivně prosazuje americký izolacionismus a veřejně se postavil třeba proti vojenské eskalaci s Iránem. Příklad z nedávných dnů. Na summitu v Manamě, hlavním to městě Bahrajnu, Marco Rubio spolu s ministry zahraničí zemí Perského zálivu podepsal společnou deklaraci, která doslova obrátila na ruby celou americkou diplomacii. Deklarace totiž obsahuje všechno, co schází memorandu uzavřenému mezi Washingtonem a Teheránem, tudíž dokumentu často označovanému za kapitulační. Od zbrojením Hizbalahu počíne přes zákaz Iránu zasahovat do libanonských vnitřních záležitostí až po volnou plavbu Hormuzským průlivem. Věcně vzato, deklarace s Manami je jakousi fackou vůči dohodě uzavřené J.D. Vancem a s iránskými vůdci. Minulý pátek Izrael, Libanon a Spojené státy podepsali v skutku historickou úmluvu, která přímo vychází z ducha a litery manamských dohod. Hizbalah a iránské revoluční gardy z tohoto dostali psotník, leč nyní mají proti sobě jednotnou frontu, složenou z libanonské vlády Izraele, Spojených států a zemi Perského zálivu. Je známo, že Vance prosazoval jiný mechanismus kontroly nad územím Libanonu. A sice s účastí Kataru, Pákistánu a Iránu, ale bez Izraele. Marco Rubio fakticky znemožnil tento koncept tím, že ho učinil bezpředmětným. V tomto souboji nejde pouze o diplomacii, je to zápas o budoucnost celé blízkovýchodní politiky Spojených států. A není vyloučeno, že i o budoucí prezidentství. To je to, co nás nutí pozorně sledovat kurzy sázkových kanceláří vypisované na jednotlivé kandidáty.
9: Komentář Jefima Fištejna uzavřel nabídku středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
12: Interview Plus.
13: Kubánské úřady počátkem týdne potvrdily výpadek elektrické sítě v celé zemi. Jak se lidé na Kubě dokáží obejít bez proudu? Jde o příznak blížícího se kolapsu celého kubánského režimu, jak soudí někteří pozorovatelé? Petr Vizina se zeptá znalce Kuby, redaktora serveru Seznam zprávy Eduarda Freislera.
12: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
14: Je 7 hodin, vstáváte do čtvrtka 9. července, začíná Ranní Plus a zdraví vás Ondřej Látal
15: a Tomáš Pavlíček.
16: Český rozhlas Plus.
15: A tady je náplň našeho vysílání hned na začátku. Čeho se podařilo dosáhnout na summitu NATO v Ankaře?
14: Nakolik náročné je v době prázdnin zajistit dodávky krve od dárců?
15: A jaké vysvědčení vystaví premiér ministrům po půl roce vlády?
14: Za chvíli se do toho pustíme. Teď zprávy ranního plusu má je Monika Vrchotová.
2: Dobré ráno. Spojené státy podnikly další sérii útoků na 90 cílů v Íránu. Teherán na ně stejně jako den předtím odpověděl údery na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějšími útoky oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem označil za ztrátu času.
16: Výbuchy po nočním ostřelování hlásily převážně oblasti na jihu Íránu, jako je ostrov Abu Musa nebo přístavní město Bandar Abbas. Několik střel ale dopadlo i na severovýchod země. Podle íránských státních médií tam zasáhly železniční most. Trump Íráncům pohrozil, že Spojené státy budou údery vracet v poměru 20:1. Američané tvrdí, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které ještě je možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice jisté není. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
17: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku. Ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, je čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
2: Ke splnění letos chybí zhruba 21 miliard korun. Závěry skončeného summitu NATO v Ankaře a v Ankaře rozebereme v ranním plusu hned po zprávách.
12: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce, přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude, celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
18: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
2: V německém koncernu Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, se dnes bude jednat o budoucnosti tisíců pracovních míst, ale taky několika celých továren. Plány, jak ušetřit a snížit náklady, představí dozorčí radě ve Wolfsburgu předseda představenstva Oliver Blume. Odbory chystají protesty.
19: O práci v největší automobilce Evropy by podle serveru Manager Magazín mohlo přijít až 100 000 lidí a v Německu by mohli zavřít až 4 továrny. Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung vlastnické klany Piech a Porsche, které společně drží většinu hlasovacích práv v koncernu. 20% má ale taky spolková země Dolní Sasko, ovládaná sociálními demokraty, kteří se výrazným škrtům brání a rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu mohou díky svému podílu blokovat. Skupinu Volkswagen oslabují nedostatečné inovace, čínská konkurence i americká cla. I tak ale loni dokázala prodat ve světě 9 milionů automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Ceny povinného ručení v Česku jsou na historických maximech. Majitelé průměrného rodinného vozu zaplatí zhruba 7,5 tisíc korun ročně, o tisícovku víc než před 6 lety. Na modelovém příkladu to uvádí společnost Broker Consulting a zdražování potvrzují i pojišťovny, například Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Generali Česká pojišťovna. Podle jejího mluvčího Jana Marka za to můžou rostoucí náklady na opravu vozidel.
20: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Transfuzním stanicím začalo nejsložitější období v roce. Během dovolených totiž zaznamenávají úbytek dárců krve. Někteří z nich navíc nemůžou darovat ani po návratu z prázdnin. Na to kvůli případným nemocem. U některých evropských zemí je třeba čekat měsíc, u exotických destinací až půl roku. V jakých dalších případech je nutné darování krve odložit, připomíná Vladislava Pražáková, vrchní sestra transfuzního oddělení fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
0: V rámci sexuality prodělaná onemocnění a samozřejmě ještě ho může vyřadit styk, takový, který by mohl být rizikový. Zdravotní stav toho dárce samotného posuzuje u nás lékař.
2: Tématu se budeme věnovat v našem následujícím vysílání. Americká společnost OpenAI dnes uvádí na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence GPT-5.6. Firma jeho spuštění v červnu odložila na žádost americké vlády, která při vydávání pokročilých AI modelů zintenzivnila své kontroly. Washington tak chce identifikovat potenciální hrozby, jako je zneužití technologií armádami nebo zpravodajskými službami cizí států. V Boskovicích začíná 34. ročník festivalu Na podporu židovské čtvrti. Cílem pořadatelů je propojit historické město se současným uměním a společenskými tématy. Návštěvníci uvidí divadelní představení, tvůrčí dílny, přednášky nebo koncerty, doplňuje mluvčí Michaela Jurenová.
21: Z těch hlavních hudebních hvězd bych zmínila Omskvér, přijede také písničkářka Nikola Mucha, z těch zahraničních hostů, například japonské Green Milk from the Planet Orange, a nebo argentinské trio Cigan Gypsy Tango Trio, které bude festival zahajovat.
2: Festival v Boskovicích potrvá do neděle. Návštěvníky zavede na několik míst, včetně zámeckého skleníku, klášterního sklepa nebo synagogy. Jak to vypadá v 7 hodin a 7 minut na silnicích? Na D1 z Prahy do Brna vzniká kolona kamionů u Ostrovačic na kilometru 178. Osobní auta zpomalují za Kývalkou okolo kilometru 182. Dálnice D7 ze Slaného do Prahy zůstává ucpaná před omezením u letiště. Od Tuchoměřic ze 4. kilometru ztratíte zhruba čtvrt hodiny. A na severu metropole plní kamiony Cínoveckou směrem z D8 a pokračují až do rekonstrukce k Belské. Dobře dojeďte. 9. červenec slibuje většinou slunečno, bude jasno až polojasno na severovýchodě a východě, ale místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami, proto tam bude jen kolem 21 stupňů, zatímco jinde 23 až 27 a na horách dnes bude kolem 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Posloucháte Ranní Plus.
14: 8 minut po 7 hodině přejeme dobrý den z Ranního Plusu. Lídři 32 států NATO potvrdili závazek dalšího navyšování výdajů na společnou obranu. Přislíbili další finanční pomoc Ukrajině, celkem 140 miliard eur na letošní a příští rok. Tak to jsou hlavní závěry dvoudenního summitu aliančních lídrů v turecké Ankaře. Setkání provázela kritika spojenců ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Summit ale nakonec označil za úspěšný. A v Ankaře vše sledovala naše zpravodajka Zdenka Trachtová. Přeju dobré ráno.
22: Dobré ráno z ankarského letiště.
14: Tak Zdenko, jaké jsou hlavní závěry summitu?
22: Tak výsledkem toho summitu je stručná závěrečná deklarace, ve které spojenci potvrdili neochvějný závazek ke kolektivní obraně podle 5. článku Washingtonské smlouvy. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ten summit ukázal, že je aliance silnější než kdy dřív. V jednacím sále podle něho vládla obrovská jednota. Lídři také hodnotili, jak se jim daří naplňovat nové cíle v investicích do obrany schopnosti, na kterých se shodli loni, to znamená 5% HDP investovaných na obranu, z toho 3,5% přímo do aliančních armád. No a taky se zavázali, že poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, výcvik a další pomoc v hodnotě 70 miliard eur ještě letos a stejnou částku pak i v příštím roce.
14: No a připojí se k této podpoře Ukrajiny taky Česko?
22: Toto je společný závazek celého NATO na návrh německého kancléře Friedricha Merce, který to tedy prosadil, ale není jasně dané, které konkrétní země se do toho zapojí a jak se na tom budou podílet. Premiér Andrej Babiš řekl, že Česko se podílet nebude.
1: Já jsem vystoupil ohledně těch 70 miliard euro, které má dostat Ukrajina na návrh Německa každý rok, že oceňujeme, že každý stát si to rozhodne sám. My participovat na té částce nebudeme.
22: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů nicméně v Ankaře oznámil, že Česko vyčlení určité peníze na program s názvem PURL, tedy program nákupů amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. Premiér Babiš následně uvedl, že půjde pouze o nízkou a jednorázovou částku.
14: Česko patří k aliančním zemím, které na společnou obranu přispívají vůbec nejdižší podíl svého hrubého domácího produktu. Projevilo se to nějak na summitu v Ankaře?
22: Tak projevilo se to třeba v tom, že premiér Babiš na té oficiální části summitu měl své vystoupení až úplně poslední ze všech 32 aliančních lídrů, protože oni vystupovali právě v pořadí podle toho, jaký podíl HDP jejich státy utrácejí za obranu. No a Česko je mezi třemi zeměmi spolu s Albánií a Slovinskem, které loni nedosáhly ani na 2% HDP a podle premiéra Babiše se to zřejmě nepovede ani letos, ale spojencům prý vysvětlil, že cílem této vlády je té hranice 2% dosáhnout v příštím roce. Čekalo se, jestli Babiše kvůli tomu zkritizuje americký prezident Donald Trump, který dlouhodobě tedy tlačí na navyšování výdajů do obrany evropské spojence, ale podle premiéra se to nestalo, žádný, cituji, kartáč se nekonal a Trump prý byl milý jako vždy. Prezident Petr Pavel nicméně zmiňoval, že někteří lídři v soukromých konverzacích z postoje Česka vyjadřovali určité obavy.
3: Zároveň zazněla určitá naděje, že se podaří novou vládu přesvědčit k tomu, že je důležité být solidárním spojencem a plnit svoje závazky. Ty první pozitivní kroky, které vláda oznámila vlastně těsně před odjezdem na summit, případně už tady na summitu, tak jsou vnímány pozitivně. Bude potřeba vidět, jestli budou ty přísliby následovány také konkrétními akcemi.

0: vítavě k americkým snahám o získání Grónska, to je prý pro Spojené státy velký problém, a mluvil opět i o tom, že nedostatečně investují do obrany. Pokračuje Trump.
1: Jednali s námi velmi nespravedlivě. My platíme neúměrně peněz. Byla doba, kdy jsme platili 100% všeho v NATO a jiné země neplatily nic. Jsem na NATO velmi naštvaný, protože my platíme příliš mnoho. Miliardy a miliardy dolarů na jejich ochranu. My je chráníme a oni tu pro nás nejsou.
0: Nakonec ale na závěrečné tiskové konferenci Trump ten summit označil za velmi úspěšný. Spojenci si podle něj konečně uvědomují, že musí zvyšovat své výdaje na obranu a také prý opět respektují Spojené státy.
2: Souhrn výsledků summitu NATO v Ankaře pro nás v Radním plusu měla zpravodajka Zdeňka Trachtová. Hezký den na letiště v Ankaře a šťastný let.
0: Díky, naslyšenou.
2: A asijská média se v naprosté většině shodují na tom, že bezpečnostní summit Severoatlantické aliance v Ankaře byl úspěšný. Všímají si stále rostoucí spolupráce asijských zbrojovek s NATO a uvádějí, že některé státy v tomto regionu na tom vydělají. Jako příklad uvádějí Jižní Koreu. Proč? Tak to už je otázka pro zpravodaje Českého rozhlasu v Asii Davida Jakše. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Jižní Korea v Ankaře při jednání se špičkami NATO otevřela otázku dalších dodávek, hlavně svých tanků, také houfnic, munice a nebo komponentů do bojových letadel. V příštích 15 letech by to měly být kontrakty v hodnotě minimálně 10 miliard dolarů každý rok a navíc se Korejci nevzdávají ani v tendrech na dodávky nových ponorek. Výroba ponorek a jejich modernizace, to je odvětví, které je tady v Jižní Koreji velmi protěžované a zbrojaři ho považují za mimořádně perspektivní. Jinak výrobky jihokorejských zbrojovek už mají delší dobu velmi dobrý zvuk v členských státech NATO. Země, respektive armády, jako ta polská, norská nebo estonská, tak mají zkušenosti s jihokorejskými tanky, houfnicemi, říkali jsme také munice, komponenty do bojových letadel a stále více se jihokorejské zbrojovky prosazují také ve světě špionáže.
2: Nemluví se v Asii a Oceánii po summitu v Ankaře o možném rozšíření Severoatlantické aliance?
3: Ano, mluví se dlouhodobě o tomhletom problému nebo o tomhletom faktoru. Nicméně tahle debata vždycky po nějaké době ustane nebo řekněme zamrzne, protože hlavně v případě Japonska je jakékoliv nasazení ozbrojených složek v zahraničí vnímáno velmi negativně, hlavně směrem z Číny. Přeci jen to japonské dědictví druhé světové války je tady pořád velmi bolestivé. Navíc Čína, ta už několikrát v minulosti dala Soulu pocítit, jak by to vypadalo, pokud by přistoupila k embargu na dovoz jihokorejského zboží. Už to před lety dočasně zažili třeba jihokorejské automobilky, loďařské firmy nebo výrobci spotřební elektroniky. Takže teoreticky nejméně bolestivé pro odpůrce NATO, pro ty, kteří tedy nefandí NATO a Severoatlantické alianci tady v Asii, tak by bylo zřejmě případné členství Austrálie, eventuálně Nového Zélandu.
2: Už jsme zmiňovali Jižní Koreu, respektive jihokorejskou armádu jako příklad asijské zbrojařské velmoci. Právě ta ale v těchto dnech přišla o velmi lukrativní kontrakt v členských zemí NATO. O co přesně se jedná?
3: No tak to je věc, o které se tady v médiích teď v posledním týdnu hodně mluví. V Jižní Koreji v těch obchodních i vládních kruzích popravdě řečeno zavládlo zklamání, někde možná i trošičku zděšení, protože domácí konzorcium Hanwha Ocean a Hyundai Heavy Industries neuspělo v tendru na výrobu moderních ponorek pro kanadské námořnictvo. Ta celková částka nebo ten objem toho kontraktu se blížil 40 miliardám dolarů. Kanaděné nakonec dali přednost norsko-německému výrobci a Korejci tu porážku sice přijali, nicméně zdejší média to přičítají spíše snaze Otavy ukázat Donaldu Trumpovi a zbytku Severoatlantické aliance, že Kanada vlastně dál stojí za svými závazky v NATO a podstatný byl také fakt, že to vítězné německo-norské konzorcium má více zkušeností se stavbou ponorek, které se pohybují v arktických podmínkách, což ty kanadské nepochybně čeká. Nicméně ty jihokorejské zbrojovky, jak se říká, neházejí flintu do žita a do budoucna mají připraveno několik plánů, jak prodej do členských států aliance ještě více navýšit.
2: Informuje v Ranní plusu zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš. Davide, díky, hezký den.
3: Naslyšenou.
4: No a které další události kromě summitu NATO máme v hledáčku? Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo, že armáda ve středu dokončila další kolo úderů na Irán. Celkem bylo podle něj zasaženo přibližně 90 iránských cílů. Vláda Andreje Babiše dnes bude vyhodnocovat, jak se

0: jí dařilo naplňovat programové prohlášení v první půlce letošního roku. Ministři měli za úkol připravit dokumenty za své úřady ke 30. červnu. Dnes od rána se budou kvůli hodnocení s Babišem postupně scházet. A letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně, uvedla to dnes meteorologická služba Evropské unie Copernicus. A teď posloucháte Český rozhlas Plus. 2 měsíce prázdnin. Pro někoho naprosto bezstarostné období, pro někoho bezstarostné o něco méně, třeba pro nemocnice a jejich transfuzní oddělení. Právě léto a období dovolených pro ně patří k těm nejnáročnějším. Mluvit o tom budeme s Michalou Kočendovou. Dobrý den. Tak čas dovolených, dárci jsou pryč, proto je to období pro nemocnice tak komplikované?
1: Přesně tak. A situaci může komplikovat i to, kam konkrétně turisté na své dovolené míří. Pokud třeba vyrazili do exotické země, jako jsou Kapverdy, Madagaskar nebo Nepál, měli by darování odložit až o půl roku. To dočasné omezení ale lidi potká, i když se nevydají úplně daleko, připomíná Vlasta Pražáková, hlavní sestra transfuzního oddělení fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
2: Jsou to země, i které jsou v Evropě. Záleží na to, jaký je tam výskyt komárů například. My všechno máme na webových stránkách transfuzního oddělení, kde jsou veškeré informace. Když si je pozorně ten dárce přečte, tak i tam jsou aktualizovány některé ty věci, kdy mohou přijít darovat krev.
1: Povinný odklad, byť měsíční, tak bude platit pro dárce, kteří byli ve Středomoří, třeba v Itálii, pevninské části Řecka, ale pak taky ve Francii, části Španělska, v Chorvatsku, Rumunsku, Srbsku nebo Maďarsku. A to kvůli západonilské horečce, která má sezónu od 1. května do konce října.
0: No, mají nemocnice nějaký speciální systém přes léto, jak vlastně zásoby krve hlídají?
1: My jsme se na to ptali ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a tam to na to mají. Speciální systém. Stav zásob tam kontrolují 2x týdně, vždy v pondělí a v pátek. Zásoby si tam udržují na 3 týdny dopředu, říká primářka tamního oddělení Daniela Dušková.
3: Když ten sklad poklesne na hodnotu, kdy máme zásoby na 2 týdny, to už začínáme zvát dárce aktivně. Jo? Naše děvčata sednou k telefonu, volají anebo hromadné SMSky posíláme.
1: Každopádně nemocnice se na letní měsíce připravují. Předzásobují se už někdy od května většinou a hlavně nikdy se nesmí stát, že by se zásoby nějaké krevní skupiny došly úplně.
0: On si to asi každý dokáže představit, ale připomeňme si, na co je vlastně krev v nemocnici nejvíc potřeba. Dejme tomu na péči po letních úrazech.
1: To ani ne. Podle primářky Duškové jen minimum letních úrazů vyžaduje transfuzi. Samozřejmě, když se stane nějaká vážná dopravní nehoda, je to už něco jiného. Co ty zásoby ale tenčí? Jsou případy, kdy pacient vyžaduje masivní nebo opakované transfuze. Typově při komplikovaných porodech nebo kardiovaskulárních zákrocích. Obecně se pak dá říct, že nula negativní a vlastně všechny skupiny s negativním RH faktorem bývají ty, které jsou potřeba doplňovat častěji. Jsou totiž méně zastoupené v populaci. Proto když je pak nějaký pacient, který potřebuje danou krevní skupinu negativní, zásoby ubydou rychleji.
0: Tak tolik Michala Kočendová, děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: V 7 hodin 21 minut posloucháte Ranní plus a teď nahlédneme do zahraničních médií. Začínáme deníkem New York Times, ten píše o tom, že ačkoliv americký prezident Donald Trump kritizoval spojence v NATO za to, že se nepřipojili k válce v Iránu, zároveň řekl, že Ukrajině udělí dlouho očekávané oprávnění k výrobě obranného systému Patriot. Všímá si toho americký deník New York Times.
0: List připomíná, že Trump na summitu v Ankaře také přirovnal válku na Ukrajině k dětským rvačkám a označil Španěly za beznadějné a špatné lidi, přičemž jim pohrozil přerušením obchodních vztahů. V závěru summitu přišel obrat, když šéf Bílého domu řekl, že za zavřenými dveřmi panovala mezi lídry obrovská jednota, pokračuje New York Times.
4: A britský Guardian ten popisuje Trumpův příslib povolit Ukrajině vyrábět rakety Patriot jako vágní. Americký prezident přiznal, že o tom nemluvil s americkými obrannými a leteckými společnostmi Lockheed Martin a RTX Corporation, které systém vyrábějí. Trump taky naznačil, že Spojené státy nebudou schopny Ukrajině rychle dodat rakety z vlastních zásob, což v krátkodobém horizontu představuje ránu pro schopnosti ukrajinské protivzdušné obrany.
0: Guardian Biden také dodává, že licence by pro Kyjev sice znamenala diplomatický úspěch, ale proces výroby munice by byl pravděpodobně nákladný, složitý a zdlouhavý. Podle oslovených analytiků bude trvat měsíce, než Ukrajina vybuduje výrobní závod. Dá se přitom čekat, že ho Rusko napadne, jakmile bude položen první základní kámen, dodává Guardian.
4: Česká delegace na summitu NATO v turecké Ankaře nebyla jediná, ve které nejvyšší představitelé země těžko hledali společnou řeč. Chorvatská odnož stanice N1 píše o novém kole slovní přestřelky mezi prezidentem Zoranem Milanovičem a premiérem Andrejem Plenkovičem. V titulku článku na webu stanice stojí, že zatímco svět debatuje o bezpečnosti, chorvatští zástupci vedou vlastní letitý politický spor.
0: Prezident a premiér si vyměnili několik ostrých prohlášení stran zahraniční politiky Chorvatska, války na Ukrajině a vztahu k Severoatlantické alianci. Na otázku novinářů, jestli vláda a prezident koordinovali své postoje na summit, premiér odpověděl, že nemá ponětí, o čem na jednání hlava chorvatského státu mluvila, cituje Plenkoviče stanice N1.
4: Prezident Milanovič z Ankary vzkázal, že Chorvatsko musí zůstat spojencem napadené Ukrajiny, musí se ale taky starat o vlastní zájmy. O šéfovi Bílého domu Trumpovi pak řekl, že zastupuje v první řadě Spojené státy a že na summit aliance dorazil jako prodejce amerických zbraní, pokračuje N1.
0: Chorvatský prezident také prohlásil, že se jeho země nepřidá ke koalici ochotných, dodal ale, že Záhřeb zůstává loajální vůči spojencům a NATO. Premiér Plenkovič zopakoval, že Milanovičova politika je izolacionistická, rozchází se s dlouhodobým mezinárodně politickým směřováním Chorvatska a škodí mu, dodává závěrem chorvatská odnož stanice N1.
4: No a podíváme se ještě do bavorského města Šongau, konkrétně do tamního gymnázia. Tam bylo zraněno několik lidí, dvě dívky utrpěly vážná poranění. Na místě byl zadržen podezřelý teenager. Píše o tom německá veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
0: Chorvatský jutarní list doplňuje informace od bavorského ministra vnitra Joachima Hermana. Podle jeho vyjádření je podezřelý 16-letý mladík chorvatské národnosti. K útoku měl použít nůž. V minulosti se podle ministra podrobil psychiatrické léčbě. Stále ale není jasné, jestli byl žákem školy, ve které k útoku došlo.
4: Jutarní list dodává, že podezřelého teenagera policie dopadla brzy po činu a kromě nože měl u sebe i pistoli. V Bavorsku ještě trvá školní rok, prázdniny tam dětem začnou až v srpnu. Přesný počet zraněných zatím není známý, dvě těžce zraněné dívky jsou ale podle policie mimo ohrožení života, přidává další informace agentura AFP.
0: Policie nemá podle francouzské agentury žádné náznaky toho, že by se na útoku podílelo více pachatelů. Motiv útočníka je zatím předmětem vyšetřování. Uzavírá AFP i náš přehled zahraničního tisku a agentur.
4: Za chvíli bude 7:30, posloucháte Ranní plus a blíží se další zprávy. Ještě předtím stihneme jedno téma. Lékaři z porodnice U Apolináře v Praze očkují druhým rokem velmi předčasně narozené děti ještě před odchodem z porodnice. První dávku hexavakcíny tam dostávají kolem druhého měsíce. Následně u nich lékaři 48 hodin pečlivě sledují základní životní funkce. Vítají to taky rodiče. Během očkování i po něm jsou ve větším klidu.
5: Měřil 29 cm a vážil 620 gramů.
6: Popisuje Dáša, která svého syna Jaroslava porodila v 6. měsíci těhotenství. Dnes už má více než 3 kg a brzy půjde z porodnice domů. Před odchodem ho ale ještě čeká první očkování.
5: Kdyby mi to měla očkovat vlastně jakoby praktický lékař, tak bych měla větší obavy. Těch nedonošených se člověk bojí furt celý život.
6: Vakcínu dostane malý Jaroslav do stehna. Asi 20 minut před jejím podáním potře sestřička místo v pichu s necitlivujícím krémem. Bolest při očkování se díky tomu minimalizuje, vysvětluje lékařka Petra Vavrečková z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
7: Standardně kojené děti se očkují na prsu u maminky. Ty, které nejsou kojené, tak vlastně jim dáme sladký roztok, který jim tu bolest zmírní. Dáváme to ještě po jídle. Zároveň teda dáváme tu znecitlivějící látku na místo v pichu.
8: Jarušek vypadá zatím spokojeně, protahuje se. Necháme to chvilku působit.
7: Přesně tak.
9: Pak bychom aplikovali tu vakcínu.
6: Když se za necelou půl hodinku do pokoje vracíme, je už miminko na očkování připravené. Naočkuje ho zdravotní sestra Ivona Svobodová.
10: Maminka se veme Jaruška do ruky.
11: Takže jste mu sloupla náplast, pod ní zůstává ten krém. Jaroušek je napapaný.
10: Zantikujeme místo pichu.
11: Berete do ruky injekční stříkačku. Dostává teda hexavakcínu.
10: Ano.
12: Jo, vidíte, že jenom je to chvilička a už se sklidní. A ještě mu dáme na ten vpich takový chladivý polštářek a přelepíme náplast.
6: Tak. Po očkování se ulevilo nejen Jarouškovi, ale také jeho mamince.
5: Pravdě by jsem si to radši vyměnila, aby jeho už nic nebolelo, ale musíme. Teď půjde spinkat, veď.
6: Krátce na to už sestřička pokládá na očkované miminko do postýlky.
12: Budeme ho 48 hodin sledovat.
11: Na nožičku připojíme. Vlastně leukoplast.
12: Ano, a čidílko a napojíme na pulzní oximetr.
11: Už mu to tam svítí na té nožičce.
12: To je saturační čidlo, který nám snímá srdeční akci miminka a saturaci.
11: Teď vidíme hodnota 96-97, což je optimální.
12: Přesně tak.
11: Tak doufáme, že to zvládne dobře a že nebude žádná teplota a nic podobného.
5: To má zakázaný. Chceme domů.
6: Usmívá se maminka Dáša.
13: V případě horečky podáme paracetamol. Děťátko je hlídané. Teď 48 hodin nebudou smět na procházku, budou na pokoji a napojení na ten pulzní oximetr.
6: Dodává neonatoložka Petra Vavrečková. Nedonošené děti začaly lékaři porodnice u Apolináře na doporučení České neonatologické i vakcinologické společnosti očkovat podle skutečného věku narození před 2 lety. Dříve se očkovalo podle termínu, kdy se dítě mělo narodit. Doposud tu takto naočkovali 45 dětí, říká neonatoložka Tereza Lamberská.
14: Viděli jsme párkrát zvýšenou teplotu, možná trošku horší chuť k jídlu těch dětí v prvních hodinách nebo dnech potom očkování. Neměli jsme žádné takové vážnější nežádoucí účinky. Nikdy jsme kvůli tomu nemuseli prodlužovat hospitalizaci nebo navyšovat třeba nějakou naší péči.
6: Stejná praxe je dnes běžná ve všech českých porodnicích, kde se o extrémně předčasně narozené děti starají. Andrea Skalická, Český rozhlas.
15: Pro a proti. Evropská unie vyrábí skoro polovinu energie z obnovitelných zdrojů. Česko je podle dat Eurostatu na posledním místě s necelými 13%. Proč zaostáváme i za zeměmi s podobnými podmínkami? Mělo by Česko víc sázet na větrné elektrárny, nebo mají v našich podmínkách větší potenciál jiné obnovitelné zdroje? Zeptám se Reného Neděli z Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického odborníka Hnutí Duha Karla Polaneckého.
16: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
0: A v 7:30 si poslechněte stručné zprávy od koho? No od Moniky Vrchotové.
16: Český rozhlas Plus.
17: Přeji pěkné ráno. Spojené státy druhou noc za sebou útočily na Irán. Údery přišly jen několik hodin potom, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Iránem a Spojenými státy. Za jeho porušování se obě strany už dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes poprvé zveřejní průběžné hodnocení plnění svého programového prohlášení. Ministři předloží premiérovi Andreji Babišovi výsledky jednotlivých rezortů za první pololetí a následně je společně představí. Babiš už dřív uvedl, že hodnocení zahrnuje téměř 1000 konkrétních bodů a veřejně ho chce představovat každých 6 měsíců. Detaily přidáme v ranním Plusu po zprávách. Maďarská opoziční strana Fidesz dnes pořádá demonstraci proti navrhovanému dodatku k ústavě, který by umožnil odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Nový premiér Péter Maďar jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády. Šujok opakovaně vzkázal, že sám se prezidentského křesla nevzdá. Sněmovna poslala do dalšího kola projednávání zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2500. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha má zvýšení plateb zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění. Rusko zavedlo zákaz exportu nafty. Moskva tento měsíc zároveň začne dovážet pohonné hmoty, aby zmírnila dopady palivové krize. Oznámil to vicepremiér Alexandr Novak. Důvodem opatření jsou ukrajinské útoky, které míří na ruské rafinérie. Pod tlakem je i síť čerpacích stanic, protože poptávka po pohonných hmotách je zhruba o třetinu vyšší než před rokem. Ve Vsetíně na Valašsku dne začíná 35. ročník Mezinárodního týdne turistiky. Akce se každoročně účastní stovky lidí i z ciziny. Během týdne se můžou podívat do nejrůznějších koutů regionu, třeba na Hostýnské nebo Vizovické vrchy. V programu jsou kratší trasy na 10 kilometrů i delší turistické do 30 kilometrů. Na Plusu teď míříme na silnice, na D1 z Prahy do Brna. Zpomalují kamiony na kilometru 174, osobní auta nabírají zdržení od Kývalky z kilometru 182. Na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici D8 zpomalují taky převážně kamiony, a to v Cínovecké u sjezdu na Ďáblice, sunou se až do omezení ve Kbelské. A na dálnici D7 ze Slaného do Prahy trvá silný provoz před sjezdem na Tuchoměřice ze 4. kilometru k omezení u letiště. Pojedete 10 až 15 minut. Přejeme klidnou jízdu. Na severovýchodě a východě může být dnes místy oblačno, ojediněle s přeháňkami a s teplotami kolem 21 stupňů. Na ostatním území bude jasno až polojasno a 23 až 27 stupňů. Na horách se teploty budou pohybovat kolem 17. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
0: Posloucháte Ranní Plus. A teď máme 3 minuty, vlastně už téměř 4 minuty po 7:30. Členové vlády by v těchto chvílích mohli být trochu nervózní. Premiér Andrej Babiš dnes odpoledne vystaví hodnocení jejich práce, respektive plnění programového prohlášení kabinetu. Půl roku po nástupu vlády se u vládních slibů objeví jako na semaforu, buď zelená, oranžová nebo červená, podle stupně jejich prosazení. S podrobnostmi je ve studiu Anna Marie Hušková z domácí redakce. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
0: Tak jak často chce premiér programové prohlášení vyhodnocovat?
18: Programové prohlášení vlády chce premiér a šéf ANO Andrej Babiš vyhodnocovat veřejně každé pololetí. Jak by to mělo dnes vypadat, řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
19: Podle mých informací se od rána do odpoledne budou střídat jednotliví ministři a prezentovat panu premiérovi výsledky své půlroční práce a výhled na dalších půl roku. Já za sport jsem samozřejmě připraven. Také po prezentaci panu premiérovi vydám informace, co se nám za půl roku podařilo, a není to málo.
18: Následná tisková konference, na které premiér a ministři vyhodnocení programového prohlášení za letošní první pololetí zveřejní, by měla být ve 4 hodiny odpoledne.
0: No a řekl už dřív premiér k plnění programového prohlášení něco bližšího?
18: Částečně o něm mluvil minulý týden ve čtvrtek ve sněmovně při interpelacích. Ptal se ho předseda poslanců KDU-ČSL Marian Jurečka.
20: Co jsou vaše indikátory na začátku vašeho vládnutí a kde chcete předávat zemi v roce 2029? A že budete průběžně vyhodnocovat každého půl roku nebo každý rok a budete říkat pravidelně, co se plní nebo neplní, s jakou úspěšností?
18: Premiér Babiš mu na to řekl, že vyhodnocení, jak vláda ANO, SPD a Motoristů plní svůj program, čítá 978 položek.
21: Splněno nebo fakticky dokončeno je 195 položek, to je 19,9%. Procesu nebo průběžném plnění je 774 položek, to je 79,1%. A 9 položek, 0,9, je označeno jako neplněných nebo nezahájených. Takže samozřejmě ten souhrn je postaven na rezortních položkách. Některé závazky jsou více gesční a rezorty je plní každý za svou účast působnosti.
18: Koncem května premiér v souvislosti se spekulacemi o změnách ve vládě řekl, že zatím žádné nechystá. Připustil je případně až po ročním zhodnocení práce ministrů.
0: A o čem by tedy mohli ministři s premiérem mluvit?
18: O tom, co už se stihlo, ale taky o tom, co jednotlivé rezorty ještě čeká. Třeba o rozpočtu ministerstva obrany. Kvůli splnění závazku se Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. To se asi nepovede za letošek, ale příští rok by mělo. Nebo o rozpočtu ministerstva školství, kterému taky chybí peníze. České školství potřebuje v příštím roce podle organizací z oblasti vzdělávání zhruba o 40 až 50 miliard korun víc než letos. Varují, že bez těchto peněz nebude možné naplnit hlavní závazky státu. Od platu učitelů až po podporu žáků ve školách. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO uznává, že jsou pro školství potřeba desítky miliard korun a pro příští rok nebude vyjednávat jen o jednotkách.
2: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení, a nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP. A jsou to desítky miliard korun navíc, protože pokud chceme, aby naše děti učili ty nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotní zaplatit.
18: A to podle něj platí jak pro regionální, tak pro vysokoškolské školství. Řeč by mohla být i o platech nových policistů, hasičů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů. Jejich nástupní plat má být 50 tisíc korun měsíčně. I to byl jeden z předvolebních slibů současné vlády. A ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO včera sáhnul do rezerv a uvolnil z nich do rozpočtu přes 500 milionů. Na webu rezortu se píše, že je to, cituji, zejména na nutné jednorázové investice a posílení platů policistů i občanských zaměstnanců. Konec citace.
0: Tak a také konec dnešního vystoupení, aspoň tohoto, Anny Marie Huškové z domácí redakce. Děkuji za to, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
0: No a my zveme do vysílání komentátora serveru Lidovky.cz Martina Zvěřinu. Dobrý den.
3: Hezké ráno.
0: Řekněme si nejdřív něco bližšího k samotné formě té vládní inventury. Co vlastně má veřejnosti ukázat?
3: No, má ukázat, že premiér řídí vládu a že kontroluje ministry, což si myslím, že byla velká slabina té předchozí vlády, kde Petr Fiala tohleto, ani dojem toho, této kontroly nedokázal vyvolat ve spoustě občanů.
0: No a jaký je tedy vlastně styl řízení kabinetu za Andreje Babiše? Je běžné, že premiér píše ministrům dopisy někdy označované za vytýkací?
3: Tak já myslím, že je to spíš otázka, já nevím, dohody nebo z toho způsobu komunikace. Andrej Babiš je takový manažer, který se prostě věnuje i úplným maličkostem a nenechává těm ministrům takovou tu volnost, kterou by jim dali třeba jiní manažeři. Takže potom jsou to různé ty dopisy, různé ty debaty. Premiér se třeba jaksi vkládal do debaty o očkování a diskutovalo se o tom, jak teda omezí nebo neomezí ministra v téhleté oblasti, ale jak se ukazuje, tak ho omezovat rozhodně nebude.
0: No a pojďme nejdřív k ministrům, kteří pravděpodobně získají nejlepší hodnocení. Já bych čekal, že mezi nimi budou Karel Havlíček nebo Alena Schillerová. Co myslíte?
3: Já si myslím, že ano, Alena Schillerová se může pochlubit EET, které je teda v procesu ve sněmovně jeho znovu zavedení. Ale samozřejmě budou tam i problematičtější ministři. Konec konců zmiňovali jste to, chybí peníze na obranu, chybí peníze na školství, pak jsou tady ale i oblasti, kde ta opatření legislativní nebo ty novely zákonů zavání velikým průšvihem, to je třeba stavební zákon, který je podroben kritice ze všech stran a vláda se netváří, že by na to nějak reagovala.
0: Takže myslíte, že by na konci toho peletonu mohli být třeba ministři Mrázova a třeba také Klempíř?
3: Já si myslím, že by tam měli být, protože ministr Klempíř odezdal několik legislativních zmetků, přímo takhle to musím říct, to nejsou nedodělky, to jsou zmetky, které jsou nepoužitelné. A myslím, že i jeho současná iniciativa směrem k veřejnoprávním médiím je z hlediska legislativy vlastně neprůchozí. A neprůchozí i technicky, protože veřejnoprávní média musí, tuším, že dokonce září mít vypracované rozpočty, a když nevědí, s jakými penězi budou hospodařit, tak to vlastně není možné a oni musí dodržovat zákony. Že? A tohleto patří k povinné práci každého ministra, tedy manažera, aby se staral o ty svěřené, rezorty.
0: Svěřenské rezorty by se chtělo říct. No ale Andrej Babiš v tomhle směru není nezávislý arbitr. Když jste zmiňoval ty ministry třeba obrany anebo školství, tak oni za to úplně nemůžou, že prostě dostali rezort a nedostali k němu dostatek peněz. Čili on, ten předseda vlády, se v tom hodnocení musí ohlížet nejenom na svoje vlastní osobní zájmy, ale i na tu koaliční matematiku. Asi nemůže být nějak brutální vůči ministrům nominovaným koaličními partnery, aby nestratili jejich podporu ve sněmovně, ne?
3: Já si myslím, že tady v tomhle punktu je Andrej Babiš docela v pohodlné situaci a nemyslím si, že by musel brát nějaké zvláštní ohledy na své koaliční partnery, protože třeba Tomio Okamura sice občas brblá, ale vlastně k nějaké rebelii se neodhodlá a myslím si, že z tohohle směru mu žádné nebezpečí nehrozí. Tam je samozřejmě ten problém, o kterém jste mluvil, to znamená, že těm rezortům chybí peníze a je potřeba to nějakým způsobem řešit, třeba na tom školství. A tady si myslím, že ta situace je v mnoha ohledech lepší než u minulé vlády, protože minulá vláda se snažila tyhle ty problémy zakrývat tím, že říkala, že to vlastně je v pořádku. U toho školství to jako se snažila zakamuflovat tím, že říkala, je to 130% mzdy v předchozích letech. Dnes se ukazuje, že vlastně za vlády Petra Fialy učitelům ty platy klesaly a pokud to chce Andrej Babiš napravit, tak musí sáhnout do rozpočtu. A tady bych řekl, že ta výhoda, že on se v rozpočtu vyzná a vlastně má ministryni financí, která se bude snažit mu v tomhle to víc říct a myslím si, že i minister školství v tomhle má trošku víc důvěry, než měl ten minulý, který jako se schovával za docela průhledné lži.
0: No a také si ale uvolňují ruce prostě takovým volnějšími rozpočtovými pravidly, co se týče těch záležitostí, ale jenom k tomu plnění vládních slibů. Co z nich se za ten půl rok podařilo naplnit, co ne?
3: Tak určitě to je to EET, určitě to je navýšení rodičovského příspěvku. Jsou to některé ty legislativní snahy. Možná, že nám bude Andrej Babiš vykládat, že nebo ministr Klempíř vykládat, že se mu podařilo pokročit v reformě nebo v těch svých snahách o změnu veřejnoprávních médií, ale tam si myslím, že se mu nepodařilo vůbec nic. Je ta situace taková, že jsme vlastně vláda bilance po půl roce. Takže spousta věcí je vlastně v tom zárodečném stádiu. Na druhé straně je otázka a je otázka, zda se k tomu vůbec jako postaví Andrej Babiš. Je otázka, zda ty přípravy, respektive ty už v těch prvních fázích těch legislativních snah je vidět, že vláda je v té přípravě v dialogu s těmi ostatními hráči, to znamená s těmi oborovými organizacemi, s tripartitou a zda ta legislativa nějakým způsobem průchozí, anebo jestli to jsou prostě výstřely do tmy, jako vidíme u ministra Klempíře.
0: Tak tolik komentátor serveru Lidovky.cz Martin Zvěřina. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
3: Hezký den, děkuji, naslyšenou.
1: A přesně ve 7:45 přidáme v Ranním plusu krátké ekonomické zpravodajství. Investiční skupina Palmont Petra Kellnera mladšího kupuje 100% podíl ve společnosti Tonak. Tradičnímu českému výrobci klobouků hrozilo bez vstupu nového investora ukončení činnosti. Napsali o tom dnešní Hospodářské noviny. Cenu nikdo nekomentoval, podle odhadu Hospodářských novin to byly nižší stovky milionů korun.
0: Průměrná sazba hypoték počátkem července meziměsíčně stoupla o 0,2% bodu na 5,32%, stoupla po čtvrté v řadě a vrátila se na hodnotu z listopadu 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu.
1: A prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová požádala Londýn o vrácení venezuelského zlata uleženého v Británii, aby mohlo být využito na obnovu po ničivém zemětřesení. Bilance obětí přírodní katastrofy, která jeho americkou zemi zasáhla 24. června, mezitím vzrostla na 3811 obětí. Informovali o tom agentury. Nakolik vás vyjde povinné ručení? Společnost Broker Consulting na modelu oblíbeného rodinného vozu Škoda Octavia spočítala, že majitelé zaplatí v průměru něco přes 7,5 tisíce korun ročně. Nejdražší jsou smlouvy v Praze, nejlevnější pak v menších městech. Každopádně platí, že aktuální ceny jsou na historických maximech.
4: Dlouhodobě opravdu se potvrzuje, že povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je bezmála, nebo v některých samozřejmě regionech je to i víc, ale je to okolo 1000 korun.
22: Říká analytik Broker Consulting Martin Novák s tím, že v květnu 2020 stálo povinné ručení v průměru 6,5 tisíce korun. Na cenu povinného ručení má podle Nováka zásadní vliv historie řidiče. Když jezdí bez nehod, dokáže si u některých pojišťoven vyjednat slevu. Pokud naopak nehodu v poslední době způsobil, smlouva se mu může prodražit až o 150%.
4: Pokud dlouhodobě jezdím bez nehod, mám vyježděné takzvané bonusy, opět mám cenu jinou než absolutní nováček, který má třeba čerstvý řidičský průkaz, tak tam opět ta cena může být poměrně dramaticky rozdílná.
22: Rizikovost řidiče hraje velkou roli. Pojišťovny říkají, že smlouvy zdražují kvůli rostoucím nákladům na opravy vozidel. Jan Marek za Generali Českou pojišťovnu říká.
7: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
22: Existuje několik možností, jak si vyjednat výhodnější smlouvu. Například firmy sahají častěji po produktu flotilového pojištění. Víc aut najednou dokáže v některých případech zajistit slevu. Třeba Česká podnikatelská pojišťovna nabízí podobný produkt i pro fyzické osoby. Mluvčí ČPP Adéla Janů říká, že o něj může zažádat fyzická osoba s 5 a více vozidly.
8: Výhodou je jedna skupinová pojistná smlouva, hromadná platba nebo přihlašování a odhlašování vozidel, pokud se vozidla ve flotile mění. Díky těmto výhodám zájem fyzických osob o flotilové pojištění postupně roste.
22: Na flotilovém pojištění se dá podle Nováka z Broker Consulting ušetřit i několik procent. Podle Janů z ČPP je ale hlavní výhodou snadnější správa plateb. Češi hledají i jiné cesty, jak ušetřit. Například využívají internetové srovnávače a rok co rok mění pojišťovnu podle toho, kde jim smlouva vyjde nejvýhodněji. Karel Šultes ze skupiny Klik.cz potvrzuje, že jim meziročně vzrostl počet klientů o 14%. V prvním pololetí jich bylo přibližně 145 tisíc.
9: Klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
22: Výhodná nabídka ale často platí jenom po omezenou dobu a například po roce pojišťovna cenu výrazně zvýší. Obvykle s poukazem na to, že rostou ceny dílu a opravářských prací. Celý proces se změnou pojišťovny pak musí klient opakovat. Rozdíl v ceně pojištění u staré a nové pojišťovny často souvisí i s naceněním vozu, vysvětluje Martin Novák.
4: Pro příklad, pokud si pojistíte auto za 400 tisíc korun, tak prostě pojišťovna vychází z toho, že i za rok to auto má hodnotu 400 tisíc korun. No, ale to bohužel u automobilu rozhodně není pravda.
22: Ještě viditelnější to je, když má klient kromě povinného ručení i havarijní pojištění. Potom už totiž pojistné částky nejdou do jednotek, ale do desítek tisíc korun. Havarijní pojištění dokáže pokrýt škody na voze, i pokud nehodu zaviní sám majitel. Není ale povinné. Třeba podle portálu Top Pojištění.cz se vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Pak už náklady na opravu často převyšují hodnotu vozu. Dominik Hron, Český rozhlas.
16: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do půl desáté. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
0: No a přesně 10 minut před 8 hodinou přichází na řadu ranní komentář. V tom dnešním se politolog Jiří Pehe zamýšlí nad prohlášením amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že dohoda s Iránem o příměří je mrtvá. Jsou jednání skutečně v ohrožení, anebo to je spíš forma nátlaku na Teherán?
23: Jednání o dosažení míru mezi Spojenými státy a Iránem čelí zatím nejvážnější zkoušce. Od 17. června, kdy americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian podepsali memorandum o vzájemném porozumění, na jehož základě měla být během 60 dnů vyjednána mírová dohoda, sice došlo několikrát k porušení příměří, ale mírová jednání podle vyjádření obou zemí tyto ozbrojené střety prý vážně nenarušily. Vývoj v posledních několika dnech může ale vést ke kolapsu jednání. Spojené státy nejprve oznámily, že dočasně obnovují sankce na vývoz iránské ropy v reakci na iránské útoky na komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Po dalších útocích Iránu na komerční plavidla pak zaútočila americká armáda na 80 cílů v Iránu, zejména systémy protivzdušné obrany. Irán vzápětí oznámil, že plánuje drtivou odpověď. K základním bodům dohody obsažené v memorandu o vzájemném porozumění přitom patří nejen okamžité zastavení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu, ale i vzájemný závazek držet se během jednání použití síly. Spojené státy souhlasily s tím, že po zahájení jednání o konečné mírové dohodě postupně ukončí sankce uvolené na Irán a umožní uvolnění iránských zmrazených aktiv. Irán se zavázal, že po dobu jednání zachová současný stav svého jaderného programu, zatímco Spojené státy přislíbily, že nezavedou žádné nové sankce a v regionu nerozmístí další vojenské síly. Jednání mají vést k dohodě o tom, jak bude naloženo s iránskými zásobami obohaceného uranu, jakož i k dohodě o obohacování uranu Iránem pro mírové potřeby. Výměnou za ústupky Iránu mají Spojené státy spolu s regionálními partnery vypracovat plán na obnovu a hospodářský rozvoj Iránu, do něhož bude investováno nejméně 300 miliard dolarů. Toto vše je nyní v ohrožení. Trump sice už během června vyhrožoval Iránu opět zničením, pokud bude porušovat příměří, ale jeho výhrušky byly považovány spíše za formu nátlaku. Chtěl Irán zřejmě donutit zejména k rychlejším ústupkům v jednání o jeho jaderném programu. Pro světovou ekonomiku bylo nejzásadnějším výsledkem dohody o příměří zahájení procesu, v němž Spojené státy postupně začaly ukončovat námořní blokádu Iránu, který na oplátku umožnil obnovení běžného provozu v Hormuzském průlivu a průjezd komerčních lodí průlivem bez poplatků. Po posledním spadnutí bodu se ovšem nedá vyloučit, že Irán zareaguje na relativně rozsáhlý americký útok opětovným uzavřením průlivu a že Spojené státy následně obnoví svoji blokádu Iránu. K americkému útoku došlo v době, kdy se Trump účastnil summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Už během úvodní tiskové konference si americký prezident hořce stěžoval na spojence Spojených států, že jeho zemi nepomohli v ozbrojeném konfliktu s Iránem. Co na tom, že Severoatlantická aliance je obranná aliance a že Spojené státy dokonce ani nepožádali ostatní země o pomoc na základě článku 5 smlouvy Severoatlantické aliance. Spojené státy spustily útok na konci února jen s pomocí Izraele, bez toho, že by evropské spojence třeba jen dopředu informovali. Poslední vývoj ukazuje, do jakých potíží nepromyšlený útok Trumpa a jeho administrativu uvrhl. Irán si uvědomil, že v podobě kontroly nad Hormuzským průlivem i v podobě útoků na infrastrukturu v zemích Perského zálivu má v rukou silnou vyjednávací kartu. A zatím se nezdá, že by se opravdu chtěl vzdát svého jaderného programu, nebo že by případnou dohodu bylo skutečně možné uzavřít do 60 dnů. Trump přitom podepsal memorandum, které jeho kritici označují za kapitulaci, zejména v naději, že konec konfliktu s Iránem pomůže uklidnit situaci na trzích s ropou a plynem. Vysoké ceny pohonných hmot ve Spojených státech, které způsobil útok na Irán, který americká veřejnost většinově neschvaluje, totiž vážně ohrožují šance Trumpových republikánů na úspěch v podzimních volbách do kongresu. Poslední spadnutí bojů mezi Spojenými státy a Iránem bude těžké odbít jako pouhé šarvátky, které neohrozí mírová jednání. Pokud ta skolabují, ocne se Trump ve složité domácí politické situaci a světová ekonomika může čelit další vážné krizi.
0: Tak tolik komentář politologa Jiřího Pehé. No a k tomuto tématu se podrobněji vrátíme po 8. hodině, a to s politologem Markem Čejkou a amerikanistkou Patricií Bartovou.
1: To bude až za chvíli, už teď vás ale v Radním plusu vezmeme do bývalé zlatonosné štoly Josef u Chotilska na Příbramsku. Dnes tam místo horníků pracují studenti, vědci a roboti. 8 kilometrů podzemních chodeb využívá Fakulta stavební Českého vysokého učení technického jako experimentální laboratoř. Testuje tam nejmodernější technologie pro práci v náročných podmínkách. Jednou z takových je autonomní robotický nakladač.
5: Ten robot teďko takzvaně uklízí, to znamená pracuje s nějakou fiktivní hmotou, kterou vlastně odklízí z jednoho místa směrem ven.
10: Vypadá to jako takový malý bagr.
5: Je takový bagřík vlastně, jenom bez té kabiny pro toho člověka, ale vlastně on je dělaný pro takový místa, kam by se ten normální bagr, který my všichni známe, nevešel, čili prostě je menší a uspůsoben právě těm lomům, kde třeba ty chodby můžou být menší.
10: Stavební inženýr Radoslav Sovják z Českého vysokého učení technického. Tu teď ve štole Josef netěží zlato, ale testuje nejrůznější roboty. Tenhle autonomní nakladač je schopný se sám pohybovat třeba v těžko přístupných lomech.
5: Ty lomy většinou, pro který je tady ten autonomní nakladač navržen, jsou velmi prašné, velmi náročné pro manuální práci, čili vlastně tady tyhle řešení jsou přesně jako uspůsobená pro práce v podzemí, kde je potřeba manipulovat s velkým množstvím materiálu. To prostředí je náročné, je prašné, je možná i nějakým způsobem nebezpečné a proto právě takové vozítka, nakladače, sběrače, který vlastně dokážou pracovat bez jakékoliv lidské obsluhy na tom místě, jsou strašně důležitý.
10: Vy tamhle máte počítače, právě jste toho robota naprogramovali. To znamená, že on funguje plně autonomně, ale vy mu musíte samozřejmě zadat úkol.
5: Přesně tak, on musí mít naprosto přesně zmapované to prostředí, ve kterém pracuje. To je úplně jako základ a alfa omega celého toho triku, že ten jako robot se tady autonomně pohybuje. Jakmile on zná to prostředí, ve kterém se pohybuje, přesně ví, kam může, kam nemůže a co má dělat, tak potom už je to jenom na něm. Ale ta digitalizace, to je prostě taková vrstva základní, bez který to nejde.
11: Co vlastně ten bagr všechno může nabírat a zvedat?
5: To portfolio těch věcí, s kterými ten bagr, ten autonomní nakladač může pracovat, je široké, může to být horninová suť, může to být suť i ze stavby vlastně na povrchu. Opravdu je to hodně, může to být různý kaly a různé materiály, prostě které jsou pro člověka nějakým způsobem nebezpečné.
11: Právě prostředí, které je pro člověka příliš náročné nebo nebezpečné, je to, kde by takový robot mohl najít uplatnění, vysvětluje Jiří Šťástka, vedoucí Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT.
12: Potřeba takového stroje vychází z různých aplikací, kde není prostě signál GPS a v podstatě je tam takový nepříznivý prostředí, nebezpečí pro lidi. Jsou prostě místa, například dopravníky, kde se třeba vykládá obilí, prostě kde je vysoká prašnost a ty lidi se tam musí pohybovat. Nebo se to týká i těžby surovin, například v Chile prostě jsou doly, ve kterých je vysoká prašnost a jezdí tam lidé z nakladači.
11: Autonomní nakladač je jen jedním z robotů, které ve štole Josef vědci testují.
12: My tu štolu využíváme k různým oborům. Hlavním naším takovým tématem je ukládání radioaktivního odpadu. My tady máme výhodu, že tady jsou dvě různý horninové prostředí pro výzkum, to znamená, že můžeme i třeba ověřovat, jak ty systémy se chovají v různých horninách.
11: Z bývalé štoly na průzkum zlata se tak stalo místo, kde dnes vědci z Českého vysokého učení technického testují technologie pro budoucí práci v podzemí. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Romantická komedie Čokoláda nebo Oscary ověnčený anglický pacient, to jsou filmy, ze kterých můžou diváci znát francouzskou herečku Juliette Binoche. Na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary dnes uvede svůj režijní debut a pozítří převezme cenu za přínos světové kinematografii. Why you set the tablet to keep me alive?
13: Because I'm a nurse. Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová dnes na festivalu uvede svůj režijní debut, film V nás. V dokumentárním eseji se ohlíží za tanečním představením, se kterým v roce 2007 začala objíždět svět po boku britského choreografa Akrama Khana. Snímek zkoumá dynamiku jejich vztahu. Nebudou to ale jediné filmy, které francouzská herečka návštěvníkům představí, dodává umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
14: Nás poctí návštěvou na více dnů a tudíž jsme se domluvili na dalších dvou filmech. My jsme samozřejmě velmi stali o to zahrát filmy, které natočila s jejími oblíbenými režiséry Krištofem Křešlovským a Abbasem Kiarostamim.
13: Na závěr festivalu Binocheová převezme křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.
1: Je 8 hodin, otevíráme další kapitolu Ranního plusu. Ve čtvrtek 9. července vás do ní uvedou Ondřej Látel,
0: Tomáš Pavlíček.
24: Český rozhlas Plus.
0: A tady jsou titulky následující hodiny. Rozhodne o případné další eskalaci konfliktu na Blízkém východě vnitropolitický boj v Íránu.
1: Boduje americký prezident u voličů varováním před hrozbou komunismu.
0: A jak reagoval trh na zařazení akcí SpaceX do technologického indexu Nasdaq.
1: O zprávy se dnes ráno na Plusu stará Monika Vrchotová.
17: Přeji klidné ráno. V Kuvajtu a Bahrajnu se druhý den v řadě rozezněly sirény varující před vzdušnou hrozbou. Kuvajtské ministerstvo obrany informovalo, že země čelí raketovému a dronovému útoku. Stalo se to několik hodin poté, co Spojené státy znovu podnikly sérii útoků na Írán. Ten v odvetě zpravidla odpovídá údery na americké základny v regionu. Dění na Blízkém východě se budeme v Ranním plusu věnovat po zprávách. Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland potvrdili zájem o další dlouhodobou spolupráci se zeměmi Severoatlantické aliance. S partnery z NATO se na tom shodli na summitu v Ankaře. Země mají zájem třeba o společná vojenská cvičení. Navýší se taky objem zbrojařských zakázek.
6: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung slíbil okamžitou pomoc Ukrajině ve výši 100 milionů dolarů a členské státy na to mají zájem o další nákup jihokorejských houfnic, tanků, munice a součástek do bojových letadel. Jihokorejské konzorcium Chanwha Ocean Hyundai sice teď čerstvě neuspělo v tendru na dodávku 12 nových ponorek pro kanadské námořnictvo. Nicméně objem svých zbrojařských dodávek armádám na to bude navyšovat. V příštích 15 letech to budou zbraně a komponenty za bezmála 10 miliard dolarů ročně. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
17: Jak kabinet ANO, SPD a motoristů plní programové prohlášení za první pololetí letošního roku, vyhodnotí odpoledne premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Hodnocení chce zveřejňovat každé pololetí. Jak to dnes bude vypadat, prozradil ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
15: Podle mých informací se od rána do odpoledne budou střídat jednotliví ministři a prezentovat panu premiérovi výsledky své půlroční práce a výhled na další půl roku. Já za sport jsem samozřejmě připraven. Také po prezentaci panu premiérovi vydám informace, co se nám za půl roku podařilo a není toho málo.
17: Koncem května premiér Babiš v souvislosti se spekulacemi o změnách ve vládě řekl, že zatím žádné nechystá. Připustil je případně až po ročním zhodnocení práce ministrů.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: 4 lidé zemřeli při ruském raketovém útoku na Oděsu. 7 lidí je zraněných. Informovala o tom Oděská oblastní vojenská správa.
19: V Oděse se krátce po vyhlášení vzdušného poplachu ozvaly dvě silné exploze. Rusko použilo balistické střely, zřejmě s kazetovou bojovou částí. Podle náčelníka oblastní vojenské správy Olega Kypera zasáhly objekt infrastruktury a čerpací stanici, kde shořela osobní auta, nákladní vozidlo a linkový minibus. 2 ze 7 zraněných jsou v těžkém stavu, uvedl Kyper na sociálních sítích. Požár čerpací stanice hasiči uhasili až po několika hodinách. Z Oděse si Martin Dorazín, Český rozhlas.
17: Europoslanci budou dnes hlasovat o prodloužení výjimky pro takzvaný chat control. Technologickým společnostem provizorně umožní skenovat obsah online konverzací a nahlašovat závadný obsah policii. Podle jeho zastánců má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
20: Europoslanci výjimku už jednou odmítli. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová ji ale beze změn vrátila opět do pléna. Podle Markéty Gregorové z Pirátů je to bezprecedentní.
24: Je to jako za mě nelogické i z jednoho hlavního důvodu, protože se domnívám, že prodloužení té výjimky popírá princip té výjimky.
20: Návrh má zabránit právnímu váku, dodává Jaroslav Bžoch z hnutí ANO.
25: Pokud výjimka neprojde, tak platformy přijdou o právní rámec, jak o tom informovat Europol a Europol dále, členské státy, které to zpracovávají.
20: Velké firmy už avizovaly, že se případným neschválením výjimky řídit nebudou a závadný obsah budou i nadále nahlašovat policii a úřadům. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
17: Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody za nejméně 672 miliony korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé jim zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Nejvíce škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
26: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
17: Škoda podle pojišťoven ještě poroste. Bouřky významně zasáhly i další kraje, například Jihočeský, Královéhradecký a Jihomoravský. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnes je to přesně 669 let od položení základního kamene Karlova mostu v Praze. V 5 hodin ráno po něm prošel průvod Karla IV. Za doprovodu družiny českých rytířů. Základní kámen mostu měl položit sám císař pravděpodobně 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum a čas ale neznáme přímo z historických záznamů, vysvětluje ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Berg.
27: Toho matematického astronomického data 1357973 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom. My vlastně z dobových pramenů víme pouze, že Karlův most byl založen v roce 1357.
17: V Ostravě otevřela kavárna Pod tmě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu se snaží přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu, spolehnout se musí na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před forem Nová Karolina, pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic na festival Colors of Ostrava, říká jedna ze zrakově handicapovaných průvodkyň Anna Kiktová.
2: Někteří zákazníci si chtějí užít tu chvilku, kdy se můžou vlastně zkoumat sami sebe, to, jak to vnímají. Někteří zákazníci zase jsou zvědaví a zajímá je třeba ten život nevidomých, to, jak to máme, jak fungujeme.
17: Teď pohled na silnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna trvá silný transitní provoz. Kamiony zastavují už kousek za devíti kříži na 170. kilometru. Osobní auta brzdí u Kývalky na kilometru 182. D7 ze Slaného do Prahy, kolona před omezením u letiště. 15 minut se sune od Tuchoměřic ze 4. kilometru. A dálnice D5 na příjezdu do hlavního města od Plzně se zaplnila na úrovni Rudné. Zhruba z 5. kilometru se popojíždí až na okruh. Trasa k Lochkovské tunelu potrvá téměř 50 minut, tak se na to připravte. Šťastnou cestu. Čtvrteční obloha bude převážně slunečná, pouze na východě a severovýchodě místy až oblačná s možnými přeháňkami, tam pak bude kolem 21 stupňů, jinak se teploty přes den budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
16: Posloucháte Ranní Plus.
0: A teď máme 8 hodin a 8 minut navíc. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že příměří mezi Spojenými státy a Íránem skončil poté, co si obě země vyměnili údery. O íránských protějšcích prohlásil, že jsou lháři, odpad, zlí a krutí lidé.
3: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
0: No ano, byla z toho cítit určitá frustrace, dá se říct. Spojené státy po zřejmě íránských útocích na 3 ropné tankery v Hormuzském průlivu zasáhly řadu cílů v Íránu, jak v úterý, tak v noci na dnešek. Teherán v reakci uvedl, že zaútočil na americké vojenské objekty v Bahrajnu a Kuvajtu. Americké ministerstvo financí mezitím stáhlo výjimku, která Íránu umožňovala prodávat ropu. Ceny této komodity pak dramaticky vzrostly. Naším hostem je Marek Čejka, právník, politolog, odborník na Blízký východ, autor blízkovýchodního podcastu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Ta nejnovější eskalace proběhla v době několikadenního pohřbu nejvyššího íránského duchovního ajatolaha Alího Chameneího. Jak ten pohřeb vlastně probíhá, kde všude se zastavil a jaké ceremonie ho provázejí?
4: Nezlobte se, ale voláte nikomu jinému.
0: Aha, tak to se velice omlouvám. Vy nejste Marek Čejka.
4: Jsem, ale nikoliv politolog.
0: Aha, tak to se omlouvám, jestli jsem vás trošku uvedl v omyl nebo uvedl jinak. Ale mohu se vás zeptat na to, co jsem uvedl předtím. Věnujete se Blízkému východu?
4: No, nevěnuji právě.
0: Aha. Tak to
4: tam
0: se...
4: došlo asi ke změně telefonního čísla, nebo tak, respektive k záměně. Nebo...
0: Tak se velice omlouvám vám i posluchačům a my půjdeme na další rozhovor a zřejmě se potom vrátíme ještě k tomu našemu původnímu tématu se správným hostem. Takže teď nejenom nadění na Blízkém východě, ale tentokrát z americké strany, tak na to se teď zaměříme s amerikanistkou z Fakulty sociálních věd Patricií Bartovou. Dobrý den.
7: Dobré ráno.
0: Tak jak tu novou vlnu útoků hodnotí americká média? CNN například píše, že jsou důkazem špatně vyjednaného příměří. Je to převládající názor?
7: Ano, americká média jsou vůči té válce výrazně kritická a co je zajímavé v tomto bodě, takže ta kritika přichází z obou stran politického spektra, ačkoliv z různých důvodů. Právě ta mainstreamová média, jako jste zmiňoval například New York Times, tak ti opravdu zmiňují kriticky, že na ukončení té války není žádný plán, ani na průběh té války není žádný plán a samozřejmě kritizují i ten ekonomický dopad, který to má. Ty tradičně pravicovější nebo republikánská média, ta jsou lehce kritická také, ale z jiných důvodů. Tam vlastně zase dávají Trumpovi trošku zavinu tu mírovou dohodu, která teď ale samozřejmě už aktuálně neplatí, ale dávali tam vlastně najevo, že jim přijde, že byl Trump na Irán příliš mírný a že ta válka je pro Ameriku v podstatě prohrou.
0: No, Donald Trump nyní říká, že ta vyjednávání jsou mrtvá. Chápete to jako vyjednávací taktiku a tlak na Teherán? A nebo je Donald Trump skutečně připraven nechat konflikt dál eskalovat?
7: Já bych řekla, že to je trošku obojí zároveň, jak už to s Donaldem Trumpem bývá. Samozřejmě jeho taktika je někdy lehce nečitelná, nicméně i přes to včerejší prohlášení, kde Trump, jak už jste zmiňoval v úvodu, vlastně vyhlašoval, že Iránci jsou nemocní lidé a že je na čase to dokončit, tak on si stále nechává otevřená ta zadní vrátka. Doslovně zmiňoval i své vyjednavače Witkoffa s Kushnerem, že mohou jednat dál, jen se vždy musí vrátit za ním. A navíc Trump má i silný ekonomický důvod pro to chtít klid. Hned po jeho výrocích opět vyskočila cena ropy a drahý benzín je pro něj 4 měsíce před volbami politicky zranitelnou věcí.
0: No,
7: nicméně

0: těch podzimních volbách do kongresu, tak jsou i třeba za opakovanými varováními Donalda Trumpa před hrozbou komunismu?
1: To je samozřejmě otázka, jak se k tomu přistoupí. Ona ta ideologická roztržka ohledně toho komunismu momentálně probíhá kvůli tomu, dá se říct, progresivnímu nebo socialistickému křídlu demokratické strany, která se teď v Americe trošku hlásí od slovo. Odstartoval to svým vítězstvím ve volbách newyorský starosta Zohran Mamdány, kde samozřejmě teďka v navazujících volbách v New Yorku, tak někteří sebeoznačující socialističtí kandidáti dokázali také porazit nějaké zavedené kongresmeny, což samozřejmě vyvolává u té republikánské rétoriky nějakou touhu se tomu trošku vymezit a jak říkám, vymezit se vůči tady tomu novému křídlu, ale otázkou je, jestli to vlastně ještě má šanci fungovat, protože už i sami republikáni zmiňují, že vlastně mladí voliči, kteří již nevyrostli za doby existence Sovětského svazu, tak už tolik na tady ten Red Scare nebo tu červenou hrozbu česky neslyší.
0: Takolik amerikanistka z Fakulty sociálních věd Patricie Bartová. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
1: Mějte se naslyšenou.
0: No a teď se vracíme ke skutečnému Marku Čejkovi, politologovi a autoru blízkovýchodního podcastu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak ta nejnovější eskalace proběhla v době několikadenního pohřbu nejvyššího iránského duchovního ajatoláha Alího Chameneího. Jak ten pohřeb vlastně probíhá a kde všude se zastavil, jaké ceremonie ho provázejí?
2: Ten pohřeb má celou řadu aspektů, je to vícedenní záležitost. Koná se dokonce nejenom na iránském území, ale jeho část probíhá i v Iráku, kde právě jsou svatá místa šítského islámu Nadžaf a Kerbala. A na iránském území se to koná samozřejmě jako kdyby v Teheránu, tam je taková jako kdyby velká moskala, to je jako kdyby taková obrovský mešitový komplex. Probíhá to taky v tom důležitém městě Kom, které je několik desítek kilometrů od Teheránu, je to vlastně takové centrum té iránské náboženské moci. A potom vlastně jako kdyby ta finální část uložení do hrobky svatyně imáma Rézy, ta vlastně proběhne dneska ve městě Mašhad.
0: No, vy jste spolu s politologem Josefem Krausem na vašich účtech na síti X zmínili, že se pohřbu zúčastnila řada věřících i duchovních ze zemí širšího regionu, včetně Afghánistánu, ale i Saudské Arábie. Takže byla to taková demonstrace jednoty podpory Iránu v regionu?
2: Do určité míry samozřejmě ano. A byla to vlastně i určitá demonstrace ze strany tady těchto zemí, jo? Protože oni tam samozřejmě nějací saudští Arabové, kteří byli zapojeni do toho konfliktu, stali se terčem iránských útoků, tak tam vlastně vůbec přijet nemuseli, ale vlastně vidět si, že to jejich geopolitické uvažování je trošku jiné, než si třeba my představujeme. Takže samozřejmě z toho pohřbu, z toho jeho průběhu, z těch delegací, jaké tam zaznívaly různé právě verše z Koránu a podobně, tak z toho bylo možné číst jako kdyby různé souvislosti a právě různý přístup právě k těm různým, jo, to nejsou úplně přímí spojenci, ale jsou to jako kdyby země nebo režimy, se kterými ten Irán má nějakým způsobem minimálně pragmatické vztahy. Takže to bylo jako kdyby v tomto ohledu velice zajímavé.
0: Během toho pohřbu se ozývaly i výzvy k pomstě za zabití nejvyššího duchovního zabitého americkým a izraelským náletem. Trump naznačil, že tady měla být nějaká dohoda o tom, že pohřeb proběhne bez incidentů a Iránci podle něj místo toho začali střílet rakety na lodě. Byl to pravděpodobně impuls k té eskalaci?
2: No, tady zase, jo, to není úplně jednoznačné říci, protože vlastně dlouhou dobu už docela teďka že od těch útoků a od té likvidace těch známých představitelů režimu není úplně jasné, jak ten režim funguje, a ten režim samozřejmě taky se to snaží nějakým způsobem skrývat a být tady v tomto jako kdyby nějakým způsobem jako těžko čitelný. Takže tady na jednu stranu jsou určitý jako kdyby politický síly v Iránu, který si v podstatě už asi nepřejí nějakou další eskalaci, a pak tady zase jsou nějaký jako kdyby radikálnější síly, pravděpodobně z okruhu těch iránských revolučních gard, které to vlastně vidí jinak a které

0: zase můžou různé, prostě, různé souvislosti, hlavně které se týkají toho statusu Hormuzského průlivu, tak ho můžou vidět jako příležitost v podstatě projevit tu íránskou vojenskou sílu i právě v době, i tady jako kdyby v této době, nebo v době toho pohřbu.
1: A ty umírněné síly reprezentuje prezident Pezeškian?
0: V zásadě se to tak říci dá. On je v podstatě reprezentoval i před tím konfliktem. Vlastně vždycky se o něm mluvilo jako o reformistovi a na druhé straně tady bylo nějaké, jako, nebo velice jako kdyby silné týdlo, naopak jako kdyby skeptiků, což jsou hlavně jako kdyby zase ti takzvaní konzervativci nebo představitelé revoluční gard, který vlastně vždycky byli k těm diplomatickým jednáním se Západem, se Spojenými státy, tak k němu byli skeptičtí a daleko víc jim jako byly bližší ty silová řešení a případné jako kdyby eskalace konfliktu.
1: A jde o to, že ta skupina kolem Pezeškiana chce dohodu a uvolnění miliard dolarů zmrazených sankcemi a ta druhá strana chce spíš kontrolu nad Hormuzským průlivem, jak jsem se dočetl ve Wall Street Journal. Tak co by bylo pro Irán výhodnější? Ono to vypadá, že kontrola nad Hormuzem, protože by mohla vynést ročně až 40 miliard dolarů, kdežto ty zmrazené prostředky, to je asi 12 miliard a z toho by se měla uvolnit jenom polovina.
0: Tak zase tady jsou nějaká krátkodobá, dlouhodobá hlediska a zase jak se na to dívají prostě různý ty segmenty toho režimu, ale určitě z dlouhodobého hlediska je samozřejmě pro Irán důležitá a hlavně samozřejmě pro Irán, ať nemluvíme o režimu, ale o iránském obyvatelstvu, tak pro něho je samozřejmě důležitá deeskalace a nějakým způsobem stabilizace ekonomické situace, protože ta je dlouhodobě velice špatná v Iránu a samozřejmě válečný konflikt tady zase naopak spíš přinese další sankce, další velké ekonomické škody a zase se to především dotkne civilistů, nikoli vlastně těch představitelů režimu nebo těch revolučních gard, které evidentně jako kdyby mají finančních prostředků stále jako kdyby dost. Jo. Takže tam je vlastně vidět, že do toho se dlouhodobě, přestože iránská ekonomika na tom dlouhodobě není dobře, tak do těch prostě vojenských projektů a podobně, tak se investuje velice intenzivně. Takže samozřejmě jako kdyby dlouhodobě prostě je pro Irán důležitá deeskalace a mírové vztahy se sousedy nebo se světem.
1: Tak tolik Marek Čejka, politolog, autor blízkovýchodního podcastu. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
0: Díky moc za pozvání.
2: 8.21, tady je Ranní plus, dobré ráno a krátké zprávy. 4 lidé zemřeli při ruském raketovém útoku na ukrajinskou Oděsu, 7 lidí je zraněných, informovala o tom Oděská oblastní vojenská zpráva. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO odpoledne představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí letošního roku. Ještě předtím se postupně sejde s jednotlivými ministry, kteří mu představí výsledky svých rezortů. V německém koncernu Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, se dnes bude jednat o budoucnosti tisíců pracovních míst, ale taky několika celých továren. Plány, jak ušetřit a snížit náklady, představí dozorčí radě ve Wolfsburgu předseda představenstva Oliver Blume. Odbory chystají protesty. A na švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec. Informovala o tom policie v kantonu Valais. 34letého Čecha zabil skalní sesuv ve výšce asi 4300 metrů. Smrtí se teď bude zabývat státní zastupitelství.
1: A teď 22 minut po 8 hodině nastává čas na začtení se do dnešních deníků. Nejenom titulním stranám tuzemského tisku dominuje ohlédnutí se za summitem NATO v Ankaře. Deník Právo například upozorňuje na změnu českého přístupu vůči Číně. Zatímco loňský mandát české delegace na summitu NATO, tehdy vedené prezidentem Petrem Pavlem, označoval vedle Ruska za bezpečnostní hrozbu také Čínu, dokument letošní delegace vedené premiérem Andrejem Babišem se podle Práva Pekingu nevěnuje vůbec. Deník přitom odkazuje na důvěryhodný zdroj blízký české delegaci.
2: Loňský dokument podle informací Práva vyjadřoval znepokojení způsobení Číny proti bezpečnostním zájmům spojenců, včetně aktivit v kybernetickém a informačním prostoru, anebo podpory Ruska v agresi proti Ukrajině. Shoda mezi loňskou i letošní delegací naopak panuje v tom, že za největší bezpečnostní hrozbu považují právě Rusko.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka změnu vysvětlil tím, že Čína nebyla tématem letošního summitu. V minulosti přitom opakovaně zdůrazňoval, že chce vztahy s Pekingem normalizovat. Deník Právo zároveň připomíná, že se ministr Macinka obklopil lidmi, kteří mají k Číně nadstandardní vztahy. Zmiňuje například vedoucího Macinkova kabinetu Miroslava Sklenáře, který působil ve společnosti CEFC, nebo neformálního poradce bývalého europoslance Jana Zahradila, který v Evropském parlamentu vedl skupinu přátelství mezi Evropskou unií a Čínou.
2: Už 19. července se navíc do Číny chystá předseda poslanecké sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. S kým se během návštěvy Pekingu a Šanghaje setká, zatím není jasné, dodává deník Právo.
1: Teď se podíváme na stránky Hospodářských novin, ty se věnují plánované změně financování a přidělování asistentů pedagoga. Ministerstvo školství navrhuje, aby se od roku 2027 asistenti nově nepřidělovali ke konkrétním žákům, ale na základě počtu dětí ve třídách a celkového počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
2: Deník upozorňuje, že na změnu ale můžou doplatit především malé školy a malotřídky. Podle návrhu by totiž asistenti směřovali hlavně do tříd více než 15 žáky. Zástupci malých škol proto v otevřeném dopise vyzvali ministra školství Roberta Plagu z hnutí ANO, aby pravidla přehodnotil.
1: Hospodářské noviny uvádějí příklad soukromé základní školy Radostná ve Zdicích na Berounsku. Do školy chodí celkem 85 dětí a každé ze tří věkově smíšených skupin dnes působí asistent pedagoga. Podle nového systému by ale škola měla nárok jen na jednoho. Ředitelka Jitka Vlková upozorňuje, že školu navštěvují také děti s autismem, poruchami pozornosti a nebo úzkostnými poruchami a omezení podpory by podle ní mohlo některé rodiny přinutit hledat jiné školy.
2: Ministerstvo argumentuje tím, že současný systém je příliš nákladný. V českých školách dnes působí zhruba 17 000 asistentských úvazků a novela počítá se snížením asi o 3 000. Stát by tak podle odhadu ušetřil přibližně 1,2 miliardy korun za rok.
1: A deník N, ten si všímá rostoucího využívání léčebného konopí v české medicíně. Zatímco ještě před několika lety ho na předpis užívali jen stovky pacientů, loni ho podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv využívalo zhruba 4 000 lidí měsíčně.
2: Deník přináší příběhy pacientů s chronickými bolestmi, neurologickými onemocněními nebo následky boreliozy, kterým léčba pomáhá zvládat každodenní život. Lékaři oslovení deníkem zdůrazňují, že nejde o zázračný lék, ale o standardní součást moderní léčby bolesti, často využívanou vedle běžných léků.
1: Přesto zůstává dostupnost léčebného konopí omezená. Někteří pacienti i lékaři si stěžují na administrativní komplikace, problémy s předepisováním a nebo dostupnosti v lékárnách. Tak s tím tímhle konstatováním můžeme domácí noviny odložit.
2: A do půl deváté do Zpráv Plusu pro vás máme ještě jedno téma. Když si Peťo neví rady, vyleze na strom, tak trochu trpí samomluvou a hlavně potřebuje obejmout. To je ve zkratce hlavní hrdina slovensko-českého filmu Milovník ne bojovník, který na festivalu v Karlových Varech diváky hodně baví. Někteří ho dokonce považují za to nejlepší, co v Karlových Varech letos na festivalu viděli. Dokonce se s nimi shodují i někteří filmoví kritici. Milovník, ne bojovník, je film o náctiletých a jeho silnou stránkou jsou přirozené dialogy, u kterých se celé kino směje.
3: Bylo to strašně super. Tak mě to hrozně bavilo. Bylo to strašně vtipný, takový svěží.
4: Mě dělalo jako vlastně radost. Jestli to ty náctiletý doopravdy takhle mají, tak jako, že z nich mám radost. Jestli to takhle jako funguje, jestli fakt ty vztahy jsou tak, jak to ukázal ten film, tak za mě dobrý.
5: Film pro náctileté potřebuje pedagogický dozor. Tak obstarala Petra.
4: Výborně. Ani jsem neklimbla.
3: Celý to bylo kvímu zeský a jsem ráda, že to dobře dopadlo, protože to je jako hrozně příjemný si to zažít po těch různých těžkých tématech tady, takže bylo to hrozně milý a jsem šťastná, že jsme se na to dostali, fakt to jo.
4: Je to krása.
3: No, ale opravdu, to je celý.
5: No, tak to je taky pěkná věta od Kateřiny, 50 letech že.
4: A druhá věc, mně se strašně líbí ta slovenština, já ji mám hrozně jako ráda, takže já jsem si strašně užívala ten originál.
6: Čo by som vám povedala, že ako sa mi robilo o mladých ľuďoch? No robilo sa mi to úplne super.
7: Režisérka Martina Buchilová, je jí 38.
6: A ja si myslím, že ten film, že to je také pekné, že sa o tom hovorí, že aké je to veselé a tak, ale myslím si, že je tam aj veľa tragédií. A chcela som nájsť nejakú nádej pre tie postavy. A optimistické je to možno preto, pretože spolu držia jeden druhému, záleží na nich a povedia si to.
8: Ale ja nechcem spoznať nového chlapca.
3: Asi hovoril, že jdeme babke.
8: No však má tiež babku.
5: Ale má to happy end.
6: No má to taký zhruba. Dúfame, že aj po filme to dobre bude pokračovať s nimi.
5: Máte ráda komiksy?
6: No mám, samozrejme. Čítala som veľa štvorlistov, keď som bola malá.
5: To bolo hezké to posunování tým komiksovým spôsobem, že o 2 hodiny později. Ale...
6: No, vypustila som to, čo som mala pocit, že sa netreba do toho tak zamotávať.
7: Milovník, ne bojovník, považuje filmová kritička Radiožurnálu Kristýna Roháčková za nejlepší film, který doposud v Karlových Varech viděla.
9: I když asi nejsem už cílovka, už jsem trošku starší než ti jeho hlavní hrdinové a to, co tam probírají, už je trošku za mnou naštěstí, ale je to jeden z těch filmů, který popisuje nějaká mladistvá dobrodružství, kdy si neříkám, já už jsem tak ráda, že už nejsem 12 leta a to se mi dlouho nestalo.
7: Kristýně Roháčkové už bylo 30.
9: Já si myslím, že to je hrozně vtipný film, ale takovým trapnohumorem až a vlastně ta situační komika je tam neuvěřitelná, ale všechno to vlastně funguje hrozně dobře a se tam člověk poznává i jako třicátník.
7: To je asi nejzajímavější, jak se podařilo dospělé režisérce natočit film z pohledu náctiletých a ještě přitom oslovit diváky o generaci starší. Milovník, ne bojovník, půjde do českých kin 17. září. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: No a co v Ranním plusu chystáme po 8:30? Zavřené ulice, plné restaurace, zákaz vycházení mladších 16 let, tak vypadají přípravy ve Francii na ostře sledovaný zápas Francie s Marokem na mistrovství světa ve fotbale. Řekneme detaily z Paříže.
2: A představíme taky příběh ženy, která se začala starat o opuštěné lvy. Hned po zprávách.
1: Zprávách s Monikou Vrchotovou, které přicházejí v 8:30.
10: Český rozhlas Plus.
11: Přeji hezké ráno. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zahájil schůzky s jednotlivými ministry, kteří mu představí výsledky svých rezortů za první pololetí letošního roku. Jako první za ním přijeli ministr průmyslu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová, oba z ANO. Odpoledne pak premiér představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první půl rok. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagen dnes projedná plán na možná největší transformaci v dosavadní historii firmy. Rada by mohla rozhodnout například o uzavření 4 továren nebo zrušení dalších 10 000 pracovních míst nad rámec už dohodnutých škrtů. Odbory kvůli tomu vyhlásily ve všech německých závodech podniku celostátní protestní den. Řidiči v Česku letos za povinné ručení zaplatí historicky nejvyšší částky. Podle společnosti Broker Consulting vychází průměrná cena u běžného rodinného vozu na více než 7 500 korun ročně. Kromě povinného ručení zdražuje i havarijní pojištění. Jedním z hlavních důvodů růstu cen jsou nákladnější opravy aut. Britští labouristé můžou ode dneška oficiálně podávat nominace na nového šéfa strany. Nástupce současného premiéra Keira Starmera se stane nejen předsedou labouristů, ale i celé vlády. Favoritem na post je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Je možné, že bude ve vnitrostranických volbách jediným kandidátem. Na švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec, informovala o tom policie v kantonu Valais. 34-letého Čecha zabil skalní sesuv ve výšce přibližně 4300 metrů. Na místo nehody dorazily záchranné složky i s vrtulníkem. Muže se ale oživit nepodařilo. Událost vyšetřuje švýcarské státní zastupitelství. A v Pardubicích dnes začíná 4denní mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Do 9. ročníku je přihlášeno 1100 soutěžících ve 150 týmech. Dnešní večerní program se do celkového hodnocení nezapočítává. Od pátku do neděle pak účastníky čekají 4 všeobecné kvízy. Jejich výsledky rozhodnou o celkovém pořadí. Na plusu teď máme dopravní zpravodajství. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpomalují kamiony za zdiby a nesouvisle se posouvající Cínoveckou do opravované Kbelské. Na D5 na příjezdu do metropole z Plzně se popojíždí od Rudné z 5. kilometru. Kolona vzniká kvůli výraznému omezení na okruhu směrem k D1 před Lochkovským tunelem. Uzavřeli levý pruh, jede se tak pouze pravým a zdržení může být až hodinové. A na dálnici D1 z Prahy do Brna začíná první část kolony kamionů před Ostrovačicemi na kilometru 176, poté se brzdí na úrovni Kývalky na kilometru 182, tam nabírají zdržení i řidiči osobních aut. Dobře dojeďte. Dnes nás bude provázet jasná až polojasná obloha a teploty v rozmezí od 23 do 27 stupňů. Hlavně na severovýchodě a východě, ale může být místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami a s teplotami kolem 21 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Posloucháte Ranní Plus.
2: 3,5 minuty po půl deváté s Ondřejem Látelem a Tomášem Pavlíčkem. Dobré ráno. Francie se připravuje na zatím nejočekávanější zápas fotbalového mistrovství světa. Večer se na stadionu v americkém Bostonu utká ve čtvrtfinále s Marokem. To bude chtít Francii oplatit 4 roky starou porážku z Kataru. Úřady se proto připravují jak na bouřlivé oslavy, tak na nepokoje. No a detaily má z Paříže náš zvláštní zpravodaj Marcel Faltis. Přeju dobré ráno.
13: Dobré ráno.
2: Marceli, kde všude budou moct fanoušci zápas sledovat?
13: Kdo nebude chtít utkání sledovat doma, tak může vyrazit třeba do restaurací nebo barů. O zápas je ale tak velký zájem, že restauratéři už často hlásí plno a nepřijímají další rezervace. V Paříži dokonce ze 2/4 Marais a Roquet vytvořili úřady pěší zóny a fanoušci tak budou moct spontánně sledovat zápas v ulicích. Zároveň jsou prodlouženy otevírací doby letních zahrádek. Restauratéři ale nesmí třeba prodávat alkohol sebou a musí poskytovat vodu zdarma. V Paříži i po celé zemi jsou ale taky stovky fanzón, kde můžou fanoušci zápas sledovat na velkoplošných obrazovkách a zápas si nenechají utéct miliony fanoušků po celé zemi, kteří jsou zvědaví, jestli dokáže Francie znovu porazit Maroko tak jako před 4 lety v Kataru.
2: No a jaká opatření ve Francii kvůli večernímu zápasu s Marokem platí?
13: V centru Paříže, v oblasti okolo Champs-Élysées, které je už tradičně dějištěm oslav i nepokojů, bude večer zavřeno několik stanic metra. Právě tam úřady očekávají největší nápor fanoušků a výtržníků. Co se pak týče například už těch zmíněných fanzón, tak ty musí být zase dopředu nahlášené a musí mít třeba vypracovaný plán evakuace, co dělat v případě nepokojů nebo chaosu. Restaurace a bary zase nesmí mít třeba televize natočené do ulic, aby se před nimi nesrocovali fanoušci a třeba neblokovali průjezd zdravotníků nebo policie. K poměrně razantnímu opatření přistoupila policie na jihu země v Toulouse, kde dokonce zakázala vycházení mladistvým mladším 16 let bez doprovodu rodičů. A některé obce zase zakázaly konzumaci alkoholu na veřejnosti.
2: No a proč úřady očekávají nepokoje vlastně nehledě na výsledek?
13: Zápas například podle francouzského deníku Le Figaro nabídne skvělou podívanou, ale z hlediska bezpečnosti představuje takovou výbušnou směs. Úřady kromě bouřlivých oslav totiž počítají i s výtržnostmi třeba kvůli incidentu z konce minulého týdne, kdy zřejmě alžírští fanoušci na předměstí Paříže zapálili po vítězství Maroka nad Kanadou marockou vlajku. Ministerstvo vnitra proto na dnešní večer povolalo dalších 20 000 policistů a četníků, z nichž jenom 8 tisíc bude hlídat samotnou Paříž. Násilnosti spojené s fotbalem navíc nejsou ve Francii ničím novým a policie se chce vyhnout třeba situaci z konce května, kdy po vítězství klubu Paris Saint-Germain bylo při nočních oslavách zraněno přes 220 lidí, z toho 8 vážně. Policie tehdy zadržela skoro 800 lidí a k většině incidentů tehdy došlo právě třeba v okolí Champs-Élysées, kam policie i teď bude soustředit velké množství policistů.
2: Dodává zvláštní zpravodaj Marcel Faltis, byl s námi v Ranním Plusu. Děkuju za to.
13: Díky, hezký den.
1: Víš, Ondřej, jak se říká národnímu fotbalovému týmu Maroka?
2: Ne.
1: No, říká se mu Lvis Atlasu, protože lev berberský je národním symbolem Maroka. No a právě těmto zvířatům se budeme věnovat v následujícím příspěvku. Radiožurnál odhalil další problematický chov kočkovitých šelem v Česku. V bývalém zemědělském objektu ve Všetatech na Rakovnicku chovají 3 lvy. Tentokrát ale není chyba na straně chovatelky, splňuje všechna nařízení a o zvířata je dobře postaráno. Šelmy ale nepatří a stát neví, kdo je majitel. Chovatelka se tak o zvířata musí starat a platit krmivo, nesmí je ale prodat nebo vystavovat na veřejnosti. Více informací přiblíží reportér Vít Kubant. Vítej.
14: Dobré ráno.
1: Jak se stalo, že se o zvířata stará žena, které lvi nepatří?
14: Tyto dva lvy a jednu lvici choval do roku 2024 muž jménem Pavel Jindra a měli být majetkem jedné z jeho společností. Firma ale šla do likvidace, Jindra zemřel a o lvi se neměl kdo starat. A protože mu paní Tatiana Fedešová s chovem pomáhala, tak nechtěla nechat šelmy na pospas a začala je krmit a starat se o ně. Myslela si, že to bude jen na chvíli, než se situace vyřeší. To se ale zkomplikovalo, jak říká Fedešová.
15: Tak jsem kontaktovala ministerstvo životního prostředí, ať mi k tomu teda dají nějaké informace, či ty lvy jsou, a ať se teda nějak rozhodne. Kontaktovala jsem takhle ministerstvo životního prostředí několikrát, nic. Nikdo se mnou absolutně nekomunikoval.
14: Fedešová se tak o lvy stará do dneška a mezi tím si ke zvířatům vybudovala ctivou vazbu a nechce, aby teď nějaký úřad přišel a šelmy zabavil. Zároveň ale vypočítala, že i když jí lvy nepatří, měsíční náklady se pohybují v řádech několika desítek tisíc korun. Neplatí totiž jenom krmivo, to jí dodávají i třeba některé řetězce, které když vyřadí neprodané zboží, ale musí hradit i nájem prostoru, veterináře nebo vytápění klecí.
1: Ale proč tady úřady nezasáhnou a tu situaci nevyřeší?
14: No, my jsme oslovili jak obec s rozšířenou působností, což je Rakovník, tak ministerstvo životního prostředí a Českou inspekci životního prostředí. Všichni se shodují na tom, že zřejmě kvůli chybě zemřelého Jindry nebo likvidátora té společnosti není jasné, komu lvy nyní patří. Navrhují potom různé postupy. Ministerstvo radí, aby lvy nahlásila jako nalezená zvířata, poté by řešení přešlo na obec. Obec ale zase uvádí, že k tomu není kompetentní a že to musí vyřešit ministerstvo.
1: Tak se přehazují ty lvy jako horký brambor. A co tedy zbývá paní Fedešové, která se o lvy stará?
14: Podle úřadu s nimi nemůže nějak nakládat, nemůže je tedy prodat, nemůže je darovat, nemůže získat podporu od státu na chov, ani nemůže získat povolení, aby je mohla veřejně vystavovat a získat tak nějaké peníze. To všechno, protože právě není vlastníkem. Na druhou stranu veterinární správa uvedla, že na ní pohlíží jako na chovatele, takže kdyby se o zvířata starat přestala, mohla by tím porušit zákon o týrání zvířat a hrozil by jí trest. Celé je to navíc ještě komplikovanější tím, že lvy se řadí mezi chráněná zvířata podle světové úmluvy CITES. Platí pro ně tak speciální podmínky, například v případě, kdy je stát zabaví, tak mohou být umístěna jen do speciálních záchranných center. Těch je ale v Česku nedostatek a jsou obsazená. Něco takového by chtěla paní Fedešová vybudovat i ve Všetatech, ale zatím na takovou investici nemá dostatek financí.
1: No tak asi se taky sama cítí trochu jako zahnaná do klece, protože tohle je dost těžko řešitelná situace. Ale informace o ní nám přinesl reportér Vít Kubant. Díky, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
2: A v 8:41 je už tady v Ranním plusu další přehled zahraničních médií. Web zpravodajského serveru Politico píše o tom, že nejvyšší francouzský soud rozhodne o odvolání Marine Le Penové ještě před prezidentskými volbami v roce 2027. Připomíná, že vůdkyni krajní pravice odvolací soud shledal vinou ze zpronevěry. Proti tomuto rozhodnutí se Le Penová odvolala, aby se mohla ucházet o prezidentský úřad.
1: Odvolací soud v úterý potvrdil rozsudek nižšího soudu a odsoudil Le Penovou k roku domácího vězení. 57letá poslankyně poté oznámila, že bude kandidovat na prezidentku a proti rozsudku se znovu odvolá, tentokrát ke kasačnímu soudu. Ve francouzském právním systému při tom odvolání dočasně pozastavuje výkon většiny trestů, pokud není soudní řízení ukončeno, vysvětluje Politico.
2: Le Penová je aktuální favoritkou nadcházejících prezidentských voleb. Průzkum, který provedla agentura IFOP po tom, co Le Penová oznámila svou kandidaturu, ukázal, že by s přehledem zvítězila už v prvním kole. Následně by podle průzkumu porazila bývalého středopravicového premiéra Eduarda Filipa v poměru 54-46%. Uzavírá Politico.
1: A teď se podíváme na server Rádia Svobodná Evropa. Tam se uvádí, že několik tisíc lidí vyrazilo na 100 kilometrů dlouhý pochod míru do bosenské Srebrenice, aby tak uctili památku obětí genocidy spáchané v roce 1995 v zóně chráněného OSN. Server Rádia Svobodná Evropa upřesňuje, že průvod půjde po stejných trasách, kterými se pokoušeli utéct obyvatelé Srebrenice ve snaze proniknout na bezpečné území.
2: 11. července se účastníci pochodu zúčastní výroční vzpomínkové akce a společné pohřební modlitby na hřbitově pamětního centra Srebrenica ve městě Potočary. Rádio Svobodná Evropa na svém webu připomíná, že pochod míru se koná od roku 2005 a počet lidí, kteří se k němu připojují, každým rokem roste.
1: Cílem akce je budovat, podporovat a pěstovat kulturu vzpomínky na genocidu proti Bosňákům ve Srebrenici. Letos bude v pamětním centru Potočary pohřbeno dalších 10 obětí masakru, jejichž ostatky byly v uplynulých letech exhumovány, pokračuje Rádio Svobodná Evropa.
2: Dnes je v pamětním centru uloženo 6772 obětí genocidy ve Srebrenici, zatímco ostatky asi 250 zabitých byly na žádost jejich rodin pohřbeny na jiných místech. Více než tisícovka lidí ze Srebrenice a okolních obcí se stále pohřešuje.
1: Rádio Svobodná Evropa připomíná, že jednotky armády Republiky Srbské zabily v roce 1995 ve Srebrenici a okolí přes 8300 Bosňáků. V roce 2007 Mezinárodní soudní dvůr v Hágu rozhodl, že šlo o genocidu. Různé soudy dosud odsoudily více než 50 lidí za válečné zločiny ve Srebrenici k celkovému trestu oběti svobody v délce 700 let. Na doživotí byli mimo jiné odsouzeni tehdejší válečný prezident Republiky Srbské Radovan Karadžič a velitel armády této entity Radko Mladič.
2: A stihneme ještě zpravodajský server Euronews. Ten si všímá toho, že Venezuela žádá o uvolnění zmrazených finančních prostředků, aby je mohla využít při obnově po ničivých zemětřeseních z minulého měsíce. OSN mezi tím vyhlásila naléhavou sbírku, ve které se má vybrat skoro 260 milionů eur na humanitární operace.
1: Při červnových zemětřeseních o síle 7,3 desetiny a 7,5 desetin stupně přišlo o život nejméně 3600 lidí. Téměř o dva týdny později mezinárodní záchranné týmy ukončují pátrání po přeživších, zatímco rodiny prohledávají trosky ve snaze najít těla svých blízkých. Americká vláda už na 4 měsíce zrušila řadu ekonomických sankcí vůči Venezuele, aby usnadnila humanitární operace, uvádí Euronews.
2: Washington uvalil na Venezuelu rozsáhlé ekonomické sankce hlavně od roku 2019, a to ve snaze vyvinout tlak na autokratickou vládu tehdejšího prezidenta Nicolase Madura. Spojené státy ho považovaly za nelegitimního a v lednu tohoto roku ho svrhly. Trumpova administrativa podporuje prozatímní prezidentku Delcy Rodriguezovou a postupně sankce uvolňuje, hlavně s cílem usnadnit těžbu z obrovských venezuelských ropných zásob. Uzavírá server Euronews a tím také odkládáme dnešní zahraniční tisk Ranní plusu.
1: Ale podíváme se na to, co se děje ve světě i doma. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo, že armáda ve středu dokončila další kolo úderů na Irán. Celkem bylo podle něj zasaženo přibližně 90 íránských cílů. Americký prezident Donald Trump tyto údery dříve označil za odvetu za íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. V Ankaře skončil summit Severoatlantické aliance poznamenaný válkou na Ukrajině i konfliktem na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump, který spojence nejdříve kritizoval, označil summit za úspěch, stejně jako ostatní politici. A vláda Andreje Babiše dnes bude vyhodnocovat, jak se jí dařilo naplňovat programové prohlášení v první půlce letošního roku. Ministři měli za úkol připravit dokumenty za své úřady k 30. červnu. Dnes je od rána, se budou kvůli hodnocení s Babišem postupně scházet.
2: Americká vesmírná společnost SpaceX bilionáře Elona Muska patří od tohoto týdne mezi absolutní burzovní elitu. V úterý byla totiž zařazena do technologického indexu Nasdaq 100 a zařadila se tak mezi firmy, jako jsou Apple, Microsoft anebo Nvidia. Je to dobrá zpráva pro americké akciové trhy a pro investory? A nebo to sebou naopak nese větší riziko? O tom budeme teď v Ranním plusu mluvit s hlavním ekonomem společnosti XTB Pavlem Petrkou. Dobré ráno.
16: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Jsme rádi, že jste s námi. SpaceX byla do indexu Nasdaq zařazena mimořádně rychle. Proč index kvůli tomu dokonce změnil pravidla?
16: Těžko hodnotit vlastně myšlenkové pochody boardu daného indexu. Kdybych si měl tipnout, tak je to právě kvůli vysoké valuaci, tedy vysoké hodnotě firmy SpaceX. Zároveň Elon Musk má takzvanou auru a velká část investorů měla vlastně zájem o nákup akcí firmy po vlastně uvedení na burzu a na řadu investorů se nedostalo, řada investorů vlastně neměla naplněnou tu objednávku plně, takže Nasdaq asi i v rámci popularity vlastně dané akcie chtěl co nejdřív jí do indexu zařadit. Já to nevnímám jako úplně šťastné řešení, ale chápu ten, řekněme, marketingový účel zařazení.
2: No a ještě k tomu zařazení do toho indexu, co to vlastně znamená, že se akcím SpaceX, řekněme, nevyhnou ani drobní investoři, kteří drží třeba ETF fondy, které kopírují index Nasdaq?
16: Znamená to vlastně spoustu věcí, ale ano, tak jak to popisujete, tak to v zásadě je. Index Nasdaq 100 zahrnuje ty největší technologické společnosti ve Spojených státech amerických. Aby se tam firma dostala, tak musí plnit řadu přísných podmínek, jenomže vlastně samotný Nasdaq ty podmínky zmírnil právě proto, aby se tam SpaceX vešlo. Investor, který má takzvané ETF, tedy veřejně obchodovaný fond, který sleduje index Nasdaq 100, tak svým způsobem je nyní i akcionářem SpaceXu, protože po zařazení SpaceXu do indexu museli všechny tato ETFka, ale i třeba aktivně spravované fondy, které sledují index Nasdaq, tak museli nuceně nakoupit akcie, aby splnili vlastně tu svoji podmínku, a tedy vlastnictví akcí všech těch 100 největších technologických firm právě v tom poměru podle toho, jakou váhu má v daném indexu. Takže ano, vlastně i drobní investoři teď vlastně vlastní SpaceX, přestože si ho třeba přímo nekoupili.
2: No a vyplatí se, pane Peterko, teď mít akcie SpaceX? Ten primární úpis byl za $135, ale k tomu se v Česku dostal málo kdo. Na burze se potom prodávaly akcie vlastně výrazně dráž, od té doby ale prudce spadly.
16: No, většina investorů, co si SpaceX koupila, tak je teď ve ztrátě. Je to firma, která loni registrovala rekordní ztrátu. První čtvrtletí letošního roku bylo také ve ztrátě. A když říkám ztráta, tak se bavíme o miliardách amerických dolarů. Řada investorů vidí potenciál firmy do budoucna, tedy že by v budoucnu mohla generovat velké zisky, protože má řadu konkurenčních výhod v cestách na vesmír, vynášení materiálu do vesmíru má vlastně, řekněme, absolutní konkurenční výhodu. Na druhou stranu firma, která pálí miliardy dolarů každý rok, každé čtvrtletí, aby fungovala, je nebezpečná z pohledu investora, protože může dojít k řadě problémů, na které pak samotná firma nemusí mít peníze, protože vlastně její příjmy nepokrývají náklady, nepokrývají výnos, teda pardon, nepokrývají výzkum. A z mého pohledu je to velmi, velmi riziková investice. Je to sázka na to, že se firmě bude dařit, že vesmírný biznis půjde dopředu a že nevznikne třeba konkurence například v Číně nebo v jiné zemi, která by mohla Elona Muska ve vesmírném průmyslu vlastně vyzvat na souboj. Z mého pohledu je to skutečně investice jen pro ty velmi zkušené investory, kteří se vyznají vlastně ve vesmíru. Pro běžné investory, jako jsem já, jako jste vy, je určitě řada dalších možností, které jsou podstatně méně rizikové, a ty bych zvažoval spíše.
2: No, SpaceX je komplikovaná firma, ona se nezabývá jenom lety do vesmíru, tak jak o tom tady vlastně mluvíme, ale také komunikací a AI. Má podle vás tak obrovský potenciál, jako investoři věřili při tom primárním úpisu, jak se podle vás bude cena jejich akcí vyvíjet dál?
16: Takhle, jediný, co vlastně generuje pozitivní cashflow, tedy jediné, co vydělává, je tedy takzvaný Starlink, což je internetové připojení, které je dostupné v řadě, vlastně ve většině regionů světa. Všechno ostatně je velmi zjednodušeně ztrátové. Jsou tu velká rizika do budoucna, protože takhle brzo od uvedení akcí na trh se často hledá cena. Ta obvykle kolísá jak nahoru, tak samozřejmě i dolů, takže je tu samozřejmě i riziko nějakých propadů, jsou tu možnosti nějakého růstu, ale co je důležité říci, tak na trhu se zatím obchoduje jenom 5% všech akcí. Velká část akcí SpaceXu šla zaměstnancům dané firmy, kteří se podíleli na rozvoji, a jsou z nich teď takzvaný papírový dolaroví milionáři. Jenomže oni, aby se k těm penězům dostali, tak budou muset část akcí prodat. A to bude v letošním roce ve dvou vlnách. Jedna bude v srpnu 2. v říjnu. No a v momentě, kdy se na trh začnou dostávat větší objemy těch akcí, nabídka poroste, no a pokud na to adekvátně nezareaguje poptávka, no tak můžeme vidět i další poklesy ceny. Nelze vyloučit, že se cena podívá i pod $100. Je tam spousta neznámých, spousta nejistot, přestože firma má potenciál, tak je tu prostě velké riziko ztráty a to je podle mě potřeba z toho investičního pohledu zvážit.
2: Akcie SpaceX jsou nově součástí technologického indexu Nasdaq 100. Mluvili jsme o tom v Ranním plusu s hlavním ekonomem společnosti XTB Pavlem Peterkou. Díky, že jste si udělal čas pro Ranní plus.
16: Já díky za pozvání a přeju hezký den vám i posluchačům.
1: Tak a z vesmíru zpátky na zem noční klid obyvatel sídliště v Ostravě Zábřehu je od jara ten tam. Na nedalekém parkovišti se v noci pravidelně scházejí majitelé silných sportovních aut, předvádějí, co jejich vozy umí. Turují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
17: Sobota, 11 hodin večer, obchodní centrum právě zavřelo a na parkovišti se schází asi desítka silných aut. Obyvatelům sídliště v Ostravě jich se už nějakou dobu nespí zrovna nejlépe. To, co dnes v noci se tu odehrává, když ne každý den, tak minimálně několikrát týdně.
18: Do té doby, co jsou tepla a co není na cestách náledí, tak je to každý večer. Jezdí nám tu v noci ty auta, turujou, nedá se spát.
17: S Kristianem Dominikem Paušem si povídáme v 5. patře 8-patrového paneláku v Ostravě Zábřehu. Jak moc hlasité to je?
18: Takový rachot, jako kdyby vám projížděli bytem. No, to vás fakt jako zbudí z hlubokého spánku.
17: Sídliště je od parkoviště, kde se noční srazy konají asi 300 metrů daleko. Obyvatelé paneláku někdy zavolají policii. Letos už 8krát a padla jedna pokuta na místě, potvrzuje mluvčí městské policie Ostrava Helena Badurová.
19: Řidiči a majitelé vozidel se popsaným chováním mohou dopouštět zejména rušení nočního klidu, případně porušování bezpečnosti silničního provozu. Při zjištění porušení nočního klidu mohou strážníci uložit blokovou pokutu do výše 10 000 korun nebo věc postoupit správnímu orgánu.
17: O nočních srazech silných aut ví i policie České republiky. Podle mluvčí Nikol Bočkové ale většinou nemají co řešit.
20: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
17: Jediná rada od policistů zní, že obyvatelé sídliště mají pokaždé, když hluk z aut překročí běžnou míru, volat linku 158 nebo 156. Kristián Dominik Paušo má ale pocit, že čím víc na problém upozorňuje, tím se majitelé silných aut chovají hůř. Tuhle hru nervuje ale připravený hrát až do chvíle, dokud se to nezlepší. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
12: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
2: Úřady v Demokratické republice Kongo informují o pokračujícím šíření eboly na východě země. Zdravotníci tam evidují už přes 1700 případů nákazy, včetně nejméně 850 úmrtí. Za tragickou bilanci epidemie podle lékařského odborného časopisu Lancet můžou stát i nedávné škrty ve výdajích americké vlády, které řídil miliardář Elon Musk. Víc teď probereme v Ranním plusu s Jiřím Kordíkem ze zahraniční redakce. Přeju dobré ráno.
21: Dobré ráno.
2: Jaký vliv měl tedy podle odborníků Elon Musk na vývoj epidemie v Kongu?
21: Ony ty Muskovy škrty podle expertů vedly hlavně k tomu, že po vypuknutí epidemie chyběly prostředky k monitorování té situace a taky zavedení včasných opatření. Britskému deníku Guardian to řekl například epidemiolog David Russell z Institutu globálního zdraví v Barceloně. Miliardář Musk tohle ale odmítá. Například loni ale přiznal, že v rámci těch škrtů omylem zrušil i programy pro včasnou detekci a reakci na ebolu. Ty pomáhaly právě zasaženým oblastem, například při pandemii eboly v západní Africe v minulém desetiletí.
2: Ty škrty se podepsaly například na výrazném omezení agentury pro mezinárodní rozvoj. Jaké konkrétní dopady to podle vědců má?
21: Prakticky všechny aktivity téhle agentury USAID nechal zmrazit americký prezident Donald Trump už loni v lednu. Na mezinárodní humanitární pomoc je právě teď vyhrazený jen se zlomek výjimek po toho původního rozpočtu. Už zmíněný epidemiolog Russell, který se podílel taky ještě na nedávné studii odborného časopisu Lancet o dopadech těchto škrtů, se zdráhá odhadovat přesné počty těch dosavadních úsporných opatření. Podle toho vědeckého článku by ale v případě úplného zrušení té agentury do roku 2030 zemřelo až 14 milionů lidí, včetně 4,5 milionu dětí.
2: No a jak na ta čísla reagoval Elon Musk?
21: On s nimi rozhodně nesouhlasil, když údaje ze studie citoval opoziční demokratický člen kongresu Rock Hanna, tak Musk hrozil žalobou a ještě taky zintenzivnil výroky, podle kterých jeho škrty nikoho tragicky nezasáhly. Ten dopad je ale podle vědců nezanedbatelný. Zapravdu jim dává i loňská analýza, která uvádí, že za uplynulých 21 let USAID přispěla k celkovému snížení úmrtnosti o 15%. U dětí do 5 let je to číslo ještě vyšší. Analytici mluví dokonce o 32%. V uplynulých dvou dekádách tak americká iniciativa zabránila úmrtí u více než 30 milionů dětí.
2: Projevila se ta americká pomoc přímo v léčbě některých konkrétních nemocí?
21: Podle Barcelonského institutu globálního zdraví se to konkrétně podepsalo například v boji s nákazou s virem HIV. V tomhle případě se to podařilo snížit úmrtnost o 65%. To znamená záchranu víc než 25 milionů životů. O polovinu se snížil taky počet úmrtí pacientů s malárií a u dalších tropických nemocí. Další pozitivní výsledky to mělo třeba při léčbě tuberkulózy, u průjmových onemocnění nebo u respiračních onemocnění a pomáhal taky v některých oblastech, které zasáhly například vlny hladu.
2: Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Díky moc.
21: Hezký den.
0: Radioservis představuje
4: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
22: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
4: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
22: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
4: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz. Osobnost plus.
23: Téma interrupcí před komisí a sterilizaci romských žen v hlavě nosil 20 let. Co pro něj byl poslední impuls k natočení filmu Pramen? Čím je podle něj tenhle příběh aktuální dnes? A byla Aňa Geislerová pro hlavní roli doktorky první a jasná volba? Mým hostem bude režisér Ivan Ostrochovský, se kterým jsme natáčeli na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde se jeho nový film promítal v hlavní soutěžní sekci.
4: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po půl jedenácté dopoledne na plusu.
1: I v 9 hodin máte naladěný Ranní plus. Ve čtvrtek 9. července vám nerušený poslech přejí Tomáš Pavliček
2: a Ondřej Látal.
4: Český rozhlas plus.
2: O čem bude řeč v téhle části Ranního plusu? Schválí dozorčí rada automobilky Volkswagen plán na propuštění až 100 tisíc lidí?
1: Jak přispívá historická kulturní krajina k biodiverzitě a ochraně před změnami klimatu?
2: A nakolik v létě komplikují provoz na cyklostezkách davy turistů?
1: Ve studiu Ranního plusu už je Monika Vrchotová, má zprávy.
11: Pěkné čtvrteční ráno. Jak kabinet ANO, SPD a motoristů plní programové prohlášení za první pololetí letošního roku, vyhodnotí odpoledne premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Hodnocení chce zveřejňovat každé pololetí.
24: Ministři budou od rána premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO postupně prezentovat své výsledky za letošní první pololetí a výhled na dalšího půl roku. Odpoledne je pak společně zveřejní. Mluvit by se mohlo například o rozpočtu ministerstva obrany, konkrétně kvůli splnění závazku Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu, nebo o tom, jak naložit s 500 milionů korun, o kterou ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO navýšil rozpočet policie. Ministři dostali za úkol sepsat plnění programu za své úřady ke 30. červnu. Jana Čermáková, Český rozhlas.
11: Maďarská strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána na dnešek svolává demonstraci na podporu prezidenta. Reaguje tak na návrh ústavní změny, který by umožnil hlavu státu odvolat. Podobný protest uspořádal Fidesz už před měsícem. Tamáš Šujok opakovaně vzkázal, že se sám prezidentského křesla nevzdá. Premiér jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády.
3: Demonstraci s názvem Stop tyranii svolali poslanci nyní opozičního Fidesu. Vadí jim červnový návrh premiéra Pétera Maďára na změnu ústavy, který by mimo jiné ukončil mandát prezidenta Šujoka. Toho šéf vlády opakovaně označuje za loutku Viktora Orbána. Podle Fidesu je tento návrh koncem ústavní demokracie v Maďarsku. Chystané odvolání Šujoka kritizovala i maďarská pobočka Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. Prezident se podle ní nikdy neozval vůči zneužívání moci bývalou vládou. Zároveň mu ale prý navrhovaný dodatek bere právo na spravedlivý proces. Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
24: Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za něj zaplatí zhruba 7,5 tisíc korun ročně. O tisícovku víc než před 6 lety. Uvádí to na modelovém příkladu společnost Broker Consulting s tím, že za nárůst můžou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit. Třeba tím, že častěji mění pojišťovnu, říká Karel Šultes z internetového srovnávače Klik.cz.
6: Jen v prvním pololetí tohoto roku si u nás sjednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
24: Venezuela žádá Británii o navrácení zlata v přepočtu za 20,5 miliardy korun, které je uložené v britské centrální bance. Chce ho použít na obnovu země po ničivém zemětřesení z konce června. Spor o zlaté rezervy uložené v Londýně trvá od roku 2018. Britská centrální banka tehdy odmítla vyhovět žádosti o jejich vydání, kterou vznesla vláda někdejšího venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Posloucháte zprávy Plusu. V Karlových Varech je francouzská herečka, držitelka Oscara, Césara a 4 evropských filmových cen Juliette Binocheová. Diváci ji znají například z filmů Čokoláda nebo Anglický pacient.
8: Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová na festivalu uvede 3 filmy, Věrná kopie, V nás a 3 barvy modrá. Na závěr festivalu převezme křišťálový glóbus. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.
24: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Dálnice D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného zůstává plná před sjezdem na Tuchoměřice ze 4. kilometru. K omezení u letiště se jede okolo 10 minut. Na plzeňské dálnici D5 před Prahou trvá zdržení od Rudné z 5. kilometru. Na okruhu směrem k D1 výrazně omezili provoz před Lochkovským tunelem. Projíždí se tam pouze pravým pruhem. Trasa od Rudné zabere zhruba 40 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zpomalují kamiony poprvé za Devíti kříži na kilometru 171, následně za Ostrovačicemi na 179. kilometru. Odtud se nesouvisle posouvají pravým pruhem až do omezení u sjezdu na dálnici D2. Všem za volantem přejeme šťastnou cestu. Dnes bude většinou slunečno, pouze na severovýchodě a východě může být místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami, tam pak bude kolem 21 stupňů, jinde dnes naměříme 23 až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
5: Posloucháte Ranní Plus.
1: A to v 9 hodin a 6 minut za volantem Ranního Plusu jsou Ondřej Látal a Tomáš Pavlíček. V české vládní koalici se po samitu NATO v turecké Ankaře rozhořel spor o pomoci Ukrajině. Hnutí SPD se nelíbí, že ministerstvo zahraničí slíbilo přispět na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu. Tématu se věnuje i kolegyně Daniela Brichtová. Hezké dopoledne.
9: Krásné dopoledne.
1: Tak zatímco ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě mluvil v Ankaře o zapojení Česka, v Praze si Tomio Okamura z SPD stěžoval dokonce na porušení programového prohlášení vlády. Může spor ohrozit fungování koalice?
7: SPD je rozhodnutím ministra zahraničí velmi znepokojena. Tomio Okamura vidí porušení programového prohlášení v tom, že je v něm napsáno, že Česko bude podporovat diplomatické kroky k urovnání konfliktu na Ukrajině. Posílání peněz na zbraně není podle něj diplomatickým krokem. To jeho stranický kolega Jaroslav Foldyna šel ve svém vyjádření ještě dál a uvedl, že neví, jestli je SPD ještě součástí koalice a chce kvůli tomu svolat mimořádné jednání klubu. Petr Macinka ale situaci uklidňoval už na dálku z Ankary a uvedl, že je připraven to poslancům SPD vysvětlit.
10: Já nepřekračuji programové prohlášení vlády. Jednalo se o projekt, který vznikl ještě za minulé vlády a který tím, že jsem právě přesměroval prostředky z Ukrajiny do Spojených států amerických, tak jsem ho de facto ukončil. Nejedná se o žádnou otočku, že bychom si napsali do programového prohlášení, že budeme dělat něco a po půl roce z toho byl pravý opak.
7: Pátek o tom bude chtít předseda sněmovny Okamura mluvit i na koaliční radě. Nicméně té se šéf diplomacie nezúčastní, protože bude v Itálii na zasedání skupiny přátel západního Balkánu.
1: No, ty peníze je možné započítat do výdajů na obranu, tedy mohlo by to vylepšit plnění aliančních závazků Česka? Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO totiž Česko letos pravděpodobně povinná 2% HDP nesplní.
7: Ano, peníze, které míří do tohoto programu, může Česko vykázat jako obranný výdaj, který NATO uznává. Nicméně mělo být o příspěvek zhruba 100 milionů korun a letos ke splnění závazků chybí Česku ještě přibližně 21 miliard. Přiblížit se k těm cílovým 2% by se Česko ale letos mohlo, doplňuje vládní zmocněnec pro plnění aliančních závazků Jakub Landovský, podle kterého je ambice překonat loňský výsledek 1,86%.
13: Ideálně naplnit to, co jsme hlásili do aliance, tedy 2%. A pokud jde o ty konkrétní výdaje, tak samozřejmě probíhá vypořádání z mnoha rezorty, ale můžu vám uvést příklad. Třeba státní správa hmotných rezerv, pokud má uložený nějaký vojenský výrobek, není to jenom surovina, tak je to samozřejmě plně uznatelné.
7: Ještě doplním, že premiér Babiš každopádně deklaroval, že v příštím roce závazek splníme, jelikož chce do rozpočtu obrany dát o 36 miliard korun víc než letos. V roce 2035 by ale členské státy měly vydávat na obranu 5% HDP, tedy 3,5% přímo na obranu a 1,5% na související výdaje. Landovský věří, že se to povede.
13: Nikdo nevěřil na to, že budeme mít 2% na obranu a já jsem na obraně pracoval od roku 14 a všichni se mi smáli, že to je blbost, že to nikdy nebude a podívejte. A já věřím tomu, že když se na to aliance, která chrání miliardu lidí, něčemu skutečně rozhoupá a rozhodne, že to nakonec taky zrealizuje.
7: Předseda vlády Andrej Babiš na briefingu po summitu NATO uvedl, že se Evropa má soustředit zejména na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám.
1: Tak tolik kolegyně Daniela Brichtová. Děkujeme, naslyšenou.
7: Hezký den.
2: Ve čtvrtek 9. července posloucháte Ranní plus v 9 hodin a 10 minut. Čínská konkurence anebo americká cla. I to tlačí ke zdi největší evropskou automobilku Volkswagen. Ohrožené jsou 10 000 míst i celé továrny. Jak si s tím poradit? O tom dnes bude jednat její dozorčí rada, která se sejde v podnikové centrále v dolnosaském Wolfsburgu. A víc si o tom řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši, dobré dopoledne.
14: Dobrý den.
2: Ví se, s jakými plány dnes předstoupí před dozorčí radu šéf Volkswagen Blume?
14: Ekonomický deník Handelsblatt pojmenoval tu jeho strategii, řekněme, jako zmenšit se, aby bylo možné růst. To znamená, je tam ta část, o které se mluví nejvíc, už asi 2 týdny, nedávno ji zveřejnil časopis Manager Magazine, to znamená propouštění, až 100 000 zaměstnanců by mohlo přijít o práci, to je zhruba dvojnásobné číslo, než o jakém se mluvilo dosud. A patří sem i zavírání továren. Závody Volkswagenu v Německu mají zhruba 2/3 vytíženost. Mluví se o tom, že 4 z nich by to mohly takzvaně odskákat. Ale celkově se mluví i o úbytku modelů, o takové zjednodušování, snížení komplexity. A na druhé straně je tedy ten růst, kdy Oliver Blume, což je předseda představenstva koncernu Volkswagen, věří, že Volkswagenu by úspory mohl by se jimi odpíchnout k tomu, aby znovu prodával víc než 10 milionů aut po světě ročně, což by bylo zhruba o 1 milion víc než loni.
2: Jestli bude ta Blumeho strategie opravdu taková, tak dá se očekávat, jak na ní dozorčí rada koncernu zareaguje?
14: Tam je trochu problém v tom, že tu samotnou dozorčí radu si nelze představovat jako jednolitý orgán, jsou v ní zastánci radikálních škrtů, úspor, snižování nákladů, to jsou zejména zástupci vlastnických rodin, Piech a Porsche, pro ně může být i ten šéf představenstva Blume podezřelý, protože jako rodák z Braunschweigu má blízko k zaměstnancům místním. Na druhou stranu jsou ale v té dozorčí radě třeba i zástupci odborů a odborová organizace IG Metall ta vyzvala na dnešek k akcím po celé zemi, po celém Německu. Zaměstnanci Volkswagenu sice nebudou stávkovat, ale na mnoha místech se chystají protestní akce. No a do toho je tam třeba i zemská vláda Dolního Saska, kterou vedou sociální demokraté, ti také nejsou nakloněni tomu, aby se problémy řešily nutně zavíráním továren. Navíc mají 20% hlasů v celém koncernu, což je méně než ty zmíněné vlastnické klany Piech a Porsche, ty mají většinu, ale zemské vládě to pořád umožňuje v některých případech mít blokační menšinu. Takže vidíme, že dozorčí rada Volkswagenu je poměrně pestrá a proto taky výsledkem toho dnešního jednání, jak píše například deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, nemusí být nutně nějaké jasné řešení a celé to může být takovým začátkem vleklého souboje o moc.
2: No a Tomáši, jaké jsou vlastně ty důvody, proč chce koncern Volkswagen propouštět? Proč se říká, že jsou ty škrty nevyhnutelné?
14: Volkswagen je

0: samotný Volkswagen zmiňuje taky roli amerických cel, čili podle Franka Švopeho je možné teď přijít s novými inovativními modely, nějakým způsobem ty trhy znovu získat, anebo prostě šetřit.
1: Pod koncern Volkswagen spadá 10 značek, včetně české Škody. Je možné, že se škrty dotknou i jí?
0: Není vyloučené, že nějaký tlak na úspory nebo omezování investic se může objevit, ale na druhou stranu značka Škoda momentálně není úplně tím, co by, kde by Volkswagen tlačila bota. Škodovky se vyrábí poměrně efektivně, s relativně nízkými náklady a zároveň se prodávají se slušnými, výjimečně slušnými maržemi. Z hlediska marží jsou na tom škodovky dokonce lépe než vozy značek Porsche nebo Audi. Škoda je pro koncern tedy velmi zisková, čili, jak jsem řekl, úspory být mohou, ale zásadní zlom pravděpodobný není, v tom by byl Volkswagen asi sám proti sobě.
1: Zpravodaj Tomáš Havlín, díky, hezký den do Berlína.
0: Děkuji, hezký den.
2: A teď ve čtvrt na 10 pro vás máme novinky z Česka i ze zahraničí. Průmyslová výroba v Česku v květnu meziročně vzrostla o 2%, zrychlila tak růst z 1,5% v dubnu, pomohla výroba počítačů či přístrojů. Ukrajina má 2 měsíce na obnovení mírových rozhovorů, jinak hrozí masivní vyostření konfliktu, řekl český prezident Petr Pavel v rozhovoru pro britský deník Telegraph. A britští labouristé můžou ode dneška oficiálně podávat nominace na nového šéfa strany. Nástupce současného premiéra Keira Starmera se stane nejenom předsedou labouristů, ale i celé vlády. Favoritem na post je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Je možné, že bude ve vnitrostranických volbách jediným kandidátem.
1: Bylo 9:45, posloucháte Radní plus. Dědictví našich předků v krajině. Vědci z Výzkumného ústavu pro krajinu vytvořili mapu stop historické krajiny, která dodnes formuje vnímání podobu a taky využívání Česka. Stopy tradiční podoby krajiny se do současnosti uchovala více než čtvrtina České republiky. Jde třeba o zachované stopy tradičního hospodaření, vinohradů, poutních míst nebo sadů. Jak vypadá první mapa svého druhu u nás? V Radním plusu zdravím Markétu Šantručkovou, vedoucí odboru kulturní krajiny a sídel Výzkumného ústavu pro krajinu. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Paní Šantručková, tak jak konkrétně si to představit? Co jsou historické kulturní krajiny?
3: Historické kulturní krajiny jsou takové krajiny, kde se stopy hospodaření člověka v minulosti propisují do té současné krajiny poměrně významně. To znamená, že je můžeme vidět i pouhým okem. Takže jsou to vlastně takové kulturní památky na základě celé krajiny.
1: A jak taková mapa se vlastně vytváří? Jak jste postupovali?
3: Protože my jsme se snažili vytvořit mapu pro celou republiku. Existuje už řada krásných studií pro různé menší oblasti, obce nebo mikroregiony. Nicméně chyběla nám vlastně nějaká celorepubliková mapa, celorepublikové zhodnocení. A tady v tom měřítku jsme tedy museli vycházet samozřejmě z zdrojů, které už byly vytvořeny v rámci předešlých výzkumů, ať už to byly výzkumy, které dělali kolegové u nás ve Výzkumném ústavu pro krajinu, které se věnovali změnám krajiny na podkladě studia starých map od poloviny 19. století do současnosti, nebo výzkumy jiných ústavů, jako Výzkumného ústavu vodohospodářského, který se věnoval starým rybničním soustavám, nebo České zemědělské univerzity, kteří asi mapovali pružiny, to znamená ty staré historické agrární struktury. A my jsme ty různé databáze a data z nich porovnávali, dali dohromady a hledali jsme právě, kde se ty historické struktury v naší krajině koncentrují.
1: Vy už jste to částečně zmínila, že jste se chtěli zaměřit vlastně na celou Českou republiku. Jaké oblasti tedy vaše mapa pokrývá? Jak velké je to území?
3: Je to opravdu území celé republiky, kde jsme ty analýzy prováděli a už jste zmínil, že vlastně ty významné stopy toho minulého hospodaření v krajině jsme našli na čtvrtině, potažmo polovině území, vysvětlím pro čtvrtině, potažmo polovině. Tady velkou roli hraje les, který je vlastně takovým stabilním krajinným pokryvem, který jednak koncentruje ty historické struktury vzniká lesním hospodařením, ale i některé jiné jako historickou těžbu nebo

0: i ty agrární struktury, které potom zarostly lesem. A když započítáváme i ten les, tak jsme na polovině území. Na druhou stranu řada těch lesů je dneska vlastně běžně hospodářsky využívaná, jsou to produkční lesy, takže když potom ta data jsme, řekněme, očistili o tyto produkční lesy, tak nám zůstala ta čtvrtina území republiky.
1: No a k čemu se ty vaše mapy stop historické krajiny dají využít v praxi? Jinými slovy, komu poslouží?
0: Asi nejvíce jsme cílili na územní plánování, krajinné plánování, hodnocení krajinného rázu, to znamená vlastně to, když se hodnotí krajina, když se uvažuje, kam umístit nějaké další záměry v krajině, ať už infrastrukturní, rozvoj osídlení průmyslových zón, nebo naopak, kde zase uvažovat o nějaké větší ochraně území, tak vlastně proto ta naše mapa může být asi, doufám, docela dobrým podkladem, ale může to být vlastně i jakýsi návod na to, kam se vypravit na výlet, i třeba mimo ty jako známé turistické oblasti.
1: Vy jste, paní Šandrůčková, vlastně naznačila, že ta práce byla celkem náročná. Jak dlouho vlastně ta mapa vznikala a bude do ní něco přibývat ještě v postupem času?
0: Ta mapa vznikala zhruba 2 roky, protože nám trvalo, než jsme samozřejmě získali všechny ty podklady, provedli analýzy, i jsme zvažovali, které vlastně z těch dat jsou dostatečně vypovídající v tom republikovém kontextu, aby jsme mohli použít. Takže asi 2 roky práce je ta současná mapa, ale samozřejmě chceme s ní dále pracovat, rozvíjet ji. Nyní pracujeme vlastně na tom, že ty naše vymapované potenciální historické krajiny porovnáváme s údaji o biodiverzitě, ať už stanovištní nebo druhové, především tedy z daty, které jsme získali od Agentury ochrany přírody a krajiny, a právě chceme se podívat na to, jestli je tady nějaký vztah mezi tím, kde jsou ty historické krajiny a kde je vymapována větší biodiverzita.
1: A kde se lidé k vaší mapě můžou dostat? Kde si ji můžou prohlédnout?
0: Nyní na stránkách našeho výzkumného ústavu pod výsledky a geoportálem nebo na stránkách projektu, v rámci kterého to celé vzniklo, což je projekt, který se jmenuje Centrum pro krajinu a biodiverzitu, podpořený Technologickou agenturou České republiky. A ještě připravujeme tedy takovou story mapu, to znamená mapu, která by prezentovala ty výsledky i širší veřejnosti s obrazovým doprovodem. Doufám, že už tento měsíc bude dostupná.
1: Markéta Šantručková, vedoucí odboru kulturní krajiny a sídel Výzkumného ústavu pro krajinu. Jsme rádi, že jste s námi byla v Ranním plusu. Hezký den.
0: Děkuji a naslyšenou.
2: No a v českých a moravských regionech ještě zůstaneme. O prázdninách se každoročně na cyklostezkách, ale taky ve městech pohybuje výrazně víc cyklistů, bruslařů a chodců. Ne vždy a všude je ale pro všechny dost místa a tak to občas nefunguje úplně hladce. Třeba v Třeboni, kterou v létě zaplní tisíce cyklistů, si místní stěžují na dopravní komplikace. Situaci zjišťovala Eva Marvanová. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne. Tak co se cyklistů týče, tak největší vášně budí v Třeboni historické centrum, kam v létě zamíří téměř každý návštěvník, jenže ty úzké uličky ani náměstí nebyly stavěné na stovky kol. Takže největší problémy vznikají tam, kde se lidé přirozeně zastavují. Stačí třeba fronta na zmrzlinu, projet tudy na kole potom není jednoduché a ani bezpečné. Přesto někteří cyklisté nesesednou ani tady. Místní se shodují, že se na chodnicích necítí bezpečně. Ostatně i podle městské policie je jízda po chodníku nejčastějším přestupkem, který s cyklisty řeší. Samotná jízda v historickém centru ale zakázaná není. Je to sice pěší zóna, ale cyklisté tam mají vjezd povolený, takže jde spíš o sdílený prostor. Starosta Jan Váňa z ODS připomíná, že lidé do Třeboně určitě přijíždí spíš za přírodou, rybníky, historickým centrem a ne proto, aby někomu překáželi, a protože turismus je pro Třeboň důležitý, tak město nechce řešit ty problémy zákazy a pokutami. Spíš apeluje na ohleduplnost návštěvníků a sázejí také na budování sítě cyklostezek a nějakých bezpečnějších tras.
2: Tak to byla Eva Marvanová z Třeboně. Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: A jak soužití cyklistů s ostatními účastníky provozu funguje v Pardubicích, zjišťoval reportér David Macháček. I vás zdravím, Davide.
4: Dobré dopoledne. Pardubice jsou historicky user-friendly cyklistům město. A oproti těm výtkám v Třeboni, že se tam jezdí po chodníku, tak Pardubice jsou vlastně pozitivně atypické v tom, že je to zřejmě město v České republice, kde je nejvíce povolených vjezdů na chodník, a to oficiálními dopravními značkami, tak zároveň třeba průjezd jednosměrkami v protisměru. Opět označeno standardním dopravním značením, a to dokonce i v úzkých městských ulicích. Někdy je to, neřekl bych nebezpečné, ale vyžaduje to pozornost, protože je potřeba se dobře vyhnout tomu protijedoucímu vozidlu a být k sobě navzájem tolerantní. A také to je ta věc, která nejvíce zaráží letní cykloturisty přijíždějící do Pardubic, protože na to nejsou zvyklí ze svých měst. Já jako cyklista to mohu potvrdit z opačné strany. Když přijedu někam jinam, tak jsem překvapený, proč na řadě míst není takový průjezd umožněný. Takže Pardubice cykloturisty vítají a jenom upozorňují na to, nelekejte se toho, že skutečně můžete projíždět tam, kde to dopravní značka umožňuje, jednosměrkou, můžete jet po chodníku, i když to není klasická, třeba barevným asfaltem vyznačená cyklostezka nebo cyklopruh. A jenom je potřeba sledovat ty dopravní značky a těch je tady opravdu hodně. Takže tady se chodci a cyklisti dokáží na chodnících a v centru města porovnat.
2: Tak pozor také na sanitky, které přijíždějí. No, my jsme pozorně poslouchali cyklistu a našeho kolegu z Pardubic Davida Macháčka. Díky, naslyšenou a šťastnou jízdu kdykoliv, kdekoliv.
4: Naslyšenou.
1: No, na závěr ranního plusu se ještě v našich posledních 4 minutách, které nám zbývají, podíváme, o čem píší dnešní deníky. Nejen titulním stranám dominuje ohlednutí za summitem Severoatlantické aliance v Ankaře. Tak třeba deník Právo například upozorňuje na změnu českého přístupu vůči Číně. Zatímco loňský mandát české delegace na summitu NATO, tehdy vedené prezidentem Petrem Pavlem, označoval vedle Ruska za bezpečnostní hrozbu taky Čínu, dokument letošní delegace vedené premiér Andrejem Babišem z ANO se podle Práva Pekingu nevěnuje vůbec. Deník přitom odkazuje na důvěryhodný zdroj blízký české delegaci.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka změnu vysvětlil tím, že Čína nebyla tématem letošního summitu. V minulosti přitom opakovaně zdůrazňoval, že chce vztahy s Pekingem normalizovat. Deník Právo zároveň připomíná, že se ministr Macinka obklopil lidmi, kteří mají k Číně nadstandardní vztahy. Zmiňuje například vedoucího Macinkova kabinetu Miroslava Sklenáře, který působil ve společnosti CEFC, anebo neformálního poradce bývalého europoslance Jana Zahradila, který v Evropském parlamentu vedl skupinu přátelství mezi Evropskou unií a Čínou.
1: Už 19. července se navíc do Číny chystá předseda poslanecké sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. S kým se během návštěvy Pekingu a Šanghaje setká, zatím není jasné, dodává deník Právo.
2: No, Hospodářské noviny, ty se věnují plánované změně financování a přidělování asistentů pedagoga. Ministerstvo školství navrhuje, aby se od roku 2027 asistenti nově nepřidělovali ke konkrétním žákům, ale na základě počtu dětí ve třídách a celkového počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
1: Deník upozorňuje, že na změnu ale můžou doplatit především malé školy a malotřídky. Podle návrhu by totiž asistenti směřovali hlavně do tříd s více než 15 žáků. Zástupci malých škol proto v otevřeném dopise vyzvali ministra školství Roberta Plagu z ANO, aby pravidla přehodnotil.
2: Hospodářské noviny uvádí příklad soukromé základní školy Radostná ve Zdicích na Berounsku. Do školy chodí kolem 85 dětí a každé ze 3 věkově smíšených skupin dnes působí asistent pedagoga. Podle nového systému by ale škola měla nárok jen na jednoho. Ředitelka Jitka Vlková upozorňuje, že školu navštěvují také děti s autismem, poruchami pozornosti anebo úzkostnými poruchami, a omezení podpory by podle ní mohlo některé rodiny přinutit hledat jiné školy.
1: Ministerstvo argumentuje tím, že současný systém je příliš nákladný. V českých školách dnes působí asi 17 000 asistentských úvazků a novela počítá se snížením asi o 3 000. Stát by tak podle odhadů ušetřil přibližně 1 200 000 000 korun za rok.
2: A deník N, ten si všímá rostoucího využívání léčebného konopí v české medicíně. medicíně. Zatímco ještě před několika lety ho na předpis užívali jen stovky pacientů, loni ho podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv užívalo zhruba 4 000 lidí měsíčně.
1: Deník přináší příběhy pacientů s chronickými bolestmi, neurologickými onemocněními anebo následky boreliózy, kterým léčba pomáhá zvládat každodenní život. Lékaři oslovení deníkem zdůrazňují, že nejde o zázračný lék, ale o standardní součást moderní léčby bolesti, často využívanou vedle běžných léků.
2: Přesto zůstává dostupnost léčebného konopí omezená. Někteří pacienti i lékaři si stěžují na administrativní komplikace, problémy s předepisováním nebo s dostupností v lékárnách. Takže s tím můžeme odložit domácí tisk a pomalu se blíží konec ranního plusu. My doufáme, že vás ten přehled tisku moc neumámil, že jste měli čistý zvuk i přesto driftování a klepání nejenom z aut, ale i od řemeslníků pracujících ve vedlejším studiu. Vaši dnešní moderátoři a průvodci, tedy Ondřej Hlátal.
1: A Tomáš Pavlíček.
2: Ano, se tak s vámi loučí. Přejeme krásný den. Za chvíli jsou tu zprávy a pro a proti.
5: Je 9:30.
6: Český rozhlas Plus.
5: Spojené státy podnikly další sérii útoků na 90 cílů v Íránu. Teherán na ně stejně jako den předtím odpověděl údery na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějšími útoky oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem označil za ztrátu času. Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes poprvé zveřejní průběžné hodnocení plnění svého programového prohlášení. Ministři předloží premiérovi Andreji Babišovi výsledky jednotlivých rezortů za první pololetí a následně je společně představí. Babiš už dřív uvedl, že hodnocení zahrnuje téměř 1000 konkrétních bodů a veřejně ho chce představovat každých 6 měsíců. V íránském městě Mašhad budou dnes po 6denním pohřbu uložené ostatky bývalého duchovního vůdce Alího Chamenejího. Ve městě na severovýchodě země se v roce 1939 narodil. Mašhad je zároveň poutním místem šíjských muslimů. Chamenejí zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu na Teherán. Ve funkci ho nahradil syn Močataba Chamenejí, který se ale neobjevuje na veřejnosti a komunikuje pouze písemně. Nemocnicím každoročně v létě ubývají dárci krve. Lidi totiž odjíždějí na dovolené a darování odkládají. Někteří navíc nemůžou na odběry ani po návratu. Návštěva exotických destinací, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo Kapverde, pro ně znamená zákaz darování až na půl roku. Pokračuje primářka transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková.
7: A potom teď několikátý rok za sebou, počínaje 1. květnem a konče posledním říjnem, je sezóna západonilské horečky, která se týká obvykle Středomoří, a po návratu z těchto destinací právě lidé mají zase další odklad, a to je 1 měsíc po návratu.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Americká společnost OpenAI dnes uvádí na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence GPT-5.6. Firma jeho spuštění v červnu odložila na žádost americké vlády, která při vydávání pokročilých AI modelů zintenzivnila své kontroly. Washington tak chce identifikovat potenciální hrozby, jako je zneužití technologií armádami nebo zpravodajskými službami cizích států. Ve Zlíně hoří bývalá továrna firmy Baťa. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zlínských hasičů Pavel Řezníček. Na místě zasahuje 15 jednotek. Podle policie se nikomu nic nestalo. Kouř je cítit i v samotném centru města. Kvůli tropické bouři Majsak na jihu Číny zemřelo téměř 40 lidí. Většina obětí je spojená s protrženou přehradou ve městě Nanning, kde úřady hlásí nejméně 26 obětí. Město kvůli povodním vyhlásilo nejvyšší stupeň pohotovosti. Zpravodajský server CGTN informoval, že povodně zničili chovnou hadí farmu v Hengchou, odkud plazy unikly. Mezi oběťmi je tak i žena, která zemřela kvůli hadímu uškodnutí. Přívalové deště v oblasti poškodily téměř 13 000 hektarů zemědělské půdy. Noční srazy majitelů silných aut ruší obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu. Na parkovišti v blízkosti domů pravidelně túrují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
8: Úplná pohroma, to je teď furt. Túrujou, nedá se spát.
9: Jeden z obyvatel sídliště, Kristián Dominik Paušo, popisuje, co se každou noc děje na parkovišti kousek od domu, kde bydlí. Ostravští policisté podle mluvčí Nikol Bočkové o nočních srazech vědí.
10: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
9: Lidé přesto podle policistů nemají váhat takové události hlásit. Pokud strážníci porušení nočního klidu zjistí, můžou řidiči na místě uložit pokutu do výše 10 000 korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Na plusu teď máme čerstvé informace ze silnic. Na dálnici D7 před omezením u letiště popojíždí kolony v obou směrech. Od Slaného se zpomaluje kousek před sjezdem na Tuchoměřice na 3,5 kilometru. Od okruhu za odbočkou na Horoměřice v obou případech zdržení do 10 minut. Dálnice D8 z Ústí nad Labem se zaplnila v okolí sjezdu na Zdiby. Hlavně kamiony v pravém pruhu se sunou desítky minut až ke sjezdu do Kbelské. Osobní auta nabírají zdržení kratší. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy trvá zdržení od Rudné ze 6. kilometru. Pomaleji se pokračuje až na okruh směrem, kde jedničce před Lochkovským tunelem zůstává průjezdný pouze pravý pruh. Kolona od Rudné je na více než 40 minut. Šťastnou cestu. 9. červenec bude většinou slunečný. Na severovýchodě a východě může být místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami, proto tam bude chladněji kolem 21 stupňů. Na ostatním území vystoupí odpolední teploty na 23 až 27 stupňů. Na horách bude kolem 17. Tolik zprávy. A teď už Lukáš Matoška a pro a proti.
11: V zemích Evropské unie rok od roku roste význam obnovitelných zdrojů. V letošním prvním čtvrtletí se podíleli na výrobě elektřiny v průměru z 45%. Česká republika se ale na žebříčku Eurostatu umístila na posledním místě. Z obnovitelných zdrojů vyrábí necelých 13% elektřiny. Česko tedy ze slunce a větru nedokáže vytěžit tolik, kolik získávají jiné evropské země s podobnými podmínkami. Čím to je?
6: Pro a proti Lukáše Matošky.
11: Našimi hosty jsou vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu René Neděla. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu v Praze na Vinohradech.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: A na dálku zdravím odborníka na energetiku z Hnutí Duha Karla Polaneckého. Dobrý den.
13: Dobrý den, také děkuji za pozvání.
11: Proč je Česko na chvostu ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, pane Nedělo?
12: Tak myslím si, že to odpovídáte současné situaci. Máme zdlouhavé povolovací procesy. Co se týká NIMBY efektu, tak poslední dobou je poměrně rozsáhlý.
11: Tedy toho efektu, kdy lidé nechtějí, aby se něco stavilo v blízkosti jejich obydlí?
12: Lidé to chtějí, ale nechtějí to přesně, ať je to u nich. No, ať je to u souseda, nebo ať je to co nejdál na druhém konci republiky. A bohužel to není jenom ve vztahu na obnovitelné zdroje, ale je to i ve vztahu na školy, školky, silnice a tak dále.
11: Z vašeho pohledu, pane Polanecký, proč je Česko až na tom úplně posledním místě, co se týče podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v Evropě?
13: Tak jednak možná bych trochu upřesnil, to trošku zkresluje ten první kvartál. Myslím, že ta čísla budou určitě lepší, když se vezme v úvahu celý rok, ale to nic nemění na tom, že patříme k těm nejslabším zemím. Když se nad tím zamyslím ze svého pohledu, no tak do značné míry za to můžu i já, protože pracuji v organizaci, která se propagací a podporou obnovitelných zdrojů zabývá dlouho. Naše první brožura Mýty o větrné energetice vyšla, předpokládám, někdy před 20 lety, asi víc než před 20 lety. Ale zatím se nám prostě nedaří úplně dobře odkomunikovat to, co ty přínosy obnovitelných zdrojů. A pořád převažují ty mýty typu, že slepice začnou snášet hranatá vajíčka u větrných elektráren.
11: Dobře, určitě to probereme.
13: Nemáme bavit o těch reálných efektech, ale bohužel to, o čem mluvil i pan vrchní ředitel, čeho jsme byli oba svědky na veřejném projednání akceleračních zón, to nemá s tou věcnou debatou moc společného.
11: Pane Nedělo, daří nebo nedaří se to vám na Ministerstvu průmyslu a obchodu nějakým způsobem vyvracet ty četné mýty ve veřejném prostoru kolem třeba větrné energetiky?
12: Myslím si, že se v tom snažíme. Na druhou stranu se nám to zatím nedaří dostatečně.
11: Čím to je?
12: Zejména čas. Osobně si myslím, že když se třeba zaměříme na problematiku akceleračních zón, tak myslím si, že sama o sobě je správná. To, že se jako definují některé oblasti a že se udělají různá předvýběrová kritéria a že ta vhodnost těch oblastí třeba pro obnovitelné zdroje je správná a posuzuje se to dopředu, je určitě dobře. Ale jako to provedení, které se nám tady podařilo a ten čas, který vlastně na to byl, protože jsme vázáni například s tím Národním plánem obnovy a zároveň my jako řekněme v té České republice potřebujeme opravdu do detailu vysvětlit ať už přínosy nebo i ty negativní věci. Takže toho času většinou potřebujeme o trošku déle a zde je vidět, že zrovna v tomhletom případě se to nedařilo a za mě třeba jako to, že akcelerační oblasti jsou milník v Národním plánu obnovy, nebylo šťastné rozhodnutí.
11: Pane Polanecký, tak do určité míry si můžete tady s panem Nedělou z Ministerstva průmyslu notovat, protože je i v zájmu pana Neděly ty mýty kolem obnovy obnovitelných zdrojů vyvracet?
13: Já si myslím, že hlavně pokud jde o větrné elektrárny, tak je shoda na tom, že ten podíl obnovitelných zdrojů bez jejich rozvoje výrazně nezvedne, nebo je tam ten největší potenciál. A na druhou stranu potýkáme se stejnými problémy. Já mám trochu pocit, že ze strany státu tam trošku chybí ta koordinační role. Není dostatečná kapacita na to, abychom, jak my, ale my jsme tam vnímaní jako jeden ze zainteresovaných subjektů, které může především o to, aby se snižovaly emise. A chybí tam nějaký takový ten nezávislý arbitr, který by řekl, podívejte se tady, ať už by to byla někdo z akademické sféry, ale zase koordinovaná státem, někdo, kdo by řekl, podívejte se, tady ty věci jsou opravdu nesmyslné, tady ty dávají smysl, pojďme se o nich bavit.
11: A to z vašeho pohledu Ministerstvo průmyslu teď nedělá?
13: Já si myslím, že Ministerstvo průmyslu na tohle má poměrně malou kapacitu, když vím, že pan vrchní ředitel řeší všechno od kapacitních mechanismů až po implementaci direktiv energetické náročnosti budov, tak jeho kapacity na to, aby vyvracel mýty o větrných elektrárnách jsou poměrně malé. A za mě je velká škoda, že tým, který se formoval na Ministerstvu životního prostředí, tak už neexistuje, který v tomto významně pomáhal.
11: Pane Nedělo, tak na co máte nebo nemáte na Ministerstvu průmyslu kapacitu? Třeba i vzhledem k té současné odehrávající se diskusi o úpravě akceleračních zón, to znamená výčtu těch míst, na kterém by rozvoj obnovitelných zdrojů měl být nejsnazší.
12: Tak ono to tady bylo zmíněno. Zrovna problematika akceleračních zón je průřezová napříč několika ministerství a je potřeba u toho mít koordinovanou komunikaci a koordinované vysvětlování těch pozitivních i těch negativních věcí. A osobně bych si určitě dokázal představit, že třeba ten náš tým na ministerstvu bude výrazně posílen na to, aby jsme nejenom tuto problematiku, ale samozřejmě i ostatní posílení energetické infrastruktury, problematiku plynu, problematiku dodávky ropy a tak dále.
11: Řekl jste to svému šéfovi Karlu Havlíčkovi?
12: My diskutujeme poměrně intenzivně i tuto problematiku.
11: Pane Polanecký, vítáte to, že přinejmenším tedy vůle tady vysvětlovat, co obnovitelné zdroje přinášejí, je ze strany státu?
13: Tak musíme se podívat na tu praxi. Jako, myslím, že jedním z témat, které je teď potřeba řešit, a předpokládám, že na ministerstvu k tomu už nějaké kroky provádějí, je riziko, že přijdeme o produkci bioplynových stanic. Určitě ten plán převahu z nich transformovat na výrobu biometanu a ten vtláčet do potrubí, do potrubí s plynem je dobrý.
11: Což ale nesouvisí s těmi akceleračními zónami, to je trochu jiný
13: to
11: problém.
13: Ne, ale když se bavíme o tom, že máme nízký podíl obnovitelných zdrojů, tak je potřeba myslet i na ty, které fungují, které tady máme, a ne o ně přijít. Takže tam bych rád zmínil i tohle téma, protože například velmi známý projekt v Kněžicích, jejich bioplynová stanice je teď v ohrožení kvůli tomu, že prostě ta modernizační podpora, jak byla vymyšlená, jim do jejich praxe nezapadá.
11: Tak skutečně, pane Nedělo, pokud já jakožto laik vím, tak bioplynové stanice by měly začít přecházet na výrobu biometanu. Proč je to potřeba a nepovede to k tomu, že některé ty stávající provozy, které fungují, to ohrozí?
12: Tak co se týká biometanu, který jste tady zmínil, a respektive stávajících bioplynek, máme zhruba 550 bioplynek v České republice. Je to někde okolo 350-360 MW instalovaného výkonu. A je pravda, že v následujících zhruba 3-4 letech velké části skončí ta současná provozní podpora na výrobu elektřiny. Je potřeba ale říci, že ty bioplynky byly stavěny před 20 lety a neměly žádné využití tepla. Ta snaha státu, která teď je, aby dokázali se ty bioplynky transformovat na to, že efektivně využívají ty suroviny a že nemaří, minimum mařit energie, kterou dokáží vyrobit, což je třeba ta modernizační vyhláška, která hovoří o tom, že v případě, když tedy nejste schopen se transformovat na biometan, takže můžete provést určitou modernizaci, ale máte tam povinnost třeba 40% využití tepla. Což je určitě správně a je potřeba tady hledat ten kompromis ve vztahu, že máte veřejné prostředky, které jako rozdělujete a musíte se snažit na té druhé straně mít ten efekt. A je zřejmé, že pokud byly některé bioplynové stanice postaveny mimo infrastrukturu typu, že nedokážu vyvést teplo, nedokážu se třeba připojit na plynárenskou infrastrukturu a udělat ten zmíněný biometan a jsem na cíleně pěstovanou biomasu, tak je zřejmé, že pro tyto projekty, pokud něco neudělají, tak ta podpora skončí. A my se zaměříme na ty efektivnější.
11: Pane Polanecký, není to v souladu s tím, co prosazujete vy jakožto hnutí Duha, že stát tady usiluje o to, aby ty stávající bioplynové stanice přešly na šetrnější, efektivnější provozy, při kterých se nebude ztrácet tolik tepla zbytečně?
13: To určitě. Jenom ten projekt v Kněžicích, o kterém jsem mluvil, tak ten je primárně na odpadovou, na zpracování odpadu a teplo využívá. Ale stejně ta ztráta té provozní podpory se do té bilance projeví natolik, že pořád uvažují o tom, že tu bioplynku uzavřou, což by určitě bylo špatně. Takže myslím, že je potřeba v tomhle případě se bavit s těmi provozovateli o konkrétních podmínkách a tak, aby pro ty provozovatele bylo nadále schůdné ty provozy i ty s tím využitím tepla provozovat.
11: Ať se u toho nezasekneme, pane Nedělo, poprosím o stručnou reakci. Zda se chcete vyjádřit k tomu konkrétnímu projektu, který teď byl zmíněný, a zda budete třeba jednat s jeho provozovateli o nějakém dalším fungování?
12: Nechci se vyjádřovat ke konkrétnímu projektu, to by v tuto chvíli nebylo úplně férové. Na druhou stranu bych rád zmínil, že za poslední 2 měsíce my jsme byli asi na 4 seminářích a 3 diskuzních fórech, kde jsme právě prezentovali naši vizi Bioplyn 2.0, která právě jakoby řeší ty bioplynky, které nejsou schopny se transformovat na biometan, a pro ně právě řešit, jako jakou další cestu by bylo vhodné, pokud budou mít efektivní využití toho tepla, že to nebudou mařit, protože to si opravdu nemůžeme dovolit.
11: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu René Neděla a odborník na energetiku z hnutí Duha Karel Polanecký.
6: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy.
14: Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Já jsem tady úplně na úvod citoval ten žebříček Eurostatu, ze kterého tedy, připomínám to ještě jednou, vychází, že Česko je na úplně posledním místě ve srovnání s ostatními unijními zeměmi, co se týče využívání obnovitelných zdrojů. Jsme, pane Nedělo, aspoň na cestě k tomu, aby se to změnilo, abychom nebyli na tomto chvostu Evropy?
12: Myslím si, že ano, protože když se podíváme na tu aktuální situaci, tak v porovnání s rokem 2019, respektive můžeme říct vlastně 2012, kdy postupně od roku 2012 do 2019 prakticky tady nevyrostl žádný nový obnovitelný zdroj a my jsme volili tu cestu, že jsme chtěli jít pro ty menší instalace na domách, vlastní spotřeba, akumulace, baterie a v současný stav je, že z těch 2000 MW instalovaného výkonu, které tady vznikly v letech 2009 a 10, tak jsme v současné době na 5 500 MW instalovaného výkonu v rámci fotovoltaických elektráren. To je určitě pozitivní zpráva a je to zejména pro ty samospotřebitele, což znamená, že to není fotovoltaika někde na poli, kde vyrábí elektřinu a dodávají do sítě. Když se podíváme na druhou oblast, byly zmíněny větrné elektrárny. V rámci větrných elektráren instalovaný výkon 340 MW plus minus. Vysoutěžilo se v posledních letech zhruba stejné množství, tak jsme někde okolo 700 MW. Samozřejmě, že ta současná situace ve vztahu na ty akcelerační zóny nenahrává těm technologiím, protože opravdu je vidět, že je potřeba, jako když i když byste si vybral jinou oblast a řekl vlastně, jakoby, že třeba si budete plánovat, kolik škol potřebuju mít v rámci České republiky na to, abych dokázal každé dítě, aby se mi do toho dostalo. A řekl bych, že si to naplánuju na dalších 10-20 let a budu mít celou republiku pomalovanou nějakými mapami, že tam teoreticky může být škola, tak samozřejmě to bude mít také negativní odpor. Takže zde vnímám, že je určitá nutná diskuze. Bioplynky také, téma, dobře, které tady bylo zmíněno.
11: Které už jsme tady probrali. Pane Polanecký, uznal byste, že ač Česko je poslední zemí, co se týče využívání obnovitelných zdrojů v Evropské unii, tak jsme na cestě k tomu, aby se to zlepšilo?
13: Já bych jenom upřesnil, poslední jsem, pokud jde o elektřinu. V případě výroby tepla z obnovitelných zdrojů jsme někde uprostřed. Ale v případě té elektřiny, to, co bylo zmíněno, rozvoj fotovoltaiky v posledních letech, hlavně té střešní a malé, tak tam bylo úplně jasné, že tím hlavním impulzem byla energetická krize v roce 2022, kdy řada lidí začala přemýšlet tím způsobem, že sice se to možná úplně nevyplatí finančně, ale je dobré mít nějakou jistotu a tímhle způsobem se dá uvažovat i ve větším měřítku. My jsme založili energetické družstvo jako Hnutí Duha, ve které máme několik stovek podílníků, kteří do něj vložili peníze a spustili jsme teď na jaře fotovoltaickou elektrárnu na střeše posklizňové linky na ekofarmě pro bio. A chcem si vyzkoušet, nakolik díky sdílení, to ještě bohužel vyzkoušené nemáme, protože sdílet začneme až od 1. srpna, díky sdílení a díky prodeji elektřiny té farmě, která má spotřebu v létě, tak nakolik dokážeme ty svoje podílníky uspokojit z pohledu návratnosti jejich investice. Myslím, že to bude velmi dobrá zkušenost a ukáže to i to, že právě tyhle ty malé instalace, rozhodně to nebude něco, že bychom za 3 roky to měli zpátky, určitě ne. Je to investice s delší návratností, ale řada těch lidí, kteří nám do toho, kteří si ten podíl koupili, tak říkali, nás hlavně zajímá to, jak to bude fungovat, ano, a netrváme úplně na té rychlé návratnosti.
11: Tak pokud se nepletu, tak už v minulém volebním období byla přijata legislativa, která vznik těchto energetických společenství v České republice umožňuje. Je to cesta k rozvoji obnovitelných zdrojů, tato menší společenství, pane Nedělo?
12: Určitě ano, pokud se budeme bavit o té komunitní, komunální energetice, kde vlastně město, obec si postaví ať už bioplynovou stanici, nebo fotovoltaiku, nebo klidně i tu větrnou elektrárnu a následně, nebo biomasový kotel, nebo plynový kotel a následně tu energii, kterou vyrobí, tak ji dokáže lokálně spotřebovat. Takže tohle cesta je. Osobně úplně nejsem příznivcem toho sdílení, protože si myslím, jakoby to sdílení ve finále je virtuální a je to vlastně, v Čechách to bylo bráno, že to je ten grál v rámci té celé problematiky Lexoze 2, který, tak jak jste správně řekl, v loňském roce zavedl energetická společenství a aktivního zákazníka. Ale to gro je, že právě jako ti municipality, ty lidé budou vstupovat do těch projektů a budou využívat v právní hantýrce ty plody, co ta elektrárna dokáže vyrobit a následně spotřebovat lokálně.
11: Pane Polanecký, tak nepřeceňujete význam toho sdílení, které nakonec je spíš virtuální, jak tady namítal pan Neděla?
13: Tak samozřejmě není to tak, že by ty konkrétní elektrony vyrobené v naší fotovoltaice doproudily k těm spotřebitelům. Ale na druhou stranu ta jistota, že ve chvíli, kdy ta fotovoltaika vyrábí, tak někdo odebírá ze sítě adekvátní množství elektřiny, tak to je určitě užitečné.
11: Je tady v téhle souvislosti dobře nastavena podpora ze strany státu, protože jistě na jedné straně obnovitelné zdroje jako takové jsou podporovaným zdrojem energie, na druhé straně jsou tady určité dotační programy nebo programy na podporu toho, aby lidé a firmy do obnovitelných zdrojů investovali. Dá se tady ještě něco zlepšit, pane Nedělo?
12: Zlepšit se dá. Ten problém, který v energetice v současné době je o tom, že prakticky nic se nevyplatí postavit, nebo jako velmi malé množství, jakoby ať už zdrojů i fosilních, jako když je chcete postavit, tak ta situace, která na trhu je velká fluktuace, ceny elektřiny, je pro investory velmi, velmi riziková. A ten problém, který v současné době je, že stát prostě nemá prostředky, které by dokázal nějak extrémně jakoby využít a vložit do této oblasti, ať už obnovitelné zdroje nebo klasik plynové zdroje a tak dále. Musí opravdu každou korunu velmi dobře zvažovat. To, co si myslím, je před námi, ta cesta, která je, tak jsou finanční nástroje. Hledat cestu takovou, že to nebude o tom jenom, že ty prostředky někam pošlete, už se vám nikdy nevrátí, ale hledat jako garance, zjednodušovat jednotlivé procesy, snažit se tu zmíněnou osvětu, protože je rozdíl, jestli když budete realizovat projekty 2 nebo za 10 let, nebo když těch projektů budete dělat 100, tak samozřejmě v tu chvíli ta nákladovost toho projektu bude výrazně jednodušší. Zjednodušit ty procesy, teď stavební řízení. Určitě tohle jsou cesty, které mohou pomoci tomu, že jako tu klasickou podporu, kdy jste měl zelený bonus nebo výkupní cenu, teď máme contract for difference, že už to nebude a že vám opravdu bude stačit jenom jakýsi garanční mechanismus.
11: Čili nebudou to už dotační programy, bude to spíš přenastavování podmínek pro rozvoj obnovitelných zdrojů.
12: Plus je možné nějaké finanční záruky a finanční garance v případě, když se něco stane a ten projekt třeba bude v nějaké svízelné situaci. A tohle před námi stojí, nebo rozvoj PPAček, Power Purchase Agreement, což jsou smlouvy mezi investorem výrobcem a pak třeba průmyslovým podnikem, který v rámci různých pravidel, nebo i třeba jeho strategie, že se chce ozelenit, tak dohodne se s tím investorem, že bude třeba 15-20 let odebírat energii.
11: Pane Polanecký, jsou tyto naznačené cesty směrem k tomu, aby Česko využívalo výrazně víc obnovitelných zdrojů?
13: Tak určitě jsou to kroky, které tím směrem můžou vést. Na druhou stranu naše ta aktuální zkušenost s propočítáváním obchodního modelu té fotovoltaiky jednoznačně vede k tomu, že s tou investiční dotací to pochopitelně vychází výrazně líp. A aby do toho někdo šel vyloženě na komerční bázi, což, jak jsem zmiňoval, naše družstvo úplně není. Tak obávám se, že jenom ty garance a finanční nástroje stačit nebudou.
11: Mimochodem, vy jste se obešli bez dotací při budování tohoto vašeho energetického družstva, pane Polanecký.
13: Usilujeme o dotaci z programu Komunérk, ale zatím nevíme, jestli ji dostaneme. Takže máme jako variantu A s dotací a variantu A bez dotace.
11: Ještě bych se na závěr vrátil k tomu horkému tématu těchto dnů, a to je to možné přehodnocování akceleračních zón. Co pro rozvoj větrné energetiky a solární energetiky bude znamenat, pokud by těchto zón mělo ubýt tak, jak to podle všeho připravuje vládní zmocněnec Filip Turek, pane Nedělo?
12: Tak osobně si myslím, že akcelerační zóny vůbec nepomohly celému tomu sektoru. Naopak jako zvedli právě tu obavu, kterou jsem tady zmiňoval, že zítra všude možně po celé republice budou stát, ať už je ten elektrárny nebo solární, což jako není pravda. I ty investoři, i ti jednotliví projektoři, i ta města jakoby hledají spíš jakoby menší projekty a jsou to jednotky kusů.
11: Takže se moc nestane z vašeho pohledu, když těch zón ubude?
12: Myslím si, že se nic nestane. To, co ale jako a zmínil jsem to hned na začátku, stalo se, že je teď velmi jakoby výrazná obava a právě myslím si, že to je ten problém toho času, že se to nedokázalo pořádně vysvětlit, nedokázalo se více komunikovat, i když se komunikovalo s těmi obcemi, s těmi kraji, ale je vidět jakoby zpětně, že tohleto, možná se to podcenilo, možná na to ještě čas bude dopředu, ale budeme se muset určitě k tomu vrátit.
11: Vaše stručná reakce, pane Polanecký, na debatu kolem akceleračních zón?
13: Zase souhlasím s tím, že jsme to nedokázali odkomunikovat ani my, ani státní správa pořádně. Problém je v tom, že v některých těch případech ten odpor je proti jakékoliv komunikaci.
11: Děkuji. A u toho skončíme s odborníkem na energetiku z Hnutí Duha Karlem Polaneckým a vrchním ředitelem sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu Renem Nedělou. Pánové, děkuji vám oběma.
12: Děkujeme za pozvání.
13: Děkuji za pozvání, nashledanou.
11: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
5: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
6: Český rozhlas Plus.
5: Rusko zaútočilo balistickými střelami na Oděsu, kde zahynuli 4 lidé. V německém Volkswagenu se dnes bude jednat o rušení desítek tisíc pracovních míst. Ve Zlíně hoří sklad obuvy, na místě platí 3. stupeň poplachu ze 4. U čtvrtečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová.
15: V Oděse se krátce po vyhlášení vzdušného poplachu ozvaly 2 silné...
5: 4 lidé zemřeli při ruském raketovém útoku na Oděsu, 7 lidí je zraněných, informovala o tom Oděská oblastní vojenská správa. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je připravený poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoci menší částkou, spekuluje se zhruba o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to považuje za porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítl.
16: Vzhledem k tomu, že ministerstvo zahraničních věcí má opravdu nesrovnatelně menší rozpočet než všechna ostatní ministerstva, tak jsou to opravdu zanedbatelné peníze. A zároveň ten původní účel, na který to bylo určeno, sice se jednalo o obranný výdaj, ale nezapočítával se do těch nákladů na to, zatímco to přesměrování těch prostředků jednorázové znamená, že se nám to do výdajů na to započítá.
5: Okamura chce téma otevřít na páteční koaliční radě. Té se ale Macinka účastnit nebude, protože bude na zasedání skupiny přátel západního Balkánu v Římě.
17: O práci v největší automobilce Evropy by podle serveru Manager magazín mohlo přijít až 100 000 lidí a v Německu by mohli zavřít až 4 továrny. Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine...
18: Požár zasáhl 8. 9. patro výškové budovy, na místě aktuálně 19 jednotek a 28 kusů požárnic.
5: Ve Zlíně hoří výšková budova v bývalém továrním areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zlínských hasičů Pavel Řezníček. Na místě podle něj nejsou žádní zranění a platí 3. stupeň poplachu ze 4.
18: Požár zasáhl 8. 9. patro výškové budovy, na místě aktuálně 19 jednotek a 28 kusů požární techniky.
5: Z horních pater budovy se valí hustý tmavý dým, kouř je cítit i v samotném centru města. Americká internetová společnost Meta Platforms postaví své první datové centrum v Kanadě. Investuje do něj v přepočtu zhruba 195 miliard korun. Celosvětově půjde o 33. datové centrum. Společnost provozující populární sociální sítě Facebook nebo Instagram se v poslední době soustředí na rychlé budování infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence. Firma v současnosti nabízí řadu produktů založených na umělé inteligenci, včetně četovacích systémů. Nové datové centrum bude v kanadské provincii Alberta a jeho výstavba by měla trvat 2 až 3 roky. Policie po celém Česku dostala několik trestních oznámení týkajících se zrušení letních táborů pro děti z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora pobyty dětí zrušil náhle a z domovy přestal komunikovat. Například v Ústeckém kraji měly odjet děti ze 7 domovů. 4 z nich podali trestní oznámení s celkovou škodou 700 tisíc korun. Věc teď budou řešit středočeští kriminalisté, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
19: Vzhledem k tomu, že v této věci bylo učiněno více trestních oznámení napříč Českou republikou, bude spisový materiál z důvodu místní a věcné příslušnosti předán středočeským kolegům, konkrétně kriminalistům z Mladé Boleslavy.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Posloucháte zprávy Plusu. Řidiči služby Uber Airport na pražském letišti druhý den stávkují. Oficiální letištní taxislužba tak funguje jen v omezeném režimu. Protestující si stěžují například na systém přidělování zakázek, nízké odměny nebo složité vyzvedávání zákazníků. Pokračuje mluvčí letiště Praha Jiří Hanych.
20: Předmětem protestu řidičů Uber Airport je problematika, která se týká výhradně vztahu mezi společností Uber a jejími řidiči. My cestující v příletových halách aktivně informujeme o té nastalé situaci a doporučujeme jim, aby využili městskou hromadnou dopravu nebo si objednali alternativní odvoz.
5: Uber uvedl, že situaci s řidiči řeší. Letiště po společnosti požaduje co nejrychlejší obnovení plného provozu. V indickém hlavním městě Dillí zemřeli nejméně 4 lidé, poté co se během silných monzunových dešťů zřítila rozestavěná budova. 4 oběti sesuvu půdy hlásí jihoindický stát Kerala. Kvůli intenzivním dešťům se ve městě Pune sesunula obří skládka na 3podlažní budovu. Pod troskami je nejméně 16 lidí. Na místě pokračují záchranné práce. Indický meteorologický úřad vyhlásil pro části Dillí a sousedního státu Haryana červený stupeň výstrahy varující před silnými dešti. Ve Vsetíně začíná Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Na akci každoročně míří 100 účastníků nejen z Česka a Slovenska, ale i z Polska, Německa nebo Nizozemí. Za symbolický poplatek dostanou startovací list s mapkou vybrané trasy a dalšími informacemi. Podle mluvčího vsetínské radnice Michala Horského se od zítřka turisté vydají do nejrůznějších koutů regionu.
21: Pátek se účastníci vydají do Zašove a jejího okolí, v sobotu zamíří na Slovensko do Malé Fatry a v dalších dnech pak projdou Hostýnské a Vizovické vrchy. Turistickou akci zakončí ve středu 15. července trasou z Dušné do Vsetína.
5: Teď míříme na silnice, na dálnici D1 z Prahy do Brna. Čekejte první kolonu kamionů už těsně za sjezdem na 9 křížů, brzdí na kilometru 168. Po druhé zastavují u Ostrovačic na 178. kilometru a odtud nesouvisle popojíždí až do omezení u exitu 196 Bratislava. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se sune fronta kamionů od Rudné ze 6. kilometru. Příčinou zdržení je dnes výrazné omezení na okruhu před Lohkovským tunelem. Projíždí se tam pouze pravým pruhem. Na dálnici D7 za Prahou vázne provoz před omezením u letiště. Z obou stran popojíždí fronty na 5 až 10 minut. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy brzdí kamiony už na úrovni Klíčanské odpočívky na 3. kilometru. Posouvají se Cínoveckou až ke sjezdu do Kbelské. A v Praze je plná Ječná od Karlova náměstí, Radlická od budovy ČSOB směrem centrum a také třeba Plzeňská od Kavalírky. Všem za volantem přejeme šťastnou cestu. Čtvrteční obloha bude převážně slunečná, pouze na východě a severovýchodě místy až oblačná s možnými přeháňkami, tam pak bude 20 až 23 stupňů. Jinak se teploty přes den budou pohybovat v rozmezí od 23 do 27 stupňů. To byly zprávy a teď už začíná nový díl podcastu Vinohradská 12.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
3: Členské země NATO letos poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur.
22: Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance.
23: Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu.
24: Před odletem z Turecka to řekl premiér Andrej Babiš.
25: Prezident Petr Pavel říkal, že spojenci by měli nejen potvrdit, že s výší závazků souhlasí, ale také deklarovat vůli je plnit.
26: Spolu, ale sami. Babiš s Pavlem přežili summit NATO. Co všechno se na něm stalo, s kým vším mluvili, ale i nemluvili. A co si z jednání špiček Severoatlantické aliance v Turecku odnášejí? Ptám se na to Zdeňky Trachtové, naší zvláštní zpravodajky přímo v Ankaře.
27: Kde jsou české média?
26: Dnes je čtvrtek, 9. července.
27: Nechtěli vás pustit, tak jsem vás hledal.
26: Ahoj Zdenko, zdravíme tě do Ankary, do Turecka na summit Severoatlantické aliance.
28: Já tě zdravím a posluchače z terasy Národní knihovny tady v Ankaře, z které se dívám na prezidentský palác, kde před pár minutami skončila závěrečná tiskovka šéfa NATO Marka Rutteho.
26: Co jsme se dozvěděli? Spojenci letos pomůžou Ukrajině 70 miliardami eur, stejnou částku by spojenci rádi poslali Ukrajině i příští rok a zhruba 45 miliard eur bude stát pak posílení samotné obrany Severoatlantické aliance. Nicméně, tak jak jsem slyšel, už úplně všechno asi Česko platit nebude, ne?
28: Těch 70 miliard eur pro Ukrajinu a dalších 70 miliard eur pro Ukrajinu, na kterých se tady spojenci dohodli, to je společný závazek, který prosadilo Německo, byl to nápad německého kancléře Friedricha Merce. Ano. Podařilo se to tedy prosadit, ale je to společný závazek a není v těch závěrech dané, které konkrétní země budou tyto peníze Ukrajině platit. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už se jasně vyjádřil, že Česko se na tom podílet nijak nebude, protože ty peníze potřebuje pro vlastní rozpočtové potřeby.
26: Mm-hmm, takže Česko bude platit jenom těch 45 miliard eur na posílení obrany Severoatlantické aliance.
28: Premiér Babiš tady na summitu v Ankaře avizoval, že Česko příští rok navýší výdaje na obranu, pokusí se už příští rok dosáhnout 2% HDP na ty tvrdé výdaje na obranu, na skutečně posílení armády. Takže Česko skutečně bude ty výdaje navyšovat, ale těch 45 miliard eur, o kterých mluvíš, to jsou různé investiční projekty do obranných investic, které tady byly uzavřené tady v Ankaře, mezi různými soukromými zbrojovkami a členskými státy. Tam já úplně nedokážu říct, jestli se Česko na některých z nich podílí, ale nezaznamenala jsem to.
26: Dalším důležitým bodem, který vyplývá z toho summitu, je, že Donald Trump spolu tedy se Spojenými státy alianci neopouští, ale dál tvrdě kritizuje. Jak ten summit hodnotí český premiér a český prezident? Oba fankaře byli?
28: Tak premiér Babiš byl s výsledkem toho summitu spokojený, nebo o tom alespoň mluvil před odjezdem na letiště a mluvil o tom, že ten summit dopadl velice dobře.
27: Je důležité, že jsme tady byli, je důležité, že nás slyšeli.
28: On prý sám odprezentoval svůj asi 3-minutový projev, ve kterém tedy spojencům řekl, že Česko příští rok už by mělo dosáhnout na ta 2% HDP na obranu. Prý se o to bude snažit i letos, ale to prý není podle Babiše úplně reálné.
27: Uvidíme, jestli nevymyslíme nějaké dodatečné zdroje do rozpočtu, ale to je ještě všechno otevřené. Takže...
28: A co se týče prezidenta Trumpa, tak Babiš se pochlubil, že s ním dvakrát krátce hovořil.
27: S prezidentem Trumpem se mluvil na večeři i dneska krátce.
28: Poprvé v úterý na té neformální večeři a podruhé ve středu na samotném formálním jednání. Trump prý byl příjemný jako obvykle a Babiš doslova řekl, že žádný kartáč ze strany amerického prezidenta nebyl, že tedy se Trump do Babiše nepustil kvůli tomu, že Česko má jedny z nejnižších výdajů na obranu z celé aliance.
1: To, co já si z toho odnáším z těch dvou dnů, je opravdu spousta podnětů, které se týkají nejenom výstavby naší armády, modernizace, ale týká se to také výše výdajů. Ale...
28: No a prezident Petr Pavel, tak ten celý ten summit vnímá také pozitivně. On tady několikrát v Ankaře zopakoval, že měl velmi plodné konverzace s některými aliančními lídry.
1: Já musím říct, že asi nejbližší názorově je mi finský prezident, dánská premiérka, ale v řadě ohledů třeba i polský prezident.
28: Bavili se o pomoci Ukrajině.
1: Především pokud jde o protirakety, proti balistickým střelám a proti dronům.
28: A také prezident Pavel mluvil o tom, že je rád, že vláda tedy potvrdila, že bude respektovat ty závazky NATO a že tedy příští rok se chystá splnit ta 2% HDP.
26: Tak to je hezké, že jsou oba dva teda spokojení a rádi, protože vypadalo to před odletem, že to budou dny, na které nebudou rádi vzpomínat, tak teď možná je ten závěr nakonec jiný, protože i do Ankary oni letěli odlišnými letadly, byť teda to je asi bezpečnostní hledisko, to se asi tak normálně dělá, že takto vysoce postavení ústavní činitelé nelétají spolu na jedné palubě, že?
28: Na to jsou různé názory. Prezident Pavel totiž navrhoval, aby všichni letěli jedním letadlem, protože podle něj je běžné, že delegace těch jednotlivých členských zemí cestují na ty samity společně. Ale úřad vlády, jak říkáš, právě argumentoval těmi bezpečnostními důvody a tu společnou cestu odmítl, protože v

0: Erdogan, tak jako třeba na Donalda Trumpa.
1: Ty jsi mluvila o tom, že pan premiér sebou vzal i ministry Matzinku a Zunu. Jak velká to byla nakonec delegace a kolik lidí měl zase naopak sebou Pavel?
0: Tak když začnu u prezidenta, tak ta jeho delegace byla poměrně malá, jenom 3 lidé, mluvčí Dan Drake, potom jeden pracovník zahraničního odboru hradu a jeden hradní fotograf. Pražský hrad přitom žádal ministerstvo zahraničí o akreditaci 7 lidí, včetně nastupujícího šéfa zahraničního odboru Daniela Štecha například, nebo včetně šéfa hradního protokolu Tomáše Pernického, ale ti tedy tu akreditaci nedostali, takže skutečně tady přímo v prostorách summitu byly pouze 3 lidé od prezidenta. Ta vládní delegace, ta byla podstatně větší, nevím úplně přesně, kolik v ní bylo členů, nicméně premiéra doprovázela vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, vládní zmocněnec pro naplňování závazků NATO Jakub Landovský, také ředitelka odboru bezpečnostní politiky ministerstva zahraničí Taťána Jakšičová. Takže ta delegace byla větší, no a kromě toho, jak prezident, tak premiér sebou také vezli z Česka každý svoji skupinu novinářů.
1: A ty jsi říkala, že oni přiletěli teda na to letiště ne zároveň, takže se ani nepotkali, ani nejeli na nějakou společnou akci, protože tam se konají různá fóra, že jo, na okraji toho summitu, tak se neviděli na nich?
0: Ne, neviděli se, skutečně pohybovali se víceméně v podobných prostorech. Nutno říct, že ten summit se nekoná tady v Ankaře na jednom místě. Ta hlavní venue, ten hlavní prostor, to je tady prezidentský palác, na který se já teda teď z balkónu dívám. Nicméně další akce se odehrávaly i na jiných místech v Ankaře, takže prezident i premiér různě přejížděli, nicméně nebyla mezi těmi dvěma týmy žádná koordinace, vůbec žádná komunikace a prezident a premiér se vlastně potkali pouze potom na té neformální večeři v úterý večer.
1: Takže ani na tom obranném fóru, které vlastně oba dva navštívili před tou neformální večeří, tak ani tam se neviděli, minuli se. Nevěděli o sobě ty týmy.
0: Je možné, že se viděli z dálky, ale rozhodně spolu nemluvili a nějakým způsobem se tam nepotkali ani spolu nekomunikovali.
1: Jo, protože pak dokonce spali i ve stejném hotelu. Takže ani v rámci toho hotelu ten tým, jeden nebo ten druhý, prostě se nepotkali. A ani Babiš, ani Pavel spolu prostě nemluvili.
0: Přesně tak, oni se míjeli. Já jsem tam na tom hotelu byla předtím, než odjížděli prezident i premiér na tu neformální večeři, která se konala v úterý večer a byla to vlastně taková docela komická situace, protože nejprve sjel dolů výtahem premiér Babiš s manželkou Monikou Babišovou a chystali se tedy na odjazd na tu slavnostní večeři, ale pak ještě se rozhodli, že odejdou do zahrady vyfotit se. Mezitím sjel výtahem prezident Petr Pavel a ten tam tak postával. Mně pak bylo řečeno z jeho týmu, že prezident tam tak jako čekal, jestli se s premiérem nepotkají, že by tedy prohodili pár slov, ale premiér stále nepřicházel, tak po nějakých třeba 10 minutách prezident Pavel nasednul do auta a odjel a asi tak 3 minuty na to se vrátil premiér Babiš s manželkou a nasedli také do auta a odjeli na večeři.
1: Odjeli na večeři do nějakého hotelu, do nějaké restaurace, tedy někam v Ankaře nebo?
0: Ne, ta večeře se opět odehrávala v prezidentském paláci, pořádali prezident Recep Tayyip Erdogan se svojí manželkou.
1: Dobře, a to, že na ní pojede Petr Pavel, to bylo jasné jak dlouho, protože on musel dostat nějakou oficiální pozvánku, ne?
0: Je to tak, to se rozhodovalo úplně, nebo respektive já nevím, kde se to rozhodovalo, ale veřejnost i my novináři jsme se to dozvěděli teprve v ten den odletu na summit, kdy to ráno vlastně před odletem prezident oznámil a on řekl, že ho na tu večeři pozval právě turecký prezident Erdogan.
2: Hostitelem je turecký prezident a samozřejmě bych se tam nemohl dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta.
1: Aha. A na té večeři jako takové, tak tam se sedí, a my už jsme to ve Vinohradské 12 dopředu řešili, tam se sedí u jednoho stolu, u více stolů, u koho vůbec seděli jeden nebo druhý?
3: Budeme mít nejsilnější delegaci ze všech.
1: Tam neseděli vedle sebe taky pan prezident, pan premiér?
3: Dáme nějaké souky.
0: Ono pokaždé, na každém tom summitu je ta organizace trochu jiná, někde je jeden dlouhý stůl, jinde jsou malé stoly a lídři jsou rozdělení po skupinkách a to byl právě případ tohoto summitu. Tam bylo spousta menších stolů, u nich byly jednotlivé skupinky lídrů, s některými z nich tam byly také jejich partneři a partnerky, no a Babiš a Pavel spolu ten stůl nezdíleli, prý se pouze jenom pozdravili a popřáli si hezký večer. Prezident Pavel byl u stolu s představiteli Belgie, Albánie a Estonska. On to potom komentoval tak, že spolu prý mluvili o situaci na Balkáně a v Pobaltí, vzhledem i k tomu složení.

0: právě té skupiny. A ještě před tou večeří se konala také neformální recepce a tam Pavel také mluvil s různými lídry, to bylo takové neformální setkávání. Tam Pavel prý s různými lídry mluvil o podpoře Ukrajiny nebo právě o investicích do obrany, čili o těch hlavních tématech toho summitu. Naopak premiér Babiš ten říkal, že o Ukrajině ani o investicích do obrany se lídři při té večeři prý vůbec nebavili a on a jeho manželka Monika seděli u stolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a taky s představiteli Lotyšska či Bulharska. No a podle vyjádření premiéra si prý povídali třeba o jídle nebo o fotbalu.
1: Já jsem zaznamenal právě, že Andrej Babiš říkal, že se Zelenským řešili to, že dostal menu v bulharštině, že to bylo velké téma a že taky pak mluvil s norským prezidentem a gratuloval mu k úspěchu na světovém šampionátu.
0: Přesně tak a také právě s Donaldem Trumpem a s tím zase prý mluvil o tom, proč do Ankary nedorazila manželka Melanie Trumpová a prý taky mluvili o tom jejím filmu nebo respektive o tom dokumentu novém, který mapuje život Melanie Trumpové. Ovšem žádné obranné výdaje ani Ukrajinu prý při té večeři neřešil Babiš.
2: Bylo to jako velice fajn. A
3: bavili jsme se samozřejmě také o výdajích na obranu.
2: To bylo asi na jiné večeři, pan prezident.
3: Bavili jsme se také o tom, jakým způsobem nadále podporovat Ukrajinu ve všem.
2: Zelenský dostali menu v bulharštině.
3: Obavy z toho našeho přístupu zazněly vícekrát.
2: Určitě to nebylo o výdajích na NATO.
1: Jak na to nahlíželi ty turečtí pořadatelé, že tam takhle Česko vyslalo dva zástupce? Řešil to někdo?
0: Nikdo to nějak veřejně nekomentoval. Já jsem se na to ptala prezidenta Pavla, jestli třeba někteří z těch lídrů, s kterými se sešel na bilaterálních zkouškách, se na to vyptávali nebo byli nějak zmatení. A on na to říkal, že všichni jsou příliš politicky korektní, než aby se do tohoto míchali a nějak to komentovali. Takže je možné, že si o tom povídali někde za kulesami, ale nikdo to veřejně nekomentoval. No a jak jsem říkala, tak prezident Erdogan tedy nakonec tu situaci vyřešil tak, že na tu neformální večeři pozval kromě Andreje Babiše, který byl šéfem delegace, tak také prezidenta Petra Pavla. Byl tam takový další vtipný moment, kdy po té neformální večeři se všichni ti přítomní lídři fotili před prezidentským palácem. No a prezident Pavel a premiér Babiš byli úplně na opačných koncích té skupiny lídrů. Nevím, jestli to byla náhoda nebo nějaký záměr pořadatelů.
1: Jako kdyby to byli znesvářený stříčci po nějaké rodinné hádce. Ty jsi mluvila o tom, že teda v Turecku to nikdo moc neřešil. Na druhou stranu ty týmy, hradní tým a tým vládní to asi řešili, protože podle informací deníku N se předháněli v tom, kdo sežene svému vyslanci, tedy v uvozovkách lepší parťáky na bilaterální jednání. O tom si se teď taky zmínila, k jakým všem setkáním tedy na summitu došlo mimo tu neformální večeři a potom to oficiální vystoupení.
0: Těch setkání byla řada, kromě těch přímo bilaterálních schůzek, to znamená schůzek, kdy ti dva lídři jdou si sednout do nějaké oddělené místnosti a tam vyloženě cíleně jednají, tak tady probíhá celá řada takových náhodných setkání, kdy se skleničkou v ruce se lídři potkají a zkrátka prohodí pár slov. Nicméně těch oficiálních bilaterálních jednání, tak tam oba dva ti lídři, jak Babiš, tak Pavel, tak měli docela významné schůzky. Andrej Babiš se sešel například s nizozemským premiérem Jetenem nebo bulharským premiérem Raděvem. Petr Pavel zase s finským prezidentem Alexandrem Stubem nebo s polským prezidentem Karlem Navrockým. Oba dva pak jednali také se slovenským prezidentem Petrem Pellegrinem. Takže myslím si, že to je tak jedna.
1: Dobře, a pak bylo teda to oficiální vystoupení, oficiální část summitu, tu taky navštívili oba dva, Pavel i Babiš?
0: Ano. Přesně tak, na místě byli oba dva. Andrej Babiš byl jakožto šéf delegace tím, kdo pronesl za Česko ten krátký projev a představil tu českou pozici. Petr Pavel byl v místnosti, ale nijak nevystupoval.
1: Babiš vystoupil mezi posledními, protože tam to pořadí bylo od toho, kdo dává na to nejvíc a až po toho, kdo dává nejmín, že jo? Takže jsme byli asi někde na chvostu.
0: Přesně tak, Babiš dokonce vystoupil úplně poslední z těch lídrů.
1: Návrat zpátky domů, ten proběhl opět dvěma letadly, to znamená Andrej Babiš i Petr Pavel letěli zpátky těmi letadly, kterými přiletěli.
0: Přesně tak, opět míří na cestu zpátky do Prahy dva vládní speciály.
1: Když ten summit máme teď za sebou a ty jsi byla na místě a víš, v jaké atmosféře se odehrál, jaké dopady teď budou po tom návratu do Česka? Protože to se řešilo řadu měsíců. Myslím, že o žádném summitu NATO za poslední roky se nemluvilo tolik jako o tom v Ankaře. Zvlášť kvůli tomu, že tady probíhá otevřená válka tedy mezi Hradem a Strakovou akademií.
0: Já si myslím, že tento summit bude takovým zlomovým bodem, kdy už ta válka skutečně zůstane trvalá, protože ty vztahy se skutečně tímto poškodily, bylo to tady vidět, prezident a premiér se sobě navzájem absolutně vyhýbali. Navíc další sporný bod, Petr Macinka z motoristů oznámil, že se Česko připojí k té iniciativě PURL, což je projekt, kdy evropští spojenci nakupují americké vybavení, vojenské vybavení pro Ukrajinu.
4: Některé projekty, které vyplývají jako mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě do tady toho programu PURL. Ano.
0: Macinka tedy oznámil, že se Česko připojí, protože Česko bylo zatím jednou z mála zemí, které nějakým způsobem na tomto programu neparticipovalo.
3: SPD nesouhlasí.
0: Ovšem to okamžitě vyvolalo odpor vládní SPD a jejího předsedy Tomia Okamury, který toto absolutně odmítá.
3: A není možné dělat něco, co je v rozporu s programovým prohlášením vlády, navíc aniž o tom jsou koaliční partneři informováni.
0: Načež Andrej Babiš se to snažil určitým způsobem relativizovat. On řekl, že to půjde opravdu o velmi malou částku peněz a že to jsou vlastně jenom drobné a že to je jednorázový příspěvek. Takže já si myslím, že toto by se mohlo ještě v příštích dnech a týdnech na české politické scéně řešit a možná to vyvolá i nějaký nesoulad ve vládní koalici.
1: No bez pochyby to budou řešit pánové na koaliční radě, protože Tomio Okamura skutečně i v tom prohlášení, které zveřejnil na sociálních sítích, řekl, že o tom nevěděl, že s tím nesouhlasí, že mu to asi očividně nikdo dopředu neavizoval, že k něčemu takovému chce teda vláda ústy ministra zahraničí přistoupit.
0: Ano, přesně tak, tak to si budou muset zástupci SPD, motoristů a hnutí ANO vyříkat. Každopádně zajímavost je, že toto je jedna z mála věcí, na které se shoduje ministr zahraničí Macinka s prezidentem Petrem Pavlem, protože jinak jejich vztahy jsou, jak víme, otřesné, ale prezident Petr Pavel to oznámení Petra Macinky velmi uvítal. Řekl, že je dobře, že se Česko chce zapojit do této pomoci.
1: Na to jsem se chtěl doptat, jestli náhodou naopak nemůže ten summit vládu a Hrad spojit právě na základě třeba tohodle rozhodnutí, že se Česko skutečně připojí a pošle ty peníze do programu, ze kterého se platí i ty americké zbraně posílané na Ukrajinu. Je to samozřejmě otázka, o které můžeme dlouze debatovat teď tady, jestli to bude mít vliv nebo nebude. Ale Petr Pavel už řekl, že třeba koordinace zahraniční politiky je skutečně do budoucna nutná, takže chce prý znovu navrhnout, aby se ústavní špičky znovu scházely na těch jednáních k zahraniční politice.
0: No tak podle Petra Pavla je skutečně potřeba, aby nejvyšší ústavní činitelé v zahraniční politice se nějakým způsobem koordinovali, tak jako to dělali ostatně dřív. Z jeho strany toto je takové gesto konstruktivního postoje. Uvidíme, jestli bude vyslyšené.
1: Tak moc díky, Zdenko, že jsme o tom summitu mohli společně ve Vinohradské 12 mluvit. Možná nás může mrzet to, že jsme víc řešili spory Pavla s Babišem než náplň toho summitu jako takového, ale my tomu dáváme prostor v jiných epizodách a v jiných pořadech Českého rozhlasu. Tak či onak si za to můžou taky politici trošku sami, protože prostě ty rozepře mezi sebou mají a je to věc, o které by veřejnost měla vědět.
0: Je to tak, mě to taky mrzí, protože zatímco řada zahraničních novinářů se tady soustředí na skutečný obsah toho summitu a na obranné výdaje a tak dále, tak čeští novináři tady rozdělení ve dvou delegacích po městě nahání jak premiéra, tak prezidenta a řeší jejich vzájemné spory, čili také mě to mrzí.
1: Tak jo, tak ještě jednou díky, měj se hezky.
0: Díky za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s naší zvláštní zpravodajkou Fankaře, která v minulých dnech z bezprostřední blízkosti sledovala dění na summitu Severoatlantické aliance, včetně teda toho, která se ignorovaly rozhádané politické špičky Česka. Byla to Zdenka Trachtová, která se jinak pravidelně přihlašuje do vysílání Českého rozhlasu z Bruselu, kde funguje jako zpravodajka při evropských institucích. O summitu a obranných výdajích tedy zase někdy příště. V pátek se dostane totiž na úplně jiné téma, zamíříme do Francie, kde padl rozsudek v kauze jedné z nejznámějších tamních političek Marine Le Penové. Detaily ještě před víkendem. naslyšenou zítra.
5: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
6: Hezké dopoledne, je 10:30.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8%, zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odpoledne představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí letošního roku. Od rána se postupně schází s jednotlivými ministry, kteří mu představují výsledky svých rezortů. Veřejné vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. Britští labouristé můžou ode dneška oficiálně podávat nominace na nového šéfa strany. Nástupce současného premiéra Keira Starmera se stane nejen předsedou labouristů, ale i celé vlády. Favoritem na post je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Je možné, že bude ve vnitrostranických volbách jediným kandidátem. Třetí stupeň poplachu vyhlásili zlínčtí hasiči kvůli požáru na místě bývalých baťových závodů v centru Svitu. Hoří tam výšková budova s číslem 34 se skladem obuvy. Podle mluvčího hasičů zatím nejsou hlášení žádní zranění. Z horních pater budovy se valí hustý tmavý dým. Kouř je cítit i v samotném centru města. Europoslanci budou dnes hlasovat o prodloužení výjimky pro takzvaný chat control. Technologickým společnostem provizorně umožní skenovat obsah online konverzací a nahlašovat závadný obsah policie. Podle jeho zastánců má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu. Podpořit ochranu pand červených ve volné přírodě cvičením jógy můžou o prázdninách návštěvníci zoologické zahrady v Liberci. Cvičení zahrada pořádá každý čtvrtek. Účastnický příspěvek 7 eur je určený na obnovu jejich přirozeného prostředí. Cvičení se může zúčastnit kdokoliv. Teď tě následují informace pro řidiče na D8 směrem z Ústí do Prahy. Čekejte zdržení od sjezdu na Litoměřice ze 4.-5. kilometru. Čtvrt hodiny budete popojíždět k omezení na 41. kilometr. Tam silničáři zabrali pravý pruh. D8 dál k Praze a kolona před Klíčany ze 4. kilometru nesouvisle popojíždí do Cínovecké ke sjezdu do Kbelské. Na D5 z Plzně do Prahy se sune fronta kamionů už od Loděnice z 9. kilometru. Příčinou zdržení je dnes výrazné omezení na okruhu před Lohkovským tunelem. Průjezdný je tam pouze pravý pruh. Přejeme šťastnou cestu. Čtvrtek je a bude provázený jasnou až polojasnou oblohou a odpoledními teplotami mezi 23 a 27 stupni. Hlavně na severovýchodě a východě ale bude až oblačno, výjimečně s přeháňkami a s teplotami od 20 do 23 stupňů. Na horách dnes bude kolem 17 a na Šumavě až 20 stupňů. Tolik zprávy a teď už je tu Osobnost Plus.
8: Chtěl jsem vytvořit intimní příběh, prostřednictvím kterého bychom zachytili tehdejší způsob uvažování o tom, do jaké míry mohl stát zasahovat do intimního života lidí, občanek socialistického Československa. Říká režisér a spoluautor scénáře k filmu Prameň Ivan Ostrochovský, který je hostem Osobnosti Plus. V čem on sám vidí naději a jak moc ho změnila válka na Ukrajině, kde natočil hybridní dokument o dětech, které žijí v metru. Dobrý den.
9: Dobrý.
8: A dobrý poslech z Karlových Varů, kde Osobnost Plus natáčíme, přeje Světlana Vitovská.
7: Osobnost Plus.
8: Pane Ostrochovský, téma interrupcí před komisí a sterilizace romských žen jste v hlavě nosil 20 let. Co byl ten poslední impuls k tomu, že jste film nakonec natočil?
9: Tak už asi nedohol viac čakať, ale skôr boli, prebiehali tie súdy, tie ženy, romské ženy sa súdili na európskych súdoch, teda slovenské, čo vieme tie prípady, tak nás to tak pomklo, že ten film by mohol pomôcť akoby tomu, aby sa tá téma otvorila.
8: Co covid? Protože jsem četla, že i covid vás k tomu trošku poňouknul, že jste zjistil, jak rychle a jak snadno se dají lidi zbavit jejich práv?
9: No, to tiež, ale tak ten covid bol asi pre všetkých, čo robia vo filme, akože také divné obdobie, kde sa aj veľa točilo a samozrejme vždycky ten, aj keď bol covid, že tá téma, že sa štát stará dosť akoby nejakých súkromných práv človeka, sa zase akoby vrátilo tá téma, aj, že verím, že tá téma toho zasahovania štátu do súkromia je, by som povedal, sa opakuje aj v nejakých iných podobách.
8: Vy jste ve snímku chtěl zachytit tehdejší způsob uvažování, do jaké míry mohl stát zasahovat do intimního života žen v socialistickém Československu. Jak byste ten způsob uvažování popsal? Ten záměr asi moc jít přerušit těhotenství, pokud nechci dítě, asi byl vlastně chválihodný ze začátku.
9: Tak ono, ty komisie vlastně vznikly jakoby z dobrého důvodu, úvodovkách, že štát chcel, aby vlastne tie ženy mali deti a myslím, že tá komisia pomôže vyriešiť tie problémy, že bývali ste v garzonke, mali ste dve deti, štát vám mal dať trojizbák a mohli ste mať ďalšie dieťa, lenže štát nemal trojizbáky, nemal väčšie platy, takže nakoniec vlastne, ako vždy, väčšinou, keď štát niečo robí, tak to skončí ako byrokracia a opruzovanie tých ľudí, a že a v podstate aj sami komunisti teda v 86. zrušili tie komisie, lebo pochopili, že vlastne nič s tým nedosiahli.
8: A jak byste popsal atmosféru toho systému, ve kterém museli ženy, které chtěly od těhotenství přerušit, předstoupit před interrupční komisi a před úplně cizími lidmi mluvit o velmi intimních věcech?
9: Tak já si to ani nechcem představovat, to asi jako žena si to možno vedete lepšie predstaviť, ako by ste sa vycítili, keby ste niekomu museli rozprávať nejaké svoje intimné veci pred nejakým úradníkom, hej. Proste je to ako nonsense proste, ale fungovalo to 20 rokov.
8: Ono je zajímavé, že tohoto tématu se chytí muž. Není to zvláštní, že vy sám říkáte, že já si to možná umím líp představit, než vy, stoupnout si před cizího úředníka?
9: Tak sice jsem muž, ale vo filme hrá veľa žen a myslím, že keby som povedal niečo Ani Geislerovej, nejakú blbosť, tak myslím, že by ma s tým poslala akože k šípku, že my to filtrujeme cez tie ženy v tom filme, lebo tam proste hrajú ženy.
8: Myslíte si, že dneska už by sa nieco podobného nemohlo stáť? Že už sme v Česku i na Slovensku tak daleko, že bychom... Mohlo?
9: Jo. Keď sa to raz stalo, tak sa to môže stať kedykoľvek. Viete, že aj Slovensko je pomerne konzervatívna krajina, kde neviete, ktorá politická strana vyhrá a zavedie, viete, že v Spojených štátoch, kopec štátov má zakázané interrupcie, že v Európe, v niektorých štátoch sa to nedá, že je to, môže sa to vždy veľmi ľahko obrátiť, preto to treba akoby sa vrácať tej téme a nezabúdať na to, že to nie je automatické, že máme nejaké práva, že lebo to je vlastne taký trochu naša chyba, že si myslím, že niečo funguje, že to je automatické. To nie je automatické nikdy.
8: Ja som četla, že Pramen má byť hlavne film o naději. No. Kde ji berete v živote vy?
9: Tak ja som optimistická povaha, ja to nepotrebujem, ale nie, tak nechceli sme robiť ďalší vlastne depresívny film, kde vlastne sú, chceli sme urobiť akoby film, ktorý akoby ukazuje, že je nejaká nádej, že môžete robiť chyby, ale viete sa sám nejak akoby vlastne uvedomiť a začať robiť normálne, že vlastne vždycky je šanca proste zmeniť ten život, hej, že a pravím, že už tá téma je dosť ťažká, my sme nechceli vlastne ešte tlačiť akoby na pilu.
8: Když říkáte, že človek si môže uvedomiť svoju chybu, môže ji skúsiť napraviť, Vy ste v živote udělal nejakou takovou zásadní chybu?
9: Jo, začal som točiť filmy.
8: To je vaše zásadní chyba?
9: Určite. Určite by som bol spokojnejší v nejakom kľudnom zamestnaní.
8: Jak je to těžké říct si, tak teď jsem něco pokazil, musím si to přiznat a zkusit to napravit.
9: Tak asi záleží, o čo jde. Může to jít o hlouposti a může jít o nějaké fakt závažné, nějaké morálné věci, že sám si uvědomit nějakou, že jsem někomu ublížil a a častokrát sa s tým nedá nič robiť, ako keby vlastne to je príbeh toho filmu, že veľa tých vecí sa už nedá vrátiť, ale proste len tým, že o tom rozprávame a že si uvedomujeme, že ako ľahko ľudia si môžu nahovoriť, sa presvedčujú niečom, že je v poriadku a vlastne nie je, tak je to vlastne taký akoby výstražný palec, že si máme nejak viac, keď máme nejaké racionálne argumenty na niečo, že to nemusí byť aj morálne.
8: O sterilizaci romských žen československá veřejnost hodně dlouho moc věcí nevěděla. Jak to, že se to dařilo v tom systému tak dlouho tajit?
9: Ani systému, ani teraz o tom veľa ľudí podľa mňa
8: nevie. Ani dnes toho moc nevíme.
9: Tak je to asi chyba aj umelcov, intelektuálov, že sa to téma neotvorila skôr, ale to je, ja som bol napríklad na obliadkách v Spojených štátoch v takej indianskej rezervácii, kde vysterilizovali asi polovicu tých native žien. Oveľa, by som povedal, brutálnejšie, ako sa to ďalo Československo, tam aj tí Indiáni o tom nevedeli. Že je to také tajemstvo, ani vlastne tí obete o tom moc nechcú hovoriť logicky a nechcú o tom hovoriť ani štát, lebo tak je, má za ušami. Takže.
8: A proč myslíte, že o tom nemluvíme moc ani teď, když už je to věc, která je tolik let stará, je to jiný režim, mohli bychom říct svést toto na ten režim?
9: Ja viem, ale viete, ľudia riešia problémy tej väčšinou tej súčasnosti, že nikto sa k tomu nechce vracať, myslí si, že ste môžete, že my sme to nechceli akoby urobiť film, že aby sme si rozmýšľali nad socializmom, nechceli robiť film, kde budeme rozmýšľať nad súčasnosťou, že ten film má hovoriť skôr o tom, že ste človek, ktorý si vie niečo sám zargumentovať pre seba, ale vlastne pochopíte, že tie argumenty na druhej strane, to, že, čo robíte, niekomu ubližuje. Že, a to sa môže diať v súčasnosti, v budúcnosti stále. To nemá s komunizmom spoločné, lebo vrajím, že tie sterilizácie sa diali v Spojených štátoch, v Kanade, v Norsku, že aj v rozvinutých demokraciách to robili, že to asi nie je problém, akože režimu.
8: Ve filmu hrají kromě známých tváří taky neherci. Vy jste natáčeli poměrně drsné záběry z romského sídliště. To ještě na Slovensku existují ty paneláky, skrz které je vidět, nejsou tam okna, zábradlí?
9: Evidentně ano, uvidíte to o filme. Ano, no bohužel u nás ta sociální situace těch Romů je oveľa horší jako v Česku. No, že aj vy máme viac, tak tá spoločnosť je možno k tomu viac stereotypná, že preto ten film má asi väčší zmysel aj na Slovensku, že tá spoločnosť je voči tým Romom ešte stále taká drsnejšia. No.
8: Jak obtížné bylo dostať sa na takové sídliště a točiť tam autentické záběry s neherci, s těmi lidmi, kteří tam opravdu žijí?
9: Vôbec bolo to veľmi jednoduché, možno jednoduchšie, keď sme prišli do takže bielej slovenskej dediny, lebo tí sú nevodvojočili, že sme prišli, tí ľudia rádi nám pomohli, zahrali si vo filme, takže vlastne oni to brali akože vlastne ako zaujímavú príležitosť.
8: Český rozhlas nedávno spolupracoval na unikátním projektu, ze kterého vyplynulo, že Češi si myslí, že o soužití s Romy nelze svobodně mluvit v Česku, ale šířit o nich stereotypy tabu není. Jak je to na Slovensku? Jak má slovenská společnost vyvinutý vztah k romské menšině?
9: Viete, to je asi otázka skôr na nejakého sociológa ako na mňa, ale tak to, čo ja, viete, že tak vnímate to, tak ja tomu viem cez tú moju bublinu, viete povedať, že ja neviem, nie som človek, ktorý žije na východnom Slovensku a mám napríklad osadu hneď za domom, ako tí ľudia na to reagujú, ale proste aj v tej Bratislave, že niekedy to bude taký falošný, ako keby by som povedal vzťah k ním, že neviem si predstaviť, že keď aj o tom niekto dobre hovorí, že by chcel romskú rodinu za susedov úprimne. Viete, že veľa ľudí to ani si sám nechce asi priznať, že asi to v hlave je niekde zakodované, že proste sú s tým spojené problémy a bude to trvať proste roky, to sa asi nedá vyriešiť ani filmom, ani proste nejakou diskusiou, že tá spoločnosť proste musí postupne to nejak ako keby sa k tomu viete, to máte. A možno sa to nikdy nepodarí, ale akože aj ten vzťah k ním, že to ide o nás, nie o nich, ako keby, že ako my vnímame také veci. Že preto je to film vlastne robený cez Bielu doktorku, že ja chcem, aby sme sa my akoby zamysleli nad tým a nie, akože, že čo, prečo my sme takí, akí sme. No.
8: Hlavní roli v Prameni hraje česká herečka Aňa Geislerová. Byla to vaše první volba, nebo ste měl rozhozené sítě ešte niekde jinde?
9: A nebola prvá, i toho nedobrala, takže som nemusel dlho špekulovať, no.
8: Vzala to hned, řekla do toho jdu?
9: Jo, mi to zaujalo. A tak je to zaujímavá postava, ktorá má fakt zaujímavú dilemu a asi zase toľko filmov sa tu netočí v Československu.
8: Čím je pro vás téma Pramene aktuální dnes, pokud je?
9: No je to, stále vravím, že to, že si vieme sami vysvetliť, že robíme niečo, čo nie je správne, si to vieme racionálne vysvetliť a máme to akby logické podložené, ale vo výsledku je to nemorálne, hej, že oni vlastne, tí lekári, dodržovali zákony, hej, oni neporušovali zákony. Ale napriek tomu si dnes o tom myslíme, že to nebolo správne, hej.
8: Bylo to nemorálne?
9: Väčšinou, keď nesprávne, tak nemorálne. Ale vravím, že, ale viete, my sme aj ten film začali robiť, pretože keď sme sa bavili s tými lekármi, oni boli, dodnes sú presvedčení, že všetko robili v poriadku. Viete, že oni necítia. A to vlastne bolo to zaujímavé, čo nás na tom ako vydraždilo, že ako to má človek uložené v hlave. Vlastne, a teraz vravím, to nie je film o tom, že my chceme obviňovať niekoho, kto to robil. My chceme len rozmýšľať o tom, že ako sa to môže stať, že tak vidíte svet, a to je vlastne téma toho filmu.
8: Říká režisér Ivan Ostrochovský, ktorý je hostem Osobnosti Plus. Vysíláme z Karlovarského filmového festivalu.
5: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Pane režisére, vy kromě hrané tvorby máte za sebou taky dokumentární filmy. Váš snímek Světloplach o životě v krytu v charkovském metru získal Světloplachost o životě v charkovském metru získal na festivalu v Jihlavě před 3 lety hlavní cenu. Neplánujete se do Charkova vrátit a podívat se za svými hrdiny?
9: No my se tam vracíme, teda hlavně kolega Palo Pekáček, čo jsem to s ním natáčal, tak oni tam vlastně vozí sanitky a...
8: Já myslím s kamerou.
9: Jo, s kamerou ani nie, že myslím, že jsme povedali to, čo jsme chceli a myslím, že ta Ukrajina je už dneska celkom dobře pokrytá, myslím, mediálně. My jsme tam právě šli úplně na začátku, my tam boli 2 mesiace, keď tá vojna vypukla, nebolo to isté a vlastne sa tam aj veľa ľudí bálo ísť, tak vtedy to ako malo pre mňa význam, že priniesem nejaký iný pohľad na to, ale dnes už nemám pocit, že by som tam niečo vedel objaviť, čo už iní nepovedali.
8: Vy ste na míste točili v míste, kde bylo asi 1500 lidí v tom metru. Vaše hlavní postavy prožívali na nástupišti asi 8 měsíců. Jak se žije v metru?
9: Paradoxne celkom dobre, tiež som bol šokovaný, myslel som, že sa to nedá zvládnuť, ale dá, no, že bolo to zase taká lekcia o človeku, že viete, že dneska my dvaja by sme si išli túto láhnuť pod most a žili by sme tam 8 mesiacov, poviete, že je to šialené, proste tí ľudia to urobili a ukázať, že človek má v sebe nejakú silu, že nejak sa držať pri živote a robiť aj veci, čo si nevie predstaviť, je, že vlastne bola to trochu tiež taká fascinujúca lekcia o tom, že čo všetko človek pre to prežitie dokáže urobiť.
8: Vy ste si ako hrdiny svého filmu vybrali deti, ktoré podľa vás vyčnívali v tom marazmu. Čím?
9: Tak my sme chceli točiť o dospelých, lebo dospelí to vlastne si uvedomovali tú realitu a boli taký, by som povedal, my neradi robíme, keď vlastne tá téma je ťažká alebo depresívna, proste s depresívnymi postavami, hej, že to už netreba. Takže tie deti, ktoré vlastne si trochu neuvedomovali tú vážnosť tej situácie, tak tam prinášali ako keby nejaký typ nejakého iného videnia alebo nejakého optimizmu, ktorý vlastne tí dospelí nemali, hej. Takže sme to vlastne nechceli cez tie deti, to bolo samozrejme také citlivejšie. No.
8: Co je najväčší problém pro ľudí, kteří tráví 8 měsíců v krytu, v metru? Vlastne tam bylo 24 hodin rozsvíceno,
9: jo. Proto
8: ta světloplachost?
9: Jo.
8: Co tam je nejtěžší asi na tom, protože jste tam byl, tak to dopadlo určitě i na vás. Vy jste sice dospělí a dokážete domyslet ty důsledky.
9: Ťažko sa to dá pre mňa hovoriť, lebo viete, že my sme vedeli, že my proste, keď nám z toho bude už moc, tak sa zbalíme, odídeme do Bratislavy a budeme sedieť na káve v Bratislave. Že tí ľudia nemajú kde odísť. Že pre nich skoro bol problém si predstaviť, ako dlho to bude trvať, hej. Že keď tá vojna začala, oni tam boli, my sme tam prišli, tak tam boli asi mesiac. Že oni si mysleli, že za mesiac bude koniec, viete, že zrazu išiel mesiac za mesiacom a že vlastne ako keby tá predstava, že čo sa bude s nimi diať, alebo že či viete, my sme prišli v situácii, kde už ten Charkov bol takmer obklúčený Rusmi, že tam hrozilo, že vlastne sa ráno zobudíme a pred tým metrom budú stať Rusy, takže bolo to vlastne akože dosť dlho napínavé a skôr tá neistota asi pre tých ľudí najhoršia.
8: Co ste si myslel vy, že to taky bude jenom na pár mesiacov?
9: V podstate, hej, tak ja som, ako som pomínal, som optimista, ale no tak nevyšlo to, no. Akože nevedel som si to, ale nemám predstaviť, že by to trvalo tak dlho, ako to trvá.
8: Vy jste v rozhovoru pro Novinky řekl, že ve válce vznikne silné emocionální propojení, že v ní zažijete věci, které v civilu zažít nejde. No. Tak co jste tam zažil takového? Co vás určitě zasáhlo a víte, že to z hlavy nikdy už nedostanete?
9: To asi nejde o to, že vás něco šokuje, to skoro jde o to, že já jsem byl například v Iraku, jsme natáčeli počas vojny, že vy zažijete s těmi lidmi, že jste vlastně záleživá život od někoho, že víte, že ten váš kolega, v prípade Pál Pekačík, je vyškolený a človek z horskej služby a že keby ma niečo trafilo, takže ma asi vie ošetriť, čo je, ale jeho nie. Tak napríklad máte, a keď po nás strieľali, čo niekoľkrat vám strieľali, tak je to, chápete, že on, že keď vám nepomôže on nikto iný, tak proste také vzťahy asi nemôžu vzniknúť tuto v Karlovy Varu na káve, hej, že to a potreba to, aj tie pomoci toho druhého človeka vo vás, ako keby tie vzťahy, ako keby tak vykryštalizovali.
8: Jakou nejextrémnější situaci jste při natáčení na Ukrajině zažil? Nebo třeba při natáčení v Iráku za války?
9: Víte čo, ono to strieľanie, to si človek zvykne, je, že to v podstate tá hlava nech pochopí po pár dňoch, že teda stále žijete a už nie ste v takom strese. Práve, že asi bolo horšie, keď ste ležali týždeň v tom metre a nič sa tam nedieje. A že vlastne tá hlava začne tak ako keby fabulovať si a blázniť, je, že o to napätie je vlastne také, to rýchlo aj plynie čas a keď teda niekde sa nahnete na otak a bojte sa povedú strieľať, ale vravím, že to metro vlastne bolo psychologicky asi najhoršie, že my sme vlastne, práve vlastne tí ľudia tam boli, my sme vychádzali vonku asi každé 3 dní a chodili sme sa, keď sa oslobodzali, sme tam chodili pozrieť, čo sa tam deje, lebo my sme tam nevideli vydržať.
8: Takže chápete to, když člověk říká, že si opravdu lidi zvyknou úplně na všechno?
9: No tomu verím.
8: A vy jste si taky zvyknul?
9: Já nie, ale já jsem si nemusel, víte, že vy, keď jste tam u odzoka na návštěve, vy viete, že to nie, ako keby, že môžete z tej situácie odísť, oni nemôžu. Že vy ste fakt pozorovateľ. Veď dobre, mohli nás tam tie zastreliť, ale ako keby to už vás nič netrapí, ale že máte v sebe taký, ako keby v hlave, takú poistku, ktorú oni nemajú.
8: Vy ste mluvil taky o tom, že válka zmienila i vás osobne.
9: Jasné, lebo vždy, keď ste na takých miestach, tak si potom uvedomujete, že aký je váš život vlastne perfektný, hej, že si robíte robotu, ktorá vás baví, stretávate sa s ľuďmi, nikto pro vás vlastne chce zabiť. Alebo že ja viem, že sa dneska všetci ľudia sú nešťastní a frustrovaní, ale proste je to realita, teda Slovenska určite, že sme sa nikdy nemali tak dobre. Napriek tomu všetci sa ako keby majú v sebe nejakú takú zlosť, že keď si pozriem, ako žili naši rodičia, starí rodičia, že všetci to mali ťažšie. Takže sú ľudia trochu akoby niekedy nevážia, že aké máme vlastne akoby relatívne kvalitné životy proti tomu, čo bolo. Ja netvrdím, že by sme nemali mať lepšie, ale vravím, že aj cestovať po svete, kde fakt tá Európa je, by som povedal, taká luxusná proste klitka, no.
8: Preskladá si človek hodnoty?
9: To ani nie, veď hodnoty máte aj akože už asi dané, že lebo keď ste rasista pošlom do Afriky, asi sa nestanete ľudomil, iba sa, viete, že tie hodnoty, idete s tým hodnoty, ale skôr sa tak emocionálne, ako keby vás to emocionálne nejak, ako keby vám to potvrdí tie hodnoty, hej, že vlastne, že ste, môžete byť rád, že proste, aký život môžeme viesť, hej.
8: Slovenská vláda patří spolu s Maďarskem k zemím v Evropské unii, které Ukrajinu příliš nepodporují. Premiér
9: Maďarsko
8: Robert...
9: už ne, Maďarsko už.
8: Tak Maďarsko patřilo. Uvidíme, jak to bude, ale vypadá to, že to bude lepší. No. Premiér Robert Fico se opakovaně sešel s Vladimírem Putinem. No. Co si o tom myslíte? Čím si to vysvětlujete?
9: My jsme... Že si snaží nahnat body politické u těch svých voličů.
8: A funguje mu to?
9: No, vyzerá, že moc ne, no.
8: Jak se vám tam žije? Vy jste umělec na Slovensku, my vlastně máme ze Slovenska zprávy hlavně o vaší ministryni kultury, tak jak to tam vypadá s kulturou?
9: Tak vyzerá to tak akoby trochu horšie, asi jako kedysi, ale víte, že ono trochu zabudá, že kultura je vlastně na to, na zlé časy, je to máte jako armádu. Vy nerozumíte, prečo máte platiť armádu, keď je mier, hej, že pochopíte tu potreby armády, až keď je problém a kultúra je tu tiež na to, keď je, vlastne sa deje v tej spoločnosti niečo nemorálne, že tá kultúra má sa voči tomu ohradiť, hej. Takže vlastne ako by som povedal, že na spoločnosť 10 rokov živila na to, aby sme sa teraz snažili vlastne upozorňovať na to, že sa deje niečo, nemyslím voči kultúre, ako celkovo spoločnosti je, že kultúra nie je to, aby objavoval kultúru, kultúra na to, aby objavoval, že keď sa niečo deje ostatným občanom.
10: A jde to tak úplně svobodně, že máte pocit, že můžete cokoliv říct, jo, cokoliv točit, s kýmkoliv mluvit, jo, takže nemáte žádný pocit toho, že byste byl nějakým způsobem omezovaný.
9: Tak jste omezovaný tím, že štát vám nedá na to peniaze, lebo mají asi jiné hodnoty, ale veď můžem si natočit film aj na telefon, můžem ho dát na YouTube. Víte, že už dneska se ťažko robí ten dogmatismus, jako kedysi je, že... A berem to vlastne ako len prechodný nejaký čas a tak všetko je prechodné vec. Ale neberem to, ja to berem ako príležitosť, aby tá kultúra ukázala tej spoločnosti, že na čo je, hej.
10: A na co je?
9: No, aby obraňoval tie hodnoty, ktoré pokladáme za dôležité, no.
10: Co sú pro vás tie dôležité hodnoty, pro vás osobne?
9: Tak je to jednoduché, že zem a krást, viete, že to, čo máte v desatore, že normálne také... Je základné věci, no.
10: A máte pochopení pro lidi, kterým my tady v Česku trošku neúplně milé říkáme chcimíři a myslíme to spíš pejorativně, když to o někom říkáme, kteří za každou cenu chtějí mír?
9: Jo, tak myslíte mírových štváčů?
10: Ano, jak máme válečné štváče, tak
9: víte, to nesouvisí asi ani s vojnou, že prostě ta společnost samozřejmě, že po tých rokoch má pocit, že napríklad tí politici, že to sú antisystémoví ľudia, že majú pocit presne, že ten štát tu nie je pre nich, že im vlastne nepomáha, a potom možno, že im majú pocit, kultúra nezastupuje aj to, čo oni si myslia, tak sa cítite izolovaní a naštvaní a proste potom robíte veci vlastne akože oportunisticky vždy proti tomu, čo tá spoločnosť vlastne keby chce.
10: Takže proto máte pochopenie.
9: Ja to chápem. Akože chápem, viete, že to je také poučka, čo majú reklamníci, že vy nemôžete postoje človeka, ktorý získal pomocou emocií, zmeniť pomocou argumentov. Tým ľuďom nemôžete vysvetľovať, že ako tá realita je, vy musíte ich emocionálne zmeniť, ako sa cítia, ako vnímajú život. A keď proste ho vnímajú, že to vlastne nie je nič príjemná tá existencia, no tak ako keby je to logické, že tak správajú. Ale neviem, že by som s ním súhlasil, ale nemyslím si, že sa s nimi hádať alebo sa snažiť argumentami ich zmeniť, to, ten postoj sa proste nedá.
10: My sme pred parlamentnými voľbami slyšeli často od našich kolegů varování pred takzvanou slovenskou cestou. Co to je slovenská cesta? A když se podíváte na to, co se tady děje u nás v Česku, máte pocit, že už na té slovenské cestě jde, nebo že k ní míříme?
9: Víte, že to je také... Zase nesem ani politolog, a nesem ani sociolog, že nemyslím si, že akože to hrozí úplně. A nevím, co to znamená slovenská cesta.
10: No to se ptám, jestli tomu rozumíte. Co to přesně je?
9: Tak víte, my máme Fica už 15 rokov, že to není, to, co se děje u nás, není, jako by, co se objevilo včera, hej. Že
10: tak na Maďarsku to trvalo taky 16 let.
9: A ten Fico tiež mal nějaké období, kde, víte, že dneska o tom nikdo nehovorí, ale tak za Fica založili filmový fond, jako kterému já jsem natočil film. A to boli smeráci, ktorí vlastne to... Viete, že každá tá strana má nejakú dynamiku a v niektorých obdobiach sa chová ako blázon a niekedy sa správa ako keby príčetne, hej, že tiež neviem, čo to... Aj Babiš má asi svetlejšie chvíľky a horšie chvíľky a asi ako každý človek, hej, takže že viete, že zbytočne demonizovať všetko dopredu a strašiť tú spoločnosť, že to kráča do pekla, nič nepomáha, ľudia seba boja a potom, keď sa ľudia boja, tak skôr majú tendenciu voliť všetkých takých dogmatických politikov, ktorí nasľubujú niečo, čo sa nedá splniť.
10: Když ste se svým filmem Pramen se vrátil do socializmu, mířil ste tím i na nejakú analogii s dneškem? Nebo už tam vôbec žiadna není?
9: Viete, to už by som povedal ani nikoho nezaujímavé. Vrajím, že ten problém tých sterilizácií nie je problém socializmu, lebo sa to dialo aj v demokraciách. Ale tak tá analogia, viete, že aj dneska, keď sa povie, že sa vracia normalizácia, to sú hlúposti proste. Ako, viete, že mne fakt nikto nemôže zakázať robiť filmy, hej, že môže mi nedať peniaze, ale to vlastne tiež nemusí niekoho trápiť, že keď ste robotník vo fabrike, prečo by ho malo trápiť, že nemá peniaze na film, hej. Takže je to nejaká, viete, že obštrukcia, ktorú my sa musíme naučiť zvládať a my zvládneme, že nemyslím si, že tým niečo oni môžu dosiahnuť. No. Skôr si myslím, akoby, že vlastne si robia zle.
10: říká režisér Ivan Ostrochovský, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to. A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
5: Portréty.
11: Třetí muž nacistické Třetí říše Rudolf Hess se proslavil odletem do Velké Británie v době druhé světové války. Měl tam něco vyjednat?
12: Spekuluje se, že Hitler o ní věděl a ve chvíli, kdy se ta mise nepovede, tak se od ní samozřejmě distancuje. Nicméně celý ten charakter té distance je takový, že se od ní distancoval příliš brzy. Bylo jasné, že ta mise nemůže být úspěšná v řádu hodin ani v řádu jednotlivých dnů.
11: Říká publicista Pavel Hlavatý.
5: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu.
6: Je 11 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Hasiči likvidují požár skladu ve Zlíně. Škoda se odhaduje na desítky milionů korun. Ukrajina i Rusko hlásí škody po nočních útocích. Ukrajinská města informují o zabitých civilistech. Stavební výroba v květnu zpomalila svůj meziroční růst. Průmysl naopak rostl rychleji. Klidné dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Hasiči dál zasahují u požáru výškové budovy ve Zlíně. Vyhlásili nejvyšší zvláštní stupeň poplachu. Podle mluvčího zlínských hasičů Pavla Řeznička je na místě zhruba 20 jednotek. Při požáru se zatím nikomu nic nestalo. Město doporučuje lidem v okolí nevětrat. Dým se totiž šíří směrem do centra. Bývalou budovu Baťových závodů dnes využívá obuvnická firma jako sklad. Škody odhadují policisti na 60 až 80 milionů korun. Rusko a Ukrajina na sebe v noci znovu útočili. V ukrajinském Chersonu ruský dronový úder na osobní auto zabil dva civilisty, uvedli to tamní úřady. Doněcká oblast informovala o třech mrtvých po ruském útoku leteckou pumou na rodinný dům v obci Družkivka. Další dvě ženy jsou zraněné. Podle úřadu ruské Rostovské oblasti ukrajinské drony v noci znovu cílily na dva tankery v Taganrožském zálivu Azovského moře a poškodili je. Na plavidlech vypukly požáry. V Tverské oblasti kvůli dronovému útoku hoří jedna z nádrží v ropném skladu.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Stavební výroba v květnu zpomalila růst. Z dubnových 7,7% klesla na 4,4%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Naopak průmyslová výroba rostla v květnu rychleji. Meziročně stoupla o 2%. Podle statistiků růst nejvíc podpořila výroba počítačů a dalších elektronických nebo optických přístrojů. Přispěl taky chemický a kovozpracující průmysl. 34-letý český horolezec zemřel ve Švýcarsku. Podle policie kantonu Valais při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Švýcarské státní zastupitelství zahájilo vyšetřování incidentu. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskamp tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čergé řekl, že rodině české úřady poskytují konzulární pomoc.
13: Naši kolegové na velvyslanectví v Bernu jsou v kontaktu s bratem zesnulého českého občana a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Letní prázdniny znamenají pro transfuzní oddělení nejnáročnější období v roce. Nemocnice se proto před nimi snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Obvykle na tom pracují zhruba od května.
14: Kvůli dovoleným je v létě méně dárců krve a ani po jejich návratu není jisté, že budou moct zásoby okamžitě doplnit.
15: Po návratu z některých destinací je až půl roku odklad na darování krve.
14: Připomíná primářka transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Daniela Dušková. Takto dlouhá stopka platí pro exotické země, jako je třeba Madagaskar, Nepál nebo všechny státy Jižní Ameriky.
16: Jsou to země, i které jsou v Evropě. Záleží na to, jaký je tam výskyt komárů například.
14: Doplňuje Vladislava Pražáková z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Hlavně Středomoří, ale i dalších oblastí se totiž několik let týká sezóna západonilské horečky. Lidé by po návratu měli počkat měsíc, než krev půjdou darovat. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
6: K Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení nejezdí vlaky v úseku Praha Vysočany a Praha Horní Počernice. České dráhy tam zajišťují náhradní autobusovou dopravu. Spoje pojedou odklonem a mimořádně zastavují v Praze Libni. Cestující můžou také využít městskou hromadnou dopravu. Omezení by mělo podle Českých drah trvat do dnešního poledne. Jak to vypadá na silnicích? Na D1 z Prahy do Brna začíná první část kolony kamionů před 9 kříži na kilometru 160. 6 osobní auta zpomalují až mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. V Praze před omezením Vekbelské popojíždí kamiony na dálnici D8 z úrovně Klíčan ze 3. kilometru a na D5 se na příjezdu do Prahy od Plzně začíná fronta kamionů před Rudnou na 7. kilometru a posouvají se i dál okruhem směrem k dálnici D1 před Lochkovským tunelem. Navíc zůstává průjezdný jen pravý pruh. Dobře dojeďte. Na severovýchodě a východě může dnes být oblačno, ojediněle s přeháňkami a s teplotami kolem 21 stupňů, jinde bude jasno až polojasno a 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy a teď už se na Plusu budeme bavit řečí peněz.
17: Svět ekonomie a financí hraje v našem životě zásadní roli a je nutno s tím rozumět. Proto jsme pro vás připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát se po dobu prázdnin budeme zabývat tím, jak máme přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
7: Řečí peněz.
17: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těchto finančních ekonom České spořitelny Michal Skořepa, autor stejnojmenné knihy, kterého vítám ve studiu. Vítejte, Michale, dobrý den.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
17: A my nemůžeme, Michale, začít jinak, než že se podíváme na to, jací jsou Češi vlastně hospodáři, tak jak cí jsme.
18: No tak především v tuhle chvíli a asi během těch dalších minut budeme hodně paušalizovat. To je potřeba říct, že samozřejmě mezi námi jsou experti na finance a jsou lidé, kteří mají skutečně velké problémy s tím ukočírovat svůj rozpočet. Takže to je tak jako před závorku, aby bylo jasno, že bereme nějakého průměrného Čecha. A i tak se na to dá dívat ze dvou poměrně různých hledisek. Jedna možnost je říct, že jsme začátečníci. Když se podíváme na některá tvrdá data, týkající se třeba toho, že se nám spousta peněz ještě dneska pořád válí na běžných účtech, kde prakticky nic nenesou. Nebo že mnozí z nás si nechávají peníze v penzijním připojištění, což je taky vlastně finančně vzato velmi nevýhodný produkt. Snad kromě těch, kteří mají krátce před důchodem nebo v nějakých speciálních podmínkách, a našli bychom asi i další různé údaje, tak z toho všeho je vidět, že mnozí z nás ještě pořád si moc na ty peníze pozor nedávají, na tu jejich výnosnost a podobně. Čili v tomhle smyslu se dá říct, že jsme začátečníci, kteří se teprve učí, jak v tom světě se pohybovat a možná, že se postupně, nebo určitě se postupně posouváme k zářným vzorům v zemích, kde prostě umějí s těmi penězi zacházet líp, což je zpravidla severo-západ Evropy.
17: Takže můžeme být konkrétní země některé, které by se dali doporučit?
18: No, já se k tomu možná dostanu za chviličku, protože teď jsem chtěl říct ten druhý pohled. My jsme ve střední Evropě a jsme obklopeni státy, jako je zejména Německo a Rakousko, což by teoreticky měly být naši vzorové, protože jsou v tom kapitalismu mnohem díl a všechny ty tržní instituce i finanční mají mnohem díl k dispozici a tak dále. No ale zrovna tyhle ty dvě země se ukazuje v porovnání se severozápadem Evropy, řekněme, s Holanďany, s Brity, snad i s Belgičany, řekněme, se severní Evropou celkově, tak se ukazují jako extrémně konzervativní ve spoustě věcí. V používání hotovosti, v opatrnosti investiční, ve vztahu k bankám. Když se podíváme na historii bankovnictví v Evropě dlouhá staletí dozadu, tak je tam prostě krásně vidět určitý zlom, že ten vztah k bankám ve střední Evropě je jiný než v západní Evropě k burzám, k investování, k riziku a tak dále. Takže je vůbec otázka, jestli ten severozápad Evropy je pro nás tím správným vzorem, protože prostě možná, že jsme vrostlí do toho středu evropského prostoru a ta určitá konzervativnost, opatrnost a tím pádem ale i nižší výdělečnost hold, to s tím jde ruku v ruce, možná, že nám je vlastní a že se nikdy do pozice těch Holanďanů a Švédů a Britů prostě ani nedokopeme.
17: A těch 20 let, které jsme prožili ve svobodě a prožili, dejme tomu, v kapitalismu a mohli jsme své peníze, prostředky investovat, zhodnocovat, změnil nějak ten přístup Čechů k penězům a k hospodaření s penězmi?
18: Tak samozřejmě. dlouhodobě trochu se ty věci měnily, zejména s tím, jak se měnila, řekl bych, sofistikovala a zlepšovala nabídka toho finančního sektoru. Teď mám na mysli třeba typické hypotéky. To byla věc, která tady kdysi dávno prakticky neexistovala v 90. letech, pak se to opatrně začalo rozvíjet. Ten produkt byl čím dál dokonalejší, že ho pamatujeme možná někteří z nás doby, kdy se vlastně nedala hypotéka převádět. Když visela na nějakém domu, tak prostě zůstala tomu člověku na hrbu, dokud ji nesplatil. Dneska už to jde a to je klasická ukázka modernizace nějakého produktu, která způsobuje, že do toho jde víc a víc lidí, protože to riziko, že mě zůstane ta hypotéka navždycky, prostě se zmenšilo. Takže to je první věc, že ta nabídka se zlepšovala, samozřejmě většina z nás toho dříve či později začala využívat, ale druhý velký, řekl bych, zlom, razantní, nastal před pár lety, zhruba v roce 22 v některých důležitých ohledech, a to byla ta vlna vysoké inflace. Musím jako autor, který celá léta se exponuje na poli finanční gramotnosti, musím přiznat čestně, že prostě vlna jednoho nebo dvou let s vysokou inflací udělala mnohem víc pro českou finanční gramotnost investiční, než veškerá literatura, o kterou se snažím já, mnoho jiných kolegů a učitele ve školách a tak dále.
19: Protože tam jsme přicházeli na úsporách o hodnotu velmi, velmi
18: tam
19: rychle.
18: O rychlou ztrátu velkých peněz a bylo to na vlastní kůži, jak si na vlastní oči, nebylo to jenom tak tréninkově, co kdyby někdy náhodou jsem se dostal do té situace. Takže tam nastal velký zlom, je vidět, že prostě jsme se rozinvestovali, když to hodně zjednoduším. To bych řekl, je velký posun, dáváme si na to větší pozor, víc sledujeme, kde co, kolik nese, takže v tom to nás hodně posunulo.
19: Mm-hmm. A takže finanční gramotnost určitě hraje zásadní roli, ale co například další faktory, jako je vzdělání, sociální prostředí, anebo sama výše majetku, výše příjmu, které máme?
18: Určitě, když se člověk podívá na literaturu, která se tomuhle věnuje, tak je vidět, že vzdělání, marná sláva v průměru, zase zobecňujeme, ale ano, v průměru vede k tomu, že ten člověk dokáže líp analyzovat, co se děje, proč se to děje. Dokáže líp plánovat, dokáže líp předvídat, co se asi tak bude dít do budoucna. Dokáže si ty informace aspoň najít, když už to neví, tak lépe zachází s informačními zdroji, nenechá se tak rychle oblafnout nějakým nesmyslem a tak dále. Takže z tohle pohledu určitě vzdělání obecné bez ohledu na finanční gramotnost pomáhá, jako ve spoustě jiných věcí hold vzdělání je velkým pomocníkem. To je první věc, co se týče bohatství nebo majetku, to taky pomáhá, bohužel je to tak, protože samozřejmě zpravidla, pokud má někdo hodně peněz, tak ty peníze zpravidla má rozložený do různých produktů, některé z nich jsou relativně likvidní například, takže když pak přijde těžká chvíle, tak on má kam sáhnout. A není to se ztrátou, protože nějaká níže příjmová skupina může mít, nebo rodina může mít termínovaný vklad, který velmi pečlivě, poctivě chrání pro studia, řekněme, dítek do budoucna, no ale pokud přijde na nějakou těžkost finanční, tak ona ten vklad třeba musí vypovědět. A u terminová vkladu je to velmi drahá věc, takže prostě má menší samozřejmě prostor pro akci.
19: Takže vlastně možná důležitější způsob nakládání s prostředky, které máme, než ta výše toho samotného finančního příjmu. Samozřejmě zase můžeme mluvit spíše všeobecně, protože když má někdo extrémně vysoký příjem, tak se opravdu nemusí bát toho, že nebude mít na zaplacení elektřiny na konci měsíce.
18: Elektřiny ne, ale známe případy, já nejsem velký sportovní fanda, ale mám pocit, že existují příklady hokejistů nebo fotbalistů, kteří měli velmi vysoké příjmy a skončili velmi špatně.
19: Nakolik to naše finanční rozhodování ovlivňuje nějaká emoce a nakolik vlastně ta racionální ekonomická úvaha? Jsme schopni se u toho hospodaření oprostit od těch emocí a jít čistě po tom finančním zisku?
18: No, nejsme, stručně řečeno, samozřejmě jak kdo, jak kdy, podle toho, v jaké situaci se octneme, protože moderní marketing má velkou sílu, samozřejmě lidé studují i to, jak ovlivnit lidské myšlení a donutit lidi k tomu, aby pokud možno něco udělali rychle a tak dále. Čili ano, stáváme se obětí různých mod, říká se tomu psychologii vagónový efekt, když všichni jedou nějakým vagónem.
19: A tomu
18: vagónem
19: se nevyhneme.
18: No tak někteří z nás se snaží tomu vyhnout, někteří jiní dokonce naopak v tom vidí kouzlo. Prostě jsou členem nějaké skupiny. Ono to dává smysl určitý. Pokud hodně lidí něco dělá, tak velmi často je to relativně rozumná věc, protože jinak by to tolik lidí nedělalo. Bohužel zdaleka ne vždycky to samozřejmě platí, ale spousta z nás spoléhá na tuhle tu takovou takzvanou heuristiku, na takový zjednodušený přístup. Když všichni kupují Teslu, řekněme, snad to můžu říct tady jako čistě hypotetický příklad, no tak si taky koupím, protože asi na tom něco je, když si všichni kupují.
20: A nebo kupují Eniak, ať jsme trošku nevážení.
18: Tak, ano, přesně tak. Takže tohleto riziko tam vždycky je a mnozí z nás, říkám, to dělají víceméně i na schvál, protože oni té racionální úvahy ani nejsou třeba schopni, no tak prostě spoléhají na to svoje okolí, aby náhodou o něco nepřišli, že dneska je moderní termín fear of missing out, neboli bojím se, abych o něco nepřišel, tak když to všichni dělají, tak já to radši udělám taky. Dokonce se objevuje v posledních letech, to už je vůbec jako velmi zajímavá věc pro tradiční ekonomy, skoro by řekl až nepochopitelná, absurdní, zejména ve spojitosti s prezidentem Trumpem, že zejména ve Spojených státech se objevují lidi, a takových příkladů po světě pravděpodobně mnohem víc v jiných oblastech, ale u toho Trumpa to hodně svítí, kteří prostě si kupují akcie určitě

0: Ekonomická logika, o které jste mluvil na začátku té otázky, je úplně překrytá úplně jinými faktory a ztrácí se.
1: A já se vrátím na úplný začátek. A jakou ekonomickou logiku dává to, že Češi patří k nejspořivějším národům vůbec? V Evropě jsme na tom společně s Němci a Švýcaři, hned za nimi jsme my Češi. Má to také logiku, a nebo je to také vlastně emoce?
0: No, především já bych rád zdůraznil, že to není odvěká záležitost tohleto. No, já jsem to nedávno zkoumal pro jistotu, protože vím, že se o tom dost mluví, jakože Češi jsou vylekaní a opatrní extrémně a tak dále. Zhruba do covidu jsme byli na evropském průměru. Covid to rozházel, tyhle věci. Covid byl první, který to rozházel. On rozházel spoustu věcí. Rozházel fiskální politiku, do jisté míry měnovou politiku potom v dalších letech a tak dále. Čili ten přinesl velký zmatek do těch čísel a posunul různé země na různé úrovně z hlediska spoření. A Čechy ano, spolu s některými jiný národy hodně posunul nahoru, ale to si myslím, že tam bohužel šlo po sobě v rychlé kadenci několik různých věcí, které na sebe navazovaly a budí dojem, že se jedná o jednoduchý faktor, ale ve skutečnosti, než tam byl covid, museli jsme šetřit celá Evropa, tam jsme ještě moc nevynikali. Ale vynikali jsme hned po tom, co se dělo dál, protože Česká národní banka, jak si mnozí z nás možná vzpomenou, začala zvyšovat úrokové sazby prakticky první spolu s Maďary. Ano. Minimálně v celém civilizovaném světě, jaksi bohatém.
1: Bylo to téma velkých a ohnivých diskuzí, jestli v ekonomické dobře, obci, jestli je to správně.
0: Ano, ano, ale pro běžného smrtelníka to znamenalo, ha, najednou je možno vydělat na kdysi vysmívaných bankovních účtech těch spořících, která je velmi pěkné peníze. 4-5% a tak podobně, což už u investice, je to taky investice, která je prakticky jistá, prakticky nulové riziko a extrémním způsobem likvidní, kdykoliv jsem si ty peníze mohl stáhnout. No tak to je krásný výnos. Takže zejména ti z nás, kteří ty peníze měli, to je další věc, na kterou je potřeba upozornit. Ty úspory, to se netýká nás všech. Naprostou většinu českých úspor tvoří velmi zjednodušeně řečeno horní polovina domácností. Mm-hmm. Dolní polovina byla ráda, že je ráda, ta nic moc nespořila, nespoří. Takže to se týká těch lidí, kteří mají peněz i jako řekl bych na zbyt a prostě jenom přemýšlí, kam to dají, no tak když viděli ty úrokové sazby, tak místo, aby to utráceli, jak si řekli, no tak odložíme na nákup vozu a místo toho prostě ty peníze dáme do banky, protože s velkou jistotou mít několika procentní výnosy, to už je pěkná záležitost. No a teď vlastně v poslední době ona to trošičku klesá už ta míra úspor, což bych já i čekal, pokud tohle je to hlavní vysvětlení, ale ono na něj navazuje to, o čem jsme mluvili, o tom rozinvestování, že v tom mezidobí, v důsledku té vysoké inflace, ti, kteří aspoň trošku jsou schopni něco uspořit, tak si začali mnohem víc všímat toho, jaké jsou možnosti a kde co kolik nese. A zejména poté, co ty spořící vklady už tolik nenesly, no tak lidé najednou našli mnohem větší vervu k tomu, aby investovali ty peníze místo, aby je utráceli. Takže tam je vidět, když si srovnáme data, řekněme za rok 19 a za rok 24, 25, tak je vidět, že lidé mnohem víc dávají peněz do podílových fondů. Takže v tomhle smyslu prostě ta inflace nás hold naučila investovat. A navenek to působí dojmem, že víc spoříme, ale my vlastně se jenom chystáme, to není, já bych neřekl, že to je proto, že se něčeho hrozně bojíme. Když se podíváme na čísla o náladě v ekonomice, tak Česko je na tom velmi dobře v evropském kontextu, jo. Čili to není tak, že bychom byli národ lidí, kteří teď se strašně všeho bojí a prostě nechtějí utrácet, protože co kdyby náhodou něco. Spíše to tak, že prostě jsme se naučili investovat a máme trošku lepší ty tykadla na to, co s penězi, jestli doma v šupletí nebo je utratit, a nebo je investovat, mít z toho poměrně dost peněz navíc. A za rok mít třeba na ten další vůz.
1: Společně s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou vám servírujeme dnes finanční jednohubku v podobě hospodaření a toho, jak správně hospodařit. Vy ve své knize v jedné z úvodních kapitol formulujete tři základní pravidla pro zacházení s penězi. Jedno pravidlo je rezerva, o které jsme se už částečně dotkli, pak je tam revanš a pak je porozumění. Pojďme ve stručnosti říct, co vlastně představují.
0: Já jsem samozřejmě, protože už se v tom oboru pohybuju léta, tak jsem dostával otázky, co jsou ty nejdůležitější věci. Protože ono to je široké pole, složité pole, tam se dá mluvit o spoustě věcí, ale tyhle ty tři věci jsem vytáhl jako věci, které mě přijdou, že jsou fakt nejbolestnější asi. První je teda rezerva, to znamená, že my bychom měli hned, jakmile máme první příjmy, i kdyby to bylo kapesné, já navrhuju osobně i tlačit do toho i děti, když mají kapesné, aby si z toho kapesného vytvářeli svou pidi rezervu, ze které potom v dospělosti začne být. Prostě musí tam být ten vrozený zvyk, že výdaj číslo jedna, než začnu mluvit o jakémkoliv konkrétním výdaji, ať je to zmrzlina nebo auto, tak první výdaj je rezerva, budování rezervy.
1: Já mohu říct, co jsem udělal se svými syny. Já jsem jim dával kapesné 200 Kč měsíčně a říkal,

0: časem, když si uspoříte 50 korun, tak na konci měsíce vám přidám ještě 50 korun.
1: Jasně.
0: Takže se naučili to odkládat, tu 50 korun, aby na konci měsíci měli a něco z toho měli. Tak možná i to je jedna z cest, kterou jsme můžeme dát pod našim posluchačům.
2: Tak. A pak už je tam prostě ten zvyk, že ne všechno, co jsem si vydělal, můžu hned rozházet, protože přece tam vždycky na začátku bylo nějaké rozhodnutí o nějakém odkládání. To je rezerva, o té se možná ještě budeme hodně bavit. Druhá věc je revanč. Ono to bylo, je to na R, rezerva je na R, revanč je na R, a to třetí bylo rozumět věcem, to je taky na R. Tak revanč, to je odkaz na to, že mnozí z nás občas zapomínáme na to, že prakticky vždycky, až na velmi řídké výjimky, prakticky vždycky, jakmile něco někde v ekonomice probíhá, nějaký vztah, nějaká transakce, tak vždycky je to něco za něco. A pokud mě někdo něco nabízí zdarma, tak prakticky vždycky s historicky naprosto vzácnými výjimkami za to něco chce a pravděpodobně si vezme. On dobře ví, co si vezme, a jenom na mě zjistit, co si to bere.
0: Občas tomu říkáme selský rozum, aby jsme se na to
2: přesně
0: podívali.
2: Přesně tak.
0: Že nic není zadarmo.
2: Občas najdeme v médiích zprávu, že někde někdo chodil po ulici v New Yorku a rozhazoval bankovky. Úplně zadarmo. Možná, že dokonce ani to nebylo úplně zadarmo. Bůh ví, co tam bylo v pozadí za nějaký fikaný záměr. Ale zkrátka dobře, jakmile někde něco vidíme extrémně levného, tak je potřeba vždycky se nejdřív ptát, jestli skutečně je to tak levné, anebo já budu platit nějak jinak někdy jindy. Mm-hmm. Ten člověk chce, abych já se mu revanžoval. Proč by mě něco dával levněji, než to dávají jiní? Čili vždycky si položme tuhle otázku, jak to, že je to tak výhodné. To mám skutečně zrovna já tak historické štěstí, anebo se tady na mě šije nějaká bouda.
0: A to rozumět.
2: To je revanč. A rozumět, to je, bych řekl, nejobecnější, nejsložitější. Měli bychom podnikat jenom ty transakce, ať už jsou to investice nebo dluhy, kterým rozumíme, kde víme, jak to bude fungovat, jak je postavena motivace té protistrany, jestli skutečně si chce vydělat jenom na té úrokové míře a na tom každoměsíčním poplatku, anebo jestli tam někde na straně 17 pod čarou ještě nějaký nenápadný pidí poplateček maličkým písmem, kde je napsáno, pokud byste se náhodou spozdili o minutu se splátkou, tak vám budeme muset vzít ten dům, který je tady popsán potom v příloze, jo, kvůli půjčce za 50 tisíc a podobně. Čili rozumět tomu, jak je to celé vymyšleno, jak ta druhá strana myslí asi tak, jestli se tady na mě nechystá něco zlého, což bohužel v dnešní době, kdy všechno je dlouhé, všechny dokumenty jsou dlouhé, tam spousta různých výjimek, takzvaných disclaimerů prostě. Za tohle nemůžeme a tohle vám neslibujeme a na tohle si dejte pozor, to málo kdo má sílu číst, všechny ty obchodní podmínky mnohastránkové, tak tohle pravidlo dodržet je těžké, ale měli bychom se snažit.
0: Která z těch pravidel vlastně lidé porušují nejčastěji? Je to právě to porozumění nebo revanč?
2: Já si myslím, že to rozumění ne. Už jenom proto, že v té nejcitlivější oblasti, což jsou dluhy, se ta regulace natolik změnila, že my vlastně ani moc nemáme prostor pro to udělat chybu. Protože
0: pravda, když člověk jde do banky a jde si vzít úvěr, tak má velkou jistotu, že si nenaběhne.
2: Tak, solidní poskytovatel, nemusí to být asi úplně nezbytně banka, ale prostě solidní poskytovatel, který je normálně regulovaný Českou národní bankou, který nic neschovává, který má třeba vysoké úrokové sazby, protože poskytuje rizikovým klientům a tak dále, tak prostě ten je regulován a ten si nemůže dovolit, ten má povinnost prozkoumat moji úvěruschopnost a tak dále. Takže tam si myslím, asi se pořád vždycky budou dělat chyby, ale já si myslím, že největší problémy s tou rezervou.
0: Pojďme k ní. Právě ve své knize upozorňujete, že vytvoření finanční rezervy je opravdu pro mnoho lidí překvapivě složitý úkol. Hraje v tom roli opět ta psychologie, tedy mám peníze, které mi tam v úvozovkách leží ladem?
2: Je to tak, protože rezerva nebo budování rezervy, rezerva je ten výsledek, to je ta kupa peněz, ale my se spíš asi bavíme o každoměsíčních výdajích a ten první výdaj. Pokud teda zrovna nejsem v kritické situaci, pokud zrovna nemám nějaký velký krátkodobý přechodný problém, to teď nechme stranou, tam se ta rezerva může naopak čerpat, na to je rezervní svatá, tu si nemám brát do hrobu, je prostě na kritické situace. Pokud nejsem v kritické situaci, je v celku normální situace, kterou čekám, že bude trvat ještě x měsíců nebo let, tak v tom případě bych já tu rezervu neměl čerpat a naopak bych ji měl spíš budovat, pokud ji nemám vybudovanou. Takže je to výdaj úplně číslo jedna, jenomže má tu nevýhodu psychologickou. Že je šíleně abstraktní. Říct jako teď dávám, já nevím, 1000 korun nebo 5000 korun a já vlastně nevím na co. já je dávám, řekněme, na spořící účet, to si myslím, že je nejlepší místo pro rezervu, ale já nevím, kdy to přijde, možná to ani nepřijde. Mám kamarády, kteří v životě žádnou rezervu nepotřebovali, nebo mám kamarády, kteří potřebovali tolik peněz, dostali se do takového průšvihu, že jim byla nějaká rezerva úplně na nic a ta moje, kterou si vybuduju, by byla hrozně malá. Ale tyhle ty extrémní úvahy nemění nic na tom, že bychom každý si měli tu rezervu budovat. Je to náš nějaký polštář, nějaký náš buffer, jak se říká hezky anglicky, ale je ta abstraktnost, ta obtížnost si představit, proč to vlastně dělám, k čemu to asi budu potřebovat, když já netuším, prostě teď ještě nevím, tak si myslím, vede mnohé k tomu, že si říkají, no nic, ono to nějak dopadne, třeba se ani nic nestane, anebo je druhá možnost s tím úzce spjatá, to je pak ta kritická situace, rozpoznat, kdy jsem v té kritické situaci. A mnozí z nás mají pocit, že jsou v kritické situaci 20 let a 20 let říkají, nemám, kde bych na to vzal, ani korunu nemůžu dát stranou, nejde. Tak to podle mého soudu tohleto, tenhle ten způsob vyjadřování je výrazem jaksi neznalosti finanční nebo neschopnosti dobře hospodařit, protože já můžu být v kritické situaci pár týdnů, pár měsíců, stane se mi nějaký průšvih, ale ne prostě léta a léta za sebou. Tam je něco jiného špatně. Můj životní styl je nastaven špatně. Já si musím životní styl nastavit tak, abych byl schopen tu rezervu vybudovat.
0: A to souvisí tedy s tím rozdílem, zda utrácíme mezi spotřebou, investicí do budoucna, anebo na zachování životního stylu, o kterém mluvíte. Ano. Tam bychom to měli zhodnotit, takže vlastně otočit tu logiku, rezerva není to, co mi zbyde na konci měsíce, ale rezerva je první částka, která odejde na ten spořící účet. Pochopil jsem to tak správně.
2: A mnozí z nás asi někde už zachytili pravidlo 50-30-20. To znamená 50 na pravidelné výdaje, 30% příjmů na úspory, na investice, na takové ty věci, co nejsou úplně nezbytné, a 20 na rezervu. Až na to, ono to jde tak pěkně po sobě 50-30-20 dolů, ale ta 20 má být naopak na začátku, úplně striktně. Když to takhle, že to řeknu, jak to působí dojmem přesně tím, no tak ta rezerva až teprve, když náhodou mě zbydou peníze, tak to zkusím.
0: Michale, my se blížíme k závěru. Ten čas utekl strašně rychle. Přiznám se posluchačům, že jsme měli připraveno daleko více otázek, ale věřím, že jsme odpověděli na podstatnou většinu z nich. My bychom ale na závěr určitě měli říci ty rizikové momenty, které často nevidíme a které poruší ty naše pravidla toho správného hospodaření. Kde se ty rizikové momenty skrývají nejčastěji? Tedy jaké situace jsou nejvíce rizikové pro to, aby jsme porušili byť jenom ta tři pravidla?
2: No tak určitě těch rizik je daleko víc na straně výdajů, řekl bych, protože tam je prostě problém s tou naší kázní, tam se může stát, že nenadále na nás vybafne buď nezbytnost rychle opravit auto, protože ho prostě potřebujeme, bydlíme na vesnici a tak dále, neobejdeme se bez něj, nebo nějaká ukrutně lákavá příležitost, právě zapomeneme na to si přečíst pořádně smlouvu a jdeme do něčeho, co se nakonec ukáže jako velké finanční dobrodružství. Takže myslím si, že jsou primárně na straně výdajů, ta příjmová stránka, pokud minimálně co se týče zaměstnanců, samozřejmě podnikatele, tam je to jaksi volatilně, jaksi kolísavější ten příjem taky. No ale jinak ten rejstřík je hrozně široký. Já si myslím, že každý z nás se dostává do jiných obtíží a vytipovat úplně, co by bylo nejčastější.
0: Dobře, tak jinak. Co by měl posluchač po dnešním rozhovoru zkontrolovat, anebo si spočítat ještě dnes večer, aby zjistil, že to dělá dobře?
2: No já si myslím, že prostě se věnovat té rezervě. Mnozí z nás ji vůbec nemají, nebo ji mají extrémně nízkou. 3 až 6 měsíců se doporučuje čistých příjmů téhle té výši. Takže se podívat, jestli má. Pokud ji nemám, jestli buduju, a pokud ji mám, a řekněme buduju, ale hlavně mám, tak jestli mám správně uloženou. Jestli není uložená někde, kde ji budu půl roku dobývat, to není dobrá rezerva, nebo jestli nemám někde, kde její hodnota prudce kolísá, to taky není dobrá rezerva, protože ve chvíli, kdy budu potřebovat, najednou zjistím, že tam je o třetinu méně.
0: Takže rezerva v akcích je nesmysl.
2: Přesně tak.
0: Michale, já vám moc děkuji, že jste dnes přišel. Dneska jsme ukázali, že cesta k finanční pohodě nezačíná investicemi ani složitými finančními produkty. Začíná u obyčejného hospodaření, kontroly výdajů, vytváření rezervy, o které jsme mluvili hodně, rozumných rozhodnutí, které budeme dělat s našimi financemi. V příštím díle se podíváme na další krok, a to je, jak bychom měli pracovat s dluhem a s úvěry, aby sloužili nám a ne nakonec my jim. K tomuto a dalším dílům se samozřejmě můžete kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz a já za dnešek děkuji ekonomu České spořitelny Michalu Skořepovi. Díky moc.
2: Díky za pozvání.
0: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
1: Pěkné dopoledne, je 11:30.
3: Český rozhlas Plus.
1: V portugalské nemocnici zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, informoval o tom server BBC. Umělkyně známá hity jako Islands nebo It's a Heartache se dožila 75 let. Zpěvačku z jižního Walesu v květnu uvedli do umělého spánku poté, co v Portugalsku podstoupila urgentní operaci střev. Její mluvčí nedávno uvedl, že se z umělého spánku probrala, ale zůstávala nadále ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. Hasiči ve Zlíně dál bojují s požárem výškové budovy v centru města. Vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Na místě bývalých baťových závodů hoří sklad obuvy. Nikomu se nic nestalo. Město doporučuje lidem v okolí nevětrat. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagen dnes projedná plán na možná největší transformaci v dosavadní historii firmy. Rada by mohla rozhodnout například o uzavření 4 továren nebo zrušení dalších desítek tisíc pracovních míst nad rámec už dohodnutých škrtů. Odbory kvůli tomu vyhlásily ve všech německých závodech podniku celostátní protestní den. Letošní jarní mrazy zničily víc než polovinu letošní úrody ovoce. Vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie můžou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Maďarská opoziční strana Fidesz dnes pořádá demonstraci proti navrhovanému dodatku k ústavě, který by umožnil odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Nový premiér Péter Maďar jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády. Šujok opakovaně vzkázal, že sám se prezidentského křesla nevzdá. Přes 10 milionů korun dá letos pražské letiště obcím za přelety letadel při opravě hlavní vzletové dráhy. Třeba Kladno dostalo 1 milion. Peníze použije na vybudování multisenzorické místnosti v dětském rehabilitačním stacionáři. Děti s různým stupněm postižení díky tomu budou moct rozvíjet smyslové vnímání. Krátký pohled na dopravu. Dálnice D8 z Ústí do Prahy. Kamiony popojíždí z úrovně Odoleny vody z kilometru 4,5. V pomalém tempu pokračují až do Cínovecké ke sjezdu do Kbelské. A plzeňská dálnice D5 na příjezdu do hlavního města. Tady je kolona kamionů za Loděnicí z 9. kilometru a sune se následně i okruhem až k Lohkovskému tunelu. Dobře dojeďte. Dnes nás provází většinou jasná až polojasná obloha, hlavně na severovýchodě a východě, ale může být místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Tam pak bude trochu chladněji kolem 21 stupňů, jinde dnes bude 23 až 27 stupňů. A po zprávách už má slovo Petr Vizina, začíná Interview Plus.
4: Kubánci se tento týden museli obejít bez elektřiny už po třetí za posledního půl roku. Kuba čelí přísným americkým sankcím. Spojené státy dlouhodobě označují komunistickou vládu v Havaně za hrozbu pro americkou národní bezpečnost. Blíží se kolaps kubánského režimu. Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
3: Interview Plus.
4: Hostem Interview Plus je znalec Kuby, autor knih o Kubě a redaktor Seznam zpráv Eduard Freisler, s kterým si tykáme. Vítej, Edo.
2: Ahoj.
4: Vláda v Havaně viní z ekonomických problémů americké sankce. Spojené státy odpovídají, že za kubánskou nuzotu mohou skorumpovaní a nekompetentní komunisté. Kde je podle tebe pravda?
2: No, asi všude, u všech těch bodů zase vymenoval. Samozřejmě ten kubánský režim si stěžuje na americké sankce už nějakých 70 let. A teď je asi situace nejkritičtější pro ten kubánský režim, protože to ropné embargo tam prakticky zastavil život na té Kubě, takže a asi všechno dohromady, co jsi jmenoval.
4: Z Kuby přicházejí fotografie zbědované společnosti, která ztrácí přístup k elektřině, k pitné vodě, k potravinám, lékařské péči. Ty jezdíš na Kubu pravidelně déle než 25 let. Je podle tvé zkušenosti teď situace nejhorší?
2: Já jsem tam nezažil to zvláštní období, tož bylo tedy období po rozpadu Sovětského svazu, kdy Kuba přišla o dodávky sovětské ropy a vůbec o pomoc těch socialistických zemí, včetně Československa. A to tehdy na tom ostrově vládl hladomor. Ale za těch 25 let jsem asi tu Kubu v takhle zbědovaném stavu zatím neviděl.
4: Ty jsi s Kubánci v pravidelném kontaktu. Odhádneš, co si myslí. Při posledním blackoutu se na Kubě znovu objevily pouliční protesty. Slábne podle tebe moc komunistické vlády?
2: A oni ty protesty jsou zatím spíš lokální a spíš tam jde o to, že tam tak nějak trochu jenom bouchají do nějakých ešusů a talířů a lžícema, kaserola, co se to jmenuje, což je vlastně takový jejich jediný odpor, ale znovu není to nějaké celonárodní, je to většinou na několika místech Havany. Takže já si myslím, že se zatím jako kubánská vláda nějaké velké spoury zevnitř té Kuby nemusí obávat už jenom kvůli tomu, že ti Kubánci jsou opravdu v špatném fyzickém a psychickém stavu a doslova šetří energii, než aby třeba jeli někam několik kilometrů, ještě na to nemají peníze, aby se zúčastnili nějakých protestů. Přitom mají pocit, že se nic nezmění a navíc se vystavují nebezpečí toho, že přijdou nějaké tajné služby a zatknou je a zavřou na Bůh ví jak dlouho.
4: Ty říkáš, že mají pocit, že se nic nezmění. To je tvůj dojem z těch rozhovorů, které s nimi vedeš, předpokládám po WhatsAppu, což je možné.
2: Jasně, no já jsem tam teďka byl v dubnu několik týdnů a jsem v pravidelném denním kontaktu s několika Kubánci, hlavně tedy přes WhatsApp, i když je to složité, protože jak jim neustále vypadává elektřina, tak samozřejmě nemají Wi-Fi, nemají jak se napojit. Oni ve skrytu duše, myslím, doufají a tvrdí mi, že tenhle rok bude ten, kdy tedy kastrismus konečně padne. Ale v následující vteřině vám řeknu, že vlastně ta situace je pořád stejná nebo o něco horší každý den a že sami nějaké nové časy, že se jich nedožijí. Prostě to je taková jedna velká, myslím, kolektivní deprese.
4: V jedné ze svých knih máš takový postřeh, že existují dva americké přístupy ke Kubě. Demokratický, který chce ulevit, řekněme, běžným Kubáncům a republikánský, který vůči Kubě, tedy komunistům, naopak přitvrzuje, aby donutil vládu k ústupku. Platí, že Trumpova vláda teď vyvíjí co nejvyšší tlak, aby ten režim v Havaně padl?
2: No já bych dokonce řekl, že teď existují takové tři strategie. Demokratický přístup, republikánský a ten trumpovský. Ono většinou tedy šlo o to, že když byl u moci demokrat třeba Barack Obama, tak uvolnil spoustu restrikcí, to znamená třeba Američané mohli častěji jezdit na ten ostrov, kubánští Američané nebo američtí Kubánci, já nikdy neumím to nadefinovat, tak ti mohli posílat za Baracka Obamy více peněz na ten ostrov. Takže ti lidé na ostrově měli opravdu v kapsách více peněz a mohli si víc dovolit, mohli si víc koupit. Tak to samozřejmě bylo to plus, ale pak vám řeknou odpůrci kastrismu, zvlášť v Miami, že velká část těch peněz jde prostě do státní pokladny a pak tam rostou hotely, které vlastní armáda. Takže vlastně podporujete tím ten režim. Takže republikánský prezident většinou se snaží to nejvíc omezit, ten přítok peněz i toho turismu. No a Trump se do toho totálně opřel a zahájil tu ropnou blokádu, která ten ostrov úplně paralyzovala, což jsme asi nezažili v moderní éře.
4: Dovedeš odhadnout, jaký ten otevřenější přístup, řekněme obamovský, měl význam pro Kubu? Já připomenu, že před 10 lety to byl takový symbolický moment, hráli na Kubě Rolling Stones. To je takový symbol. Přišlo 500 000 Kubánců.
2: Včetně mě.
4: Včetně tebe. Mělo to s odstupem času nějaký význam pro Kubánce?
2: No, byl to takový okamžik naděje, no, ale myslím, že
4: byl
2: Kubánci...
4: Byl to laciná naděje?
2: Já bych úplně nechtěl říct laciná, tak aspoň teda viděli Rolling Stones, no, ale samozřejmě z toho se nenají. Každopádně asi myslím, bylo všem brzo jasné, že to byla spíš taková habodíra toho Castrova režimu. A
5: že tu Ameriku svým způsobem uklidnil a oni mohli prostě získat znovu víc peněz, takže samozřejmě republikáni do dneška to oteplování vztahu za Obamy velmi, velmi kritizují, ale znovu připomenu, tehdy v těch letech se těm Kubáncům nedařilo tak strašně jako dnes a sice, jak říkám, Trump utahuje šrouby a ten režim v mnoha ohledech ustupuje, protože nedávno schválili velké tržní reformy, i když jsou zatím jenom na papíře, ale jsou to reformy, ke kterým nikdy by ten kubánský režim bez toho Trumpova tlaku prostě by k němu vůbec nepřistoupil. Ale zase na druhou stranu, na Kubě už několik měsíců umírají lidé kvůli té ropné blokádě.
4: Hostem Interview Plus je znalec Kuby a redaktor Seznam zpráv Eduard Freisler.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
4: Prezident Trump dlouhodobě naznačuje, že se s komunisty na Kubě vyrovná podobně jako s vůdcem Venezuely Nicolasem Madurem, kterého si sadil během krátké vojenské akce. Vidíš náznaky, že se k tomu americká vláda chystá?
5: Tady jde o to, že a potvrdilo mi to více zdrojů i třeba přímo ze State Departmentu ve Washingtonu, že oni marně hledají kubánskou Delcy Rodriguez. Jen připomenu, Delcy Rodriguez je teďka úřadující prezidentka Venezuely.
4: Tedy hledají toho, komu by vládu mohli předat.
5: Mohli by s tím člověkem, stejně jako s Delcy Rodriguez, která byla mimochodem pravá ruka Nicolasa Madura, prostě obchodovat a docílit toho, aby ta země po nějaké velkém politickém otřesu, což by třeba bylo odstoupení Diaze Canela, což je současný prezident. Kuby, aby ta země zůstala stabilní, aby tam nedošlo k žádným nepokojům nebo k nějaké přímo občanské válce. Narazili tedy. No. Tu Delcy Rodriguez tam nikdy zatím tedy nenašli a navíc já si osobně myslím, že kdyby někdo měl tyhle ambice uvnitř kubánské vlády, že by brzo skončil ve vězení nebo 10 metrů pod zemí, protože ta kubánská revoluce je daleko ideologičtější a daleko jako vlastně sama sobě opravdovější než nějaký čavismus ve Venezuele, kde tam to bylo hlavně o penězích a o organizovaném zločinu, kde se spíš za ten socialismus skovávali a jenom proto, aby mohli drancovat přírodní zdroje té Venezuely.
4: Rozumím tomu tedy správně, že Američané jsou zatím váhající nebo zdrženliví, protože nemají pokračování toho plánu, který by začal odstavením současné komunistické vlády na Kubě?
5: To je asi jeden z těch důvodů. Další je, že Kuba není tak bohatá na přírodní zdroje jako ta Venezuela. A tam nejsou žádné ropné zásoby nebo zlaté diamantové doly, nic takového. Ale musíme si taky uvědomit, že Trump je stále, nebo Trump zabřednul ve velmi, velmi nepopulární válce v Iránu. A myslím si, že americký volič už těchto těch vojenských dobrodružství má docela dost. A teď bych si troufnul říct, že se Trumpovi nebude chtít cokoliv na Kubě vojensky dělat, zvlášť když tedy ještě, jak jsme se teďka dozvěděli, znovu vlastně s Iránem válčí.
4: Jedním z důvodů amerického zásahu ve Venezuele bylo, že země z peněz za ropu financovala režim na Kubě, jestli se nepletu. Tak změnila se situace na Kubě poté, co Američané odstranili Madura z vedení Venezuely?
5: No určitě, oni Kubánci, nebo tedy kubánský režim přišel o ty klíčové dodávky ropy, protože tomu ostrovu prakticky tu ropu a nikdo takhle nedodával. Venezuela vlastně nahradila ten Sovětský svaz. Od roku 2000 tam posílala 100 000 barelů ropy týdně, měsíčně vlastně zadarmo nebo za opravdu přijatelné ceny a taky se stávalo, že té ropy v jednu chvíli Kubánci měli tolik, že tu ropu, kterou dostali darem z Venezuely, pak prodávali normálně na trhu a takže z toho získalo další stovky milion dolarů a najednou nic takového není. Ono se sice pokusilo Mexiko poslat nějaké tankery na Kubu a v dubnu tam přijel jeden ruský tanker, ale od té doby si myslím, že opravdu ten režim nedostal ani kapku.
4: Zaznamenal jsem postřeh kubánského exilu, že Marco Rubio a Donald Trump v souvislosti s Kubou už ani tak nemluví o demokracii nebo o lidských právech, spíš o selhávající kubánské ekonomice. Souhlasíš s tím postřehem, že Amerika jako dovnitř se mě i navenek komunikuje spíš o těch životních podmínkách, než o svobodě, řekněme, na Kubě?
5: No já nevím, já jsem teda teďka trošku zděšenej tou pomocí, nepomocí Ameriky pro Venezuelu po tom obrovském zemětřesení, protože Donald Trump všem tvrdil, jak tu zemi teď spravuje a že je to on, který to řídí. Ale už jenom třeba, když se podívám na jeho retoriku, tak prakticky nevyjádřil žádnou soustrast těm Venezuelanům a v jednom projevu tvrdil dokonce, že se tam tak všechno zlepšilo a tak je to tam tak skvělé, že lidé radostí tancují v ulicích. Takže on nemá v sobě prakticky žádnou empatii, takže si myslím, že mu i Kubánci jsou trošku, když to řeknu, ostře ukradení.
6: A co to znamená pro Kubu, to, co říkáš?
5: Myslím si, že mu je jedno, že tam teďka umírají lidé a že bude chtít ten režim pomalu, ale jistě jakoby tak trochu zadusit nebo uškrtit a zlomit, protože on tvrdí, že ten režim spadne taky tak, protože je v tak strašném stavu, v čemž má asi samozřejmě pravdu, ale a když samozřejmě zablokujete celý ostrov a nemůžou tam přijíždět ropné tankery, tak nevím, kolik zemí by tohle vydrželo.
4: Spojené státy letos v květnu vznesly obvinění proti bývalému kubánskému prezidentovi Raulovi Castrovi, vinního ze sestřelení malého civilního letadla v únoru 1996, tedy před 30 lety, kdy zahynuli dva lidé. Tohle působí jako záminka, řekněme, z pohledu mezinárodního práva, aby Američané mohli na Kubě zasáhnout. Rozumím tomu dobře?
5: Asi jo, ale já nějak mám pocit, že si Američané nedojdou pro Raula Castra, jak si došli pro Nicolase Madura, přece jenom Raul Castrovi je nějaký 95 let a myslím si, že ten režim by ho bránil daleko víc, než byl ochotný čavismus bránit Nicolase Maduro, kterého tak trošku považoval jenom za převozníka té jejich revoluce, kdežto Raul Castro je pro spoustu stoupenců té kubánské revoluce, vlastně jejich životním stylem a všechno, co vlastně znají, protože už s nimi žije od roku 1959.
4: To příjmení Castro, nemůže to být jenom symbol, že tomu člověku je sice 95 let, ale ospravedlňovalo by to ten zásah na Kubě, protože to je symbolický krok proti Castrovi, přestože Fidel Castro, jeho bratr, už je mrtvý.
5: Jasně, ale musíme si uvědomit, že vnuk Raula Castra, Raul Rodriguez Castro, kterému říkají na ostrově Krab, protože má údajně nějaké skroucené prsty, tak to je ten, který s Američany vede vyjednávání. Takže bez něj vlastně nedojde na ostrově k žádným velkým reformám. Takže je otázkou, jestli náhodou teda Trump nehraje na obě strany. No. Cukr a bič, klasika.
4: Co se ví o tom vyjednávání, o kterém mluvíš?
5: Neví se vůbec nic.
4: Neví se vůbec nic. Co to tajné vyjednávání?
5: Tak můžeme o tom samozřejmě spekulovat, jo, ale já jsem se tady díval na ty tržní reformy, ke kterým přistoupil kubánský parlament někde v polovině června a jednomyslně schválil. A to jsou teda opravdu reformy, které mají jasnou kapitalistickou povahu.
4: Je to ústupek Spojeným státům?
5: Je to ústupek Spojeným státům. Já jenom bych chtěl říct, že třeba tyhle reformy povolují vytvoření soukromých bank, nebo povoluje zahraniční kapitál, zahraniční investice, nebo dokonce výstavbu těch nadnárodních společností řetězců, rychlého občerstvení, fast foodu. Ale znovu, to by se muselo na obou stranách té floridské úžiny hodně změnit, aby nějaký McDonald's stál na Malé Konu, což je tedy ta přímořská promenáda v Havaně. Už jenom to, že Kuba je stále na seznamu zemí, které podporují terorismus a když někdo by chtěl dělat nějaký biznis na Kubě, tak čelí velkým, velkým trestním postihům, protože by po něm samozřejmě hnedka šla americká spravedlnost, protože teď prostě nemůžou. Takže jako je to vlastně zatím jenom taková hra. No.
4: A co tahle hra znamená pro běžné Kubánce, kteří, jak jsme řekli, se potýkají s nedostatkem vody, potravin, lékařské péče? To je jenom hra.
5: Jasně, ale oni ti Kubánci se prostě mezi tím pachtí tím životem. Já teďka připravuji takový větší text o jednom Kubánci a sleduji ho den ode dne, prakticky už měsíc, co vlastně dělá nebo nedělá. On mi vždycky přes WhatsApp pošle tak souhrn svého dne a většinou je to velmi krátké, protože on mimochodem, když si chce uvařit, on má 3 dcery a manželku. Když si chce uvařit, tak musí do lesa někam a nasekat dřevo, aby mohl zatopit a pod kotlem a uvařit nějakou rýži s fazolem. A jeho poslední měsíc, jeho velkou starostí je, jak opravit kolo, protože to je jeho jediný dopravní prostředek, kterým se může dostat do práce. On tedy získal práci jako hlídač nebo sekuriták v jednom turistickém hotelu a na poměry Kubánců dostává velké peníze. Myslím, že to je nějakých $60 měsíčně a průměrný plat tam je nějakých 5-6 dolarů třeba. Samozřejmě záleží na tom, co děláte. Ale už mu několikrát z toho motelu zavolali, že motel je prázdný, protože turismus lehnul, tak musel zůstat doma. Takže on žije v neustále úzkosti z toho, co vlastně bude druhý den na stole vyloženě. A samozřejmě, kde se žene pitnou vodu a to, že nejde elektřina, tak na to se asi může vykašlat, jo, protože tak budou žít ve tmě. Ale samozřejmě jde o to jídlo. No.
4: Jen za posledních 6 let prchl z Kuby asi 1 000 000 lidí do exilu. Dá se souhrnně říct, co si pro Kubu představuje kubánský exil? Jestli je jednomyslný?
5: No, když mluvíme o tom majamském exilu, tak tam je to vlastně pořád stejné, zvlášť tedy ta starší generace. Ti vlastně Trumpa nebo Marka Rubia zvlášť, že Marco Rubio, jak víme, tak má kubánské kořeny, chtějí dotlačit k nějaké vojenské akci. Mají pocit, že prostě hrál Castro a všichni Castrovi by měli stanout před soudem a prostě své dny dožít ve vězení. Ti nechtějí žádný kompromis nebo nějaké obchodní dohody. Vlastně se jim příčí ten venezuelský model, že by tam ten režim vedl někdo přijatelnější pro Trumpa, s kterým by třeba Trump obchodoval. Tak to se úplně štítí.
4: Takže... A oni si představují, že by někdo z těch exilových Kubánců mohl být dosazen do čela Kuby?
5: No, já to si nemyslím. Já tam spíš jde o to, že by Trump vybral někoho ze současného vedení, někoho, kdo není třeba tak radikální, kdo má otevřenou mysl, co se týká nějakých kšeftů s Amerikou nebo přímo s Trumpem. Teď si myslím, že on stále ta Havana vidí ten kubánský exil v Miami jako jednu velkou teroristickou skupinu prakticky. A ta nevraživost je obrovská a ostatně spousta analytiků se obává toho, kdyby tedy režim padnul a tenhle ten kubánský exil by se začal na ostrov vracet, tak by tam mohlo dojít k ošklivým střetům, protože třeba neexistuje žádný katastr a oni by chtěli naspátek své nějaké majetky a své domy. Já jenom upozorním, praktikou kubánského režimu je to, že když někdo emigruje nebo se stane nepřítelem státu, tak ten jeho dům nebo byt připadne stoupenci revoluce. Jenže už uteklo tolik let, že samozřejmě tam už žijí další generace, že to trvá 50-60 let a teď by určitě došlo k nějakému majetkovému vyrovnání, tohle si vůbec nemůžu představit, ale to je daleko.
4: Bavíme se o revoluci, která proběhla v roce 1959. Mm-hmm. Jenom ty jsi to zmínil, že režim něco si myslí, něco říká, tak jak vlastně vypadají kubánská média? Co říká tisk, televize, rádio nebo internetové servery a berou je Kubánci vážně?
5: No, já si myslím... Já už jsem to zažil několikrát a žil jsem v několika kubánských rodinách, nebo jsem je navštěvoval. A samozřejmě mě to trošku vrátilo do dětských let, protože si pamatuju, jak začaly hlavní zprávy. A mělo to podobnou znělku jako u nás. Tam byl nějaký kombajn a svářeč a samozřejmě Fidel Castro s vlaječkou a revoluce žije, já nevím co všechno. A ta rodina čekala jenom na sportovní zprávy, protože prostě ty keci předtím, jak oni sami tomu říkali, nemohli je vystát a už to poslouchají tak strašně dlouho, že samozřejmě už to vůbec nevnímají. Ale ta kubánská média jsou totálně podřízená státu, tam není žádné opoziční médium. Snad s výjimkou jedných digitálních novin, které tam založila Joanny Sanchez, taková slavná kubánská blogerka, spisovatelka, která dodnes na ostrově žije. Disidentka už má taky samozřejmě za sebou nějaké pobyty ve vězení, ale to se nedostane jen tak ke Kubáncům. Takže co se týká televize, rozhlasu, tak to je pod totální kontrolou toho režimu, takže je to jedna velká propaganda. No.
4: Hostem Interview Plus je znalec Kuby a redaktor Seznam zpráv Eduard Freisler. Ty už se z toho dotkl. Jakou roli hraje v americkém přístupu za druhé Trumpovy vlády, že je ministrem zahraničí Marco Rubio, tedy potomek kubánských exulantů?
5: No, myslím, že to bere osobně. Myslím si, že jeho hlavní agendou je to, že chce svrhnout jak režim ve Venezuele, tak na Kubě, což samozřejmě...
4: Čili on by byl pro ten zásah?
5: Já už jsem to někde říkal, ale já jsem se bavil s jedním velkým znalcem Kuby, s jedním profesorem z Miami, který tu situaci sleduje 40 let a jako mladík pomáhal kubánským imigrantům v roce 1980, že tam nastal takový jeden velký exodus. Takže tu situaci moc dobře zná a ten si vždycky představuje, že v Bílém domě je... Pete Hexet, Marco Rubio, zástupce kubánského exilu v Miami, a který tam tak trochu hraje roli Benjamina Netanyahu, když tedy se rozhodovali, co s Iránem, tak v případě Kuby by to byl ten exil. když to tady tak počítal, tak měl za to, že by většina dotlačila Trumpa tedy spíš k vojenskému zásahu. Hexet by si třeba chtěl zachránit tvář kvůli zpackané akci v Iránu. Marco Rubio si opravdu přeje pád kastrismu a o tom exilu jsme se bavili, takže si myslím, že to je hlavní agenda Marka Rubia, což je samozřejmě trochu špatné pro nás, protože tak trošku zanedbává Ukrajinu a Rusko. No.
4: Je to špatné pro nás a dobré pro Kubánce?
5: No, myslím si, že tak nějak tu Ukrajinu dlouhé měsíce ignorovali a možná je hodili přes palubu, teď se to možná se otáčí, ale v posledních měsících se opravdu soustředili na ten svůj region, jak oni tvrdí, že o ten jim jde, protože to vlastně mají na tom svém pověstném zadním dvorku. A nějaký konflikt přes půl planety je vlastně svým způsobem nezajímá, že to není v jejich zájmu a už jsme slyšeli různé výroky, ale kdo ví, kde jsme, protože jak víme, tak Trump mění své výroky ze dne na den. Ale tenhle ten tlak na Kubě je soustavný a opravdu začal prakticky od toho 3. ledna, kdy se americké komando došlo pro Nicolase Madura.
4: My už jsme zmínili Raula Castra, tedy bratra zesnulého revolucionáře Fidela Castra, 95 let je mu.
5: Teď v červnu, no.
4: On kdysi prohlásil, že nebude Michailem Gorbačevem Kuby, jinými slovy, že nedopustí, aby země opustila tu socialistickou cestu. Mohl by se podle tebe tím kubánským Gorbačovem stát současný kubánský prezident Miguel Díaz-Canel?
5: Vůbec ne, ten je vycvičený bratry Castrovými a oni ho, když vlastně se ohlíželi potom, kdo by tu kubánskou revoluci dál vedl, protože tehdy opravdu v roce 2006 Castro těžce onemocněl a v roce 2008 to sice předal tu vládu svému bratrovi, ale už tehdy bylo jasné, že kvůli věku ten Raul tam nemůže být moc dlouho, tak se začali poohlížet potom, kdo by to tak mohl být a Miguel Díaz-Canel byl totálně prověřený a věděli, že on tu revoluci nějak nezradí a i kdyby udělal nějaké reformy, tak je bude dělat jenom dílčí, tak aby to neotevřel příliš a nestalo se tedy to, co se stalo v Sovětském svazu.
4: No ale kdybych to shrnul, tak říkáš, že Castrův syn vede s Američany tajné jednání, o němž mnoho nevíme a zároveň navenek ten režim vystupuje velmi sebejistě a tvrdě v postavě toho prezidenta, je to tak?
5: No tam je hlavně ta státní rada, což je takové politbyro sovětského stylu a tam sedí ty nejmocnější lidé, včetně takzvaných hrdinů kubánské revoluce, což jsou ti, kteří opravdu v 50. letech bojovali jako partizáni proti tehdejšímu režimu Fulgencia Batisty. Oni teda pomalu umírají, teďka jenom připomenu, že zemřel Ramiro Valdés, kterému bylo asi 94 let, což byl dlouholetý ministr vnitra a jeden z nejkrutějších možná členů toho Castrova vnitřního kruhu mocenského, ale pořád tam jsou, určitě tam jsou ještě další dva, kterým už je taky přes 90, ale to jsou ti, kteří tahají za nitky, takže já ten Canel Díaz, myslím si, že je to jenom loutka.
4: Čili to jsou lidé, jejich životní dráhu je socialismus a nepřichází v úvahu, že by...
5: No, socialismus a biznis samozřejmě, celkově. Protože to jsou lidé, kteří mají samozřejmě strašně moc peněz, protože patří do společnosti, která se jmenuje GSA, což je společnost, kterou založil Raúl Castro někdy na začátku 90. let a to je firma, která má miliardové obraty a vlastní všechno v turistickém ruchu.
4: Poslední otázka na minutu. My jsme se bavili o silných hráčích, o Spojených státech, o kubáncích v exilu. Kdo další by mohl sehrát významnou roli v tom, co se na Kubě děje? Mluví se například o papeži. Konečně díky bývalému papeži Janu Pavlu II. Mohou Kubánci, většinou katolíci, od roku 98 slavit Vánoce. Tak je tady nějaký silný hráč, který by ještě mohl promluvit?
5: Já teďka nikoho takového nevidím, protože znovu Trump všechno válcuje a myslím si, že je to on, který chce prostě rozhodovat a papež sice může říct něco. Máš pravdu, že ten Jan Pavel II. To byla tehdy tak trošku malá revoluce na Kubě, protože Castro nejen to, že zakázal Vánoce, ale i samotného Boha, takže teď tam opravdu můžou existovat pastoři a kostely a jsou to většinou ty instituce, které teď zvlášť na venkově těm lidem opravdu pomáhají, tak aby neumírali hlady, protože tam ta strana úplně vymizela. Tam to často závisí opravdu na kostelech, což je ironie toho komunistického režimu.
4: Ale tu kartu, řekněme, trumf má v ruce Donald Trump.
5: Nepochybně.
4: Hostem Interview Plus byl znalec Kuby a redaktor Seznam zpráv Eduard Freisler. Mnohokrát děkuju.
5: Děkuju tobě.
4: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok.
7: Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
8: Je 12 hodin.
7: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: V centru Zlína hoří výšková budova, sklad obuvnické firmy Vasky. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu.
10: Na místě jsme vyhlásili bezletovou zónu, protože se nám tady objevily soukromé drony.
9: Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, bylo jí 75 let. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou hrát o postup do finále Wimbledonu. Silnice 23 u Kralic nad Oslavou je po požáru kamionu uzavřená a počasí bude slunečno, místy až oblačno a výjimečně přehánky. Teploty až 27 stupňů. Je čtvrtek 9. července. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Hasičům se stále nedaří dostat pod kontrolu požár bývalých baťových závodů v centru Zlína. Je tam vyhlášený zvláštní stupeň poplachu. V horních patrech výškové budovy hoří sklad obuvi se 70 tisíce páry bot. Podle mluvčí krajské záchranné služby Barbory Vinklárkové není nikdo zraněný. Na místě je taky reportér David Jabůrek.
11: Požár se rozšířil z předposledního patra budovy až na střechu, ze které jde velmi hustý černý dým. Vzhledem k poměrně silnému větru se navíc drží dole nad centrem Zlína. Z místa požáru se ozývaly také výbuchy. Hasiči proto doporučují lidem v okolí nevětrat ani nevycházet ven. Momentálně je tu více jak 30 jednotek hasičů i se speciální technikou. Ve vzduchu teď vidíme 4 páry mužů se stříkačkami na výsuvných jeřábech. Navíc stále přijíždějí další hasičská vozidla. Hasiči také evakuovali lidi z okolních budov. Podle mluvčího hasičů Pavla Řeznička je v okolí zakázané lítat z drony. Také uvedl, že statika budovy je narušená a hasiči budou požár určitě hasit nejméně celý dnešní den. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
9: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v pražské Kramářově vile od rána setkává s jednotlivými ministry. Společně vyhodnocují, jak se rezortům za půl roku vládnutí daří plnit programové prohlášení kabinetu. A detaily má redaktorka Adéla Burešová.
12: Mezi prvními za Babišem přišel ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO. Za úspěch označil třeba snížení cen energií nebo přípravu nové elektronické evidence tržeb. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD pak s Babišem řešil postupné navyšování rozpočtu ministerstva. V příštím roce se má zvednout až o 36 miliard korun.
13: My jsme se v zásadě velice rychle domluvili, co musíme ještě udělat v letošním roce, abychom se přibližovali k těm 2% výdajů na obranu.
12: Podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla má obrana ale příští rok hospodařit s více penězi, aby Česko naplnilo do roku 2035 alianční závazek.
14: Absolutní částka 36 miliard tam může znít jako zajímavě, nicméně na 5% se tímto tempem prostě nedostaneme.
12: Celkové zhodnocení kabinetu oznámí premiér odpoledne. Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: Radiožurnál odhalil další problematický chov kočkovitých šelem v Česku. Ve Všetatech na Rakovnicku se o trojici lvů už třetím rokem stará žena, která ale lvy nevlastní. Opuštěných zvířat se ujala, když původní vlastník zemřel. Od té doby se ale úřadům nepodařilo určit, komu teď lvy patří.
15: Protože vlastník lvů neznámý, nemůže s nimi paní Tatiana Fedešová nijak nakládat. To znamená, že je nemůže darovat, prodat nebo ani vystavovat. Situaci se snažila s úřady řešit, ale nikdo jí zatím nepomohl. Měla i schůzku na ministerstvu životního prostředí.
16: Tak jsem jim tam opětně tady to celé jako převyprávěla a pan náměstek na mě kouká jak zjara a říká, no vy se pořád jako v tom kruhu jako točíte. Já říkám, ano, točím a nemůžu vystoupit.
15: Ministerstvo se podle mluvčí Veroniky Krejčí snaží situaci řešit, ale nemá žádné přímé zákonné kompetence. Kdyby se o lvy Tatiana Fedešová přestala starat, hrozil by jí trest za týrání zvířat. Vít Kubant, Radiožurnál.
7: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
9: Spojené státy druhou noc v řadě útočily na Írán. Tvrdí, že to je odveta za íránské útoky na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Ten v reakci znovu zaútočil na americké vojenské základny v Perském zálivu. Americký prezident Donald Trump už předtím řekl, že klid zbraní skončil a nestojí o vyjednávání. Teherán podle něj ale o uzavření dohody údajně stojí.
17: Podle Trumpa se mu po vzájemných útocích ozvali íránští vyjednavači. Dodal ale, že neví, jestli s nimi chce ještě uzavírat dohody. Nejnovější americké nálety podle oblastního velitelství mířily na sklady a protiraketové systémy u pobřeží. Podle Teheránu bombardování za poslední dva týdny zabilo 14 lidí. Obnovené napětí narušuje taky náboženské rituály, doprovázející pohřeb nejvyššího duchovního vůdce Alího Chamenejího. Přerušená je taky železniční trať do města Mašat. Právě tam bude Chamenej pohřbený. Jiří Kordík, Radiožurnál.
9: Vedení německého koncernu Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, dnes bude jednat o budoucnosti tisíců pracovních míst. Plány, jak ušetřit a snížit náklady, představí dozorčí radě ve Wolfsburgu předseda představenstva Oliver Blume. Odbory chystají protesty.
18: Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung vlastnické klany Piech a Porsche, které společně drží většinu hlasovacích práv v koncernu. 20% má ale taky spolková země Dolní Sasko, ovládaná sociálními demokraty, kteří se výrazným škrtům brání a rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu mohou díky svému podílu blokovat. Skupinu Volkswagen oslabují nedostatečné inovace, čínská konkurence i americká cla. I tak ale loni dokázala prodat ve světě 9 milionů automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
9: Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, včera jí bylo 75 let. Proslavila se především hitem Total Eclipse of the Heart a díky svému chraplavému hlasu patřila k nejvýraznějším popovým interpretkám 80. let. O jejím úmrtí informovala na webových stránkách rodina.
19: Chraplavý hlas Bonnie Tyler se stal jedním z poznávacích znamení světového popu. Velšská zpěvačka prorazila koncem 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hudební hitparády po celém světě. Bonnie Tyler během více než 50leté kariéry prodala desítky milionů nahrávek. V Československu se její hity staly populární i díky upraveným verzím s českými texty, které naspívali třeba Karel Gott nebo Lucie Vondráčková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
9: Do Karlových Varů přijela herečka Juliette Binocheová. Francouzská držitelka Oscara uvede za 2 hodiny na festivalu svůj režijní dokumentární debut V nás. Na červeném koberci u karlovarského hotelu Thermal je teď reportér Martin Hrnčíř.
20: Právě teď tu vysávají a připravují červený koberec, do kterého už se opírá polední slunce, stejně jako do několika návštěvníků, kteří se zase opírají o kovové zábrany a čekají na příjezd herečky. Juliette Binocheová představí ve velkém sále hotelu Thermal její režijní dokument V nás, který je o přípravách divadelního tanečního experimentu s názvem In I, v překladu tedy Ve mně. Herečku si jinak diváci mohou pamatovat třeba z filmu, jako je romantická komedie Čokoláda nebo dramatu Anglický pacient. A právě za vedlejší roli v tomto filmu pak dostala i Oscara. Mezi diváky tu můžete potkat také herečku a diplomatku Magdu Vašáriovou, která stvárnila ikonickou roli dlouhovlasé Marišky v komedii Postřižiny. Odpoledne tu ale osobně uvede trezorový snímek Vtáčkovia, Siroty a blázni, a to v Městském divadle. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
21: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrají v semifinále Wimbledonu. Muchová se po 14:30 odpoledne utká na centrálním dvorci s Američankou Goffovou, Nosková pak na stejném místě s Ukrajinkou Kostyukovou. Muchová má se svou soupeřkou negativní bilanci vzájemných zápasů. Letos na jaře už se jí ale po sérii 6 porážek povedlo na Antuce ve Stuttgartu zvítězit.
22: To pomůže v tom, že vím, že ji můžu porazit, že to není fakt jako, já nevím, 0-20, že jsem byla schopná a myslím si, že i na té Antuce ona hraje dobře, takže že se mi ji tam podařilo porazit, mi určitě pomohlo a pomůže i tady do toho boje. No ale je to fakt jiný povrch, no a Antuka a tráva to jsou úplně odlišné povrchy, takže uvidíme, jaký to bude zápas.
21: Radiožurnál Sport odvysílá z obou semifinále přímý přenos, stejně jako z večerního čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Francie nastoupí ve 22 hodin českého času v Bostonu proti Maroku.
0: Silný provoz je zejména na příjezdech do Prahy. Největší kolona je na dálnici D5 z Plzně od Loděnice z 9. kilometru a to až na pražský okruh Ořechu celkově asi na půl hodiny. Také na D8 z Ústí nad Labem před zúžením ve Kbelské v Praze jsou kolony nesouvislé. Poprvé se brzdí u sjezdu na Mělníka Slaný na 15. kilometru. Na D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kolony jsou tam od sjezdu na Domašov z kilometru 168 a to až do omezení v Brně. Jsou to převážně kamiony, osobní auta stojí hlavně u Ostrovače za Kývalky. A silnice 23 je mezi Náměští a Kralicemi nad Oslavou uzavřená obousměrně. Na příjezdu do Kralic odklízí kamion po raním požáru, dá se to obět přes Jinošov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Čekáme slunečno, místy až oblačno, výjimečně přehánky a teploty až 27 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
2: Co znamená obnovení vzájemných americko-iránských útoků? Co stojí za křehkým oživením českého průmyslu? A kam až se posouvají hranice umělé inteligence? Americké útoky za poslední dva dny v Íránu podle tamního ministerstva zdravotnictví zabili 14 lidí a dalších 78 zranili. Železniční spojení mezi Tehránem a Mašhadem, kde má být dnes pohřben bývalý íránský vůdce Alí Chamenejí, bylo kvůli útokům přerušeno. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo zasažení přibližně 90 íránských cílů. Americký prezident Donald Trump tyto údery dříve označil za odvetu za íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Iránské revoluční gardy dnes uvedly, že zasáhly americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Zdravím bezpečnostního analytika Vlastimila Břízu z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
23: Dobrý den i vám.
2: Proč se zhroutilo příměří i naděje na uzavření dohody po dnešním ukončení šestidenního pohřbu Alího Chamenejího měla jednání pokračovat?
23: Máte pravdu, ale je to jednoduché, protože Irán nedodržuje ani ty základní stanoviska, základní paragrafy, která v tom onom memorandu podepsal. On vlastně na denní bázi narušuje tu dopravu, která přes Hormuzský průliv protéká či projíždí ve chvíli, kdy nějaká loď neakceptuje onen koridor, který si svévolně iránský teokratický režim vymezil, tak potom zahájí útoky pomocí těch rychlých člunů iránských revolučních gard. Takže to všechno jsou potom odvetná opatření, protože Spojené státy si to nechtějí nechat líbit, ale je pravda, že postupně se v tom pomyslném kotli ta voda opět zahřívá stupeň po stupni a vy jste to sám říkal, bylo to nedávno 30 útoků, 40, převčírem 80 a ze včerejška na dnes 90 útoků armády Spojených států, které se soustředily nejenom na pobřežní radiolokátory, rychlé čluny, ale i částečně ve vnitrozemí Iránu na severovýchodě země.
2: A jak efektivní z vojenského hlediska je postup amerických sil?
23: No, efektivní z vojenského hlediska čistě. Samozřejmě ten postup efektivní je, protože vojenské cíle jsou ničeny precizními řezy amerického letectva. Tam o tom není pochyb. Tam jde o to, že ta vůle odhodlanost.
2: Trošku nás zlobí spojení, ale doufejme, že vydrží, takže zkusme zatím pokračovat, ale vypadává nám to tak jenom avizu, že doufám, že domluvíme ten rozhovor.
23: Já doufám, nevím, jak jsme na tom.
2: Myslím, že to je v pořádku, ale gardy dnes varovali, že zaútočí na další základny Spojených států v regionu, pokud se americké útery budou opakovat. Co tedy Pentagon těmi novými útoky sleduje?
23: No, on sleduje to, aby to memorandum bylo naplňováno. To znamená, aby především Hormuzský průliv byl průjezdný, protože dnes jsme v situaci, kdy i přesto, že příměří by mělo platit, tak přes Hormuzský průliv projede pouhá třetina lodí, která jim projela před válkou v Perském zálivu, která začala 28. února. To znamená kolem 40 lodí, zatímco před tou válkou to bylo 120 lodí. Takže opravdu cílem je umravnit revoluční gardy v tom smyslu, aby Hormuzský průliv byl otevřený. Na tomto se ovšem krásně ilustruje ten fakt, že iránské revoluční gardy pomalu, ale jistě začínají třímat otěže vládnutí v Iránu. Takže ten iránský teokratický režim se pomalu, ale jistě mění na iránskou vojenskou diktaturu.
2: A co by znamenala americká invaze na strategický iránský ostrov Chark, jak o tom včera mluvil Trump?
23: To by byla mimořádná eskalace konfliktu, bezprecedentní v této době, protože Irán přes ten svůj takzvaný ropný ostrov Chark exportuje 90% svojí ropy. To znamená, byla by to velká ekonomická zbraň v rukou Spojených států, ale zároveň obrovská eskalace, která by nebyla bez následků a iránské revoluční gardy by rozhodně reagovaly až freneticky. Začaly by pálit všechno, co mají v těch podzemních komplexech po celé zemi.

0: válku ve Spojených státech proti vůli svých voličů. Na podzim tam budou důležité takzvané midterms volby, kde on nechce prohrát tolik. To, že prohraje, zřejmě hraničí s jistotou. Mimochodem to není nic, co by bylo nestandardního, protože přes 90% poválečných prezidentů prohrálo midterms, ale jde o to, aby neprohrál moc a on do té doby, pokud to jenom trochu půjde, se bude snažit tu situaci neeskalovat. Tam by snad mohla být ale jediná výjimka, kdyby se iránským revolučním gardám podařilo ať chtěně nebo nechtěně zasáhnout americkou vojenskou základnu v regionu, při které by zemřeli desítky amerických vojáků. Na to jsou Američané citliví a tam by potom k té eskalaci došlo i před těmi podzimními volbami.
1: Trump kvůli bezpečnostním obavám spojeným s obnovením bojů v Iránu odletěl ze summitu NATO v Ankaře starým prezidentským speciálem Air Force One. Tajná služba na něj naléhala, aby domů necestoval tím novým, který dostal darem od Kataru a kterým do Turecka přiletěl. Ví se o tom něco víc?
0: No tak já si myslím, že to je opatrnostní apel, že to prostě tajné služby si nejsou stoprocentně jisty, zdali by tam nemohlo dojít nějakému narušení. Já si nemyslím, že by to mělo být nějak zásadní, ale určitě hraje to roli ta nedůvěra mezi...
1: Tak teď se stalo to, čeho jsme se obávali, bohužel jsme nedokončili rozhovor. Naším hostem byl bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju a loučím se na dálku. Nashledanou. Kvůli novým ozbrojeným střetům mezi Spojenými státy a Íránem prudce rostly ceny ropy. Washington zároveň opět uvalil na Teherán sankce týkající se jeho prodeje. Podle Teheránu jde o porušení memoranda o ukončení války, kterou Spojené státy proti Íránu vedly od konce února do vyhlášení příměří v první polovině dubna. Světové finanční trhy ale zůstávají klidné, na akciových indexech zatím nebyla vidět žádná výraznější reakce. Na lince je hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co eskalace konfliktu a další blokáda Hormuzského průlivu znamená pro globální ekonomiku?
2: Zatím popravdě nic moc, protože jsme vlastně ve druhém dni, kdy Donald Trump oznámil, že ta dohoda pravděpodobně není udržitelná, nicméně vše bude primárně záležet na tom, jestli znovu ten konflikt se dostane do té takzvané horké fáze, jak razantně bude eskalovat, nicméně zatím opravdu velmi omezené dopady.
1: Meziroční tempo růstu českého průmyslu zrychluje třetí měsíc v řadě, květnový nárůst byl celoplošný, znamená to tedy, že výpadky v dodavatelství řetězcích způsobené válkou v Iránu výrobu významně nekomplikují.
2: Zatím ne. Ukazuje se, že tuzemský průmysl jako celek je relativně odolný, byť mezi jednotlivými sektory nadále přetrvávají poměrně výrazné rozdíly. Tím hlavním tahounem je automotiv. Na druhé straně, když se podíváme třeba na strojírenství, tak to stále zaostává za úrovni produkce z roku 2019 asi o 10%. Překvapivě dobře se daří ale energeticky náročným odvětvím, jako jsou třeba zpracovatelé kovů. To je možná až překvapivé s ohledem na to, co se dělo s cenami komodit, ale myslím, že celkově to dnešní číslo i s ohledem na pozitivní nárůst nových zakázek, myslím, že ukázalo na to, že oživení tuzemského průmyslu pokračuje, byť ne úplně překotným razantním tempem.
1: Průmyslová výroba v Česku v květnu tedy meziročně stoupla o 2% a dá se předpokládat, že ten trend bude dál pokračovat?
2: Tady máme jeden rizikový faktor, o kterém vy jste mluvil, a to je samozřejmě konflikt na Blízkém východě. Jak už zaznělo, zatím nepozorujeme žádné významné dopady a když se podíváme na některé ukazatele, jako je sentiment mezi průmyslovými podniky, tak se možná ani neukazuje, že by ten dopad měl mít nějak dramatický i třeba z hlediska dodavatelských řetězců. Takže já jsem relativní optimista ohledně toho, že oživení může pokračovat, ale rozhodně nemůžeme počítat s nějakým razantnějším oživením a průmysl nebude tahounem ekonomiky, jako je aktuálně a vlastně už poslední 3 roky třeba spotřeba domácností.
1: A jak je na tom aktuálně stavební výroba u nás?
2: Z hlediska stavební produkce, tak to číslo možná lehce zaostalo za očekáváním, stále tady vidíme poměrně svížný růst, nicméně, když se podíváme do detailu, tak tam je za mě jedno velmi dobré číslo a to je počet nově zahájených staveb, respektive výstaveb pro bydlení, což je překvapivé a možná to naznačuje, že i ta dynamika po zbytek letošního roku by mohla být o něco lepší.

0: Šéf německého automobilového koncernu, Volkswagen Oliver Blume chce výrazně zesílit propouštění. V příštích letech hodlá celosvětově zrušit až 100 000 pracovních míst, což je kolem 15% současné pracovní síly. Co by to mohlo znamenat pro zdejší průmysl navázen na automotiv?
1: To je samozřejmě i pro nás nepříjemná zpráva, protože ta nekondice německého automobilového průmyslu a možná celého průmyslu, tak s tou se potýká už možná 7 let. To znamená, nejde o nic nového, nicméně zdá se, že ty tlaky postupně zintenzivňují zejména ze strany té velmi ostré čínské konkurence. Ale tady je potřeba připomenout, že zatímco německý automobilový průmysl na tom opravdu není dobře, i třeba z hlediska využití kapacity, které je výrazně podprůměrné, tak český automotiv píše úplně jiný příběh. Český automotiv, a platí to zvlášť pro Škodovku, využívá kapacity téměř na 100%, je velmi ziskový a i výroba jede na maximum. To znamená, Škoda je i v rámci koncernu Volkswagen opravdu tou výkladní skříní, které se daří velmi dobře, ukazuje možná o něco větší flexibilitu, ale ukazuje, že je schopná uspět i na tom evropském trhu, co se týče elektromobility, což je oblast, kde se Volkswagenu jako tak takovému moc nedaří.
0: Nezaměstnanost v Česku, to jsou všechno nová data, v červnu dosáhla 4,8%, zůstala tedy stejná jako v květnu. Znamená to stabilizaci trhu práce?
1: Znamená to stabilizaci na trhu práce. Tohle číslo není úplně překvapením, protože v červnu ještě vidíme pozitivní efekt sezónnosti, to znamená stále se nabírá ve službách, jsou tady sezónní práce v zemědělství a v jiných oborech, jako je třeba stavebnictví. Jinými slovy, tohle je standardní vývoj v červnu. Zároveň, když se podíváte na některé další charakteristiky tuzemského trhu práce, tak vidíte, že mzdová dynamika zůstává velmi vysoká v prvním kvartále o více než 8%. Jinými slovy, ten trh práce stále je relativně napjatý a přestože ta míra nezaměstnanosti je někde okolo 5%, tak to neznamená, že by ten trh práce byl v nějaké nedobré kondici. Naopak si myslím, že vlastně zvládl těch několik šoků, které přišlo v posledních letech velmi dobře a pořád ta míra nezaměstnanosti v rámci celoevropského srovnání je druhá nejnižší.
0: Dominik Rusinko, hlavní ekonom Patria Finance. Děkujeme vám. Naschledanou.
1: Taky díky. Naslyšenou.
0: Americká společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, má dnes uvést na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence GPT-5.6. Uvedení nových modelů bylo odloženo z původního červnového termínu na žádost americké vlády. Ta vyjádřila obavy o národní bezpečnost a také ze zneužití nových modelů umělé inteligence. Podle společnosti OpenAI by se podobný druh omezování ze strany vlády neměl stát dlouhodobým standardem, protože to prý udržuje nejlepší nástroje mimo dosah uživatelů a podniků, které je potřebují. Ve spojení jsme s profesorem Ondřejem Bojarem z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Co můžeme od těch nejnovějších modelů tedy očekávat?
2: Tak já se přiznám, že nesleduji absolutně nejnovější zprávy a to proto, že vždycky čekám, až se situace trošičku stabilizuje. Ale díval jsem se schválně na ChatGPT 5.6, právě na jakýsi popis toho produktu, který teď se dostane na veřejnost. A to, co z popisu jasně vyplývá, je snaha společnosti OpenAI trošičku zajistit bezpečnost při použití toho modelu. Já jako teoretik s původem z oblasti strojového překladu a právě z této oblasti všechny ty modely technicky dneska vycházejí, tak dobře vím, že nelze dát žádné 100% záruky. A veškerá snaha o bezpečnost v podstatě se redukuje na velké, ale přesto omezené úsilí najít všechny možné výjimky, najít všechny problematické situace a ty zkusit buď to odstranit z trénovacích dat, anebo následně, když ten model se pustí a začne vám radit nějakým nebezpečným způsobem, tak nějakým druhým modelem odchytit a tomu uživateli výstup nedat. Čili ta snaha odfiltrovat špatné a riskantní, nějakým způsobem nebezpečné výstupní texty, ta je asi tím hlavním, co OpenAI pod ChatGPT 5.6 představuje.
0: Tedy americká vláda měla obavy z možného ohrožení národní bezpečnosti oprávněně?
2: Já si myslím, že nebezpečnost těch modelů nespočívá v modelech samotných, ale samozřejmě v tom, jak je lidé dokáží použít. A to, co dneska víme, a to, jak já sám jsem začal ty modely také používat, kromě toho, že je spolu vyvíjíme a testujeme, tak na vlastní oči vidím, že můžete velmi snadno poprosit o něco, co by vás ve snu nenapadlo, že dokážete. Jako drobný příklad uvedu, že jsem nikdy jsem neprogramoval pro mobilní telefony a třikrát jsem si poprosil a mám mobilní aplikaci, která mi ukazuje, jestli mám dostatek vody, vím se na chalupě. Podobně můj 15-letý syn nikdy neprogramoval, je normálně pražská základní škola, pražské gymnázium, běžná informatika, nedostává ode mě žádné speciální lekce. Si takhle poprosil od jednoho modelu, ukázal, jak by mohl vypadat screenshot jeho aplikace na zápis činností, kterým se věnuje, a ejhle, má mobilní aplikaci, která mu umožní si to zaznamenávat. Když někdo poprosí o to, jak se vloupat do bankovního systému, tak nevím, neskoušel jsem to, ale je možné, že se dostane k docela dobrým typům, jak se dostat daleko. Čili ta nebezpečnost spočívá v tom, že jsou najednou velmi přístupné postupy, které bylo těžké najít, a ty postupy potom někdo může zkusit uplatnit.
0: No a dá se říci, ve kterých oborech nebo oblastech má AI zatím nejširší uplatnění, anebo je to vlastně obecné všude?
2: Já myslím naprosto obecně, protože ty modely nejsou nic jiného, já jsem začal tím strojovým překladem, ty modely nejsou nic jiného než takový jako překladový systém, který z nějakých vstupů, původně to byl text v jednom jazyce a text v jiném jazyce, tak teď to jsou otázky, žádosti o nějaký program, nějaký například zdrojový kód nějakého programu, a výstupem je potom nějaký program, který to udělá, tak všechny tyhle texty z celého internetu, ty jsou dneska součástí těch modelů, takže cokoliv, o čem se na internetu psalo, to ty modely budou docela dobře znát. Já v tom vidím naprosto nový způsob skladování znalostí lidstva. Už to není v knihách, které jsou přístupné jenom knihovníkům pod speciálními klíčovými slovy, už to není na internetu pod běžným vyhledáváním, kde stačí se správným klíčovým slovem, nějakým slovem z toho textu zeptat, není to už full textové vyhledávání, ale už stačí tak trošku popsat, co bych si přál, a díky podobnosti těch textů a jejich rozpuštění v tom natrénovaném modelu se k té informaci dostanete. Čili myslím si, že je to naprosto ve všech oborech. Samozřejmě, že ty modely nedělají nic jiného, než jenom produkují text. To znamená, že jakákoliv jako nějaký efektor, něco, co vykoná něco v reálném světě, to už musí být nějaký jiný systém. Například to je samozřejmě výhoda profese, které jsou pečující, pracují s lidmi fyzicky, ty nikdy nepřijdou tuhle poslední část, ta robotika ještě tak daleko není, ale když produkujete text, a text může být zdrojový kód, návod pro uživatele, cokoliv vás na právnický rozbor, tak ne, že jste v ohrožení, ale je potřeba zkusit přejít na nový nástroj a ověřit, jestli vám v práci pomáhá nebo škodí.
0: A jak velkým problémem je energetická náročnost fungování té umělé inteligence?
2: Já si myslím, že je to veliký problém. A veliký problém je to hlavně proto, že si to uživatelé neuvědomují. Já jsem slyšel nějaká starší čísla, ale myslím si, že za každého uživatele, který to zdánlivě bezplatně používá, tak firmy investují například $50 měsíčně z peněz investorů, a to hlavně na to, aby zaplatil elektřinu, kterou ten uživatel propálí na to, aby si generoval svoje aplikace na kontrolu hladiny výjimce. Takže myslím si, že se to zatím ještě nevidí veřejně, ale ta energetická náročnost je neadekvátní. A kdyby všichni věděli, kolik energie propálí a jak to například může škodit životnímu prostředí, tak si vlastně rozmyslí, jestli je to výhodné nebo není výhodné. To, co vypadá zadarmo, tak někdo jiný platí ty náklady.
0: Vysvětluje profesor Ondřej Bojar z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o tom, že právě dnes se představuje nový model umělé inteligence GPT-5.6. Děkuju. Naschledanou.
2: Děkuju. Naschledanou.
0: Tolik polední publicistika a Vladimír Kroc. Teď už další zprávy.
3: Je půl jedné, zprávy Plusu a Marie Jakšičová.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ve Zlíně stále hoří sklad obuvi v bývalém baťovském továrním areálu. Odhadovaná škoda je 60 až 80 milionů korun, řekla policie ČTK. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Hasiči kvůli požáru vyhlásili zvláštní čtvrtý stupeň poplachu, který platí jen při mimořádných událostech. Podle mluvčí krajské záchranné služby Barbory Vinklárové není nikdo zraněný. Město Zlín doporučuje obyvatelům omezit větrání. Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Autorka hitů Total Eclipse of the Heart nebo Holding Out for a Hero byla několikrát nominovaná na ceny Grammy a její skladby se opakovaně umisťovaly na nejvyšších příčkách hudebních hitparád. Podle informací zveřejněných na jejich oficiálních webových stránkách zemřela zpěvačka včera v noci nečekaně v nemocnici v Portugalsku, kde byla kvůli nemoci hospitalizovaná. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO odpoledne představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí letošního roku. Od rána se postupně schází s jednotlivými ministry, kteří mu představují výsledky svých rezortů. Veřejné vyhodnocování chce premiér opakovat každého půl roku. Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8%, zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí, vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. Britští labouristé můžou ode dneška oficiálně podávat nominace na nového šéfa strany. Nástupce současného premiéra Keira Starmera se stane nejen předsedou labouristů, ale i celé vlády. Favoritem na post je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Je možné, že bude ve vnitrostranických volbách jediným kandidátem. A silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů čtyř největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Nejvíc škod evidují ve Středočeském kraji, tam lidé nahlásili škody zhruba za 80 milionů. Bouřky významně zasáhly i třeba Jihočeský nebo Královéhradecký kraj. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte na zasjezdem na Domašov. Na 169. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje nesouvisle až na 196. kilometr ke sjezdu na Bratislavu. Místy se zastavují i osobní auta. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy opatrně zasjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Osobním autem projedete až k okruhu rychleji. Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě, místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27, na horách kolem 17 a na Šumavě kolem 20. Tolik zprávy a teď názory a argumenty.
4: Ohlédnutí za summitem v Ankaře. Příměří mezi USA a Íránem kolabuje. Válka na Ukrajině se přesunula do Ruska. Politici hnutí ANO by se měli naučit říkat ne. Marine Le Penová bude mít náramek a k čemu je sdílená suverenita. To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
5: Názory a argumenty.
4: Dvojdenní summit NATO v Ankaře skončil. Z českého hlediska bylo důležitým tématem přetlačování mezi prezidentem, premiérem a ministrem zahraničí. Z aliančního pohledu to byl pokus oživit smysl organizace a připravit ji na zcela nové úkoly této doby. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Švarc. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Petře, co tě během těch dvou dnů nebo třeba i předtím zaujalo nejvíc?
6: Tak především je potřeba říci, že summit to byl opravdu důležitý a že to, co my jsme vzhledem k němu tady zažívali, to znamená spor mezi prezidentem, premiérem, ministrem zahraničí, právě tak důležité nebylo, lépe řečeno, bylo důležité pro nás. Ze summitu lídři odjížděli spokojení, což přece jenom ukazuje, že ten summit byl úspěšný. jak ostatně i vlastně všichni řekli. A to, jaké dopředu panovaly obavy, se naštěstí nepotvrdilo. Ty obavy panovaly především z toho, jakým způsobem se zachová americký prezident Donald Trump. Protože to je vždy otázka dopředu, kterou málo kdo dokáže zodpovědět, spíše nikdo, protože opravdu Trumpovy nálady jsou v tomto ohledu za prvé proslulé a za druhé také patří k jeho způsobu vyjednávání. A americký prezident nepřijel do Ankary v náladě úplně nejlepší. Také při svých briefinzích napadal evropské spojence, opět otevřel otázku Dánska, dokonce se velmi negativně vyjádřilo o Španělsku, což tak překvapivé není, protože vůči Španělsku on má neustále velice kritický vztah, ale tentokrát i hovořil o tom, že vlastně by spojenci měli přerušit obchod se Španělskem, že on to svému ministru financí Besentovi už nějakým způsobem vlastně nařídil, což samozřejmě za situace, kdy většina členů NATO je zároveň členy Evropské unie, je poněkud zvláštní požadavek. To znamená, z tohoto postoje byl dopředu velký strach. To ani ne obavy, opravdu strach. Americký prezident ale nakonec při tom jednání vlastně působil velmi vstřícně a dalo by se říci, že to byl úplně jiný Trump. Na tom se shodují vlastně všichni lídři. K tomu bezesporu přispěl generální tajemník NATO Mark Rutte, bývalý nizozemský premiér, který je jeden z evropských politiků, kteří opravdu s Trumpem umí mluvit. A jeho způsob komunikace s Trumpem vzbuzuje často i kritiku, protože je takový opravdu až podlézavý, neustále Trumpovi opakuje, že jak je skvělý, jak opravdu se mu všechno daří, jak to, co dělá, je jenom a jenom pozitivní, ale ono to prostě funguje. Konec konců to má souvislost i s tím, co Trump vlastně říkal i z hlediska té neschody ohledně Iránu, že on vlastně ani nechtěl pomoc, protože upřímně řečeno, jak mu výrazně mohli spojenci pomoct. Americké schopnosti v tomto jsou dostatečné, ale že chtěl loajalitu, že chtěl nějaký důkaz loajality a tomu se ten se mu nedostal. Nyní na to potvrdilo, včetně Trumpa, hned v úvodu závěrečné deklarace, že článek 5, to znamená útok na jednoho je útok na všechny, platí. A to je to nejdůležitější.
4: Říká Petr Schwarz, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
4: Na pozadí rozhovoru v Ankaře se řešila ještě jedna otázka, a to osud příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Klid zbraní už vzal za své, i když není jasné, do jaké míry se vrací válka. Nad situací uvažuje náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
7: Jednání o dosažení míru mezi Spojenými státy a Íránem čelí zatím nejvážnější zkoušce. Od 17. června, kdy americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masoud Pezeškian podepsali memorandum o vzájemném porozumění, na jehož základě měla být během 60 dnů vyjednána mírová dohoda, sice došlo několikrát k porušení příměří, ale mírová jednání podle vyjádření obou zemí tyto ozbrojené střety prý vážně nenarušily. Vývoj v posledních několika dnech může ale vést ke kolapsu jednání. Spojené státy nejprve oznámily, že dočasně obnovují sankce na vývoz iránské ropy v reakci na iránské útoky na komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Po dalších útocích Iránu na komerční plavidla pak zaútočila americká armáda na 80 cílů v Iránu, zejména systémy protivzdušné obrany. Irán vzápětí oznámil, že plánuje drtivou odpověď. K základním bodům dohody obsažené v memorandu o vzájemném porozumění přitom patří nejen okamžité zastavení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu, ale i vzájemný závazek držet se během jednání použití síly. Spojené státy souhlasily s tím, že po zahájení jednání o konečné mírové dohodě postupně ukončí sankce uvalené na Irán a umožní uvolnění iránských zmrazených aktiv. Irán se zavázal, že po dobu jednání zachová současný stav svého jaderného programu, zatímco Spojené státy přislíbily, že nezavedou žádné nové sankce a v regionu nerozmístí další vojenské síly. Jednání mají vést k dohodě o tom, jak bude naloženo s iránskými zásobami obohaceného uranu, jakož i k dohodě o obohacování uranu Iránem pro mírové potřeby. Výměnou za ústupky Iránu mají Spojené státy spolu s regionálními partnery vypracovat plán na obnovu a hospodářský rozvoj Iránu, do něhož bude investováno nejméně 300 miliard dolarů. Toto vše je nyní v ohrožení. Trump sice už během června vyhrožoval Iránu opět zničením, pokud bude porušovat příměří, ale jeho výhrušky byly považovány spíše za formu nátlaku. Chtěl Irán zřejmě donutit zejména k rychlejším ústupkům v jednání o jeho jaderném programu. Pro světovou ekonomiku bylo nejzásadnějším výsledkem dohody o příměří zahájení procesu, v němž Spojené státy postupně začaly ukončovat námořní blokádu Iránu, který na oplátku umožnil obnovení běžného provozu v Hormuzském průlivu a průjezd komerčních lodí průlivem bez poplatků. Po posledním spadnutí bodu se ovšem nedá vyloučit, že Irán zareaguje na relativně rozsáhlý americký útok opětovným uzavřením průlivu a že Spojené státy následně obnoví svoji blokádu Iránu. K americkému útoku došlo v době, kdy se Trump účastnil summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Už během úvodní tiskové konference si americký prezident hořce stěžoval na spojence Spojených států, že jeho zemi nepomohli v ozbrojeném konfliktu s Iránem. Co na tom, že Severoatlantická aliance je obranná aliance a že Spojené státy dokonce ani nepožádali ostatní země o pomoc na základě článku 5 smlouvy Severoatlantické aliance. Spojené státy spustily útok na konci února jen s pomocí Izraele, bez toho, že by evropské spojence třeba jen dopředu informovali. Poslední vývoj ukazuje, do jakých potíží nepromyšlený útok Trumpa a jeho administrativu uvrhl. Irán si uvědomil, že v podobě kontroly nad Hormuzským průlivem i v podobě útoku na infrastrukturu v zemích Perského zálivu má v rukou silnou vyjednávací kartu. A zatím se nezdá, že by se opravdu chtěl vzdát svého jaderného programu, nebo že by případnou dohodu bylo skutečně možné uzavřít do 60 dnů. Trump přitom podepsal memorandum, které jeho kritici označují za kapitulaci, zejména v naději, že konec konfliktu s Iránem pomůže uklidnit situaci na trzích s ropou a plynem. Vysoké ceny pohonných hmot ve Spojených státech, které způsobil útok na Irán, který americká veřejnost většinově neschvaluje, totiž vážně ohrožují šance Trumpových republikánů na úspěch v podzimních volbách do kongresu. Poslední spadnutí bojů mezi Spojenými státy a Iránem bude těžké odbít jako pouhé šarvátky, které neohrozí mírová jednání. Pokud ta skolabují, ocne se Trump ve složité domácí politické situaci a světová ekonomika může čelit další vážné krizi.
4: Uzavírá Jiří Pehe. Válka Ruska proti Ukrajině má dvě relativní novinky. Jednak se přesouvá stále více do vzduchu a v poslední době se také přestěhovala do Ruska, zejména do blízkosti rafinérií a jiných podobných zařízení. Je to také téma pro Ondřeje Soukupa.
8: Ruští prováleční publicisté se stále ještě nemohou zpamatovat z ukrajinského dronového útoku na rafinerii v Omsku ve východní Sibiři. Místní rafinérka byla největší v Rusku a vyrábělo se zde 10% všeho ruského benzínu. Kromě toho je vzdálená 2,5 tisíce kilometrů od ukrajinského území, což bylo až do tohoto měsíce považováno za bezpečnou vzdálenost. Ukrajinský dron FP-1, který je vidět na zveřejněných záběrech útoku, má obvyklý dolet 1600 kilometrů. Ve skutečnosti drony musely překonat ještě větší vzdálenost. Jak upozorňuje vojenský odborník Pavel Aksionov, drony neletěly napřímo, protože se musely vyhnout území Kazachstánu a také obletět místa, kde je rozmístěna ruská protivzdušná obrana. Takže v ruském vzdušném prostranství strávily minimálně 15 hodin. Spolumajitel společnosti Firepoint, která ukrajinské drony vyrábí, Denis Stillerman, řekl, že týden promýšleli přesnou trasu letu. Což znamená, že protivník ví, kde jsou naše protiletecké jednotky. A také ví, že jsou na jednom místě a tam budou i za týden. A také ví, že nehledě na benzinovou krizi, u největší naší rafinérky žádná další ochrana nebude. Rozčiluje se autor ruského telegramového kanálu Čadajev, který se věnuje problematice dronů. Jiní prováleční autoři si neberou servítky. Kde máte tu vaši slavnou protileteckou obranu? Chcete mi říct, že nejste schopni sestřelit ani tyhle prdlavky, které letí 160 km v hodině? A zase za to nikdo nemůže. Vzteká se autor, který svůj post prokládal značnou dávkou nenormativní lexiky. Rusové totiž zjišťují to, co Ukrajinci zjistili už během prvních dvou let velké války. Když na vás letí více jak stovka dronů, tak žádná protiletecká obrana na světě není schopná sestřelit je všechny. Tím spíše, že ruská protiletecká obrana je přetížená. Ukrajinská fronta je dlouhá a ještě mnoho jednotek z fronty bylo převeleno na ochranu Moskvy nebo několika rezidencí Vladimira Putina. Ukrajinská armáda také dokázala ničit protiletecké systémy, rozmístěné relativně nedaleko od fronty. Ruští Z-blogeři si stěžují, že na Krymu je nyní sotva třetina systému S-300, než jich to bylo ještě před dvěma roky. Ukrajinských dronů je především čím dál tím více. Podle oficiálních údajů ruského ministerstva obrany jeho jednotky za prvních 6 měsíců letošního roku sestřelili 63 933 ukrajinských dronů. Přičemž nejvíce jich bylo v posledních dvou měsících. Přes 14 000 v květnu a 17 000 v červnu. Špatná zpráva pro Ukrajince je, že ani jejich protiletecká obrana není schopná zachytávat ruské dronové útoky. O raketových úderech se netřeba vůbec bavit. Tam Ukrajincům jednoduše došly střely do systému Patriot, což je jejich jediný způsob, jak se bránit ruským raketám Kinjal a dalším. Takže nejspíše i ve vzduchu nás čeká válka na opotřebení, tedy kdo vydrží více útoků.
4: Konstatuje Ondřej Soukup.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Poslanci a ministři hnutí ANO by se měli naučit říkat ne. Myslí si to naše spolupracovnice Kateřina Perknerová, redaktorka a komentátorka listu Deník.
9: Bylo by zajímavé udělat anketu na téma osudové slovo. Je to matka, láska, přátelství nebo dítě? Každý by zřejmě volil podle toho, kdo či co je pro něj nejdůležitější. V politice by tím verbálním svatým grálem měla být částice ne. Může člověku poničit kariéru, zarazit přísun peněz, pohodlné vládnutí změnit v drama, ale zachová mu rovnou páteř, což po hříchu není komodita, která má v leckterých očích vysokou hodnotu. Příkladů je víc, než bychom si přáli. Když zavolal prezident Donald Trump, aby se z červené karty pro útočníka amerického týmu Folarina Baloguna stala ruční podmínka, šéf světového fotbalu Gianni Infantino srazil podpatky a konal. Fair play a stejná pravidla pro všechny spadly pod stůl, protože Infantino vůči Trumpovi zápor nepoužívá. Nebylo to nic platné, Belgie byla lepším mužstvem a Američany vyřadila. I my bychom měli spoléhat jen na sebe, svoje schopnosti a odolnost. S velkou skepsí pak na ty, které jsme si jako voliči vybrali, aby reprezentovali naše zájmy. Nelze čekat, že ku příkladu poslanci ANO budou hlasovat proti svému programu a nepodpoří změny penzijního systému, stavebního zákona nebo zrušení mediálních poplatků. Avšak novela zákona o střetu zájmů, která má navždy premiéra zbavit starostí o konflikt mezi péčí o firmu a stát, je nepřijatelný vazalský předpis. Vychází vstříc Andreji Babišovi, který přece neřídí žádné ministerstvo, takže by bez obav mohl různými způsoby přilepšovat Agrofertu nebo svému zdravotnickému biznesu. Navíc, kdyby někoho napadlo prověřovat čerpání dotací 10 let zpátky, jak je to možné dosud, příště by měl smůlu. Kontrolní lhůta se má smrsknout na 4 roky. Slušný zástupce ANO by bez váhání měl říct ne. Pro takovou pokřivenou normu ruku nezvednu. Totéž platí o návrhu brutální změny služebního předpisu, který umožní čistky v resortech a jimi řízených organizacích. neboli schopní odborníci s jiným než vládním světonázorem budou nuceni odejít a místo nich přijdou skladníci, řidiči či influenceři, kteří to vidí stejně jako pan ministr. Zákonodárce hnutí ANO, který si sám sebe váží a nevede válku proti Petru Pavlovi, by tuto předlohu neměl podpořit i proto, že v jejím přílepku se odejímá prezidentovi právo jmenovat vedoucí zastupitelských misí při mezinárodních organizacích. Je to projev nízké pomsty s protiústavním podtextem. A odpor lze žádat i od ministrů zdravotnictví Adama Vojtěcha a školství Roberta Plagy, pokud jim premiér bude vnucovat agendy, jež mu podsouvají jeho poradci či známí, třeba bezhlavé urychlení reformy zdravotního systému nebo větší benevolenci k odkladům školní docházky. Nenaučili se členové vlády, poslanci a senátoři za hnutí ANO říkat ne, je zbytečné, aby seděli na svých místech. Mohli by jen schválit zákon, že o všem rozhoduje Andrej Babiš, a pak se poroučet.
4: Uzavírá Kateřina Perknerová. Nejen u nás se politika někdy přestěhuje až k soudu. Týká se to nyní i Francie. V jakém smyslu? To nám poví náš spolupracovník, publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
10: Francouzský odvolací soud rozhodl v úterý o osudu Marine Le Penové a 11 dalších politicích její strany. Verdikt je šalamounský a otevírá různé možnosti do budoucna. Na jednu stranu potvrdil přísný rozsudek soudu nižší instance, který došel loni k názoru, že obžalovaní v čele s Le Penovou vytvořili kriminální skupinu, která systematicky po několik let tunelovala z Evropského parlamentu peníze pro chod své strany doma ve Francii. Le Penová jako předsedkyně strany stála v čele té skupiny a navíc sama podvodně zaměstnávala několik asistentů. Takové jednání bylo prý o to zavržení hodnější, že dotyčná i její strana mají ambice řídit stát, takže veřejnost od nich očekává příkladné chování. Na druhou stranu ale soud obžalovaným zmírnil tresty, které dostali před rokem. Soudkyně a soudci teď stáli před velkým dilematem, jak prosadit zákon, který má platit pro každého stejně, a na druhou stranu nebýt nařčeni z toho, že chtějí ovlivnit prezidentskou volbu a že si osobují politickou roli, která jim nepřísluší. V tomto ohledu byli pod nesmírným tlakem krajně pravicových politiků i médií. Šalamounsky to tedy vyřešili tak, že potvrdili závažnost trestního činu Le Penové, zároveň jí ale upravili trest tak, aby mohla kandidovat příští duben v prezidentské volbě. Původních 5 let nevolitelnosti jí teď soud zmírnil na 30 měsíců podmíněně a jen 15 měsíců nepodmíněně. A ty už má dnes odpykané, takže se může pustit do kampaně. V tom jí soud vyšel maximálně vstříc. Druhou částí verdiktu bylo odnětí svobody. Původní 4 roky jí soud teď zmírnil na 3, z nichž jen rok nepodmíněně. Ten ale nemá strávit ve vězení, nýbrž doma pod takzvaným elektronickým dohledem. Ten neobnáší jen elektronický náramek na kotníku, ale i omezený pohyb. Musela by požádat soudce o souhlas třeba s každou cestou mimo domov, což prakticky znemožňuje pustit se do kampaně. Le Penová už před verdiktem prohlásila, že pokud by musela být pod tímto dohledem, nekandidovala by. Její právníci teď ale přišli s překvapivou kličkou. Podají zmateční stížnost ke kasačnímu soudu a dokud ten nerozhodne, trest elektronického dohledu nevstoupí v platnost. Kasační soud se už nechal slyšet, že by mohl záležitost vyřídit do dubna, tady přesně do voleb. Proto Le Penová už teď sebevědomě prohlašuje, že se hned pustí spolu se svým mladým chráněncem Jordanem Bardellou, předsedou strany, do kampaně svobodně, bez náramku. Pozornost médií byla upřena na Marine Le Penovou, ale odvolací soud se konal s 11 dalšími politiky její strany, poslanci i europoslanci. Vesměs byli shledáni vinnými a stejně tak i celá strana Národní sdružení. Její pokladna bude muset zaplatit peněžitý trest 2 miliony eur. Závěr je dnes takový, že Marine Le Penová bude kandidovat a bude moci vést kampaň, a zkusila to už včera. Povede jí ale jako odsouzená za závažnou zpronevěru veřejných peněz, byť v podmínce. Tvrdému jádru jejího voličstva to asi vadit nebude, naopak v ní uvidí údajnou oběť systému. Pro širší elektorát to ale nejspíš bude překážka. Jistě si položí otázku, zda má v čele státu být někdo, kdo kryl a organizoval sporneviéru několika milionů eur veřejné instituci. Za takovou věc Le Penová před pár lety žádala celoživotní zákaz volitelnosti. To se ale týkalo jiných.
4: Všímá si Petr Janiška. A na závěr ještě zabrousíme do historie, geopolitiky a otázek civilizace se spisovatelem a publicistou Karlem Hvíždělou.
11: Evropská integrace vznikla jako mírový projekt 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničí Robert Schuman navrhl svou deklaraci o kontrole produkce uhlí a oceli, která měla z Evropy vymítit zbytečnou rivalitu a války. Tím začalo propojování ekonomiky, institucionální i společenské závislosti. Evropa odmítla impéria, což vedlo i k odmítnutí geopolitiky, která je založena na zeměpisné poloze a kde velikost předurčuje politické zájmy země. V běžné politice je tento pojem užíván jako synonymum pro velmocenskou politiku. S nástupem Donalda Trumpa a Vladimíra Putina se vrátila do politiky doba impérií a s ní i geopolitika. Viz napadení Ukrajiny Putinem nebo snaha Trumpa k USA připojit Grónsko či Kanadu. To byl hlavní důvod, proč se Evropská unie byla nucena chovat zase jako geopolitický projekt. Čína má 1,4 miliardy obyvatel, Spojené státy mají 349 a Rusko 143 milionů. Jen Evropská unie s 451 miliony lidí může být nepřehlednutelným partnerem. A právě tento projekt si vynutil nové pojetí vztahu mezi národní suverenitou a evropskou integrací. Proto být součástí Evropské unie byla nejen měnová, ale především geopolitická volba. Jinými slovy, jak členové EU, tak kandidáti na vstup si dnes uvědomují, že nejlepší způsob, jak chránit svoji suverenitu, je přijmout myšlenky sdílené suverenity, která představuje koncept, v něm se nezávislé státy dobrovolně vzdávají části své výlučné národní moci a společně ji vykonávají v rámci nadnárodních institucí, aby dosáhly cílů, které by samostatně nemohly nikdy zvládnout. Jenže v době politické, ekonomické, klimatické a semantické krize, kdy vzrůstají u lidí obavy z budoucnosti kvůli válkám, z inflace a z další pandemie, národovecké a populistické strany z této situace viní právě Evropskou unii. Vyhrožují ohrožením suverenity, i když paradoxně právě to, jejich úzké pojetí suverenity za dnešní situace představuje největší ohrožení. Sama žádná evropská země se již dnes nemůže ubránit ve válečných konfliktech ani přežít bez vojenské, ekonomické, zdravotnické a justiční spolupráce. Právě tato polarizace v celé naší civilizaci představuje další skutečné velké ohrožení, protože v takové situaci už není korupce posuzována jako objektivní morální selhání. Viděli jsme to donedávna v Maďarsku, kde Orbána podoboval Trumpa. Podle agentury Reuters od první poloviny roku 2024 do první poloviny roku 2025 vzrostly Trumpovy příjmy z 1,50 na 864 milionů dolarů. A u nás chce jít podobnou cestou náš premiér. Zásadní otázka zní, dokáže se Evropa ubránit před trumpovskou populistickou demokracií nebo zůstane Evropa poslední baštou liberální demokracie? Uvěří občané národoveckým populistům, kteří slibují, že dokáží osvobodit od budoucnosti, že svět lze vrátit zpět, že se lidi nemají čeho obávat? Část lidí určitě, protože jejich melancholie z ukřivděnosti jim stačí k vlastní hrdosti.
4: Uzavírá Karel Hvížděla nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
5: Věda plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Pěkné odpoledne, je 13 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Požár baťovské budovy ve Zlíně se rozšířil na střechu, na místo dorazil hasit vrtulník. Kvůli útokům Spojených států na Irán zemřelo 14 lidí. A v Praze nejezdí vlaky mezi stanicemi Praha Vysočany a Praha Horní Počernice. Jsou tu zprávy Plusu, příjemný poslech přeje Marie Jakšičová. Požár 34. budovy baťovského areálu ve Zlíně se rozšířil na střechu. Na místě zasahuje 31 jednotek hasičů, dron, chemická laboratoř a aktuálně střechu hasí i vrtulník. Z budovy, která má 12 pater, hasiči evakuovali 87 osob. Všichni jsou bez zranění. Podrobnosti k aktuální situaci dodává Pavel Řezníček, mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
12: Zásah velkých ropných rezervoárů natočili a zveřejnili na sociálních sítích očití svědci z Michajlovska ve Stavropolském kraji Ruské federace. Podobné záběry přišly i z oblastního města Tver. Ukrajinská armáda fotografiemi potvrdila včerejší sestřelení ruské superstíhačky SU-35, která doprovází jiné letouny s nákladem řízených leteckých bomb odpalovaných na Ukrajinu. Podle ruských zdrojů se pilot katapultoval. Rusko ráno zaútočilo na auto s civilní listy v Chersonu. Dva lidé zahynuli, oznámila chersonská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: To byla zpráva o Rusku a Ukrajině, které hlásí škody po nočních útocích. A teď ještě ke Zlínu, kde podrobnosti k aktuální situaci dodá Pavel Řezníček, mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
13: Požár se rozšířil ze spodních pater přímo na tu střechu, takže nyní zasahujeme i zhora. Na místě máme i statika, který zakázal vstup do budovy, takže zásah probíhá zvenčí a je narušena statika budovy.
3: Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Podle společnosti Broker Consulting je na historickém maximu. Cena za průměrný český vůz je 7,5 tisíce korun ročně.
14: Nejvíc zaplatí řidiči v Praze, míň pak v menších městech, říká analytik Broker Consulting Martin Novák.
15: Povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je okolo 1000 korun.
14: Podle Nováka záleží na historii a zkušenostech řidiče, ale hlavním důvodem zdražování jsou nákladnější opravy vozidel.
16: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, latírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
14: Říká za Generali Českou pojišťovnu Jan Marek. Rostou taky ceny havarijního pojištění. To se ale například podle portálu toppojištění.cz vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Americké útoky na Irán za poslední dva dny zabily 14 lidí a dalších 78 zranili. Informovalo o tom iránské ministerstvo zdravotnictví. Kvůli úderům je přerušené železniční spojení mezi Teheránem a Mašadem, kde dnes pohřbí zabitého iránského vůdce Alího Chameneího. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo, že armáda zasáhla přibližně 90 iránských cílů. Americký prezident Donald Trump to dříve označil za odvetu za iránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Na řadě je doprava. Na dálnici D5 z Prahy ve směru do Rozvadova zpomalte za sjezdem na Nýřany na 100. kilometru. Se srazila dvě osobní auta, začíná se tvořit kratší kolona od 99. kilometru. A D5 ještě jednou, tentokrát z Plzně ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta se sune až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Levým pruhem se jede rychleji až ke sjezdu na okruh. Před omezením na Kbelské počítejte s kolonami od dálnice D8 z 3. kilometru před Cínoveckou a také v Novopatské od sjezdu na Satelice. Na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz směrem na Lanový most mezi Běchovicemi a sjezdem do Průmyslové a ve Vilznově se sune kolona od Florence k muzeu. Odpoledne bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy a teď už pořad, jak to vidí.
17: Dobrý den, je tady opět čas a prostor probrat aktuální události v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijal Jan Ludvík, pedagog katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, odborník na mezinárodní bezpečnost. Buďte vítán, dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Probereme, jak jinak, výsledky summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, vztahy starého kontinentu s Amerikou, kdo je vítězem této schůzky, která trvala den a půl, jak si vedla česká delegace, respektive delegace dvě. No a řeč bude také o hrozných partnerech a podíváme se také na priority nového náčelníka generálního štábu armády České republiky. Zita Senková přeje nerušený poslech.
5: Jak to vidí?
17: Summit NATO byl velmi úspěšný, tak zhodnotil setkání spojenců v turecké Ankaře americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu si také pochvaloval velmi dobrou atmosféru a také fakt, že si spojenci konečně uvědomují, že musí zvyšovat své výdaje na obranu. Tak dostal den a půl trvající summit svým ambicím. Jaké vůbec byly, pane Ludvíku?
18: Já si půjčím výraz od jedné kolegyně, která když komentuje výuku, a kde nebyl žádný velký průšvih, ale zároveň z toho nemáte úplně jako skvělý pocit, říká, proběhlo to.
17: Ano, je to za námi, za všemi. V Česku to bylo velmi třaskavé téma, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak lídři Evropy označili alianci po summitu za silnější. Tak co ukázal ten summit? Ano, proběhl, chápu, ale tak pojďme to trošičku rozvést. Tak, bylo to lepší, povedlo se to více než ten loňský v Hágu?
18: Ten loňský byl substantivnější. Dohadovali se tam, respektive stvrdili, oni se většinou dohadují před tím summitem a ten summit je už pak jaksi formalizace, takové předání medailí spíš než ten samotný závod. A tentokrát to spíš byla reflexe, samozřejmě došlo i na stvrzení a projednání určitých kroků, ale nebylo tam nic zas tak zásadního. Podařilo se vyhnout těm největším kontroverzím. Summit podle všeho byl především o tom nenaštvat Donalda Trumpa, jak už to s ním bývá. A Trump na začátku vystupoval v bojovné náladě. Zdálo se, že summit bude pro evropské státníky spíš velmi ožehavý, nicméně ve výsledku Trump odjížděl naopak, zdá se spíš spokojen. Ono u něj jsou ty výkyvy nálad poměrně běžné, na to se nerozpadlo a to a v tuhle chvíli asi všichni považují za docela úspěch.
17: Už jste to naznačil, pane Ludvíku, mohli bychom říct, že Donalda Trumpa trápí nejvíce z té zahraničně politické agendy, jak jinak Irán. Víme, že Amerika opět udeřila na Islámskou republiku, Teherán zase hlásí útoky na americké základny. Vlastně ještě před zahájením summitu v Ankaře Donald Trump řekl, jaksi, že slovně skoncoval s Iránem, že už s Teheránem jednat nechce, že memorandum o porozumění, které platí 3 měsíce, skončilo.
18: To řekl. Já se klidně vsadím, že za nějakou dobu zase jednat bude. Možná dokonce budou jednat i v tuto chvíli, kdy probíhají nebo probíhaly nová eskalace, bojové operace. To není úplně netradiční situace. Představa, že se buď jedná nebo válčí, je mylná, většinou se válčí a jedná najednou. V tomhle případě už jako došlo k eskalaci ve chvíli, kdy existovala dohoda na zastavení palby. Není úplně zřejmé, co bylo tou bezprostřední příčinou, proč k té eskalaci došlo, ale my víme, že v tom memorandu o porozumění, které tu válku přerušilo na 60 dní, tak bylo zabudováno to, že se jako velká část těch problémů odložila a ty problémy jsou substantivní, navíc jak Spojené státy, tak Irán mají trošku jako jiný pohled, ne na to, jak by se ty věci měly ve výsledku, o kterých se jedná, měly ve výsledku vyřešit, ale taky na to, jak ta válka vlastně dopadla. Irán a je to jako zjednodušení, protože samozřejmě Irán taky není jedna entita, existuje tam řada proudů, ale dominantní dojem je, že oni tu válku vyhráli. A proč by měli dělat nějaké zásadní ústupky? To je něco, co asi Donald Trump vnímá trošku jinak.
17: Pojďme zpět k těm výsledkům nebo vůbec průběhu summitu. Mohli bychom říct, pane Ludvíku, že ty poměrně turbulentní transatlantické vztahy se teda alespoň nyní tak nějak uklidnili, stabilizovali, že všichni víceméně odcházeli spokojeni. Jak se na to díváte?
18: To je asi férové zhodnocení. Ono, mluví se o tom, že příští summit by se za rok vlastně vůbec nemusel konat a do určité míry tento summit mohl být jako manifestací toho, jak to probíhá, když summit konat nechcete, ale stejně ho svoláte. Pokud možno se substanci vyhneme, závěrečná deklarace ze summitu, když jsem si ji přečetl, tak ona obsahuje všechny ta správná, hezká slova, která tam být mají, ale vlastně to nic zásadního neznamená. Napíšeme tam, že potvrzujeme platnost článku 5, no tak pokud to tam potřebujeme napsat, tak to vlastně není úplně jako dobrý signál o síle toho článku, protože prostě je a platí. Pro Donalda Trumpa tam je určitá ulítbička v podobě spojenecké jako deklarace toho, že Irán nás štve taky, rozumíme vám, pane prezidente, ale je tam přístup podpory Ukrajiny, to je velmi pozitivní, velmi důležité pro to, aby mohla Ukrajina kapitalizovat na svých bojových úspěších v průběhu nějakých jednání, budou-li následovat. Zároveň ten příslib je tak klasicky, jako vypadá to hezky, ale dokud není jasné, kdo ty peníze vlastně zaplatí, tak tam existuje prostě potenciální problém v tom, že se na tom potom jako pohádáme později.
17: A odcházelo z toho summitu spokojený také Volodymyr Zelenský, setkal se s Donaldem Trumpem už druhým rokem za sebou v tom závěrečném komuniké summitu. Není žádná zmínka o budoucím členství Ukrajiny v Alianci. To se asi dalo čekat?
18: To se asi dalo čekat a nemyslím si, že Volodymyr Zelenský tam jel s vírou v to, že by spojenci tuhle pozici přehodnotili. Má alespoň neurčitý příslib pokračování finanční podpory, která je pro Ukrajinu naprosto klíčová, nekonkrétní příslib toho, že...
17: Licence?
18: To je licence, přesně tak, která...
17: Na výrobu Patriotu.
18: Ano.
17: Ano.
18: Takže asi nemá důvod k nespokojenosti, on musí být v tuhle chvíli zvyklý, na to je to prostě složité a vládá to, jak může.
17: Má tedy Washington pořád zájem, nebo nadále bude podporovat Ukrajinu, a protože v podstatě taková ta jednání Amerika-Rusko, je to nějaká stagnace?
18: Ta jednání, zdá se, v tuhle chvíli nějak intenzivně neprobíhají. A podle všeho nicméně Spojené státy poskytly Ukrajině velmi důležitou zpravodajskou podporu, která je součástí té její v současnosti probíhající úspěšné kampaně úderů do hlouby ruského území, která je částečně PR propaganda, ale částečně se to taky zakládá na jako reálných úspěších a na tom, že ruské obyvatelstvo v tuto chvíli cítí následky války, což může Vladimíra Putina motivovat k tomu, aby byl ochoten k ústupkům v jednání.
17: Mnoho zemí ještě před summitem v Ankaře ohlásilo velké nákupy zbraní. Lze to interpretovat i tak, pane Ludvíku, že vlastně Evropa buduje dál svou soběstačnost nebo menší závislost na Spojených státech?
18: Určitě. Ono, Evropa má pořád spoustu mezer a problémů a je naprosto v pořádku o nich mluvit, je naprosto v pořádku přemýšlet o tom, jak je řešit. Ale zároveň asi jako důležitý taky říct, že Evropa ušla obrovskou cestu. Za posledních 10 let se jednak obranné výdaje Evropy více než zdvojnásobily Ale co je možná jako ještě důležitější, tak Evropa pochopila, na co ozbrojené síly potřebuje, na co je nepotřebuje. A ono bylo velmi těžké stavět pro evropské státy armády, když nebylo vlastně jako jasné, na co se použijí. A v tuhle chvíli tu je nějaká hrozba v podobě možného konfliktu s Ruskou federací, a byť si ji v Evropě nepřejeme a snažíme, a ani ten konflikt není jaksi jako podle mě pravděpodobný, vysoce pravděpodobný, ale je možný a ta připravenost na něj snižuje jeho pravděpodobnost, a potom je i smysluplněji, lze i smysluplněji vysvětlit voličům, na co potřebujeme spoustu peněz na ozbrojené síly.
17: Mimochodem, Donald Trump nařídil přerušit veškerý obchod se Španělskem, které označil za hrozného partnera v Severoatlantické alianci. Tak co na to říkáte, pane Ludvíku?
18: A to je jeden z takových jeho zajímavých, až jako to trošku hraničí se zábavností, říká věci, které udělat nemůže, je úplně jasné, že jako neudělá, bylo by

0: podobné jako s tím, když sliboval ty licence do Patriotů, na Patrioty pro Ukrajinu, byť tady jako je potřeba říct, že vlastně on to i zmínil, že slíbil Ukrajině licenci a pak řekl, no ale vlastně ještě jsme to neřekli těm společnostem, které tu licenci reálně vlastní a nemůžeme je nutit, aby vám tu licenci předali. Zní to dobře, jsou to taková jako silná prohlášení, jak se ukáže, ale to trošku jako složitější. No. A mimochodem Trumpovi voliči to ale podle všeho jako mají rádi.
1: Už si na ně zvykli. Ostatně je to druhý mandát.
0: Ano.
1: Pane Ludvíku, generální tajemník NATO Mark Rutte na závěrečné tiskové konferenci hovořil o NATO 3.0. Tak jak vy vidíte budoucnost Severoatlantické aliance?
0: To směřování k většímu podílu Evropy v rámci aliance je podle mě nevyhnutelné, logické a je to produktem nejen Trumpa, byť ten tomu dal jako důležitý impuls, ale je to prostě výsledek toho, že centrum globálního rozložení moci se přesunulo do Asie, tam se přesunula i jako velká část pozornosti Spojených států a Evropa se tak bude jako víc starat sama o sebe, zároveň ve chvíli, kdy vznikla ta nová hrozba, tak Evropa jako má ten jednotící prvek, který to umožňuje.
1: Výsledky summitu Severoatlantické aliance komentuje Jan Ludvík, bezpečnostní expert.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Jak si bankaře vedli obě české delegace, pane Ludvíku, vládní, vedená premiérem Andrejem Babišem a také prezidentova. Pánové se vlastně, obě ty delegace sice byly na stejném místě, ale podle dostupných informací se ani nepotkali osobně, že by spolu mluvili.
0: Bylo to trochu zvláštní a na druhou stranu se nezdá, že by to mělo nějaké jako samo o sobě důsledky pro Českou republiku, že by nás to nějak extra poškodilo z hlediska hodnověrnosti vůči spojencům a asi to přešla většina z nich s pozdviženým obočím, ale to bylo vše.
1: Jak se o tom hodně psalo a mluvilo, tak spíše to byl takový bolehlav pro turecké organizátory summitu. Pane Ludvíku, Česko nakonec kartáč nedostalo, jak řekl premiér Andrej Babiš. Na tom summitu mluvil podle svých slov zhruba 3 minuty, jako jeden z posledních nebo úplně poslední, pak při odchodu je video k dispozici, sám pan premiér podal Donaldu Trumpovi ruku při odchodu amerického prezidenta. Tak proč se nakonec Česko v Ankaře vyhlo veřejné kritice za to, že neplníme závazky 2% HDP? To bylo hodně domácí téma.
0: Ono je to samozřejmě téma i pro alianci, jenom veřejná kritika na summitu už je poměrně jako extrémní forma trestu jako kolektivního těch jako ostatních, kteří se naštvou. A ten, kdo byl veřejně kritizován, bylo Španělsko, protože na něj má Trump spadeno. A není to jenom kvůli tomu, že neplní, ale je to i prostě proti tomu, že španělský premiér se vůči němu ideologicky vymezuje, což v našem případě jako není, nejsme tak velcí, ale ono, to, že neplníme, nás jako dostihne, nebudeme schopni tak dobře prosazovat své priority v alianci a to, že premiér mluví 3 minuty a poslední, tak jako je forma toho potrestání a ostatní vás pak jako neberou tak vážně.
1: Estonsko a Litva vynaloží na obranu 7% HDP. Dostaneme tedy svým závazkům?
0: To je velmi těžko předpovídat. Já věřím, že ano, respektive věřím, že dosáhneme těm 2% lehce plus v následujících letech. Ministerstvo obrany pracuje na aktualizaci koncepci výstavby armády. A problém je v tom, že ten závazek vlastně toho navýšení na 3,5%, podle kterého jsou plánovány nové cíle a schopnosti NATO, tak je odsunut až za docela dlouho a to umožňuje domácím politickým reprezentacím hrát různé hry a snažit se tenhle problém jako přehodit až na tu budoucí vládu, za jejíž působnosti se bude kontrolovat, jestli se to splnilo.
1: Česká republika

0: Ka sa podľa premiéra Babiše nebude podílet na pomoci ve výši 70 miliard eur pro Ukrajinu. Jak řekl po summitu, Evropa by se podle něj měla soustředit na výzkum protivzdušné obrany. Tak jak to hodnotíte?
1: Já bych řekl, hrajou jako roli, no, jak to čtu, tak jsou tam dvě věci. Jednak samozřejmě otázka domácí politiky a premiér, i to je zahraniční. A premiér vyvažuje to, že na jednu stranu říká, tak OK, my dáme něco na podporu Ukrajiny do toho amerického fondu, abych v rámci jako zahraniční politiky si lehce si získal očko u Spojených států, u Donalda Trumpa. Zároveň doma jako ví, že jeho koaliční partner SPD zcela odmítá jakoukoliv podporu Ukrajiny, to znamená nechce toho koaličního partnera iritovat. A když mluví o tom výzkumu proti raketové obrany, a tím je jako asi Andrej Babiš docela známý, on má často tendenci blábolit o věcech, kterým nerozumí.
0: Tak. Expresivnější slovo. Pane Ludvíku, prezident Pavel v rozhovoru pro The Telegraph vyzval spojence k vyvinutí většího tlaku na Rusko a přimět je tak k mírovým jednáním s Ukrajinou. Vidíte tady nějaký prostor i pro Českou republiku?
1: Česká republika je jedním z partnerů, ta pomoc je efektivní, když se dělá efektivnější, když se dělá kolektivně. Češi mají svoji muniční iniciativu a to je podle mě jako dobrý příspěvek, kterým můžeme dál přispívat. Ale jedna věc, a tam je podle mě jako chybí u podstatě jako všech evropských vlád, je stále nevyužíváme diplomatické možnosti tlaku na Rusko, včetně ovšem i jako budoucího příslibu, že pokud Rusko v těch jednáních ustoupí, tak za to dostane nějakou odměnu, že se bude moct jako v nějakém dlouhodobé perspektivě vrátit do té mezinárodní komunity. A tohle podle mě jako s tím neumí Evropa v tuhle chvíli hrát, a nebo to umí a nechce to dělat, protože v domácí politice v řady zemí je stále jako populární tvrdit, že jsme na Rusko vůči Rusku zásadní, tvrdí, neodměníme ho za jeho špatné chování, i když výsledek jako může být horší než ten, kdyby jsme mu něco trochu nabídli.
0: Co se týče vlastně té vize, že se nebudeme podílet na té pomoci ve výši 70 miliard eur, tak přizavírá si Česká republika tím nějak možnosti, co se týče poválečné obnovy této země, která je pořád ve válce?
1: A Ukrajina to určitě jako vnímá, kdo ji podporuje, a byť osobně bych si tipl, že až bude po válce, tak primární motivací v tom, kdo bude a nebude zapojen do obnovy, a budou peníze a bude to, kdo v tu chvíli bude ochoten to financovat a méně to, a kdo jak moc podpořil. V tomhle bývá mezinárodní politika někdy trochu nevděčná.
0: Pohled Jana Ludvíka z katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd.
2: Jak to vidí?
0: Armáda České republiky má nového náčelníka generálního štábu, kterým se stal Miroslav Hlaváč. Generál poručík slouží v armádě od 80. let. Jaká byla jeho dosavadní kariéra, pane Ludvíku?
1: Nový náčelník generálního štábu vlastně prošel celým tím jako kariérním procesem u armády, opravdu od těch základních důstojnických funkcí až po pozici prvního zástupce náčelníka generálního štábu, respektive teď náčelníka, jako ten poslední krok, má obrovskou zkušenost, tomu rozhodně nelze jako upřít a je vnímán jako určitě jako logické pokračování a kontinuita vůči svému předchůdci.
0: Miroslav Hlaváč vystřídal bývalého, teda už svého bývalého šéfa, ano, armády České republiky Karla Řehku. Tak v čem na něm Miroslav Hlaváč naváže, případně v čem se bude lišit?
1: A to je podle mě jako velmi zajímavá otázka, protože pro mě je to opravdu jako s otazníkem, do jaké míry to bude kontinuita. Kontinuita tam samozřejmě nutně být musí v tom, že velké projekty se často už jako nedají moc pozměnit, otočit. A kontinuita tam nepochybně bude v tom, že nový náčelník generálního štábu velmi dobře jako ví a zná ty způsoby přemýšlení, které vedly k těm rozhodnutím a pravděpodobně je s nimi jako do velké míry ztotožněn. Naopak jako podle mě lze čekat, že lidsky se jedná o dvě rozdílné osoby s jinou zkušeností z armády, generačně trošku odlišných. Nový náčelník generálního štábu například jako na rozdíl od Karla Řehky není zdaleka tak známý tím, že by se často a veřejně vyjadřoval k problematice armády, a tomu na druhou stranu možná i jako hodně pomohlo u pana premiéra v tom, aby byl do té funkce navržen, protože veřejné vystupování Karla Řehky bylo mnohým politikům trnem v oku.
0: Mimochodem spekuluje se o tom, že po konci své vojenské kariéry Karel Řehka zamíří do politiky. Spekuluje se o tom několik měsíců a před pár dny on sám seznamu zprávy řekl, že zvažuje kandidaturu do Senátu jako nezávislý kandidát. Ale pojďme zpět ještě teda k Miroslavu Hlaváči. Na jeho jmenování novým šéfem armády se vláda dohodla v květnu jako jediný. Pro něj nehlasoval ministr obrany Zuna. Tak ovlivní to nějak spolupráci?
1: Asi ovlivní. Já si nemůžu jako představit, že by to vůbec neovlivnilo. A zároveň, řekněme si, jako, on to asi jako bude spíš, než to, že by to ovlivnilo spolupráci, jak to bude jako manifestace toho, že ministr Zuna by si asi přál někoho jiného, protože s tímto konkrétním jako kandidátem se mu asi dřív jako spolupracovalo méně dobře, než s těmi, které navrhoval. Na druhou stranu oba jsou profesionálové, oba ví, že pokud nebudou tahat za jeden pro vás, tak to armádě uškodí. Já věřím, že byť to třeba může být s nějakými zádrhely, takže tu společnou řeč najdou a budou spolupracovat efektivně.
0: Nový náčelník generálního štábu armády České republiky za jednu ze svých priorit ve funkci už dříve označil například dokončení výstavby těžké brigády. Tak pane Ludvíku, jak vy vnímáte vlastně tu situaci a schopnost armády se přizpůsobit té nové realitě v Severoatlantické alianci?
1: No, ona se přizpůsobovat musí. Ona vlastně, a neplatí to jenom pro Českou republiku, ale v podstatě pro většinu menších členských států aliance. Aliance má společný proces obranného plánování, kde se vytvoří ty jaksi nejvíce rizikové scénáře a podle nich se v uvozovkách napočítají, jaké kapacity jsou potřeba, ty se potom rozdělí mezi členské státy v tom takzvaném procesu obranného plánování a ty státy plní tyhle cíle schopností. Když nový nebo starý náčelník generálního štábu mluví o tom, že jeho prioritou je těžká brigáda, tak je potřeba říct, my to prostě máme v těch prioritách, které byly dohodnuty v rámci procesu obranného plánování. Státy tenhle proces můžou ovlivnit určitým způsobem, ale nemůžou se jako úplně vyhnout tomu, že by mohli být černým pasažérem. I proto tam teď máme nejen tu těžkou brigádu, ale i střední brigádu, která nám přibyla v rámci toho, té poslední aktualizace těch cílů schopností. To, co prostě jsou priority, tak jsou priority, které jsme dostali od NATO.
0: Konstatuje Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za vaše komentáře, za váš čas pro tento pořad a přeji vše dobré. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
3: Je půl druhé.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V Baťovském areálu ve Zlíně stále hoří. Část budovy s označením číslo 34 už se zřítila. Oheň tam začal dnes ráno hořet v 9. patře. Škodu policie odhaduje na 80 milionů korun. Požár poničil sklad se 75 tisíci párů obuvi firmy Vasky. Majitel firmy Václav Staněk řekl Českému rozhlasu, že to byly téměř všechny zásoby. Z budovy celkem hasiči evakuovali 87 osob. Nikdo není zraněný. Prezident Petr Pavel je plně způsobilý k vykonávání všech povinností bez výjimek. Jeho zdravotní stav je dobrý a odpovídá věku, stojí v posudku z preventivní prohlídky zveřejněném na síti X. Prezident k tomu dodal, že plní předvolební slib informovat o svém zdraví. Zprávu vypracoval bývalý ředitel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral, který pečoval také o zdraví ex-prezidenta Miloše Zemana. Policisté pátrají po 43-letém vězni Matouši Jonkovi, který dnes ráno odešel z nestřeženého pracoviště v Milovicích na Nymbursku. Při útěku odcizil zelenou Škodu Octavii s registrační značkou BEI 8328, s níž odjel neznámo kam. Muž není nebezpečný, informovala policie na webu. Ve švýcarských horách zemřel český horolezec. Podle policie kantonu Valais 43-letého muže při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Švýcarské státní zastupitelství zahájilo vyšetřování incidentu. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskam tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Transfuzní stanice hlásí úbytek dárců, můžou za to letní dovolené a prázdniny. Někteří dárci navíc nemůžou darovat ani po návratu ze zahraničí. Důvodem jsou preventivní opatření proti některým infekčním nemocem, například západonilské horečce. V závislosti na navštívené zemi může odklad darování trvat od jednoho měsíce až do půl roku. A kvůli poruše zabezpečovacího zařízení nejezdí vlaky v úseku Praha Vysočany a Praha Horní Počernice. České dráhy tam zajišťují náhradní autobusovou dopravu. Spoje jedou odklonem a mimořádně zastavují v Praze Libni. Cestující můžou také využít městskou hromadnou dopravu. Omezení by mělo podle Českých drah trvat do 19 hodin. Teď už doprava. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Domašov. Na 169. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje nesouvisle až na 196. kilometr ke sjezdu na Bratislavu. Místy se zastavují i osobní auta. Na D5 z Prahy ve směru do Rozvadova opatrně za sjezdem na Nýřany. Na 100. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut. Odpoledne bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě území 20 až 23, na horách kolem 17. Tolik zprávy a teď už začíná Věda Plus.
4: Hezký den. Ano, na Vlnách Plusu začíná magazín o výzkumech, inovacích, nových technologiích, tedy Věda Plus, tentokrát s datem 9. července. A co vám nabídneme? Předčasně narozené děti se v pražské nemocnici u Apolináře očkují hexavakcínou ještě před odchodem domů. Jaké jsou s tím zkušenosti? Ve štole Josef na Příbramsku testují vědci létajícího robota, určeného pro místa, kam se člověk dostává jen obtížně. Co takový dron umí? Jak se na šíření eboly na východě Konga podílí politika? A proč se uhlí v Mirošově na Rokycansku přezdívalo černý diamant? Tak právě tato témata probereme v následujících minutách. Ať se vám hezky poslouchá, přeje od mikrofonu Lucie Vopálenská.
2: Věda Plus.
4: Lékaři z porodnice u Apolináře v Praze očkují druhým rokem velmi předčasně narozené děti ještě před odchodem z porodnice. První dávku hexavakcíny tam dostávají kolem druhého měsíce. Následně u nich lékaři 48 hodin pečlivě sledují základní životní funkce. Vítají to také rodiče. Během očkování i po něm jsou ve větším klidu.
5: Měřil 29 cm a vážil 620 gramů.
6: Popisuje Dáša, která svého syna Jaroslava porodila v 6. měsíci těhotenství. Dnes už má více než 3 kg a brzy půjde z porodnice domů. Před odchodem ho ale ještě čeká první očkování.
5: Kdyby mi to měla očkovat vlastně jakoby praktický lékař, tak bych měla větší obavy. Těch nedonošených se člověk bojí furt celý život.
6: Vakcínu dostane malý Jaroslav do stehna. Asi 20 minut před jejím podáním potře sestřička místo v pichu s necitlivujícím krémem. Bolest při očkování se díky tomu minimalizuje, vysvětluje lékařka Petra Vavrečková z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
7: Standardně kojené děti se očkují na prsu u maminky. Ty, které nejsou kojené, tak vlastně jim dáme sladký roztok, který jim tu bolest zmírní. Dáváme to ještě po jídle. Zároveň teda dáváme tu znecitlivějící látku na místo v pichu.
8: Kerušek vypadá zatím spokojeně, protahuje se. Necháme to chvilku působit.
7: Přesně tak.
9: A pak bychom aplikovali tu vakcínu.
6: Když se za necelou půl hodinku do pokoje vracíme, je už miminko na očkování připravené. Naočkuje ho zdravotní sestra Ivona Svobodová.
7: Maminka se veme rouška do ruky.
8: Takže jste mu sloupla náplast, pod ní zůstává ten krém. Roušek je napapaný.
7: Zantikujeme místo pichu.
8: Berete do ruky injekční stříkačku. Dostává teda hexavakcínu.
7: Ano. Jo, vidíte, že jenom je to chvilička a už se sklidní. A ještě mu dáme na ten vpich takový chladivý polštářek a přelepíme náplast. Tak.
6: Po očkování se ulevilo nejen Jarouškovi, ale také jeho mamince.
5: Pravdě by jsem si to radši vyměnila, aby jeho už nic nebolelo, ale musíme. Teď půjde spinkat, veď.
6: Krátce na to už sestřička pokládá na očkované miminko do postýlky.
7: Budeme ho 48 hodin sledovat.
8: Na nožičku připojíme. Dáváte vlastně leukoplast.
7: Ano, a čidílko a napojíme na pulzní oximetr.
8: Už mu to tam svítí na té nožičce.
7: Mm-hmm. To je saturační čidlo, který nám snímá srdeční akci miminka a saturaci.
8: Teď vidíme hodnota 96-97, což je optimální.
7: Přesně tak.
8: Tak doufáme, že to zvládne dobře a že nebude žádná teplota a nic podobného.
5: To má zakázaný. Chceme domů.
6: Usmívá se maminka Dáša.
7: V případě horečky podáme paracetamol. Děťátko je hlídané. Teď 48 hodin nebudou smět na procházku, budou na pokoji a napojený na ten pulzní oximetr.
6: Dodává neonatoložka Petra Vavrečková. Nedonošené děti začaly lékaři z porodnice u Apolináře na doporučení České neonatologické i vakcinologické společnosti očkovat podle skutečného věku narození před 2 lety. Dříve se očkovalo podle termínu, kdy se dítě mělo narodit. Doposud tu takto naočkovali 45 dětí. Říká neonatoložka Tereza Lamberská.
10: Viděli jsme párkrát zvýšenou teplotu, možná trošku horší chuť k jídlu těch dětí v prvních hodinách nebo dnech po tom očkování. Neměli jsme žádné takové vážnější nežádoucí účinky. Nikdy jsme kvůli tomu nemuseli prodlužovat hospitalizaci nebo navyšovat třeba nějakou naší péči.
6: Stejná praxe je dnes běžná ve všech českých porodnicích, kde se o extrémně předčasně narozené děti starají. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: A na téma teď ve vysílání Českého rozhlasu Plus ještě navážeme, a to s pediatrem a členem výboru České vakcinologické společnosti Danielem Dražanem. Dobré odpoledne.
11: A dobrý den.
4: Tak pane Dražané, slyšeli jsme, že děti, které se narodí extrémně předčasně, odcházejí z porodnice už s první dávkou hexavakcíny. Proč se to vůbec děje? Protože z laického pohledu by si lidé mohli říci, že by bylo logičtější ty děti očkovat podstatně později. Osvědčuje se to v praxi? Pomáhá to samotným dětem a i jejich okolí?
11: No, ono ve skutečnosti logicky je to přesně naopak, protože ty extrémně nedonošené děti mají řadu rizik, která zvyšují tu pravděpodobnost, že budou mít závažné infekční onemocnění, a je skutečně potřeba je očkovat a tím chránit včas. Jo, a oni se neočkují dřív než děti narozené v termínu, očkují se prakticky stejně, ale v těch nemocnicích bývají mnohem déle na novorozeneckých odděleních, a proto jim, když jdou domů, tak už jim často je víc než 6 dnů nebo i víc než 2 měsíce, ve kterém věku se standardně děti poprvé očkují, tak to je vhodný čas prostě poskytnout ty první dávky, protože ty první dávky ještě nejsou dostatečné pro kompletní ochranu a to dítě potřebuje další dávky, a pokud je nedostane včas, tak se může stát, že prostě onemocní dřív, než se stihne chránit.
4: Moc vám děkuji za vysvětlení. Já se ptám i za třeba pochybující posluchače. Jinak pomáhá tato praxe i pediatrům? Zkrátka osvědčila se?
11: No, já asi nedokážu říct, jestli se osvědčila, ale určitě je to velmi dobře i pro pediatry, pro praktické lékaře, pro děti a dorost, protože největší práce na očkování je to vysvětlit rodičům. A pokud už se toho vysvětlování ujmou neonatologové, kteří jsou vnímáni jako autorita pro rodiče, už tomu dítěti věnovali velký kus péče, tak to určitě praktikům v ordinacích pak hodně pomáhá. Ty už na to očkování potom jenom navazují ostatními vakcínami, případně dalšími dávkami, takže určitě to pomáhá.
4: No a pane Dražené, která další očkování mají vlastně děti dostat v době propuštění z novorozeneckého oddělení? Slyšíme se? Ptám se, která další očkování mají děti ještě dostat v době propuštění z novorozeneckého oddělení? Mluvíme s členem výboru České vakcinologické společnosti Danielem Dražanem. Slyšíme se?
11: Ano, já se omlouvám za to krátké přerušení. Děti by měly dostat vlastně všechny ostatní očkovací látky stejné jako ostatní děti, jako děti, které jsou donošené, což jsou očkování proti bakteriím, které se jmenují pneumokoky, bakterie, které se jmenují meningokok B a viry způsobující průjmová onemocnění, kterým se říká rotaviry. A všechny tyto očkovací látky by děti měly dostat skutečně do těch dvou měsíců nebo ve dvou měsících věku, případně u některých už od 6 týdnů je možné očkovat. A potom, pokud se narodí do sezóny respiračních infekcí, tak mají co nejdříve po narození, tedy tyto nezralé děti při propuštění nebo před propuštěním, dostat protilátky proti viru, takzvanému respiračnímu syncytiálnímu viru, který se označuje zkratkou RSV.
4: Mimochodem za posledních třeba 10-15 let se toto očkovací schéma nějak výrazněji změnilo. Přibyly jiné očkovací látky oproti minulosti?
11: Určitě, to očkovací schéma se mění a vyvíjí. Asi vám nedokážu teď z hlavy říct přesně ty roky, kdy došlo ke změnám, ale to doporučení České vakcinologické a České neonatologické společnosti je relativně nedávné, nicméně vychází z doporučení, které v zahraničí platí už desítky let, mnoho desítek let, takže to není nic jako speciálně nového, je to jenom prostě standardní praxe, která se zavádí i do České republiky nebo zavedla. A samozřejmě některé očkovací látky jsou novější, jsou třeba očkování proti meningokoku B je k dispozici a teď zase můžu být nařčen z toho, že to neříkám správně, protože nepamatuju přesně ten rok. U nás se očkují děti třeba 10 let proti meningokoku B. O něco déle se očkují proti pneumokokům, ale taky to není prostě vakcína stará desítky let. Jo? Je to třeba u nás 15 let. Hexavakcínu se očkuje už od taky roku, už je taky prostě víc než 10 ano, let, rozumím. 15 let možná. Takže ty změny nejsou veliké a ta poslední zavedená očkovací látka byla určitě proti meningokoku B a teď nově jsou ty monoklonální protilátky proti RS virům.
4: Očkování zachránilo po celém světě neuvěřitelné množství životů. Mělo by je zvládnout každé zdravé dítě, když to řeknu zjednodušeně. Přesto má spousta rodičů obavy. Dá se předem odhadnout, jak dítě na očkování zareaguje?
11: No, mnohem důležitější si myslím, že je rozptylovat ty obavy, protože ono to skutečně je bezpečné, zejména pokud mluvíme o očkování na novorozeneckém oddělení, kde to dítě ještě pod trvalým dohledem, ještě nějaké hodiny, tak to může být pro rodiče určitě taky uklidňující, ale zjednodušeně řečeno se dá říct, že u těch běžných reakcí, ke kterým patří třeba horečka nebo nějaká nespavost, dráždivost nebo naopak zvýšená spavost, tak ty jsou předčasně narozených dětí méně časté než u dětí donošených zralých, protože ten imunitní systém prostě je méně vyzrálý a ty běžné nežádoucí reakce jsou dané právě reakcí imunitního systému, že to odpovědí na tu očkovací látku. Takže ty jsou právě spíš méně časté a naopak u těch úplně extrémně nezralých dětí, které ještě jsou hospitalizované, tak tam může docházet k nějaké kardiorespirační nestabilitě, takže tam je s výhodou i to monitorování, pokud jsou ještě v nemocnici a očkují se před propuštěním, takže z tohohle pohledu ta monitorace je určitě výhodou.
4: O očkování předčasně narozených dětí jsme mluvili ve Vědě Plus s pediatrem a členem výboru České vakcinologické společnosti Danielem Dražanem. Moc vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
11: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: V podzemní laboratoři Josef na Příbramsku testují vědci z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického spolu s komerčními firmami nejen autonomní nakladače, ale také drony. Ty mají pomáhat například s kontrolou staveb, tunelů nebo jiných dalších špatně dostupných míst. Jak takový dron vypadá a co všechno umí, to vysvětlil Jan Bednář z firmy Fly for Future naší vědecké reportérce Karolíně Burdové.
12: My vidíme, že ten dron má vepředu kameru, to znamená, že sleduje všechno, kam letí, asi i předpokládám, že se dokáže třeba vyhnout nějakým překážkám.
13: Ano, je to tak. Ta kamera primárně slouží pro záznam. Používáme tam jak barevnou kameru pro standardní RGB záznam, tak termální kameru, ale primární senzor pro vyhnutí se překážkám, sledováním svého okolí je ten 3D lidar na vrchu, který mi vlastně umožňuje, no, vytvářím takové mračno bodů kolem toho dronu a já potom vím, jestli tam překážka je nebo není.
12: My jsme si ho i před chviličkou rozsvítili. Vidíme, že má 4 velké reflektory. V podstatě on svítí opravdu ostře daleko.
13: Jo, jo, je to tak, to je cílené. Toto světlo je velmi potřeba, hlavně v těch tmavých prostorech, kde potřebujeme mít vždycky tu stejnou informaci pro tu kameru, takže si tím přisvěcujeme tak, aby jsme měli konstantní podmínky, takže si to můžeme libovolně osvěcovat a potřebovali jsme mít hodně, hodně intenzivní světlo, aby ta scéna byla dostatečně osvětlená.
12: Ten dron má okolo sebe takovou klec a to je právě asi to velmi specifické na tomhle typu drona.
13: Jo, jo, je to přesně tak. Standardně ta klec mi přidává vlastně jakoby váhu, ale v tomto případě je to pro nás přínosné z toho důvodu, aby v případě nějaké kolize nepoškodil jak ten samotný dron, tak tu konstrukci nebo to prostředí, ve kterém letí. Takže je to pro obě strany bezpečné řešení.
12: Čemu všemu takový dron můžeme pak v praxi využít?
13: Pomáhá to hlavně v takových situacích, kde potřebuju mít informaci o stavu nějaké budovy nebo nějaké struktury v nějakých pravidelných intervalech, kdy je velmi náročné tuto inspekci provádět manuálně. Vyžaduje to buď hodně technologie, nebo například vystavení nějakého lešení nebo nějaké plošiny. A pokud používám takovýto dron, tak tu plošinu nepotřebuju a mám to o dost rychleji zpracované. To znamená, zvyšuje to tu efektivitu práce a vlastně i, dejme tomu, časovou informaci. To znamená, jsem schopný dělat místo například jednou za týden, jednou denně.
12: A kde by tedy ten dron mohl najít uplatnění?
13: Můžeme si představit jakékoliv vnitřní prostředí, to znamená, můžou to být, když jsme tady například v tom podzemí, tak to můžou být šachty, nějaké doly, můžou to být jeskyně, můžou to být také jakékoliv haly, můžou to být výrobní haly, můžou to být elektrárny, jaderné, uhelné, záleží, co je tam, kde potřeba, můžou to být jakékoliv sklady nebo i třeba stavby, takže jakékoliv prostředí, kde jsem v budově v podstatě.
12: Už ten dron funguje v praxi nebo ještě ne?
13: Jo, máme pár klientů, kterých to nasazujeme. My jako firma se specializujeme na úpravu toho daného řešení pro klienty, to znamená, každý klient má vždycky maličko jinou potřebu a my jsme schopni i ten dron upravit jak z pohledu softwaru, to je palubní autonomie, tak i z pohledu například kamery nebo typu kamery nebo i nějakého jiného senzoru, například nějakého environmentálního, jako třeba detekce nějakého plynu a tak dále, tak jsme schopni to relativně výrazně modifikovat.
12: Dodává Jan Bednář, specialista systémového inženýrství ve Fly for Future. Z podzemní laboratoře Josef na Příbramsku, Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: A stále posloucháte Vědu Plus. Úřady v Demokratické republice Kongo informují o pokračujícím šíření eboly na východě země. Zdravotníci tam evidují přes 1700 případů nákazy, včetně nejméně 850 úmrtí. Za tragickou bilancí epidemie podle lékařského odborného časopisu Lancet mohou stát i nedávné škrty ve výdajích americké vlády, které řídil miliardář Elon Musk. A víc už teď probereme s Gabrielou Muňozovou ze zahraniční redakce. Vítej.
14: Pěkné odpoledne.
4: Jaký vliv měl tedy podle odborníků Elon Musk na vývoj epidemie v Kongu?
14: Ty Muskovy škrty podle expertů vedly hlavně k tomu, že po tom, co vypukla pandemie, tak chyběly prostředky k monitorování situace a taky k zavedení včasných opatření. Britskému deníku Guardian to řekl například epidemiolog Davide Rasela z Institutu globálního zdraví v Barceloně. Miliardář Musk to sice odmítá, například loni ale přiznal, že v rámci škrtů omylem zrušil i programy pro včasnou detekci a reakci na ebolu. Ty pomáhaly zasaženým oblastem, například při pandemii eboli v západní Africe v minulém desetiletí.
4: Ty škrty se podepsaly například na výrazném omezení Agentury pro mezinárodní rozvoj USAID. Jaké konkrétní dopady to podle vědců má?
14: No, tak prakticky všechny aktivity této agentury nechal zmrazit americký prezident Donald Trump už loni v lednu. Na mezinárodní humanitární pomoc je teď vyhrazený vlastně jenom zlomek původního rozpočtu. Už zmíněný epidemiolog Russella, který se podílel taky na nedávné studii odborného časopisu Lancet o dopadech těch škrtů, se zdráhá odhadovat přesné počty těch dosavadních úsporných opatření. Podle toho vědeckého článku by ale v případě úplného zrušení USAID do roku 2030 zemřelo až 14 milionů lidí, včetně 4,5 milionů dětí.
4: Tak to jsou ohromující čísla. Jak na ně reagoval Elon Musk?
14: No, rozhodně s nimi nesouhlasil. Když údaje ze studie citoval opoziční demokratický člen kongresu Roukána, tak Musk hrozil žalobou a ještě zintenzivnil ty výroky, podle kterých jeho škrty nikoho tragicky nezasáhly. Ten dopad je ale podle vědců nezanedbatelný. Zapravdu jim dává i loňská analýza, která uvádí, že za uplynulých 21 let USAID přispěla k celkovému snížení úmrtnosti o 15%. U dětí do 5 let je to číslo dokonce ještě vyšší. Analytici mluví dokonce o 32%. A v uplynulých dvou dekádách tak americká iniciativa zabránila úmrtí u více než 30 milionů dětí.
4: No a projevila se americká pomoc přímo v léčbě některých konkrétních nemocí?
14: Podle Barcelonského institutu globálního zdraví se to konkrétně podepsalo například v boji s nákazou virem HIV. V tomto případě se podařilo snížit úmrtnost infikovaných o 65%. To znamená záchranu více než 25 milionů životů. O polovinu se snížil taky počet úmrtí pacientů s malárií a dalšími tropickými nemocemi. Další pozitivní výsledky měl program i v léčbě tuberkulózy, průjmových onemocnění nebo respiračních onemocnění. Pomáhal taky v oblastech, které zasáhly například i vlny hladu. A ten epidemiolog Russella upozornil taky na to, že analytici k těmto závěrům došli díky stejným matematickým nástrojům, které používají i v případě startu raketoplánů Muskovy společnosti SpaceX. Jeho škrty proto označil za absurdní. A to i kvůli tomu, že podle něj ignorují poučení z pandemie covidu, kterou nepřežilo zhruba 20 milionů lidí.
4: Zajímavé údaje přinesla do Studia Plusu Gabriela Muňozová ze zahraniční redakce. Díky za to a naslyšenou.
14: Naslyšenou.
4: O Mirošově na Rokycansku můžeme říci, že je vstupní branou do Brd. Ve městě se zajímavou historií najdeme také zámek. Letos si město připomíná 660 let od první písemné zmínky. Ta se váže k roku 1366 a spojená je s rodem Dobrohostů z Ronšperka. Více tento rod teď přiblíží kronikář města Pavel Žižka.
15: Je to rod, který pochází původně pravděpodobně z Německa. Minimálně ten název toho rodu Ronšperkové vychází z nějakého beraního vrchu, Ramsberg. Nakonec berana ve skoku měli také ve znaku. A je to rod rytířský, první Ronšperk je Dobrohost Ronšperka, ten Mirošovský. Potom se v historii objevuje ještě další Dobrohost Ronšperka, ale až o století později v Poběžovicích. S Mirošovem je spojený ve 14. a na začátku 15. století a potom už tedy spíš s těmi Poběžovicemi, je to rytířský rod.
16: Podle kronikáře je další historie po první písemné zmínce, tedy po roce 1366, tak trochu v mlze.
15: Protože víme, že původní Mirošov, ten Mirošov dvůr, ten podle kterého má Mirošov dnešní název, tak zanikl někdy v 15. století a dnes z něj vlastně máme zachované tvrziště v místě, kde stojí dnes kaplička Panny Marie Lurdské. A okolo v tom středověku byla nějaká menší vesnice, která na začátku 15. století byla vypálená. Máme tam nálezy, které dokazují to, že skončila doopravdy požárem. A tím Mirošov v té původní situaci zanikl a posunul se o pár stovek metrů směrem na západ, tam, kde je dnes. Byla postavená úplně nová tvrz nebo zámek. Tenkrát už se nebavíme o Ronšpercích, ale o Grispecích. Takže v Mirošově tvrz v místě dnešního zámku postavili Grispekové. Ta tvrz potom za Mitroviců a v 19. století se rozrostla už tedy v barokní zámek, tak jak ho známe dneska.
16: Klíčovou událostí pro Mirošov, aby vypadal tak, jak jej známe dnes, tak bylo v polovině 19. století objevení černého uhlí.
15: Mirošov do té doby byl prostě malá podbrdská ves a najednou se během několika let proměnil v prosperující město, jenom horníků tam bylo 3000 a kolem toho spousta samozřejmě přidružených služeb, takže poměrně pulzující město.
16: Pro kvalitu uhlí se mu přezdívalo černý diamant. Ovšem uhlí nebylo mnoho.
15: Bylo super kvalitní a zbohatlo na něm spousta lidí. Ale nebylo ho moc, takže už na začátku 20. století ta těžba postupně upadala a do druhé světové války už se potom jenom paběrkovalo. Ale jestli něco opravdu souvisí s tím, že z Mirošova je dneska městečko o 2200 obyvatelích, tak je to doopravdy to objevení černého uhlí.
16: Seznamuje s historickými milníky města Mirošova kronikář Pavel Žižka. Anděla Blažková, Český rozhlas.
4: A teď opět ke zdraví. Genetičtí inženýři upravili střevního parazita měchovce, aby mohl dodávat do těla protilátky. Chtějí se s jeho pomocí pokusit zajistit dlouhodobou biologickou léčbu proti střevním zánětům, alergiím anebo i jiným autoimunitním nemocem. Metoda je teprve v začátcích. Parazitolog Libor Grubhofer ji ale už v našem pořadu Laboratoř pochválil následujícími slovy.
17: Mě potěšilo, že právě i u těchto relativně nebezpečných parazitů hlístic, parazitických hlístic, se takto už daří také metodami genetického inženýrství modifikovat, řekněme, jeho biologické projevy, snižovat jeho nebezpečí pro hostitelské organismy a dokonce jej využít také a učinit z něho velmi moderní způsob podávání léků, což je za určitých podmínek nesmírně důležitá věc a nepochybně, pokud se tento vývoj bude ubírat příznivým směrem dále, tak zkvalitní celou řadu terapeutických postupů, které mají dosud velká omezení.
18: Tenhle ten parazit je v podstatě takový tlustokožec, tak to ti věci neměly lehké, ne? Obracím se na Matěje Doškáře.
19: Tam právě, že bylo vysvětlené to, že oni použili metodu vlastně, kdy pomocí elektrického proudu vytvořili mini pory v kutikule toho parazita a díky nim vlastně se jim podařilo dopravit do nich tu informaci, kterou potřebují, aby upravili vlastně ten genom toho parazita.
18: A teď v tom ještě figuruje křeček.
20: Když vlastně se rozhodneme použít takhle komplexního parazita, jako je ještě hlístice, jo, to už je přece docela složitý organismus. A ještě má nějaký životní cyklus. Jo. Není to prostě jedna buňka, která se nějak dělí, ale je to opravdu složité, jo, že začíná to vlastně vajíčkem, který vyprodukuje nějaký dospělý červ. Ten se musí svlíkat, musí vzniknout infekční larva. Ta teprve může infikovat z toho hostitele a uvnitř jeho těla doputovat do střeva a tam vznikne. Nebo tam se znovu svlíká a dospívá teda v toho dospělce. Jo. Takže tady bylo i náročné, že oni nemohli vlastně použít jenom dospělého červa. Oni vlastně měnili DNA ve vajíčku, nechali ji vylíhnout a pak teprve mohli infikovat právě toho křečka. Proč vůbec křečka? Protože samozřejmě infikovat člověka, dělat experimenty na člověku, to už je nějaký až ten poslední, vlastně to poslední stádium nějakého testování, třeba léčiv nebo prostě nějakých terapeutických postupů.
18: Tady by to bylo zahranou, ale teď šlo o to, kolik dávek je potřeba, aby se zachránil křeček.
20: Ano, protože člověka tedy nemůžeme použít a jediný vlastně další hostitel, kromě člověka, je křeček, kterého můžeme jako v laboratoři chovat a kterého můžeme nakazit tady tím červem. I tak to není jednoduché, musíme ho imunosuprimovat, snížit jeho odpověď, aby jsme ho vůbec byli schopni infikovat.
18: Ale myslím, že to nestačilo, to, co měli, ne? Protože myšlenka byla, že 50 červů je potřeba, aby křeček přežil, ale asi to bylo tak na hraně.
20: Tady ta studie vlastně byla zaměřená na to, že pomocí právě genového inženýrství my nějak přinutíme, zmanipulujeme trošku toho červa, aby teda byl schopný vytvářet protilátky proti jedu čtyřzubcům, což jsou takové ty ryby, co se nafukují. Známe fugu například, některé jsou jedovaté a neexistuje proti ním žádný lék. Tady ta studie vlastně měla za úkol optimalizovat to, aby ten červ vytvářel protilátku, která se potom dostane do krve hostitele toho křečka a ten teda, kdyby ho bodnul tento čtyřzubec, tak by vlastně tam vznikla reakce, kdyby prostě byl netoxikovaný.
4: Říká bioložka Barbora Pavčo. Celou laboratoř uslyšíte na Plusu tuto sobotu po 10. hodině. Pak zůstane v podcastech a na našem webu plusrozhlas.cz moderuje Martina Mašková. A z dnešního vydání Vědy Plus už je to vše. Od mikrofonu děkuje za pozornost za všechny, kdo se na vydání podíleli. Lucie Vopálenská. 14 hodin. Začíná Odpolední plus. Přejeme hezké odpoledne a příjemný poslech.
2: Český rozhlas plus.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se chystá předstoupit před veřejnost a zhodnotit první půlrok fungování své vlády. Jak se jí dařilo plnit programové cíle? Internetoví útočníci si zjevně dovolenou neberou a navíc jim pomáhá umělá inteligence. Na co bychom si měli dát teď v létě obzvlášť pozor? A proč jsou teď ceny povinného ručení za vozidla v Česku na historických maximech? To jsou hlavní témata úvodní půlhodiny, ale otevřeme ji zprávami dnes v podání Marie Jakšičové.
1: Dobré odpoledne. Přední část 12-patrové budovy v baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obovnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 57 tisíc bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Včera jí bylo 75 let. Proslavila se především hitem Total Eclipse of the Heart a díky svému nezaměnitelnému chraplavému hlasu patřila k nejvýraznějším popovým interpretkám 80. let. O jejím úmrtí informovala na webových stránkách rodina.
21: Chraplavý hlas Bonnie Tyler se stal jedním z poznávacích znamení světového popu. Velšská zpěvačka prorazila koncem 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hudební hitparády po celém světě. Bonnie Tyler během více než 50leté kariéry prodala desítky milionů nahrávek. V Československu se její hity staly populární i díky upraveným verzím s českými texty, které naspívali třeba Karel Gott nebo Lucie Vondráčková. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Mezinárodní letiště v Palm Beach na Floridě se dnes přejmenovalo na letiště Donalda Trumpa. O změně jména rozhodli poslanci floridského parlamentu a zákon na konci března podepsal i guvernér Ron DeSantis. Letiště každý rok odbaví necelých 9 milionů cestujících. Je to nejbližší mezinárodní letiště k soukromé rezidenci prezidenta Trumpa Mar-a-Lago ve West Palm Beach. Zatím bude používat dvě kódová označení zároveň. Na zkratku DJT, tedy Donalda Johna Trumpa, přejde 18. srpna. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je připravený poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoci menší částkou, spekuluje se zhruba o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to považuje za porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítl.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
22: Vzhledem tomu, že ministerstvo zahraničních věcí má opravdu nesrovnatelně menší rozpočet než všechna ostatní ministerstva, tak jsou to opravdu zanedbatelné peníze. A zároveň ten původní účel, na který to bylo určeno, sice se jednalo o obranný výdaj, ale nezapočítával se do těch nákladů na to, zatímco to přesměrování těch prostředků jednorázové znamená, že se nám to do výdajů na to započítá.
1: Okamura chce téma otevřít na páteční koaliční radě, té se ale Macinka účastnit nebude, protože bude na zasedání skupiny Přátel západního Balkánu v Římě. Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
23: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
1: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Česká obchodní inspekce i letos kontroluje prodejce na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Zaměřuje se jak na dodržování míry nápojů, tak i na správnou hmotnost pokrmů a taky prodej alkoholu mladistvým. Jak říká mluvčí inspekce František Kotrba, prozatím inspektoři udělali 48 kontrol.
0: Nedostatky naši inspektoři dosud zjistili ve 20 kontrolách, z toho v 9 kontrolách se jednalo o porušení v oblasti poctivosti prodeje. Nejčastěji jsme zjišťovali nedodržení deklarované míry nápoje nebo hmotnosti pokrmu.
1: Například v loni udělali inspektoři v rámci celé filmové přehlídky 94 kontrol, ve 46 případech zjistili problémy. Teď je na řadě doprava. Na D1 z Prahy ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na Domašov. Na 172. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Kolona pokračuje až do Brna na 196. kilometr. Místy se zastavíte i v levém pruhu. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do fronty kamionů. Ta pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr. Levým pruhem se projíždí rychleji až ke sjezdu na okruh. Na příjezdu do Prahy po D7 z Chomutova opatrně u sjezdu na Kněževes. Na 3. kilometru se brzdí do zastavení. Následná fronta pokračuje k omezením u letiště. A před omezením Vekbelské se stále popojíždí už na D8 od Klíčan ze 3. kilometru. Fronta hlavně nákladních aut pokračuje až do Kbelské. V opačném směru se zastavuje v Novopatské u sjezdu na Satalice. Na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz směrem na Lanový most mezi Běchovicemi a Europarkem a na magistrále je plná Vilznova od Florence k muzeu a také Nuselský most od Vyšehradu na Legerovu. Dobře dojeďte. Na většině území je slunečno, jasno až polojasno, místy oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty čekejte 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě území 20 až 23, na horách je kolem 17. Fouká mírný severozápadní až severní vítr, který bude večer slábnout. V Jihomoravském kraji platí nízký stupeň výstrahy před požáry. A v noci se očekává jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 9 stupňů. To byly zprávy a Marie Jakši.
2: Posloucháte Odpolední plus.
4: Pokračujeme 7 minut po 14. hodině a společnost vám od mikrofonu dělá Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO spolu s ministry od rána vyhodnocuje, jak koaliční kabinet stran ANO, SPD a motoristů plní programové prohlášení za první pololetí letošního roku. Od rána mu v pražské Kramářově vile jednotliví ministři prezentují své dosavadní výsledky. A s dalšími podrobnostmi už je teď ve studiu Plusu David Šalek z domácí redakce. Davide, vítej, pěkný den.
3: Dobrý den.
4: Kdo už tedy u premiéra Babiše byl?
3: Teď by se už ty schůzky měly chýlit ke konci. Poslední ministr by měl být u premiéra kolem 15. hodiny, a to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Ty jednotlivé schůzky netrvají dlouho, jen v řádu několika minut. Premiér s ministry hodnotí, co se na jejich ministerstvu povedlo i co se naopak nepovedlo. Společně řeší taky dlouhodobější výhled. O tom mluvil premiér Babiš třeba s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Potvrdili si, že rezort bude postupně navyšovat svůj rozpočet. V příštím roce by mělo jít až o 36 miliard korun, pokračuje ministr Zuna.
8: My jsme se v zásadě velice rychle domluvili na těch parametrech, na kterých budeme stavět přípravu rozpočtu na příští rok a co musíme ještě udělat v letošním roce, abychom se přibližovali k těm 2% výdajů na obranu.
3: Na to se kriticky dívá třeba předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj by ministerstvo obrany mělo hospodařit příští rok ještě s více penězi. A to kvůli tomu, aby se podařilo Česku do roku 2035 splnit alianční závazek vydávat 5% HDP na obranu.
9: Ta absolutní částka 36 miliard tam může znít jako zajímavě, nicméně musíme se na to dívat opravdu tou optikou procent HDP, které dáváme na obranu a na 5% se tímto tempem prostě nedostaneme. Já dobře vím, že to jsou obrovské peníze, které se do té obrany mají investovat, ale to je to nejdůležitější, co prostě stát svým obyvatelům zajišťuje.
3: Příští rok se tak má podle Havla na obranu vydávat nejméně 2,2 až 2,4 HDP. A ještě doplním stanovisko další opoziční strany, a to konkrétně Starostů. Jejich předseda Vít Rakušan kritizuje současnou zahraniční politiku Česka.
5: Tahle vláda nemá žádnou jednotnou zahraniční linku, aby nás reprezentovala jako hodnotový a silný stát, který je uprostřed Evropy.
3: V souvislosti se zmíněnou obranou ale Rakušan ocenil, že vláda nakonec nezrušila muniční iniciativu pro Ukrajinu.
4: No a vraťme se zpět k představitelům toho současného kabinetu. O čem dalším jednali ostatní ministři s premiérem?
3: To jednání zatím všichni ministři nekomentovali, ani třeba ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Sdílnější byl její spolustraník, tedy ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Za úspěch označil třeba snížení cen energií nebo přípravu nové elektronické evidence tržeb. A třeba z motoristů se k plnění programového prohlášení vyjádřil šéf rezortu životního prostředí Igor Červený.
6: Tak já osobně vnímám důležité, a za to jsme dostali i pochvalu, že ministerstvo životního prostředí nemá jediný úkol, který by nebyl v procesu realizace. Vlastně máme 100% realizaci. Některé věci samozřejmě ještě potřebují svůj čas, protože legislativa v oblasti ministerstva životního prostředí je náročná, takže na některé ty legislativní kroky prostě ten rok potřebujete.
3: A ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Hnutí ANO pak považuje za jeden z nejdůležitějších kroků mimo jiné posílení kompetencí praktických lékařů.
4: No a pojďme ještě, Davide, na závěr krátce připomenout, k čemu se vláda v programovém prohlášení zavázala.
3: Mezi hlavními prioritami jsou levnější energie a energetická bezpečnost, pak taky dostupnost zdravotnictví, bydlení a zejména posílení obrany schopnosti České republiky.
4: Tak tolik pro tuto chvíli David Šálek z domácí redakce. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: Jak jste slyšeli, Andrej Babiš bude o dosavadních výsledcích práce své vlády hovořit dnes odpoledne v Kramářově vile. Tisková konference má začít v 16 hodin, ale já už nyní ve vysílání Plusu vítám politologa Milana Školníka z katedry humanitních věd provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
7: Hezký den vám, posluchačům.
4: Tak jak se podle vás, pane školníku, vláda v tom prvním půlroce vedla? Nakolik se jí dařilo naplňovat programové prohlášení a třeba slaďovat úsilí jednotlivých resortů?
7: Já vždycky říkám, že nejlepší vysvědčení pro politiky jsou volby. A když se podíváme, které nás teďka čekají na podzim, tak to budou komunální a senátní. Myslím, že ty komunální nám tolik neřeknou, protože opravdu ty komunální fungují trošku dost jinak, ty obce a města, ale myslím, že třeba v těch velkých městech Praha, Brno, případně v těch krajských městech, tam může trošku ten výsledek zrcadlit to, jak si ta vláda vede nebo nevede, nebo naopak, jak je opozice úspěšná v jejím kritizování nebo není. Ale myslím, že třeba v těch senátních volbách, ty už mají přece jenom takový ten charakter toho těch celostátních voleb, tak tam si myslím, že můžou ukázat. Já jsem trošku skeptik k tomu takovému hodnocení, jako ta procenta. Když si vzpomeneme na Petra Fialu, tak on říkal vlastně, že plněji na 94 nebo 96%. Já jsem vždycky jako čekal, když už řekne, že plněji na 105%. Já si nejsem jistý, jestli vlastně tohle lidi až tolik zajímá. Si myslím, že spíše zajímají konkrétní výsledky, takový ty hlavně ekonomický. To znamená,
4: no tak pojďme k těm konkrétním výsledkům, na poli ekonomiky, na poli vlastně dobrého života pro řadové občany a voliče, když připomínáte blížící se volby, tak nakolik kabinet Andreje Babiše uspěl v tom prvním pololetí?
7: Já si myslím, že tam jsou teďka hodně důležitý asi tři věci, možná ekonomický, a to je jedna věc je samozřejmě snížení cen energií, jakým způsobem tam vlastně řešili tu obnovitelnou složku, takže došlo vlastně k poklesu jak pro domácnosti, tak pro firmy. Já si myslím, že na to můžou hodně voliči slyšet a konec konců, proč ne?
4: I když něco dalšího vlastně zase zaplatíme třeba z daní, ano? Ale je to...
7: Ano, určitě. Druhá věc, rodičovský příspěvek, tam zase, který se řešil včera, jak jste to u vás řešili, jsem poslouchal. A to je zase něco, co je potřeba, na tom očividně byla shoda celé politické reprezentace a zase víme, že ta porodnost je extrémně nízká. Neříkám, že tohle samozřejmě tomu nějak výrazně pomůže, ale je to jenom jakýsi střípek do mozaiky. Takže to si myslím, že je druhá věc. A třetí věc, a to je vlajková loď, hnutí, ano, uvidíme, jak se to rozběhne. A to je samozřejmě EET. Jo, tam je jako hodně se řeší, jestli to teda jako přinese to ten kýžený efekt. který očekávají hodně ekonomů, to třeba kritizuje, na druhou stranu zase se snaží třeba argumentačně narovnat to podnikatelské prostředí. Takže to si myslím, že jsou tři věci, které mohou poměrně jako výrazně rezonovat.
10: Díky moc, že jste zmínil taková tři pozitiva, ale přeptám se na posílení obrany schopnosti Česka, což, jak zmínil David Šálek, je jeden z hlavních vládních cílů. Daří se ho podle vás naplňovat Babišově vládě?
7: Tak viděli jsme, že teďka jsme byli poslední na summitu Severoatlantické aliance, že tam vystupovali z hlediska toho, jak se těm členským státům daří nebo nedaří. České republice se samozřejmě moc nedaří. Je tam nějaký závazek na navyšování do budoucna. Bude se to muset samozřejmě hodně strategicky promyslet, aby přesně, jak říkáte, nebylo to na úkor nějakého výrazného zadlužování. Byť asi i také se budou muset tam někde v těchto vodách lovit, ale samozřejmě na druhé straně i na úkor jako šetření. Takže myslím, že to bude hodně výrazná výzva, a kterou hlavně před kterou nemůžeme strčit hlavu do písku, protože přeci jenom to jsou spojenecké závazky a nějakým způsobem se to od nás očekává.
10: Tak, ale nakolik efektivitu této vlády podle vás oslabuje fakt, že vůdčí silou je sice hnutí ANO, a to v preferencích je stále na bezpečném prvním místě. V praxi má třeba ministerstvo práce a ministerstva zdravotnictví či školství, ovšem klíčové rezorty, jako je obrana nebo zahraničí, mají koaliční partneři. Jistě, každá koaliční vláda se potýká s kompromisy, ale zajímá mě, jak to vnímáte u té současné.
7: Já si myslím, že tam jsou dvě odlišné věci. Jedna věc, ta praktická politika, protože přeci jenom ta vláda funguje ve sboru, takže v momentě, co uložíte jo, na jednání vlády, jak obraně nebo na zahraničí, tak podle toho ta ministerstva musí fungovat a musí vlastně strategicky plánovat. Druhá věc je, tak to jsou, řekněme, takové ty názorové rozdíly na některé věci. Jo, viděli jsme třeba teďka, že Tomio Okamura měl problém hodně podpory Ukrajiny.

0: řekněme, na běžícím pásu, což také i dáno tím, že oni už jsou
1: minimálně většinu.
0: Samozřejmě. Jedna věc, mají většinu a hlavně, co se málo kdy stává, a hodně také to řešíme, jo, ta kontinuita toho vládnutí, že oni už v těch funkcích byli, jo, většina ministrů hnutí ANO v těch funkcích byla, takže oni nemusí se rozkoukávat, ale jo, můžou velmi rychle fungovat.
1: Já vám rozumím. Ještě bych se vrátila k té zodpovědnosti vůči našim partnerům, mám na mysli zahraniční partnery, ať už v Evropské unii nebo v rámci Severoatlantické aliance. Jak byste tam zhodnotil ten první půl rok vlády Andreje Babiše?
0: Tam se asi musíme zastat v jedné věci, a to bylo takové to přehazování rozpočtu jak horký brambor, jeho s minulou vládou vytýkání si, kdo teda jako udělal větší zadlužení nebo neudělal. Je to samozřejmě škoda, protože to se tam pak jako promíjí do spousty věcí, protože ta obrana, to je samozřejmě záležitost, kterou jako nevyřešíte za jedno volební období, stejně jako třeba porodnost a další věci, ale je tam prostě potřeba přesah minimálně dvou nebo tří, pokud tam chcete směřovat k nějakým plněním, jo, třeba plnění závazku v našem případě budování, že jo, střední těžké
1: plnění závazku je obrana a další, řádu let, a další ale věci. Také se dá během půl roku snížit rozpočet ministerstva obrany. Proto se ptám, jestli vlastně tato vláda tedy naplňuje vlastně to, co chce, protože v programovém prohlášení například stojí, že nechce podporovat Ukrajinu. A nakolik tedy vlastně můžeme do budoucna očekávat, že začne třeba podporovat
0: Ukrajinu?
1: Já si myslím,
0: že tam jsou dílčí kroky, které nějakým způsobem se daří, to znamená navyšování počtu vojáků, třeba, že tam došlo k navýšení o 2000 a podobně. Ten postoj Ukrajině je samozřejmě stanovený tím, že pokud tam máte strany, které jsou jako výrazně kritické k financování Ukrajiny, tak to je samozřejmě jako výrazně ovlivněno, jo, to každopádně mám na mysli třeba SPD, ale samozřejmě tu podobnou rétoriku místy razí premiér, ale tam se strašně pak musíme počkat na to, jaký pak budou ty reální výsledky právě, jo, když zmiňujeme ty spojenecké závazky. Jo, samozřejmě nebudeme třeba přispívat tolik jako ty velké státy, ale otázka je jako v jaký podobě, a pokud ne třeba finančně, tak třeba jinak, jo, třeba rekonstrukce pak následná Ukrajiny a podobně, takže říkám, uvidíme. Další věc jsou dodávky samozřejmě zbraní, jo, protože ta muniční iniciativa zdá se, že bude dále fungovat.
1: Budeme to nadále sledovat a počkáme se i na tiskovou konferenci premiéra. Tolik pro tuto chvíli Milan Školník, politolog z katedry humanitních věd České zemědělské univerzity v Praze. Mějte se pěkně naslyšenou. A v 14 hodin 19 minut se dostáváme ke zprávám z ekonomiky. Evropská komise uvalila antidumpingová cla v rozmezí od 4,3 do 45,3% na dovoz pneumatik z Číny, informovala agentura Reuters. Průmyslová výroba v Česku v květnu meziročně stoupla o 2%. Zvýšení produkce podpořila zejména výroba počítačů či elektronických a optických přístrojů. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Červnová nezaměstnanost podle něj zůstává na 4,8%. Úroda ovoce letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o polovinu. V porovnání s průměrem posledních 5 let sklizeň propadne o 4,40%. Odhad provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a podle Ovocnářské unie přesáhnou ztráty na tržbách 1 miliardu korun. No a největšími soukromými příjemci evropských, krajských a státních dotací byly v loňském roce firmy z energetického sektoru. Vyplývá to z přehledu o dotacích, který dnes zveřejnil Hlídač státu. Ze soukromých firm obdrželi loni nejvíce peněz z dotací přes 10 miliard korun elektrárny Opatovice. Za celý loňský rok bylo přiděleno zhruba 426 tisíc dotací v objemu přes 1 bilion. Pro kyberzločince nic jako letní okurková sezóna zjevně neexistuje. V posledních dnech řešily kyberbezpečnostní firmy rozsáhlý útok na přihlašovací údaje úřadů po celém světě a zaznamenali první hackerský útok zcela v režii AI, tedy umělé inteligence. Směřují tyto útoky i do Česka a dokážeme se jim bránit lépe než v minulosti? Nejen o tom teď budeme mluvit s vedoucím výzkumného týmu pražské pobočky ESET Jakubem Součkem. Vítejte ve vysílání, hezký den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak pane Součku, v Británii se teď řeší úspěšný útok ruských hackerů na přihlašovací údaje vládních úřadů. Ten útok byl ale výrazně širší a zasáhl skoro všechny země na světě.

0: Je mezi nimi i Česká republika a můžete říci, zda už se ví, kdo byl cílem a jaká data vůbec hackři ukradli?
1: V podstatě to říkáte naprosto správně, ta kampaň zdaleka nebyla omezená pouze na Británii, byla mnohem globálnější a Česko bylo součástí těch cílů. Ono to v podstatě je logické z povahy té kampaně tak, jak probíhala, protože tam to nebylo o tom, že by si útočník vybral nějakou množinu cílů. Spíš šlo o to, že zkrátka použili sadu, řekněme, známějších nástrojů právě proti zařízením společnosti Fortinet pro VPNky. No a výsledek byl, že v podstatě na globální škále začali skenovat tyto zařízení a snažit se z nich získávat přihlašovací údaje, což už teď víme, že se z mnohých z nich podařilo a podle těch předběžných odhadů ten útok se vlastně projevil nějakým způsobem až ve přibližně 194 zemích po celém světě a odhadujou se vyšší miliony už vlastně získaných přihlašovacích údajů tímhle způsobem.
0: V minulosti došlo v Česku k útokům třeba na nemocnice nebo na státní úřady, pamatujeme si ministerstvo zahraničí. Zlepšilo se zabezpečení těchto institucí nebo jsou stále v ohrožení?
1: Já si myslím, že to jsou dvě různé otázky. Zabezpečení se zlepšilo bez pochyby. Myslím si, že je asi bezpečné říct, že s těmi přibývajícími množství všemožných kybernetických útoků zkrátka vidíme vyšší potřebu nějakého toho zabezpečení a my i sledujeme, že se postupně zlepšuje, ale potřeba nezapomínat na to, že to neznamená, že nebudeme cílem. Cílem bez pochyby jsou v podstatě organizace všech typů a velikostí, ať už se jedná o nějaké státní aktory nebo ty běžné ransomwareové útoky. To znamená, podle mě důležité je zmínit, že vlastně nezanedbat takové ty základní kroky, ať už mít silná hesla nebo zbytečně nevystavená zařízení do internetu, dokážou velmi dramaticky snížit ten útok povrchu a respektive pardon, ten povrch útoku a dokážou pomoct možná víc, než by se zdálo.
0: Doufejme. Nicméně velké obavy vyvolává v posledních měsících rychlý rozvoj umělé inteligence a možnosti jejího zneužití právě k hackerským útokům. Před pár dny byl zaznamenán první zcela autonomní AI útok. Na koho vlastně cílil a byl úspěšný?
1: Já si myslím, že tady pojem úspěšný je poměrně složitý. Ten útok skutečně proběhl a ukazuje přesně to, co říkáte, a to sice rozvoj AI i v rukou útočníků. Ta největší zajímavost toho útoku je to, že ten útočník, který ho provedl, tak v podstatě velmi pravděpodobně instruoval nějaký AI model, nějakého autonomního agenta, aby právě na základě jeho instrukcí provedl ten útok. Je tam ale zároveň důležité si uvědomit to, že ten útok nebyl nějaká neobjevená, nikdy neznámá zranitelnost, ale byla to v podstatě 5 let známá zranitelnost, vůči které už aktualizace existují. A zároveň ten útok sice skončil tím, že došlo k šifrování dat a k zanechání těch kontaktních údajů, včetně bitcoinové peněženky, ale zároveň podle té analýzy se taky ukázalo, že bez ohledu na to, jestli oběť zaplatí či nikoli, tak v tomto případě ta dešifrování možné nebylo. To znamená, že je to více ukázka toho, že takovýto autonomní útok může být proveden, ale i v rukou těch útočníků je tam ještě celá řada much, které jim chybí vychytat.
0: Možná, že si právě zkoušejí ty nové nástroje AI a jak by se dali využít. Moc děkuji za rozhovor. To byl Jakub Souček, vedoucí výzkumného týmu pražské pobočky ESET. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Stále posloucháte Odpolední plus. Nakolik vás vyjde povinné ručení? Společnost Broker Consulting na modelovém oblíbeného rodinného vozu Škoda Octavia spočítala, že majitelé zaplatí v průměru něco přes 7,5 tisíce korun ročně. Nejdražší jsou smlouvy v Praze, nejlevnější v menších městech. Každopádně platí, že aktuální ceny jsou na historických maximech.
2: Dlouhodobě opravdu se potvrzuje, že povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je bezmála, nebo v některých samozřejmě regionech je to i víc, ale je to okolo 1000 korun.
3: Říká analytik Broker Consulting Martin Novák s tím, že v květnu 2020 stálo povinné ručení v průměru 6,5 tisíce korun. Na cenu povinného ručení má podle Nováka zásadní vliv historie řidiče. Když jezdí bez nehod, dokáže si u některých pojišťoven vyjednat slevu. Pokud naopak nehodu v poslední době způsobil, smlouva se mu může prodražit až o 150%.
2: Pokud dlouhodobě jezdím bez nehod, mám vyježděné takzvané bonusy, opět mám cenu jinou než absolutní nováček, který má třeba čerstvý řidičský průkaz, tak tam opět ta cena může být poměrně dramaticky rozdílná.
3: Rizikovost řidiče hraje velkou roli. Pojišťovny říkají, že smlouvy zdražují kvůli rostoucím nákladům na opravy vozidel. Jan Marek za Generali Českou pojišťovnu říká.
4: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
3: Existuje několik možností, jak si vyjednat výhodnější smlouvu. Například firmy sahají častěji po produktu flotilového pojištění. Víc aut najednou dokáže v některých případech zajistit slevu. Třeba Česká podnikatelská pojišťovna nabízí podobný produkt i pro fyzické osoby. Mluvčí ČPP Adéla Janů říká, že o něj může zažádat fyzická osoba s 5 a více vozidly.
5: Výhodou je jedna skupinová pojistná smlouva, hromadná platba nebo přihlašování a odhlašování vozidel, pokud se vozidla ve flotile mění. Díky těmto výhodám zájem fyzických osob o flotilové pojištění postupně roste.
3: Na flotilovém pojištění se dá podle Nováka z Broker Consulting ušetřit i několik procent. Podle Janů z ČPP je ale hlavní výhodou snadnější správa plateb. Češi hledají i jiné cesty, jak ušetřit. Například využívají internetové srovnávače a rok co rok mění pojišťovnu podle toho, kde jim smlouva vyjde nejvýhodněji. Karel Šultes ze skupiny Klik.cz potvrzuje, že jim meziročně vzrostl počet klientů o 14%. V prvním pololetí jich bylo přibližně 145 tisíc.
6: Klient může v průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
3: Výhodná nabídka ale často platí jenom po omezenou dobu a například po roce pojišťovna cenu výrazně zvýší. Obvykle s poukazem na to, že rostou ceny dílu a opravářských prací. Celý proces se změnou pojišťovny pak musí klient opakovat. Rozdíl v ceně pojištění u staré a nové pojišťovny často souvisí i s naceněním vozu, vysvětluje Martin Novák.
2: Pro příklad, pokud si pojistíte auto za 400 tisíc korun, tak prostě pojišťovna vychází z toho, že i za rok to auto má hodnotu 400 tisíc korun. No, ale to bohužel u automobilu rozhodně není pravda.
3: Ještě viditelnější to je, když má klient kromě povinného ručení i havarijní pojištění. Potom už totiž pojistné částky nejdou do jednotek, ale do desítek tisíc korun. Havarijní pojištění dokáže pokrýt škody na voze, i pokud nehodu zaviní sám majitel. Není ale povinné. Třeba podle portálu Top Pojištění.cz se vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Pak už náklady na opravu často převyšují hodnotu vozu. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Je 2:30 a další zprávy už má pro vás Marie Jakšičová.
7: Český rozhlas Plus.
8: Dobré odpoledne. Hasiči stále zasahují u požáru výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Přední část stavby se zhruba před hodinou zřítila. V budově hoří sklad obuvi, podle záchranářů není nikdo zraněný. Hasit pomáhá i vrtulník s bambivakem. Na místě platí zvláštní stupeň poplachu. Lidé ve Zlíně nemají větrat. Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident před týdnem. Kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok. Evropská komise uvalila antidumpingová cla v rozmezí od 4 do 45% na dovoz pneumatik pro osobní automobily a lehké nákladní vozy z Číny. S odvoláním na Evropskou komisi o tom informovala agentura Reuters. Rozhodnutí předcházelo vyšetřování, které ukázalo, že pneumatiky se dovážely z Číny za dumpingové ceny. Maximální ceny pohonných hmot zítra skokově zrostou. Benzín zdraží o 27 haléřů na 41 korun a 70 haléřů za litr. Cena nafty stoupne o 77 haléřů na 38 korun 22 haléřů za litr. V minulých týdnech přitom ceny paliv spadly na své současné dno. Itálie vyhostí dva vojenské přidělence na ruské ambasádě. Podíleli se na špionážní činnosti, uvedla podle agentury AFP italská diplomacie. Oba Rusové musí zemi opustit do 3 dnů. Krok přichází poté, co v úterý italská policie oznámila zatčení dvou bývalých členů italské zpravodajské služby, kteří podle médií předávali Rusku tajné informace o vojenské pomoci Ukrajině. Ruské ministerstvo zahraničí podle agentury Reuters už oznámilo, že na vyhoštění bude reagovat. A policisté pátrají po 47-leté Květě Jelenové z Prahy, která se kvůli nemoci špatně orientuje v čase a prostoru. Ve středu odpoledne odešla ze svého domova v Praze 9 a zatím se nevrátila. Na policejním webu to dnes uvedla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Nevylučuje, že žena mohla odjet i mimo Prahu a prosí o pomoc při pátrání veřejnost. Teď doprava. Na D1 z Prahy ve směru do Brna. Zpozorněte, kolona tam pokračuje nesouvisle až do Brna. A stejně tak na D5 z Plzně ve směru do Prahy. V Lipské směrem na Pražský okruh se brzdí provoz omezení u letiště, kolona se táhne na konec D7 a před omezením ve Kbelské se stále popojíždí už na D8 od sjezdu na Zdiby. Fronta pokračuje až do Kbelské a celé je to asi na 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Dolní Počernice k Europarku. V Radlické směrem do centra se popojíždí od Valtrovky k Mrázovce a plná je magistrála a ve Vlznově od Florence k muzeu a také Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy. Na většině území je slunečno, jasno až polojasno, místy oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. V noci čekejte jasno až polojasno. To byly zprávy, pokračuje Odpolední plus s Lucí Vopálenskou.
9: V zemích Evropské unie rok od roku roste význam obnovitelných zdrojů. V letošním prvním čtvrtletí se podíleli na výrobě elektřiny v průměru z 45%. Česká republika se ale na žebříčku Eurostatu umístila na posledním místě. Z obnovitelných zdrojů vyrábí necelých 13% elektřiny. Česko tedy ze slunce a větru nedokáže vytěžit tolik, kolik získávají jiné evropské země s podobnými podmínkami. Čím to je?
7: Pro a proti Lukáše Matošky.
9: Našimi hosty jsou vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu René Neděla. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu v Praze na Vinohradech.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: A na dálku zdravím odborníka na energetiku z Hnutí Duha Karla Polaneckého. Dobrý den.
11: Dobrý den, také děkuji za pozvání.
9: Proč je Česko na chvostu ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, pane Nedělo?
10: Tak myslím si, že to odpovídá té současné situaci. Máme dlouhodobé povolovací procesy. Co se týká NIMBY efektu, tak poslední dobou je poměrně rozsáhlý.
9: Tedy toho efektu, kdy lidé nechtějí, aby se něco stavilo v blízkosti jejich obydlí.
10: Lidé to chtějí, ale nechtějí to přesně, ať je to u nich. No, ať je to u souseda, nebo ať je to co nejdál na druhém konci republiky. A bohužel to není jenom ve vztahu na obnovitelné zdroje, ale je to i ve vztahu na školy, školky, silnice a tak dále.
9: Z vašeho pohledu, pane Polanecký, proč je Česko až na tom úplně posledním místě, co se týče podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v Evropě?
11: Tak jednak možná bych trochu upřesnil, on to trošku zkresluje ten první kvartál. Myslím, že ta čísla budou určitě lepší, když se vezme v úvahu celý rok, ale to nic nemění na tom, že patříme k těm nejslabším zemím. Když se nad tím zamyslím ze svého pohledu, no tak do značné míry za to můžu i já, protože pracuji v organizaci, která se propagací a podporou obnovitelných zdrojů zabývá dlouho. Naše první brožura Mýty o větrné energetice vyšla, předpokládám, někdy před 20 lety, asi víc než před 20 lety. Ale zatím se nám prostě nedaří úplně dobře odkomunikovat to, co ty přínosy obnovitelných zdrojů. A pořád převažují ty mýty typu, že slepice začnou snášet hranatá vajíčka u větrných elektráren.
9: Dobře, určitě to probereme.
11: Nemáme bavit o těch reálných efektech, ale bohužel to, o čem mluvil i pan vrchní ředitel, čeho jsme byli oba svědky na veřejném projednání akceleračních zón, to nemá s tou věcnou debatou moc společného.
12: Pane Nedělo, daří nebo nedaří se to vám na ministerstvu průmyslu a obchodu nějakým způsobem vyvracet ty četné mýty ve veřejném prostoru kolem třeba větrné energetiky?
10: Myslím si, že se v tom snažíme, na druhou stranu se nám to zatím nedaří dostatečně.
12: Čím to je?
10: Zejména čas. Osobně si myslím, že když se třeba zaměříme na problematiku akceleračních zón, tak myslím si, že sama o sobě je správná. To, že se jako definují některé oblasti a že se udělají různá předvýběrová kritéria a že ta vhodnost těch oblastí třeba pro obnovitelné zdroje je správná a posuzuje se to dopředu, je určitě dobře. Ale jako to provedení, které se nám tady podařilo a ten čas, který vlastně na to byl, protože jsme vázáni například s tím Národním plánem obnovy a zároveň my jako řekněme v té České republice potřebujeme opravdu do detailu vysvětlit ať už přínosy, nebo i ty negativní věci. Takže toho času většinou potřebujeme o trošku déle a zde je vidět, že zrovna v tomhletom případě se to nedařilo a za mě třeba jako to, že akcelerační oblasti jsou milník v Národním plánu obnovy, nebylo šťastné rozhodnutí.
12: Pane Polanecký, tak do určité míry si můžete tady s panem Nedělou z Ministerstva průmyslu notovat, protože je i v zájmu pana Neděly ty mýty kolem obnovy obnovitelných zdrojů vyvracet.
11: Já si myslím, že hlavně pokud jde o větrné elektrárny, tak je shoda na tom, že ten podíl obnovitelných zdrojů bez jejich rozvoje výrazně nezvedneme, nebo je tam ten největší potenciál. A na druhou stranu potýkáme se se stejnými problémy. Já mám trochu pocit, že ze strany státu tam trošku chybí ta koordinační role. Není dostatečná kapacita na to, abychom jak my, ale my jsme tam vnímaní jako jeden ze zainteresovaných subjektů, kterému jde především o to, aby se snižovaly emise. A chybí tam nějaký takový ten nezávislý arbitr, který by řekl, podívejte se tady, ať už by to byla někdo z akademické sféry, ale zase koordinovaná státem, někdo, kdo by řekl, podívejte se, tady ty věci jsou opravdu nesmyslné, tady ty dávají smysl, pojďme se o nich bavit.
12: A to z vašeho pohledu ministerstvo průmyslu teď nedělá?
11: Já si myslím, že ministerstvo průmyslu na tohle má poměrně malou kapacitu, když vím, že pan vrchní ředitel řeší všechno od kapacitních mechanismů až po implementaci direktiv energetické náročnosti budov, tak jeho kapacity na to, aby vyvracel mýty o větrných elektrárnách, jsou poměrně malé. A za mě je velká škoda, že tým, který se formoval na ministerstvu životního prostředí, tak už neexistuje, který v tomto významně pomáhal.
12: Pane Nedělo, tak na co máte nebo nemáte na ministerstvu průmyslu kapacitu? Třeba i vzhledem k té současné odehrávající se diskusi o úpravě akceleračních zón, to znamená výčtu těch míst, na kterém by rozvoj obnovitelných zdrojů měl být nejsnažší.
10: Tak ono to tady bylo zmíněno. Zrovna problematika akceleračních zón je průřezová napříč několika ministerství a je potřeba u toho mít koordinovanou komunikaci a koordinované vysvětlování těch pozitivních i těch negativních věcí. A osobně bych si určitě dokázal představit, že třeba ten náš tým na ministerstvu bude výrazně posílen na to, aby jsme nejenom tuto problematiku, ale samozřejmě i ostatní posílení energetické infrastruktury, problematiku plynu, problematiku dodávky ropy a tak dále.
12: Řekl jste to svému šéfovi Karlu Havlíčkovi?
10: My diskutujeme poměrně intenzivně i tuto problematiku.
12: Pane Polanecký, vítáte to, že přinejmenším tedy vůle tady vysvětlovat, co obnovitelné zdroje přinášejí je ze strany státu?
11: Tak musíme se podívat na tu praxi. Jako, myslím, že jedním z témat, které je teď potřeba řešit a předpokládám, že na ministerstvu k tomu už nějaké kroky provádějí, je riziko, že přijdeme o produkci bioplynových stanic. Určitě ten plán, převahu z nich transformovat na výrobu biometanu a ten vtláčet do potrubí do potrubí s plynem je dobrý.
12: Což ale nesouvisí s těmi akceleračními zónami, to je trochu jiný
11: to
12: problém.
11: Ne, ale když se bavíme o tom, že máme nízký podíl obnovitelných zdrojů, tak je potřeba myslet i na ty, které fungují, které tady máme a ne o ně přijít. Takže tam bych rád zmínil i tohle téma, protože například velmi známý projekt v Kněžicích, jejich bioplynová stanice je teď ohrožení kvůli tomu, že prostě ta modernizační podpora, jak byla vymyšlená, jim do jejich praxe nezapadá.
12: Tak skutečně, pane Nedělo, pokud já jakožto laik vím, tak bioplynové stanice by měly začít přecházet na výrobu biometanu. Proč je to potřeba a nepovede to k tomu, že některé ty stávající provozy, které fungují, to ohrozí?
10: Tak co se týká biometanu, který jste tady zmínil, a respektive stávajících bioplynek, máme zhruba 550 bioplynek v České republice. Je to někde okolo 350-360 MW instalovaného výkonu. A je pravda, že v následujících zhruba 3-4 letech velké části skončí ta současná provozní podpora na výrobu elektřiny. Je potřeba ale říci, že ty bioplynky byly stavěny před 20 lety a neměly žádné využití tepla. Ta snaha státu, která teď je, aby dokázali se ty bioplynky transformovat na to, že efektivně využívají ty suroviny a že nemaří minimum mařit energie, kterou dokáží vyrobit, což je třeba ta modernizační vyhláška, která hovoří o tom, že v případě, když tedy nejste schopen se transformovat na biometan, takže můžete provést určitou modernizaci, ale máte tam povinnost třeba 40% využití tepla. Což je určitě správně a je potřeba tady hledat ten kompromis ve vztahu, že máte veřejné prostředky, které jako rozdělujete a musíte se snažit na té druhé straně mít ten efekt. A je zřejmé, že pokud byly některé bioplynové stanice postaveny mimo infrastrukturu typu, že nedokážu vyvést teplo, nedokážu se třeba připojit na plynárenskou infrastrukturu a udělat ten zmíněný biometan a jsem na cíleně pěstovanou biomasu, tak je zřejmé, že pro tyto projekty, pokud něco neudělají, tak ta podpora skončí. A my se zaměříme na ty efektivnější.
12: Pane Polanecký, není to v souladu s tím, co prosazujete vy jakožto hnutí Duha, že stát tady usiluje o to, aby ty stávající bioplynové stanice přešly na šetrnější, efektivnější provozy, při kterých se nebude ztrácet tolik tepla zbytečně?
11: To určitě. Jenom ten projekt v Kněžicích, o kterém jsem mluvil, tak ten je primárně na odpadovou, na zpracování odpadů a teplo využívá. Ale stejně ta ztráta té provozní podpory se do té bilance projeví natolik, že pořád uvažují o tom, že tu bioplynku uzavřou, což by určitě bylo špatně. Takže myslím, že je potřeba v tomhle případě se bavit s těmi provozovateli o konkrétních podmínkách a tak, aby pro ty provozovatele bylo nadále schůdné ty provozy i ty s tím využitím tepla provozovat.
12: Ať se u toho nezasekneme, pane Nedělo, poprosím o stručnou reakci. Zda se chcete vyjádřit k tomu konkrétnímu projektu, který teď byl zmíněný a zda budete třeba jednat s jeho provozovateli o nějakém dalším fungování?
10: Nechci se vyjádřovat ke konkrétnímu projektu, to by v tuto chvíli nebylo úplně férové. Na druhou stranu bych rád zmínil, že za poslední 2 měsíce my jsme byli asi na 4 seminářích a 3 diskuzních fórech, kde jsme právě prezentovali naši vizi Bioplyn 2.0, která právě jakoby řeší ty bioplynky, které nejsou schopny se transformovat na biometan a pro ně právě řešit, jako jakou další cestu by bylo vhodné, pokud budou mít efektivní využití toho tepla, že to nebudou mařit, protože to si opravdu nemůžeme dovolit.
12: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu René Neděla a odborník na energetiku z hnutí Duha Karel Polanecký.
7: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Já jsem tady úplně na úvod citoval ten žebříček Eurostatu, ze kterého tedy, připomínám to ještě jednou, vychází, že Česko je na úplně posledním místě ve srovnání s ostatními unijními zeměmi, co se týče využívání obnovitelných zdrojů. Jsme, pane Nedělo, aspoň na cestě k tomu, aby se to změnilo, abychom nebyli na tomto chvostu Evropy?
10: Myslím si, že ano, protože když se podíváme na tu aktuální situaci, tak v porovnání s rokem 2019, respektive můžeme říct vlastně 2012, kdy postupně od roku 2012 do 2019 prakticky tady nevyrostl žádný nový obnovitelný zdroj a my jsme volili tu cestu, že jsme chtěli jít pro ty menší instalace na domách, vlastní spotřeba, akumulace, baterie a v současný stav je, že z těch 2000 MW instalovaného výkonu, které tady vznikly v letech 2009 a 2010, tak jsme v současné době na 5 500 MW instalovaného výkonu v rámci fotovoltaických elektráren. To je určitě pozitivní zpráva a je to zejména pro ty samospotřebitele, což znamená, že to není fotovoltaika někde na poli, kde vyrábí elektřinu a dodávají do sítě. Když se podíváme na druhou oblast, byly zmíněny větrné elektrárny. V rámci větrných elektráren instalovaný výkon 340 MW plus minus. Vysoutěžilo se v posledních letech zhruba stejné množství, tak jsme někde okolo 700 MW. Samozřejmě, že ta současná situace ve vztahu na ty akcelerační zóny nenahrává těm technologiím, protože opravdu je vidět, že je potřeba, jako když i když byste si vybral jinou oblast a řekl vlastně, jakoby, že třeba si budete plánovat, kolik škol potřebuju mít v rámci České republiky na to, abych dokázal každé dítě, aby se mi do toho dostalo. A řekl bych, že si to naplánuju na dalších 10-20 let a budu mít celou republiku pomalovanou nějakými mapami, že tam teoreticky může být škola, tak samozřejmě to bude mít také negativní odpor. Takže zde vnímám, že je určitá nutná diskuze. Bioplynky také, téma, dobře, které tady bylo zmíněno.
12: Které už jsme tady probrali. Pane Polanecký, uznal byste, že ač Česko je poslední zemí, co se týče využívání obnovitelných zdrojů v Evropské unii, tak jsme na cestě k tomu, aby se to zlepšilo?
11: Já bych jenom upřesnil, poslední jsem, pokud jde o elektřinu. V případě výroby tepla z obnovitelných zdrojů jsme někde uprostřed. Ale v případě té elektřiny, to, co bylo zmíněno, rozvoj fotovoltaiky v posledních letech, hlavně té střešní a malé, tak tam bylo úplně jasné, že tím hlavním impulzem byla energetická krize v roce 2022, kdy řada lidí začala přemýšlet tím způsobem, že sice se to možná úplně nevyplatí finančně, ale je dobré mít nějakou jistotu. A tímhle způsobem se dá uvažovat i ve větším měřítku. My jsme založili energetické družstvo jako Hnutí Duha, ve které máme několik stovek podílníků, kteří do něj vložili peníze a spustili jsme teď na jaře fotovoltaickou elektrárnu na střeše posklizňové linky na ekofarmě pro bio. A chcem si vyzkoušet, nakolik díky sdílení, to ještě bohužel vyzkoušené nemáme, protože sdílet začneme až od 1. srpna. Díky sdílení a díky prodeji elektřiny té farmě, která má spotřebu v létě, tak nakolik dokážeme ty svoje podílníky uspokojit z pohledu návratnosti k investice. Myslím, že to bude velmi dobrá zkušenost a ukáže to i to, že právě tyhle ty malé instalace, rozhodně to nebude něco, že bychom za 3 roky to měli zpátky, určitě ne. Je to investice s delší návratností, ale řada těch lidí, kteří nám do toho, kteří si ten podíl koupili, tak říkali, nás hlavně zajímá to, jak to bude fungovat, ano, a netrváme úplně na té rychlé návratnosti.
12: Tak pokud se nepletu, tak už v minulém volebním období byla přijata legislativa, která vznik těchto energetických společenství v České republice umožňuje. Je to cesta k rozvoji obnovitelných zdrojů, tato menší společenství, pane Nedělo?
10: Určitě ano, pokud se budeme bavit o té komunální energetice, kde vlastně město, obec si postaví ať už bioplynovou stanici, nebo fotovoltaiku, nebo klidně i tu větrnou elektránu a následně, nebo biomasový kotel, nebo plynový kotel a následně tu energii, kterou vyrobí, tak ji dokáže lokálně spotřebovat. Takže tohle cesta je. Osobně úplně nejsem příznivcem toho sdílení, protože si myslím, jakoby to sdílení ve finále je virtuální a je to vlastně, v Čechách to bylo bráno, že to je ten grál v rámci té celé problematiky Lex OZE Lex OZE 2, který, tak jak jste správně řekl, v loňském roce zavedl energetická společenství a aktivního zákazníka. Ale to gro je, že právě jako ti municipality, ti lidé budou vstupovat do těch projektů a budou využívat v právní hantýrce ty plody, co ta elektrárna dokáže vyrobit a následně spotřebovat lokálně.
12: Pane Polanecký, tak nepřeceňujete význam toho sdílení, které nakonec je spíš virtuální, jak tady namítal pan Neděla?
11: Tak samozřejmě není to tak, že by ty konkrétní elektrony vyrobené v naší fotovoltaice doproudily k těm spotřebitelům. Ale na druhou stranu ta jistota, že ve chvíli, kdy ta fotovoltaika vyrábí, tak někdo odebírá ze sítě adekvátní množství elektřiny, tak to je určitě užitečné.
12: Je tady v téhle souvislosti dobře nastavena podpora ze strany státu, protože jistě na jedné straně obnovitelné zdroje jako takové jsou podporovaným zdrojem energie, na druhé straně jsou tady určité dotační programy nebo programy na podporu toho, aby lidé a firmy do obnovitelných zdrojů investovali. Dá se tady ještě něco zlepšit, pane Nedělo?
10: Zlepšit se dá. Ten problém, který v energetice v současné době je o tom, že prakticky nic se nevyplatí postavit, nebo jako velmi malé množství, jakoby ať už zdrojů i fosilních, jako když je chcete postavit, tak ta situace, která na trhu je velká fluktuace ceny elektřiny, je pro investory velmi, velmi riziková. A ten problém, který v současné době je, že stát prostě nemá prostředky, které by dokázal nějak extrémně jakoby využít a vložit do této oblasti, ať už obnovitelné zdroje nebo klasik plynové zdroje a tak dále. Musí opravdu každou korunu velmi dobře zvažovat. To, co si myslím, je před námi, ta cesta, která je, tak jsou finanční nástroje. Hledat cestu takovou, že to nebude o tom jenom, že ty prostředky někam pošlete, už se vám nikdy nevrátí, ale hledat jako garance, zjednodušovat ty jednotlivé procesy, snažit se tu zmíněnou osvětu, protože je rozdíl, jestli když budete realizovat projekty 2 nebo za 10 let, nebo když těch projektů budete dělat 100, tak samozřejmě v tu chvíli ta nákladovost toho projektu bude výrazně jednodušší. Zjednodušit ty procesy, teď stavební řízení. Určitě tohle jsou cesty, které mohou pomoci tomu, že jako tu klasickou podporu, kdy jste měl zelený bonus nebo výkupní cenu, teď máme contract for difference, že už to nebude a že vám opravdu bude stačit jenom jakýsi garanční mechanismus.
12: Čili nebudou to už dotační programy, bude to spíš přenastavování podmínek pro rozvoj obnovitelných zdrojů.
10: Plus je možné nějaké finanční záruky a finanční garance v případě, když se něco stane a ten projekt třeba bude v nějaké svízelné situaci. A tohle před námi stojí, nebo rozvoj PPAček, Power Purchase Agreement, což jsou smlouvy mezi investorem výrobcem a pak třeba průmyslovým podnikem, který v rámci různých pravidel, nebo i třeba jeho strategie, že se chce ozelenit, tak dohodne se s tím investorem, že bude třeba 15-20 let odebírat energii.
12: Pane Polanecký, jsou tyto naznačené cesty směrem k tomu, aby Česko využívalo výrazně víc obnovitelných zdrojů?
11: Tak určitě jsou to kroky, které tím směrem můžou vést. Na druhou stranu naše ta aktuální zkušenost s propočítáváním obchodního modelu té fotovoltaiky jednoznačně vede k tomu, že s tou investiční dotací to pochopitelně vychází výrazně líp. A aby do toho někdo šel vyloženě na komerční bázi, což, jak jsem zmiňoval, naše družstvo úplně není. Tak obávám se, že jenom ty garance a finanční nástroje stačit nebudou.
12: Mimochodem, vy jste se obešli bez dotací při budování tohoto vašeho energetického družstva, pane Polanecký.
11: Usilujeme o dotaci z programu Komunerk, ale zatím nevíme, jestli ji dostaneme. Takže máme jako variantu A s dotací a variantu A bez dotace.
12: Ještě bych se na závěr vrátil k tomu horkému tématu těchto dnů, a to je to možné přehodnocování akceleračních zón. Co pro rozvoj větrné energetiky a solární energetiky bude znamenat, pokud by těchto zón mělo ubýt tak, jak to podle všeho připravuje vládní zmocněnec Filip Turek, pane Nedělo?
10: Tak osobně si myslím, že akcelerační zóny vůbec nepomohly celému tomu sektoru. Naopak jako zvedly právě tu obavu, kterou jsem tady zmiňoval, že zítra všude možně po celé republice budou stát, ať už je ten elektrárny nebo solární, což jako není pravda. I ty investoři, i ti jednotliví projektoři, i ta města jakoby hledají spíš jakoby menší projekty a jsou to jednotky kusů.
12: Takže se moc nestane z vašeho pohledu, když těch zón ubude?
10: Myslím si, že se nic nestane. To, co ale jako, a zmínil jsem to hned na začátku, stalo se, že je teď velmi jakoby výrazná obava a právě myslím si, že to je ten problém toho času, že se to nedokázalo pořádně vysvětlit, nedokázalo se více komunikovat, i když se komunikovalo s těmi obcemi, s těmi kraji, ale je vidět, teď je vidět jakoby zpětně, že tohle to možná se to podcenilo, možná na to ještě čas bude dopředu, ale budeme se muset určitě k tomu vrátit.
12: Vaše stručná reakce, pane Polanecký, na debatu kolem akceleračních zón?
11: Zase souhlasím s tím, že jsme to nedokázali odkomunikovat ani my, ani státní správa pořádně. Problém je v tom, že v některých těch případech ten odpor je proti jakékoliv komunikaci rezistentní.
12: A u toho skončíme s odborníkem na energetiku z Hnutí Duha Karlem Polaneckým a vrchním ředitelem sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu Renem Nedělou. Pánové, děkuji vám oběma.
10: Děkujeme za pozvání.
11: Děkuji za pozvání, nashledanou.
12: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
7: 90. léto.
13: Jaké bylo postavení policistů na začátku 90. let? Složité. Nerespektovali je kriminálníci, ale často ani veřejnost.
14: Ti policisté najednou stáli v takovým divným vákuu, kdy proti ním stáli tyhle zločinci, kteří mnohdy byli zavřeni právě jima, a na druhé straně stála veřejnost, která pořád viděla v policistech jenom ty, kteří stáli na národní třídě.
7: 90. léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
15: Proč se nedokážeme sami polechtat?
7: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
15: Někteří lidé jsou lechtiví jen málo, někteří velmi. Pro někoho je lechtání spíš příjemné, někdo jim docela trpí. Ať to máte s lechtáním jakkoliv, všimli jste si někdy, že sami se polechtat prostě nedokážete? Lidský mozek nasává ohromné množství podnětů o vnějším prostředí a vyhodnocuje jejich dopad na nás, především z hlediska případného ohrožení. Reakce na lechtání druhou osobou se pravděpodobně vyvinula proto, aby člověk věnoval zvýšenou pozornost, když se ho něco nečekaně dotkne, například když po něm leze nebezpečný pavouk. Když se chystáme polechtat sami, je to podnět, který vychází zevnitř, nikoli z vnějšího prostředí. Takový podnět je zpracován jinak, v tomto případě takzvaným mozečkem, který se nachází v zadní spodní části mozku. Mozeček monitoruje, předpovídá a vyhodnocuje naše pohyby. Když tedy očekává, že se chystáme dotknout sami sebe, vyhodnotí tuto akci jako neškodnou a ubere tomu pocitu doteku na důležitosti, takže necítíme skoro nic v porovnání s lechtáním od druhé osoby.
0: Je 15 hodin. Společnost vám dělá Odpolední plus a od mikrofonu Lucie Vopálenská. Ať se vám hezky poslouchá, přeji pěkný den.
7: Český rozhlas Plus.
0: Co přineslo Kyjevu setkání Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem v Ankaře a jak pokročila debata o integraci Ukrajiny do euroatlantických struktur? Jak se vyvíjí palivová krize v Rusku? Europarlament dnes znovu řeší jednu z nejspornějších norem poslední doby, takzvaný chat control. Měl by na pomoci k odhalování třeba pedofilie. Nechají se proto Evropané šmírovat? A Milovník, ne bojovník. Film s tímto názvem budí velkou pozornost v Karlových Varech. To vše probereme v čase do 15:30, ovšem až po zprávách Marie Jakšičové.
8: Dobré odpoledne. Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě platí zvláštní stupeň poplachu. Požár pomáhá hasit i vrtulník s bambivakem. Část zasažené budovy se zřítila. Na místě podle hasičů nejsou zranění. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusina by lidé ve Zlíně neměli k místu přibližovat.
16: Všechno určitě uvidí prostřednictvím televizních štábů. Na místě jsou tiskoví mluvčí jak hasičů, policie, města, kraje, takže ty informace dostanou. Je zbytečné, aby tady zdechovali ty látky, které vznikají při tom požáru a poškozovali si své volně zdraví.
8: Zásah podle něj bude trvat až 3 dny. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. V německém koncernu Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, začalo jednání dozorčí rady o rozsáhlých změnách ve firmě. Vedení podniku může čelit velkému konfliktu se zaměstnanci kvůli budoucnosti tisíců pracovních míst, ale taky několika celých továren. Odbory chystají protesty.
17: O práci v největší automobilce Evropy by podle serveru Manager magazín mohlo přijít až 100 000 lidí a v Německu by mohli zavřít až 4 továrny. Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung vlastnické klany Piech a Porsche, které společně drží většinu hlasovacích práv v koncernu. 20% má ale taky spolková země Dolní Sasko, ovládaná sociálními demokraty, kteří se výrazným škrtům brání a rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu mohou díky svému podílu blokovat. Skupinu Volkswagen oslabují nedostatečné inovace, čínská konkurence i americká cla. I tak ale loni dokázala prodat ve světě 9 milionů automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
8: Vláda ANO, SPD a motoristů dnes vyhodnocuje své programové prohlášení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO od rána postupně přijímá jednotlivé ministry v Kramářově vile. Už dříve premiér uvedl, že zatím žádné změny ve vládě nechystá. Opoziční strany hodnotí prvního půl roku vlády kriticky. Vytýkají kabinetu chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Novinářům to řekli ve sněmovně. Jak hodnocení Babišovy vlády dopadlo, by měl premiér společně s ministry zveřejnit po 16. hodině.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Technologické firmy můžou pokračovat v dobrovolném skenování obsahu na internetu. Výjimku pro tzv. Chat control prodloužil Evropský parlament. Provozovatelé sociálních sítí budou dál kontrolovat komunikaci uživatelů a závadný obsah týkající se šíření dětské pornografie předávat policii.
18: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace. Podle Markéty Gregorové z Pirátů ale většina konverzací šifrovaná není.
19: Jsou to samozřejmě ty komunikace, jako je WhatsApp nebo Meta, které šifrované nejsou, které skenují. Takže já to považuji dneska za velkou prohru pro soukromí.
18: Naopak europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL výjimku vítá. Návrh podle něj zvýší transparentnost.
20: Ta pozice vlastně odpovídá té odborné debatě, kterou jsme tady vedli několik let a která vlastně říká, ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
18: O postoji Evropského parlamentu budou ještě jednat členské státy. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
8: A tématu se budeme věnovat na Plusu v následující půl hodině. Spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s Jean Carrollovou je u konce. Soud v New Yorku nařídil vyplatit novinářce odškodné ve výši 5 milionů dolarů a úroky za to, že ji Trump v 90. letech sexuálně napadl. Peníze přijdou na účet advokátů Carrollové.
21: New Yorkský soud před 3 lety uznal amerického prezidenta Trumpa vinným ze sexuálního obtěžování Jean Carrollové v převlékací kabině obchodního domu Bergdorf Goodman v roce 1996 a z pomluvy poškozené, když v roce 2022 její obvinění odmítl. Novinářce přisoudil odškodné ve výši 5 milionů dolarů. Donald Trump se odvolal, ale nejvyšší soud Spojených států před měsícem verdikt potvrdil. Po prvoinstančním rozsudku musel žalovaný složit dlužné peníze do soudní úschovy. New Yorkský soud se teď nařídil exekuci rozhodnutí, tedy výplatu 5 milionů dolarů plus 800 tisíc jako úroku z prodlení Carrollové. Pavel Novák, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V pátek vzrostou maximální ceny paliv, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun a 22 haléřů. To je o 77 haléřů více než dnes. Po několika týdnech státní regulace se cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží na 41 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července. A dnes je to přesně 669 let od položení základního kamene Karlova mostu v Praze. Lidé si to přímo na historické památce připomněli průvodem. Základní kámen mostu měl položit sám císař Karel IV. Pravděpodobně 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum a čas ale neznáme přímo z historických záznamů, vysvětluje ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
1: Toho matematického astronomického data 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom. My vlastně z dobových pramenů víme pouze, že Karlův most byl založen v roce 1357.
8: Teď je na řadě doprava na D1 z Prahy ve směru do Brna. Zpomalte za sjezdem na Domašov. Na 174. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Kolona pokračuje až na konec omezení na 196. kilometru ke sjezdu na Bratislavu. Místy se zastavíte i v levém pruhu. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Loděnice. Na 8. kilometru se dojíždí do fronty kamionů. Ta pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. A na příjezdu do metropole po D8 se z Ústí nad Labem se zastavuje u Klíčan na 3. kilometru. Kolona se táhne až do omezení Vekbelské. Zdržení je tam asi 20 minut. Dobře, dojeďte. Venku je slunečno, jasno až polojasno, místy oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty jsou 23 až 27 stupňů, na horách kolem 17. Večer by měl ustat mírný vítr a v noci čekejte jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 9 stupňů Celsia. To byly zprávy, pokračuje Odpolední plus s Lucí Vopálenskou.
7: Posloucháte Odpolední plus.
0: Hezké odpoledne, posloucháte nás přesně 8 minut po 15. hodině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský může být se svým pobytem na dvoudenním summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře spokojen. Nejenže se dočkal opravdu mimořádné pozornosti všech přítomných, ale zjevně dosáhl skoro všeho, co si před cestou předsevzal. Ve spojení už jsme s naším kolegou analytikem Liborem Dvořákem, odborníkem na postsovětský prostor. Libore, vítej ve vysílání, hezký den.
4: Lucko, dobré odpoledne tobě i všem posluchačům Plusu.
0: Připomeň prosím nejprve na úvod, v čem, v jakých záležitostech Volodymyr Zelenský na své partnery nejvíce naléhal? Jak vlastně, jaké byly jeho požadavky?
4: Ano, no tak já bych samozřejmě především řekl, že on využil ten, řekl bych, velmi příznivé atmosféry na tomto summitu, protože jakoby si evropské národy a státy uvědomili, jakým nebezpečím Rusko je a jakou hrází proti tomuto nebezpečí je Ukrajina. Tak toho samozřejmě využil k tomu, aby znovu a znovu žádal o pokračování pomoci a samozřejmě podle mého soudu bylo také velmi významné, že on neustále zdůrazňuje, že Ukrajina silou své armády, rozlehlostí země, počtem obyvatel je země, která rozhodně patří do integrované Evropy a řekl bych, že to je takový Zelenského dlouhodobý cíl Ukrajinu do těch evropských struktur dostat. A připomněl bych ještě jednu velice možná podstatnou věc. Pokud letos na podzim dojde na prezidentské volby, což by se mohlo stát, a v nichž má Zelenský vážného soka v generálu ve výslužbě Zalužném, nyní velvyslanci v Londýně, tak to vlastně budou takové body k dobru, protože podle výsledků to vypadá, že v druhém kole, pokud by na ně došlo, tak by Zalužný o 4-5% hlasů vyhrál.
0: Integraci Ukrajiny do euroatlantických struktur se ještě, Libore, dostaneme, ale teď mi pověz, jak jsi hodnotil Zelenského debatu s Trumpem, protože oba prezidenti spolu mluvili a ne vyloženě, že by to bylo nakrátko.
4: Takže já jsem to sledoval samozřejmě s obrovskou pozorností. Je vidět, že vrtkavý rozum páně Trumpa jako by se odkláněl od Putina a přikláněl se nyní k Zelenskému, ale možná si povšimla sama jedné věci. On vůbec neoslovoval Zelenského jménem, říkal o něm vždycky jenom he, tedy on, a ukázal na něj, zatímco své nejbližší spolupracovníky pana Rubia a pana Hexeta samozřejmě oslovoval jmény, tedy Pete a Marco.
0: No to tak bylo mimochodem, Libore, to je vlastně strategie, kterou leta letoucí uplatňoval Vladimír Putin, nejmenovat ukrajinského prezidenta jménem. A Donald Trump si navíc v jednu chvíli pana Zelenského, myslím, i s Vladimírem Putinem spletl, nebo se pletu?
4: Toho jsem si nepovšiml, ale stát se to samozřejmě mohlo. Stát se to mohlo.
0: No ale co tedy vyplynulo z té jejich debaty? Abych tě nepřerušoval.
4: Já myslím, že každopádně, víš, ono je to tak, že Moskva teď v posledních týdnech neustále trvala na obnovení ducha, encourage, takhle oni tomu říkají, tedy ducha toho loňského srpnového setkání amerického a ruského prezidenta na Aljašce, jenže právě v encourage Putin vylíčil Trumpovi válku tak, že Rusko už má vítězství na dohled a ono se to teď jednoduše nepotvrzuje.
0: No a pojďme k té důležité věci. Pokročil nějak Volodymyr Zelenský dál ve své snaze začlenit Ukrajinu do euroatlantických struktur?
4: Já jsem o tom začal už v té první odpovědi. Já bych řekl, že v téhleté chvíli už to příliš nezáleží na něm, ale na těch jeho evropských partnerech. A ti, jak víme, jsou alespoň zatím, dosti zdrženliví. Uvidíme, co by se stalo v případě, kdyby Rusko, i když si myslím, že na to teď Putin nemá sílu, napadlo, dejme tomu, některou z pobaltských zemí, jak někteří vyhrozují. Potom by možná se Evropané vzpamatovali a prostě by byli ochotni i nejrůznější takové ty administrativní vytáčky odložit stranou a prostě si s tou Ukrajinou
0: pospíšit. Čili zatím nepokročil. Zatím
4: já bych řekl, že v tomhle tom příliš nepokročil.
0: Tolik analytik a komentátor Libor Dvořák. Díky za čas, který si věnoval Odpolednímu plusu a budeme to společně i nadále sledovat. Naslyšenou.
4: Měj se pěkně, naslyšenou.
0: Stále posloucháte Odpolední plus, je čtvrtek 9. července. Rusko se po letech role významného vývozce ropných produktů potýká s nedostatkem některých pohonných hmot. Opakované ukrajinské útoky na rafinerie, dostupnost benzínu a nafty omezily natolik, že Moskva začala část paliv dokonce dovážet ze zahraničí, mimo jiné z Indie. Jak vážný problém to pro Rusko představuje? A mohou potíže v energetickém sektoru začít dopadat i na výkon ruské ekonomiky a na jeho postavení na mezinárodní scéně? Právě o tom teď budeme mluvit s odborníkem na energetickou bezpečnost a geopolitiku Martinem Jiruškem z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity v Brně. Vítejte ve vysílání, hezký den.
5: Dobré odpoledne.
0: Tak pane Jiruško, jak významný symbolický a geopolitický problém to pro Rusko podle vás je, ten fakt, že země s jedněmi z největších zásob ropy na světě začíná část pohonných hmot dovážet z ciziny?
5: Tak ten problém, jestli to tak můžeme nazvat, protože to v některých případech bych řekl, že je docela i podcenění toho pojmu, tak je jednak symbolický, ale je také významně ekonomický, protože vlastně je omezená schopnost Ruska zpracovávat ropu a vyvážet ropné produkty. Rusko se už v minulých měsících několikrát, a vlastně už je to běžná praxe, uchýlilo k tomu, že vlastně ropu, kterou nemá kde zpracovávat, protože ten výpadek, tam se mluví o údajích mezi 20-40% rafinační kapacity v Rusku, tak se projevuje v tom vlastně, že má Rusko surovou ropu, kterou nemá kde zpracovat a ukládají třeba na tankerech. To znamená, je to jednak symbolický problém, ale je i ekonomický a doznačně je to i jakási psychologická rána, protože vidíme ty fronty na benzinových stanicích v Rusku a to je vlastně rána, protože Vladimír Putin se dlouhodobě snažil a snaží vlastně Rusko a ruské občany izolovat od té války, kterou vede na Ukrajině. Takže i v tomto je to významné.
0: Mimochodem, je to takový detail, ale je možné, že Rusko teď nakupuje zpět vlastní ropné produkty, které po zavedení západních sankcí vyváželo například právě do Indie nebo do Číny?
5: Tak možné to je, nicméně to nehraje až takovou roli, ten spíš, jak říkám, symbolický ten celkový obrázek, kdy tedy Rusko, které se vždycky pyšnilo tím vlastně, že je energetickou surovinovou velmocí, tak přestože ty suroviny stále je schopno produkovat, tak je teď omezená jeho schopnost je zpracovat.

0: fosilní paliva prostě musí proudit, musí se někde skladovat, musí se, pokud mluvíme o ropě, někde zpracovávat. To znamená, to představuje přirozené útoky, pokud tedy ten protivník útočí někde v týlu. Spíše je pozoruhodné, nebo je pozoruhodné, že vlastně přesto, že ty útoky trvají již docela dlouho, týdny, ba měsíce, tak vlastně pořád vidíme, že Ukrajina je stále schopna zasahovat významné rafinerie i daleko za frontou, bez toho, aniž by nějak jsme viděli významné posílení vzdušné obrany těchto cílů, což možná ukazuje na nedostatečné kapacity Ruska v tomto ohledu. A kdybych měl odpověď ještě na tu vaši druhou otázku, tak samozřejmě armáda, a zvlášť v této situaci, kdy tady Rusko vede útočnou válku, tak má jistě prioritu. To znamená, já bych neviděl ten problém pro tu armádu teď v té bezprostřední, ruskou armádu v tom bezprostředním okamžiku, ale celkový dopad na tu ruskou ekonomiku.
1: No a ta ekonomická zátěž je jak velká z vašeho pohledu? Protože někteří analytici, které cituje třeba BBC, už mluví o tom, že problémy s palivy mohou ruskou ekonomiku výrazněji zpomalit. Jak je to vážné?
0: Tak to samozřejmě je, ano, je to samozřejmě velký problém. Nemám konkrétní čísla. Ty predikce se velice těžko dělají i proto, že Rusko vlastně už více než 3 roky neposkytuje úplně informace o tom, co se děje v té ruské ekonomice, takže spoustu toho vlastně můžeme víceméně odhadovat, ale fosilní paliva, ropa, to je prakticky bez výjimky ve všech vyspělých zemích, je to základní surovina, protože je důležitá pro transport, pro chemický průmysl. Pro Rusko je to významná exportní komodita, byť pravděpodobně ten celkový podíl na příjmech do rozpočtu během té války o něco poklesl. Pořád to pro Rusko je významná exportní komodita.
1: Nejvýznamnější.
0: Navíc se mu smrskly vlastně ty možnosti, kam může exportovat. To znamená, pro Rusko to je skutečně citelný zásah tam, kde ho to nejvíce bolí.
1: Tak tolik Martin Nýrušek z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně. Moc krát děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, hezké odpoledne.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Posloucháte nás v 15 hodin a 20 minut. Sociální sítě mohou dál nahlížet do chatů na sociálních sítích. Evropský parlament prodloužil výjimku pro takzvaný chat control. Firmy tak mohou dál dobrovolně vyhodnocovat, jestli uživatelé nešíří například dětskou pornografii a zda pak vše nahlašují policii. Hlasování ve Štrasburku sledoval náš zvláštní zpravodaj Jiří Chábera. Jiří, pěkné odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: Tak to hlasování a celá ta záležitost je velmi sledovaná. Můžeš vysvětlit proč?
3: Ona vlastně byla velmi kontroverzní, celá ta úterní debata a to dnešní čtvrteční hlasování. Ten důvod je totiž takový, že europoslanci úplně totožný návrh, vlastně tedy prodloužení té dočasné výjimky pro internetové společnosti, už před několika měsíci neschválili. Oni ho odmítli. Běžná praxe při odmítnutí pak je taková, že se ten návrh vrací a přepracuje se, to se ale tentokrát vůbec nestalo a místo toho vlastně předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová ten samý návrh před europoslance předložila znovu. Takže vlastně se nehlasovalo tradičně o jeho schválení, jako to bývá běžné, ale vlastně se hlasovalo o jeho neodmítnutí. A pro takový formát, pro to neodmítnutí je potřeba absolutní většina ze všech europoslanců, to je 360, a to dnešní prodloužení té výjimky tak vlastně dneska prošlo prostě proto, že se nenašlo dost europoslanců, kteří by byli proti. Jednou z europoslankyň, která byla proti tomu zmíněnému procesu, je Markéta Gregorová z Pirátů. S tím prodloužením nesouhlasí, ale je podle ní alespoň dobře, že prošel jeden z pozměňovacích návrhů, který se týká takzvaného end-to-end šifrování.
4: Ty komunikace, které šifrují například signál, tak stejně dobrovolně neskenují. Jsou to samozřejmě ty komunikace, jako je WhatsApp nebo Meta, které šifrované nejsou, které skenují. Takže já to považuji dneska za velkou prohru pro soukromí.
3: Naopak příznivci této výjimky vlastně říkají, že kontrola obsahu konverzací na sítích je vlastně bojem proti šíření dětské pornografie a tak vlastně chrání děti před jejím zneužitím. Já jsem se na to konkrétně ptal jednoho z těch nejsilnějších zastánců zachování té výjimky, to je Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL, a ten naopak to dočasné řešení vlastně velmi vítá.
5: Já jsem s tou pozicí spokojený.

0: ceny, protože ta pozice vlastně odpovídá té odborné debatě, kterou jsme tady vedli několik let a která vlastně říká, ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
1: A všechno to tedy vlastně ještě musí vyřešit, dořešit Rada EU, to znamená členské státy. Ty už ale dřív v podstatě ten totožný návrh přijali.
2: Jiří, moc nerozumím jedné věci. Celou dobu tady mluvíme o výjimce. Zajímá mě, proč nepřijde Evropský parlament s nějakým trvalejším řešením?
1: Ano, tak on se o to vlastně snaží. Evropský parlament se už několik let snaží vlastně vytvořit předpis, který by zároveň tedy zachovával právo na soukromí na internetu, na anonymitu na internetu a zároveň, aby vlastně dostatečně bojoval proti sexuálnímu zneužívání dětí, tedy vlastně například včetně toho už zmíněného šíření dětské pornografie. Dokonce už vlastně prý většina těch aspektů, těch bodů tohoto předpisu byla dohodnuta během kyperského předsednictví, to znamená během té první poloviny letošního roku, jenže to trvalejší řešení, než je tato výjimka, tedy jakýsi vlastně chat control 2.0, jak se mu přezdívá, tak by tak tady mohl přijít velmi brzy, ale zatím na tom stole ještě není. To znamená, v současné době stále platí, že poskytovatelé digitálních platform, to jsou, abych byl konkrétní, to jsou firmy Meta nebo třeba Google, které potom provozují ty velké sociální sítě WhatsApp, Facebook nebo třeba Instagram, tak vlastně používají a budou tedy i nadále používat chytré algoritmy na to, aby skenovali obsah konverzací a to dokonce ještě předtím, než by například nějaký ten už zmíněný závadný obsah vůbec byl někomu odeslán a následně to potom tyto všechny platformy předávají dál policím v těch jednotlivých členských státech.
2: Vysvětluje Jiří Chábera, náš zvláštní zpravodaj ve Štrasburku a mluvili jsme o potížích okolo takzvaného chat control. Díky moc za příspěvek a hezké odpoledne. Naslyšenou.
1: Hezké odpoledne i vám, naslyšenou.
2: Stále posloucháte Český rozhlas Plus. Když si Peťo neví rady, vyleze na strom, tak trochu trpí samomluvou a hlavně potřebuje obejmout. To je ve zkratce hlavní hrdina slovensko-českého filmu Milovník ne bojovník, který na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech diváky hodně baví. Někteří ho dokonce považují za to nejlepší, co v Karlových Varech letos na festivalu viděli. Dokonce se s nimi shodují i někteří filmoví kritici. Milovník ne bojovník je film o náctiletých a jeho silnou stránkou jsou přirozené dialogy, u kterých se směje celé kino.
3: Bylo to strašně super. Tak mě to hrozně bavilo, bylo to strašně vtipný, takový svěží.
4: Mě dělalo jako vlastně radost, jestli to ty náctiletý doopravdy takhle mají, tak jako, že z nich mám radost, jestli to takhle jako funguje, jestli fakt ty vztahy jsou tak, jak to ukázal ten film, tak za mě dobrý.
5: Film pro náctileté potřebuje pedagogický dozor, tak ho obstarala Petra.
4: Výborně. Ani jsem neklimbla.
3: Celý to bylo kvímu zeský a jsem ráda, že to dobře dopadlo, protože to je jako hrozně příjemný se to zažít po těch různých těžkých tématech tady, takže bylo to hrozně milý a jsem šťastná, že jsme se na to dostali, fakt jo.
4: Je to krása. No, ale opravdu, to je celý.
5: No, tak to je taky pěkná věta od Kateřiny, v 50 letech vše.
4: A druhá věc, mně se strašně líbí ta slovenština, já ji mám hrozně jako ráda, takže já jsem si strašně užívala ten originál.
6: Čo by som vám povedala, že ako sa mi robilo o mladých ľuďoch? No robilo sa mi to úplne super.
7: Režisérka Martina Buchelová, je jí 38.
6: A ja si myslím, že ten film, že to je také pekné, že sa o tom hovorí, že aké je to veselé a tak, ale myslím si, že tam je veľa tragédií. A chcela som nájsť nejakú nádej pre tie postavy. A optimistické je to možno preto, pretože spolu držia jeden druhému, záleží na nich a povedia si to.
8: Ho, ja nechcem spoznať nového chlapca. Asi hovoril, že ideme babke.
9: No však on má tiež babku.
5: Ale má to happy end.
6: No má to taký zhruba. Dúfame, že aj po filme to dobre bude pokračovať s nimi.
5: Máte ráda komiksy?
6: No mám, samozrejme. Čítala som veľa štvorlistov, keď som bola malá.
5: To bolo hezké to posunování tým komiksovým spôsobom, že o 2 hodiny později. Ale...
6: No, vypustila som to, čo som mala pocit, že sa netreba do toho tak zamotávať.
7: Milovník ne bojovník považuje filmová kritička Radiožurnálu Kristýna Roháčková za nejlepší film, který doposud v Karlových Varech viděla.
10: I když asi nejsem už cílovka, už jsem trošku starší než ti jeho hlavní hrdinové a to, co tam probírají, už je trošku za mnou naštěstí, ale je to jeden z těch filmů, který popisuje nějaká mladistvá dobrodružství, kdy si neříkám, já už jsem tak ráda, že už nejsem náctileta. A to se mi dlouho nestalo.
7: Kristýně Roháčkové už bylo 30.
10: Já si myslím, že to je hrozně vtipný film, ale takovým trapnohumorem až a vlastně ta situační komika je tam neuvěřitelná, ale všechno to vlastně funguje hrozně dobře a se tam člověk poznává i jako třicátník.
7: To je asi nejzajímavější, jak se podařilo dospělé režisérce natočit film z pohledu náctiletých a ještě přitom oslovit diváky o generaci starší. Milovník, ne bojovník, půjde do českých kin 17. září. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: A v Ostravě otevřela kavárna Potmě. V neděli se od fora Nová Karolina přesune do Dolních Vítkovic na Colors of Ostrava.
11: Není mi to příjemné a těším se, až odejdu.
12: Takže je to výstup z komfortní zóny tady.
11: Je, jako neumím si to představit, že by se mi tohle stalo, no.
13: Paní Ondřejka přišla se dvěma kamarádkami. Setkali jsme se až uvnitř, takže netuším, jak ženy vypadají. Na stole jsou kromě kávy i pastelky na kreslení.
11: A já jsem psala, já nesnáším kreslení, takže já jsem psala dopis, ale já jsem ho ztratila na zemi.
14: Víte, trošku ošahám, je spadl papír.
13: V kavárně je několik stolů s lavicemi vedle sebe. Nevidomí návštěvníky provází, další je obsluhují. Mě ke stolu usadila Anna Kiktová.
15: Většina lidí přijde, má na ruce svítící hodinky, v kapse telefon, takže řekneme mu, že samozřejmě nic svítícího k nám dovnitř nesmí, protože někdy se třeba stane, že má někdo svítící boty nebo podobně, takže ještě se občas stane, že si dáme zastávku a boty sundáme, nebo třeba otočíme tričko na ruby a tak podobně.
13: U stolu si pak hosté mohou objednat kávu, čaj nebo třeba jen vodu.
15: U nás je důležité, aby kdokoliv, kdo bude cokoliv potřebovat, tak si zavolal, protože na mávání u nás nikdo nepřijde. Někdy se stane, že třeba si tady celá kavárna začne zpívat. V naprosté většině, prostě 98% lidí odchází a má pusu od ucha k uchu.
13: Kavárnou Potmě se snaží nadační fond Českého rozhlasu přiblížit lidem svět nevidomých a lidí se zrakovým handicapem. Hosté si mohou vodci a baristy popovídat a zjistit tak víc o jejich životě. Ještě letos budou nevidomí servírovat kávu taky na festivalu Colors of Ostrava a na podzim v Opavě nebo v Olomouci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Na Plusu je 15:30 a s dalšími zprávami už je připravená Marie Jakšičová.
16: Český rozhlas Plus.
17: Dobré odpoledne. Ve Zlíně se zřítila už většina hořící budovy v baťovském areálu. Na síti X to zveřejnili hasiči a nadace Tomáše Bati. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. S likvidací rozsáhlého požáru jim pomáhá také vrtulník, který schazuje vodu z bambivaku. Hořet začalo před 9 hodinou ráno. Velitel zásahu prosí, aby se lidé ve Zlíně k místu vůbec nepřibližovali. Americké útoky na Írán za poslední dva dny zabily 14 lidí a dalších 78 zranili. Informovalo o tom iránské ministerstvo zdravotnictví. Kvůli úderům je přerušené železniční spojení mezi Teheránem a Mašadem, kde dnes pohřbí zabitého iránského vůdce Alího Chameneího. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo, že armáda zasáhla přibližně 90 iránských cílů. Americký prezident Donald Trump to dříve označil za odvetu za iránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident před týdnem. Kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok. Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Autorka hitů Total Eclipse of My Heart nebo Holding Out for a Hero byla několikrát nominovaná na ceny Grammy a její skladby se opakovaně umisťovaly na nejvyšších příčkách hudebních hitparád. Podle informací zveřejněných na jejich oficiálních webových stránkách zemřela zpěvačka včera v noci nečekaně v nemocnici v Portugalsku, kde byla kvůli nemoci hospitalizovaná. Transfuzní stanice hlásí úbytek dárců. Můžou za to letní dovolené a prázdniny. Někteří dárci navíc nemůžou darovat ani po návratu ze zahraničí. Důvodem jsou preventivní opatření proti některým infekčním nemocem, například západonilské horečce. V závislosti na navštívené zemi může odklad darování trvat od jednoho měsíce až do půl roku. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení nejezdí vlaky v úseku Praha Vysočany a Praha Horní Počernice. České dráhy tam zajišťují náhradní autobusovou dopravu. Spoje pojedou odklonem a mimořádně zastavují v Praze Libni. Cestující můžou také využít městskou hromadnou dopravu. Omezení by mělo podle Českých drah trvat do 19 hodin. A teď doprava na silnicích. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte, zase zdem na Domašov. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy zpomalte, zase jezdem na Loděnici. Tam na 8. kilometru zastavují kamiony. A na příjezdu do metropole po D8 z Ústí nad Labem se zastavuje u sjezdu na Zdiby. V Liberecké z centra se jede pomalu od sjezdu na Prosek a kolony stojí také na Štěrboholské spojce. Dobře dojďte. Na většině území je slunečno, jasno až polojasno, večer by měl ustat mírný vítr a v noci čekejte jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 9 stupňů. Tolik zprávy, teď repríza pořadu Interview Plus.
18: Kubánci se tento týden museli obejít bez elektřiny už po třetí za posledního půl roku. Kuba čelí přísným americkým sankcím. Spojené státy dlouhodobě označují komunistickou vládu v Havaně za hrozbu pro americkou národní bezpečnost. Blíží se kolaps kubánského režimu. Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
16: Interview Plus.
18: Hostem Interview Plus je znalec Kuby, autor knih o Kubě a redaktor Seznam zpráv Eduard Freisler, s kterým si tykáme. Vítej, Edo.
19: Ahoj.
18: Vláda v Havaně viní z ekonomických problémů americké sankce. Spojené státy odpovídají, že za kubánskou nuzotu mohou skorumpovaní a nekompetentní komunisté. Kde je podle tebe pravda?
19: No, asi všude u všech těch bodů zase vyjmenoval. Samozřejmě ten kubánský režim si stěžuje na americké sankce už nějakých 70 let. A teď je asi situace nejkritičtější pro ten kubánský režim, protože to ropné embargo tam prakticky zastavil život na té Kubě, takže a asi všechno dohromady, co jsi jmenoval.
18: Z Kuby přicházejí fotografie zbědované společnosti, která ztrácí přístup k elektřině, k pitné vodě, k potravinám, lékařské péči. Ty jezdíš na Kubu pravidelně déle než 25 let. Je podle tvé zkušenosti teď situace nejhorší?
19: Já jsem tam nezažil to zvláštní období, tož bylo tedy období po rozpadu Sovětského svazu, kdy Kuba přišla o dodávky sovětské ropy a vůbec o pomoc těch socialistických zemí, včetně Československa. A to tehdy na tom ostrově vládl hladomor. Ale za těch 25 let jsem asi tu Kubu v takhle zbědovaném stavu zatím neviděl.
18: Ty jsi s Kubánci v pravidelném kontaktu. Odhádneš, co si myslí. Při posledním blackoutu se na Kubě znovu objevily pouliční protesty. Slábne podle tebe moc komunistické vlády?
19: A oni ty protesty jsou zatím spíš lokální a spíš tam jde o to, že tam tak nějak trochu jenom bouchají do nějakých ešusů a talířů, lžícema, kaserola, co se to jmenuje, což je vlastně takový jejich jediný odpor, ale znovu není to nějaké celonárodní, je to většinou na několika místech Havany. Takže já si myslím, že se zatím jako kubánská vláda nějaké velké spoury zevnitř té Kuby nemusí obávat už jenom kvůli tomu, že ti Kubánci jsou opravdu v špatném fyzickém a psychickém stavu a doslova šetří energii, než aby třeba jeli někam několik kilometrů, ještě na to nemají peníze, aby se zúčastnili nějakých protestů. Přitom mají pocit, že se nic nezmění a navíc se vystavují nebezpečí toho, že přijdou nějaké tajné služby a zatknou je a zavřou na Bůh ví jak dlouho.
18: Ty říkáš, že mají pocit, že se nic nezmění. To je tvůj dojem z těch rozhovorů, které s nimi vedeš, předpokládám po WhatsAppu, což je možné.
19: Jasně, no já jsem tam teďka byl v dubnu několik týdnů a jsem v pravidelném denním kontaktu s několika Kubánci, hlavně tedy přes WhatsApp, i když je to složité, protože jak jim neustále vypadává elektřina, tak samozřejmě nemají Wi-Fi, nemají jak se napojit. Oni ve skrytu duše, myslím, doufají a tvrdí mi, že tenhle rok bude ten, kdy tedy kastrismus konečně padne. Ale v následující vteřině vám řeknou, že vlastně ta situace je pořád stejná nebo o něco horší každý den a že sami nějaké nové časy, že se jich nedožijí. Prostě to je taková jedna velká, myslím, kolektivní deprese.
18: V jedné ze svých knih máš takový postřeh, že existují dva americké přístupy ke Kubě. Demokratický, který chce ulevit, řekněme, běžným Kubáncům, a republikánský, který vůči Kubě, tedy komunistům, naopak přitvrzuje, aby donutil vládu k ústupku. Platí, že Trumpova vláda teď vyvíjí co nejvyšší tlak, aby ten režim v Havaně padl?
19: No já bych dokonce řekl, že teď existují takové tři strategie. Demokratický přístup, republikánský a ten trumpovský. Ono většinou tedy šlo o to, že když byl u moci demokrat třeba Barack Obama, tak uvolnil spoustu restrikcí. To znamená, třeba Američané mohli častěji jezdit na ten ostrov. Kubánští Američané nebo američtí Kubánci, já nikdy neumím to nadefinovat, tak ti mohli posílat za Baracka Obamy více peněz na ten ostrov. Takže ti lidé na ostrově měli opravdu v kapsách více peněz a mohli si víc dovolit, mohli si víc koupit. Tak to samozřejmě bylo to plus, ale pak vám řeknou odpůrci kastrismu, zvlášť v Miami, že velká část těch peněz jde prostě do státní pokladny a pak tam rostou hotely, které vlastní armáda. Takže vlastně podporujete tím ten režim. Takže republikánský prezident většinou se snaží to nejvíc omezit, ten přítok peněz i toho turismu. No a Trump se do toho totálně opřel a zahájil tu ropnou blokádu, která ten ostrov úplně paralyzovala, což jsme asi nezažili v moderní éře.
18: Dovedeš odhadnout, jaký ten otevřenější přístup, řekněme obamovský, měl význam pro Kubu? Já připomenu, že před 10 lety to byl takový symbolický moment, hráli na Kubě Rolling Stones. To je takový symbol. Přišlo 500 000 Kubánců.
19: Včetně mě.
18: Včetně tebe. Mělo to s odstupem času nějaký význam pro Kubánce?
19: No, byl to takový okamžik naděje, no, ale myslím, že
18: byl
19: Kubánci...
18: Byl to laciná naděje?
19: Já bych úplně nechtěl říct laciná, tak aspoň teda viděli Rolling Stones, no, ale samozřejmě z toho se nenají. Každopádně asi myslím, bylo všem brzo jasné, že to byla spíš taková habodíra toho Castrova režimu a že tu Ameriku svým způsobem uklidnil a oni mohli prostě získat znovu víc peněz, takže samozřejmě republikáni do dneška to oteplování vztahu za Obamy velmi, velmi kritizují, ale znovu připomenu, tehdy v těch letech se těm Kubáncům nedařilo tak strašně jako dnes a sice, jak říkám, Trump utahuje šrouby a ten režim v mnoha ohledech ustupuje, protože nedávno schválili velké tržní reformy, i když jsou zatím jenom na papíře, ale jsou to reformy, ke kterým nikdy by ten kubánský režim bez toho Trumpova tlaku prostě by k němu vůbec nepřistoupil. Ale zase na druhou stranu, na Kubě už několik měsíců umírají lidé kvůli té ropné blokádě.
18: Hostem Interview Plus je znalec Kuby a redaktor Seznam zpráv Eduard Freisler.
16: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
18: Prezident Trump dlouhodobě naznačuje, že se s komunisty na Kubě vyrovná podobně jako s vůdcem Venezuely Nicolasem Madurem, kterého si sadil během krátké vojenské akce. Vidíš náznaky, že se k tomu americká vláda chystá?
19: Tady jde o to, že a potvrdilo mi to více zdrojů i třeba přímo ze State Departmentu ve Washingtonu, že oni marně hledají kubánskou Delcy Rodriguez. Jen připomenu, Delcy Rodriguez je teďka úřadující prezidentka Venezuely.
18: Tedy hledají toho, komu by vládu mohli předat. Kdyby
19: předat si... a mohli by s tím člověkem, stejně jako s Delcy Rodriguez, která byla mimochodem pravá ruka Nicolasa Madura, prostě obchodovat a docílit toho, aby ta země po nějaké velkém politickém otřesu, což by třeba bylo odstoupení Diaze Canela, což je současný prezident. Kuby, aby ta země zůstala stabilní, aby tam nedošlo k žádným nepokojům nebo k nějaké přímo občanské válce. Ale narazili tedy, no. Tu Delcy Rodriguez tam nikdy zatím tedy nenašli a navíc já si osobně myslím, že kdyby někdo měl tyhle ambice uvnitř kubánské vlády, že by brzo skončil ve vězení nebo 10 metrů pod zemí, protože ta kubánská revoluce je daleko ideologičtější a daleko jako vlastně sama sobě opravdovější než nějaký čavismus ve Venezuele, kde tam to bylo hlavně o penězích a o organizovaném zločinu, kde se spíš za ten socialismus skovávali a jenom proto, aby mohli drancovat přírodní zdroje té Venezuele.
18: Rozumím tomu tedy správně, že Američané jsou zatím váhající nebo zdrženliví, protože nemají pokračování toho plánu, který by začal odstavením současné komunistické vlády na Kubě?
19: To je asi jeden z těch důvodů. Další je, že Kuba není tak bohatá na přírodní zdroje jako ta Venezuela. A tam nejsou žádné ropné zásoby nebo zlaté diamantové doly, nic takového. Ale musíme si taky uvědomit, že Trump je stále, nebo Trump zabřednul ve velmi, velmi nepopulární válce v Iránu. A myslím si, že americký volič už těchto těch vojenských dobrodružství má docela dost. A teď bych si troufnul říct, že se Trumpovi nebude chtít cokoliv na Kubě vojensky dělat, zvlášť když tedy ještě, jak jsme se teďka dozvěděli, znovu vlastně s Iránem válčí.
18: Jedním z důvodů amerického zásahu ve Venezuele bylo, že země z peněz za ropu financovala režim na Kubě, jestli se nepletu. Tak změnila se situace na Kubě poté, co Američané odstranili Madura z vedení Venezuely?
19: No určitě, oni Kubánci, nebo tedy kubánský režim přišel o ty klíčové dodávky ropy, protože tomu ostrovu prakticky tu ropu a nikdo takhle nedodával. Venezuela vlastně nahradila ten Sovětský svaz. Od roku 2000 tam posílala 100 000 barelů ropy týdně, měsíčně vlastně zadarmo nebo za opravdu přijatelné ceny a taky se stávalo, že té ropy v jednu chvíli Kubánci měli tolik, že tu ropu, kterou dostali darem z Venezuely, pak prodávali normálně na trhu a takže z toho získali další stovky milion dolarů a najednou nic takového není. Ono se sice pokusilo Mexiko poslat nějaké tankery na Kubu a v dubnu tam přijel jeden ruský tanker, ale od té doby si myslím, že opravdu ten režim nedostal ani kapku.
18: Zaznamenal jsem postřeh kubánského exilu, že Marco Rubio a Donald Trump v souvislosti s Kubou už ani tak nemluví o demokracii nebo o lidských právech, spíš o selhávající kubánské ekonomice. Souhlasíš s tím postřehem, že Amerika jako dovnitř země i navenek komunikuje spíš o těch životních podmínkách, než o svobodě, řekněme, na Kubě?
19: No já nevím, já jsem teda teďka trošku zděšenej tou pomocí, nepomocí Ameriky pro Venezuelu po tom obrovském zemětřesení, protože Donald Trump všem tvrdil, jak tu zemi teď spravuje a že je to on, který to řídí, ale už jenom třeba, když se podívám na jeho rétoriku, tak prakticky nevyjádřil žádnou soustrast těm Venezuelanům a v jednom projevu tvrdil dokonce, že se tam tak všechno zlepšilo a tak je to tam tak skvělé, že lidé radostí tancují v ulicích. Takže on nemá v sobě prakticky žádnou empatii, takže si myslím, že mu i Kubánci jsou trošku, když to řeknu, ostře ukradení.
18: A co to znamená pro Kubu, to, co říkáš?
19: Myslím si, že mu je jedno, že tam teďka umírají lidé a že bude chtít ten režim pomalu, ale jistě jakoby tak trochu zadusit nebo uškrtit a zlomit, protože on tvrdí, že ten režim spadne taky tak, protože je v tak strašném stavu, v čemž má asi samozřejmě pravdu, ale když samozřejmě zablokujete celý ostrov a nemůžou tam přijíždět ropné tankery, tak nevím, kolik zemí by tohle vydrželo.
18: Spojené státy letos v květnu vznesly obvinění proti bývalému kubánskému prezidentovi Raulovi Castrovi, vinného ze sestřelení malého civilního letadla v únoru 1996, tedy před 30 lety, kdy zahynuli dva lidé. Tohle působí jako záminka, řekněme, z pohledu mezinárodního práva, aby Američané mohli na Kubě zasáhnout. Rozumím tomu dobře?
19: Asi jo, ale já nějak mám pocit, že si Američané nedojdou pro Raula Castra, jak si došli pro Nicolase Madura, přece jenom Raul Castrovi je nějaký 95 let a myslím si, že ten režim by ho bránil daleko víc, než byl ochotný čavismus bránit Nicolase Maduro, kterého tak trošku považoval jenom za převozníka té jejich revoluce, kdežto Raul Castro je pro spoustu stoupenců té kubánské revoluce, vlastně jejich životním stylem a všechno, co vlastně znají, protože už s nimi žije od roku 1959.
18: To příjmení Castro, nemůže to být jenom symbol, že tomu člověku je sice 95 let, ale ospravedlňovalo by to ten zásah na Kubě, protože to je symbolický krok proti Castrovi, přestože Fidel Castro, jeho bratr, už je mrtvý.
19: Jasně, ale musíme si uvědomit, že vnuk Raula Castra, Raul Rodriguez Castro, kterému říkají na ostrově Krab, protože má údajně nějaké zkroucené prsty, tak to je ten, který s Američany vede vyjednávání. Takže bez něj vlastně nedojde na ostrově k žádným velkým reformám. Takže je otázkou, jestli náhodou teda Trump nehraje na obě strany. No, cukr a bič, klasika.
18: Co se ví o tom vyjednávání, o kterém mluvíš?
19: Neví se vůbec nic.
18: Neví se vůbec nic, co to tajné vyjednávání?
19: Tak můžeme o tom samozřejmě spekulovat, jo, ale... Já jsem se tady díval na ty tržní reformy, ke kterým přistoupil kubánský parlament někde v polovině června a jednomyslně schválil. A to jsou teda opravdu reformy, které mají jasnou kapitalistickou povahu.
18: Je to ústupek Spojeným státům?
19: Je to ústupek Spojeným státům. Já jenom bych chtěl říct, že třeba tyhle reformy povolují vytvoření soukromých bank, nebo povoluje zahraniční kapitál, zahraniční investice, nebo dokonce výstavbu těch nadnárodních společností řetězců, rychlého občerstvení fast foodu. Ale znovu, to by se muselo na obou stranách té floridské úžiny hodně změnit, aby nějaký McDonald's stál na Malé Konu, což je tedy ta přímořská promenáda v Havaně. Už jenom to, že Kuba je stále na seznamu zemí, které podporují terorismus, a když někdo by chtěl dělat nějaký biznis na Kubě, tak čelí velkým, velkým trestním postihům, protože by po něm samozřejmě hnedka šla americká spravedlnost, protože teď prostě nemůžou. Takže jako je to vlastně zatím jenom taková hra. No.
18: A co tahle hra znamená pro běžné Kubánce, kteří, jak jsme řekli, se potýkají s nedostatkem vody, potravin, lékařské péče? To je jenom hra.
19: Jasně, ale oni, ti Kubánci, se prostě mezi tím pachtí tím životem. Já teďka připravuji takový větší text o jednom Kubánci a sleduji ho den ode dne, prakticky už měsíc, co vlastně dělá nebo nedělá. On mi vždycky přes WhatsApp pošle tak souhrn svého dne a většinou je to velmi krátké, protože on mimochodem, když si chce uvařit, on má 3 dcery a manželku. Když si chce uvařit, tak musí do lesa někam a nasekat dřevo, aby mohl zatopit a pod kotlem a uvařit nějakou rýži s fazolema. A jeho poslední měsíc, jeho velkou starostí je, jak opravit kolo, protože to je jeho jediný dopravní prostředek, kterým se může dostat do práce. On tedy získal práci jako hlídač nebo sekuriták v jednom turistickém hotelu a na poměry Kubánců dostává velké peníze. Myslím, že to je nějakých $60 měsíčně a průměrný plat tam je nějakých $5-6 třeba. Samozřejmě záleží na tom, co děláte. Ale už mu několikrát z toho motelu zavolali, že motel je prázdný, protože turismus lehnul, tak musel zůstat doma. Takže on žije v neustále úzkosti z toho, co vlastně bude druhý den na stole vloženě. A samozřejmě, kde se žene pitnou vodu a to, že nejde elektřina, tak na to se asi může vykašlat, jo, protože tak budou žít ve tmě. Ale samozřejmě jde o to jídlo, no.
18: Jen za posledních 6 let prchl z Kuby asi 1 000 000 lidí do exilu. Dá se souhrnně říct, co si pro Kubu představuje kubánský exil? Jestli je jednomyslný?
19: No, když mluvíme o tom majemském exilu, tak tam je to vlastně pořád stejné, zvlášť tedy ta starší generace. Ti vlastně Trumpa nebo Marka Rubia zvlášť, že Marco Rubio, jak víme, tak má kubánské kořeny, chtějí dotlačit k nějaké vojenské akci. Mají pocit, že prostě hrál Castro a všichni Castrovi by měli stanout před soudem a prostě své dny dožít ve vězení. Ti nechtějí žádný kompromis nebo nějaké obchodní dohody. Vlastně se jim příčí ten venezuelský model, že by tam ten režim vedl někdo přijatelnější pro Trumpa, s kterým by třeba Trump obchodoval, tak to se úplně štítí.
18: Takže... A oni si představují, že by někdo z těch exilových Kubánců mohl být dosazen do čela Kuby?
19: No, já to si nemyslím. Já tam spíš jde o to, že by Trump vybral někoho ze současného vedení, někoho, kdo není třeba tak radikální, kdo má otevřenou mysl, co se týká nějakých kšeftů s Amerikou nebo přímo s Trumpem. Teď si myslím, že on stále ta Havana vidí ten kubánský exil v Miami jako jednu velkou teroristickou skupinu prakticky. A ta nevraživost je obrovská a ostatně spousta analytiků se obává toho, kdyby tedy režim padnul a tíhleti tenhle ten kubánský exil by se začal na ostrov vracet, tak by tam mohlo dojít k ošklivým střetům, protože třeba neexistuje žádný katastr a oni by chtěli naspátek své nějaké majetky a své domy. Já jenom upozorním, praktikou kubánského režimu je to, že když někdo emigruje nebo se stane nepřítelem státu, tak ten jeho dům nebo byt připadne stoupenci revoluce. Jenže už uteklo tolik let, že samozřejmě tam už žijí další generace, že to trvá 50-60 let a teď by určitě došlo k nějakému majetkovému vyrovnání, tohle si vůbec nemůžu představit, ale to je daleko.
18: Bavíme se o revoluci, která proběhla v roce 1959. Mm-hmm. Jenom ty jsi to zmínil, že režim něco si myslí, něco říká, tak jak vlastně vypadají kubánská média? Co říká tisk, televize, rádio nebo internetové servery a berou je Kubánci vážně?
19: No já si myslím... Já už jsem to zažil několikrát a žil jsem v několika kubánských rodinách, nebo jsem je navštěvoval. A samozřejmě mě to trošku vrátilo do dětských let, protože si pamatuju, jak začaly hlavní zprávy. A mělo to podobnou znělku jako u nás. Tam byl nějaký kombajn a svářeč a samozřejmě Fidel Castro s vlaječkou a revoluce žije, já nevím co všechno. A ta rodina čekala jenom na sportovní zprávy, protože prostě ty keci předtím, jak oni sami tomu říkali, nemohli je vystát a už to poslouchají tak strašně dlouho, že samozřejmě už to vůbec nevnímají. Ale ta kubánská média jsou totálně podřízená státu, tam není žádné opoziční médium, snad s výjimkou jedných digitálních novin, které tam založila Ivana Sanchez, taková slavná kubánská blogerka, spisovatelka, která dodnes na ostrově žije, disidentka, už má taky samozřejmě za sebou nějaké pobyty ve vězení, ale to se nedostane jen tak ke Kubáncům, takže co se týká televize, rozhlasu, tak to je pod totální kontrolou toho režimu, takže je to jedna velká propaganda. No.
18: Hostem Interview Plus je znalec Kuby a redaktor Seznam zpráv Eduard Freisler. Ty už se z toho dotkl. Jakou roli hraje v americkém přístupu za druhé Trumpovy vlády, že je ministrem zahraničí Marco Rubio, tedy potomek kubánských exulantů?
19: No, myslím, že to bere osobně. Myslím si, že jeho hlavní agendou je to, že chce svrhnout jak režim ve Venezuele, tak na Kubě, což samozřejmě...
18: Čili on by byl pro ten zásah?
19: Já už jsem to někde říkal, ale já jsem se bavil s jedním velkým znalcem Kuby, s jedním profesorem z Miami, který tu situaci sleduje 40 let a jako mladík pomáhal kubánským imigrantům v roce 1980, že tam nastal takový jeden velký exodus. Takže tu situaci moc dobře zná a ten si vždycky představuje, že v Bílém domě je... Pete Hexet, Marco Rubio, zástupce kubánského exilu v Miami, který tam tak trochu hraje roli Benjamina Netanyahu, když tedy se rozhodovali, co s Iránem, tak v případě Kuby by to byl ten exil. Když to tady tak počítal, tak měl za to, že by většina dotlačila Trumpa tedy spíš k vojenskému zásahu. Hexet by si třeba chtěl zachránit tvář kvůli zpackané akci v Iránu. Marco Rubio si opravdu přeje pád kastrismu a o tom exilu jsme se bavili, takže si myslím, že to je hlavní agenda Marca Rubia, což je samozřejmě trochu špatné pro nás, protože tak trošku zanedbává Ukrajinu a Rusko. No.
18: Je to špatné pro nás a dobré pro Kubánce?
19: No, myslím si, že tak nějak tu Ukrajinu dlouhé měsíce ignorovali a možná je hodili přes palubu, teď se to možná se otáčí, ale v posledních měsících se opravdu soustředili na ten svůj region, jak oni tvrdí, že o ten jim jde, protože to vlastně mají na tom svém pověstném zadním dvorku. A nějaký konflikt přes půl planety je vlastně svým způsobem nezajímá, že to není v jejich zájmu a už jsme slyšeli různé výroky, ale kdo ví, kde jsme, protože jak víme, tak Trump mění své výroky ze dne na den. Ale tenhle ten tlak na Kubě je soustavný a opravdu začal prakticky od toho 3. ledna, kdy se americké komando došlo pro Nicolase Madura.
18: My už jsme zmínili Raula Castra, tedy bratra zesnulého revolucionáře Fidela Castra, 95 let je mu.
19: Teď v červnu, no.
18: On kdysi prohlásil, že nebude Michailem Gorbačovem Kuby, jinými slovy, že nedopustí, aby země opustila tu socialistickou cestu. Mohl by se podle tebe tím kubánským Gorbačovem stát současný kubánský prezident Miguel Díaz-Canel?
19: Vůbec ne, to je, ten je vycvičený bratry Castrovými a oni ho, když vlastně se ohlíželi po tom, kdo by tu kubánskou revoluci dál vedl, protože tehdy opravdu v roce 2006 Castro těžce onemocněl a v roce 2008 to sice předal tu vládu svému bratrovi, ale už tehdy bylo jasné, že kvůli věku ten Raul tam nemůže být moc dlouho, tak se začali poohlížet po tom, kdo by to tak mohl být a Miguel Díaz-Canel byl totálně prověřený a věděli, že on tu revoluci nějak nezradí a i kdyby udělal nějaké reformy, tak je bude dělat jenom dílčí, tak aby to neotevřel příliš a nestalo se tedy to, co se stalo v Sovětském svazu.
18: No ale kdybych to shrnul, tak říkáš, že Castrův syn vede s Američany tajné jednání, o němž mnoho nevíme a zároveň navenek ten režim vystupuje velmi sebejistě a tvrdě v postavě toho prezidenta, je to tak?
19: No tam je hlavně ta státní rada, což je takové politbyro sovětského stylu a tam sedí ty nejmocnější lidé, včetně takzvaných hrdinů kubánské revoluce, což jsou ti, kteří opravdu v 50. letech bojovali jako partizáni proti tehdejšímu režimu Fulgencia Batisty. Oni teda pomalu umírají, teďka jenom připomenu, že zemřel Ramiro Valdés, kterému bylo asi 94 let, což byl dlouholetý ministr vnitra a jeden z nejkrutějších možná členů toho Castrova vnitřního kruhu mocenského, ale pořád tam jsou, určitě tam jsou ještě další dva, kterým už je taky přes 90, ale to jsou ti, kteří tahají za nitky, takže já ten Canel Díaz, myslím si, že je to jenom loutka.
18: Čili to jsou lidé, jejich životní dráhu je socialismus a nepřichází v úvahu, že by...
19: No, socialismus a biznis samozřejmě, protože to jsou lidé, kteří mají samozřejmě strašně moc peněz, protože patří do společnosti, která se jmenuje GSA, což je společnost, kterou založil Raúl Castro někdy na začátku 90. let a to je firma, která má miliardové obraty a vlastní všechno v turistickém ruchu.
18: Poslední otázka na minutu. My jsme se bavili o silných hráčích, o Spojených státech, o kubáncích v exilu. Kdo další by mohl sehrát významnou roli v tom, co se na Kubě děje? Mluví se například o papeži. Konečně díky bývalému papeži Janu Pavlu II. Mohou Kubánci, většinou katolíci, od roku 98 slavit Vánoce. Tak je tady nějaký silný hráč, který by ještě mohl promluvit?
19: Já teďka nikoho takového nevidím, protože znovu Trump všechno válcuje a myslím si, že je to on, který chce prostě rozhodovat a papež sice může říct něco. Máš pravdu, že ten Jan Pavel II. To byla tehdy tak trošku malá revoluce na Kubě, protože Castro nejen to, že zakázal Vánoce, ale i samotného Boha, takže teď tam opravdu můžou existovat pastoři a kostely a jsou to většinou ty instituce, které teď zvlášť na venkově těm lidem opravdu pomáhají, tak aby neumírali hlady, protože tam ta strana úplně vymizela. Tam to často závisí opravdu na kostelech, což je ironie toho komunistického režimu.
18: Ale tu kartu, řekněme, trumf má v ruce Donald Trump.
19: Nepochybně.
18: Hostem Interview Plus byl znalec Kuby a redaktor Seznam zpráv Eduard Freisler. Mnohokrát děkuju.
19: Děkuju tobě.
18: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
20: Radioservis představuje
21: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
22: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
21: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
22: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
21: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Šestnáct hodin. Pokračuje Odpolední plus s Lucií Vopálenskou. Přeji vám příjemný poslech.
21: Český rozhlas plus.
2: Spojené státy už druhým dnem útočí na Irán. Ten v odvetě udeřil na americké základny v regionu. Je příměří pryč? Investigativní redakce Českého rozhlasu odhalila další problematický případ chovu velkých kočkovitých šelem v Česku. Kam s nimi, pokud navíc nikomu nepatří? A literární dílo spisovatele Milana Kundery se uzavřelo i v češtině. Díky Aně Kareninové, která přeložila jeho 4 francouzsky psané romány. Jaký je titul Pomalost? I o tom budeme mluvit do 16:30. Začínáme ale zprávami s Marií Jakšičovou.
17: Ve Zlíně dál hoří jedna z výškových budov baťovského areálu. Ta se navíc z velké části zřítila. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou a s likvidací rozsáhlého požáru jim pomáhají už dva vrtulníky. Požár hasiči nemají stále pod kontrolou. Velitel zásahu Zdeněk Otrusin proto prosí lidi, aby se k místu vůbec nepřibližovali.
0: Informace dostanou, je zbytečné, aby tady zdechovali ty látky, které vznikají při tom požáru a poškozovali si své volně zdraví.
17: Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Na místě měla 75 tisíc párů bot. Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidič zaplatí zítra až 38 korun 22 haléřů. To je o 77 haléřů více než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 41 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července. A vláda dnes vyhodnocuje první půlrok plnění programu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO celý den přijímal jednotlivé ministry v Kramářově vile. Třeba ministerstvo vnitra jako pozitivní vidí, že se mu podařilo najít peníze na zvýšení platů policistů, rezort zemědělství pak vytvoření funkce potravinového ombudsmana. Opoziční strany hodnotí prvního půl roku Babišovy vlády kriticky. Vytýkají jí chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan kritizuje i styl vládnutí současného kabinetu.
1: Vládneme poslaneckými návrhy, bez projednávání s odborníky, bez projednávání s legislativní radou vlády, která se stává formálním orgánem, protože ty těžké tisky a těžké návrhy s nimi nekonzultujeme. Rušíme poradní orgány v ekonomické oblasti, NERV potřebujeme, nepotřebujeme, běžte si odborníci.
17: Kompletní hodnocení práce ministerstev by měl premiér a ministři představit teď po 16. hodině.
21: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Na Tchaj-wan míří přes Tichý oceán tajfun Bavi. Meteorologé varují, že může jít o největší bouři za posledních 40 let. Tchaj-wanské aerolinky oznámily, že v sobotu zruší všechny lety z hlavního mezinárodního letiště Tchao Yuan. Podle ústředního meteorologického úřadu zasáhne tajfun ostrovní stát hlavně zítra a v sobotu. Doprovázet ho bude silný vítr, déšť a rozbouřené moře. Na úder tajfunu se připravují i obyvatelé Číny. Jejich země už tento týden zasáhla tropická bouře Majsak. Zemřelo při ní téměř 40 lidí. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Podle společnosti Broker Consulting je na historickém maximu. Cena za průměrný český vůz je 7,5 tisíce korun ročně.
3: Nejvíc zaplatí řidiči v Praze, míň pak v menších městech, říká analytik Broker Consulting Martin Novák.
23: Povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je okolo 1000 korun.
3: Podle Nováka záleží na historii a zkušenostech řidiče, ale hlavním důvodem zdražování jsou nákladnější opravy vozidel.
24: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel. A významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
3: Říká za Generali Českou pojišťovnu Jan Marek. Rostou taky ceny havarijního pojištění. To se ale například podle portálu toppojištění.cz vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Český rozhlas.
17: Spojené státy útočily na íránské pobřeží Perského zálivu. Teherán odpověděl údery na americké základny v regionu. To vše v reakci na včerejší proslov amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na summitu NATO v Ankaře řekl, že klid zbraní skončil a nestojí o vyjednávání. Teherán podle něj ale prý stojí o uzavření dohody.
25: Podle Trumpa se mu po vzájemných útocích ozvali íránští vyjednavači. Dodal ale, že neví, jestli s nimi chce ještě uzavírat dohody. Nejnovější americké nálety podle oblastního velitelství mířily na sklady a protiraketové systémy u pobřeží. Podle Teheránu bombardování za poslední dva týdny zabilo 14 lidí. Obnovené napětí narušuje taky náboženské rituály, doprovázející pohřeb nejvyššího duchovního vůdce Alího Chamenejího. Přerušená je taky železniční trať do města Mašat. Právě tam bude Chamenejí pohřbený. Jiří Kordík, Český rozhlas.
17: A tématu se budeme věnovat v následující půl hodině. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nezaměstnanost v Česku v červnu dosáhla 4,8%. Zůstala tak stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. Francouzská herečka Juliette Binocheová na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech uvedla film V nás. Držitelku Oscara, Césara a 4 evropských filmových cen mohou diváci znát například z filmů Čokoláda nebo Anglický pacient. Why you set the tablet to keep me alive?
4: Because I'm a nurse. Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová na závěr festivalu převezme křišťálový glóbus. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.
17: Teď doprava na D10 z Turnova ve směru do Prahy. Zpozorněte za sjezdem na Bezděčín. Na 41. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 40. kilometr. Tam řeší nehodu nákladního auta s osobním. Zdržíte se asi 10 minut. A na příjezdu do Prahy po D5 se z Plzně zpozorněte za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů. Ta se táhne až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Levým pruhem projedete rychleji. Dobře dojďte. Venku je slunečno, jasno až polojasno, místy oblačno, jen výjimečně s přeháňkami s teplotami kolem 27 stupňů. Večer by měl ustat mírný vítr a v noci bude jasno až polojasno. Zítra čekejte teploty až 28 stupňů. Tolik zprávy.
21: Posloucháte Odpolední plus.
2: Díky za to, že nás posloucháte, je 8 minut po 16. hodině a od mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská. V íránském Mašhadu dnes končí pohřební obřady íránského vůdce Alího Chameneího, kterého zabili americko-izraelské údery na začátku války s Íránem. Křehké příměří z předchozích týdnů je ovšem zřejmě u konce. Spojené státy útočily hlavně na íránské pobřeží Perského zálivu. Teherán odpověděl údery na americké základny v regionu. A sirény se kvůli íránským raketám popoledni rozezněly také v jordánské metropoli Amánu. A právě tam máme naši blízkovýchodní zpravodajku Janu Karasovou. Jano, zdravím tě, dobré odpoledne.
5: Pěkné odpoledne.
2: Tak pověz, jak to v jordánském Amánu teď vypadá. Zasahovala v Jordánsku kvůli íránským střelám vzdušná obrana?
5: Ano, jordánská armáda uvádí, že dohromady zneškodnila celkem 8 íránských raket, ale nebylo to zřejmě nikde ani v blízkosti Amánu. Tady sice byly slyšet sirény, ale ne už žádné výrazné další výbuchy. Běžný život se tady nějak nezastavil. Podle jordánské armády trosky těch sestřelených raket taky nespůsobily žádné škody. Kam ty střely mířily, jordánské úřady neuvádí, nicméně Jordánsko hostí americké vojenské základny podobně jako další země, na které dnes Írán v té odvětě útočil ráno. Třeba sirény zněly i v Kuvajtu, Bahrajnu a Kataru a iránské revoluční gardy tvrdí, že právě v Kuvajtu a Bahrajnu zasáhly americké základny.
2: Vysvětli a připomeň, proč vůbec Spojené státy spustily další útoky na Irán.
5: Tak ty americké útoky přišly několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že nedávné naopak íránské údery na lodě v Hormuzském průlivu znamenají konec toho křehkého příměří vyjednaného a stále vyjednávajícího se a pohrozil také eskalací konfliktu, pokud ty íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu neustanou. Podle agentury Reuters se provoz především ropných tankerů v té klíčové úžině prakticky zastavil během dneška. A americká armáda uvádí, že přes noc zasáhla celkem 90 cílů podél iránského pobřeží, především iránských systémů protivzdušné obrany, pobřežních radarových stanovišť, ale třeba taky malých plavidel iránských revolučních gard. Podle úřadu iránského města Sirák, ale ten americký útok trefil i rybářské molo a zabil 3 lidi a 15 dalších zranil. Iránské ministerstvo zdravotnictví tedy tvrdí, že za poslední 2 dny, kde Spojené státy na Irán znovu útočí, tak ty údery zabily celkem 14 lidí a dalších zhruba 80 zranili.
2: Jano, a jak to vypadá teď na severu země v Mašhadu na pohřbu ajatoláha Chameneího?
5: Tak podle těch zpráv, které se objevují v médiích, tak rakev zesnulého nejvyššího vůdce Alího Chameneího, ale taky rakve další členů jeho rodiny zabitých při tom americko-izraelském útoku na konci února projeli naložené na nákladních autech ulicami právě druhého největšího iránského města. Chamenei se v Mašhadu narodil a právě tam bude taky uložený do hrobky v tom rozsáhlém komplexu svatyně imáma Rézy, což je tedy nejposvátnější šítské poutní místo v Iránu. Ten veřejný pohřeb Chameneího začal už v sobotu v Tehránu a iránská státní média ze všech měst nabízí podobné obrázky truchlících davů. Na jednom snímku, který zveřejnila polooficiální tisková agentura Fars z toho dneška, jsou lidi podél té Mašhadské ulice imáma Rezy. Nesou tam i obrovský transparent s nápisy v angličtině, které vyzývají k zabití amerického prezidenta, a to jsou obrázky, které byly vidět i z předchozích zastávek toho jakéhosi pohřebního maratonu, který ten iránský režim připravil. Podle plánu by to jednání o urovnání konfliktu mezi Spojenými státy a Iránem mělo pokračovat právě po skončení pohřbu. Nicméně americký prezident Donald Trump teď prohlašuje, že neví, jestli chce s Iránem dál vyjednávat. Veřejně se taky tedy obě strany obvinují z porušování toho dohodnutého memoranda, které je ale zároveň napsané velmi obecně, takže se ho každá strana má tendenci, jak si vykládat po svém.
2: Rozumím. Tak děkujeme moc za vysvětlení. To byla z jordánského hlavního města Amánu naše nová blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Jano, díky, hezký den.
5: Děkuji. Naslyšenou, krásný den.
2: Stále posloucháte Odpolední plus. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že příměří mezi Spojenými státy a Iránem skončilo poté, co si obě země vyměnily údery. O iránských protějšcích prohlásil, že jsou lháři, odpad, zlí a krutí lidé.
6: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
2: Americké ministerstvo financí mezi tím stáhlo výjimku, která Iránu umožňovala prodávat ropu. Ceny této komodity pak dramaticky vzrostly. Americká stanice CNN například píše, že nejnovější vzájemné útoky jsou důkazem špatně vyjednaného příměří. Právě na to, jak novou vlnu útoků hodnotí americká média a jaký je ve Spojených státech převládající názor na nejnovější eskalaci útoků mezi USA a Iránem, se kolega Tomáš Pavlíček ptal v ranním vysílání amerikanistky Patricie Bártové z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
7: Americká média jsou v určité válce výrazně kritická a co je zajímavé v tomto bodě, takže ta kritika přichází z obou stran politického spektra, ačkoliv z různých důvodů. Právě ta mainstreamová média, jako jste zmiňoval například New York Times, tak ti opravdu zmiňují kriticky, že na ukončení té války není žádný plán, ani na průběh té války není žádný plán a samozřejmě kritizují i ten ekonomický dopad, který to má. Ty tradičně pravicovější nebo republikánská média, ta jsou lehce kritická také, ale z jiných důvodů. Tam vlastně zase dávají Trumpovi trošku zavinu tu mírovou dohodu, která teď ale samozřejmě už aktuálně neplatí, ale dávali tam vlastně najevo, že jim přijde, že byl Trump na Irán příliš mírný a že ta válka je pro Ameriku v podstatě prohrou.
8: No Donald Trump nyní říká, že ta vyjednávání jsou mrtvá. Chápete to jako vyjednávací taktiku a tlak na Teherán? A nebo je Donald Trump skutečně připraven nechat konflikt dál eskalovat?
7: Já bych řekla, že to je trošku obojí zároveň, jak už to s Donaldem Trumpem bývá. Samozřejmě jeho taktika je někdy lehce nečitelná, nicméně i přes to včerejší prohlášení, kde Trump, jak už jste zmiňoval v úvodu, vlastně vyhlašoval, že Íránci jsou nemocní lidé a že je na čase to dokončit, tak on si stále nechává otevřená ta zadní vrátka. Doslovně zmiňoval i své vyjednavače Witkoffa s Kushnerem, že mohou jednat dál, jen se vždy musí vrátit za ním. A navíc Trump má i silný ekonomický důvod pro to chtít klid. Hned po jeho výrocích opět vyskočila cena ropy a drahý benzín je pro něj 4 měsíce před volbami politicky zranitelnou věcí. No, nicméně, i kdyby to bylo pouze taktikou, tak k té eskalaci naopak na druhou stranu mluví i trošku to, že na druhé straně nejspíš není nikdo, kdo by tu dohodu mohl podepsat. Od zabití Ajatoláha není úplně jasné, kdo v Teheránu má reálnou autoritu, vynořují se různé dominantní síly, nicméně bude otázkou, jak to bude vypadat a i na straně Íránu je teoretická motivace to trošku protahovat právě i kvůli tomu, že můžou vědět, že to může mít vliv na probíhající volby.
8: Tak a když se tedy už bavíme o těch podzimních volbách do kongresu, tak jsou i třeba za opakovanými varováními Donalda Trumpa před hrozbou komunismu?
7: To je samozřejmě otázka, jak se k tomu přistoupí. Ona ta ideologická roztržka ohledně toho komunismu momentálně probíhá kvůli tomu, dá se říct, progresivnímu nebo socialistickému křídlu demokratické strany, která se teď v Americe trošku hlásí od slovo. Odstartoval to svým vítězstvím ve volbách newyorský starosta Zohran Mamdány, kde samozřejmě teďka v navazujících volbách v New Yorku, tak někteří sebeoznačující socialističtí kandidáti dokázali také porazit nějaké zavedené kongresmeny, což samozřejmě vyvolává u té republikánské rétoriky nějakou touhu se tomu trošku vymezit a jak říkám, vymezit se vůči tady tomu novému křídlu, ale otázkou je, jestli to vlastně ještě má šanci fungovat, protože už i sami republikáni zmiňují, že vlastně mladí voliči,

0: o které se už leta, několik let, stará chovatelka Taťana Fedešová. Tentokrát ale není problém v péči o zvířata. Podle kontrol splňuje všechna pravidla a o šelmy je dobře postaráno. Problém je úplně jinde. Lvi jí totiž oficiálně nepatří a stát dodnes nedokáže určit jejich vlastníka. Chovatelka tak musí platit krmení a i další náklady spojené s péčí. Zároveň ale se zvířaty nemůže právně nakládat, například je převést jinam nebo je využít k veřejným návštěvám. Původně šelmy patřily chovateli Pavlu Jindrovi. Po jeho smrti a po likvidaci společnosti, na kterou byly lvy vedeni, se však vlastnické vztahy nepovedlo vyřešit. Paní si myslela, že to bude jen na chvíli, než se všechno vyřeší. Věc se ale zkomplikovala a pokračuje Fedešová.
1: Tak jsem kontaktovala ministerstvo životního prostředí, ať mi k tomu teda dají nějaké informace, či ty lvy jsou, a ať se teda nějak rozhodne. Kontaktovala jsem takhle ministerstvo životního prostředí několikrát, nic. Nikdo se mnou absolutně nekomunikoval.
0: Taťana Fedešová se tak o lvy stará do dnešního dne. A já teď ve vysílání srdečně vítám Přemysla Rabase, ředitele zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Pěkný den.
2: Dobrý den.
0: Tak pane Rabasi, je podle vás případ paní Taťany Fedešové ojedinělý? A nebo jsme jen svědky v podstatě dalšího příkladu leta neřešeného problému a na podobné, obdobné situace můžeme narazit i častěji?
2: Tak ono, nedá se říct, že to neřešený problém. Ta snaha v minulosti byla a je řešit problém chovu velkých koček. Například poslední legislativní úpravou ta změna spočívá v tom, že chov velkých koček může, tedy rozmnožování, může realizovat pouze zoologická zahrada s licencí. A tak je to správné. Prostě velké kočky nepatří soukromníkům do rukou. Často je to nebezpečné. Měli jsme mnoho příkladů, kdy velké kočky nakonec napadly třeba i svého vlastního majitele.
0: Promiňte, že vám skáču do řeči, ano. Ale vy, pane Rabasi, mluvíte v tom smyslu, že se věc řeší, že to není leta neřešený problém, ale uvádíte, že jaksi zákon praví, že mláďata se mají rodit jenom v zoo, ale co s mláďaty, ano. Která se třeba rodí v cirkusech, nebo která se narodí lidem, kteří se zkrátka starají o nějakou velkou kočku, protože si ji třeba pořídil nějaký milionář.
2: No já tomu rozumím, ano, máte pravdu, že tady je problém k řešení, ale jak říkám, není to tak, že by to ministerstvo nevyvíjelo snahu, například vypsalo dotační program, kde je ochotné financovat vlastně záchytné stanice pro tady ty kočky. Teďko nedávno zrovna Zlínská zoologická zahrada dokončila expozici pro šelmy, která zároveň slouží jako záchytné centrum pro velké kočky. Problém je v tom, že vy tam umístíte několik těch lvů, kteří ale žijou poměrně dlouho a za chvilku se ta kapacita naplní a vlastně se ten problém jenom odsouvá. Z mého pohledu by bylo nejlepší, kdyby ta změna legislativy šla tak daleko, že by všechny kočky mimo ty licentované zahrady, tedy velké kočky, myslím, byly sterilizované. Tím by se ten problém vyřešil, protože oni už teď nesmí rozmnožovat ani cirkusy, ani soukromníci. Ale pak řeknou, no oni se k sobě dostali, já za to nemůžu. Tak v tom okamžiku by to ten problém byl vyřešený tím, že by se všechny velké kočky mimo ty chovné programy, uznané chovné programy, vykastrovaly a vlastně postupem času by ten problém vymizel.
0: Nevyřešilo by se tím ovšem třeba stárnutí přestárlých tygrů, které už nemůže využít ani, já nevím, ani cirkus. To je ale asi jiná kapitola, ale povězte, když se teď dostaneme k paní Fedešové, tak ona má teda podle všeho povinnosti chovatele, ale nemůže se zvířaty právně nakládat, ani na ně čerpat podporu. Jako vidíte nějaké řešení v této věci?
2: No, já nejsem právník, takže nedokážu říct, kdo je, a asi nejsem sám, jak je vidět, kdo je v tuto chvíli majitelem těch lvů. Nicméně je pravda, že chovatel velkých koček musí mít souhlas veteriny a v okamžiku, kdy ten člověk zemřel, tak z mého pohledu by bylo nejsprávnější, kdyby stát ty kočky zabavil a umístil do záchranu záchytného zařízení,

0: ale jsme zase na začátku.
1: A to už máme, to záchytné zařízení?
0: Existují záchytná zařízení, zmiňoval jsem to ve Zlíně, ale ta kapacita je omezená. To znamená, na prvním místě by se mělo začít s kastrací těch zvířat, které jsou v soukromých rukách.
1: No a jaká tedy teď může podle vás, vašeho odhadu, být budoucnost těchto šelem? Co s nimi bude? Máte nějaký odhad?
0: Bylo by potřeba prověřit si všechna ta záchytná zařízení, která v tuto chvíli jsou, jestli mají naplněnou kapacitu. To je jedna věc. Pak taky samozřejmě prověřit zdravotní stav těch zvířat. Pokud to jsou zvířata jako starší, ne v dobré kondici, pak je ve hře i to zvážit utracení těch zvířat. A pokud jsou v pořádku a mají před sebou ještě léta života, tak potom nejlepší by bylo to záchytné centrum.
1: A zoologické zahrady si je přebírat nemohou, ano? Ty mají plno.
0: Je to pouze v tom případě, který jsem zmínil, kdy ta zahrada má zároveň vybudované záchytné zařízení, protože ty běžné chovy velkých koček v zoologických zahradách jsou řízeny evropským koordinátorem a musí to být kočky, které mají původ. Víte, že je to čisté zvíře, čistý poddruh, nepřereprezentované v té populaci. Ta zvířata ze soukromých chovů a cirkusů často nemají původ, někdy to jsou i kříženci, který vlastně nemají biologickou hodnotu a nemají hodnotu pro udržení toho druhu.
1: Ale jsou to také duše, živé duše.
0: Jsou to
1: tak
0: živá zvířata.
1: Děkuji. Kolik? Přemysl Rabas, ředitel ZOO ve Dvoře Králové. Díky a naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Co spojuje entomologický sjezd a libertinský text z konce 18. století? Obojí propojil spisovatel Milan Kundera ve svém románu Pomalost, který jako poslední z jeho próz do češtiny přeložila Anna Kareninová. O knize si s ní povídala redaktorka Českého rozhlasu Vltava Šárka Jančíková.
2: V závěru té knihy uvádíte, že přestože byla Pomalost Kunderova první francouzsky psaná próza, jeho českému psaní je z jeho románu ve francouzštině vlastně nejvzdálenější. Čím to je?
3: Já myslím, že to bylo tím, že v té době zrovna psal esej o libertinské novele Vincenta Denona, která ho inspirovala posléze k psaní románu, protože esej mu přišel nudný a málo říkal to, co on chtěl říct. Takže nakonec z eseje byl tento román. A protože začal psát pod dojmem francouzské knihy, tak jakoby vplul víc do toho francouzského kontextu. A já jsem úplně všechny vazby a celý slovník, který v českých knihách a poté i ve francouzských používal, tak jsem těch českých textech nenašla, takže jsem musela hodně konzultovat s Věrou Kunderovou, která tehdy ještě žila.
2: Jak velký vliv měl francouzský spisovatel Vincent Denon a jeho novela Není zítřku z roku 1777 na Kunderovu pomalost a vůbec na to pojetí pomalosti, tak jak je v té knize nastíněno?
3: V Pomalosti konfrontuje současný věk s věkem pozdního 18. století a příběh té novely je jednou z rovin knihy. Proplétá tuto knihu s příběhem současným a zároveň s příběhem své cesty s ženou Věrou na zámeček, kde se možná odehrávala Denonova novela a rozhodně se tam v knize odehrává entomologický sjezd.
2: Jakub Češka ve svém doslovu píše, že Pomalost mu připadá z Kunderových francouzských románů jistým způsobem nejhumornější, nebo možná by se dalo říct nejrozvernější. Souhlasila byste s tím i vy?
3: Naprosto. V Pomalosti on zlehčuje úplně všechno a legrace v Pomalosti je lehčí ještě o to, že on už nepočítal s tím, že začne psát další romány. Takže tohle psal jako takovou svoji kratochvíli. Alespoň mně se to tak jevilo. Když potom ten román vyšel a začal psát další, tak už jakoby navážno pokračoval ve svém díle. A já myslím, že je to i tím, že Pomalosti je původně taková kříčka, jak on tam si s Věrou Kunderovou povídá, tak má to být velká hloupost pro tvé potěšení. Tak, takhle to zhruba humorné je.
2: Nakolik vy sama vnímáte celého toho francouzského Kunderu jako odlišného autora od českého Kundery?
3: Já myslím, že je to ovlivněno z velké míry také francouzštinou, které tenkrát dlouhá léta žil. Nemyslím jenom jazyk, ale celou atmosféru jazyka, která je hutnější, pregnantnější a dokáže si víc vyhrát s motivy a s legráckami než české prostředí. Tím pádem ty romány jsou tenčí. A já myslím taky, že psát francouzsky pro něho nebylo tak radostné, jako psát česky. A další věc, kterou uvádí Jakub Češka v doslovu, je i to, že on dříve ty české romány diktoval Věře. Ona je zapisovala, kdežto tady musel psát sám. A možná se mu tolik psát nechtělo. Někdy tyhle ty mimoliterární věci vstupují do literatury v podstatě zadem, ale vstupují.
2: On tam i Jakub Češka zmiňuje, že se jistým způsobem při tom diktování trochu před tou Věrou předváděl a chtěl jí vlastně rozveselit. Vy jste tu pomalost překládala už po smrti Milana Kundery. Jak jste tedy postupovala v případě nejasností?
3: Já jsem mohla konzultovat s Věrou Kunderovou a rozhodně jsem konzultovala a vždycky jsem se jí ptala, protože v českých textech jsem třeba nenašla to či to nové slovo, které v době, kdy Milan Kundera psal česky, ještě se vůbec nevyskytovalo. Tak jsem se jí ptala, jak tomu říkali česky, protože oni doma spolu mluvili česky. Takže jsem se dozvěděla, jak pojmenovávali to či ono doma a mohla jsem z toho vycházet taky.
2: A můžeme být zvědaví, která to byla třeba slova, na která jste se ptala?
3: No, byly to některé, i třeba vulgarismy. Rozhodně jsem konzultovala ty věci okolo erotiky, kterých je tam také dost.
1: Překladatelka Anna Kareninová. Je 17:30 a s dalšími zprávami už je připravena Marie Jakšičová.
4: Český rozhlas Plus.
5: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl rok vládnutí. Premiér ocenil hlavně výsledky boje s inflací, vysokými cenami energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu nebo zásahům do fungování státní správy. Hasiči stále zasahují u požáru výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Část stavby se už zřítila. V budově hoří sklad obuvy. Podle záchranářů není nikdo zraněný. Hasit pomáhají dva vrtulníky s bambivakem. Na místě platí zvláštní stupeň poplachu a lidé ve Zlíně nemají větrat. Evropská komise uvalila antidumpingová cla v rozmezí od 4 do 45% na dovoz pneumatik pro osobní automobily a lehké nákladní vozy z Číny. S odvoláním na Evropskou komisi o tom informovala agentura Reuters. Rozhodnutí předcházelo vyšetřování, které ukázalo, že pneumatiky se dovážely z Číny za dumpingové ceny. Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident před týdnem. Kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok. Mezinárodní letiště v Palm Beach na Floridě se dnes přejmenovalo na letiště Donalda Trumpa. O změně rozhodli poslanci floridského parlamentu a zákon už na konci března podepsal i guvernér Ron DeSantis. Letiště každý rok odbaví necelých 9 milionů cestujících. Je to nejbližší mezinárodní letiště od soukromé rezidence prezidenta Trumpa Mar-a-Lago ve West Palm Beach. Zatím bude letiště používat dvě kódová označení zároveň. Na zkratku DJT, tedy Donalda Johna Trumpa, přejde 18. srpna. Francouzská herečka Juliette Binocheová uvedla v Karlových Varech svůj režijní debut. Dokument V nás zachycuje taneční představení, ve kterém účinkovala v roce 2007 s choreografem Akramem Khanem. Vystoupení zkoumá fáze milostného vztahu. Binocheová je známá třeba ze snímku Anglický pacient, za který získala Oscara. Na konci 80. let stvárnila taky postavu Terezy ve sfilmovaném románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Pozítří Juliette Binochetová na Karlovarském festivalu převezme křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Teď doprava, kolony jsou na D10 z Turnova ve směru do Prahy na 44. kilometru, na D1 z Prahy ve směru do Brna, tam opatrně za sjezdem na Domašov na 174. kilometru. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most čekejte silnější provoz, stejně jako k ulici k Barandovu a v Radlické. Na většině území je slunečno, jasno a až polojasno a stejně bude i zítra. Během dne na severu a severovýchodě území, ale může být i oblačno a teploty zítra mohou vystoupat až k 29 stupňům Celsia. Tolik.
4: Posloucháte Odpolední plus.
1: Posloucháte nás 4 minuty po 16:30 a od mikrofonu provází Lucie Bopálenská. Přeji vám hezký poslech. Na východě Bosny už druhým dnem pokračuje každoroční mírový pochod. Přes 6 tisíc lidí si na 100-kilometrové trase připomíná oběti etnických čistek bosensko-srbských sil v okolí městečka Srebrenica. Násilnosti tam v červenci 1995 nepřežilo přes 8 tisíc mužů a chlapců z řad bosenských muslimů. Mezinárodní soudy to později označily za genocidu. Od tragických událostí války v někdejší Jugoslávii uplynulo 31 let a pro obyvatele Bosny a Hercegoviny však rozhodně nejde o uzavřenou kapitolu dějin. A víc už poví v našem vysílání Matěj Kolář, kolega z naší zahraniční redakce. Vítej.
6: Dobrý den.
1: Tak Matěj, můžeš nejprve přiblížit, kudy ten průvod vůbec putuje?
6: Ten průvod vyšel z vesnice Nezuk a míří k památníku v obci Potočáry nedaleko Srebrenice. Částečně tak v protisměru kopíruje trasu, kterou po horských stezkách ušly tisíce mužů a chlapců, kteří prchali před postupujícími bosensko-srbskými vojsky. Ty vedl dnes už oficiálně uznaný válečný zločinec Radko Mladič. A účastníkům toho aktuálního pochodu zabere cesta 3 dny. Ti bosenští uprchlíci před na 30 lety podobnou trasu ale překonávali i několik týdnů. Po cestě se totiž museli skrývat v lesích před srbskými ozbrojenci. I tak ale na mnoha místech čelili útokům. To připomíná i ten dnešní pochod. Prochází totiž například takzvaným údolím masových hrobů, tedy místy, kde vyšetřovatelé nalezli těla tisíců zabitých lidí. Okolí Srebrenice jimi bylo doslova poseté. Bosenské úřady tam v poválečných letech odkryly na 95 takových hromadných pohřebišť.
1: To jsou strašně znějící informace. Kdo všechno si v rámci pochodu přišel ty tragické události připomenout?
6: V čele pochodu kráčí samotní přeživší srebrenického masakru. Za nimi pak jdou mimo jiné potomci a příbuzní obětí. Podle hlavního organizátora pochodu Sulia Čakanoviče letos dorazil také nezvykle velký počet mladých lidí. Do Potočáry symbolicky míří například i kolony motorek a čtyřkolek. Ze západobosenského Bihače zase vyrazil asi 300členný cyklistický peloton. Ten ve 3 etapách překoná přes 500 kilometrů.
1: Už jsme zmínili, že ty přes 30 let staré události zůstávají stále živé, je těžké zapomenout. Projevuje se to nějak při těch letošních připomínkách?
6: Určitě, a to i díky tomu, že ty vzpomínkové akce končí symbolicky sobotním pohřbem 10 nově objevených těl. To je vlastně taková smutná tradice. Rozsah těch etnických čistek byl totiž tak velký, že se stále nepodařilo najít ostatky všech zabitých. Podle deníku Balkan Insight se stává i to, že vyšetřovatelé nachází části kostry jedné oběti hned v několika masových hrobech. Ty se někdy nachází i desítky kilometrů od sebe. To podle bosenských úřadů svědčí i o systematičnosti, se kterou se srbští ozbrojenci snažili utajit své zločiny.
1: No a pověz, když mluvíme o srbských zločinech, tak připomínají si tyto tragické události nějak i Srbové?
6: Už zítra si genocidu přímo uprostřed srbského Bělehradu připomene hnutí Ženy v černém. Ty chtějí upozornit i na chování současné vlády končícího prezidenta Alexandra Vučiče. Ta totiž stále nepřijala rezoluci OSN, která dění ve Srebrenici označuje jako tu genocidu. Vláda tím podle Žen v černém nadále chrání a oslavuje válečné zločince. Jejich názory jsou ale podle analytika Petra Čermáka z Asociace pro mezinárodní otázky v srbské společnosti spíše menšinové.
7: Mě to hodně navzdory tomu oficiálnímu narativu srbské vlády a asi i většiny srbské společnosti, která úplně nepřijímá tady tu sebekritickou linku, kterou právě ženy v černém razí, nejen ve vztahu ke Srebrenici, ale třeba i k jiným zločinům, které páchaly srbské vojenské a polovojenské jednotky v 90. letech.
6: Srbská společnost tak podle Čermáka klade stále důraz třeba na to, že oběti války mají všechny národy někdejší Jugoslávie, včetně Srbů. Někteří Srbové ale své někdejší vůdce, odsouzené za válečné zločiny, stále vnímají jako národní hrdiny. O tom jsem se přesvědčil i já osobně před 2 lety, když jsem na hudebních slavnostech v srbské Guči viděl stánkaře, kteří zákazníkům nabízeli například trička s vyobrazeným Ratkom Mladičem, tedy hlavním architektem té genocidy ve Srebrenici.
1: Dodává Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Díky moc a naslyšenou.
6: Naslyšenou, děkuju.
1: A teď na úplně jiné téma. Dnešní utkání Francie-Maroko na mistrovství světa ve fotbale není jen opakováním semifinále z minulého šampionátu. Jde samozřejmě také o zápas země, která co by koloniální mocnost do roku 1956 tu druhou okupovala. Na druhou stranu Francouzi skoro o 200 století dříve pomohli Američanům ukončit anglickou koloniální nadvládu. Těžko proto hledat pro toto úvodní čtvrtfinále mundialu v Severní Americe příznačnější dějiště než Boston.
8: Bostonská stezka svobody začíná na dohled od místa, kde za americké občanské války hrával vůbec první organizovaný fotbalový tým ve Spojených státech. Většinu turistů ovšem zajímají zdejší koloniální památky v centru města. Často jsou spojené s počátky odporu vůči britským kolonistům, který nakonec vedl ke vzniku Spojených států. A právě tady v Bostonu si víc než kde jinde uvědomují, že důležitou roli v úspěšném boji za americkou nezávislost sehrála před 250 lety Francie.
9: Yeah, the French were our allies during the revolution, so we got the Marquis de Lafayette.
10: Ano, Francouzi byli našimi spojenci. Markýz de Lafayette se velmi spřátelil s Georgem Washingtonem. Je to i v muzikálu Hamilton, pokud jste ho viděli. To nám pomohlo dostat Francouze na naši stranu. Benjamin Franklin pak odešel do Francie a stal se svým způsobem naším prvním velvyslancem.
8: Vysvětluje mi Kelly Strongová, do dobového kostýmu oblečená průvodkyně Bostonem ze zdejší nadace Stezky svobody, tedy trasy, která zdejší koloniální památky propojuje a americkou revoluci připomíná.
10: Je potřeba si uvědomit, že tou dobou jsme neměli žádné námořnictvo, kdežto Anglie měla jedno z nejsilnějších v Evropě. Takže jsme potřebovali něčí pomoc a dostalo se nám jí od Francie. Jak se říká, nepřítel mého nepřítele je můj přítel. My tady v Bostonu máme k Francouzům dodnes velmi vřelý vztah. Máme tu hodně francouzských památníků a francouzské historie. Jsme na to hrdí a máme radost, že se Francii na mistrovství světa daří.
8: Náklonnost je to docela oboustranná, jak slyším od Antoana. Ten přiletěl na čtvrtfinále Francie Maroko z Paříže, má na sobě modrý dres francouzské fotbalové reprezentace a v ruce průvodce Bostonem, kam přijel poprvé. Antoine se dívá na balkon, ze kterého se tu před 250 lety vůbec poprvé veřejně četla deklarace americké nezávislosti a říká, že Američané Francouzům podporu vrchovatě oplatili vyloděním v Normandii a osvobozením za druhé světové války. Ještě víc lidí se tu ovšem pohybuje v červených tričkách národního týmu Maroka a také oni zmiňují historii.
11: Je to největší zápas marocké historie. Hlavně hráči to vzhledem ke společné minulosti těchto dvou zemí můžou považovat za zvláštní rivalitu. Spousta z nich se ve Francii narodila nebo tam působí, ale já to tak nevidím. Já to beru prestižně kvůli tomu, že jde o čtvrtfinále světového šampionátu, možná proti nejlepšímu týmu světa, a taky my teď máme jednu z nejlepších generací v dějinách. Já prostě chci Francii oplatit porážku z minulého šampionátu a myslím, že se to povede. Maroko vyhraje 2-1.
8: Typuje Mohsin. Právě maročtí fanoušci patřili k těm, kdo měli v některých případech problémy s vízy, buď neudělenými, nebo i na poslední chvíli americkými úřady dodatečně zrušenými. Mohsin žije tady ve Spojených státech, takže to řešit nemusel, kdežto jeho 4 kamarádi dorazili právě z Maroka.
11: Oni se sem dostali, takže zjevně žádné problémy neměli, ale pro spoustu lidí bylo složité získat víza, aby na turnaj mohli přijít. přijet. A platí to i bez ohledu na tohle mistrovství. Získat teď víza do Spojených států je složité a ani pro šampionát to Američané nijak neusnadnili. Jeden by si myslel, že budou chtít, aby přijelo co nejvíc lidí, ale nedá se nic dělat. Tak to je.
8: Bostonská veřejná rozhlasová stanice WGBH také upozorňuje, že od začátku šampionátu narostl tady ve státě Massachusetts počet lidí zatčených agenty imigračního úřadu ICE. Zatím se ale vyhýbají stadionu, kde dnes od 10 hodin večer českého času nastoupí ke čtvrtfinále fotbalisté Francie a Maroka. Z Bostonu Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Vysíláme o fotbale, ale na kulturu nezapomínáme. Tom Hanks patří už několik desetiletí k největším filmovým hvězdám světa. Za sebou má více než 100 rolí, 2 Oscary a filmy, které dohromady vydělaly miliardy dolarů. Přesto je dodnes považovaný za jednoho z nejobyčejnějších a i nejoblíbenějších herců Hollywoodu. Narodil se přesně před 70 lety.
12: My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
13: Když se řekne Tom Hanks, většině lidí se vybaví právě Forrest Gump. Muž, který běžel napříč Amerikou, seděl na lavičce s krabicí bonbonů a připomněl světu, že i obyčejný člověk může prožít neobyčejný život. Cesta k této roli ale nebyla samozřejmá.
14: Raz, dva, tři. Pádám, dámo, pádám už na kokos, pomoz, kámo, spěchej mi na pomoc, šimi, šimi, kokobo, šimi, šimi, rok.
13: Na začátku kariéry hrál převážně v komediích. Zlom přišel v roce 1988 s filmem Big, velký, za který získal první z celkových 6 nominací na Oscara. O pár let později už následovala role, která změnila nejen jeho kariéru, ale i pohled Hollywoodu na vážná společenská témata.
15: What do you call a thousand lawyers? Chained together at the bottom of the ocean.
16: I don't know.
13: Za stvárnění právníka umírajícího na AIDS ve filmu Philadelphia získal svého prvního Oscara a hned o rok později přidal druhého za zmiňovaného Forresta Gumpa. Dodnes zůstává jedním z mála herců, kterým se podařilo získat prestižní zlatou sošku za hlavní roli 2 roky po sobě. Pak přišla série filmů, které dnes patří ke klasikám.
17: This is Houston. Say again, please.
18: Houston, we have a problem.
13: Astronaut Jim Lovell v Apollo 13, kapitán Miller v Zachraňte Wayna Ryana a také Chuck Noland, který ve filmu Trosečník přežil roky na opuštěném ostrově. Právě tam vzniklo jedno z nejslavnějších přátelství filmové historie mezi člověkem a volejbalovým míčem.
19: Wilson, where are you? Wilson! Wilson! Wilson!
13: Tom Hanks je známý také svou zálibou v psacích strojích. Ve sbírce jich má přes 300 a dodnes na nich píše dopisy i různé vzkazy. O své netradiční vášni nedávno vyprávěl i v televizním dokumentu.
20: Na psacím stroji píšu skoro každý den. Většinou nějaký vzkaz, otázku, poděkování nebo odpověď na dopis. Upřímně nemám rád děkovné e-maily. Když mi někdo napíše, včera jsme si to skvěle užili, nebo moc si vážím toho, co jsi pro mě udělal, a zabere mu to 7 vteřin, moc to na mě nezapůsobí. Když ale stráví 70 vteřin tím, že mi něco napíše na papír na psacím stroji a pošle mi to poštou, schovám se to navždy. E-mail prostě smažu.
13: 70-letý herec se dlouhodobě věnuje také příběhům druhé světové války. Produkoval oceňované minisérie Bratrstvo neohrožených, Pacifik nebo Vládcové nebes. Letos navíc propůjčil hlas a stal se výkonným producentem 20-dílného dokumentárního cyklu Druhá světová válka s Tomem Hanksem, který s využitím nových archivních materiálů a současného historického výzkumu mapuje celý průběh druhé světové války. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: V předchozím příspěvku jsme snad uspokojili anglofonní fanoušky, ale teď se zaměříme na český jazyk. Město Sobotka v severních Čechách se v tyto dny totiž pravidelně zaplňuje milovníky českého jazyka a literatury. Místní Sokolovna se stává divadelním jevištěm, z budovy spořitelny se ozývají jazykolamy a v lavicích základní školy sedí většinou dospělí. Tradice festivalu Šrámkova Sobotka trvá už 70 let. Reportáž tam natáčeli asistenti Dismanova rozhlasového dětského souboru.
16: Hlášení Soboteckého rozhlasu každý den představuje program Festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka. Tématem letošního jubilejního 70. ročníku je hostina.
18: 70. Šrámkova Sobotka znamenala pro nás nějakou oslavu. Řekli jsme si, že to kulaté výročí je vlastně oslava a slaví se, že se lidé sejdou u nějakého společného stolu a spolu hodují. Ten festival vznikl z nadšení toho, že by se tady mělo něco v létě dít. A to něco by mělo připomínat Šrámka a jeho tradici, protože Šrámek v Sobotce trávil prázdniny každoročně.
21: Uvádí členka přípravného výboru Lada Blažejová. Na festival začátkem léta míří účastníci z celé republiky.
16: Navštěvují ho ale také místní ze Sobotky a blízkého okolí. Jednou z nich je prodavačka z pekárny na náměstí, která žije v nedalekých Markvarticích.
22: Já jsem ráda, že to tady funguje takhle a že už ten festival trvá takhle dlouho. Jo. Sice jsem v práci vlastně celý týden, ale vždycky, každý rok si říkám alespoň jednu pořádnou akci.
21: V průběhu festivalu mají účastníci možnost navštěvovat festivalové dílny. Mohou se zabývat například hledáním vlastního hlasu, stand-upem, sborovým zpěvem nebo audiovizuálním překladem.
23: Cílem dílny audiovizuálního překladu je představit překlad dabingu a titulků, ukázat jim, že tahle práce je ohromně zábavná, je ohromně kreativní.
16: Budoucí spisovatelé zase oceňují program o vydávání knih s šéfredaktorem nakladatelství Paseka Jakubem Sedláčkem.
24: Práce redaktora nebo redaktorky je poměrně rozsáhlá, není to jenom práce s rukopisem, ale obnáší ještě spoustu dalších činností.
21: Oblíbená je také dílna uměleckého přednesu.
25: Jak rozkrývat texty a jak se propojovat s autory a s obsahem. To mně přijde i to fatální. A kdyby se podařilo, jak ten obsah předávat lidem, kteří je budou poslouchat, tak to by bylo úplně perfektní.
21: Říká lektor, rozhlasový režisér Aleš Vrzák.
16: A zatímco dospělí se dozvídají, jak vydat knihu či pracovat se svým hlasem, na mladší účastníky čekají dílny pro děti. S tatínkem na festival už podruhé dorazil také 6letý David.
26: Děláme tady divadlo a prostě malujeme tady.
21: Program festivalu je žánrově pestrý. Tvoří jej scénická čtení, poslechové programy, přednášky, koncerty, promítání i divadelní představení.
16: Letos do Sobotecké Sokolovny zavítala již po několikáté divadelní společnost Geisler's Hofkomedianten. A v městském parku zase vystoupila kočovná divadelní družina Ductus Deferens.
27: Jste tady? Ano! Pane! Jo! Pane! Ne!
21: Pevným bodem programu jsou také autorská čtení, kde se každý den představí jeden ze současných českých autorů. Mezi nimi také bohemista a anglista Jan Musil.
28: Už dlouho jsem nečetl na místě, kde by se sešlo tolik lidí. Je to vlastně v tom nejlepším slova smyslu velký literární festival, nakolik je malý.
16: Pozvání na diskuzi o výuce bohemistiky v zahraničí přijal také profesor české literatury a středoevropských kultur na pařížské Sorboně Xavier Galmiš. V rozhovoru uvedl, že i francouzským bohemistům je Šrámkova Sobotka známa.
29: To byl pojem jenom slovní, takže mám ohromnou radost, že jsem tady.
16: Festival Šrámkova Sobotka potrvá do sobotního večera. Luisa Marie Marešová,
21: František Souček, Český rozhlas.
1: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Zatímco před 70 lety se narodili Šrámkova Sobotka a americký herec Tom Hanks, s jednou osobností popkultury se naopak svět bude muset rozloučit. O kom mluvím? Její písně zněly v rádích po celém světě a její hlas nešlo s nikým zaměnit. Zpívat začínala v nočních klubech ve Walesu, ale nakonec se stala jednou z ikon světového popu. Ve věku 75 let dnes zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler.

chraplavý hlas Bonnie Tyler patřil k těm, které stačilo slyšet jen několik vteřin a posluchači okamžitě věděli, kdo zpívá. Velšská zpěvačka prorazila na konci 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hitparády po celém světě.

Následovaly skladby jako Holding Out for a Hero, If You Were a Woman nebo Lost in France. I díky nim se Bonnie Tyler na desítky let zařadila mezi nejvýraznější tváře světového popu. Právě její charakteristický chraplavý hlas přitom vznikl víceméně náhodou. Na konci 70. let podstoupila operaci hlasivek. Lékaři jí doporučili několik týdnů vůbec nemluvit. Zpěvačka ale klidový režim nedodržela a hlas se jí tak trvale změnil. A tak se právě z původně zdravotní komplikace stalo její největší poznávací znamení.

0: Bonnie Tyler zůstávala aktivní až do posledních měsíců svého života. Do Česka se naposledy vrátila loni v říjnu, kdy vystoupila v pražském kongresovém centru. Bonnie Tyler informovala její rodina. Zpěvačka zemřela v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizovaná kvůli nemoci. Ještě letos se přitom měla znovu představit českým fanouškům, a to na koncertě v Třebívlicích. Pořadatelé ale akci kvůli jejímu zhoršujícímu se zdravotnímu stavu už dříve zrušili. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: A my teď v odpoledním plusu u popové legendy a zpěvačky s nádherným chraplákem Bonnie Tyler ještě zůstaneme. K našemu vysílání se připojil hudební publicista, vedoucí kulturní rubriky deníku Právo, Jaroslav Špulák. Vítejte ve vysílání, hezký den.
2: Hezký den, dobrý den.
1: Tak povězte z vašeho pohledu, o koho teď hudební svět přichází? Mám na mysli tedy tu pop kulturní scénu, hudební scénu.
2: Rokových zpěvaček s tak charakteristickým hlasem, jako byla právě Bonnie Tyler, příliš na hudební scéně není. To je jedna věc, která byla signifikantní, a to je jedna věc, o kterou ta hudební scéna momentálně přišla. A pak je to také dáma, která měla zajímavý životní příběh, protože ona se nikdy netajila tím, že nebyla autorkou písniček. Vždy si nechávala písničky psát od svých kolegů z kapely, anebo případně skladatelů, kteří píší na zakázku. A sama písničky vybírala velmi pocitově. V momentě, kdy byla rozhodnuta, že ta písnička bude ta správná a že bude schopna oslovit její posluchače, tak zkrátka to písničku přijala a měla obrovsky dobrý nos na dobré skladby, protože vy jste jmenovali hity Bonnie Tyler, ale její repertoár nebyl jenom tyhle hity, byla tam i celá řada skvělých rockových písniček.
1: No a jakou roli vlastně Bonnie Tyler hrála na špičce toho světového popu v době, řekněme, své největší slávy? Jak byste ji popsal nebo zařadil mezi ty hvězdy a hvězdičky, a především ty hvězdy?
2: Ta největší sláva u mě začala v druhé polovině 70. let a jak už jsem naznačil, ona byla dáma. Uvědomme si, že druhá polovina 70. let ve Velké Británii patřila punkové scéně. Tam nebyl příliš zájem o rockovou muziku. Jí se podařilo s rockovou muzikou prosadit a zároveň pomohla rockové muzice zase zpátky mezi fanoušky.
1: Řekl byste, že to bylo právě díky tomu jejímu krásnému hlasu, díky tomu chrapláku?
2: Nesporně, já si myslím, že kvůli tomu hlasu byla populární i v České republice, protože jsem přesvědčen o tom, že právě čeští fanoušci rockové muziky mají tenhle ten typ hlasu rádi.
1: Jejím největším hitem je Total Eclipse of the Heart z roku 83, stal se světovou jedničkou, dodnes patří asi k nejúspěšnějším baladám všech dob, nebo rockovým baladám. Jak se vůbec právě s jejími songy zacházelo v Československu v době, kdy asi nebyl také úplně problém, jak si přebírat cizí hity a zkrátka je tak jakoby ukrást a dělat si s nimi, co bylo zapotřebí. Už jsme slyšeli v reportáži, že její písně zpíval třeba i Karel Gott.
2: Je to pravda, ta písnička, kterou jste jmenovala, Total Eclipse of the Heart, byla zase skladba, kterou proslavila Leona Machálková, nebo předtím Hanna Zagorová. Prostě, jak jste sama řekla, ty písničky se u nás braly bez dovolení. To se všechno řešilo až v 90. letech. To se české gramofonové firmy vydavatelské snažily to dovolení získat zpětně, aby se nedostali do nějakých nesnází. A v mnoha případech se jim to podařilo. Každopádně, písnička Total Eclipse of the Heart se povedla. To je nádherná balada, kterou bych chtěl mít v repertoáru každý. Myslím si, že i Gotův výběr It's a Heartache je velmi dobrý se skladbou Jence Hádej. Mimochodem tuhle písničku už v 80. letech naspívala i Jana Robová, trošičku zapomenutá zpěvačka na české scéně. No a Karel Gott si pak ještě zaspíval písničku Odcházím s vírou, čili Holding Out for a Hero, další nádherná, klenutá baladická roková věc.
1: Ona měla, Bonnie Tyler, v 90. letech velké úspěchy, zejména v Německu, Rakousku a ve Skandinávii. Koncertovala tam i dlouho poté, co už v Británii a Spojených státech nebyla tolik na vrcholu hitparád. Proč?
2: Bylo to z toho důvodu, že ten čas běží strašně rychle a na hudební scéně se mění nálady posluchačů a také se mění moderna hudební. Takže ona se dostala do situace, kdy se neustále držela, tak bych řekl česky, svého kopítka. No a samozřejmě ve Velké Británii už přicházely moderní trendy, moderní vlivy. A proto se to posunovalo sem. Pokud třeba o Českou republiku nebo respektive Československo, tak to berme tak, že tady její příchod sem k nám měl obrovské zpoždění. Ona tady poprvé koncertovala až v roce 2010, i když jsme o ní věděli díky těm cover verzím, o kterých jsme hovořili před chviličkou.
1: No a pověste, mluvíme o tom, že se posouvá vkus, posouvá se svět, to vidíme všichni, hlavně ti dříve narození. A teď kam se posouvala ona? Protože Bonnie Tyler koncertovala i v posledních letech. Tak čemu se věnovala?
2: Když si poslechnete ty poslední desky Bonnie Tyler, tak ona vlastně pracovala se zvukem maximálně tak, aby ten sound jejich desek a jejich písniček byl pokud možno současný, ale nikdy se neodpoutala od těch 70. 80. let, respektive od toho aranžování z té doby a vlastně od základu svého soundu, protože ona, a to říkala i v rozhovorech, nechtěla o své poznávací charakteristiky a o svá poznávací znamení přijít.
1: Tolik Jaroslav Špulák, vedoucí kulturní rubriky deníku Právo a hudební publicista. Díky a naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naschledanou.
1: To was a hard day.
3: Je 17 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda podle premiéra Babiše plní své sliby. Maďarská opoziční strana Fidesz svolala na dnešek demonstraci na podporu prezidenta a v Německu zasedá dozorčí rada firmy Volkswagen kvůli škrtům. Jsou tady zprávy a Marie Jakšičová. Vládě se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO daří plnit své sliby. Za největší úspěch označil nízkou inflaci nebo snížení cen energií. Babiš to řekl na bilanční tiskové konferenci k prvnímu půl roku vládnutí. Předtím celý den postupně jednal s jednotlivými šéfy rezortů. Babiš se teď chce zaměřit na český státní rozpočet pro příští rok, ale i rozpočet Evropské unie.
5: To bude Evropská rada koncem listopadu tohoto roku, která bude vyjednávat a možná i rozhodne o příštím rozpočtu Evropské unie na leta 2028 až 2034.
3: Opoziční strany ale hodnotí první půl rok Babišovy vlády kriticky. Třeba podle předsedy ODS Martina Kupky nenaplnila své předvolební sliby v oblasti školství nebo sociálních služeb. V Maďarsku začne demonstrace na podporu tamního prezidenta. Svolala ji strana Fidesz, bývalého premiéra Viktora Orbána. Reaguje tak na návrh ústavní změny, který by umožnil hlavu státu odvolat. Podobný protest uspořádal Fidesz už před měsícem. Tamáš Šujok opakovaně vzkázal, že se sám prezidentského křesla nevzdá. Premiér jeho rezignaci požaduje jako součást očištění státní správy od bývalé vlády.
6: Demonstraci s názvem Stop tyranii svolali poslanci nyní opozičního Fidesu. Vadí jim červnový návrh premiéra Pétera Maďára na změnu ústavy, který by mimo jiné ukončil mandát prezidenta Šujoka. Toho šéf vlády opakovaně označuje za loutku Viktora Orbána. Podle Fidesu je tento návrh koncem ústavní demokracie v Maďarsku. Chystané odvolání Šujoka kritizovala i maďarská pobočka Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International. Prezident se podle ní nikdy neozval vůči zneužívání moci bývalou vládou. Zároveň mu ale prý navrhovaný dodatek bere právo na spravedlivý proces. Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V německém koncernu Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, už 2 hodiny jedná dozorčí rada. Řeší, jak ušetřit. Vedení podniku může čelit velkému konfliktu se zaměstnanci kvůli budoucnosti tisíců pracovních míst, ale taky několika celých továren. Odbory chystají protesty.
7: O práci v největší automobilce Evropy by podle serveru Manager magazín mohlo přijít až 100 000 lidí a v Německu by mohli zavřít až 4 továrny. Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung vlastnické klany Piech a Porsche, které společně drží většinu hlasovacích práv v koncernu. 20% má ale taky spolková země Dolní Sasko, ovládaná sociálními demokraty, kteří se výrazným škrtům brání a rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu mohou díky svému podílu blokovat. Skupinu Volkswagen oslabují nedostatečné inovace, čínská konkurence i americká cla. I tak ale loni dokázala prodat ve světě 9 milionů automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je 130 tisíc. Pokles úrody u švestek odhadl na třetinu, u třešní na polovinu. Nejhůře dopadla jablka, která tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Zatím je předseda Ovocnářské unie odhaduje na víc než 1 miliardu korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Při slavnostním ceremoniálu na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou dnes oficiálně převzal velení vzdušných sil armády České republiky Petr Tománek. Ve funkci vystřídal Petra Čepelku, který bude nově působit jako první zástupce náčelníka generálního štábu. Generál Tománek řekl, že chce v následujících letech pokračovat v modernizaci českého letectva.
8: Já budu pokračovat v tom, co jsme dělali s panem generálem Čepelkou. Budeme hlavně se soustředit na navýšení schopností protivzdušné obrany České republiky. Máme modernizační projekty, navyšování operačních schopností. Aby jsme tohleto všechno mohli splnit, tak se musíme taky soustředit na náš personál.
3: Generál Tománek doteď působil jako zástupce velitele vzdušných sil. Teď doprava, pomalu pojedete na Radlické směrem do centra od Valtrovky přes Mrázovku, taky na Štěrboholské spojce, od sjezdu na Běchovice k Europarku a mezi sjezdem na Strašnice a Europarkem. Kvůli omezením jsou kolony směrem na Barrandov a ve Kbelské a hustý provoz je na příjezdech do Prahy po D8, po D5 a všude je to asi na 20 minut. A pozor, i při cestě z Prahy do Brna kolony jsou už na sjezdu na Domašov na 174. kilometru. Dobře dojeďte. V noci čekejte jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 9 stupňů Celsia a zítra převážně slunečno, jasno až polojasno. Teploty mohou vystoupat až k 29 stupňům Celsia. Také může vát slabý severozápadní až severní vítr. To byly zprávy s Marií Jakšičovou a teď už 20 minut Radiožurnálu.
9: Poslanecká sněmovna včera znovu nedokončila schvalování novely stavebního zákona. Není na místě uvažovat o odložení její účinnosti? O kolik by se mělo díky novele urychlit povolování jednotlivých staveb? Hrozí kolaps stavebních úřadů po jejich převedení z města obcí na stát, jak varuje opozice? A nejde novela příliš na ruku velkým developerům? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
10: Dobrý den vám i posluchačům.
9: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Už jsem říkal, že sněmovna včera opět nedokončila třetí čtení, tedy definitivní schvalování novely stavebního zákona, a to po ostrém sporu mezi vicepremiérem z hnutí ANO Karlem Havlíčkem a opozicí. Dohromady zatím debata poslanců na toto téma ve třetím čtení zabrala 4,5 hodiny, aniž by se dostali ke slovu řadoví poslanci. Je tohle z vašeho pohledu optimální situace pro schvalování změn stavebního zákona?
10: Tak určitě ne. Já bych přivítala, kdyby ta debata byla opravdu více věcná a méně politická, ale pravdou prostě je, že poslanecká sněmovna prostě projednává způsobem, jakým ty zákony projednává, a každý má zde právo vystoupit a své názory říci.
9: Není stavební zákon přesně tím typem normy, na které by měl být širší konsenzus a širší shoda, aby se neměnila tato norma tak často, jak vidíme v poslední době?
10: Tak něco, některé věci určitě takový charakter mají, že je potřeba na nich mít nějakou širokou schodu. Já se domnívám, že na tom i široká schoda je, alespoň obsahová. Tam...
9: Pardon, opravdu si myslíte, když sledujete projednávání v parlamentu, že je na tom návrhu široká schoda?
10: Opravdu jsem o tom přesvědčená, že v zásadě je na tom široká schoda.
9: Proč to tedy trvá tak dlouho a proč to vypadá tak, jak to vypadá?
10: Já si myslím, že tam padají různé dílčí návrhy, některé a velká řada z nich vrací tu novelu zpátky do současného stavu, ale současně panuje velká shoda na tom, že současný stav je prostě nevyhovující.
9: Nepřispívá těm kontroverzím také to, že novela stavebního zákona není návrhem ministerstva vlády, ale že to je poslanecká iniciativa, poslanecký návrh, tím pádem, že to neprošlo řádným připomínkovým řízením?
10: To je takový trošičku mýtus. Jednak ta poslanecká iniciativa je legitimní nástroj, vláda s ním plní svůj slib, plní slib dokonce předvolební daný voličům.
9: Pardon, vláda, ale předkládají to poslanci. Právě proto se ptám, proč to nepředkládá vláda, aby splnila svůj slib?
10: No, předkládají to poslanci, je to legitimní nástroj, oni na tom pracovali už mnoho let, začínali za Kláry Dostálové, takže prostě ten návrh prochází různými debatami na úrovni různých pracovních seskupení, skupin a debat už třeba 8 let. Takže já si nemyslím, že to neprošlo jako řádným připomínkovým řízením. Je to trošičku nadnesená informace a je naprosto běžné, že například v minulém volebním období takhle procházela největší změna energetického zákona, která přesto, že už byly ve vládě asi 2 roky, šla poslaneckým návrhem. Je to prostě legitimní nástroj a ta debata by neměla být o formě, ale o obsahu.
9: Vy říkáte, že to je mýtus, na druhé straně to je přece realita, že to připomínkové řízení vypadá jinak u vládního návrhu a jinak u poslaneckého návrhu.
10: Já ale říkám, že jednak to připomínkové řízení proběhlo, jednak proběhlo už v roce 2021, dokonce ve dvojím celé té kráse, to znamená
9: u té, řekněme, předminulé verze stavebního zákona.
10: Věcného záměru proběhlo celým kolečkem, bylo na to několik dní dokonce vyčleněno na legislativní radě vlády a potom v rámci toho schvalování toho zákona jako takového rovněž. To, co se tam promítlo nově nad rámec toho, prošlo zase širokou debatou ve 4 roky trvající práci pracovních skupin na MMR. Takže já prostě tuhletu věc beru spíše jako nějaký zjednodušený závěr nad něčím, co tak až úplně není.
9: Říkáte, že to bylo předjednáno, že na tom je široká shoda. Na druhé straně, ta samotná novela má 144 stran s důvodovou zprávou, ten původní poslanecký návrh má 560 stran. Při jednání ve sněmovně k němu přibylo 130 nebo skoro 130 pozměňovacích návrhů. Z toho ten nejobsáhlejší, takzvaný komplexní pozměňovací návrh, má i s důvodovou zprávou 1097 stran. Ten samotný právní text má kolem 200 stran. Neukazuje už tohle, že to nebylo dostatečně předjednáno a že to připomínkové řízení nebylo dostatečné?
10: Já myslím, že to ukazuje pouze na to, že to je širokospektrální záběr toho zákona, protože tam se prostě opravdu promítají v záležitosti ze životního prostředí, z kulturního dědictví prostřednictvím památkového zákona. Promítají se tam různé požadavky a je to prostě opravdu velmi obsáhlá záležitost. To, co se tam třeba v těch počtech těch pozměňovacích návrhů, pojďme si říci, že zase třeba slovy 4 pozměňovací návrhy míří jenom na to, že se upřesňuje vzdálenost těch logistických areálů od dálnice, takže vlastně je to tentýž, ale ve 4 variantách. Totéž například pozměňovací návrhy pana Bohuslava Němce tak směřují vlastně ve 3 nebo 4 variantách k témuž tématu. Takže já bych vlastně jako ten počet brala jako různé alternativy řešení, ze kterých si politici mohou vybrat. Je to politická debata.
9: Tomu rozumím. Ale možná v tomto směru nejzajímavější je, že sama vládní koalice přichází s tím komplexním návrhem, který, jak říkám, má dohromady ten materiál 1097 stran. Když vezmeme to, že tedy je to poslanecká iniciativa, 144 stran původní novela, teď dalších 200 stran v jednom pozměňovacím návrhu, může tímhle způsobem vzniknout kvalitní stavební zákon?
10: No jednoznačně může. Ten komplexní pozměňovací návrh vznikl z podnětů opozice, tak, aby to měli přehledné, protože prostě chtěli vlastně si přečíst jako v jednom uceleném dokumentu nějaký text. Koalice jim v tomto smyslu vyšla vstříc, proběhlo meziresortní připomínkové řízení. Ten komplexní pozměňovací návrh jednomyslně schválili ministři poté, co jim k tomu dali zelenou rezorty a poté, co proběhlo vypořádání. Takže já bych opravdu jakoby tady se dívala na to, že obsahově ta skutečnost je prostě trošičku jiná, než jak se zbytečně okolo toho tvoří takové nervózní ovzduší.
9: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vládní politici slibují, že novela stavebního zákona zrychlí stavební řízení. Máte spočítáno, o kolik u různých typů staveb?
10: Máme. Důležité je říci si, co si kdo představuje pod tím stavebním řízením, protože zase, když si půjdu postavit, požádat třeba o povolení na stavbu rodinného domku, tak já jako občan stavebník si asi představuju, že to stavební řízení trvá od té doby, co si vzpomenu, že ten domek chci, do té doby, než můžu začít stavět. A tady v té veřejné debatě se trošičku neférově zapomíná na všechna ta kolečka, která ty stavebníci musí oběhat předtím, než můžou jít na stavební úřad. A trošičku se taky opomíjí to, že se kolikrát prostě stane, že potom v souladu, když to ten stavební úřad všechny ty papíry dostane, tak už to dohromady nefunguje a on ten stavebník musí začít znovu. Nehledě na to, že to tady se stane, když nedej bože, tam někdo pochybí, třeba ten úřad ve formálním odůvodnění a musíte začínat znovu od začátku a všechno obíhat znova. Takže my se snažíme, aby u úplně běžných staveb v běžném území to razítko bylo jenom jedno, to znamená, škrtáme všechny ty předcházející procesy a můžu říct, že prostě tím, že se ty lhuty normálně sčítají, že to je prostě třeba 60 plus 60 a my máme třeba jenom 60, tak to prostě zkrátíme u těch běžných staveb na půlku.
9: To znamená, jak dlouho to bude trvat u toho rodinného domu?
10: No ten rodinný dům, například, když bude jeho zastavená plocha do 60 metrů a bude to malý domek do jednoho patra, tak se to dá vydat jako, tak to bude dokonce drobnou stavbou bez povolení. Pokud bude o něco větší, tak se dá vydat jako první úkon v řízení, to znamená se vším všudy za 30 dní.
9: A teď je to?
10: No teď si nejdřív musíte oběhat všechny ty hasiče a životní prostředí a tak dále, takže až to všechno oběháte, což trvá prostě leckdy řadu měsíců, tak prostě teprve potom jdete na stavební úřad a tam běží ta lhůta, která je prostě 30 nebo 60 denní podle toho, jak je to velký.
9: Jak se urychlí třeba projekty velkých administrativně obchodních center?
10: Urychlí se taky podstatným způsobem. Víte, ono totiž v dnešním stavu je takový paradox. Ty žádosti se posuzují ke dní vydání rozhodnutí. To znamená v řadě případů i několik let poté, co jste tu žádost podali. A mezi tím se mění různé požadavky. Například přijde směrnice z Evropské unie, kterou my tady musíme prostě zohlednit. Ty technické podmínky se mění. Takže vlastně v okamžiku, kdy ten úřad jako se dostane k tomu posouzení, tak už ten projekt je zastaralý. A z toho potom vyplývají takové ty informace, že ti stavebníci to mají špatně, my je musíme vyzývat k doplnění a oni tu dokumentaci neumějí udělat pořádně, tak prostě tohle
9: to
10: jako nekonečné.
9: Tím se to zdržuje teď podle té novely, ano. Tak by se to mělo posuzovat k datu
10: podání žádosti. Tím to zastabilizujeme a tomu to se vyhneme, takže minimálně.
9: A k té otázce to znamená, tohle je asi jedna věc, předpokládám, že tam je víc komplikací v tom současném stavebním řízení, kolik trvá obchodní administrativní centrum stavební povolení teď, kolik bude trvat potom?
10: Trvá nezřídka, kdy trvá třeba 80 let. A mělo by být do roka.
9: Mělo by být do roka. Tyhle ty změny, to zkrácení, to bude hned od 1. ledna příštího roku?
10: Tak ta změna toho obchodního centra, na kterou jste se ptal, tak úplně zcela bude aplikovatelná až od 1.1.2028.
9: A ten rodinný dům, ten bude rovnou od 1. ledna příštího roku?
10: Ten malý, ano. Ten malý dokonce možná i dříve.
9: Politici u toho zákona opakují heslo. Jedno řízení, jeden úřad, jedno razítko. Mm-hmm. Vy jste teď také popisovala, že teď, když chci nový dům, tak musím obíhat úřady, to, že nově odpadne. Znamená to, že vyjádření hasičů, vyjádření dalších úřadů, památkářů a tak dále si bude tedy zařizovat sám stavební úřad?
10: Ne, to rozhodně takhle není. My vlastně provádíme takzvanou integraci, to znamená, že ty dotčené orgány, ti úředníci, kteří třeba dávali to povolení ke kácení, tak budou na témže úřadu. To znamená, ten úřad to prostě vydá sám, nebude si to schánět, prostě to vydá, protože tam bude mít ty kvalifikované osoby. A s těmi hasiči je to tak, že jsme vlastně byli schopni stanovit technické požadavky pro ty menší, pro ty běžné stavby tak, aby nebylo potřeba získávat vůbec žádný papír od hasičů. Čím větší stavba potom, tak tím to bude o něco složitější a tím potom nějaké to razítko navíc tam od hasičů bude, je to třeba tunel nebo prostě nějaké stavby, které jsou opravdu velmi nebezpečné z hlediska požárního dozoru. Ale podařilo se nám

0: projektant tu odbornost má, není fér přenášet potom na stavební úřad, aby přebíral tu podrobnost v celém tom rozsahu.
1: V tomhle novém modelu nepovede to k tomu, že se bude méně myslet třeba na požadavky ekologické, na ochranu životního prostředí, méně třeba na památkovou ochranu?
0: Nedovedu si představit, že by ten týž úředník, který jenom změní vlastně kancelář, myslel na požadavky na ochranu přírody méně než doteď.
1: Ale on to nemusí být ten stejný úředník. My se za chvíli dostaneme k tomu, jestli všichni úředníci přejdou, o čemž existují pochybnosti, ale ono přejde tabulkové místo čistě teoreticky, tam bude moci být jiný úředník.
0: No, ale vždycky musí mít tu správnou odbornou způsobilost, to znamená, vždycky se drží zákona a ten zákon hovoří stejně, ať ten úředník sedí kdekoliv.
1: Takže garantujete, že tyhle ty veřejné zájmy nebudou jakkoliv ošizeny?
0: Naopak, oni totiž mají jako vyšší právní sílu. Oni doteďka byli v nějakém vyjádření nebo stanovisku, které potom vlastně systémem copy-paste ten stavební úřad přenášel. Vemte si, prostě vzniknul papír, ten stavební úředník, protože to neměl ve Wordu, tak to musel celý přepsat, musel si zkontrolovat, že tam při přepisu ručním nenasekal nějaké chybky a vydal to znova, ale jako žádná přidaná hodnota v tom nebyla. Dneska to prostě napíšou spolu ti dva úředníci do jednoho papíru. Ten čas, který vlastně se stráví tím, že se to přepisuje, ten čas, který se stráví tím, že se běhá od jednoho úřadu ke druhému, se prostě ušetří a ušetří se tím skutečně i zbytečná administrativa, kterou naši daňoví poplatníci platí ve svých daních, z mého pohledu úplně zbytečně.
1: Vládní zmocenkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Politické spory budí chystaná reorganizace stavebních úřadů, ty mají přejít z města obcí na stát. Opoziční poslanci varují před kolapsem. Jako zmocněnkyně dokážete garantovat, že nedojde ke kolapsu?
0: Tak samozřejmě jako určitá rizika a obavy ze změny jsou prostě přirozené, vždycky existují. Není fér říkat, že to tak, že tam ten přechod je úplně jednoduchý, jednoznačný a hladký. Ostatně v nedávné době takhle přecházeli například z úřadu na pracovně právní agendy a sociální agendy a ty zkušenosti stát s přechodem zaměstnanců z jednoho úřadu na druhý na výkon stejné práce nějaké má. Takže my se opravdu snažíme s tím pracovat, vytvořit podmínky, aby ti úředníci měli prostě profesionální zázemí, aby měli dobré platové podmínky a aby měli prostě chuť přejít. Ono totiž dneska celá řada těch úřadů je personálně zcela neobsazených, takže tam ta agenda se vlastně vůbec nevykonává. Je prostě nefér zase z druhé strany dneska říkat, že ten systém takhle, jak je, tak je funkční, když na tom úřadě několik let nesedí vůbec nikdo a žádná agenda se tam prostě nedělá. Je taky nefér nechávat toho stavebního úředníka samotného na tolik jako chráněných zájmů, jako na té menší obci, kde je jeden nebo dva lidi, obsáhnout celou širokou škálu těch veřejných zájmů je neskutečná práce a ty lidi mají můj hluboký obdiv, že se s tím takhle jako dokážou poprat. A samozřejmě pro tyhle lidi, na kterých ta potom práce reálně v praxi stojí. My jim chceme udělat podmínky pro to, aby mohli být hrdí a být rádi, že chodí ráno do práce.
1: Máte představu, máte nějaké průzkumy, bavíte se s úředníky stavebních úřadů, kolik z nich z těch stávajících chce přejít?
0: No, tak samozřejmě bavíme. Někteří jsou takoví, kteří nám sami aktivně posílají náměty, tvoří si tabulky, myslím tím jako procesní tabulky, pomáhají nám na to vlastně nové uspořádání, se velmi těší. No a pak jsou taky takoví, kteří z toho mají obavy, prostě proto, že to je životní změna, pro kterou se nerozhodují oni sami. Já se to neodvažu odhadnout. Já jsem koukala na analýzu nebo ten průzkum, který si dělala zpráva SMS, Sdružení místních samospráv, pardon. Ale musím říci, že vlastně ta interpretace potom těch výsledků úplně mi nesedí s těmi vstupy, které v tom měly. Takže my prostě s těmi úředníky, se kterými hovoříme a s těmi jejich tajemníky, s těmi zastupiteli, pod které dneska spadají, tak se prostě snažíme vyřešit všechny jejich problémy a snažíme se postupně zbavovat těch věcí, ze kterých mají obavy.
1: Předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický před necelým měsícem v tomto pořadu mluvil o průzkumu odborářů, podle kterých chce přejít třetina. Když říkáte, že se ptáte, může to být reálné? Že to bude třetina nebo třeba polovina?
0: Takhle ono se vlastně ten přechod jde

0: způsobem jakoby přechodu pracovně právních práv a podmínek. To znamená, že pokud by ti úředníci nechtěli přejít, tak by museli dát výpověď v tom systému. To je jako jedna věc. Druhá věc je, že vlastně ty dneska tak, jak jsou nastaveny ty, nebo tak, jak jsou obsazeny ty úřady, tak celá řada těch úřadů, jak říkám, má tabulková místa, která jsou dlouhodobě neobsazená. Předpokládám, že tyto lidi, kteří tam ve skutečnosti nejsou, tak nepřejdou. Zhruba 30% těch, a těch míst je zhruba 25% z těch jako z toho celkového obsahu.
1: To znamená, že, by vám těch lidí mohlo chybět ještě víc, než tady uváděl pan Holický.
0: Pak je potřeba si říci, že už dneska je zhruba 30% lidí v důchodovém věku a já nevím o tom, že by ty obce věděly, jak tenhle ten problém řešit. To řešení nemají, stát přichází s řešením, zjednodušením agendy a odbřemenění, aby se ta agenda stíhala.
1: Já tomu rozumím, že otázky na obce by v tomto směru měly být, ale já se ptám vás, protože vy máte na starosti tu reorganizaci. Pokud by opravdu polovina nebo dvě třetiny nebo s těmi neobsazenými místy možná ještě víc těch míst z reorganizovaných stavebních úřadů zůstalo prázdných. Je reálné za rok a něco najít a vyškolit nové úředníky na ta místa?
0: No, my pracujeme s tou informací, že té agendy bude podstatně méně. Objemově té agendy bude podstatně méně.
1: Takže bude potřeba méně úředníků.
0: V zásadě oproti stávajícímu stavu. Ano, přesto každý úředník, který prostě dneska tu agendu vykonává, už právě proto, že jich je dneska málo kvalifikovaných, tak je pro nás tím klíčovým, tou klíčovou osobou. Takže já bych nechtěla říci, že prostě, aby se to zase neinterpretovalo, takže my ty úředníky nechceme. Ne, my o ně stojíme o každého z nich, každému z nich chceme vytvořit dobré podmínky, ale podstatou, co chceme udělat, je zjednodušení těch agend natolik, aby nebylo té agendy zapotřebí tolik.
1: Jan Holický, šéf asociace nebo sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, mluvil ve 20 minutách Radiožurnálu před necelým měsícem také o tom, že není a včas nebude připravená počítačová podpora a přenos dat. Vysvětloval tam, že to není tak jednoduché i z hlediska kyberbezpečnosti ve chvíli, kdy se to oddělí. Tohle také jste schopná garantovat, že bude vyřešeno během necelého roku a půl?
0: Máme na to rok a půl, takže my to prostě vyřešit musíme a my na tom skutečně už nyní pracujeme. Celý ten tým, který je složen se zástupců všech rezortů, mimo jiné teda se na tom podílí právě i svaz tajemníků, asociace tajemníků a zástupci třeba ředitelů krajských úřadů a tak dále. Takže my věříme tomu, že to je dostatečný časový prostor pro to, aby to vyšlo. Já bych, ono totiž, málo kdo si uvědomuje, že třeba některé ty agendy, které se vyřídí už v rámci pořízení územního plánu, například to vynětí ze zemědělského půdního fondu, se potom na tom území dělají opakovaně pro každou stavbu. A když si vezmu, že se vymezí území pro 30 rodinných domků, tak jednou se provede tato agenda při tom územním plánu a pak ještě 30krát při každém tom rodinném domku. A to, co my říkáme, provede se jednou a těch 30 řízení odpadne. Z mého pohledu to není malé snížení administrativní zátěže.
1: K tomu návrhu míří i řada konkrétních připomínek. Potřebovali bychom několik dalších pořadů, abychom všechny probrali, ale vyberu alespoň jednu. Ta novela má usnadnit a urychlit povolování velkých bytových projektů, které se označují nově za projekty ve veřejném zájmu. Mají tam patřit ty projekty, kde je podlahová plocha od 10 000 metrů čtverečních, což když pronásobíme, tak kdyby to byly 70-metrové byty, tak to znamená přes 140 bytů. Proč je tam tahle ta hranice, neměla by být nižší?
0: Ta hranice je tam právě z jednoho prostého důvodu. Ty projekty bude povolovat ten centrální úřad, nebo ta nejvyšší úroveň toho stavebního úřadu, která má pouze v dnešní době, kdy se to ještě jmenuje dopravní energetický stavební úřad, na jehož podkladu vlastně vznikne ten úřad rozvoje území, tak má asi jenom 4 pobočky a nedává smysl, aby vlastně jeden centrální úřad povoloval úplně všechno v tom území. Tak je potřeba si uvědomit, že ten centrální stavební úřad povoluje projekty jaksi strategického zájmu státu a protože v předvolebních slibech bylo, že vláda chce zdostupnit bydlení, tak chce podporovat jaksi projekty, které obsahují pokud možno čím více těch bytových jednotek, tím lépe. Takže to, že se celkově zjednodušuje povolování a dopadne to i na povolování menších staveb, že například ty domy, bytové domy malého rozsahu po dohodě se Svazem měst a obcí, Komorou autorizovaných inženýrů a Českou komorou architektů budou v režimu jednoduchých staveb, jinými slovy, prostě mohou být rozhodnuty prvním úkonem řízení do 30 dnů, tak nevidím jako malé zlepšení.
1: Nejde ta novela příliš na ruku těm největším developerům?
0: Naopak, jak jsem právě zmiňovala, jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy třeba o 4, o 5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: Portréty.
3: Třetí muž nacistické Třetí říše Rudolf Hess se proslavil odletem do Velké Británie v době druhé světové války. Měl tam něco vyjednat?
4: Spekuluje se, že Hitler o ní věděl a ve chvíli, kdy se ta mise nepovede, tak se od ní samozřejmě distancuje. Nicméně celý ten charakter té distance je takový, že se od ní distancoval příliš brzy. Bylo jasné, že ta mise nemůže být úspěšná v řádu hodin ani v řádu jednotlivých dnů.
3: Říká publicista Pavel Hlavatý.
2: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8 večer na Plusu.

0: 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Hasiči bojují celý den s požárem v baťovském areálu ve Zlíně. Velká část stavby se zřítila.
2: Hasíme vesměs z delší vzdáleností, což nám samozřejmě znemožňuje efektivní zásah přímo na zasažený prostor.
1: Vláda hodnotí první půl rok u moci. Svoje sliby podle Babiše plní.
3: Máme jednu z nejnižších inflací v Evropě. Podařilo se nám zrazit ceny energií, držíme na úzdě ceny pohonných hmot.
1: Tenistka Muchová je poprvé v kariéře ve finále Wimbledonu. O postup do něj bojuje i Nosková. Nehoda brzdí provoz na silnici 3 v Benešově. A zítra bude polojasno, místy oblačno, teploty až 29 stupňů. Je čtvrtek 9. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Skoro 10 hodin už hasiči bojují s požárem v centru Zlína. Hoří tam výšková budova v baťovském areálu. Na místě jsou stovky hasičů, speciální technika i jednotky z dalších krajů. Velká část budovy už se zřítila, nikomu se nic nestalo.
4: Jedná se o požár výškové budovy průmyslové, hoří nám 8. 9. patro. Letí nám sem vrtulník s bambivakem.
1: Požár bylo vidět z širokého okolí, z místa stoupal celý den hustý dým. Obyvatelům hasiči doporučují nevětrat.
5: Hrozné, nečekané. Zbudilo mě to ráno, jezdili hasiči, lítali vrtulníky, tak jsme se přišli podívat sem.
6: Popisuje jeden z desítek přihlížejících u zlínského vlakového nádraží, nejbližšího místa, kam policisté lidi pustili po evakuaci. Hořet začalo v horních patrech budovy krátce po 8. hodině. Následně se požár rozšířil i na střechu. To budova nevydržela a její velká část se postupně zřítila. Na místě je dál přes 40 jednotek hasičů, říká jejich mluvčí Pavel Řezníček.
2: Hasíme vesměs z delší vzdáleností, což nám samozřejmě znemožňuje efektivní zásah přímo na zasažený prostor.
6: Sklady v budově měly mimo jiné obuvnické firmy Potas a Vasky, říká majitel jedné z nich Václav Staněk.
7: Jedná se o prostor asi 3000 metrů čtverečních, kde jsme měli uskladněny téměř všechny naše boty. Jednalo se o 85 000 párů našich bot.
6: O uskladněný majetek přišla i nadace Tomáše Bati. Budovu se už nepodaří zachránit. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
1: Hasičům se stále nedaří dostat oheň pod kontrolu. Zásah sleduje reportér Šimon Franc.
8: Hasiči na budovu stříkají z hadice z jeřábu pěnu, nad budovou létají i vrtulníky z bambivaky. V oknech nejvyššího patra jsou stále vidět plameny, dým stoupající ze střechy už je však o něco méně intenzivní. Zbývající část budovy je očouzená, horko vysklilo i velkou část oken. Hasiči v souvislosti s požárem stále lidi upozorňují na to, aby nevětrali a pokud možno nevycházeli ven. Požár z okraje perimetru přesto sleduje několik stovek lidí. Několik málo z nich má ale na obličeji roušku. Podle velitele zasahujících hasičů Zdeňka Otrusiny stále hrozí další borcení budovy. Úplné dohašení požáru podle něj může přijít i v řádu dní. Ze Zlína Šimon Franc, Radiožurnál.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Spojené státy opět udeřily na Irán. Ten odpověděl útoky na vojenské základny v regionu. Zdůvodňují to iránskými útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Teherán v odvetě udeřil na některé arabské země.
9: Varovné sirény se odpoledne rozezněly taky v jordánské metropoli Amánu. Místní armáda uvedla, že sestřelila 8 střel odpálených z Iránu a že se útok obešel bez škod i obětí. Iránské revoluční gardy následně prohlásily, že vypálili 10 balistických střel na jordánskou vojenskou základnu Azraq. Teherán tvrdí, že útočil taky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Iránské revoluční gardy vyhrožují, že útoky na tyto cíle budou opakovat, pokud budou Spojené státy pokračovat v úderech proti Iránu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s Jean Carrollovou je u konce. Soud v New Yorku nařídil novinářce vyplatit odškodné ve výši $5 milionů a úroky za to, že jí Trump v 90. letech sexuálně napadl.
10: Newyorský soud před 3 lety uznal amerického prezidenta Trumpa vinným ze sexuálního obtěžování Jean Carrollové v převlékací kabině obchodního domu Bergdorf Goodman v roce 1996 a z pomluvy poškozené, když v roce 2022 její obvinění odmítl. Novinářce přisoudilo odškodné ve výši $5 milionů. Donald Trump se odvolal, ale nejvyšší soud Spojených států před měsícem verdikt potvrdil. Po prvoinstančním rozsudku musel žalovaný složit dlužné peníze do soudní úschovy. Newyorský soud se teď nařídil exekuci rozhodnutí, tedy výplatu $5 milionů plus 800 tisíc jako úroku z prodlení Carrollové. Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Sledoval to i reportér Vojtěch Tomášek.
11: Jednotliví ministři se dnes postupně střídali u premiéra v Kramářově vile. Za největší úspěch vlády Andrej Babiš po té sérii schůzek tady označil snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce plnění spojeneckých závazků. Připomněl, že Česko vydává ze zemí NATO na obranu nejméně.
12: Je to asi dobrá výchozí pozice na to, aby jsme skutečně zabrali a poprvé v historii naší země splnili minimálně ty 2%.
11: Opozice vládu celý půl rok tvrdě kritizuje. Třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka tvrdí, že se kabinet stará hlavně o vlastní zájmy.
13: Kde jsou ty lacinější hypotéky? Kde jsou vyšší slevy na jízdném? Kde jsou nižší daně? Kde je návrat odchodu do důchodu na 65 let?
11: Vláda bude programové prohlášení podle premiéra vyhodnocovat každý půl rok. Z Kramářovy vily Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Francouzská herečka Juliette Binocheová je na filmovém festivalu v Karlových Varech. Ve velkém sále hotelu Thermal odpoledne uvedla snímek V nás, který sama režírovala.
14: It's bringing me my limits, my fears.
15: Film pouští diváky do zákulisí představení z roku 2007, ve kterém Binocheová účinkuje s britským tanečníkem a choreografem Akramem Khanem. Držitelka Oscara za snímek Anglický pacient před promítáním vysvětlila, co má v divácích film vyvolat.
16: Představa je taková, že na konci filmu budou z vás všech tvůrci a budete chtít dělat, co jste ještě nikdy v životě nedělali. Věřím totiž, že my všichni jsme tvůrci.
15: Binocheová uvádí na Karlovarském festivalu celkem 3 filmy. Při slavnostním zakončení převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Z Karlových Varů Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
17: Tenistka Karolína Muchová vyhrála ve Wimbledonu nad Američankou Goffovou 6-2, 1-6 a 12-10 super tiebreaku a vyhlíží finálovou soupeřku. Tou se může stát její krajanka Linda Nosková, která teď čelí v Londýně Ukrajince Kostukové. Také tento zápas na Radiožurnálu Sport komentuje Jaroslav Plašil.
18: Linda Nosková teď podává za stavu 2-2 a je to už druhá schoda teď při servisovém gemu Noskové. První dva servisové gemy česká tenistka zvládla velmi dobře i díky výtečnému prvnímu podání. Teď to má složitější s Kostukovou, stav tedy 2-2 a schoda v prvním setu zápasu. Můžete jej poslouchat na Radiožurnálu Sport z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
17: V prvním čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale nastoupí Francie proti Maroku. Zápas začne ve 22 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. A české volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů v Bělehradě i druhý zápas a postup do play-off se jim zase vzdálil. Nizozemkám podlehly 0-3 na sety.
19: Klon na D1 u Brna a nehoda v Benešově na silnici 3. Na D1 stále čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony od 176. kilometru. Osobním zastavíte jen místy a na chvilku třeba v okolí 182. kilometru. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy popojíždí kolona za Mladou Boleslaví. Na 40. kilometru uklízejí po nehodě v levém pruhu a zdržíte se asi 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí kolona od sjezdu na plzeňskou dálnici až ke sjezdu na Ořech a je to asi na 15 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy, hlavně kamiony od 7. kilometru. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice se zdržíte v Benešově. Za odbočkou na Konopiště šetří následky nehody, projíždí se Kyvadlově. Delší je fronta z Prahy asi na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 21 až 24, na horách většinou naměříme kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Vladimírem Krocem.
20: Daří se koaličnímu kabinetu plnit vládní program, jak tvrdí premiér Andrej Babiš. Jakou historickou ztrátu znamená zničení jedné budovy v Baťovském areálu ve Zlíně? Jak finance ovlivňují plány Čechů na volbu dovolené? Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš dnes hodnotil půlroční práci koaliční vlády. Podle něj se kabinetu daří plnit programové prohlášení.
12: Za největší úspěch považuji, že máme jednu z nejnižších inflací v Evropě. Podařilo se nám zrazit ceny energií, držíme na úzdě ceny pohonných hmot a samozřejmě plníme ty hlavní věci, jako předložili jsme nový zákon o migraci, plníme všechno ohledně energií, bydlení.
20: Premiér doplnil, že na domácí i unijní úrovni se soustředí na příští rozpočet. V Českém chce v roce 2027 poprvé naplnit závazek Severoatlantické alianci dát 2% HDP na obranu. Do vysílání zveme politologa Michala Malého z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Co lze za první 6 měsíců vládě jednoznačně přičíst k dobru?
21: Těch věcí může být samozřejmě víc, ale těch prvních 6 měsíců je vždycky složitých, protože ta vláda ještě nemá dostatečný prostor na to, aby měla nějaké výrazné úspěchy. To, co my sledujeme a to, co Andrej Babiš jednoznačně kvitoval, je zlevnění energií. Mluvilo se samozřejmě i o zrušení koncesionářských poplatků a tak podobně, ale my víme, že to jsou vlastně jenom kosmetické věci, že přesunul jednu část poplatků pod státní rozpočet, takže to opticky působí, že občané mají levnější energie a tak podobně, ale skutečně je těžké za 6 měsíců přijít s něčím výrazně hmatatelným, s nějakou velkou změnou, které by si občan všimnul.
20: Opoziční strany vytýkají Babišově kabinetu chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Oprávněně?
21: Tak samozřejmě to opozice taky musí reagovat nějakým způsobem, že vláda neplní to, co slíbila, nebo naopak vyzdvihovat ty negativní aspekty. Nicméně už hned po začátku nebo po nástupu do Strakovy akademie bylo zřejmé, že ne všechny sliby se podaří splnit, ať už se to týkalo slibů spojených s migračním paktem nebo zasílání podpory na Ukrajinu. A nemyslím si úplně, že s tím vládnutím jako takovým je spojen chaos, nicméně tu vládu provází kauzy, které se neúplně týkají způsobu vládnutí, ale řekněme kontroverzní minulosti některých jejich členů nebo neúplně členů, který by chtěli být členy, jako třeba Filip Turek.
20: ODS kritizuje zejména snahu o zrušení televizních a rozhlasových poplatků nebo uvolnění rozpočtové odpovědnosti.
21: Ano, samozřejmě, ale to je něco, s čím Andrej Babiš a vlastně i SPD do těch voleb šlo, že k tomuhle chtějí přistoupit. Motoristé se k tomu pak pod tíhou koaliční většiny přidali, takže nelze se tomu divit, že takhle dále postupují.
20: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib označil za největší selhání vlády oblast bydlení. Je to zasloužená kritika?
21: A nemyslím si, že je to úplně zasloužená kritika, jak jsem říkal, je to stále 6 měsíců, my jsme viděli, ale u ministryně, že pro ní je to ta nejdůležitější, nejdůležitější část jeho působení na ministerstvu pro místní rozvoj, ale už teď vlastně vidíme, že to, jak ta vláda chce urychlit to, aby ta legislativa byla platná a nějaká reforma toho zákona, tak sebou nese i spoustu negativních aspektů a stále vyplouvají na povrch některé, řekněme, zmetkové části toho zákona, ale je vidět, že pro vládu to je prioritní a víceméně ministryně Mrázová o ničem jiném ve svých 4 minutách nemluvila.
20: Které členy kabinetu považujete za nejschopnější a které naopak za nejslabší?
21: Tak ono to už částečně bylo vidět během těch prezentací. Například brilantní prezentaci měla Alena Schillerová, která po volbách, zejména i s nárůstem zisku hlasů v Jihomoravském kraji, posílila svoji pozici v hnutí ANO. Dále výrazně suverénně působil ministr Plaga, ministr Vojtěch, ministr Juchelka. A naopak, kdo mě poměrně překvapil, řekněme, takovou prázdností těch splněných věcí, byl ministr Havlíček, který byl víceméně považován za pravou ruku Andreje Babiše a za korunního prince hnutí ANO. Nicméně z toho, co on říkal, jsme viděli, nebo ta retorika byla spíš stylem, pracujeme na tom, splníme to, budeme na tom dále pracovat, ale vlastně žádné hmatatelné věci, kromě zrušení toho poplatku za obnovitelné zdroje nebo jeho převedení pod státní rozpočet, tam nebylo. Tak ze strany hnutí ANO je tohle pro mě vlastně nejpřekvapivější výsledek.
20: Když je to vlastně brzy, jak jste už naznačil, kdybyste měl přece jenom vystavit koaliční vládě jako celku známku, jako při klasifikaci ve škole, jaká by byla?
21: Já bych zatím hodnotil, že ta vláda pracuje za tři, což v tomhle tom čase asi ani jinak nejde. Vláda se s nějakým způsobem srovnává s tím, jaký dostala rozpočet, zjišťuje realičnost svých slibů, u některých už vidíme, že to zkrátka nepůjde, a zároveň je vidět, že někteří ministři zkrátka nejsou zkušení natolik, aby důsledně dodržovali to vládní prohlášení. Ono to bylo i částečně vidět například na vystupování ministra kultury Oty Klempíře, ale trošku ministra obrany za SPD, pana Zuny.
20: Politolog Michal Malý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju. Naschledanou.
21: Naschledanou, díky.
20: Ve Zlíně se dnes odpoledne zřítila další už druhá část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Část objektu se zbortila už popoledni. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou s likvidací rozsáhlého požáru. Jim pomáhá také vrtulník. Požár stále nemají pod kontrolou. V 9. patře výškové budovy číslo 34, kde má pronatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky, začalo hořet dnes ráno. Oheň se postupně rozšířil i do dalších pater budovy a na střechu. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze čtyř, který platí jen při mimořádných událostech. U telefonu je historik architektury Zdeněk Lukeš. Dobrý den.
3: Dobrý den.
20: Desetipodlažní kolos má v obraze továrny i samotného města svou velikostí a architektonickou kvalitou své nezastupitelné místo. To cituji z webových stránek města. Jak moc bude v celkovém panoramatu chybět?
3: No, chybět bude, pokud tedy bude muset být ta budova demolována, což je docela možné, protože to je skeletová konstrukce, která samozřejmě může být narušena, to musí rozhodnout statici. Jenom k té historii, ten dům navrhl architekt Vladimír Kubečka, což byl žák Pavla Janáka z umělecko-průmyslové školy, který před válkou přišel pracovat do Zlína, do té Baťovy projekční kanceláře, a potom po válce tam navrhl několik budov, včetně tady tohoto skladu obuvy, což byla stavba i po technologické stránce zajímavá, dokonce se počítalo s tím, že na střeše bude heliport, a stavilo se to v letech 1947, to byl teda projekt, a v polovině 50. let ta budova byla dokončena v tom baťovském stylu. Toho bych si vážil nejvíc, že se podařilo i teda v té komunistické éře udržet tu baťovskou architekturu, to znamená ten známý modul 6x6 metrů, železobetonový skelet s válcovými sloupy a s těmi cihelnými vyzdívkami, takže je to vlastně přesně v tom stylu, jako jsou ty ostatní budovy v celém tomhletom továrním areálu ve Zlíně.
20: No a právě ten typický baťovský modul, to byla přímá inspirace americkou průmyslovou výstavbou?
3: Přesně tak, protože Baťa jako mladík, Tomáš Baťa tedy byl ve Spojených státech a odtamtud přivezl dvě důležité věci, respektive tři. Ta první byla pásová výroba, kterou viděl u Forda. Ta druhá byl právě tenhle ten jednoduchý konstrukční systém, který umožňoval díky těm válcovým sloupům velmi rychle posouvat bednění, takže ty stavby se stavily mnohem rychleji, než bylo tehdy obvyklé. No a ta třetí, to byl ten systém, který vlastně nejlíp charakterizuje ten známý Baťův slogan: společně pracovat, individuálně bydlet. To znamená tak, jak

0: že některé objekty ve Zlíně byly postaveny z nekvalitních cihel a ty degenerují, takže ty objekty už vlastně dneska nestojí. Takže já se domnívám, že tady v tomhle případě to nehrozí, protože to byl objekt, který byl postavený až později a už se všemi těmi zkušenostmi, které ten architekt měl samozřejmě. Nicméně samozřejmě taková věc jako třeba požár může způsobit vážné škody.
1: No a vy jste už připomenul, že to byl centrální sklad obuvy, čili i přesto má historickou hodnotu a mělo by smysl pokusit se objekt zrekonstruovat.
0: No já si myslím, že my už dneska víme, že celá řada těch industriálních objektů má ohromnou hodnotu a že když se pro ně najde nové vhodné využití, tak je to samozřejmě úžasné, pokud to teda je zachrání. I když tohle v případě vlastně to využití bylo pořád stejné, což je dobře, pochopitelně. No, takže jistě by to mělo smysl budovu zachovat, pokud to nebude možné a ze statických důvodů, tedy a bude muset být stržena, tak pak je tady samozřejmě ve hře otázka, jestli tam postavit nějakou repliku, anebo třeba úplně novou současnou architekturu, která ale určitě bude muset respektovat to měřítko.
1: Historik architektury Zdeněk Lukeš, děkuji vám. Naschledanou.
0: Prosím, naschledanou.
1: Po šestidenním ceremoniálu, který začal v sobotu v Teheránu a pokračoval přes šíitská poutní místa v Iráku až po Nadžaf, byl dnes v mauzolu imáma Alího Rezy ve městě Mašchat pohřben bývalý iránský vůdce Alí Chamenejí. V čele země byl od roku 1989 a měl v Iránu poslední slovo mimo jiné v zahraniční politice, jaderném programu nebo při vojenských záležitostech. S námi je ve vysílání Slavomír Horák, vědecký pracovník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: 86-letý ajatolák zemřel 28. února. Proč byl pohřeb teprve teď?
2: No tak jednak se to týkalo vojenských operací, které vlastně až do nedávna fungovaly v oblasti Blízkého východu, včetně Iránu. Prostě režim si netroufal risknout to, že by doprostřed jako milionových nebo minimálně 10 000, maximálně 100 000 davů někdo udělal nějaký nálet a byl by tam ještě nějaké další oběti. Samozřejmě bylo by to součást nějakého zesvětění toho celého procesu, ale na druhou stranu ani takovouhle otázku si režim asi pravděpodobně netroufl. A další věc je načasování. Když mohli říct, ano, podívejte se, my jsme prostě uzavřeli mír, aspoň příměří a teďka teda můžeme v klidu pohřbít naše milované vůdce.
1: No jak víme, tak to má další vývoj, ale k tomu se asi vrátíme. Dnes byly jeho ostatky uloženy v rodném Mašchadu, ten je zároveň významným poutním místem. Běžně bývá pohřeb několika dní, jaký měl průběh?
2: Ano, pohřby obecně mohou být vícedenní, respektive podle islámského práva by se měl neboštík pohřbít vlastně do 24 hodin po smrti, což teda z takto objektivních důvodů k tomu nedošlo, ale na druhou stranu je naprosto běžné, že ty pohřební obřady se dělají několik dní, když zemře vlastně předchůdce Alího Chamenejího, tak tyto pohřby, tomu ten pohřeb proval taky několik dní, účastnil se ho údajně okolo 10 000 000 lidí, takže bylo to něco podobné.
1: Narušili obřad nějak ty současné americké útoky na Irán?
2: Podle toho, co jsem slyšel a viděl nějaké reportáže z Iránu, bohužel v Iránu jsem v tu dobu nebyl, nebo nejsem, nebo ani tam nemám možnost být, tak ani ne, jak se ten režim si byl v tomhle tom směru jistý, že minimálně nějaký velký útok v době pohřbu nepřijde, to dokonce berou, vydávají za takové své velké vítězství, podívejte se, donutili jsme Spojené státy, aby nezaútočili na nás v době takovéhoto státního smutku.
1: Ve funkci Alího Chameneího nahradil už 8. března jeho syn Močtaba Chamenejí. Jak si vysvětlit, že ten se ale na veřejnosti vůbec neobjevuje a komunikuje jenom písemně?
2: Tak tady je samozřejmě velká spekulace, do které já se osobně nechci troufat, nebo netroufám pouštět, protože nevím, co s ním je. My nikdo vlastně nevíme, kdo v iránském režimu momentálně rozhoduje, kdo píše ty takzvané rozkazy nebo takzvané takzvaná prohlášení možná by Chameneiho. Samozřejmě možné, že ten člověk je těžce, spekuluje se o tom, že je těžce zraněný, že nemůže mluvit a tak dál. Samozřejmě vždycky se to svede nějaká bezpečnostní opatření a podobně, ale samozřejmě to je asi jedna z největších otázek, kterou momentálně si ohledně vedení v Iránu, morálného vedení v Iránu klademe.
1: Bohužel musím zůstat dál u spekulací. Nasvědčuje ten poslední vývoj v Iránu, že moc si teď

0: čím dál víc uzurpují tzv. Národní revoluční gardy?
1: Tak to není proces, který vidíme v posledních dnech, týdnech, dokonce je to proces, který vlastně minimálně začal už po smrti Aliho Chameneiho a vůbec souvislosti s tou válkou, ale dokonce ještě dříve. Ono, jako, není to tak, že by ty iránské revoluční gardy se objevily jenom tak. To je prostě dlouhodobý proces, to je velice mocná instituce, jestli to tam mohu říct. Ano, zdá se, že v posledních měsících od té doby, co vypukla válka v zálivu, no tak jejich moc stále více stoupá, dokonce ještě více na úkor armády a dalších složek.
0: Slavomír Horák, vědecký pracovník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Přes 60% Čechů letos plánuje nebo už absolvovalo hlavní letní dovolenou, jak vyplývá z průzkumu agentury STEM Mark. Cena jako nejsilnější rozhodovací faktor hrála roli skoro u 80% lidí. Do letošního plánování dovolených vstupují vedle financí také bezpečnostní okolnosti. Nová data ukazují, že Češi více zvažují, kam pojedou a za co utratí peníze. Ve spojení jsme s autorem výzkumu, sociologem Janem Buriancem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak které příjmové skupiny plánují nejčastěji dovolenou?
2: No, rozdíly mezi těmi domácnostmi, respektive tím příjmem domácnosti, jsou jedny z nejvýraznějších. U příjmu mezi 60 až 80 tisíci korun plánuje dovolenou nějakých 80% Čechů. Zatímco u těch domácností s příjmem nižších, řekněme do 30 tisíc korun, to není ani polovina. Tudíž oni tu dovolenou plánují také, ty nízkopříjmoví, ale ta strategie, ať už počet dnů nebo destinace, můžou být odlišné.
0: A dá se říct, jaké jsou limity ochoty utrácet za dovolenou?
2: Dá. Nicméně platí, že ta polovina lidí, kteří letos plánují nebo už absolvovali tu hlavní letní dovolenou, je ochotna utratit za osobu na týden do nějakých 15 tisíc korun. Mezi 15 až 25 tisíci, to je asi pětina, a více než 25 tisíc na osobu je za týden ochotno utratit asi 13% lidí. S tím tedy, že ty, co míří do zahraničí, tu míru útraty odhadují vyšší.
0: Jaký je tady poměr mezi těmi, kteří preferují zahraniční pobyty oproti lidem, kteří dávají přednost tu zemskou, a pak těm, co kombinují jak domov, tak zahraničí?
2: Zahraničí letos mezi dovolenkářemi převažuje. Pouze za hranice míří 50-30% z nich, zatímco po Česku plánuje cestovat zhruba 34%. Pak je tam nějaká menší část lidí, která kombinuje právě oboje, nějakých zhruba 15%, myslím, a to je právě ta situace, aspoň teďka na začátku prázdnin, kdy jsme mapovali tím průzkumem.
0: Má vliv na rozhodování, kam na dovolenou, jak je ta rodina početná?
2: Má. Dá se říci, že ty početnější velké rodiny, řekněme, které mají 4 až 5 členů nebo dokonce více, tak třeba plánují méně dní nebo nějakou bližší lokalitu. Může to být zahraničí, ale třeba to nejbližší rádius České republiky nebo typické Chorvatsko mimo Evropu, už to je třeba méně než u těch méně početných domácností.
0: Proč vyšší výdaje plánují nebo odhadují častěji ženy a účastníci týden zahraniční dovolené? Tak myslím, že to vyplývá z vašeho průzkumu, ne?
2: Ano, je to zajímavé. Já si to vysvětluji tak, že ty ženy obecně jsou trošku zodpovědnější, jsou to větší plánovačky, dělají si takový ten dovolenkový itinerář, řeší tu dovolenou už týden, dva, některé i třeba měsíc před odjezdem, zabalí ty věci někdy za manžela, za děti. Když to u těch mužů je ten přístup letkdy trošku laxnější, jsme schopní se zbalit i večer nebo dokonce ráno před odjezdem na dovolenou.
0: Jakou roli v rozhodování lidí má mezinárodní bezpečnostní nebo politická situace, třeba hlavně teď na Blízkém východě?
2: Když jsme se na tohleto ptali lidí v počátku vypuknutí toho konfliktu válečného na Blízkém východě, tak to ovlivnilo přes 40% lidí, kteří tu dovolenou plánovali, což je poměrně vysoké číslo. Když jsme se na to ptali teďka na přelomu června a července, tak už to ovlivňuje zhruba pětinu lidí. Takže ten pokles a řekněme nějaké snížení toho, že bychom to vnímali jako riziko nebo rozhodující faktor, se snížilo.
0: Vysvětluje autor výzkumu, o kterém jsme dnes mluvili, z agentury STEM Mark, Jan Burianec, sociolog. Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Tak to byla publicistika podvečerní po 18. hodině. Teď už jsou připraveny další zprávy. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Zprávy a Kateřina Causirisová.
5: Zásah hasičů kvůli požáru budovy baťovského areálu ve Zlíně bude nejspíš trvat minimálně 3 dny. Radiožurnálu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusin. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se následně zřítila. Podle Otrusina hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
6: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a tom, že vlastně v jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce dohloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
5: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se jí už nepodaří zachránit. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl roku vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci a nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu anebo zásahům do fungování státní správy. Nemocnicím každoročně v létě ubývají dárci krve. Lidé totiž odjíždějí na dovolené a darování odkládají. Někteří navíc nemůžou na odběry ani po návratu. Návštěva exotických destinací, jako je třeba Madagaskar, Nepál anebo Kapverdy, pro ně znamená zákaz darování až na půl roku. Nemocnice se proto teď snaží předzásobit dostatečným množstvím krve. Tenistka Karolína Muchová odvrátila v semifinále Wimbledonu matchball Američanky golfové a po vítězství 2-1 na sety je ve finále. Tam se pokouší projít také Linda Nosková, která bojuje proti Ukrajince Kostukové. Více řekne z Londýna Jaroslav Plašil.
7: Linda Nosková teď na příjmu má setboly za stavu 5-4. V prvním setu vede 40-15, ale podává teď její soupeřka Marta Kostuková, která teď může ovlivnit to, co se bude dít následující výměně. Tvrdý servis ovšem do autu poslaný, takže druhý setbol stále ještě se snaží využít Linda Nosková a bude teď mít druhý servis proti sobě Kostukové, což je trošičku nadějnější pozice. Kostuková má balonek nad hlavou. Out a dvojchyba a konec sady. Takže Linda Nosková ve druhém semifinále vyhrála první set 6-4. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat tento zápas v přímém přenosu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi a ucpaná silnice 56 do Beskyd. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy zpomalte za Mladou Boleslaví. Na 40. kilometru uklízejí po nehodě v levém pruhu a dojíždí se do krátké kolony. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od 178. kilometru až do Brna k omezení popojíždějí hlavně kamiony. Osobním pojedete rychleji, zastavíte jen místy a na chvilku. A třeba teď levý pruh stojí na 182. kilometru. Na D2 ve směru z Brna do Bratislavy popojíždí kolona za sjezdem na Blučinu. Na 17. kilometru je zúžení a je to do 10 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně vázne provoz. Kolona se táhne od 7. kilometru až na Pražský okruh.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Ohlédnutí za summitem v Ankaře. Příměří mezi USA a Íránem kolabuje. Válka na Ukrajině se přesunula do Ruska. Politici hnutí ANO by se měli naučit říkat ne. Marine Le Penová bude mít náramek. A k čemu je sdílená suverenita? To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
9: Dvojdenní summit NATO v Ankaře skončil. Z českého hlediska bylo důležitým tématem přetlačování mezi prezidentem, premiérem a ministrem zahraničí. Z aliančního pohledu to byl pokus oživit smysl organizace a připravit ji na zcela nové úkoly této doby. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Švarc. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Petře, co tě během těch dvou dnů nebo třeba i předtím zaujalo nejvíc?
10: Tak především je potřeba říci, že summit to byl opravdu důležitý a že to, co my jsme vzhledem k němu tady zažívali, to znamená spor mezi prezidentem, premiérem, ministrem zahraničí, právě tak důležité nebylo, lépe řečeno, bylo důležité pro nás. Ze summitu lídři odjížděli spokojení, což přece jenom ukazuje, že ten summit byl úspěšný, jak ostatně i vlastně všichni řekli. A to, jaké dopředu panovaly obavy, se naštěstí nepotvrdilo. Ty obavy panovaly především z toho, jakým způsobem se zachová americký prezident Donald Trump. Protože to je vždy otázka dopředu, kterou málo kdo dokáže zodpovědět, spíše nikdo, protože opravdu Trumpovy nálady jsou v tomto ohledu za prvé proslulé a za druhé také patří k jeho způsobu vyjednávání. A americký prezident nepřijel do Ankary v náladě úplně nejlepší. Také při svých briefinzích napadal evropské spojence, opět otevřel otázku Dánska, dokonce se velmi negativně vyjádřilo o Španělsku, což tak překvapivé není, protože vůči Španělsku on má neustále velice kritický vztah, ale tentokrát i hovořil o tom, že vlastně by spojenci měli přerušit obchod se Španělskem, že on to svému ministru financí Besentovi už nějakým způsobem vlastně nařídil, což samozřejmě za situace, kdy většina členů NATO je zároveň členy Evropské unie, je poněkud zvláštní požadavek. To znamená, z tohoto postoje byl dopředu velký strach. To ani ne obavy, opravdu strach. Americký prezident ale nakonec při tom jednání vlastně působil velmi vstřícně a dalo by se říci, že to byl úplně jiný Trump. Na tom se shodují vlastně všichni lídři. K tomu bezesporu přispěl generální tajemník NATO Mark Rutte, bývalý nizozemský premiér, který je jeden z evropských politiků, kteří opravdu s Trumpem umí mluvit. A jeho způsob komunikace s Trumpem vzbuzuje často i kritiku, protože je takový opravdu až podlézavý, neustále Trumpovi opakuje, že jak je skvělý, jak opravdu se mu všechno daří, jak to, co dělá, je jenom a jenom pozitivní, ale ono to prostě funguje. Konec konců to má souvislost i s tím, co Trump vlastně říkal i z hlediska té neschody ohledně Iránu, že on vlastně ani nechtěl pomoct, protože upřímně řečeno, jak mu výrazně mohli spojenci pomoct, americké schopnosti v tomto jsou dostatečné, ale že chtěl loajalitu, že chtěl nějaký důkaz loajality a tomu se ten se mu nedostal. Nyní na to potvrdilo, včetně Trumpa, hned v úvodu závěrečné deklarace, že článek 5, to znamená útok na jednoho je útok na všechny, platí. A to je to nejdůležitější.
9: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
9: Na pozadí rozhovoru v Ankaře se řešila ještě jedna otázka, a to osud příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Klid zbraní už vzal za své, i když není jasné, do jaké míry se vrací válka. Nad situací uvažuje náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
11: Jednání o dosažení míru mezi Spojenými státy a Iránem čelí zatím nejvážnější zkoušce. Od 17. června, kdy americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian podepsali memorandum o vzájemném porozumění, na jehož základě měla být během 60 dnů vyjednána mírová dohoda, sice došlo několikrát k porušení příměří, ale mírová jednání podle vyjádření obou zemí tyto ozbrojené střety prý vážně nenarušily. Vývoj v posledních několika dnech může ale vést ke kolapsu jednání. Spojené státy nejprve oznámily, že dočasně obnovují sankce na vývoz iránské ropy v reakci na iránské útoky na komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Po dalších útocích Iránu na komerční plavidla pak zaútočila americká armáda na 80 cílů v Iránu, zejména systémy protivzdušné obrany. Irán vzápětí oznámil, že plánuje drtivou odpověď. K základním bodům dohody obsažené v memorandu o vzájemném porozumění přitom patří nejen okamžité zastavení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu, ale i vzájemný závazek zdržet se během jednání použití síly. Spojené státy souhlasily s tím, že po zahájení jednání o konečné mírové dohodě postupně ukončí sankce uvolené na Irán a umožní uvolnění iránských zmrazených aktiv. Irán se zavázal, že po dobu jednání zachová současný stav svého jaderného programu, zatímco Spojené státy přislíbily, že nezavedou žádné nové sankce a v regionu nerozmístí další vojenské síly. Jednání mají vést k dohodě o tom, jak bude naloženo s iránskými zásobami obohaceného uranu, jakož i k dohodě o obohacování uranu Iránem pro mírové potřeby. Výměnou za ústupky Iránu mají Spojené státy spolu s regionálními partnery vypracovat plán na obnovu a hospodářský rozvoj Iránu, do něhož bude investováno nejméně 300 miliard dolarů. Toto vše je nyní v ohrožení. Trump sice už během června vyhrožoval Iránu opět zničením, pokud bude porušovat příměří, ale jeho výhrušky byly považovány spíše za formu nátlaku. Chtěl Irán zřejmě donutit zejména k rychlejším ústupkům v jednání o jeho jaderném programu. Pro světovou ekonomiku bylo nejzásadnějším výsledkem dohody o příměří zahájení procesu, v němž Spojené státy postupně začaly ukončovat námořní blokádu Iránu, který na oplátku umožnil obnovení běžného provozu v Hormuzském průlivu a průjezd komerčních lodí průlivem bez poplatků. Po posledním spadnutí bodu se ovšem nedá vyloučit, že Irán zareaguje na relativně rozsáhlý americký útok opětovným uzavřením průlivu a že Spojené státy následně obnoví svoji blokádu Iránu. K americkému útoku došlo v době, kdy se Trump účastnil summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Už během úvodní tiskové konference si americký prezident hořce stěžoval na spojence Spojených států, že jeho zemi nepomohli v ozbrojeném konfliktu s Iránem. Co na tom, že Severoatlantická aliance je obranná aliance a že Spojené státy dokonce ani nepožádali ostatní země o pomoc na základě článku 5 smlouvy Severoatlantické aliance. Spojené státy spustily útok na konci února jen s pomocí Izraele, bez toho, že by evropské spojence třeba jen dopředu informovali. Poslední vývoj ukazuje, do jakých potíží nepromyšlený útok Trumpa a jeho administrativu uvrhl. Irán si uvědomil, že v podobě kontroly nad Hormuzským průlivem i v podobě útoků na infrastrukturu v zemích Perského zálivu má v rukou silnou vyjednávací kartu. A zatím se nezdá, že by se opravdu chtěl vzdát svého jaderného programu, nebo že by případnou dohodu bylo skutečně možné uzavřít do 60 dnů. Trump přitom podepsal memorandum, které jeho kritici označují za kapitulaci, zejména v naději, že konec konfliktu s Iránem pomůže uklidnit situaci na trzích s ropou a plynem. Vysoké ceny pohonných hmot ve Spojených státech, které způsobil útok na Irán, který americká veřejnost většinově neschvaluje, totiž vážně ohrožují šance Trumpových republikánů na úspěch v podzimních volbách do kongresu. Poslední spadnutí bojů mezi Spojenými státy a Iránem bude těžké odbít jako pouhé šarvátky, které neohrozí mírová jednání. Pokud ta skolabují, ocne se Trump ve složité domácí politické situaci a světová ekonomika může čelit další vážné krizi.
9: Uzavírá Jiří Pehe. Válka Ruska proti Ukrajině má dvě relativní novinky. Jednak se přesouvá stále více do vzduchu a v poslední době se také přestěhovala do Ruska, zejména do blízkosti rafinérií a jiných podobných zařízení. Je to také téma pro Ondřeje Soukupa.
12: Ruští prováleční publicisté se stále ještě nemohou zpamatovat z ukrajinského dronového útoku na rafinerii v Omsku ve východní Sibiři. Místní rafinérka byla největší v Rusku a vyrábělo se zde 10% všeho ruského benzínu. Kromě toho je vzdálená 2,5 tisíce kilometrů od ukrajinského území, což bylo až do tohoto měsíce považováno za bezpečnou vzdálenost. Ukrajinský dron FP-1, který je vidět na zveřejněných záběrech útoku, má obvyklý dolet 1600 kilometrů. Ve skutečnosti drony musely překonat ještě větší vzdálenost. Jak upozorňuje vojenský odborník Pavel Aksionov, drony neletěly napřímo, protože se musely vyhnout území Kazachstánu a také obletět místa, kde je rozmístěna ruská protivzdušná obrana. Takže v ruském vzdušném prostranství strávily minimálně 15 hodin. Spolumajitel společnosti Firepoint, která ukrajinské drony vyrábí, Denis Stillerman, řekl, že týden promýšleli přesnou trasu letu. Což znamená, že protivník ví, kde jsou naše protiletecké jednotky. A také ví, že jsou na jednom místě a tam budou i za týden. A také ví, že nehledě na benzinovou krizi, u největší naší rafinérky žádná další ochrana nebude. Rozčiluje se autor ruského telegramového kanálu Čadajev, který se věnuje problematice dronů. Jiní proválečně autoři si neberou servítky. Kde máte tu vaši slavnou protileteckou obranu? Chcete mi říct, že nejste schopni sestřelit ani tyhle prdlavky, které letí 160 km v hodině? A zase za to nikdo nemůže. Vzteká se autor, který svůj post prokládal značnou dávkou nenormativní lexiky. Rusové totiž zjišťují to, co Ukrajinci zjistili už během prvních 2 let velké války. Když na vás letí více jak 100 dronů, tak žádná protiletecká obrana na světě není schopná sestřelit je všechny. Tím spíše, že ruská protiletecká obrana je přetížená. Ukrajinská fronta je dlouhá a ještě mnoho jednotek z fronty bylo převeleno na ochranu Moskvy nebo několika rezidencí Vladimira Putina. Ukrajinská armáda také dokázala ničit protiletecké systémy, rozmístěné relativně nedaleko od fronty. Ruští Z-blogeři si stěžují, že na Krymu je nyní sotva třetina systému S-300, než jich to bylo ještě před 2 roky. Ukrajinských dronů je především čím dál tím více. Podle oficiálních údajů ruského ministerstva obrany jeho jednotky za prvních 6 měsíců letošního roku sestřelili 63 933 ukrajinských dronů. Přičemž nejvíce jich bylo v posledních 2 měsících. Přes 14 tisíc v květnu a 17 tisíc v červnu. Špatná zpráva pro Ukrajince je, že ani jejich protiletecká obrana není schopná zachytávat ruské dronové útoky. O raketových úderech se netřeba vůbec bavit. Tam Ukrajincům jednoduše došly střely do systému Patriot, což je jejich jediný způsob, jak se bránit ruským raketám Kinjal a dalším. Takže nejspíše i ve vzduchu nás čeká válka na opotřebiň, tedy kdo vydrží více útoků.
13: Konstatuje Ondřej Soukup.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Poslanci a ministři hnutí ANO by se měli naučit říkat ne. Myslí si to naše spolupracovnice Kateřina Perknerová, redaktorka a komentátorka listu Deník.
14: Bylo by zajímavé udělat anketu na téma osudové slovo. Je to matka, láska, přátelství nebo dítě? Každý by zřejmě volil podle toho, kdo či co je pro něj nejdůležitější. V politice by tím verbálním svatým grálem měla být částice ne. Může člověku poničit kariéru, zarazit přísun peněz, pohodlné vládnutí změnit v drama, ale zachová mu rovnou páteř, což po hříchu není komodita, která má v leckterých očích vysokou hodnotu. Příkladů je víc, než bychom si přáli. Když zavolal prezident Donald Trump, aby se z červené karty pro útočníka amerického týmu Folarina Baloguna stala ruční podmínka, šéf světového fotbalu Gianni Infantino srazil podpatky a konal. Fair play a stejná pravidla pro všechny spadly pod stůl, protože Infantino vůči Trumpovi zápor nepoužívá. Nebylo to nic platné, Belgie byla lepším mužstvem a Američany vyřadila. I my bychom měli spoléhat jen na sebe, svoje schopnosti a odolnost. S velkou skepsí pak na ty, které jsme si jako voliči vybrali, aby reprezentovali naše zájmy. Nelze čekat, že ku příkladu poslanci ANO budou hlasovat proti svému programu a nepodpoří změny penzijního systému, stavebního zákona nebo zrušení mediálních poplatků. Avšak novela zákona o střetu zájmů, která má navždy premiéra zbavit starostí o konflikt mezi péčí o firmu a stát, je nepřijatelný vazalský předpis. Vychází vstříc Andreji Babišovi, který přece neřídí žádné ministerstvo, takže by bez obav mohl různými způsoby přilepšovat Agrofertu nebo svému zdravotnickému biznesu. Navíc, kdyby někoho napadlo prověřovat čerpání dotací 10 let zpátky, jak je to možné dosud, příště by měl smůlu. Kontrolní lhůta se má smrsknout na 4 roky. Slušný zástupce ANO by bez váhání měl říct ne. Pro takovou pokřivenou normu ruku nezvednu. Totéž platí o návrhu brutální změny služebního předpisu, který umožní čistky v resortech a jimi řízených organizacích. Neboli schopní odborníci s jiným než vládním světonázorem budou nuceni odejít a místo nich přijdou skladníci, řidiči či influenceři, kteří to vidí stejně jako pan ministr. Zákonodárce hnutí ANO, který si sám sebe váží a nevede válku proti Petru Pavlovi, by tuto předlohu neměl podpořit i proto, že v jejím přílepku se odejímá prezidentovi právo jmenovat vedoucí zastupitelských misí při mezinárodních organizacích. Je to projev nízké pomsty s protiústavním podtextem. A odpor lze žádat i od ministrů zdravotnictví Adama Vojtěcha a školství Roberta Plagy, pokud jim premiér bude vnucovat agendy, jež mu podsouvají jeho poradci či známí, třeba bezhlavé urychlení reformy zdravotního systému nebo větší benevolenci k odkladům školní docházky. Nenaučili se členové vlády, poslanci a senátoři za hnutí ANO říkat ne? Je zbytečné, aby seděli na svých místech. Mohli by jen schválit zákon, že o všem rozhoduje Andrej Babiš a pak se poroučet.
9: Uzavírá Kateřina Perknerová. Nejen u nás se politika někdy přestěhuje až k soudu. Týká se to nyní i Francie. V jakém smyslu? To nám poví náš spolupracovník, publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
15: Francouzský odvolací soud rozhodl v úterý o osudu Marine Le Penové a 11 dalších politicích její strany. Verdikt je šalamounský a otevírá různé možnosti do budoucna. Na jednu stranu potvrdil přísný rozsudek soudu nižší instance, který došel loni k názoru, že obžalovaní v čele s Le Penovou vytvořili kriminální skupinu, která systematicky po několik let tunelovala z Evropského parlamentu peníze pro chod své strany doma ve Francii. Le Penová jako předsedkyně strany stála v čele té skupiny a navíc sama podvodně zaměstnávala několik asistentů. Takové jednání bylo prý o to zavržení hodnější, že dotyčná i její strana mají ambice řídit stát, takže veřejnost od nich očekává příkladné chování. Na druhou stranu ale soud obžalovaným zmírnil tresty, které dostali před rokem. Soudkyně a soudci teď stáli před velkým dilematem, jak prosadit zákon, který má platit pro každého stejně, a na druhou stranu nebýt nařčeni z toho, že chtějí ovlivnit prezidentskou volbu a že si osobují politickou roli, která jim nepřísluší. V tomto ohledu byli pod nesmírným tlakem krajně pravicových politiků i médií. Šalamounsky to tedy vyřešili tak, že potvrdili závažnost trestního činu Le Penové, zároveň jí ale upravili trest tak, aby mohla kandidovat příští duben v prezidentské volbě. Původních 5 let nevolitelnosti jí teď soud zmírnil na 30 měsíců podmíněně a jen 15 měsíců nepodmíněně. A ty už má dnes odpikané, takže se může pustit do kampaně. V tom jí soud vyšel maximálně vstříc. Druhou částí verdiktu bylo odnětí svobody. Původní 4 roky jí soud teď zmírnil na 3, z nichž jen rok nepodmíněně. Ten ale nemá strávit ve vězení, nýbrž doma pod takzvaným elektronickým dohledem. Ten neobnáší jen elektronický náramek na kotníku, ale i omezený pohyb. Musela by požádat soudce o souhlas třeba s každou cestou mimo domov, což prakticky znemožňuje pustit se do kampaně. Le Penová už před verdiktem prohlásila, že pokud by musela být pod tímto dohledem, nekandidovala by. Její právníci teď ale přišli s překvapivou kličkou. Podají zmateční stížnost ke kasačnímu soudu a dokud ten nerozhodne, trest elektronického dohledu nevstoupí v platnost. Kasační soud se už nechal slyšet, že by mohl záležitost vyřídit do dubna, tady přesně do voleb. Proto Le Penová už teď sebevědomně prohlašuje, že se hned pustí spolu se svým mladým chráněncem Jordanem Bardellou, předsedou strany, do kampaně svobodně, bez náramku. Pozornost médií byla upřena na Marine Le Penovou, ale odvolací soud se konal s 11 dalšími politiky její strany, poslanci i europoslanci. Vesměs byli shledáni vinnými a stejně tak i celá strana Národní sdružení. Její pokladna bude muset zaplatit peněžitý trest 2 miliony eur. Závěr je dnes takový, že Marine Le Penová bude kandidovat a bude moci vést kampaň a zkusila to už včera. Povede jí ale jako odsouzená za závažnou zpronevěru veřejných peněz, byť v podmínce. Tvrdému jádru jejího voličstva to asi vadit nebude, naopak v ní uvidí údajnou oběť systému. Pro širší elektorát to ale nejspíš bude překážka. Jistě si položí otázku, zda má v čele státu být někdo, kdo kryl a organizoval zpronevěru několika milionů eur veřejné instituci. Za takovou věc Le Penová před pár lety žádala celoživotní zákaz volitelnosti. To se ale týkalo jiných.
13: Všímá si Petr Janiška. A na závěr ještě zabrousíme do historie, geopolitiky a otázek civilizace se spisovatelem a publicistou Karlem Hvíždělou.
16: Evropská integrace vznikla jako mírový projekt 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničí Robert Schuman navrhl svou deklaraci o kontrole produkce uhlí a oceli, která měla z Evropy vymítit zbytečnou rivalitu a války. Tím začalo propojování ekonomiky, institucionální i společenské závislosti. Evropa odmítla impéria, což vedlo i k odmítnutí geopolitiky, která je založena na zeměpisné poloze a kde velikost předurčuje politické zájmy země. V běžné politice je tento pojem užíván jako synonymum pro velmocenskou politiku. S nástupem Donalda Trumpa a Vladimíra Putina se vrátila do politiky doba impérií a s ní i geopolitika. Viz napadení Ukrajiny Putinem nebo snaha Trumpa k USA připojit Grónsko či Kanadu. To byl hlavní důvod, proč se Evropská unie byla nucena chovat zase jako geopolitický projekt. Čína má 1,4 miliardy obyvatel, Spojené státy mají 349 a Rusko 143 milionů. Jen Evropská unie s 451 miliony lidí může být nepřehlednutelným partnerem. A právě tento projekt si vynutil nové pojetí vztahu mezi národní suverenitou a evropskou integrací. Proto být součástí Evropské unie byla nejen měnová, ale především geopolitická volba. Jinými slovy, jak členové EU, tak kandidáti na vstup si dnes uvědomují, že nejlepší způsob, jak chránit svoji suverenitu, je přijmout myšlenky sdílené suverenity, která představuje koncept, v něm se nezávislé státy dobrovolně vzdávají části své výlučné národní moci a společně ji vykonávají v rámci nadnárodních institucí, aby dosáhly cílů, které by samostatně nemohly nikdy zvládnout. Jenže v době politické, ekonomické, klimatické a semantické krize, kdy vzrůstají u lidí obavy z budoucnosti kvůli válkám, z inflace a z další pandemie, národovecké a populistické strany z této situace viní právě Evropskou unii. Vyhrožují ohrožením suverenity, i když paradoxně právě to, jejich úzké pojetí suverenity za dnešní situace představuje největší ohrožení. Sama žádná evropská země se již dnes nemůže ubránit ve válečných konfliktech ani přežít bez vojenské, ekonomické, zdravotnické a justiční spolupráce. Právě tato polarizace v celé naší civilizaci představuje další skutečné velké ohrožení, protože v takové situaci už není korupce posuzována jako objektivní morální selhání. Viděli jsme to donedávna v Maďarsku, kde Orbán napodoboval Trumpa. podle agentury Reuters od první poloviny roku 2024 do první poloviny roku 2025 vzrostly Trumpovy příjmy z 51 na 864 milionů dolarů. A u nás chce jít podobnou cestou náš premiér. Zásadní otázka zní, dokáže se Evropa ubránit před trumpovskou populistickou demokracií nebo zůstane Evropa poslední baštou liberální demokracie? Uvěří občané národoveckým populistům, kteří slibují, že dokáží osvobodit od budoucnosti, že svět lze vrátit zpět, že se lidi nemají čeho obávat? Část lidí určitě, protože jejich melancholie z ukřivděnosti jim stačí k vlastní hrdosti.
13: Uzavírá Karel Hvížděla nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Interview Plus.
17: Proč končí ve Vysokých Tatrách letití správci legendárních horských chat? Co od nových provozovatelů očekává klub slovenských turistů, který nové chataře jmenuje? A poznají to běžní návštěvníci slovenských nejvyšších hor? Na to se zeptám někdejšího nosiče a správce chaty Podrysy Viktora Beránka.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu.
18: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Zprávy a Kateřina Cauci-Visová.
5: Hasiči stále nemají pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína. Její velká část se zřítila a má narušenou statiku. Ministři dnes s premiérem hodnotili prvních 6 měsíců vlády. Tenistku Noskovou dělí jeden set od postupu do finále Wimbledonu. V něm už je Muchová. Na D1 brzdí provoz nehoda na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. A zítra bude polojasno, místy oblačno, teploty až 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Hasiči dále zasahují u požáru v centru Zlína. Od rána tam hoří výšková budova v baťovském areálu. Na místě jsou stovky hasičů a speciální technika. Zásah sleduje reportér David Jabůrek.
19: Nad hlavami desítek přihlížejících tady u zlínského vlakového nádraží, což je nejbližší místo, kam policisté lidi po evakuaci pustí, nadále létají vrtulníky z bambivaky. V tuto chvíli se tu střídají nejméně dva. Z pozůstatků budovy už nejde tak výrazný kouř, o to více je teď znát, co požár po sobě zanechává. Ohořelá a zničená je třeba i obří plachta na zbývající poslední stěně budovy s fotkou Tomáše Bati, která připomínala letošních 150 let od jeho narození. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
5: Vláda dnes hodnotila první půlrok plnění programu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO celý den přijímal jednotlivé ministry v Kramářově vile. Třeba ministerstvo vnitra jako pozitivní vidí, že se mu podařilo najít peníze na zvýšení platů policistů, rezort zemědělství pak vytvoření funkce potravinového ombudsmana. Opoziční strany hodnotí první půlrok Babišovy vlády kriticky. Vytýkají chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Třeba šéf hnutí STAN Vít Rakušan kritizuje i styl vládnutí současného kabinetu.
20: Vládneme poslaneckými návrhy, bez projednávání s odborníky, bez projednávání s legislativní radou vlády, která se stává formálním orgánem, protože ty těžké tisky a těžké návrhy s nimi nekonzultujeme. Rušíme poradní orgány v ekonomické oblasti, NERV potřebujeme, nepotřebujeme, běžte si odborníci.
5: Ceny povinného ručení v Česku jsou na historických maximech. Majitelé průměrného rodinného vozu zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně, o tisícovku více než před 6 lety. Zdražování potvrzují pojišťovny, například Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna anebo Generali Česká pojišťovna. Podle jejího mluvčího Jana Marka za to můžou rostoucí náklady na opravu vozidel.
21: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, latírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
22: Karolína Muchová vyřadila v semifinále tenisového Wimbledonu Američanku Goffovou po setech 6-2, 1-6 a 7-6. Její finálovou soupeřkou tak bude buď Linda Nosková nebo Marta Kostiuková z Ukrajiny, které teď hrají na londýnské trávě druhé semifinále. Aktuality z něj dodá Jaroslav Plašil.
7: 4-6, 4-4 z pohledu Kostěkové, 6-4 a 4-4 z pohledu Lindy Noskové, která jde teď servírovat. Už měla výhodu breaku ve druhé sadě, ale několika zázračnými doslova údery si Kostěková vynutila nakonec srovnání a teď v tom tedy pokračuje. Tak tedy 4-4 ve druhé sadě, Nosková na podání, napřímo její soupeřka. Utkání můžete poslouchat i dál na Radiožurnálu Sport. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
22: Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl na Tour de France pirenejskou šestou etapu a vrátil se do čela závodu. Dosud třetí Matyáš Vacek se propadl na desátou příčku a přišel také o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce.
8: Nehoda na D1 Brně a ucpaná silnice 56 v Beskydech. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně na výjezdu směrem do Ostravu a Vyškov. Na kilometru 205 ve stoupání před Rohlenkou se srazilo osobní auto s kamionem. Blokují 2 ze 3 pruhů a kolona od sjezdu na Slatinu tak jede pomalu. Zdržíte se 15 až 20 minut. Provoz vázne na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Je to kvůli omezení na 196. kilometru. Pro osobní auta je to další zdržení na 10 až 15 minut. Na D2 ve směru z Brna do Bratislavy dejte pozor za sjezdem na Blůčinu. Na 17. kilometru je zúžení a dojíždí se do krátké kolony. A v Beskydech na silnici 56 z Ostravice do Starých Hamrů se zdržíte. U nádrže šance je omezení, jede se kyvadlově a je to asi na 15 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě chladněji 21 až 24 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 19. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Členské země NATO letos poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur.
23: Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance.
24: Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu.
25: Před odletem z Turecka to řekl premiér Andrej Babiš.
26: Prezident Petr Pavel říkal, že spojenci by měli nejen potvrdit, že s výší závazků souhlasí, ale také deklarovat vůli je plnit.
1: Spolu, ale sami. Babiš s Pavlem přežili summit NATO. Co všechno se na něm stalo, s kým vším mluvili, ale i nemluvili. A co si z jednání špiček Severoatlantické aliance v Turecku odnášejí? Ptám se na to Zdeňky Trachtové, naší zvláštní zpravodajky přímo v Ankaře.
27: Kde jsou české média?
1: Dnes je čtvrtek, 9. července.
27: Nechtěli vás pustit, tak jsem vás hledal.
1: Ahoj Zdenko, zdravíme tě do Ankary, do Turecka na summit Severoatlantické aliance.
28: Já tě zdravím a posluchače z terasy Národní knihovny tady v Ankaře, z které se dívám na prezidentský palác, kde před pár minutami skončila závěrečná tiskovka šéfa NATO Marka Rutteho.
1: Co jsme se dozvěděli? Spojenci letos pomůžou Ukrajině 70 miliardami eur, stejnou částku by spojenci rádi poslali Ukrajině i příští rok a zhruba 45 miliard eur bude stát pak posílení samotné obrany Severoatlantické aliance. Nicméně, tak jak jsem slyšel už, úplně všechno asi Česko platit nebude, ne?
28: Těch 70 miliard eur pro Ukrajinu a dalších 70 miliard eur pro Ukrajinu, na kterých se tady spojenci dohodli, to je společný závazek, který prosadilo Německo, byl to nápad německého kancléře Friedricha Merce. Ano. Podařilo se to tedy prosadit, ale je to společný závazek a není v těch závěrech dané, které konkrétní země budou tyto peníze Ukrajině platit. Český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už se jasně vyjádřil, že Česko se na tom podílet nijak nebude, protože ty peníze potřebuje pro vlastní rozpočtové potřeby.
1: Takže Česko bude platit jenom těch 45 miliard eur na posílení obrany Severoatlantické aliance.
28: Premiér Babiš tady na summitu v Ankaře avizoval, že Česko příští rok navýší výdaje na obranu, pokusí se už příští rok dosáhnout 2% HDP na ty tvrdé výdaje na obranu, na skutečně posílení armády. Takže Česko skutečně bude ty výdaje navyšovat, ale těch 45 miliard eur, o kterých mluvíš, to jsou různé investiční projekty do obranných investic, které tady byly uzavřené tady v Ankaře mezi různými soukromými zbrojovkami a členskými státy. Tam já úplně nedokážu říct, jestli se Česko na některých z nich podílí, ale nezaznamenala jsem to.
1: Dalším důležitým bodem, který vyplývá z toho summitu, je, že Donald Trump spolu tedy se Spojenými státy alianci neopouští, ale dál ji tvrdě kritizuje. Jak ten summit hodnotí český premiér a český prezident? Oba v Ankaře byli?
28: Tak premiér Babiš byl s výsledkem toho summitu spokojený, nebo o tom alespoň mluvil před odjezdem na letiště a mluvil o tom, že ten summit dopadl velice dobře.
6: Je důležité, že jsme tady byli, je důležité, že nás slyšeli.
28: On prý sám odprezentoval svůj asi 3-minutový projev, ve kterém tedy spojencům řekl, že Česko příští rok už by mělo dosáhnout na ta 2% HDP na obranu. Prý se o to bude snažit i letos, ale to prý není podle Babiše úplně reálné.
6: Uvidíme, jestli nevymyslíme nějaké dodatečné zdroje do rozpočtu, ale to ještě všechno otevřené. Takže...
28: A co se týče prezidenta Trumpa, tak Babiš se pochlubil, že s ním dvakrát krátce hovořil.
6: S prezidentem Trumpem jsem mluvil na večeři i dneska krátce.
28: Poprvé v úterý na té neformální večeři a po druhé ve středu na samotném formálním jednání. Trump prý byl příjemný jako obvykle a Babiš doslova řekl, že žádný kartáč ze strany amerického prezidenta nebyl, že tedy se Trump do Babiše nepustil kvůli tomu, že Česko má jedny z nejnižších výdajů na obranu z celé aliance.
9: To, co já si z toho odnáším z těch dvou dnů, je opravdu spousta podnětů, které se týkají nejenom výstavby naší armády, modernizace, ale týká se to také výše výdajů. Ale...
28: No a prezident Petr Pavel, tak ten celý ten summit vnímá také pozitivně. On tady několikrát v Ankaře zopakoval, že měl velmi plodné konverzace s některými aliančními lídry.
9: Já musím říct, že asi nejbližší názorově je mi finský prezident, dánská premiérka, ale v řadě ohledů třeba i polský prezident.
28: Bavili se o pomoci Ukrajině.
9: Především pokud jde o protirakety, protibalistickým střelám a proti dronům.
28: A také prezident Pavel mluvil o tom, že je rád, že vláda tedy potvrdila, že bude respektovat ty závazky NATO a že tedy příští rok se chystá splnit ta 2% HDP.
1: Tak to je hezké, že jsou oba dva teda spokojení a rádi, protože vypadalo to před odletem, že to budou dny, na které nebudou rádi vzpomínat, tak teď možná je ten závěr nakonec jiný, protože i do Ankary oni letěli odlišnými letadly, byť teda to je asi bezpečnostní hledisko, to se asi tak normálně dělá, že takto vysoce postavení ústavní činitelé nelétají spolu na jedné palubě, že?
28: Na to jsou různé názory. Prezident Pavel totiž navrhoval, aby všichni letěli jedním letadlem, protože podle něj je běžné, že delegace těch jednotlivých členských zemí cestují na ty summity společně. Ale úřad vlády, jak říkáš, právě argumentoval těmi bezpečnostními důvody a tu společnou cestu odmítl, protože v takovém případě by v jednom letadle byli společně prezident, premiér a také ministři zahraničí a obrany. Nakonec tedy do té Ankary letěla dvě letadla, dva vládní speciály. Oba dva z vojenského letiště v Kbelích asi půl hodiny po sobě odlétali a také krátce po sobě dorazili sem do Ankary.
1: A jaké to přivítání nakonec bylo? Lišilo se u Pavla a u Babiše?
28: Myslím si, že to bylo podobné. Jak prezidenta, tak premiéra na letišti oficiálně přivítala turecká delegace a vojáci nicméně nečekali. Je tam prezident Recep Tayyip Erdogan, tak jako třeba na Donalda Trumpa.
1: Ty jsi mluvila o tom, že pan premiér sebou vzal i ministry Macinku a Zunu. Jak velká to byla nakonec delegace a kolik lidí měl zase naopak sebou Pavel?
28: Tak když začnu u prezidenta, tak ta jeho delegace byla poměrně malá, jenom 3 lidé, mluvčí Dan Drake, potom jeden pracovník zahraničního odboru hradu a jeden hradní fotograf. Pražský hrad přitom žádal ministerstvo zahraničí o akreditaci 7 lidí, včetně nastupujícího šéfa zahraničního odboru Daniela Štecha například, nebo včetně šéfa hradního protokolu Tomáše Pernického, ale ti tedy tu akreditaci nedostali, takže skutečně tady přímo v prostorách summitu byly pouze 3 lidé od prezidenta. Ta vládní delegace, ta byla byla podstatně větší. Nevím úplně přesně, kolik v ní bylo členů, nicméně premiéra doprovázela vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, vládní zmocněnec pro naplňování závazků NATO Jakub Landovský, také ředitelka odboru bezpečnostní politiky ministerstva zahraničí Taťána Jakšičová. Takže ta delegace byla větší, no a kromě toho, jak prezident, tak premiér sebou také vezli z Česka každý svoji skupinu novinářů.
1: A ty jsi říkala, že oni přiletěli teda na to letiště ne zároveň, takže se ani nepotkali, ani nejeli na nějakou společnou akci, protože tam se konají různá fóra, že jo, na okraji toho summitu, tak se neviděli na nich?
28: Ne, neviděli se, skutečně pohybovali se víceméně v podobných prostorech. Nutno říct, že ten summit se nekoná tady v Ankaře na jednom místě. Ta hlavní venue, ten hlavní prostor, to je tady prezidentský palác, na který se já teda teď z balkónu dívám. Nicméně další akce se odehrávaly i na jiných místech v Ankaře, takže prezident i premiér různě přejížděli. Nicméně nebyla mezi těmi dvěma týmy žádná koordinace, vůbec žádná komunikace a prezident a premiér se vlastně potkali pouze potom na té neformální večeři v úterý večer.
1: Takže ani na tom obraném fóru, které vlastně oba dva navštívili před tou neformální večeří, tak ani tam se neviděli, minuli se. Nevěděli o sobě ty týmy.
28: Je možné, že se věděli z dálky, ale rozhodně spolu nemluvili a nějakým způsobem se tam nepotkali ani spolu nekomunikovali.
1: Jo, protože pak dokonce ne, spali i ve stejném hotelu. Takže ani v rámci toho hotelu ten tým, jeden nebo ten druhý, prostě se nepotkali. A ani Babiš, ani Pavel spolu prostě nemluvili.
28: Přesně tak, oni se míjeli. Já jsem tam na tom hotelu byla předtím, než odjížděli prezident i premiér na tu neformální večeři, která se konala v úterý večer a byla to vlastně taková docela komická situace, protože nejprve sjel dolů výtahem premiér Babiš s manželkou Monikou Babišovou a chystali se tedy na odjazd na tu slavnostní večeři, ale pak ještě se rozhodli, že odejdou do zahrady vyfotit se. Mezitím sjel výtahem prezident Petr Pavel a ten tam tak postával. Mně pak bylo řečeno z jeho týmu, že prezident tam tak jako čekal, jestli se s premiérem nepotkají, že by tedy prohodili pár slov, ale premiér stále přicházel, tak po nějakých třeba 10 minutách prezident Pavel nasednul do auta a odjel a asi tak 3 minuty na to se vrátil premiér Babiš s manželkou a nasedli také do auta a odjeli na večeři.
1: Odjeli na večeři do nějakého hotelu, do nějaké restaurace, tedy někam v Ankaře nebo?
28: Ne, ta večeře se opět odehrávala v prezidentském paláci, pořádali prezident Recep Tayyip Erdogan se svojí manželkou.
1: Dobře, a to, že na ní pojede Petr Pavel, to bylo jasné jak dlouho, protože on musel dostat nějakou oficiální pozvánku, ne?
28: Je to tak, to se rozhodovalo úplně, nebo respektive já nevím, kde se to rozhodovalo, ale veřejnost i my novináři jsme se to dozvěděli teprve v ten den odletu na summit, kdy to ráno vlastně před odletem prezident oznámil a on řekl, že ho na tu večeři pozval právě turecký prezident Erdogan.
9: Hostitelem je turecký prezident a samozřejmě bych se tam nemohl dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta.
1: Aha. A na té večeři jako takové, tak tam se sedí, a my už jsme to ve Vinohradské 12 dopředu řešili, tam se sedí u jednoho stolu, u více stolů, u koho vůbec seděli jeden nebo druhý?
10: Budeme mít nejsilnější delegaci ze všech.
1: Tam neseděli vedle sebe taky pan prezident, pan premiér?
10: Dáme nějaké selfie.
28: Ono pokaždé, na každém tom summitu je ta organizace trochu jiná, někde je jeden dlouhý stůl, jinde jsou malé stoly a lídři jsou rozdělení po skupinkách a to byl právě případ tohoto summitu. Tam bylo spousta menších stolů, u nich byly jednotlivé skupinky lídrů, s některými z nich tam byly také jejich partneři a partnerky. No a Babiš a Pavel spolu ten stůl nezdíleli, prý se pouze jenom pozdravili a popřáli si hezký večer. Prezident Pavel byl u stolu s představiteli Belgie, Albánie a Estonska. On to potom komentoval tak, že spolu prý mluvili o situaci na Balkáně a v Pobaltí, vzhledem i k tomu složení právě té skupiny. A ještě před tou večeří se konala také neformální recepce a tam Pavel také mluvil s různými lídry, to bylo takové neformální setkávání. Tam Pavel prý s různými lídry mluvil o podpoře Ukrajiny nebo právě o investicích do obrany, čili o těch hlavních tématech toho summitu. Naopak premiér Babiš ten říkal, že o Ukrajině ani o investicích do obrany se lídři při té večeři prý vůbec nebavili a on a jeho manželka Monika seděli u stolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a taky s představiteli Lotyšska či Bulharska. No a podle vyjádření premiéra si prý povídali třeba o jídle nebo o fotbalu.
1: Já jsem zaznamenal právě, že Andrej Babiš říkal, že se Zelenským řešili to, že dostal menu v bulharštině, že to bylo velké téma a že taky pak mluvil s norským prezidentem a gratuloval mu k úspěchu na světovém šampionátu.
28: Přesně tak a také právě s Donaldem Trumpem a s tím zase prý mluvil o tom, proč do Ankary nedorazila manželka Melanie Trumpova a prý taky mluvili o tom jejím filmu nebo respektive o tom dokumentu novém, který mapuje život Melanie Trumpové. Ovšem žádné obranné výdaje ani Ukrajinu prý při té večeři neřešil Babiš.
6: Bylo to jako velice fajn. A
9: bavili jsme se samozřejmě také o výdajích na obranu.
6: To byla asi na jiné večeři, pan prezident.
9: A bavili jsme se také o tom, jakým způsobem nadále podporovat Ukrajinu ve všem.
6: Zelenský dostali menu v bulharštině.
9: Obavy z toho našeho přístupu zazněly vícekrát.
6: Určitě to nebylo o výdajích na NATO.
1: Jak na to nahlíželi ty turečtí pořadatelé, že tam takhle Česko vyslalo dva zástupce? Řešil to někdo?
28: Nikdo to nějak veřejně nekomentoval. Já jsem se na to ptala prezidenta Pavla, jestli třeba někteří z těch lídrů, s kterými se sešel na bilaterálních zkouškách, se na to vyptávali nebo byli nějak zmatení. A on na to říkal, že všichni jsou příliš politicky korektní, než aby se do tohoto míchali a nějak to komentovali. Takže je možné, že si o tom povídali někde za kulesami, ale nikdo to veřejně nekomentoval.

0: u žadatelů.
1: Jako kdyby to byli znesvářený stříčci po nějaké rodinné hádce. Ty jsi mluvila o tom, že teda v Turecku to nikdo moc neřešil. Na druhou stranu ty týmy, hradní tým a tým vládní to asi řešili, protože podle informací deníku N se předháněli v tom, kdo sežene svému vyslanci, tedy v uvozovkách, lepší parťáky na bilaterální jednání. O tom si se teď taky zmínila. K jakým všem setkáním tedy na summitu došlo mimo tu neformální večeři a potom to oficiální vystoupení?
0: Těch setkání byla řada, kromě těch přímo bilaterálních schůzek, to znamená schůzek, kdy ti dva lídři jdou si sednout do nějaké oddělené místnosti a tam vyloženě cíleně jednají, tak tady probíhá celá řada takových náhodných setkání, kdy se skleničkou v ruce se lídři potkají a zkrátka prohodí pár slov. Nicméně těch oficiálních bilaterálních jednání, tak tam oba dva ti lídři, jak Babiš, tak Pavel, tak měli docela významné schůzky. Andrej Babiš se sešel například s nizozemským premiérem Jetenem nebo bulharským premiérem Raděvem, Petr Pavel zase s finským prezidentem Alexandrem Stubem nebo s polským prezidentem Karlem Navrockým. Oba dva pak jednali také se slovenským prezidentem Petrem Pellegrinem. Takže myslím si, že to je tak jedna.
1: Dobře, a pak bylo teda to oficiální vystoupení, oficiální část summitu, tu taky navštívili oba dva, Pavel i Babiš?
0: Ano. Přesně tak, na místě byli oba dva. Andrej Babiš byl jakožto šéf delegace tím, kdo pronesl za Česko ten krátký projev a představil tu českou pozici. Petr Pavel byl v místnosti, ale nijak nevystupoval.
1: Babiš vystoupil mezi posledními, protože tam to pořadí bylo od toho, kdo dává na to nejvíc a až po toho, kdo dává nejmín, že jo? Takže jsme byli asi někde na chvostu.
0: Přesně tak, Babiš dokonce vystoupil úplně poslední z těch lídrů.
1: Návrat zpátky domů, ten proběhl opět dvěma letadly, to znamená Andrej Babiš i Petr Pavel letěli zpátky těmi letadly, kterými přiletěli.
0: Přesně tak, opět míří na cestu zpátky do Prahy dva vládní speciály.
1: Když ten summit máme teď za sebou a ty jsi byla na místě a víš, v jaké atmosféře se odehrál, jaké dopady teď budou po tom návratu do Česka? Protože to se řešilo řadu měsíců. Myslím, že o žádném summitu NATO za poslední roky se nemluvilo tolik jako o tom v Ankaře. Zvlášť kvůli tomu, že tady probíhá otevřená válka tedy mezi Hradem a Strakovou akademií.
0: Já si myslím, že tento summit bude takovým zlomovým bodem, kdy už ta válka skutečně zůstane trvalá, protože ty vztahy se skutečně tímto poškodily, bylo to tady vidět, prezident a premiér se sobě navzájem absolutně vyhýbali. Navíc další sporný bod, Petr Macinka z motoristů oznámil, že se Česko připojí k té iniciativě PURL, což je projekt, kdy evropští spojenci nakupují americké vybavení, vojenské vybavení pro Ukrajinu.
2: Některé projekty, které vyplývají jako mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě do tady toho programu PURL. Ano.
0: Macinka tady oznámil, že se Česko připojí, protože Česko bylo zatím jednou z mála zemí, které nějakým způsobem na tomto programu neparticipovalo.
3: SPD nesouhlasí.
0: Ovšem to okamžitě vyvolalo odpor vládní SPD a jejího předsedy Tomia Okamury, který toto absolutně odmítá.
3: A není možné dělat něco, co je v rozporu s programovým prohlášením vlády, navíc aniž o tom jsou koaliční partneři informováni.
0: Načež Andrej Babiš se to snažil určitým způsobem relativizovat. On řekl, že to půjde opravdu o velmi malou částku peněz a že to jsou vlastně jenom drobné a že to je jednorázový příspěvek. Takže já si myslím, že toto by se mohlo ještě v příštích dnech a týdnech na české politické scéně řešit a možná to vyvolá i nějaký nesoulad ve vládní koalici.
1: No bez pochyby to budou řešit pánové na koaliční radě, protože Tomio Okamura skutečně i v tom prohlášení, které zveřejnil na sociálních sítích, řekl, že o tom nevěděl, že s tím nesouhlasí, že mu to asi očividně nikdo dopředu neavizoval, že k něčemu takovému chce teda vláda ústy ministra zahraničí přistoupit.
0: Ano, přesně tak, tak to si budou muset zástupci SPD, motoristů a hnutí ANO vyříkat. Každopádně zajímavost je, že toto je jedna z mála věcí, na které se shoduje ministr zahraničí Macinka s prezidentem Petrem Pavlem, protože jinak jejich vztahy jsou, jak víme, otřesné, ale prezident Petr Pavel to oznámení Petra Macinky velmi uvítal. Řekl, že je dobře, že se Česko chce zapojit do této pomoci.
1: Na to jsem se chtěl doptat, jestli náhodou naopak nemůže ten summit vládu a Hrad spojit právě na základě třeba tohodle rozhodnutí, že se Česko skutečně připojí a pošle ty peníze do programu, ze kterého se platí i ty americké zbraně posílané na Ukrajinu? Je to samozřejmě otázka, o které můžeme dlouze debatovat teď tady, jestli to bude mít vliv nebo nebude. No. Ale Petr Pavel už řekl, že třeba koordinace zahraniční politiky

0: skutečně do budoucna nutná, takže chce prý znovu navrhnout, aby se ústavní špičky znovu scházely na těch jednáních k zahraniční politice.
1: No tak podle Petra Pavla je skutečně potřeba, aby nejvyšší ústavní činitelé v zahraniční politice se nějakým způsobem koordinovali, tak jako to dělali ostatně dřív. Z jeho strany toto je takové gesto konstruktivního postoje. Uvidíme, jestli bude vyslyšené.
0: Tak moc díky, Zdenko, že jsme o tom summitu mohli společně ve Vinohradské 12 mluvit. Možná nás může mrzet to, že jsme víc řešili spory Pavla s Babišem než náplň toho summitu jako takového, ale my tomu dáváme prostor v jiných epizodách a v jiných pořadech Českého rozhlasu. Tak či onak si za to můžou taky politici trošku sami, protože prostě ty rozepře mezi sebou mají a je to věc, o které by veřejnost měla vědět.
1: Je to tak, mě to taky mrzí, protože zatímco řada zahraničních novinářů se tady soustředí na skutečný obsah toho summitu a na obranné výdaje a tak dále, tak čeští novináři tady rozdělení ve dvou delegacích po městě nahání jak premiéra, tak prezidenta a řeší jejich vzájemné spory, čili také mě to mrzí.
0: Tak jo, tak ještě jednou díky, měj se hezky.
1: Díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s naší zvláštní zpravodajkou Fankaře, která v minulých dnech z bezprostřední blízkosti sledovala dění na summitu Severoatlantické aliance, včetně teda toho, která se ignorovaly rozhádané politické špičky Česka. Byla to Zdenka Trachtová, která se jinak pravidelně přihlašuje do vysílání Českého rozhlasu z Bruselu, kde funguje jako zpravodajka při evropských institucích. O summitu a obranných výdajích tedy zase někdy příště. V pátek se dostane totiž na úplně jiné téma. Zamíříme do Francie, kde padl rozsudek v kauze jedné z nejznámějších tamních političek Marine Le Penové. Detaily ještě před víkendem. Naslyšenou zítra.
2: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Portréty.
4: Třetí muž nacistické Třetí říše Rudolf Hess se proslavil odletem do Velké Británie v době druhé světové války. Měl tam něco vyjednat?
5: Spekuluje se, že Hitler o ní věděl a ve chvíli, kdy se ta mise nepovede, tak se od ní samozřejmě distancuje. Nicméně celý ten charakter té distance je takový, že se od ní distancoval příliš brzy. Bylo jasné, že ta mise nemůže být úspěšná v řádu hodin ani v řádu jednotlivých dnů.
4: Říká publicista Pavel Hlavatý.
6: Portréty Davida Hertla. Dnes po 8. večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
7: Robert Francis Kennedy. Politik, bratr Johna Fitzgeralda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
8: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
7: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
8: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
7: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
9: 19.30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Zprávy a Kateřina Sausirsová.
10: Hořící budova v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně má narušenou statiku. Jestli se zřítí sama nebo jí bude muset dát strhnout majitel, zatím není jasné. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Objekt hoří od rána. Dnes rozsáhlý požár uhašený nebude, stále není pod kontrolou, nikdo není zraněn. Nezaměstnanost v Česku je stejná jako v květnu. Bez práce bylo minulý měsíc přibližně 350 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů úřadu práce. Podle něj za stagnaci můžou pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Nejvyšší nezaměstnanost zůstala v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší byla v Praze a Pardubickém kraji. Irán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila. Při útocích nebyl nikdo zraněn. Hlášeny nejsou ani žádné škody. Iránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Irán. Letošní jarní mrazy zničily více než polovinu letošní úrody ovoce. Vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie můžou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Tenisový Wimbledon nabídne poprvé v historii ryze české finále ženské dvouhry. V sobotním boji o titul se totiž na londýnské trávě představí Linda Nosková proti Karolíně Muchové přímém přenosu radiožurnálu Sport. Nosková vyřadila v semifinále Ukrajinku Kostukovou po setech 2-6-4. Muchová předtím odvrátila matchball a radovala se z triumfu nad Američankou Goffovou 12-10 v super tiebreaku třetí sady.
11: Kolony na D1 v Brně a nehoda v Cínovecké v Praze. Na dálnici D1 se zkrátila kolona v Brně směrem na Ostravu. Před omezením u bratislavské D2 teď kolona od 193. kilometru a nezdržíte se dlouho ani v kamionu. Menší kolony na D1 směrem z Prahy do Brna popojíždějí taky před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Brzdí se za sjezdem na Benešov. V Praze dejte pozor v Cínovecké ulici na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. U sjezdu na Ďáblice, Čakovice nehoda v pravém jízdním pruhu. Osobní auto s nákladním mají tam se brzdí. Na silnici 56 z Frýdku Místku do Beskyd brzdí provoz dvě omezení na cestě. Jedno za Frýdlantem, další u nádrže Šance a zdržíte se dohromady přes 20 minut. Kolony čekejte i na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem opravují vozovku, průjezd řídí semafor. Aktuálně je to asi na 10 minut v obou směrech. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 21 až 24.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Hezký den. Ano, na vlnách Plusu začíná magazín o výzkumech, inovacích, nových technologiích, tedy Věda Plus, tentokrát s datem 9. července. A co vám nabídneme? Předčasně narozené děti se v pražské nemocnici u Apolináře očkují hexavakcínou ještě před odchodem domů. Jaké jsou s tím zkušenosti? Ve štole Josef na Příbramsku testují vědci létajícího robota, určeného pro místa, kam se člověk dostává jen obtížně. Co takový dron umí? Jak se na šíření eboly na východě Konga podílí politika? A proč se uhlí v Mirošově na Rokycansku přezdívalo černý diamant? Tak právě tato témata probereme v následujících minutách. Ať se vám hezky poslouchá, přeje od mikrofonu Lucie Vopálenská.
3: Věda Plus.
12: Lékaři z porodnice u Apolináře v Praze očkují druhým rokem velmi předčasně narozené děti ještě před odchodem z porodnice. První dávku hexavakcíny tam dostávají kolem druhého měsíce. Následně u nich lékaři 48 hodin pečlivě sledují základní životní funkce. Vítají to také rodiče. Během očkování i po něm jsou ve větším klidu.
13: Měřil 29 cm a vážil 620 gramů.
14: Popisuje Dáša, která svého syna Jaroslava porodila v 6. měsíci těhotenství. Dnes už má více než 3 kg a brzy půjde z porodnice domů. Před odchodem ho ale ještě čeká první očkování.
13: Kdyby mi to měla očkovat vlastně jakoby praktický lékař, tak bych měla větší obavy. Těch nedonošených se člověk bojí furt celý život.
14: Vakcínu dostane malý Jaroslav do stehna. Asi 20 minut před jejím podáním potře sestřička místo v pichu s necitlivujícím krémem. Bolest při očkování se díky tomu minimalizuje, vysvětluje lékařka Petra Vavrečková z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
15: Standardně kojené děti se očkují na prsu u maminky. Ty, které nejsou kojené, tak vlastně jim dáme sladký roztok, který jim tu bolest zmírní. Dáváme to ještě po jídle. Zároveň teda dáváme tu znecitlivějící látku na místo v pichu.
16: Jarušek vypadá zatím spokojeně, protahuje se. Necháme to chvilku působit.
15: Přesně tak.
17: Pak bychom aplikovali tu vakcínu.
14: Když se za necelou půl hodinku do pokoje vracíme, je už miminko na očkování připravené. Naočkuje ho zdravotní sestra Ivona Svobodová.
18: Maminka se veme Jaruška do ruky.
16: Takže jste mu sloupla náplast, pod ní zůstává ten krém. Jaroušek je napapaný.
18: Zantikujeme místo pichu.
16: Berete do ruky injekční stříkačku. Dostává teda hexavakcínu.
18: Ano. Jo, vidíte, že jenom je to chvilička a už se sklidní. A ještě mu dáme na ten vpich takový chladivý polštářek a přelepíme náplast. Tak.
14: Po očkování se ulevilo nejen Jarouškovi, ale také jeho mamince.
13: Pravdě by jsem si to radši vyměnila, aby jeho už nic nebolelo. Ale musíme. Teď půjde spinkat, veď.
14: Krátce na to už sestřička pokládá na očkované miminko do postýlky.
18: Budeme ho 48 hodin sledovat.
16: Na nožičku připojíme. Vlastně leukoplast.
18: Ano, a čidílko a napojíme na pulzní oximetr.
16: Už mu to tam svítí na té nožičce. Mm-hmm.
18: To je saturační čidlo, který nám snímá srdeční akci miminka a saturaci.
16: Teď vidíme hodnota 96-97, což je optimální. Ani,
18: přesně tak.
16: Tak doufáme, že to zvládne dobře a že nebude žádná teplota a nic podobného.
13: To má zakázaný. Chceme domů.
14: Usmívá se maminka Dáša.
15: V případě horečky podáme paracetamol. Děťátko je hlídané. Teď 48 hodin nebudou smět na procházku, budou na pokoji a napojení na ten pulzní oximetr.
14: Dodává neonatoložka Petra Vavrečková. Nedonošené děti začaly lékaři z porodnice u Apolináře na doporučení České neonatologické i vakcinologické společnosti očkovat podle skutečného věku narození před 2 lety. Dříve se očkovalo podle termínu, kdy se dítě mělo narodit. Doposud tu takto naočkovali 45 dětí, říká neonatoložka Tereza Lamberská.
19: Viděli jsme párkrát zvýšenou teplotu, možná trošku horší chuť k jídlu těch dětí v prvních hodinách nebo dnech po tom očkování. Neměli jsme žádné takové vážnější nežádoucí účinky. Nikdy jsme kvůli tomu nemuseli prodlužovat hospitalizaci nebo navyšovat třeba nějakou naší péči.
14: Stejná praxe je dnes běžná ve všech českých porodnicích, kde se o extrémně předčasně narozené děti starají. Andrea Skalická, Český rozhlas.
12: A na téma teď ve vysílání Českého rozhlasu Plus ještě navážeme, a to s pediatrem a členem výboru České vakcinologické společnosti Danielem Dražanem. Dobré odpoledne.
20: A dobrý den.
12: Tak pane Dražané, slyšeli jsme, že děti, které se narodí extrémně předčasně, odcházejí z porodnice už s první dávkou hexavakcíny. Proč se to vůbec děje? Protože z laického pohledu by si lidé mohli říci, že by bylo logičtější ty děti očkovat podstatně později. Osvědčuje se to v praxi? Pomáhá to samotným dětem a i jejich okolí?
20: No, ono ve skutečnosti logicky je to přesně naopak, protože ty extrémně nedonošené děti si sebou nesou řadu rizik, která zvyšují tu pravděpodobnost, že budou mít závažné infekční onemocnění, a je skutečně potřeba je očkovat a tím chránit včas. Jo, a oni se neočkují dřív než děti narozené v termínu, očkují se prakticky stejně, ale v těch nemocnicích bývají mnohem déle na novorozeneckých odděleních, a proto jim, když jdou domů, tak už jim často je víc než 6 týdnů nebo i víc než ty 2 měsíce. měsíce, ve kterém věku se standardně děti poprvé očkují, tak to je vhodný čas prostě poskytnout ty první dávky, protože ty první dávky ještě nejsou dostatečné pro kompletní ochranu a to dítě potřebuje další dávky a pokud je nedostane včas, tak se může stát, že prostě onemocní dřív, než se stihne chránit.
12: Moc vám děkuji za vysvětlení. Já se ptám i za třeba pochybující posluchače. Jinak pomáhá tato praxe i pediatrům? Zkrátka osvědčila se?
20: Asi nedokážu říct, jestli se osvědčila, ale určitě je to velmi dobře i pro pediatry, pro praktické lékaře, pro děti a dorost, protože největší práce na očkování je to vysvětlit rodičům. A pokud už se toho vysvětlování ujmou neonatologové, kteří jsou vnímáni jako autorita pro rodiče, už tomu dítěti věnovali velký kus péče, tak to určitě praktikům v ordinacích pak hodně pomáhá. Ty už na to očkování potom jenom navazují ostatními vakcínami, případně dalšími dávkami, takže určitě to pomáhá.
12: No a pane Dražené, která další očkování mají vlastně děti dostat v době propuštění z novorozeneckého oddělení?
20: Děti by měly dostat vlastně všechny ostatní očkovací látky stejné jako ostatní děti, jako děti, které jsou donošené, což jsou očkování proti bakteriím, které se jmenují pneumokoky, bakterie, které se jmenují meningokok B a viry způsobující průjmová onemocnění, kterým se říká rotaviry. A všechny tyto očkovací látky by děti měly dostat skutečně do těch dvou měsíců nebo ve dvou měsících věku, případně u některých už od 6 týdnů je možné očkovat. A potom pokud se narodí do sezóny respiračních infekcí, tak mají co nejdříve po narození, tedy tyto nezralé děti při propuštění nebo před propuštěním dostat protilátky proti viru, takzvanému respiračnímu syncytiálnímu viru, který se označuje zkratkou RSV.
12: Mimochodem za posledních třeba 10-15 let se toto očkovací schéma nějak výrazněji změnilo. Přibyly jiné očkovací látky oproti minulosti?
20: Určitě, to očkovací schéma se mění a vyvíjí. Asi vám nedokážu teď z hlavy říct přesně ty roky, kdy došlo ke změnám, ale to doporučení České vakcinologické a České neonatologické společnosti je relativně nedávné, nicméně vychází z doporučení, které v zahraničí platí už desítky let, mnoho desítek let, takže to není nic jako speciálně nového, je to jenom prostě standardní praxe, která se zavádí i do České republiky nebo zavedla. A samozřejmě některé očkovací látky jsou novější, jsou třeba očkování proti meningokoku B je k dispozici a teď zase můžu nařčen z toho, že to neříkám správně, protože nepamatuju přesně ten rok. Pokud u nás se očkují děti třeba 10 let proti meningokoku B, o něco déle se očkují proti pneumokokům, ale taky to není prostě vakcína stará desítky let. Jo? Je to třeba u nás 15 let. Hexavakcínu se očkuje už od taky roku, už je taky prostě víc než 10 let, rozumím. 15 let možná. Takže tak ty změny nejsou veliké a ta poslední zavedená očkovací látka byla určitě proti meningokoku B a teď nově jsou ty monoklonální protilátky proti RS virům.
12: Očkování zachránilo po celém světě neuvěřitelná množství životů. Mělo by je zvládnout každé zdravé dítě, když to řeknu zjednodušeně. Přesto má spousta rodičů obavy. Dá se předem odhadnout, jak dítě na očkování zareaguje?
20: No, mnohem důležitější si myslím, že je rozptylovat ty obavy, protože ono to skutečně je bezpečné, zejména pokud mluvíme o očkování na novorozeneckém oddělení, kde to dítě ještě pod trvalým dohledem, ještě nějaké hodiny, tak to může být pro rodiče určitě taky uklidňující, ale zjednodušeně řečeno se dá říct, že u těch běžných reakcí, ke kterým patří třeba horečka nebo nějaká nespavost, dráždivost nebo naopak zvýšená spavost, tak ty jsou u předčasně narozených dětí méně časté než u dětí donošených zralých, protože ten imunitní systém prostě je méně vyzrálý a ty běžné nežádoucí reakce jsou dané právě reakcí imunitního systému, že to odpovědí na tu očkovací látku. Takže ty jsou právě spíš méně časté a naopak u těch úplně extrémně nezralých dětí, které ještě jsou hospitalizované, tak tam může docházet k nějaké kardiorespirační nestabilitě, takže tam je s výhodou i to monitorování, pokud jsou ještě v nemocnici a očkují se před propuštěním, takže z tohohle pohledu ta monitorace je určitě výhodou.
12: O očkování předčasně narozených dětí jsme mluvili ve Vědě Plus s pediatrem a členem výboru České vakcinologické společnosti Danielem Dražanem. Moc vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
20: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: V podzemní laboratoři Josef na Příbramsku testují vědci z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického spolu s komerčními firmami nejen autonomní nakladače, ale také drony. Ty mají pomáhat například s kontrolou staveb, tunelů nebo jiných dalších špatně dostupných míst. Jak takový dron vypadá a co všechno umí, to vysvětlil Jan Bednář z firmy Fly for Future naší vědecké reportérce Karolíně Burdové.
21: My vidíme, že ten dron má vepředu kameru, to znamená, že sleduje všechno, kam letí, asi i předpokládám, že se dokáže třeba vyhnout nějakým překážkám.
22: Ano, je to tak. Ta kamera primárně slouží pro záznam. Používáme tam jak barevnou kameru pro standardní RGB záznam, tak termální kameru, ale primární senzor pro vyhnutí se překážkám a sledování svého okolí je ten 3D lidar na vrchu, který mi vlastně umožňuje, no, vytvářím takové mračno bodů kolem toho dronu a já potom vím, jestli tam překážka je nebo není.
21: My jsme si ho i před chviličkou rozsvítili. Vidíme, že má 4 velké reflektory. V podstatě on svítí opravdu ostře daleko.
22: Jo, je to tak, to je cílené. Toto světlo je velmi potřeba, hlavně v těch tmavých prostorech, kde potřebujeme mít vždycky tu stejnou informaci pro tu kameru, takže si tím přisvěcujeme tak, aby jsme měli konstantní podmínky, takže si to můžeme libovolně osvěcovat a potřebovali jsme mít hodně intenzivní světlo, aby ta scéna byla dostatečně osvětlená.
21: Ten dron má okolo sebe takovou klec a to je právě asi to velmi specifické na tomhle typu drona.
22: Jo, je to přesně tak. Standardně ta klec mi přidává vlastně jakoby váhu, ale v tomto případě je to pro nás přínosné z toho důvodu, aby v případě nějaké kolize nepoškodil jak ten samotný dron, tak tu konstrukci nebo to prostředí, ve kterém letí. Takže je to pro obě strany bezpečné řešení.
21: Čemu všemu takový dron můžeme pak v praxi využít?
22: Pomáhá to hlavně v takových situacích, kde potřebuju mít informaci o stavu nějaké budovy nebo nějaké struktury v nějakých pravidelných intervalech, kdy je velmi náročné tuto inspekci provádět manuálně. Vyžaduje to buď hodně technologie, nebo například vystavení nějakého lešení nebo nějaké plošiny. A pokud používám takovýto dron, tak tu plošinu nepotřebuju a mám to o dost rychleji zpracované. To znamená, zvyšuje to tu efektivitu práce a vlastně i, dejme tomu, časovou informaci. To znamená, jsem schopný dělat místo například jednou za týden, jednou denně.
21: A kde by tedy ten dron mohl najít uplatnění?
22: Můžeme si představit jakékoliv vnitřní prostředí, to znamená, můžou to být, když jsme tady například v tom podzemí, tak to můžou být šachty, nějaké doly, můžou to být jeskyně, můžou to být také jakékoliv haly, můžou to být výrobní haly, můžou to být elektrárny, jaderné, uhelné, záleží, co je tam kde potřeba, můžou to být jakékoliv sklady nebo i třeba stavby, takže jakékoliv prostředí, kde jsem v budově v podstatě.
21: Už ten dron funguje v praxi nebo ještě ne?
22: Jo, máme pár klientů, kterých to nasazujeme. My jako firma se specializujeme na úpravu toho daného řešení pro klienty, to znamená, každý klient má vždycky maličko jinou potřebu a my jsme schopni i ten dron upravit jak z pohledu softwaru, to je palubní autonomie, tak i z pohledu například kamery nebo typu kamery nebo i nějakého jiného senzoru, například nějakého environmentálního, jako třeba detekce nějakého plynu a tak dále, tak jsme schopni to relativně výrazně modifikovat.
21: Dodává Jan Bednář, specialista systémového inženýrství ve Fly for Future. Z podzemní laboratoře Josef na Příbramsku, Karolína Burdová, Český rozhlas.
12: A stále posloucháte Vědu Plus. Úřady v Demokratické republice Kongo informují o pokračujícím šíření eboly na východě země. Zdravotníci tam evidují přes 1700 případů nákazy, včetně nejméně 850 úmrtí. Za tragickou bilancí epidemie podle lékařského odborného časopisu Lancet mohou stát i nedávné škrty ve výdajích americké vlády, které řídil miliardář Elon Musk. A víc už teď probereme s Gabrielou Muñozovou ze zahraniční redakce. Vítej.
23: Pěkné odpoledne.
12: Jaký vliv měl tedy podle odborníků Elon Musk na vývoj epidemie v Kongu?
0: Ty maskové škrty podle expertů vedly hlavně k tomu, že po tom, co vypukla pandemie, tak chyběly prostředky k monitorování situace a také k zavedení včasných opatření. Britskému deníku Guardian to řekl například epidemiolog Davide Rasela z Institutu globálního zdraví v Barceloně. Miliardář Musk to sice odmítá, například loni ale přiznal, že v rámci škrtů omylem zrušil i programy pro včasnou detekci a reakci na ebolu. Ty pomáhaly zasaženým oblastem, například při pandemii eboly v západní Africe v minulém desetiletí.
12: Ty škrty se podepsaly například na výrazném omezení Agentury pro mezinárodní rozvoj USAID. Jaké konkrétní dopady to podle vědců má?
0: No, tak prakticky všechny aktivity této agentury nechal zmrazit americký prezident Donald Trump už loni v lednu. Na mezinárodní humanitární pomoci teď vyhrazený vlastně jenom zlomek původního rozpočtu. Už zmíněný epidemiolog Rasela, který se podílel taky na nedávné studii odborného časopisu Lancet o dopadech těch škrtů, se zdráhá odhadovat přesné počty těch dosavadních úsporných opatření. Podle toho vědeckého článku by ale v případě úplného zrušení USAID do roku 2030 zemřelo až 14 milionů lidí, včetně 4,5 milionů dětí.
12: Tak to jsou ohromující čísla. Jak na ně reagoval Elon Musk?
0: No, rozhodně s nimi nesouhlasil. Když údaje ze studie citoval opoziční demokratický člen kongresu Roukána, tak Musk hrozil žalobou a ještě zintenzivnil ty výroky, podle kterých jeho škrty nikoho tragicky nezasáhly. Ten dopad je ale podle vědců nezanedbatelný. Zapravdu jim dává i loňská analýza, která uvádí, že za uplynulých 21 let USAID přispěla k celkovému snížení úmrtnosti o 15%. U dětí do 5 let je to číslo dokonce ještě vyšší, analytici mluví dokonce o 32%. A v uplynulých dvou dekádách tak americká iniciativa zabránila úmrtí u více než 30 milionů dětí.
12: No a projevila se americká pomoc přímo v léčbě některých konkrétních nemocí?
0: Podle Barcelonského institutu globálního zdraví se to konkrétně podepsalo například v boji s nákazou virem HIV. V tomto případě se podařilo snížit úmrtnost infikovaných o 65%. To znamená záchranu více než 25 milionů životů. O polovinu se snížil taky počet úmrtí pacientů s malárií a dalšími tropickými nemocemi. Další pozitivní výsledky měl program i v léčbě tuberkulózy, průjmových onemocnění nebo respiračních onemocnění. Pomáhal taky v oblastech, které zasáhly například i vlny hladu. A ten epidemiolog Rasela upozornil taky na to, že analytici k těmto závěrům došli díky stejným matematickým nástrojům, které používají i v případě startu raketoplánů Muskovy společnosti SpaceX. Jeho škrty proto označil za absurdní. A to i kvůli tomu, že podle něj ignorují poučení z pandemie covidu, kterou nepřežilo zhruba 20 milionů lidí.
12: Zajímavé údaje přinesla do Studia Plusu Gabriela Muňozová ze zahraniční redakce. Díky za to a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
12: O Mirošově na Rokycansku můžeme říci, že je vstupní branou do Brd. Ve městě se zajímavou historií najdeme také zámek. Letos si město připomíná 660 let od první písemné zmínky. Ta se váže k roku 1366 a spojená je s rodem Dobrohostů z Ronšperka. Více tento rod teď přiblíží kronikář města Pavel Žižka.
2: Je to rod, který pochází původně pravděpodobně z Německa. Minimálně ten název toho rodu Ronšperkové vychází z nějakého beraního vrchu, Ramsberg. Nakonec berana ve skoku měli také ve znaku. A je to rod rytířský. První Ronšperk je Dobrohost Ronšperka, ten Mirošovský. Potom se v historii objevuje ještě další Dobrohost Ronšperka, ale až o století později v Poběžovicích. S Mirošovem je spojený ve 14. a na začátku 15. století a potom už tedy spíš s těmi Poběžovicemi, je to rytířský rod.
5: Podle kronikáře je další historie po první písemné zmínce, tedy po roce 1366, tak trochu v mlze.
2: Protože víme, že původní Mirošov, ten Mirošov dvor, ten podle kterého má Mirošov dnešní název, tak zanikl někdy v 15. století a dnes z něj vlastně máme zachované tvrziště v místě, kde stojí dnes kaplička Panny Marie Lurdské a okolo v tom středověku byla nějaká menší vesnice, která na začátku 15. století byla vypálená. Máme tam nálezy, které dokazují to, že skončila doopravdy požárem. A tím Mirošov v té původní situaci zanikl a posunul se o pár stovek metrů směrem na západ, tam, kde je dnes. Byla postavená úplně nová tvrz nebo zámek. Tenkrát už se nebavíme o Ronšpercích, ale o Grispecích. Takže v Mirošově tvrz v místě dnešního zámku postavili Grispekové. Ta tvrz potom za Mitroviců a v 19. století se rozrostla už tedy v barokní zámek, tak jak ho známe dneska.
5: Klíčovou událostí pro Mirošov, aby vypadal tak, jak jej známe dnes, tak bylo v polovině 19. století objevení černého uhlí.
2: Mirošov do té doby byl prostě malá podbrdská ves a najednou se během několika let proměnil v prosperující město, jenom horníků tam bylo 3000 a kolem toho spousta samozřejmě přidružených služeb, takže poměrně pulzující město.
5: Pro kvalitu uhlí se mu přezdívalo černý diamant. Ovšem uhlí nebylo mnoho.
2: Bylo super kvalitní a zbohatlo na něm spousta lidí. Ale nebylo ho moc, takže už na začátku 20. století ta těžba postupně upadala a do druhé světové války už se potom jenom paběrkovalo. Ale jestli něco opravdu souvisí s tím, že z Mirošova je dneska městečko o 2200 obyvatelích, tak je to doopravdy to objevení černého uhlí.
5: Seznamuje s historickými milníky města Mirošova kronikář Pavel Žižka. Anděla Blažková, Český rozhlas.
12: A teď opět ke zdraví. Genetičtí inženýři upravili střevního parazita měchovce, aby mohl dodávat do těla protilátky. Chtějí se s jeho pomocí pokusit zajistit dlouhodobou biologickou léčbu proti střevním zánětům, alergiím anebo i jiným autoimunitním nemocem. Metoda je teprve v začátcích. Parazitolog Libor Grubhofer ji ale už v našem pořadu Laboratoř pochválil následujícími slovy.
4: Mě potěšilo, že právě i u těchto relativně nebezpečných parazitů hlístic, parazitických hlístic, se takto už daří také metodami genetického inženýrství modifikovat, řekněme, jeho biologické projevy, snižovat jeho nebezpečí pro hostitelské organismy a dokonce jej využít také a učinit z něho velmi moderní způsob podávání léků, což je za určitých podmínek nesmírně důležitá věc a nepochybně, pokud se tento vývoj bude ubírat příznivým směrem dále, tak zkvalitní celou řadu terapeutických postupů, které mají dosud velká omezení.
6: Tenhle ten parazit je v podstatě takový tlustokožec, tak to ti věci neměly lehké, ne? Obracím se na Matěje Doškáře.
7: Tam právě, že bylo vysvětlené to, že oni použili metodu vlastně, kdy pomocí elektrického proudu vytvořili mini pory v kutikule toho parazita a díky nim vlastně se jim podařilo dopravit do nich tu informaci, kterou potřebují, aby upravili vlastně ten genom toho parazita.
6: Ale teď v tom ještě figuruje křeček.
23: Když vlastně se rozhodneme použít takhle komplexního parazita, jako je ještě hlístice, jo, to už je přece docela složitý organismus. A ještě má nějaký životní cyklus. Jo. Není to prostě jedna buňka, která se nějak dělí, ale je to opravdu složité, jo, že začíná to vlastně vajíčkem, který vyprodukuje nějaký dospělý červ. Ten se musí svlíkat, musí vzniknout infekční larva. Ta teprve může infikovat z toho hostitele a uvnitř jeho těla doputovat do střeva a tam vznikne. Nebo tam se znovu svlíká a dospívá teda v toho dospělce. Jo. Takže tady bylo i náročné, že oni nemohli vlastně použít jenom dospělého červa. Oni vlastně měnili DNA ve vajíčku, nechali ji vylíhnout a pak teprve mohli infikovat právě toho křečka. Proč vůbec křečka? Protože samozřejmě infikovat člověka, dělat experimenty na člověku, to už je nějaký až ten poslední, vlastně to poslední stádium nějakého testování, třeba léčiv nebo prostě nějakých terapeutických postupů.
6: Tady by to bylo za hranou, ale teď šlo o to, kolik dávek je potřeba, aby se zachránil křeček.
23: Ano, protože člověka tedy nemůžeme použít a jediný vlastně další hostitel, kromě člověka, je křeček, kterého můžeme jako v laboratoři chovat a kterého můžeme nakazit tady tím červem. I tak to není jednoduché, musíme ho imunosuprimovat, snížit jeho odpověď, aby jsme ho vůbec byli schopni infikovat.
6: Ale myslím, že to nestačilo, to, co měli, ne? Protože myšlenka byla, že 50 červů je potřeba, aby křeček přežil, ale asi to bylo tak na na hraně.
23: Tady ta studie vlastně byla zaměřená na to, že pomocí právě genového inženýrství my nějak přinutíme, zmanipulujeme trošku toho červa, aby teda byl schopný vytvářet protilátky proti jedu čtyřzubcům, což jsou takové ty ryby, co se nafukují. Známe fugu například, některé jsou jedovaté a neexistuje proti ním žádný lék. Tady ta studie vlastně měla za úkol optimalizovat to, aby ten červ vytvářel protilátku, která se potom dostane do krve hostitele, toho křečka, a ten teda, kdyby ho bodnul tento čtyřzubec, tak by vlastně tam vznikla reakce, kdyby prostě byl netoxikovaný.
12: Říká bioložka Barbora Pavčo. Celou laboratoř uslyšíte na Plusu tuto sobotu po 10. hodině. Pak zůstane v podcastech a na našem webu plus.rozhlas.cz moderuje Martina Mašková. A z dnešního vydání Vědy Plus už je to vše. Od mikrofonu děkuje za pozornost za všechny, kdo se na vydání podíleli. Lucie Vopálenská.
3: 90kové léto.
8: Jaké bylo postavení policistů na začátku 90. let? Složité. Nerespektovali je kriminálníci, ale často ani veřejnost.
9: Ti policisté najednou stáli v takovým divným vákuu, kdy proti ním stáli tyhle zločinci, kteří mnohdy byli zavřeni právě jima, a na druhé straně stála veřejnost, která pořád viděla v policistech jenom ty, kteří stáli na národní třídě.
3: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Ve Švýcarských horách zemřel český horolezec. Vítězkou wimbledonské dvouhry bude teniska z Česka. Semifinále zvládly Nosková i Muchová. A zítra bude skoro jasno, místy oblačno, teploty až 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Hasiči ještě nemají pod kontrolou požár výškové budovy ve Zlíně. Na místě je dál přes 40 jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se ji už nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
10: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
12: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. 34-letý český horolezec zemřel ve Švýcarsku. Podle policie kantonu Valého při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskman leží, tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že rodině české úřady poskytují konzulární pomoc.
11: Naši kolegové na velvyslanectví v Bernu jsou v kontaktu s bratem zesnulého českého občana a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
12: Francouzská herečka Juliette Binocheová uvedla v Karlových Varech svůj režijní debut. Dokument V nás zachycuje taneční představení, ve kterém účinkovala v roce 2007 s choreografem Akramem Khanem. Binocheová je známá třeba ze snímku Anglický pacient, za který získala Oscara. Na konci 80. let stvárnila taky postavu Terezy ve sfilmovaném románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Radiožurnálu řekla, že na přípravu tehdy neměla moc času.
24: K natáčení tohohle filmu mě vybrali asi týden předem, takže jsem moc neměla čas si to pořádně promyslet. Vzpomínám si, jak mi můj agent volal a ptal se mě, co chci. Myslel tím peníze. Řekla jsem, že chci jen československého asistenta, který mi pomůže co nejrychleji zvládnout přízvuk. Ale opravdu jsem si to užila. Každý krok.
12: Binocheová na Karlovarském festivalu pozítří převezme Křišťálový globus za přínos světové kinematografii.
13: Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostěukovou 2x6-4, Muchová po více než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10. 29letá Muchová se v závěru zápasu často držela za bok. Po utkání v rozhovoru na kurtu ale řekla, že nešlo o nic vážného.
15: Okay. Jsem v pořádku, snažila jsem se jen chytit dech. Byla to velká bitva, horská dráha, mečboly na obou stranách. Nebyl čas přemýšlet, bylo to nervy drásající. Ani nevím, co říkám, celá se třesu. Atmosféra byla nepopsatelná.
13: České volejbalistky v Lize národů prohrály s Nizozemskem 0-3 na sety. Na turnaji v Bělehradě nebodovali ani na druhý pokus a přišli tak definitivně o šanci na postup do čtvrtfinále.
16: Nebezpečná situace na D2 u Podivína a zdržení v Kbelské ulici v Praze. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně před odbočkou na Podivín. Na 43. kilometru máme hlášenou srnu na vozovce. V Praze se zdržíte v Kbelské ulici. Kolona se tvoří za sjezdem z Liberecké a až k odbočce na Novopatskou naberete asi 10-minutové zdržení. Na silnici 43 zasahují záchranáři na výjezdu z Brna směrem na Svitavy. Za sjezdem do České se střetlo osobní auto s dodávkou. Jeden pruh je neprůjezdný. Zdržení zatím není dlouhé. A se zpožděním počítejte na silnici 56 z Frýdku Místku do Beskyd. A provoz brzdí omezení za Frýdlantem nad Ostravicí a dále pak nad Předhradou Šance. Celkové zdržení necelou půl hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě chladněji 21 až 24, na horách zítra naměříme většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Jednou ze záhad druhé světové války je příběh vysokého nacistického funkcionáře Rudolfa Hesse. Příznivce konspiračních teorií dodnes vzrušují otázky o důvodech jeho letu do Velké Británie v roce 1941, jeho dlouholetého věznění a nejasné smrti. Nad tím vším se v následujícím pořadu zamyslí publicista Pavel Hlavatý. Spolu s ním je ve studiu a dobrý poslech přeje David Hertl.
3: Portréty.
8: Já jsem moc rád, že zase po čase mohu Pavla Hlavatého přivítat ve studiu právě při práci na pořadu Portréty. Pavle, hezký den.
18: Dobrý den.
8: Řeknu za tebe, že Rudolf Hess je možná trochu zajímavý Němec tím, že se narodil v egyptské Alexandrii v roce 1894, co by syn bohatého bavorského obchodníka. Rodina se do Německa vrátila v roce 1908, on pak studoval. A rodinný podnik převzal v roce 1914, což je samozřejmě velmi důležitý rok, protože zároveň v té době vypukla první světová válka. Hess se jako dobrovolník hlásí do armády. Pavle, ty jsi vybral první ukázku z knížky Guido Knoppa Hitlerovi pomocníci, která vyšla v roce 1998. Je to dopis Hesse rodičům v roce 1920, než si ho pustíme. Mě tam zaujalo to, jakým způsobem on reaguje na události v Německu po konci první světové války. Patří i Hess k těm typickým nacistům, později typickým nacistům, kteří zkrátka tu válku prožili v nějaké víře ve vítězství a potom jejím výsledkem byli totálně zklamáni. On měl za sebou nějaké takové ty těžké válečné operace, bojové operace, ze kterých měl asi dojem, že Německo by mělo tu válku vyhrát.
18: On byl několikrát zraněn, na konci války dokonce prodělal letecký výcvik a vlastně jenom těsně se neúčastnil operací jaksi na té straně Německa jako letec. A nutno říct, že ta atmosféra, která byla po roce 1918, takové to, že Němci vlastně prohráli tím, že dostali dýku do zad a podobně, tak ta je, myslím, v tom dopise, byť ta ukázka je velmi krátká, zachycena velmi dobře. Navíc je tam ten antisemitský proud, z kterého nacisté bohatě čerpali.
8: Tak tedy rok 1920, mimochodem v tomto roce v květnu vstupuje Hess do NSDAP a 26-letý Rudolf píše svým rodičům.
25: Velká část národa volá po diktátorovi, který by udělal pořádek, vystoupil proti hospodaření židů, skoncoval s keťasy a lichváři. Sotva se však objeví muž, který se nebojí vzít v zájmu celku nezištně celou věc do rukou a jednat na vlastní odpovědnost, hned se strhne pokřik, že je to rušitel míru. Židy ovládaný tisk, který ví, že by příslušníkům jeho rasy mohlo jít o krk, udělá všechno možné, aby ocejchoval nové lidi jako junkery, reakcionáře, monarchisty a tak dále.
1: Možná se sluší dodat pro jakýsi kontext, že členská legitimace Rudolfa Hesse v nacionálně socialistické straně nesla číslo 16. Pavle, po první světové válce se toho v Německu hodně děje, samozřejmě i kolem Rudolfa Hesse, kolem Adolfa Hitlera. Oni se za nedlouho ocitnou ve vězení, abych tak řekl, ale co tomu všemu předcházelo?
18: No, ta situace v Německu byla velice nepřehledná. Je to například ta masová inflace, kde se v konečné fázi platilo bankovkami skutečně už pouze na váhu, bez ohledu na její hodnotu. A těch různých skupin a skupinek politických, nepolitických, bylo tehdy v Německu velmi mnoho. Asi bychom určitě měli zmínit takzvaný pivní puč, který se uskutečnil v listopadu 1923 v Mnichově, kdy Hitler a jím vedená NSDAP se tam pokusila převzít moc, dokonce pak měl jakýsi plán pochodu na Berlín po vzoru Benita Mussoliniho. Nicméně s tou pivní jakousi skvadrou se nedokázal prosadit ani proti místní policii, takže nakonec ten puč byl potlačen. NSDAP byla tehdy dočasně dokonce rozpuštěná a spolu s Rudolfem Hessem a Gregory Strasserem a ještě několika dalšími byl uvězněn Hitler tedy ve vězení v Landsbergu. V tom vězení Adolf Hitler sepsal ono nechválně proslulé dílo Mein Kampf, na kterém se Rudolf Hess podílel, neboť nějakým způsobem Hitlerovi pomáhal, pak to přepsal, různě redigoval, čili jeho podíl v tomto směru je velice zásadní. Důležité také je zmínit, že oni tam v tom vězení strávili poměrně krátkou dobu, nicméně to v té etapě utváření nacistického hnutí byla velice důležitá a zlomová událost.
1: Další téma, rok 1933, ten vzestup nacistického hnutí je jasný. V lednu 1933 se Adolf Hitler stává německým kancléřem a v té době také povyšuje Rudolf Hess. Opět ukázka z knížky Guido Knopa.
25: Hitler Hesse 21. dubna 1933 jmenoval vůdcovým zástupcem. Titul plný příslibů sváděl k nedorozumění tehdy jako dnes. Tak to ostatně bylo i zamýšleno. S novým titulem totiž nebyl spojen žádný nárůst reálné moci. Funkce platila uvnitř strany a tam už byl Hess beztak po Hitlerovi nejvyšším funkcionářem. Pro Hesse znamenalo povýšení i něco nového. Musel předstoupit veřejnosti na oči, do světel ramp. Na podzim 1933 se stal jako ministr bez portfeje i členem říšské vlády. Veřejnost ho přijala tak, že to překvapilo i manipulátory z ministerstva propagandy. Hess platil spolu s bodře působícím Göringem za nejoblíbenějšího nacistu hned po Hitlerovi.
1: Pavle, ono to zní zajímavě, muž číslo 3 nacistické říše, ale není tenhle okamžik, ten rok 1933, maximálně nějaké další 2-3 roky poté, nejsou to okamžiky vrcholu Hessovy kariéry v nacistické straně?
18: Dalo by se říct, že vrcholem jeho kariéry bylo takzvané mírové období nacistického režimu. On byl vlastně od konce roku 1932 předsedou politické ústřední komise po již zmíněném Gregory Strasserovi, což byla velice důležitá funkce v té stranici hierarchii, ale ve chvíli, kdy začíná nacistická strana budovat moc ve státě, tak ty vztahy, ostatně známe to z naší minulosti, mezi státem a stranou jsou velmi složité a po určitou dobu není znát vlastně, která ta sorta těch lidí je důležitější. Ti straničtí funkcionáři mají státní funkce a naopak. Nicméně Hess se tedy stává tím třetím mužem po Adolfu Hitlerovi a maršálu Göringovi, který byl oficiálně jakoby prvním nástupcem Adolfa Hitlera. A poté, co vypuká druhá světová válka, tak samozřejmě dochází k velkým změnám i co se týče Hessova přístupu k tomu celkovému stavu, protože on byl velkým anglofilem a ta válka s Velkou Británií se mu, řekněme, nelíbila z toho důvodu, že šlo o konflikt dvou germánských států místo toho, aby nacistické Německo tedy válcovalo, řekněme, Romány, Slovany a samozřejmě Židy.
1: Další ukázka nám možná trošku poodhalí ty složité vztahy mezi Hessem a Hitlerem, zavede nás do úplně jiné oblasti, než je politika. Stále čteme z knížky Guido Knopa Hitlerovi pomocníci.
25: Hess měl zálibu v naukách na pomezí lidského poznání. K astrologii se připojili postupně další obskurní vědy, proutkaři, věštci s kyvadlem, vykladači snů a jasnovidci. Stále častěji trpěl Hess na žaludeční a žlučníkové koliky. Úlevu nezjednala ani tradiční medicína, ani mastičkáři a bylinkáři, s nimiž se notorický hypochondr radil. Na radu jednoho takového zázračného léčitele si nechal vytrhat všechny horní zuby, aby čelil údajné infekci. Zlepšení se stejně nedostavilo. Rostoucí podivínství vlastního zástupce nezůstalo utajeno Hitlerovi. Příznačná byla jedna příhoda. Když byl Hess zván na jídlo na říšské kancléřství, dával si přinést v plechové misce vegetariánské jídlo speciálně pro něho připravené. Jednoho dne se to doneslo k Hitlerovi, který sám byl také vegetarián. U stolu se obrátil na Hesse se slovy: mám tu výtečnou dietní kuchařku, pokud vám lékař předepsal něco speciálního, ráda vám to připraví, ale své jídlo si sem nosit nemůžete. Hess zdůvodnil svůj rozmar zvláštním jídelním plánem, načež Hitler opáčil, že by tedy měl jíst raději doma. Hess se pak už u stolu téměř nikdy neobjevil.
1: Pavle, ty si tady během poslechu téhle ukázky správně upozornil, že pokud jde o proutkáře, věštce, vykladače snů, jasnovidce, tak Hess rozhodně nebyl jediný, kdo tímhle v úvozovkách trpěl mezi nacisty, mezi vedoucími nacisty.
18: Je známo to například o Himmlerovi a o samotném Hitlerovi, takže tam jaksi ta obsese je dosti velká. Nicméně ten antisemitismus, který je také, řekněme, jakou patologickou naukou, možno snad říci, tak se u něj vyvíjel dalším, řekněme, tím logickým státotvorným v úvozovkách směrem. To znamená, on jako říšský ministr podepsal norimberské zákony, které zakázaly vlastně výkon povolání židovským lékařům, právníkům a pohlížel jaksi z vrchu i na, řekněme, porobené slovanské národy, kde například navrhl zavedení tělesných trestů pro židy, ale nejenom židy v obsazeném Polsku.
1: Vyprávíme si o člověku, který byl skutečně velmi složitou osobností. Ostatně i na to narazil Guido Knop a popsal ten jev ve své knížce.
25: Po celý život měl Hess dvojí tvář. Bezohledný bijec v půdkách časů boje o moc byl zároveň nesmírně citlivým přítelem zvířat, který doslova neublížil ani mouše. Apoštol morálky nacistické strany vystupující energicky proti korupci a zneužívání úřadů se v následujícím momentu projevil jako bezohledný štváč, jenž požadoval zavedení tělesných trestů pro židy v obsazeném Polsku. Statečný a rozhodný důstojník z první světové války vystupoval vůči Hitlerovi se submisivní odevzdaností, jež mu stěží nechávala prostor pro vlastní iniciativu. A konečně politicky odstavený zástupce, jemuž se ostatní posmívali pro jeho netečnost a odcizenost realitě, projevil v roce 1941 překvapivý dostatek rozhodnosti a odvahy, aby se uprostřed války vydal k nepříteli.
3: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
1: Ty dnešní portréty věnuje publicista Pavel Hlavatý pozoruhodné osobnosti nacistické Třetí říše Rudolfu Hessovi. Dobrý poslech přeje od mikrofonu také David Hertl. Pavle, jsme v polovině našeho pořadu, pojďme k tomu, co asi je z Hessova života nakonec možná nejzajímavější, to je ten jeho let do Velké Británie. 10. května 1941, jsme tedy už téměř uprostřed druhé světové války, Hess odlétá letadlem do Velké Británie. Mějme prosím tedy za to, že to tak asi opravdu nejspíš bylo, i když ty spiklenecké teorie jsou všemožné. Co Hesse k té jeho cestě nejspíš asi vedlo?
18: Já jsem se již zmiňoval o takovém tom jeho obdivu k Velké Británii. Jeho zjevně muselo iritovat, že ta hlavní válka v té době byla stále vedena s Velkou Británií. Musíme si uvědomit, Spojené státy byly neutrální. Sovětský svaz byl stále ještě spojenec, byť tedy plán Barbarossa se již naplňoval a vlastně 6 týdnů potom došlo k útoku na Sovětský svaz. Takže on se snažil, tam je zrovna jeden zdroj velkých konspiračních teorií, jak je možné, že Hitler tedy dal rozkaz k útoku na Sovětský svaz a tím způsobil válku na dvou frontách, které se nacisté a Němci potažmo od konce první světové války vždy chtěli vyhnout, ale to ponechme stranou. Já jsem si tady shodou okolností připravil takový přehled těch konspiračních teorií, což možná i trochu ilustruje všechny ty nečekané zvraty, které to mělo. To znamená, kdo vůbec o té Hessově misi věděl. Spekuluje se, že Hitler o ní věděl a ve chvíli, kdy se ta mise nepovede, tak se od ní samozřejmě distancuje. Nicméně celý ten charakter té distance je takový, že se od ní distancoval příliš brzy. Bylo jasné, že ta mise nemůže být úspěšná v řádu hodin ani v řádu jednotlivých dnů, takže to je argument proti této konspirační teorii asi dost silný. Další je samozřejmě, kdo vůbec do toho Skotska doletěl. Spekuluje se o výměně Hesse, včetně toho, že tam doletěl někdo jiný s jiným letadlem. Další je, že se jednalo o britskou zpravodajskou operaci velice rafinovanou. Další, že Hesse sám, který tam sice dorazil, byl v tom britském zajetí vyměněn. Další spekulace z té pozdější doby jsou, kdo byl vlastně ve Špandavě vězněn, případně jak vlastně došlo k té Hessově smrti, ale k tomu se ještě dostaneme. Ta situace

0: důsledky třeba nacistického bombardování na Londýn, tak nám ta mírová mise přijde taková jednak opožděná a jednak skutečně velice zvláštní. Dodejme, že Hess byl poté, co seskočil ve Skotsku padákem. Jiné zdroje hovoří o tom, že se mu podařilo přistát, byť to letadlo přitom bylo velmi poničeno, tak byl zatčen. Neustále se snažil se sejít s Churchillem, případně s dalšími osobnostmi té takzvané mírové strany, což byla spíše fikce v Hesse, že něco takového organizovaného ve Velké Británii tehdy existuje. Byť tam samozřejmě lidé, kteří by mír s Německem rádi uzavřeli, pochopitelně byli, ale ti lidé byli víceméně bez jakéhokoliv politického vlivu. A poté byl tedy Hess uvězněn a vlastně až do konce druhé světové války strávil v internaci. Ta internace mu byla jako osobě velmi labilní, skutečně dosti nepříjemná, pokusil se tam jednou, některé zdroje hovoří dokonce i vícekrát o sebevraždu, a pak si tedy musíme uvědomit, že ve chvíli, kdy začíná Nürnberský proces, tak on na rozdíl od všech těch ostatních, kteří tam seděli, už má za sebou 5 let vězení.
1: Jaká byla reakce oficiální nacistické propagandy na Hessův krok? O tom je krásný doklad v archivu Českého rozhlasu. 12. května, tedy 2 dny po Hessově odletu do Velké Británie, musel protektorátní rozhlas odvysílat následující úřední sdělení. Je tam taková dokonce zajímavá poznámka, že do vysílání bylo zařazeno z příkazu německé cenzury. Pojďme si ho poslechnout.
2: Z nacionálně socialistické strany se sděluje úředně. Říšský ministr Rudolf Hess, jemuž vůdce zakázal co nejpřísněji pro jeho dlouholetou pokračující nemoc jakoukoliv další leteckou činnost, opatřil si v poslední době v rozporu s tímto výslovným zákazem opět letadlo. V sobotu dne 10. května asi o 18. hodině startoval Rudolf Hess z Augsburgu opět k letu, z něhož se až do dnešního dne dosud nevrátil. Dopis, jejž zanechal, ukazuje ve své zmatenosti bohužel na stopy duševního rozrušení, které vzbuzuje obavy, že Rudolf Hess se stal obětí šílených představ. Za těchto okolností musí nacionálně socialistické hnutí bohužel počítat s tím, že říšský ministr Rudolf Hess se při svém letu někde zřítil nebo se stal obětí jiné letecké nehody.
1: Pavle, sám už si říkal, že tedy Hess byl řadu let ve Velké Británii v izolaci, v internaci, řekněme v jakémsi vězení. Jedna krátká reakce Alberta Špéra na Hessův let do Anglie, která možná poodhalí opět něco z toho, co si o tomto kroku nacisté mysleli. Opět citace z knížky Guyda Knoppa.
3: Pokud je můj úsudek správný, Hitler se s Hessovou zradou nikdy nevyrovnal. Ještě nějaký čas po atentátu z 20. července 1944 se v rámci jednoho ze svých fantasticky chybných hodnocení situace zmínil o tom, že jednou z jeho mírových podmínek musí být vydání tohoto zrádce. Musí být pověšen. Když jsem to později Hessovi vyprávěl, řekl mi, Hitler by se byl se mnou usmířil, určitě. A nemyslíte, že v roce 1945, kdy už všechno bylo ztraceno, si kolikrát neřekl, Hess měl přece jen pravdu?
1: A ještě pohled z druhé britské strany. Historikové Joe Heidecker a Johannes Lepp v knížce Norimberský proces, která u nás vyšla v roce 2007, citují zvláštní zprávu lékařů, kterou si objednal Winston Churchill, když chtěl vědět, jak na tom Hess vlastně psychicky je.
3: Hess uvedl, že byl minulý podzim těžkými leteckými nálety na Londýn zděšen a že myšlenka na mrtvé matky a malé děti mu připadala úděsná. Pocit ještě zesílil při pohledu na vlastní ženu a syna. Proto se rozhodl letět do Británie, aby dojednal mír se silnou protiválečnou stranou, v jejíž existenci věřil. Udělalo na něj dojem, když jeho přítel a učitel geopolitik Karl Haushofer rozvíjel podobné myšlenky a označil vévodu z Hamiltonu za muže zdravého rozumu, jehož musí tato jatka děsit. Haushofer prý také viděl ve snu Hesse 3x řídit letadlo na cestě k neznámému cíli. Tyto poznámky vzbudily v Hessovi pocit, že je jeho posláním odletět jako mírotvorce do Británie a proniknout k vévodovi z Hamiltonu, jež by ho zavedl ke králi Jiřímu. Tak by byla svržena současná britská vláda a nastoupila

0: lidová strana. Hess trval na tom, že s nynější britskou vládou nechce mít nic společného, jelikož ta udělá vše, aby jeho plány zhatila. Představu, kteří z našich státníků by je měli nahradit, však nemá. Zdá se, že ani o jménech a významu naší politiky není nijak informován.
1: V listopadu 1945 začíná norimberský proces. Rudolf Hess tam říká ta svá slavná, neslavná slova, ničeho nelituji. Dokonce se dochoval záznam, kdy 24. listopadu 1945 byli všichni obžalovaní seznámeni se zněním obžaloby a byli vyzváni, aby se k ní vyjádřili, tedy zda jí pochopili a zda s ní souhlasí nebo nesouhlasí. Jednoznačný výrok Rudolfa Hesse po otázce soudce si můžeme z unikátního archivního dokumentu poslechnout.
2: Rudolf Hess.
1: Tak to byl začátek norimberského procesu. Pavle, jak to bylo na konci? S jakým trestem odcházel Rudolf Hess?
3: Rudolf Hess odcházel s doživotním vězením. Zřejmě tedy se na tom výrazně podílel ten fakt, že se nemohl z logiky věci podílet na těch největších zločinech té už velmi agresivní části druhé světové války, neboť prostě seděl v britském zajetí. V norimberském procesu mu vyčítali, že jako Führerův zástupce patřil k vedoucí klice nacistické strany, měl odpovědnost za řešení všech stranických otázek a byl oprávněn rozhodovat Hitlerovým jménem o všech otázkách vedení strany. To je citát přímo z té řeči závěrečné. Dále se tu píše, že byl informovaným a dobrovolným účastníkem německých agresí proti Rakousku, Československu a Polsku, že za mnichovské krize organizoval s Keitlem provádění Hitlerových instrukcí, kde se tedy aparát nacistické strany podílel na tajné mobilizaci, a dodejme, že mu vlastně nebylo nic platné, že se po poměrně značnou část norimberského procesu snažil ztrátou paměti se vyvázat z té odpovědnosti a nějakým způsobem se tomu trestu vyhnout. Pak se mu paměť jakoby zázrakem vrátila, on později připustil, že šlo o simulaci.
1: Dodejme, že tahle taškařice se ztrátou paměti ale zapůsobila na hodně lidí, protože vznikla ta další konspirační teorie, kdo to vlastně před tím norimberským tribunálem stojí, jestli je to skutečný Hess. Doživotní věznění bylo skutečně doživotní, protože Hess byl nalezen až 17. srpna 1987 oběšený na prodlužovací šňůře. Takže 41 let ve věznici ve Špandau a když tomu přidáme ještě věznění Velké Británii, tak celkem 46 let v izolaci. Bylo opravdu nutné nechat Hesse zemřít ve vězení? Nesnažili se orgány spojenecké, jakékoliv, alespoň o nějaké zmírnění toho vězení? Vždyť jiní nacisté byli propuštěni.
3: Ten tlak vlastně postupně sílil. Víceméně hlavním oponentem byl Sovětský svaz a až ke konci tedy Michail Gorbačov projevil jistou ochotu Hesse propustit. Hess zřejmě o tom nevěděl, nebo nevíme, jak to bylo s tou smrtí, tak k tomu tedy nedošlo a Hess ve vězení skutečně zemřel.
1: Jenom dodám, že jak manželka, tak syn Rudolfa Hesse tvrdili z těch návštěv, že mužem, který ve vězení byl, je skutečně jejich otec, respektive tedy manžel. Rudolf Hess byl pochován v německém Wunsiedlu a kvůli akcím neonacistů, kteří se u jeho hrobu pravidelně scházeli, byly jeho pozůstatky v roce 2011 exhumovány, zpopelněny a popel rozsypán do moře. Pavle, děkuji za dnešní spolupráci na portrétech. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Benák a David Hertl přeje od mikrofonu dobrý poslech našich dalších pořadů.
4: Průchod banderovců ze Slovenska na západ. Boj sudeťáků s četníky, napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Interview Plus. Rozhovory s politiky, vědci, novináři i umělci, kteří mají co říct k aktuálním událostem doma i ve světě. Na všechno podstatné se ptáme každý všední den po 11:30 a v repríze po 15:30 odpoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Centru Zlína od rána hoří výšková budova v někdejším baťovském továrním areálu. Nikdo nebyl zraněn, materiální škody ale budou vysoké, byly tam sklady i kanceláře. O zboží přišla obuvnická firma Vasky. V hořící budově měla sklady i společnost Alpine Pro. Výrobce sportovního oblečení tam měl uskladněné zboží v hodnotě přesahující 500 000 korun. V budově bylo i depo zásilkovny. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl roku vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu anebo zásahům do fungování státní správy. Nad Tchaj-wan míří přes Tichý oceán tajfun Bavi. Meteorologové varují, že může jít o největší bouři za posledních 40 let. Tchaj-wanské aerolinky oznámily, že v sobotu zruší lety z hlavního mezinárodního letiště. Podle ústředního meteorologického úřadu zasáhne tajfun ostrovní stát hlavně zítra v sobotu. Doprovázet ho bude silný vítr, déšť a rozbouřené moře. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra stoupnou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun a 22 haléřů. To je o 77 haléřů více než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 41 korun a 70 haléřů. Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. V prvním českém grandslamovém finále historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře 2-1 nad Američankou Goffovou. Nosková po vítězství 2-0 nad Ukrajinkou Kostukovou. Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry vypadla nasazená jednička Kateřina Siňaková.
6: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a kolony ve Kbelské ulici v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 173,5 stojí kamion. Na místě už je i šipka silničářů, hlavně nákladní soupravy v místě vybočují. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná situace na Prackovické estakádě. Na kilometru 56,5 stojí nákladní auto. Řeší tam poruchu, místo je označené šipkou. V Praze se tvoří kolony ve Kbelské ulici směrem z Liberecké do Novopatské je zřejmě nehoda. Auta zastavují už za odbočkou do Ďáblic. Moc to nejede, zdržení přes půl hodiny a pomalejší provoz je i ve směru na Ústí. A na silnici 56 z Ostravice na Bílou počítejte se zdržením v omezení nad přehradou Šance. Je to teď asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Svět ekonomie a financí hraje v našem životě zásadní roli a je nutno s tím rozumět. Proto jsme pro vás připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát se po dobu prázdnin budeme zabývat tím, jak máme přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
4: Řečí peněz.
7: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těchto finančních ekonom České spořitelny Michal Skořepa, autor stejnojmenné knihy, kterého vítám ve studiu. Vítejte, Michale, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: A my nemůžeme, Michale, začít jinak, než že se podíváme na to, jací jsou Češi vlastně hospodáři, tak jak cí jsme.
8: No tak především v tuhle chvíli a asi během těch dalších minut budeme hodně paušalizovat. To je potřeba říct, že samozřejmě mezi námi jsou experti na finance a jsou lidé, kteří mají skutečně velké problémy s tím ukočírovat svůj rozpočet, takže to je tak jako před závorku, aby bylo jasno, že bereme nějakého průměrného Čecha. A i tak se na to dá dívat ze dvou poměrně různých hledisek. Jedna možnost je říct, že jsme začátečníci. Když se podíváme na některá tvrdá data, týkající se třeba toho, že se nám spousta peněz ještě dneska pořád válí na běžných účtech, kde prakticky nic nenesou. Nebo že mnozí z nás si nechávají peníze v penzijním připojištění, což je taky vlastně finančně vzato velmi nevýhodný produkt. Snad kromě těch, kteří mají krátce před důchodem nebo v nějakých speciálních podmínkách, a našli bychom asi i další různé údaje, tak z toho všeho je vidět, že mnozí z nás ještě pořád si moc na ty peníze pozor nedávají, na tu jejich výnosnost a podobně. Čili v tomhle smyslu se dá říct, že jsme začátečníci, kteří se teprve učí, jak v tom světě se pohybovat, a možná, že se postupně, nebo určitě se postupně posouváme k zářným vzorům v zemích, kde prostě umějí s těmi penězi zacházet líp, což je zpravidla severo-západ Evropy.
9: Takže můžeme být konkrétní země některé, které by se daly doporučit?
8: No, já se k tomu možná dostanu za chviličku, protože teď jsem chtěl říct ten druhý pohled. My jsme ve střední Evropě a jsme obklopeni státy, jako je zejména Německo a Rakousko, což by teoreticky měly být naši vzorové, protože jsou v tom kapitalismu mnohem díl a všechny ty tržní instituce i finanční mají mnohem díl k dispozici a tak dále. No ale zrovna tyhle ty dvě země se ukazuje v porovnání se severozápadem Evropy, řekněme s Holanďany, s Brity, snad i s Belgičany, řekněme, se severní Evropou celkově, tak se ukazují jako extrémně konzervativní ve spoustě věcí. V používání hotovosti, v opatrnosti investiční, ve vztahu k bankám. Když se podíváme na historii bankovnictví v Evropě, dlouhá staletí dozadu, tak je tam prostě krásně vidět určitý zlom, že ten vztah k bankám ve střední Evropě je jiný než v západní Evropě, k burzám, k investování, k riziku a tak dále. Takže je vůbec otázka, jestli ten severozápad Evropy je pro nás tím správným vzorem, protože prostě možná, že jsme vrostlí do toho středoevropského prostoru a ten, ta určitá konzervativnost, opatrnost a tím pádem ale i nižší výdělečnost hold, to s tím jde ruku v ruce, možná, že nám je vlastní a že se nikdy do pozice těch Holanďanů a Švédů a Britů prostě ani nedokopeme.
9: A těch 20 let, které jsme prožili ve svobodě a prožili, dejme tomu, v kapitalismu a mohli jsme své peníze, prostředky investovat, zhodnocovat, změnil nějak ten přístup Čechů k penězům a k hospodaření s penězmi?
8: Tak samozřejmě dlouhodobě trochu se ty věci měnily, zejména s tím, jak se měnila, řekl bych, sofistikovala a zlepšovala nabídka toho finančního sektoru. Teď mám na mysli třeba typické hypotéky. To byla věc, která tady kdysi dávno prakticky neexistovala v 90. letech, pak se to opatrně začalo rozvíjet. Ten produkt byl čím dál dokonalejší, že ho pamatujeme možná někteří z nás doby, kdy se vlastně nedala hypotéka převádět. Když visela na nějakém domu, tak prostě zůstala tomu člověku na hrbu, dokud ji nesplatil. Dneska už to jde a to je klasická ukázka modernizace nějakého produktu, která způsobuje, že do toho jde víc a víc lidí, protože to riziko, že mě zůstane ta hypotéka navždycky, prostě se zmenšilo. Takže to je první věc, že ta nabídka se zlepšovala, samozřejmě většina z nás toho dříve či později začala využívat, ale druhý velký, řekl bych, zlom, razantní, nastal před pár lety, zhruba v roce 22 v některých důležitých ohledech, a to byla ta vlna vysoké inflace. Musím jako autor, který celá léta se exponuje na poli finanční gramotnosti, musím přiznat čestně, že prostě vlna jednoho nebo dvou let s vysokou inflací udělala mnohem víc pro českou finanční gramotnost investiční, než veškerá literatura, o kterou se snažím já a mnoho jiných kolegů a učitele ve školách a tak dále.
9: Protože tam jsme přicházeli na úsporách o hodnotu velmi, velmi
8: tam
9: rychle.
8: O rychlou ztrátu velkých peněz a bylo to na vlastní kůži, jak si na vlastní oči, nebylo to jenom tak tréninkově, co kdyby někdy náhodou jsem se dostal do té situace. Takže tam nastal velký zlom, je vidět, že prostě jsme se rozinvestovali, když to hodně zjednoduším. To bych řekl, je velký posun. Dáváme si na to větší pozor, víc sledujeme, kde co, kolik nese, takže v tom to nás hodně posunulo.
9: Mm-hmm. A takže finanční gramotnost určitě hraje zásadní roli, ale co například další faktory, jako je vzdělání, sociální prostředí, anebo sama výše majetku, výše příjmu, které máme?
8: Určitě, když se člověk podívá na literaturu, která se tomuhle věnuje, tak je vidět, že vzdělání, marná sláva v průměru, zase zobecňujeme, ale ano, v průměru vede k tomu, že ten člověk dokáže líp analyzovat, co se děje, proč se to děje. Dokáže líp plánovat, dokáže líp předvídat, co se asi tak bude dít do budoucna. Dokáže si ty informace aspoň najít, když už to neví, tak lépe zachází s informačními zdroji, nenechá se tak rychle oblafnout nějakým nesmyslem a tak dále. Takže z tohle pohledu určitě vzdělání obecné bez ohledu na finanční gramotnost pomáhá, jako ve spoustě jiných věcí hold vzdělání je velkým pomocníkem. To je první věc, co se týče bohatství nebo majetku, to taky pomáhá, bohužel je to tak, protože samozřejmě zpravidla, pokud má někdo hodně peněz, tak ty peníze zpravidla má rozložený do různých produktů, některé z nich jsou relativně likvidní například, takže když pak přijde těžká chvíle, tak on má kam sáhnout.
9: Může
8: a není to se ztrátou, protože nějaká níže příjmová skupina může mít, nebo rodina může mít termínovaný vklad, který velmi pečlivě, poctivě chrání pro studia, řekněme, dítek do budoucna, no ale pokud přijde na nějakou těžkost finanční, tak ona ten vklad třeba musí vypovědět A u termínu a vkladu je to velmi drahá věc, takže prostě ztrátou, má menší samozřejmě prostor pro akci.
9: Takže vlastně možná důležitější způsob nakládání s prostředky, které máme, než ta výše toho samotného finančního příjmu. Samozřejmě zase můžeme mluvit spíše všeobecně, protože když má někdo extrémně vysoký příjem, tak se opravdu nemusí bát toho, že nebude mít na zaplacení elektřiny na konci měsíce.
8: Elektřiny ne, ale známe případy, já nejsem velký sportovní fanda, ale mám pocit, že existují příklady hokejistů nebo fotbalistů, kteří měli velmi vysoké příjmy a skončili velmi špatně.
9: Nakolik to naše finanční rozhodování ovlivňuje nějaká emoce a nakolik vlastně ta racionální ekonomická úvaha? Jsme schopni se u toho hospodaření oprostit od těch emocí a jít čistě po tom finančním zisku?
8: No, nejsme, stručně řečeno, samozřejmě jak kdo, jak kdy, podle toho, v jaké situaci se octneme, protože moderní marketing má velkou sílu, samozřejmě lidé studují i to, jak ovlivnit lidské myšlení a donutit lidi k tomu, aby pokud možno něco udělali rychle a tak dále. Čili ano, stáváme se obětí různých mod, říká se tomu v psychologii vagónový efekt, když všichni jedou nějakým vagónem.
9: A tomu
8: vagónem
9: se nevyhneme.
8: No tak někteří z nás se snaží tomu vyhnout, někteří jiní dokonce naopak v tom vidí kouzlo. Prostě jsou členem nějaké skupiny. Ono to dává smysl určitý. Pokud hodně lidí něco dělá, tak velmi často je to relativně rozumná věc, protože jinak by to tolik lidí nedělalo. Bohužel zdaleka ne vždycky to samozřejmě platí, ale spousta z nás spoléhá na tuhletu takovou takzvanou heuristiku, na takový zjednodušený přístup. Když všichni kupují Teslu, řekněme, snad to můžu říct tady jako čistě hypotetický příklad, no tak si taky koupím, protože asi na tom něco je, když si všichni kupují.
9: A nebo kupují Eniak, ať jsme trošku vyvážení.
8: Tak, ano, přesně tak. Takže tohleto riziko tam vždycky je a mnozí z nás, říkám, to dělají víceméně i na schvál, protože oni té racionální úvahy ani nejsou třeba schopni. No tak prostě spoléhají na to svoje okolí, aby náhodou o něco nepřišli, že dneska je moderní termín fear of missing out, neboli bojím se, abych o něco nepřišel, tak když to všichni dělají, tak já to radši udělám taky. Dokonce se objevuje v posledních letech, to už je vůbec jako velmi zajímavá věc pro tradiční ekonomii, skoro bych řekl až nepochopitelná, absurdní, zejména ve spojitosti s prezidentem Trumpem, že zejména ve Spojených státech se objevují lidi a takových příkladů po světě je pravděpodobně mnohem víc v jiných oblastech, ale u toho Trumpa to hodně svítí, kteří prostě si kupují akcie určitých firm jenom proto, že jsou nějak ty firmy spojeny s Trumpem. Prostě oni ho mají rádi, je to pro ně bůh, v tom symbolickém smyslu jenom samozřejmě. Prostě nějaká celebrita, a oni si to koupí jenom pro ten dobrý pocit, mám něco, co se ho týká, skoro jako bych měl jeho podpis, řekněme, tak to nejde podpis, tak aspoň si koupím nějaké akcie, což vnáší, zejména v dnešní době, kdy je možno investovat relativně snadno, tak vnáší obrovský zmatek na ty trhy, protože najednou ta ekonomická logika, o které jste mluvil na začátku té otázky, je úplně překrytá úplně jinými faktory, a ztrácí se.
9: A já se vrátím na úplný začátek. A jakou ekonomickou logiku dává to, že Češi patří k nejspořivějším národům vůbec? V Evropě jsme na tom společně s Němci a Švýcaři, hned za nimi jsme my Češi. Má to také logiku, a nebo je to také vlastně emoce?
8: No, především já bych rád zdůraznil, že to není odvěká záležitost tohleto. No, já jsem to nedávno zkoumal pro jistotu, protože vím, že se o tom dost mluví, jakože Češi jsou vylekaní a opatrní extrémně a tak dále. Zhruba do covidu jsme byli na evropském průměru. Covid to rozházel, tyhle věci. Covid byl první, který to rozházel. On rozházel spoustu věcí. Rozházel fiskální politiku, do jisté míry měnovou politiku potom v dalších letech a tak dále. Čili ten přinesl velký zmatek do těch čísel a posunul různé země na různé úrovně z hlediska spoření. A Čechy ano, spolu s některými národy hodně posunul nahoru, ale to si myslím, že tam bohužel šlo po sobě v rychlé kadenci několik různých věcí, které na sebe navazovaly a budí dojem, že se jedná o jednoduchý faktor, ale ve skutečnosti, než tam byl covid, museli jsme šetřit celá Evropa, tam jsme ještě moc nevynikali. Ale vynikali jsme hned po tom, co se dělo dál, protože Česká národní banka, jak si mnozí z nás možná vzpomenou, začala zvyšovat úrokové sazby prakticky první spolu s Maďary. Ano. Minimálně v celém civilizovaném světě, jaksi bohatém.
9: Bylo to téma velkých a ohnivých diskuzí, jestli v ekonomické obci, jestli je to správně.
8: Ano,
9: ne.
8: Ano, ale pro běžného smrtelníka to znamenalo, najednou je možno vydělat na kdysi vysmívaných bankovních účtech těch spořících, která je velmi pěkné peníze. 4-5% a tak podobně, což už u investice, je to taky investice, která je prakticky jistá, prakticky nulové riziko a extrémním způsobem likvidní, kdykoliv jsem si ty peníze mohl stáhnout. No tak to je krásný výnos. Takže zejména ti z nás, kteří ty peníze měli, to je další věc, na kterou je potřeba upozornit. Ty úspory, to se netýká nás všech. Naprostou většinu českých úspor tvoří velmi zjednodušeně řečeno horní polovina domácností. Mm-hmm. Dolní polovina byla ráda, že je ráda, ta nic moc nespořila, nespoří. Takže to se týká těch lidí, kteří mají dost peněz i jako řekl bych na zbyt a prostě jenom přemýšlí, kam to dají. No tak když viděli ty úrokové sazby, tak místo, aby to utráceli, jak si řekli, no tak odložíme na nákup vozu a místo toho prostě ty peníze dáme do banky, protože s velkou jistotou mít několika procentní výnosy, to už je pěkná záležitost. No a teď vlastně v poslední době ona to trošičku klesá už ta míra úspor, což bych já i čekal, pokud tohle je to hlavní vysvětlení, ale ono na něj navazuje to, co, o čem jsme mluvili, o tom rozinvestování. Že v tom mezidobí, v důsledku té vysoké inflace, ti, kteří aspoň trošku jsou schopni něco uspořit, tak si začali mnohem víc všímat toho, jaké jsou možnosti a kde cokoliv nese. A zejména poté, co ty spořící vklady už tolik nenesly, no tak lidé najednou našli mnohem větší vervu k tomu, aby investovali ty peníze místo, aby je utráceli. Takže tam je vidět, když si srovnáme data, řekněme za rok 19 a za rok 24, 25, tak je vidět, že lidé mnohem víc dávají peněz do podílových fondů. Takže v tomhle smyslu prostě ta inflace nás hold naučila investovat. A navenek to působí dojmem, že víc spoříme, ale my vlastně se jenom chystáme, to není, já bych neřekl, že to je proto, že se něčeho hrozně bojíme. Když se podíváme na čísla o náladě v ekonomice, tak Česko je na tom velmi dobře v evropském kontextu, jo. Čili to není tak, že bychom byli národ lidí, kteří teď se strašně všeho bojí a prostě nechtějí utrácet, protože co kdyby náhodou něco. Spíš je to tak, že prostě jsme se naučili investovat a máme trošku lepší ty tykadla na to, co s penězi, jestli doma v šupletí nebo je utratit, a nebo je investovat, mít z toho poměrně dost peněz navíc. A za rok mít třeba na ten další vůz.
7: Společně s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou vám servírujeme dnes finanční jednohubku v podobě hospodaření a toho, jak správně hospodařit. Vy ve své knize v jedné z úvodních kapitol formulujete tři základní pravidla pro zacházení s penězi. Jedno pravidlo je rezerva, o které jsme se už částečně dotkli, pak je tam revanč a pak je porozumění. Pojďme ve stručnosti říct, co vlastně představují.
8: Já jsem samozřejmě, protože už se v tom oboru pohybuju léta, tak jsem dostával otázky, co jsou ty nejdůležitější věci. Protože ono to je široké pole, složité pole, tam se dá mluvit o spoustě věcí, ale tyhle ty tři věci jsem vytáhl jako věci, které mě přijdou, že jsou fakt nejbolestnější asi. První je teda rezerva, to znamená, že my bychom měli hned, jakmile máme první příjmy, i kdyby to bylo kapesné, já navrhuju osobně i tlačit do toho i děti, když mají kapesné, aby si z toho kapesného vytvářeli svou pidi rezervu, ze které potom v dospělosti začne být. Prostě musí tam být ten vrozený zvyk, že výdaj číslo jedna, než začnu mluvit o jakémkoliv konkrétním výdaji, ať je to zmrzlina nebo auto, tak první výdaj je rezerva, budování rezervy.
7: Já mohu říct, co jsem udělal se svými syny. Mm-hmm. Já jsem jim dával kapesné 200 korun měsíčně a říkal jsem, když si uspoříte 50 korun, tak na konci měsíce vám přidám ještě 50 korun.
8: Jasně.
7: Takže se naučili to odkládat tu 50 korun, aby na konci měsíce měli a něco z toho měli. Možná i to je jedna z cest, kterou jsme můžeme dát pod naším posluchačům.
8: Tak. A pak už je tam prostě ten zvyk, že ne všechno, co jsem si vydělal, můžu hned rozházet, protože přece tam vždycky na začátku bylo nějaké rozhodnutí o nějakém odkládání. To je rezerva, o té se možná ještě budeme hodně bavit. Druhá věc je revanč. Ono to bylo, je to na R, rezerva je na R, revanč je na R, a to třetí bylo rozumět věcem, to je taky na R. Tak revanč, to je odkaz na to, že mnozí z nás občas zapomínáme na to, že prakticky vždycky, až na velmi řídké výjimky, prakticky vždycky, jakmile něco někde v ekonomice probíhá, nějaký vztah, nějaká transakce, tak vždycky je to něco za něco. A pokud mě někdo něco nabízí zdarma, tak prakticky vždycky s historicky naprosto vzácnými výjimkami za to něco chce a pravděpodobně si vezme. On dobře ví, co si vezme, a jenom na mě zjistit, co si to bere.
7: Občas tomu říkáme selský rozum, aby jsme se na to
8: přesně
7: podívali.
8: Přesně tak.
7: Že nic není zadarmo.
8: Občas najdeme v médiích zprávu, že někde někdo chodil po ulici v New Yorku a rozhazoval bankovky. Úplně zadarmo. Možná, že dokonce ani to nebylo úplně zadarmo. Bůh ví, co tam bylo v pozadí za nějaký fikaný záměr. Ale zkrátka dobře, jakmile někde něco vidíme extrémně levného, tak je potřeba vždycky se nejdřív ptát, jestli skutečně je to tak levné, anebo já budu platit nějak jinak někde jinde, někdy jindy. Mm-hmm. Ten člověk chce, abych já se mu revanžoval. Proč by mě něco dával levněji, než to dávají jiní? Čili vždycky si položme tuhle otázku, jak to, že je to tak výhodné. To mám skutečně zrovna já tak historické štěstí, anebo se tady na mě šije nějaká bouda.
9: A to rozumět.
8: To je revanč. A rozumět, to je, bych řekl, nejobecnější, nejsložitější. Měli bychom podnikat jenom ty transakce, ať už jsou to investice nebo dluhy, kterým rozumíme, kde víme, jak to bude fungovat, jak je postavena motivace té protistrany, jestli skutečně si chce vydělat jenom na té úrokové míře a na tom každoměsíčním poplatku. A nebo jestli tam někde na straně 17 pod čarou ještě nějaký nenápadný pidí poplateček maličkým písmem, kde je napsáno, pokud byste se náhodou zpozdili o minutu se splátkou, tak vám budeme muset vzít ten dům, který je tady popsán potom v příloze, jo, kvůli půjčce za 50 tisíc a podobně. Čili rozumět tomu, jak je to celé vymyšleno, jak ta druhá strana myslí asi tak, co se, jestli se tady na mě nechystá něco zlého, což bohužel v dnešní době, kdy všechno je dlouhé, všechny dokumenty jsou dlouhé, tam spousta různých výjimek, takzvaných disclaimerů prostě, za tohle nemůžeme a tohle vám neslibujeme a na tohle si dejte pozor, to málo kdo má sílu číst, všechny ty obchodní podmínky mnohastránkové, tak tohle pravidlo dodržet je těžké, ale měli bychom se snažit.
9: Která z těch pravidel vlastně lidé porušují nejčastěji? Je to právě to porozumění nebo revanš?
8: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to rozumění ne. Už jenom proto, že v té nejcitlivější oblasti, což jsou dluhy, se ta regulace natolik změnila, že my vlastně ani moc nemáme prostor pro to udělat chybu. Protože
9: pravda, když člověk jde do banky a jde si vzít úvěr, tak má velkou jistotu, že si nenaběhne.
8: Tak, solidní poskytovatel, nemusí to být asi úplně nezbytně banka, ale prostě solidní poskytovatel, který je normálně regulovaný Českou národní bankou, který nic neschovává, který má třeba vysoké úrokové sazby, protože poskytuje rizikovým klientům a tak dále, tak prostě ten je regulován a ten si nemůže dovolit, ten má povinnost prozkoumat moji úvěruschopnost a tak dále. Takže tam si myslím, asi se pořád vždycky budou dělat chyby, ale já si myslím, že největší problém s tou rezervou.
9: Pojďme k ní. Právě ve své knize upozorňujete, že vytvoření finanční rezervy je opravdu pro mnoho lidí překvapivě složitý úkol. Hraje v tom roli opět ta psychologie, tedy mám peníze, které mi tam v úvozovkách leží ladem?
8: Je to tak, protože rezerva nebo budování rezervy, rezerva je ten výsledek, to je ta kupa peněz, ale my se spíš asi bavíme o každoměsíčních výdajích a ten první výdaj. Pokud teda zrovna nejsem v kritické situaci, pokud zrovna nemám nějaký velký krátkodobý přechodný problém, to teď nechme stranou, tam se ta rezerva může naopak čerpat, na to je rezervní svatá, tu si nemám brát do hrobu, je prostě na kritické situace. Pokud nejsem v kritické situaci, je v celku normální situace, kterou čekám, že bude trvat ještě x měsíců nebo let, tak v tom případě bych já tu rezervu neměl čerpat a naopak bych ji měl spíš budovat, pokud ji nemám vybudovanou, takže je to výdaj úplně číslo jedna, takže jenomže má tu nevýhodu psychologickou. Že je šíleně abstraktní. Říct jako, teď dávám, já nevím, 1000 nebo 5000 korun a já vlastně nevím na co. Já je dávám, řekněme, na spořící účet, to si myslím, že je nejlepší místo pro rezervu, ale já nevím, kdy to přijde, možná to ani nepřijde. Mám kamarády, kteří v životě žádnou rezervu nepotřebovali, nebo mám kamarády, kteří potřebovali tolik peněz, dostali se do takového průšvihu, že jim byla nějaká rezerva úplně na nic a ta moje, kterou si vybuduju, by byla hrozně malá. Ale tyhle ty extrémní úvahy nemění nic na tom, že bychom každý si měli tu rezervu budovat. Je to náš nějaký polštář, nějaký náš buffer, jak se říká hezky anglicky, ale ta abstraktnost, ta obtížnost si představit, proč to vlastně dělám, k čemu to asi budu potřeba, když já netuším, prostě teď ještě nevím, tak si myslím, vede mnohé k tomu, že si říkají, no nic, ono to nějak dopadne, třeba se ani nic nestane, anebo je druhá možnost tím úzce spjatá, to je pak ta kritická situace. Rozpoznat, kdy jsem v té kritické situaci. A mnozí z nás mají pocit, že jsou v kritické situaci 20 let a 20 let říkají, nemám, kde bych na to vzal, ani korunu nemůžu dát stranou, nejde. Tak to podle mého soudu tohleto, tenhle ten způsob vyjadřování je výrazem jaksi neznalosti finanční nebo neschopnosti dobře hospodařit, protože já můžu být v kritické situaci pár týdnů, pár měsíců, stane se mi nějaký průšvih, ale ne prostě léta a léta za sebou. Tam je něco jiného špatně. Můj životní styl je nastaven špatně. Já si musím životní styl nastavit tak, abych byl schopen tu rezervu vybudovat.
9: A to souvisí tedy s tím rozdílem, zda utrácíme mezi spotřebou, investicí, do budoucna, anebo na zachování životního stylu, o kterém mluvíte. Ano. Tam bychom to měli zhodnotit, takže vlastně otočit tu logiku, rezerva není to, co mi zbyde na konci měsíce, ale rezerva je první částka, která odejde na ten spořící účet. Pochopil jsem to tak správně.
10: A mnozí z nás asi někde už zachytili pravidlo 50-30-20. To znamená 50 na pravidelné výdaje, 30% příjmů na úspory, na investice, na takové ty věci, co nejsou úplně nezbytné, a 20 na rezervu. Až na to, ono to jde tak pěkně po sobě 50-30-20 dolů, ale ta 20 má být naopak na začátku, úplně striktně. Když to takhle, že to řeknu, jak to působí dojmem přesně tím, no tak ta rezerva až teprve, když náhodou mě zbydou peníze, tak to zkusím.
9: Michale, my se blížíme k závěru. Ten čas utekl strašně rychle. Mě přiznám se posluchačům, že jsme měli připraveno daleko více otázek, ale věřím, že jsme odpověděli na podstatnou většinu z nich. My bychom ale na závěr určitě měli říci ty rizikové momenty, které často nevidíme a které poruší ty naše pravidla toho správného hospodaření. Kde se ty rizikové momenty skrývají nejčastěji? Tedy jaké situace jsou nejvíce rizikové pro to, aby jsme porušili byť jenom ta tři pravidla?
10: No, tak určitě těch rizik je daleko víc na straně výdajů, řekl bych, protože tam je prostě problém s tou naší kázní, tam se může stát, že nenadále na nás vybafne buď nezbytnost rychle opravit auto, protože ho prostě potřebujeme, bydlíme na vesnici a tak dále, neobejdeme se bez něj, nebo nějaká ukrutně lákavá příležitost, právě zapomeneme na to si přečíst pořádně smlouvu a jdeme do něčeho, co se nakonec ukáže jako velké finanční dobrodružství. Takže myslím si, že jsou primárně na straně výdajů, ta příjmová stránka, pokud minimálně co se týče zaměstnanců, samozřejmě podnikatele, tam je to jaksi volatilně, jaksi kolísavější ten příjem taky. No ale jinak ten rejstřík je hrozně široký. Já si myslím, že každý z nás se dostává do jiných obtíží a vytipovat úplně, co by bylo nejčastější.
9: Dobře, tak jinak. Co by měl posluchač po dnešním rozhovoru zkontrolovat, anebo si spočítat ještě dnes večer, aby zjistil, že to dělá dobře?
10: No já si myslím, že prostě se věnovat té rezervě. Mnozí z nás ji vůbec nemají, nebo ji mají extrémně nízkou, 3 až 6 měsíců se doporučuje čistých příjmů téhle té výši, takže se podívat, jestli má. Pokud ji nemám, jestli ji buduju, a pokud ji mám, a řekněme buduju, ale hlavně mám, tak jestli mám správně uloženou. Jestli není uložená někde, kde ji budu půl roku dobývat, to není dobrá rezerva, nebo jestli ji nemám někde, kde její hodnota prudce kolísá, to taky není dobrá rezerva, protože ve chvíli, kdy budu potřebovat, najednou zjistím, že tam je o třetinu méně.
9: Takže rezerva v akcích je nesmysl.
10: Přesně tak.
9: Michale, já vám moc děkuji, že jste dnes přišel. Dneska jsme ukázali, že cesta k finanční pohodě nezačíná investicemi ani složitými finančními produkty. Začíná u obyčejného hospodaření, kontroly výdajů, vytváření rezervy, o které jsme mluvili hodně, rozumných rozhodnutí, které budeme dělat s našimi financemi. V příštím díle se podíváme na další krok, a to je, jak bychom měli pracovat s dluhem a s úvěry, aby sloužili nám a ne nakonec my jim. K tomuto a dalším dílům se samozřejmě můžete kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz a já za dnešek děkuji ekonomu České spořitelny Michalu Skořepovi. Díky moc.
10: Díky za pozvání.
9: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
4: Pro a proti.
11: Od července platí živnostníci nižší odvody na sociální pojištění. Vláda jim tím chce ulevit. Kritici ale mají obavu z toho, jaký dopad může mít změna na stav veřejných financí a na výši důchodu podnikatelů s nižšími příjmy. Jsou podobné úlevy dobrou motivací pro osoby samostatně výdělečně činné, nebo vytvářejí velké rozdíly mezi živnostníky a zaměstnanci? Zeptáme se viceprezidentky Hospodářské komory Zuzany Krejčiříkové a ekonoma z Akademie věd Robina Majaleha.
4: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu.
12: Odkud pochází výraz trolling?
4: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
12: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
4: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Hasiči stále nemají pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína. Ceny povinného ručení v Česku rostou, jsou na historických maximech. Tenistky Noskova s Muchovou se v sobotu utkají ve wimbledonském finále. A zítra bude polojasno, místy až oblačno, teploty do 29 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ve Zlíně dál hoří jedna z výškových budov baťovského areálu. Navíc se velká část z ní zřítila. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. Požár ještě nemají pod kontrolou. Ve Zlíně je náš reportér David Jabůrek.
13: Dým v tuto chvíli není tak hustý, jako byl prakticky po celý den. Zásah hasičům ale komplikuje narušená statika zbývající části objektu, u kterého podle vedoucího zásahu rovněž hrozí zřícení. Dál tak hasí pouze vrtulníky z bambivaky, které budou létat do setmění. Zůstávají tu desítky jednotek hasičů, požár zřejmě budou likvidovat ještě nejméně 3 dny. Nadále také platí doporučení pro obyvatele Zlína a okolí nevětrat a nevycházet ven. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
5: Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Majitelé průměrného rodinného vozu za něj zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně. O tisícovku více než před 6 lety. Za nárůst můžou hlavně vyšší náklady pojišťoven na opravy. Češi proto hledají možnosti, jak ušetřit. Třeba tím, že častěji mění pojišťovnu, říká Karel Šultes z internetového srovnávače Klik.cz.
14: Jen v prvním pololetí tohoto roku si u nás sjednalo pojištění přibližně 145 tisíc lidí. A proč tomu tak je? No, klient může průměru ušetřit přibližně 25% na své pojistce, což bývá od 2 až do 3,5 tisíc korun.
5: Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
15: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
5: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslují.
16: České tenistky Noskova s Muchovou se utkají v sobotním finále Wimbledonu. Linda Noskova vyřadila 2-0 na sety Kostěukovou z Ukrajiny, Karolína Muchová 2-1 na sety Američanku Goffovou. Na fotbalové mistrovství světa začne večer první čtvrtfinále. Francie se utká s Marokem. Favority jsou šampioni z roku 2018 a finalisté minulého světového šampionátu, tedy Francouzi. Maročané si ale věří, říká záložník africké země Brahim Diaz.
17: Taky máme zkušenosti. Hráli jsme spoustu velkých zápasů. Když se podíváte na naší základní sestavu i na střídající hráče, taky máme zkušenosti. Máme jich dost na to, abychom ukázali, že dokážeme vyhrát.
16: Duel Francie-Maroko ve čtvrtfinále světového šampionátu začne v Bostonu ve 22 hodin českého času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu často uslyšíte živé vstupy. A Maroku bude chybět kvůli zranění nejlepší střelec na turnaji, 3-gólový útočník Saibari.
6: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a zdržení na silnici do Humpolce. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za Ostrovačicemi na kilometru 173,5 nepojízdný kamion. Místo je označené šipkou, kamiony mírně vybočují z pruhu. Podobná situace i na D8 z Ústí nad Labem do Prahy. Na prackovické estakádě na kilometru 56,5 stojí nákladní auto označené šipkou. Se zdržením počítejte na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem opravují vozovku, průjezd řídí semafor. Aktuálně je to na 10 minut v obou směrech. A v Praze už se sklidnila situace ve Kbelské ulici. V omezení už průjezdu nic nebrání. Kolony se rychle rozjely, projedete prakticky bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
18: Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severu a severovýchodě 21 až 24. A na horách naměříme většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
1: A dnes na téma devadesátky a kriminalita. Ta zaznamenala v 90. letech v České republice bezprecedentní nárůst. Policie se musela potýkat s vlnou násilí, rozsáhlých majetkových deliktů a nových forem organizovaného zločinu. Více v repríze dokumentárního pásma z cyklu Téma Plus. Společně se svobodou přišla do Československa na počátku 90. let také zvýšená kriminalita. Trestných činů bylo najednou nejen víc, ale přibyly také nové, do té doby neznámé. Jak se s nimi vyrovnali policisté, jak my ostatní a jaké vzpomínky nám na 90. léta v tomto směru zůstaly? Otázky pro Víta Pohanku a jeho pořad.
4: Téma Plus.

Psal se rok 1992 a písnička Láska je láska zněla ze všech tehdy už i soukromých rádií. Obrovským hitem se stal také nezapomenutelný videoklip, který s Lucií Bílou a Ilonou Čákovou natočil režisér Filip Renč. Zatímco veřejnost a média řešila nezrovna promyšlený a hloupě načasovaný zákaz jeho vysílání ve veřejnoprávní televizi, mě trápila jiná věc. Ne, že bych se považoval za hudebního odborníka, ale amerického zpěváka Prince se měl v oblibě už od doby gymnaziálních studií na začátku 80. let. A já se nedokázal ubránit palčivému pocitu, že jsem tu chytlavou melodii, za jejíhož autora se v Československu v roce 1992 označil Ondřej Soukup, už někde slyšel. A aby také ne. No!

0: Princova Alphabet Street vyšla v dubnu 1988. Shodou okolností jenom pár týdnů předtím, než jsem poprvé dorazil na Londýnskou univerzitu jako výměnný student z Olomouce. A tak jsem tu velmi podobnou melodii nasál z britských médií už o 4 roky dřív, než ji s textem Barbory Osvaldové naspívala Lucie Bílá.
1: My dvě divně holky jsem pozorujem ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do voka, ochutnávaj si hlavy.
0: Podoba těch dvou písniček není stoprocentní, ale tvrdit, že je čistě náhodná, nepůsobí mírně řečeno důvěryhodně. Na počin Ondřeje Soukupa z těch 90. let se dá dívat různě. Smířlivě, jakože ho ten princ možná prostě až moc inspiroval. Ale také se na něj dá dívat méně smířlivě a říct, že ten hudební nápad princovi Ondřej Soukup jednoduše a prachsprostě ukradl. Obrazně řečeno, jako kdyby přivezl americkou automobilovou ojetinu, přelakoval ji, vyměnil pár dílů a vydával za zbrusunový bourák, který sestavil on sám. Nechám na vás, jak to vidíte vy. Poznamenám jenom, že, jak jsem se dočetl, reedice alba s písničkou Láska je láska vyšla v roce 2017 a za autora hudby už je označený princ, nikoli Ondřej Soukup. Proč to tady celé vyprávím? Protože jsem přesvědčený, že dneska by něco takového prostě nešlo. To víte, dneska máme YouTube, v těch 90. letech to se děly věci. Nově svobodná společnost si najednou zvykala na nová pravidla, vysvětluje doktor Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd.
2: V podstatě jsme přešli z takového režimu, kde platilo, co není výslovně dovoleno, je zakázáno, do režimu, který měl zásadní model obrácený, to znamená, co není explicitně zakázáno, je dovoleno. Ta obrovská příležitost samozřejmě znamenala taky příležitost pozitivním slova smyslu, ale taky příležitost dělat nějaké věci, které by se dělat neměly.
0: V příští hodině si ale také připomeneme, jak to vypadalo z pohledu policistů na nádražích po velkoryse pojaté amnestii prezidenta Václava Havla na začátku roku 1990. A také to, že hlavně podnikaví a vynalézaví spoluobčané rychle přicházeli na různé způsoby, jak si mírně přilepšit na úkor státu.
3: To jsem zažíval mockrát, kdy vám přišli před daňovými přiznáními, že různí typy podnikatelů a oni mi vykradli celý auto a já tam měl kufr ze vším, co jsem měl účetnictvím. Říkám, no dobře, tak to byly kopie. Ne, to byly originály. Aha.
0: Radek Galáš je plukovník ve výslužbě, ředitel policejního muzea a v roce 1990 nastoupil v Praze jako řadový policista. On a doktor Kostelecký budou našimi hlavními průvodci po době, kdy to v naší zemi se zákonem a jeho vymáháním vypadalo všelijak. Uslyšíte ale také o tom, jaké to bylo, když vám někdo přímo před domem v noci ukradl takový automobil Škoda, v té době v hodnotě víc než ročního čistého platu, a udělal to na díly a auto zmizelo. Od mikrofonu zdraví a při poslechu vítá Vít Pohanka. Prvního ledna 1990 se Československo probouzelo do zcela nové reality. Prezident Václav Havel v projevu vysvětlil, že naše země nevzkvétá, ale upadá. Že je zemi potřeba připravit na nové svobodné volby, plánované na červen. A potom mimo jiné řekl.
4: V naší zemi je mnoho vězňů, kteří se sice vážně provinili a jsou za to potrestáni, kteří však museli projít, navzdory dobré vůli některých vyšetřovatelů, soudců a především advokátů, pokleslou justicí, jež zkracovala jejich práva, a musí žít ve věznicích, které se nesnaží probouzet to lepší, co je v každém člověku, ale naopak lidi ponižují a fyzicky i duševně ničí. S ohledem na tuto skutečnost jsem se rozhodl vyhlásit poměrně širokou amnestii. Vězně zároveň vyzývám, aby pochopili, že 40 let špatného vyšetřování, souzení a věznění nelze odstranit ze dne na den. A aby chápali, že všechny urychleně chystané proměny si přeci jen vyžádají určitý čas.
0: A třeba v Olomouci, kde jsem tenkrát studoval a bydlel, se začaly dít věci. Jak jste mohli slyšet i ve zprávách tehdejšího československého rozhlasu.
5: Celkem 52 odsouzených a občanů držených ve vazbě dnes na základě vyhlášené amnestie propustili na svobodu z nápravně výchovného zařízení v Olomouci. Aby se co nejdříve dostali ke svým rodinám, byl plně zajištěn odvoz na olomoucké hlavní nádraží ČSD. Tady však příslušníci bezpečnosti a ozbrojené ochrany železnic již měli za sebou pernou noc. V noci na dnešek se totiž jiná skupina, asi 80 propuštěných vězňů, dělala výtržnosti, zdemolovala čekárnu a rozbila skleněné výplně dveří. Proto se do úsilí o jejich vrácení do normálního života zapojilo i Olomoucké občanské fórum. Jehož mluvčí se zadrženými výtržníky hovořili a vzniklou situaci uklidňovali.
0: Mezi těmi zmíněnými příslušníky bezpečnosti byl Radek Galaš, dnes plukovník ve výslužbě a ředitel Muzea policie v Praze. Měl už za sebou zkušenost s lidmi, kteří měli problém se zákonem, ale to, co se začalo dít v lednu 1990, hlavně ve větších městech, nejenom jeho zaskočilo.
3: Na tohle nás teda nikdo nepřipravoval. Já jsem měl tisíce výhod oproti svým kolegům, kteří byli podstatně mladší. Já jsem nastupoval po 4 letech na dolech, protože mojí původní profesí bylo horník, jelikož jsem vystudoval báňskou průmyslovku v Příbrami, takže jsem dělal štajgra dokonce. Tak mladej, blbej, s prominutím, má báňskou průmyslovku, tak bude dělat štajgra, že jo. To byla obrovská škola, protože tam jsem poprvé přišel do přímého kontaktu s lidma, kteří měli co dočinění se zákonem, a to byli na té druhé straně. To znamená, my jsme tam měli obrovské množství bývalých trestanců. A jenom minimum z nich byli nějaký majetkový, to ani náhodou, ty na doly nechodili v té době, to je konec 80. let. To znamená, že většinou to byli násilníci, alimentáři, měli jsme tam několik pedofilů a podobný. Takže už tam se člověk učil s těma lidma vycházet, a teď si vemte, mě bylo 19 a oni byli mý podřízený, jo, to bylo kouzlo.
0: Budoucí policisté se na výkon služby tenkrát připravovali ve vojsku ministerstva vnitra. A po pádu komunismu byli policejní nováčci, obrazně řečeno, vhozeni do hluboké vody.
3: V lednu 90 nás poslali na poprvé do Přerova, což je obrovský železniční úzel, kde jsme měli být pomocní železniční policii, já to řeknu zcela otevřeně, při likvidaci důsledků amnestie, protože byli propuštěni trestanci všeho možného charakteru. No a tam se mi poprvé vracela moje zkušenost z těch dolů, že jo. Tam jsem najednou potkával lidi, s kterýma jsem 4 roky pracoval, a člověk trošičku věděl, jak na ně, ale nedá se to srovnat. Na těch dolech mě museli poslouchat. Tady najednou všichni měli pocit, že SMBák je na tož vojáky. Nemusí poslouchat vůbec nikdo. Ti policisté najednou stáli v takovým divným vákuu, kdy proti ním stáli tyhle zločinci, kteří mnohdy byli zavřeni právě jima. A na druhé straně stála veřejnost, která pořád viděla v policistech jenom ty, kteří stáli na národní třídě.
0: Jedna věc byla dát vězňům širokou amnestii a pustit je z vězení. Druhá věc, na kterou se skoro úplně zapomnělo, bylo dát jim vůbec nějakou šanci najít práci a bydlení.
3: Ten sociální systém na ně rozhodně nebyl připravený. A byly to tisíce lidí, nebyly to stovky, desítky. To by se dalo pochopit. Hlavně nebyly to lidi typu, jak říkám, rozkrádání majetku a ekonomická trestná činnost. To byly většinou lidi, kteří se měli kam vrátit, a nebo to nebyli rozený gauneři, že jo, xkrát trestaní recidivisti. No jo, ale pro ten zbytek, zejména recidivistů, násilníků a podobný, tak se sice otevřel nějaký obzor svobody v úvozovkách. No jo, ale tím to taky končilo, protože oni měli nějaký peníze, který dostali, oni si vydělávali, protože pracovat museli. No a to je tak všechno. Vemte si, že přijel do Olomouce, do Prahy, kamkoliv, do Brna, a hurá, tak první, co bylo, tak byla nádražní restaurace z pravidla, že jo? Protože 5-10 let prostě si nečichnul ke špuntu, kromě nějakého čuča, který si tam vyráběli, a nebo kvasky, a nebo kvašeného tabáku. A to bylo tak úplně všechno. Takže se tam ožrali. No a samozřejmě to nemělo daleko k násilí, protože mezi nima to je tvrdá hierarchie. Oni nechápali, že ta normální společnost to nechápe, normální společnost se jich bála zcela otevřeně a zcela právem se jich bála celá řada policistů, protože ti policisté byli najednou v takovým dvojím ohni a teď co s tím, že jo? Takže ta situace byla strašně těžká a sociální systém, ten na ně připravený rozhodně nebyl. Prostě běžte, jo? A tím to skončilo. No, taky drtivá většina z nich se velmi krátce vrátila zpátky, že jo. Riziko policisty, v tomhle případě vojáka, je to, že nese tohle riziko, na to přísahá. No jo, ale co obyčejný občan? ten, a to je z mýho pohledu ten nejhorší dopad, který ta amnestie měla, neuvěřitelné množství lidského neštěstí, utrpení, bolesti a ztrát na straně běžné veřejnosti. Když to přirovnám k válce, tak dobře, jako voják budu bojovat proti nepříteli. To mám v popisu práce a na to mám zbraň. Ale jakýkoliv civilní ztráty jsou nepřípustný. Tohle je úplně stejný.
0: První nápor zvýšené kriminality, hlavně v okolí velkých železničních uzlů, hned v lednu 1990 částečně pominul. Jenže následoval pozvolný, ale setrvalý nárůst počtu trestných činů všeho druhu. Pro připomenutí nám, kteří tu dobu ještě pamatujeme, a vysvětlení mladším posluchačům, o bezpečnost v Československu a řešení kriminality se ještě pořád staral Sbor národní bezpečnosti, kam patřila také nechvalně proslulá Státní bezpečnost. Ta byla rozpuštěná už 1. února 1990 jednoduchým rozkazem tehdejšího ministra vnitra Richarda Sachera. Veřejnou bezpečnost tak jednoduše zrušit nešlo, musela nějak fungovat. Bylo nutné ji odpolitizovat a začít přeměňovat ve standardní policii obvyklou v demokratických státech. Přejmenovala se až v červenci 1991, kdy začal platit nový zákon o policii České republiky. V tom mezidobí od začátku roku 1990 až do poloviny příštího roku nosili SNBáci, jak se jim ještě pořád říkalo, stejné olivové uniformy jako před rokem 89 a jenom těžko si získávali důvěru veřejnosti, vzpomíná plukovník Radek Galaš.
3: Pak nás odveleli sem do Prahy, na Zbraslav, a to byl další zážitek, protože my jsme směli sloužit jenom noční směny. Nastoupili jsme vždycky do nákladňáku, odvezli nás před Národní divadlo, před Novou scénu. Tam jsme vyskákali, plný palebný průměr, samopaly, bodáky, pásky SNB, že jo. Lidi vycházeli zrovna z Nové scény, že teď koukali, ježiš, tady je revoluce znovu, oni nás potlačí. My jsme odpochodovali pořádně do Bartolomějský, tam jsme odezdali všechny zbraně, dostali jsme obušek a odešli jsme sloužit s SMBákama. A vždycky jsme sloužili jeden SMBák s pistolí a jeden voják vojsk ministerstva vnitra beze všeho, jenom s tou páskou SNB a s obuškem. No a to už bylo období, kdy ta amnestie propukla ve velkým. Já jsem sloužil ve školský. To, co se dělo v centru Prahy, na hlavním nádraží, to si vůbec nezadalo s tím, co se dělo zrovna v Olomouci. Teď to bylo kousek od toho Frýdku v závěru, od Přerova. Veřejnost, a teď musím bohužel říct, že téměř kompletně veřejnost ztratila respekt čemukoliv. Ale ono vlastně dneska, když člověk studuje

0: veřejnost nechápala, že to myslíme vážně. A takový to označování za komunistický pohrobky a nevím co všechno, tak to bylo na denním pořádku, to byla věc, ale s kterou se člověk prostě musel vypořádat. No. A nakonec musím říct, že nášivka vojsk ministerstva vnitra tady v Praze, kterou jsme nesměli nosit viditelně, ta musela být přikrytá, aby neprovokovala, tak jsme ji naopak viditelně nosili a byla to jedno z mála věcí, která na ty bývalý propuštěný trestance fungovala a oni ji opravdu respektovali a báli se, protože se trapně domnívali na základě vysílání Svobodné Evropy, že jsme fakt cvičení zabijáci. Jo. A to my jsme nebyli, my jsme byli úplně obyčejní kluci, kteří prostě byli na vojně na 5 měsíců. Že jo. Takže to bylo fakt kouzelná doba v tomhle.
1: Svým způsobem bylo ale takové bouřlivé období ve společnosti pochopitelné a dalo se předpokládat. Vysvětluje doktor Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd.
2: Já myslím, že to bylo velmi přirozené. Každá změna režimu znamená, že se objeví příležitosti, příležitosti k novým věcem a příležitosti ke zločinu taky. A každá změna režimu znamená, že se nějakým způsobem oslabí ty silové struktury. Lidé se přestanou bát a policie také neví přesně, jak postupovat. Je taková opatrnější a zaběhnuté normy chování, které policisté třeba dělali a kterými mohli zastrašit případné pachatele, se najednou nedali používat, protože demokratické právní společnosti nebyly akceptovatelné. Ale taky samozřejmě každá změna společenská znamená vlastně chaos. A jsou nejasná pravidla, jsou nejasné zákony. Já neříkám, že by po změně režimu v roce 89 najednou vražda nebo loupež byly legitimní, to určitě každý věděl, že to je proti zákonu, ale obecná představa, že se mění pravidla, že je to jako nejisté. Velká část nárůstu té kriminality šla na vrub nějakým majetkovým trestným činům a tam už bylo někdy trošku nejasné, jako co je vlastně dovoleno a co není. A musela si ta společnost trošku jako zvyknout a musela se nastavit nějaká nová pravidla, a která se potom mohla respektovat zase.
1: Lidé mají dnes většinou tendenci připisovat zvýšenou zločinnost v 90. letech hlavně té amnestii. Mluví se o divokých 90. Někdy jste z médií opravdu mohli mít pocit, že se velká města stala doslova rejdištěm propuštěných recidivistů a zahraničních organizovaných zločineckých skupin. Doktor Kostelecký byl v té době čerstvým absolventem sociologie a začínal akademickou dráhu. Nabízí osobní a trochu jiný pohled na tu dobu.
2: Já bych řekl pravdu, nějakých problémů s propuštěnými vězni jsem si nevšimnul vlastně vůbec. Že se zvýšila kriminalita, tak to se zvýšila, asi bylo víc třeba kapsářů a tak dále, ale já jsem byl tehdy jako relativně chudý a neměl jsem pocit, že mi má kdo co vzít, takže mě to nějak jako neohrožovalo. Ale nejsem si stoprocentně jist, jakou roli hrála ta amnestie reálně a jak moc vlastně té kriminality se dá přisuzovat amnestii. Já jsem totiž snažil jsem se sehnat i nějakou literaturu lidí, kteří se tím zabývali nějak podrobněji strukturou té kriminality a pachateli a tak dále. A objevil jsem nějaké články z poloviny 90. let a z přelomu tisíciletí, které se dívaly na tu kriminalitu v 90. letech tak jako analytickým způsobem. A většina těch autorů právě říkala, že na rozdíl od toho, co je taková běžná představa veřejné mínění, podíl recidivistů na páchání té kriminality nebyl tak vysoký, byl třeba kolem 30%, to znamená 2/3 těch trestných činů vlastně udělali lidi, kteří nebyli předtím trestaní. To znamená, že velká část toho nárůstu kriminality se možná dá přičíst těm recidivistům, kteří přišli po amnestii, ale ještě daleko větší část toho nárůstu se dá přičíst lidem, kteří nikdy nebyli předtím potrestaní. To znamená, že to byla jako příležitost i pro ty, kteří jako zločinci nebyli. To je dost zajímavá věc, si myslím. A druhá věc ještě, která mě zaujala v těch článcích, co jsem četl, bylo to, že hodně se zločinnost spojuje vlastně s otevřením hranic. A samozřejmě otevření hranic rozhodně pomáhá nejenom obchodu a cestování a turistice, ale zločincům taky, protože je jednodušší se přesunovat nenápadně z jedné země do druhé a v jedné zemi třeba udělat nějaký kriminální čin a rychle zmizet

0: nějaké jiné, takže to je zcela zřejmé. Nicméně zase podíl cizinců na páchání té trestné činnosti, protože my když máme loupež, tak to je loupež, která byla zaregistrována v České republice, protože k ní došlo v České republice, ale když zjistíme, když se podaří zjistit, kdo byl pachatel, tak podíl těch pachatelů, kteří byli cizinci, vlastně zase taky nebyl zdaleka tak velký, jak se očekávalo. Méně než 10%. To znamená, že nejsem si vlastně úplně stoprocentně jist, jestli by se to všechno dalo přičítat těm věcem, o kterých se jako nejvíce vlastně ve veřejnosti hovoří. A myslím, že je podceněná to lákadlo, které do té doby slušné a netrestané občany pro ně bylo tak velké, že se prostě do té kriminality zapojili taky.
1: Říká sociolog Tomáš Kostelecký. Z pohledu ředitele muzea policie Radka Galaše, který v té době pracoval v uniformě v terénu v Praze, to ale bylo trochu složitější. Přinejmenším v případě těch nejtěžších zločinů a vznikajících organizovaných kriminálních struktur.
2: No, ono u těch vražd je to asi trošku jinak, protože když se podívám do historických análů našich od těch 90. let a i vlastních prožitků, tak najednou vidíte určitý okamžiky, kdy vám narůstá obrovský počet vražd. A teď se bavíme o Praze, ale ono to platilo obecně. Ale hlavně o Praze. A drtivá většina z nich je neobjasněná. Ono je to úplně jednoduchý, protože najednou se vám tady po 90. roce, po uvolnění všeho možného, se začínají objevovat úplně jiný zločinecký struktury. Začíná se vám tady objevovat v uvozovkách mafie, že jo? Začínají se tady objevovat gengy. Albánci, Číňani, Rusové, Jugoslávci a podobní kolíkujou si tu území. Mezitím taxikáři, pasáci, ty si začínají vymezovat území a začínají války, že jo? Takže tady nebyl problém zastřelený taxikář. A nebylo to, protože byl přepadený, ale bylo to, protože lez do cího revíru. Byli tady zastřelení Jugoslávci. Vždyť se jenom, když se podíváte, no ono nepodíváte, tyhle statistiky národnostní moc nenajdete a ty statistiky třeba, které máme tady u neuvěřených vražd, jsou veřejný. Když se podíváte na národnosti obětí, tak zjistíte, že určitý období 90. let jsou to převážně cizinci. To se strašně špatně objasňuje. Navíc přichází období, který do té doby nemělo obdoby, a to jsou nájemní vraždy. Vražda jako biznis. Orlický vraždy byly vlastně první vlaštovka.
1: Pro případ, že jste o nich neslyšeli nebo už pozapomněli. Radek Galaš tady zmiňuje sérii 5 vražd, převážně podnikatelů. V letech 1991 až 1993 je provedla pětice pachatelů. Těl se zbavovali tak, že je zalévali louhem v plastových sudech a vyhazovali z mostu do Orlické přehrady. Všichni pachatelé byli dopadeni, odsouzeni na dlouholeté tresty vězení, jeden z nich si dodnes odpikává do životí. V tomhle případě byli čeští kriminalisté úspěšní, ale neplatilo to vždycky.
2: Potom tady máte nájemní vrahy, kteří přijedou ze zahraničí, vykonají práci a během několika okamžiků mizí. Že jo? To prostě jsou věci, které jsou úplně běžné v celém světě, ale Československo, Česká republika na tohle rozhodně a ten sbor taky, že jo? Nebyl zvyklý a to jsou nové věci. To znamená, že střelba na ulicích a vraždy na ulicích, viz třeba Jonáková, no to do té doby nemělo příliš obdoby.
1: Další malá vsuvka, možná připomínka jednoho v té době velmi proslulého příběhu. Ludvika Jonáková byla manželkou pražského podnikatele Ivana Jonáka. Ten se před revolucí živil jako popelář, vyhazovač, taxikář a vexlák a byl soudně trestaný. Po roce 1989 s německým společníkem otevřel podnik Discoland Silvie, který kromě české kuchyně, dobrého pití a možnosti tance nabízel také striptease. Jonák se stýkal s politiky a celebritami, stal se sám známou osobností a zahrál si ve dvou snad nejhorších filmech té doby – Nahota na prodej a Divoké pivo. Užíval si prostě života plnými doušky a manželka Ludvika se s ním rozešla kvůli opakovaným nevěrám. Otevřela si stánek se zeleninou a hrozila, že Discoland po dohodě s německým společníkem prodají a Ivanu Jonákovi tak říkajíc podtrhnou koberec pod nohama. Jonák nelenil a objednal si její vraždu. Policie ho usvědčila a po zdlouhavém procesu byl odsouzený na 18 let vězení. Propustili ho v roce 2014 a po dvou letech zemřel v osamocení na komplikace spojené s těžkou cukrovkou. Ani dnes, s odstupem skoro 30 let, se nedá jednoznačně říct, jestli přelomem v nárůstu zločinnosti byla jenom změna poměrů hned po roce 1989 nebo příchod cizojazyčných zločineckých skupin o něco později.
2: Víte, určitě tyhle milníky byly, jo, ale jednak byste to musel opravdu hledat ve statistikách a zase na druhé straně upřímně nevěřím žádný statistice, kterou si nepadělám sám, že jo. Ale faktem zůstává, že tohle se strašně špatně mapuje. My to můžeme tady u nás v muzeu mapovat jenom třeba na spisový materiálu a to je jenom takový plus minus. Takže ten milník asi moc odhadnout nedokážu, ale jsou to velmi často období, které se navzájem prolínají. Jo? A teď vypouštím naše podnikatele, protože pak tady máte podnikatele, který byli navázaný ještě na Mrázka, že jo? A podobný, kdy to už doznívá vlastně ještě ten organizovaný zločin z přelomu 80. a 90. let, doznívá vlastně v tom počátku 90. a přichází vám noví gauneři, že jo? Včetně Jonáka. Jo? A je to typ kriminality, který předtím taky byl, co si budem povídat, byly tady tajný bordely, byli tady vexláci, tohle všechno tady bylo. No jo, ale nevázala se na to taková brutalita a taková forma násilí, jako po tom 90. roce. Protože, jak říkám, tady přichází najednou ten pocit, když jsme vlastně západ, ne? No a přece k divokému západu patří normálně se střílet, ne? Takže mnozí to tak prostě brali.
1: Ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš. Češi, Moravané a Slezané začali podnikat. Velmi rychle se připravovala malá a potom velká privatizace. Její tváří se stal Viktor Kožený, emigrant, který se kvůli tomu načas vrátil z Ameriky do staré vlasti a založil harvardské fondy. I když s americkou Harvardovou univerzitou neměli společného zhola nic. Co se majetkové trestné činnosti týče, stal se asi právě Kožený stělesněním podnikatelů podvodníků. Později byl odsouzený za zpronevěru asi 12 miliard korun. Česká republika léta marně usiluje o jeho vydání z Bahamských ostrovů, na kterých sídlí. Mluvil jsem tam s ním v roce 2003, kdy mu hrozilo navíc vyhoštění také do Spojených států, kde byl obžalovaný z podvodu investorů a kvůli uplácení při privatizaci v Ázerbajdžánu. V rozhovoru tvrdil, že se stal obětí politických machinací České strany sociálně demokratické a jejího tehdejšího šéfa, dnes prezidenta Miloše Zemana. Jeho slova hezky ilustrují způsob argumentace a obhajoby lidí, kteří Českou republiku připravili v 90. letech i podle soudů o miliardy korun, přesto na ně spravedlnost nedosáhla.
3: Spíte klidně poslední dobou? Naprosto v pohodě. Víte, já jsem se na ten spánek ptal, protože mnoho lidí by možná řeklo, že pokud spíte klidně za situace, kdy vám hrozí mnoholeté vězení, nejenom v České republice, ale ve Spojených státech, tak musíte mít přinejmenším hroší kůži. Co byste na to řekl?
4: Pojďte se, hroší kůži nemám, já mám pouze čisté svědomí. A lidé, kteří mají čisté svědomí, já si nemyslím, že by se měli bát demokratické společnosti. A já věřím, že jednak, co se týče té americké kauzy, tak kde věci, tam, kde věci nestojí, tak to mluví jednoznačně za sebe. A co se týče té české věci, tak v podstatě, když si přečtete odůvodnění nejvyššího státního zastupitelství, tak se budete hlasitě smát, jelikož důvodem pro trestní stíhání jsou uváděny věci jakožto podepsání kontraktu podle zahraničního zákona, nevyhlášení veřejné soutěže v západním Německu a podobně. Věci, vložení majetku do 100% vlastněné dcery a tak dále, to znamená prostě absurdní tvrzení, které nemají cokoliv společného s trestním právem.
3: Ale je tu také skutečnost, že za vašimi podnikatelskými aktivitami zůstává přinejmenším značný počet naštvaných lidí, mezinárodní zatykač, hrozba odnětí svobody na mnoho let. To považujete za známky úspěchu?
4: Podívejte se, těmhle věcem jsem se předtím vyjádřil, co se týče nespokojených lidí, tak já si myslím, že to musíme dát trošku do perspektivy. Co se týče podnikání v Čechách, nebo co se týče Harvardu, tak když dneska porovnáte velikost Harvardu s existujícím veřejným dluhem, tak velikost Harvardu je řádově 1% existujícího nebo nadcházejícího veřejného dluhu České republiky. 1%. A co se týče těchhletěch, pardon, že vám skáču do řeči, ale tak ono to 1%, pokud jaksi jste jeden z lidí, kterým je dáváno za odpovědnost, že toto 1% se ztratilo, tak to je dost významná částka, to asi přiznáte.
5: Pane redaktor, pojďte se, nic se nestratilo. A co se týče spokojenosti lidí, tak Harvard měl 1,3 milionu investorů. Přes 1 milion investorů dostalo vyplaceno mezi 10 a 18 násobkem. Já v podstatě Harvard neřídím od roku 1994, kdy jsem odešel z České republiky kvůli kauze Wallis. A která se domnívám, byla dobře zkonstruována nepřáteli privatizace a dobrými přáteli sociální demokracie.
1: Řekl mi na Bahamách v roce 2003 Viktor Kožený. Právník Cyril Svoboda, někdejší šéf české diplomacie za lidovce, byl začátkem 90. let členem legislativní rady vlády. Tou procházejí návrhy zákonů, aby se odhalily jejich nedostatky. Potvrzuje, že jednoznačnou politickou prioritou byla právě co nejrychlejší privatizace i v situaci, že pro ně nebyly připravené zákony a jasná pravidla, která by miliardovým podvodům mohla zabránit.
6: Politická reprezentace věděla, že jde o grandiozní podvod a z politických důvodů to nechala plavat, protože kuponovou knížku podepsal tehdy Václav Klaus a každý občan České republiky dostal do rukou kuponové knížky s jejím podpisem a to byl vlastně nástup ODSky a reprezentace odmítla zpochybnit ten proces, ačkoliv už tehdy se to vědělo.
7: To mluvíme tedy o roce...
6: No to bylo před volbami 92. Já byl překvapen, protože Tomáš Ježek byl velmi poctivý člověk. Jako razancí tehdy v té vládě mluvil a rozčoval se, že se musí říct, že to je tak, že Kožený je podvod. No.
7: Ale z politických důvodů se rozhodl.
6: A to je jeden z milníků, že jak jsem volal po demokracii a právním státu, že najednou se zjistil, že ten pragmatismus.
7: Třeba v té legislativní radě vlády bavili jste se vůbec o tom, že teda bude privatizace, ale že nejsou zákony.
6: Téměř o něčem jiným se v legislativní radě nemluvilo. Já vzpomínám, že mi Karel Dyba jednou volal, jestli tu Bělinovou nevyhodíte, tak skončíte vy. No protože doktorka Bělinová už nevím, v nějakém zákoně kladla Karlu Dybovi, ministrovi, pro hospodářství, nebo se to ministerstvo jmenovalo, kladla odpor, že něco nelze, protože to naráží někde na nějaký asi ústavní meze, už nevím, o co šlo. Ale ta bitva šla takhle jako ostře, no a legislativní rada jako dávala stanoviska, často se řekl, nejde to, brzdíte, takže legislativní rada... Ti lidé téměř o ničem jiném nemluvili, než o tomhle tom. Dose nálepku zpátečníků, brzdičů, takže samozřejmě pravda někde uprostřed. Já nechci být legalista, že všechno musí přesně tak, jak to je napsané někdo do zákona, protože v zákoně je řada paragrafů, který si někdo vymyslel a jsou nesmyslný.
7: Život.
6: Jasně, to jako, já nejsem upnutý, že to... Ale principiálně se vytvořila atmosféra, a to už od toho Koženýho dál je, prosím vás, nepřekážejte příliš. Proces běží. No a na to je památná věta Václava Bendy, kterou já si pro mnoho jeho kroku vážím. Václav Bendy říká, možná máte pravdu, že to tady bylo konfliktní z mnoha právní principy, ale za to jsme udělali tak zásadní privatizaci a tak zásadní restituci, jak neudělal nikdo jiný. Protože jsme tu vůli buldoči měli dosáhnout jako prosadit hlava nehlava. Tak to se stalo.
7: A když se na to díváte teďka s odstupem už jako víc než 20 let, tak to takhle berete?
6: Beru, protože já vycházím z teorie generací. Jo. Gottwald nacionalizoval, zavíral. Nastupující generace Bělak a spol, ty byli udržovači ideologové. Jejich děti už všichni byli v zahraničí, včetně Bělak měl dceru, ta Bělak je v Londýně, takže poznali, jak funguje otevřená, bohatá, prosperující společnost. A když přišla generačně řada na tyto lidi, aby hájili, tak nehájili. A na rozdíl od demokratů věděli, jak funguje kapitalismus. Ti se do toho procesu privatizace vstoupili okamžitě, měli náskok, protože se nebáli si půjčit peníze, věděli, jak se to dělá, věděli, jak funguje obchodní společnost, tušili, co to je privatizace, všechno to tušili, nastoupili. A my se můžeme ptát, proč zrovna oni jsou nejbohatší, no protože viděli, jak na to.
7: Byli připraveni.
6: Byli připraveni. Takže já to beru tak, že to je logika dějin. Já to beru jako normální logický vývoj, který dneska zpětně, může mi to vadit, ale říkám si, to nemohlo dopadnout jinak, to nemohlo být jinak. To vůbec nemohlo být jinak, protože nikdo jiný nebyl připraven se to chopit a tyhle ty lidi se nevohlíželi, nějaký paragraf sem, paragraf tam, ty se nevohlíželi, ty to uměli dělat.
1: Právník Cyril Svoboda, bývalý předseda KDU-ČSL a ministr zahraničí. Ale z vysoké politiky zpátky mezi prostý lid. Malí podnikatelé a živnostníci obvykle neměli ambici obírat společnost o miliardy, ale to neznamená, že by si mnozí z nich nechtěli přilepšit také nějakým tím podfukem. Jak vzpomíná plukovník ve výslužbě Radek Galaš, začali jim například najednou podezřele často vykrádat auta.
2: Samozřejmě jsou okamžiky, kdy se ztrácejí celý dokumentace z aut, že jo? Nebo ztráceli, to jsem zažíval mockrát, kdy vám přišli před daňovými přiznáními, že různí typy podnikatelů a oni mi vykradli celý auto a já tam měl kufr ze vším, co jsem měl účetnictvím. A říkám, no dobře, tak to byly kopie. Ne, to byly originály. Aha, jo, takže, ale to už je taky dávno pryč, to už prostě pominulo tyhle doby.
7: Ale ten trik nějakou dobu fungoval asi jo, pro takové živnostníky.
2: No je, tenhle trik fungoval a já si pamatuju, a jak říkám, dneska už je to promlčený, to je taková veselá příhoda z natáčení. My jsme tam měli člověka, který měl videopůjčovnu a ona ho moc neuživila, tak on se začal podle všeho živit na tom, že si nechával z pojistky platit ukradený videokazety. A došel tak daleko, že svoje auto plný videokazet nechal přes noc venku na sídlišti Petrovice, že jo? No a pak přišel a oni mi ho vykradli a teď škoda, jaká. No když už to bylo po pátý, no co mu prokážete? Nic mu neprokážete, kamerový systémy neexistovaly. No a když už to bylo asi po pátý, tak já, on byl takový celkem, my jsme tomu říkali prudič těm lidem, že jo? A on říká, no ale jděte se, já potřebuji to usnesení. Jsme říkali, jděte se, ale jako, teď to si děláte sám. No to mi musíte dokázat. A ve chvíli, kdy zjistil, že prostě jako jsme na něj nepříjemný, tak začal prudit ještě víc a povídá, a sejměte mi všude otisky prstů. A říkám, no ale pane, v tom autě není kde. To byl Forman. Vroubkovaný palubní desky, čalouněj, na tom nesejmete vůbec nic. Ne, já na tom trvám. A jsem říkal, tak na tom trváte. Trvám na tom. Tak jsme nastoupili na auto, vzali jsme si soupravu pro techniky na snímání otisků prstů, to je mletý argentorát, to je hliníkový prášek. No to auto, který zevnitř, Forman byl hnědošedej, že jo, zhruba po 10 minutách našeho působení byl naprosto stříbrný uvnitř. Se smutkem jsme mu oznámili, vyhlejte se pane, jako fakt jsme tam nenašli jediný otisk. On byl celkem spokojený, jako že jsme teda jako aspoň se jako snažili, no jo, ale zhruba po 10 minutách se vrátil a říká, no počkejte, ale tam to tam přece nenecháte, ten prášek. Já říkám, no proč ne, to je vaše auto, to není naše auto. No a, ale vy to musíte uklidit. Říkám, ne, my to neuklidit, to je vaše věc. To víte, že jsem mu neprozradil, že to jde mejdlovou vodou. Jo. Ještě několik dní jsme ho potkávali se stříbrným autem vevnitř a stříbrným oblečením. Ale musím říct, že mělo to preventivní dopad, ušetřili jsme pojišťovně asi hodně peněz, protože už nepřišel. Jo. Takže ty lidi vymýšleli ledacos. Fingovaný dopravní nehody, fingovaný vloupání, že jo. Málo kdy máte fingovaný přepadení v tomhle směru, to byly pošty a takový, ale ten obyčejný občan vymýšlel kraviny, aby ošulil s prominutím pojišťovnu. Jo. No a, ale musím říct, že jenom málo kdy to vymysleli dobře. No.
1: Dovolte na tomhle místě malou odbočku. Za suchými čísly o kriminalitě se skrývají skutečné smutné lidské příběhy. Hněv nebo dokonce žal lidí, kterým někdo něco ukradl, podvedl je, nebo jim v horším případě ublížil na těle.

0: Bohumil Jančík je můj kamarád ze studií v Olomouci. Na začátku 90. let se dostal na roční studijní pobyt do Spojených států. Po návratu začal soukromně učit angličtinu v rodné Kroměříži a v Otrokovicích pro jeden průmyslový podnik. S manželkou Lenkou se tehdy chystali založit rodinu a potřebovali auto.
1: Učovali nám tkání předtím starého polského Fiata a to byl teda šílený žrout. To jsem neměl šanci zaplatit, ten benzín super, nebo co se do toho dávalo, teda to byla spotřeba šílená. No tak jsme si pořídili někdy v tom roce 94 z uspořených peněz, co jsme měli, ale částečně to souviselo s prodej bytu, který jsme prodali v Lipníku nad Bečvou tehdy. Tak jsme z těch peněz pořídili auto od kamaráda. V té době provozoval autoservis s autobazarem, tak mi doporučil krásnou zánovní Škodu 125L, bílou, pětirychlostní, pětikvalt, na tu dobu nevídaná věc. Takže jsme byli šťastní, že máme vozidlo a navíc už potom s nám vlastně narodila dcera první. Nastartovali jsme rodinu, takže to bylo taky nutné, takže už to fungovalo jako naše první regulární rodinný auto.
0: Trh s ojetými vozy už sice v té době velmi dobře fungoval, ale pořídit si auto ještě pořád pro většinu lidí představovalo investici ve výši průměrného ročního platu nebo ještě větší. Pro Jančíkovi byla mírně ojetá, ale zachovalá Škoda 125L, vyrobená na sklonku socialismu, opravdu významnou částí rodinného majetku. I když měl automobil z té doby své mouchy a zvláštnosti.
1: Mělo to zadní náhon, takže to mělo jako svoje specifika, v zimě se s tím výborně jezdilo. Kufr vpředu, to když nás tehda navštívil někdo z Ameriky, co za nám přijel, tak klasicky hleděl, jako co dělá motor vzadu. A navíc to topení nebylo nějak extra, takže když jsem jezdil potom učit do Otrokovic, tak jsem nasedal do vozidla v zimě s rukavicema, abych mohl držet volant. A když jsem dojel do Otrokovic do společného domu, kde jsem učil, tak v tu dobu to tak bylo akorát, že jsem si je mohl sundat, ale to už jsem byl na místě. A pak zase zpátky to samé, no. Takže tak nějak.
0: Jenže Jančíkovi se z rodinného vozu moc dlouho netěšili.
1: Za necelý dva roky, počítám, jsme tak vzpomínali, muselo to být někdy těsně předtím, než se narodila druhá dcera v 96. Jsme o něj přišli. No. To prostě Lenka ve čtvrtek se vrátila s autem ze Sokola, kam chodila cvičit a zaparkovala před domem na sídlišti, kde jsme tehdy bydleli, na Zacharu a klasicky tam to parkování vždycky bylo problémové, tak zaparkovala, dobrý, druhý den jsem chtěl jít do práce, právě myslím do těch Otrokovic, jestli si dobře vzpomínám, a auto nikde. Tak jsem prostě se podíval kolem, že vím, že občas to byl problém, že člověk musel zaparkovat někdy dál, když to nebylo poblíž vchodu, tak jsem ještě zvonil ze zdola na Lenku, jak mi řekne, kam to auto zaparkovala. Ona tam jako vždycky, jak říkám, no tam není. Ona to popisovala potom, že jsem byla kačer Donald, který stál na tom prázdném místě, na tom parkovišti a jenom rozhazovala rukama a říká, tady není. Takže velký šok.
0: A vyrovnat se s tím nebylo vůbec snadné.
1: Ono je to podobné jako s jakoukoliv jinou krádeží, že přestože člověk ví, že se to děje a stává se to, slyšel jsem i tehdy, že občas někomu kradli auto, ale dokud se to prostě nestane tobě, tak máš pocit, že jak by se to zrovna mohlo nám přihodit. Takže najednou se to stane a ty tomu strašně dlouho nechceš věřit, pořád doufáš, že opravdu si někdo vzpomene, že to auto stojí někde jinde. A pak se postupně s tím začneš smířovat, ale uvědomíš si prostě takovýto neskutečný zklamání, zděšení zároveň, že se něco takového může stát, že ti prostě seberou něco tak velkého, jako je auto. Pravděpodobně přes noc to asi jo, ale přesto je to na sídlišti, kde byl poměrně provoz, lidi chodili, takže to muselo být někdo asi hodně kvalifikovaný v uvozovkách na to, který viděl co a jak a hlavně jak rychle to udělat. A ten člověk najednou neví, co má dělat. Normálně běží, se s tím nesetkává, takže jsme přemýšleli, tak pochopitelně na policii se obrátit, ale nejdřív člověk opravdu zůstane plně skoprnělej.
0: Auto se sice už tenkrát dalo pojistit proti krádeži, ale nebylo to vůbec levné a vyplatilo se to jen v případě, že jste měli opravdu drahý vůz zahraniční značky. Nikoli, když jste byli majitelem ojeté Škodovky.
1: No to ne, protože v té době pojištění na auta a obzvlášť na tyhle ty starší auta, to byl skoro nesmysl. Člověk si vyřídil zákonnou pojistku, to bylo samozřejmé, A když jsem se jenom tak zeptal, co jako jestli bych si to mohl nějak pojistit právě pro případ poškození při havárii nebo tak, tak ten kamarád z toho servisu říkal, že jsem blázen, že to se nevyplatí a navíc proti krádeži to bylo asi podobné s tím, jak si člověk říkal, to je zbytečný, to se mi stát nemůže, jo? Takže tam žádná pojistka nebyla, takže tím pádem jsme ani nečekali, že něco dostaneme. A policajti nám říkali akorát, když jsme sepisovali ten protokol, že snad pokud někoho chytnou, což nám nějakou velkou šanci ani moc nedávali, protože říkali, že tyhle ty auta se kradou cíleně na ty náhradní díly. Tak říkali, pokud je chytnou, tak můžete zkoušet možná nějakou civilní žalobu soudní cestou se s nimi vypořádat, ale asi si z nich nic nevezmete, protože ani asi toho moc mít nebudou.
0: Internetové připojení bylo v té době výsadou pár vyvolených, obvykle akademických institucí. Elektronická korespondence prakticky neexistovala, mobilní telefon stál desítky tisíc korun a jeho vlastnictvím se vyznačovali hlavně podezřele úspěšní podnikatelé, nikoli běžná populace. Rychlost komunikace s policejními vyšetřovateli tomu odpovídala.
1: Oni posílali normálně takový ty dopisy jako obsílka, co ti přišlo nějaké vyrozumění, že buď někoho chytli, nebo to probíhá vyšetřování a nestrácíme naději, ale že prostě na tom pracují, aby nás ujistili. Ale myslím, že i telefonáty proběhly, jestli si dobře vzpomínám, tak nám volal nějaký ten vyšetřovatel po nějaký době a poměrně dlouhé době. Já bych to typl minimálně na rok, že to prostě probíhalo to vyšetřování a volali nám, že se to jeví tak, že asi narazili na tu skupinu, která tyhle ty krádeže prováděla organizovaně, zaměřili se na různé regiony a v té době, co se nám ztratilo to auto, takže operovali v Kroměříži a že si myslí, že mají a že to je nějaká skupina z Vyškovska, z Drysic. Tak to mě zaujalo, jako jsem říkal, ježišmarja, zase jo, člověk nechápal, jak se to prostě může takhle zorganizovat, že zrovna skončí na naší ulici a vezmou si naše auto, to je prostě takový těžko pochopitelný. Takže tak jsme se to dověděli, že někoho našli.
0: Když člověk ztratí někoho blízkého, trvá to obvykle nějakou dobu, než se s tím plně vyrovná a smíří, protože pochopí, že mu nic jiného stejně nezbývá. Krádež automobilu se s tím samozřejmě nedá srovnávat. Ale i v případě téhle čistě majetkové ztráty cítil Bohumil Jančík potřebu pochopit, co přesně a jak se jeho rodině stalo, kde to jejich auto skončilo.
1: Mě to strašně zajímalo a prostě jsem si říkal, já se tam musím podívat, nedalo mi to. Tak jsem tam vyrazil do Drysic podívat se, měl jsem, dokonce bych si vzpomněl i na to jméno toho člověka, a to tady nebudu jmenovat samozřejmě. Jsem přijel do té vesnice, jezdil se ulicema a říkal jsem si, kde by to asi mohlo být. Čekal jsem, že uvidím nějaký autobazar nebo nějakou dílnu nebo něco takového. Neviděl jsem nic, až jsem teda tam potkal nějakou paní, co šla kolem, tak jsem zastavil, stáhlo okýnko a říkám, dobrý den, já jsem ten a ten. Zajímalo by mě, jestli něco víte o tom, že tady údajně někdo místní prováděl tady ty záležitosti, nebo prostě se zaměřoval na ty krádeže auta, prodával to na náhradní, říkají, jo, to bude tamhle ten. My jsme si toho všimli a nejste první, tady toho bylo víc a nám bylo vždycky divný, že ty auta jezdí jenom dovnitř a už nevyjíždí žádný ven. A oni tam potom našli údajně v kanále nějakou tašku, velkou brašnu plnou SPZ-ek. A já říkám, jo, no to mi říkali právě ty policajti, že mezi nima, že tam našli právě ty naše SPZ-ky, no. Takže ta paní mi ukázala, který dům to byl, a tak jsem si tam zajel. Na zvonku bylo to jméno toho člověka a pod tím prodej náhradních dílů, tak jsem si říkal, tak asi nekecali. Sice jsem zkusil zazvonit, ale nikdo mi neotevřel.
0: Finanční ztrátu samozřejmě Jančíkům nikdo nikdy nenahradil. Musela pomoct rodina.
1: To nám nikdo nikdy nevrátil, byla to pro nás v podstatě nenapravitelná ztráta, protože my jsme samozřejmě takovýma penězma nedisponovali. To jsme disponovali pouze v té době, kdy jsme si to auto pořídili a pak už jsme neměli další peníze, aby si pořídil další. Ale zachránili nás tehdy rodiče Blenky, který zrovna měli favorita. Narodila se nám někdy v té době druhá dcera, takže jsme to auto nutně potřebovali. Takže ti nám vytrhli ten spaty, že nám věnovali vlastně to druhé auto. No.
0: Vzpomíná dnes úspěšný manažer Bohumil Jančík, jaké to bylo přijít v 90. letech o rodinný vůz. Trvalo to nějakou dobu, ale někdy okolo roku 2000 začala zločinnost zase klesat. Dneska je podle dostupných statistik zhruba na stejné úrovni jako před rokem 1989. Platí to o násilné trestné činnosti, stejně jako o té majetkové. Auta už se na díly prakticky nekradou, vykrádání bytů je dnes mnohem těžší než dřív. Je ten postupný pokles zločinnosti způsobený technickým pokrokem, kamerovým systémem a lepším vybavením policie? Nebo snad třeba naše společnost tak nějak zmoudřela a pochopila, že se zločinnost nevyplácí? Ptám se sociologa Tomáše Kosteleckého.
2: Já si myslím, že to může být kombinace. Určitě hraje roli postavení policie jako takové. My víme, že policie a armáda obecně byly velmi nepopulární v 80. letech. Oni jako patřili vlastně k železné pěsti toho režimu a nebyla to velká pochvala pracovat u policie. Možná to bylo víc peněz, než měli jiní, ale jakoby mnoho společenského uznání si tím člověk nezískal. Takže vztah občanů, obyvatelstva k policii a k těm silovým služkám byl takový jako nemoc příznivý ze začátku po roce 89. Ale postupně se to změnilo samozřejmě a policie a její vnímání obyvatelstvem, důvěra v policii se postupně zvyšovala. Na to máme jasná čísla. Důvěra policie dnes patří k mnohem důvěryhodnějším institucím. Mnohem vyšší procento lidí považuje za důvěryhodnou, než tomu bylo v 90. letech nebo třeba i před 10 nebo 15 lety. A potom si myslím také samozřejmě, že socioekonomické důvody jsou někdy. Nezapomeňme, že začátek 90. let byla vlastně dost velká ekonomická krize, taková ta transformační se spoustou věcí typu nárůst nezaměstnanosti, která předtím de facto neexistovala a tak dále. A máme zkušenosti ze sociologických výzkumů, že v časech takovýchhle jako ekonomických krizí se to potom projevuje, ta frustrace, nejrůznějším způsobem. Ono, nezapomeňme na to, že třeba polovina, možná i víc než polovina vražd je vlastně vražda jako v domácnostech. Tak k tomu někdy vede různé spory, hádky o majetky, restituce, lidé podnikali, krachovali, přicházeli o práce a tak dále. Znamená, že to jako mnohem zvyšovalo tu nervozitu ve společnosti a někdy to mělo bohužel takovéhle důsledky. Někdy taky lidi, kteří na tom byli potom špatně, byli nezaměstnaní a tak dále, najednou schudli, mohli mít pocit, že když někoho oloupí, takže to jsou vlastně takový jánošíci a trošku si to tím jako legitimovali. A tyhle ty motivy si myslím se taky trošku změnily a postupem času se zmírnily, protože se ukázalo, že ta ekonomická situace se zlepšila, že rozhodně je lepší možnost, jak zbohatnout, je třeba úspěšně podnikat nebo najít nějakou dobře placenou práci, než se stát nějakým lupičem.
0: A v podobném duchu odpovídá také ředitel policejního muzea Radek Galaš.
3: Já bych to přičítal z části možná zmoudření, ale především ve spoustě případů je kriminalita, který nemůžete nikdy zabránit. Domácí násilí, to je velmi složitý, tam musíte preventivně působit podobně. U vražd prevence neexistuje, že jo? Tam jediná prevence je prostě vysoký trest. Ale u celé řady, zejména majetkový trestní činnosti, zdokonaluje se zabezpečení, zdokonaluje se povědomí lidí. Opravdu ty lidi začali chápat i to, že i oni zodpovídají za svůj majetek. Že to není o tom, že já si někde zaparkuju auto, nechám si v něm všechno a policie mi ho přece bude hlídat. Ani náhodou. Policie vám nebude hlídat barák. Ten je váš. Nebude vám hlídat byt, ten je váš. Jo. Takže já si myslím, že v tomhle směru celá řada lidí opravdu dostala rozum, to je půd sebezáchovy, a začala se ke svému majetku chovat skutečně zodpovědně a k sobě.
0: Slova policejního plukovníka ve výslužbě Radka Galaše uzavírají dnešní pořad Téma Plus, věnovaný zločinnosti nejenom v 90. letech. Téma vybral a režii měl na starosti David Hertl, o zvukovou kvalitu se postaral Ladislav Čurda. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Vít Pohanka.
4: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Požárové výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně stále zasahují hasiči. Podle premiéra Babiše vláda za první půl rok u moci splnila už pětinu svého programového prohlášení. Tenistky Muchová a Nosková si ve finále Wimbledonu zahrají o premiérovou grandslamovou trofej. A zítra bude skoro jasno, místy oblačno, teploty až 29 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Ve Zlíně stále hasiči zasahují u požáru výškové budovy v Baťovském areálu. Její část se už zřítila, zbytek má narušenou statiku. V noci budou na požářiště dohlížet drony. Na místě je náš reportér David Jabůrek.
6: Začínající noc lépe odhaluje, že nejvyšší i nejnižší patra zbývající části budovy jsou stále pohlcené velmi silnými plameny. Vzhledem k setmění už přestaly létat vrtulníky z bambivaky, přes noc každopádně na místě zůstává více než 10 jednotek hasičů, cisterny a speciální technika, policisté a preventivně také záchranáři. Hasiči také znovu rozesílali lidem ve Zlíně a okolí SMS-kami doporučení nevětrat a nevycházet ven. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
5: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Za největší úspěch považuje Babiš snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce naopak plnění spojeneckých závazků. Prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského filmového festivalu řekl, že zhodnocení dosavadní práce kabinetu ještě neviděl.
7: Viděl jsem asi jenom o tu klempíře, jak v krátkém videu zhodnotil, co všechno dosáhlo jeho ministerstvo, tak já si to nejdřív pročtu, prohlídnu a pak se k tomu nějak vyjádřím.
5: Opozice vládu za první půl rok kritizuje. Například podle místopředsedy KDU-ČSL Benjamina Činčily nedělá kabinet politiku pro lidi tak, jak sliboval. Přes 10 milionů korun dá letos pražské letiště obcím za přelety letadel při opravě hlavní vzletové dráhy. Třeba Kladno dostala 1 milion. Peníze použije na vybudování multisenzorické místnosti v dětském rehabilitačním stacionáři. Pokračuje mluvčí kladenského magistrátu Kateřina Přibylová.
8: Pomůže dětem s různými typy zdravotního postižení rozvíjet smyslové vnímání. Projekt bude dokončen v rámci jednoho kalendářního roku. Město v příštím roce rovněž uhradí výstavbu nového výtahu, který stacionář postrádal.
5: Tenistka Linda Nosková porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 2x6-4 a utká se ve Wimbledonu v prvním českém grandslamovém finále s Karolínou Muchovou. Ta porazila Američanku Goffovou. Fotbalisté Francie nastoupili na mistrovství světa ve čtvrtfinále proti Maroku. Úvod reprízy semifinále z posledního světového šampionátu sleduje Karel Schamberger.
9: Třetí minuta zápasu Francie-Maroko 0-0. Zatím ani jeden národní tým neměl vyloženou gólovou šanci. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
10: Překážka v omezení na D8 a nehoda na silnici 35 u Mohelnice. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem hlásíte překážku v omezení za Roudnicí nad Labem. Na 31. a 5. kilometru stojí kamion, blokuje jeden jízdní pruh.
11: Pravým pruhu, nejspíš pneumatika. Má rozsvícený blikačky, to je všechno a jsou tam rozházení kužely.
10: S opatrností je to průjezdné bez kolony. O kus dál na D8 směr Ústí před sjezdem na Doksany stojí další, tentokrát osobní auto, blokuje odstavný pruh i tam opatrně. Nehoda vás zpomalí na silnici 35 u Mohelnice ve směru z Olomouce. V odbočce na Hradec Králové na přemostění silnice se střetla dvě osobní auta. Kratší kolona se tvoří už na 35C za čerpací stanicí Orlen. A na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu k Lanovému mostu vás zpomalí omezení na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh a zdržíte se tam do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 21 až 24. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Hosťom hovorov je Vítězslav Koudelka, jedna z výrazných osobností českého sveta krížoviek, hádaniek, sudoku a logických úloh. Vyštudoval angličtinu a pedagogiku, učil na brňanských stredných školách a v roku 1990 založil vydavateľstvo Kira, okolo ktorého sa sústredila hádankárska a krížovkárska komunita. Spolu zakladal Svetovú hádankárskú federáciu, niekoľko rokov stál v jej čele a patrí k ľuďom, ktorí poznajú lúštenie nielen ako zábavu, ale aj ako súťažnú disciplínu na vysokej úrovni. Dnes tvorí krížovky, hádanky, sudoku, logické úlohy, kvízy, ale aj celé súťažné listy pre deti, dospelých aj seniorov. V rodných Žabinách vedie dva hádankarské kluby. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
4: Hovory.
11: Pán Koudelka, vítajte v hovoroch.
12: Dobrý den, děkuji pěkně. Vy jste toho řekla tolik, že jsem ani já nevěděl, že jsem to všechno dělal, opravdu.
11: A to jsem ještě ani zďaleka nepovedala všetko. Snažila jsem se vybrat len to nejpodstatnější, vlastně tam nezaznělo, ale to zaznělo v rozhovore, že jste několikonásobný majster světa v lúštění, hádaniek a tak ďalej, ale poďme na to trošku od začiatku. Vy ste sa stali nadšencom lúštenia krížoviek už ako 12-ročný, ale viete, čo mňa by zaujímalo? Kedy ste sa rozhodli, že nebudete tie krížovky len lúštiť a posielať ich do súťaží, ale že budete krížovky tvoriť? Kedy bol ten moment?
12: Tak ono to skutečně začalo v těch 12 letech, kdy jsem na půdě, jak vy říkáte, na povale, jsem tam objevil kufr s křižovkářskými časopisy, které tam měl můj strýc. A já jsem začal luštit tak, že jsem vyluštil prakticky jedno slovo v té křižovce, možná dvě slova. A potom mě moje maminka velmi pomáhala, takže luštila se mnou a naváděla mě, pak jsem vyluštil 3, 5 slov, 10 slov a ve 14 letech jsem se zúčastnil první řešitelské soutěže, ale protože mě to chytlo, stal jsem se členem křižovkářského hádankářského kroužku Kabrňáci v Brně, který teda zhodou okolností slavil v roce 24 z té výročí založení, tak od té doby jsem pojal takovou smělou, neskromnou myšlenku, že bych se mohl těm křížovkám věnovat i z té druhé stránky, nejenom jako řešitel, ale jako autor. No a slovo dalo slovo a v 17 letech jsem měl tištěnou první křížovku tady v deníku Rovnost, který se věnoval křížovkám moc a moc, no a pak už to šlo víceméně samo.
11: Mimochodom, asi viete, kedy a kde sa objavila nejaká prvá krížovka, ktorá sa podobá na súčasné krížovky?
12: To je krásna otázka. Všeobecne sa tvrdí, že první krížovka vznikla v roce 1913 v příloze amerického časopisu, protože ten autor dostal za úkol od svého šéfa, aby vytvořil něco zábavného na Vánoce, a tak on vytvořil křížovku, je to Arthur Wynn. Jenomže to je mylná informace. Protože u nás vznikl názor, že už v roce 1899 paní učitelka Antošová vytvořila křížovku, která teda k dnešní křížovce má hodně daleko, ale má tam prvky křížovek, kdy se křižují slova vodorovně a svisle. Ale to není vůbec nic proti tomu, kdy vlastně první křižovka, opravdu perfektní křižovka 4x4 s vynikajícími výrazy a s vynikající legendou vznikla už v roce 1890 v Itálii. A já pokládám tuhletu křižovku za základ jako takové dobré křižovky. No a nemluvím vůbec o tom, že první křižovka vznikla ve starém Římě, kdy Sator Arepo, je to vlastně čtvercovka, ale my čtvercovku chápeme teď jako druh křižovky, tak to vzniklo před 2000 lety.
13: Co potřebuje vědět člověk, který se rozhodne, že chce tvořit křižovky?
12: Tak musí, si myslím, musí být znalý luštění křižovek. Nemůžete začít tvořit křižovky, aniž byste se stala nějakou dobrou luštitelkou křižovek, protože ta slovní zásoba, která je hodně opakující se v křižovkách, tak ta vás zavazuje při té tvorbě. Musíte ta slova znát. Můžete mít 1000 slovníků, ale to byste musel každé slovo, které začíná na A a na 4 písmena a končí na T, tak byste musel hledat v těch slovnících a vzalo by vám to hodně času. Když to takhle, když já ta slova znám, tak vím, že tam dám třeba arat, což je velmi frekventované slovo v křižovkách, nebo tam dám avot jako starší značka žiletek a anat, bohyně války v Egyptě a už kombinu, už začínám tvořit, pak už to jde samo, opravdu.
13: Ano, to jste právě povedali ty slova, které ma tam vždy rozčulují, protože nie sú v bežnej reči normálneho člověka, takže a už tam začíná křižovkářský problém.
12: A to je právě ten problém, že my se možná dostaneme ke kvalitě křižovek. A já zastávám heslo, že pokud je těchto, řekněme, parazitních křižovkářských slov prevela, jako abych tak řekl, tak to není dobré. Dobrá křižovka je taková, která se pokouší těmto slovům vyhnout. Samozřejmě to nejde, to nemůžete. Když máte slovo na 3 písmena a začíná na A a končí na B, tak tam budete dávat aba a budete tam dávat aga, já nevím, aha a tak dále. Tomu se nedá vyhnout. Ale když se opravdu snažíte, tak se těmto škaredým, řekněme v uvozovkách škaredým slovům vyhnete a pak ta křižovka má takovou jako duši, má esprit a je to příjemné pro vás jako autora a nejvíc teda příjemné pro luštitele.
13: Já velmi rada luštím křižovky, ale někdy ma přestane bavit po 10 minutách, keď jsou tam samé zkratky mien hercov a doplňte ŠPZ a letecké značky nějaké krajiny. Tak v té chvíli to pro mě nie je zábava a nějaká kreativita, ale mám pocit, že právě ten tvorca tej krížovky to odflakol. Som príliš kritická.
12: Veľmi kritická. Teď budu zastávať cech autorů křížovek.
13: Poďte na to.
12: No musím na to jít, protože tyhle ty značky, SPZky, iniciály a tak dále, tak to jsou většinou 2 nebo možná 3 písmená slova. A vy nemůžete, jestliže vám tam vychází, já nevím, OK, tak můžete dát, možná dáte anglicky OK, dobře, ale to je většinou s tečkami, nebo tam dáte iniciály herce Kaisera, nebo tam dáte označení českých letadel. A to jsou ta slova, která se opakují pořád a pořád, protože těm se nevyhnete. V každé křižovce máte řadu 2 písmenných, řadu 3 písmenných výrazů a to jsou právě ta parazitní slova, která se opakují pořád a pořád. A když začnete vymýšlet nějaká jiná slova nebo jiné definice těch slov, tak potom se nesetkáte úplně s příznivou odezvou u těch luštitelů, kteří říkají, co tam ten autor zase naflákal, jako ty, to je přece jasný, to je Kaiser, nebo je to letadlo. A v tomto pramení ten problém potom. Ale fakticky nedá se vyhnout. Ano, můžete si dát cíl, že uděláte křižovku, kde bude nejmenší nebo nejkratší slovo, bude 4 písmené. Dá se to udělat. Je to velmi náročné na tvorbu, ale můžete to udělat. Ale běžná křižovka, ať už švédská nebo obyčejná, 2 písmené, 3 písmené výrazy, nemůžete se jim vyhnout. Takže obhajoba proběhla.
13: Ďakujem, rozumiem tomu. Akú križovku pokladáte za úplne odflaknutú?
12: No, ja nechci mluvit o odfláknutých křižovkách, ale v současné době já se potýkám konkrétně, já i moji kolegové starší autoři se určitě potýkají s problémem křižovky na počítači dělané. A to jsou křižovky, které se většinou už teď objevují v časopisech. Není moc časopisu, kde se pracuje skutečně tím klasickým způsobem, to znamená tou tuškou, papírem a gumou. A teď je tady trend, který nám se nelíbí samozřejmě, hned vám řeknu proč. Trend tvorby křižovek počítačem. To znamená, je tam počítač, je tam nějaký program, je tam naházeno, já nevím, milion slov, které se stáhnou z různých slovníků. No a pak se dá, udělá se tam mřížka a pak se dá jeden pokyn kliknutím a vznikne z toho křižovka. Jenomže toto jsou křižovky, bohužel, které ovládají vlastně náš trh teď. A to jsou křižovky, které tu duši nemají. Nemají. Prostě tam dochází ke kombinaci slov naprosto nesmyslných, která samozřejmě existují, protože ten autor nebo ten počítač si to nevycucal z prstu, že by tam dával nějaká neznámá slova nebo neexistující slova. Ale protože nemá tu možnost zkombinovat ta slova, která jsou hezká, příjemná a slova škaredá, mu jde jenom o to, aby prostě to tam, promiňte mi to slovo, narval do té křižovky, no tak potom to se odráží v té kvalitě a proto to potom zarazuje luštitele a říká, já takovou blbou křižovku luštit nebudu. Čili nejsou to odflinknuté křižovky, nejsou, ale jsou to křižovky, které se s těmi našimi staršími fakticky zatím nedají porovnat.
13: No a pan Koudelka, je teda stále záujem od časopisů alebo novín o také ty křižovky, které tvoríte vy, jako hovoríte, pero, papier?
12: Ano, je o to zájem samozřejmě, ale ten zájem se dostává do střetu s těmi křižovkami, které vytváří počítače a které, teďka musím mluvit o ekonomické stránce těch křižovek, tak které jsou samozřejmě levnější než křižovky od nás. Takže nastává tam problém, že mě zavolají z redakce, řekne, pane Koudelka, že jste vynikající, nádherně, lidi to mě moc rádi, ale vy jste moc drahý na nás. Takže za měsíc, za dva skončím tady tuhletu spolupráci, ale není to jenom můj problém, je to problém i jiných kolegů, kteří se s tím potýkají, no a nedá se s tím dělat. Já jsem měl nabídku koupit takový program na tvorbu křižovek a odmítl jsem jej, protože jednak byl teda moc drahý a jednak by se tam ztratila ta moje chuť a já nevím, co všechno patří k tvorbě křižovek. Ta láska k tvorbě křižovek.
13: Vytvoríte križovky do celoštátnych križovkarských týždenníkov, asi 15 kusov týždenne, potom križovky do rôznych iných periodík. To mi vychádza, že musíte vytvoriť minimálne dve križovky denne.
12: To je pravda. Vytvořit, protože já nejen jako, jsem jako autor, ale jsem taky jako editor, protože když posíláme do těch týdeníků, tak mám kolem sebe tým lidí, kteří ty křižovky taky tvoří, ale já jsem ten poslední, který tomu dává, nechci už používat to slovo duši, ale dává tomu prostě tu finální podobu. To znamená, já křižovky musím zkontrolovat, odstraním tam nějaké nesmysly, které si autoři pokouší mě obalamutit, jakože to tam propašují. Takže já denně bych řekl tak tři křížovky, že buď tvořím, anebo projdou mýma rukama.
13: Hovorí host v hovoroch spoluzakladatel Světové hádankarské federácie, tvorca křížověk a majster světa v luštění hádaněk, Vítězoslav Koudelka.
4: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Pán Koudelka, vy ale netvoríte len krížovky. Ta škála je o mnoho širšia ako len klasické krížovky. Ako ste sa prepracovali k týmto ďalším typom hádaniek?
12: Všechno to začalo vlastně na křižovkářském maratonu, což je velmi zajímavá soutěž v červnu roku 1989, kterou jsme pořádali v Brně. A to je soutěž nádherná, kdy čtyři reprezentanti každého státu si sednou v 9 hodin ráno v sobotu kolem stolu a začnou nikoliv luštit křižovku, ale tvořit křižovku. A ten maraton trvá skutečně 24 hodiny, no a pak to skončí a porota změří, jak dlouhá je ta křižovka, políčka 1x1 cm, no a pak z toho vzniknou rekordy 16 metrů, 18 metrů křižovky a tak dále. A tady začalo to naše přátelství se zahraničními účastníky. My jsme pozvali mimo jiné i Američany a přijel do Brna v tom roce 89 Will Shorts, což je persona grata jako v tomto našem hnutí. V rámci toho maratonu probíhala soutěž ještě Interlogika, nebo Interenigma, jak se to jmenovalo, a tam byly hádanky nekřižovkářské, protože ta křižovka je podmíněna znalosti toho, kterého jazyka. Na rozdíl od těch logických hádanek, protože tam, když víte zadání, které je třeba v angličtině, tak potom už ty hádanky mohou luštit klidně lidé z celého světa. A toto byl vlastně základ toho našeho hnutí hádankářského ve Světové hádankářské federaci, protože my jsme potom přijali pozvání v roce 1992 do New Yorku na historicky první mistrovství světa v logických hádankách, které právě připravil Will Shorts. No a tam jsme teprve poznali, co to je logická hádanka. Je to hádanka založená na předvídavosti, na pozornosti, na trpělivosti, jak ji vyluštit. No a protože tam jsme byli jako nováčci v tom roce 92 jako první, no ale potom jsme se přihlásili do konkurzu na pořádání dalšího mistrovství světa, a to bylo v roce 1993, to proběhlo v Brně. A tady už jsme museli to vzít opravdu jako velmi zodpovědně od podlahy. Vytvářeli jsme tým lidí, autorů, a samozřejmě teda jsme ty hádanky předkládali luštitelům. A z toho potom vznikl tým, který v roce 1993 poprvé vyhrál titul mistrů světa. Pak to bylo ještě v roce 94, v roce 97. No a Česká republika se stala skutečně jako takovou opravdu velmocí, protože prvních 6 mistrovství se dělili o tituly Američané z Čechy. Bylo 6 mistrovství a oni získali 3 tituly a my jsme získali taky 3 tituly. Čili tam to začalo vlastně, my jsme byli všichni jsme byli ortodoxní křižovkáři a hádankáři. Ale protože tam došlo k tomu posunu, aby ty hádanky byly luštitelné na té mezinárodní scéně, tak jsme se to museli naučit, no a učili jsme se od těch, kteří to uměli z celého světa, no a pak tady vznikli v České republice opravdu autoři světoví, třeba Jarda Miller, kolega, který přišel jednou s aktovečkou k nám do redakce a vyklubal se z něho skutečně elitní světový autor, který začal

0: na našich družstev. A v tom Německu tam teda udělali takový v úvozovkách podrázek na nás, protože my jsme tam museli luštit taky. Takže já jsem luštil jako v soutěži jednotlivců, ale byl jsem členem od toho týmu, který luštil kolem jednoho stolu. Měl jsem z toho velmi dobrý pocit, no a protože jsme ty Američany tam v tom Německu porazili, tak mám titul mistru světa, ale víc titulů mistru světa mám jako nehrající kapitán. No a potom to šlo ze sudoku, protože to jsme začali dělat mistrovství republiky v roce 2006 v dubnu a pak jsme nejlepší vzali na historicky první mistrovství světa do Luky, do Itálie, no a tam se stala nádherná věc, že naše reprezentantka tehdy Jana Tylová se jmenovala, tak ta se stala první mistryní světa v luštění sudoku, na což my jsme stále a stále velmi pyšní.
1: Povedzte mi, kto sú členovia toho českého týmu, ktorý sa potom zúčastňuje na týchto hadankarských medzinárodných súťažiach na majstrovstvách sveta v logických hadankách?
0: Všichni kluci mají nějaký vztah k matematice a k logice jako takové. Jsou to většinou absolventi matfizu, přírodovědeckých fakult a tak dále. Je radost pohledět na to, jak oni luští, když vám řeknu, že třeba světový rekord v luštění sudoku, klasického sudoku 9x9 s 27 číslicemi uvnitř, tak držitelem toho rekordu byl i Brňák tady, Jakub Ondroušek, ale ten přišel od svoje prvenství na mistrovství světa v Praze, kdy jedna čínská reprezentantka, teenager, ještě tak udělala tu křižovku za 54 sekundy. No a reprezentanty jsme vybírali na základě těch turnajů, protože všechno, co se tady točilo kolem křížovek hádanek, tak je všechno spojeno s Českým svazem hádankářů a křížovkářů, který vznikl v roce 68, tehdy to byl ještě svaz Českých hádankářů a křížovkářů, teď jsme se přejmenovali na Český svaz hádankářů a křížovkářů a tam je všechno. Tam je úplně všechno. Já doporučuji fakt lidem, kteří mají trošku větší zájem o křížovky, o hádanky, o logické hádanky, o sudoku, aby navštívili tyto stránky a tam se dovědí úplně všechno, kde je 50 kroužků v České republice, všechno se to tam doví.
1: My jsme se vlastně dostali od takého bežného luštitele křížovky do profiscény hádankářské.
0: Ano.
1: Takže vy vlastne združujete vo federácii túto profi scénu a ľudia, ktorí milujú hádanky, tak sa združujú v kluboch? Predstavujem si to správne?
0: Veľmi správne. U nás v Českej republice, a ja to řeknu veľmi rád, je hnutí křižovkářské a hádankářské rozpracované absolútne nejlépe na celém svete. A myslím to plnou zodpovědností toho slova, protože třeba jenom křižovky, tvorba křižovek, to když jsme tam kritizovali nějaká slova v těch křižovkách, tak existují směrnice pro tvorbu křižovek, které mají několik desítek stránek.
1: Ano, máte jich v ruce teraz, vidím.
0: A tam je rozepsána úplně všechno. Všechny druhy křížovek, všechny čárky, všechny otazníky, které se mohou nebo nesmějí používat. A je to tak perfektně rozpracované. Tradicí už několik desítek let. Vždycky jsou semináře, odborná křížovkářská komise, která pracuje na to. Stejně tak je to s hádankami. Ono, my si řekneme, že známe, já nevím, přesmičku a já nevím, jako nějaké jednoduché hádanky, ale existuje zase stovka hádanek a tato knížka má řádově nějakých, já nevím, 160, 170 stránek a tam je zase úplně všechno. A toto je opravdu světový unikát a vůbec ten vrchol tvorby křížovek v České republice, tak to se jmenují dokreslovky a jmenují se ještě kreslené, tvarové, protože ty naše křížovky, které známe z časopisu Švédské křížovky, tak to je pouhý odvárek toho, čím se Česká republika jako taková proslavila, protože my máme, já jsem teda nevzal, protože si myslím, že by to asi nemělo moc smysl do rozhlasu ukazovat nádherné obrazce, které vytvářejí autoři a to je perlička a vždycky na těch kongresech nebo na těch setkáních, tak to ukazujem těm zahraničním přátelům a ti jsou z toho na větvi, opravdu na větvi, protože to je něco tak geniálního, co jak vznikají tady naše české křižovky.
1: Robíte školenia pre záujemcov, ktorí sa chcú naučiť tvoriť

0: hádanky, križovky, sudoku, logické úlohy?
1: Takhle, školení ano, ale to jsou víceméně okrajová, ale co určitě by se naši posluchači dověděli, je, pokud by se spojili s jedním z 50 kroužků, které existují v tomto státě, a na těch kroužcích tam jsou zkušení, velmi zkušení, harcovníci, ale jsou tam samozřejmě i noví zájemci o tu křižovku, o tu hádanku, a tito starší, řekněme, velmi rádi naučí, poučí. Já jsem takhle, teďka to neříkám nějak neskromně, ale vychoval jsem pár takových zájemců od 15 let, kteří se pak stali třeba mistry republiky.
0: Keď hovoríte, že se stal majstrom republiky, tam majstrom republiky v čom?
1: Majstrom republiky v krížovkách, v hádankách, protože...
0: To je nějaký taky jako komplex, v čem se soutěží?
1: Ano, to je nádherná soutěž, tak jako je mistrovství světa, kde přijedou účastníci z celého světa a tam dostávají během těch 3-4 dnů stovky hádanek na luštění, těch logických hádanek, tak i u nás existují mistrovství v křižovkách a v hádankách, to znamená, přijdete na jedno místo v listopadu do Prahy a tam vám dají 3 křižovky jako dokreslovky, to znamená, vy vůbec nevíte, co z té křižovky vznikne. Tu křižovku musíte vlastně vyluštit, ale tím pádem vlastně jako kdyby sestavit. No a luští se hodinku a půl tyto křižovky 3, no a pak se sčítá ztrátové body, sčítá se čas, no a ten, kdo má nejméně ztrátových bodů a nejlepší čas, tak se stává mistrem republiky. No my máme tady jednoho úžasného člověka, Petra Vejchodu, to je Brňák, který začínal opravdu na těch našich turnajích pro děti, mu bylo 15 let. No a teďka těch titulů, já nevím, kolik má, 20, 30, nevím, prostě hrozně moc.
0: Pán Koudelka, vám velmi pekne ďakujem za inšpiratívny rozhovor.
1: Ja ďakujem vám moc.
0: Uvidíme, koľkých ľudí sme inšpirovali teraz, aby sa zapojili do hadankárskej a krížovkárskej komunity.
1: Kdyby jenom jeden, tak budú mít z toho radosť.
0: Hosťom hovoroch bol Víteslav Koudelka. Od mikrofonu sa lúči Tatiana Čabáková.
2: Český rozhlas Plus. Správy v angličtine. Czech Radio. News in English.
3: Concrete results and firm commitments from NATO's European allies will help ease US President Donald Trump's frustration with the alliance, Czech President Petr Pavel told the Wall Street Journal. According to Pavel, the White House chief is growing impatient with allies who offer plenty of promises but little action. The NATO summit in Ankara fulfilled its main purpose by reaffirming the unity of the allies, their commitment to collective defense, and continued support for Ukraine, analysts told the Czech news agency. They also highlighted the ongoing strengthening of European defense capabilities as an important outcome of the meeting. Opposition parties have given a critical assessment of the first 6 months of Andrej Babiš's government. They accused the cabinet of creating chaos, failing to deliver on its campaign promises, and interfering with the functioning of the state, though they differ in the issues they emphasize.
2: Weather.
3: Tomorrow the weather is going to be clear to partly cloudy, with temporarily cloudy conditions in the northeastern half of the country and a slight chance of isolated showers. Highs will range between 24 degrees Celsius and 29 degrees Celsius, reaching around 23 degrees Celsius in the north. Visitors to this year's Colors of Ostrava Festival, due to open next week, will be able to explore a brand new venue. Alongside the more laid-back steel stage, organizers are also introducing a new fan zone called Steel Town. Daniela Lazarova has more.
4: One of the country's most popular music festivals, Colors of Ostrava, takes place at the Dolní Vítkovice ground, a spectacular former ironworks area in Ostrava in the eastern part of the Czech Republic. The industrial complex is a European cultural heritage site with 16 stages scattered among imposing old blast furnaces, gas holders and historic steel structures. This year, the popular festival is offering visitors a brand new space, a miniature steel city created by artist David Žila, using products and recycled industrial materials supplied by the Třinec Iron and Steelworks. Jaroslav Stebel of the said company, which co-sponsors the festival, says the company is proud to be associated with the event.
5: We selected two rolled steel tram rails for the entrance installation. We were inspired by a photograph of workers standing on a beam, so we wanted to incorporate one of our own products into the festival's photo spot.
4: After consulting with the artist, the company supplied a range of materials for the new stage, highlighting its own production.
5: The steel stage will be made from our steel wire products, which account for around 40% of our production. The wires will be illuminated in different ways and will form the central visual element of the stage.
4: Steel Town gradually took shape in David Žila's workshop. Among sculptures made from chains, gears and pipes stands a large drum kit built from industrial barrels. There will be several different drum sets for five drummers to play, and there is also a bar welded entirely from Třinec steel. Žila says the diversity of the components will make the new stage and fan zone truly unique.
5: They supplied us with leaf springs, chains, large nuts, pipes and many other materials. Everything comes from the steelworks, complemented by smaller metal fragments.
4: One of the main landmarks of Steel Town will be a large illuminated dome.
5: It will have two towers, one 4 meters high, the other five. It will have windows and the whole structure will be lit from within, so it should also work as one giant lamp.
4: The steel stage will mainly host alternative and more intimate performances, including Dutch sister duo Sarah Julia. This year's Colors of Ostrava Festival takes place from the 15th to the 18th of July and will feature 110 artists from 33 countries. One of the biggest highlights will be the festival's opening performance by 21 pilots. Headliners include Teddy Swims, Lord and Moby, who last performed in Czechia 17 years ago.
3: Daniel Lazara with that report. Thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: V zemích Evropské unie rok od roku roste význam obnovitelných zdrojů. V letošním prvním čtvrtletí se podíleli na výrobě elektřiny v průměru z 45%. Česká republika se ale na žebříčku Eurostatu umístila na posledním místě. Z obnovitelných zdrojů vyrábí necelých 13% elektřiny. Česko tedy ze slunce a větru nedokáže vytěžit tolik, kolik získávají jiné evropské země s podobnými podmínkami. Čím to je?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty jsou vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu René Neděla. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu v Praze na Vinohradech.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: A na dálku zdravím odborníka na energetiku z hnutí Duha Karla Polaneckého. Dobrý den.
8: Dobrý den, také děkuji za pozvání.
6: Proč je Česko na chvostu ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, pane Nedělo?
7: Tak myslím si, že to odpovídáte současné situaci. Máme zdlouhavé povolovací procesy. Co se týká NIMBY efektu, tak poslední dobou je poměrně rozsáhlý.
6: Tedy toho efektu, kdy lidé nechtějí, aby se něco stavilo v blízkosti jejich obydlí?
7: Lidé to chtějí, ale nechtějí to přesně, ať je to u nich. No, ať je to u souseda, nebo ať je to co nejdál na druhém konci republiky. A bohužel to není jenom ve vztahu na obnovitelné zdroje, ale je to i ve vztahu na školy, školky, silnice a tak dále.
6: Z vašeho pohledu, pane Polanecký, proč je Česko až na tom úplně posledním místě, co se týče podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v Evropě?
8: Tak jednak možná bych trochu upřesnil, to trošku zkresluje ten první kvartál. Myslím, že ta čísla budou určitě lepší, když se vezme v úvahu celý rok, ale to nic nemění na tom, že patříme k těm nejslabším zemím. Když se nad tím zamyslím ze svého pohledu, no tak do značné míry za to můžu i já, protože pracuji v organizaci, která se propagací a podporou obnovitelných zdrojů zabývá dlouho. Naše první brožura Mýty o větrné energetice vyšla, předpokládám, někdy před 20 lety, asi víc než před 20 lety. Ale zatím se nám prostě nedaří úplně dobře odkomunikovat to, co ty přínosy obnovitelných zdrojů. A pořád převažují ty mýty typu, že slepice začnou snášet hranatá vajíčka u větrných elektráren.
6: Dobře, určitě to probereme.
8: Nemáme bavit o těch reálných efektech, ale bohužel to, o čem mluvil i pan vrchní ředitel, čeho jsme byli oba svědky na veřejném projednání akceleračních zón, to nemá s tou věcnou debatou moc společného.
6: Pane Nedělo, daří nebo nedaří se to vám na Ministerstvu průmyslu a obchodu nějakým způsobem vyvracet ty četné mýty ve veřejném prostoru kolem třeba větrné energetiky?
7: Myslím si, že se v tom snažíme, na druhou stranu se nám to zatím nedaří dostatečně.
6: Čím to je?
7: Zejména čas. Osobně si myslím, že když se třeba zaměříme na problematiku akceleračních zón, tak myslím si, že sama o sobě je správná. To, že se jako definují některé oblasti a že se udělají různá předvýběrová kritéria a že ta vhodnost těch oblastí třeba pro obnovitelné zdroje je správná a posuzuje se to dopředu, je určitě dobře. Ale jako to provedení, které se nám tady podařilo a ten čas, který vlastně na to byl, protože jsme vázáni například s tím Národním plánem obnovy a zároveň my jako řekněme v té České republice potřebujeme opravdu do detailu vysvětlit ať už přínosy nebo i ty negativní věci. Takže toho času většinou potřebujeme o trošku déle a zde je vidět, že zrovna v tomhletom případě se to nedařilo a za mě třeba jako to, že akcelerační oblasti jsou milník v Národním plánu obnovy, nebylo šťastné rozhodnutí.
6: Pane Polanecký, tak do určité míry si můžete tady s panem Nedělou z Ministerstva průmyslu notovat, protože je i v zájmu pana Neděly ty mýty kolem obnovy zdrojů vyvracet.
8: Já si myslím, že hlavně pokud jde o větrné elektrárny, tak je shoda na tom, že ten podíl obnovitelných zdrojů bez jejich rozvoje výrazně nezvedneme, nebo je tam ten největší potenciál. A na druhou stranu potýkáme se se stejnými problémy. Já mám trochu pocit, že ze strany státu tam trošku chybí ta koordinační role. Není dostatečná kapacita na to, abychom jak my, ale my jsme tam vnímaní jako jeden ze zainteresovaných subjektů, kterému jde především o to, aby se snižovaly emise. A chybí tam nějaký takový ten nezávislý arbitr, který by řekl, podívejte se tady, ať už by to byla někdo z akademické sféry, ale zase koordinovaná státem, někdo, kdo by řekl, podívejte se, tady ty věci jsou opravdu nesmyslné, tady ty dávají smysl, pojďme se o nich bavit.
6: A to z vašeho pohledu Ministerstvo průmyslu teď nedělá?
8: Já si myslím, že Ministerstvo průmyslu na tohle má poměrně malou kapacitu, když vím, že pan vrchní ředitel řeší všechno od kapacitních mechanismů až po implementaci direktiv energetické náročnosti budov, tak jeho kapacity na to, aby vyvracel mýty o větrných elektrárnách jsou poměrně malé. A za mě je velká škoda, že tým, který se formoval na Ministerstvu životního prostředí, tak už neexistuje, který v tomto významně pomáhal.
6: Pane Nedělo, tak na co máte nebo nemáte na Ministerstvu průmyslu kapacitu? Třeba i vzhledem k té současné odehrávající se diskusi o úpravě akceleračních zón, to znamená výčtu těch míst, na kterém by rozvoj obnovitelných zdrojů měl být nejsnazší.
7: Tak ono to tady bylo zmíněno. Zrovna problematika akceleračních zón je průřezová napříč několika ministerství a je potřeba u toho mít koordinovanou komunikaci a koordinované vysvětlování těch pozitivních i těch negativních věcí. A osobně bych si určitě dokázal představit, že třeba ten náš tým na ministerstvu bude výrazně posílen na to, aby jsme nejenom tuto problematiku, ale samozřejmě i ostatní posílení energetické infrastruktury, problematiku plynu, problematiku dodávky ropy a tak dále.
6: Řekl jste to svému šéfovi Karlu Havlíčkovi?
7: My diskutujeme poměrně intenzivně i tuto problematiku.
6: Pane Polanecký, vítáte to, že přinejmenším tedy vůle tady vysvětlovat, co obnovitelné zdroje přinášejí je ze strany státu?
8: Tak musíme se podívat na tu praxi. Jako, myslím, že jedním z témat, které je teď potřeba řešit a předpokládám, že na ministerstvu k tomu už nějaké kroky provádějí, je riziko, že přijdeme o produkci bioplynových stanic. Určitě ten plán převahu z nich transformovat na výrobu biometanu a ten vtláčet do potrubí. Hmm. Do potrubí s plynem je dobrý.
6: Což ale nesouvisí s těmi akceleračními zónami, to je trochu jiný problém.
8: Ne, když se bavíme o tom, že máme nízký podíl obnovitelných zdrojů, tak je potřeba myslet i na ty, které fungují, které tady máme, a ne o ně přijít. Takže tam bych rád zmínil i tohle téma, protože například velmi známý projekt v Kněžicích, jejich bioplynová stanice je teď ohrožení kvůli tomu, že prostě ta modernizační podpora, jak byla vymyšlená, jim do jejich praxe nezapadá.
6: Tak skutečně, pane Nedělo, pokud já jakožto laik vím, tak bioplynové stanice by měly začít přecházet na výrobu biometanu. Proč je to potřeba a nepovede to k tomu, že některé ty stávající provozy, které fungují, to ohrozí?
7: Tak co se týká biometanu, který jste tady zmínil, a respektive stávajících bioplynek, máme zhruba 550 bioplynek v České republice. Je to někde okolo 350-360 MW instalovaného výkonu. A je pravda, že v následujících zhruba 3-4 letech velké části skončí ta současná provozní podpora na výrobu elektřiny. Je potřeba ale říci, že ty bioplynky byly stavěny před 20 lety a neměly žádné využití tepla. Ta snaha státu, která teď je, aby dokázali se ty bioplynky transformovat na to, že efektivně využívají ty suroviny a že nemaří minimum mařit energie, kterou dokáží vyrobit, což je třeba ta modernizační vyhláška, která hovoří o tom, že v případě, když tedy nejste schopen se transformovat na biometan, takže můžete provést určitou modernizaci, ale máte tam povinnost třeba 40% využití tepla. Což je určitě správně a je potřeba tady hledat ten kompromis ve vztahu, že máte veřejné prostředky, které jako rozdělujete a musíte se snažit na té druhé straně mít ten efekt. A je zřejmé, že pokud byly některé bioplynové stanice postaveny mimo infrastrukturu typu, že nedokážu vyvést teplo, nedokážu se třeba připojit na plynárenskou infrastrukturu a udělat ten zmíněný biometan a jsem na cíleně pěstovanou biomasu, tak je zřejmé, že pro tyto projekty, pokud něco neudělají, tak ta podpora skončí. A my se zaměříme na ty efektivnější.
6: Pane Polanecký, není to v souladu s tím, co prosazujete vy jakožto hnutí Duha, že stát tady usiluje o to, aby ty stávající bioplynové stanice přešly na šetrnější, efektivnější provozy, při kterých se nebude ztrácet tolik tepla zbytečně?
8: To určitě. Jenom ten projekt v Kněžicích, o kterém jsem mluvil, tak ten je primárně na odpadovou, na zpracování odpadu a teplo využívá. Ale stejně ta ztráta té provozní podpory se do té bilance projeví natolik, že pořád uvažují o tom, že tu bioplynku uzavřou, což by určitě bylo špatně. Takže myslím, že je potřeba v tomhle případě se bavit s těmi provozovateli o konkrétních podmínkách a tak, aby pro ty provozovatele bylo nadále schůdné ty provozy i ty s tím využitím tepla provozovat.
6: Ať se u toho nezasekneme, pane Nedělo, poprosím o stručnou reakci. Zda se chcete vyjádřit k tomu konkrétnímu projektu, který teď byl zmíněný, a zda budete třeba jednat s jeho provozovateli o nějakém dalším fungování?
7: Nechci se vyjádřovat ke konkrétnímu projektu, to by v tuto chvíli nebylo úplně férové. Na druhou stranu bych rád zmínil, že za poslední 2 měsíce my jsme byli asi na 4 seminářích a 3 diskuzních fórech, kde jsme právě prezentovali naši vizi Bioplyn 2.0, která právě jakoby řeší ty bioplynky, které nejsou schopny se transformovat na biometan, a pro ně právě řešit, jako jakou další cestu by bylo vhodné, pokud budou mít efektivní využití toho tepla, že to nebudou mařit, protože to si opravdu nemůžeme dovolit.
6: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou vrchní ředitel sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu René Neděla a odborník na energetiku z hnutí Duha Karel Polanecký.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Já jsem tady úplně na úvod citoval ten žebříček Eurostatu, ze kterého tedy, připomínám to ještě jednou, vychází, že Česko je na úplně posledním místě ve srovnání s ostatními unijními zeměmi, co se týče využívání obnovitelných zdrojů. Jsme, pane Nedělo, aspoň na cestě k tomu, aby se to změnilo, abychom nebyli na tomto chvostu Evropy?
7: Myslím si, že ano, protože když se podíváme na tu aktuální situaci, tak v porovnání s rokem 2019, respektive můžeme říct vlastně 2012, kdy postupně od roku 2012 do 2019 prakticky tady nevyrostl žádný nový obnovitelný zdroj a my jsme volili tu cestu, že jsme chtěli jít pro ty menší instalace na domách, vlastní spotřeba, akumulace, baterie a v současný stav je, že z těch 2000 MW instalovaného výkonu, které tady vznikly v letech 2009 a 2010, tak jsme v současné době na 5,5 tisíce MW instalovaného výkonu v rámci fotovoltaické elektráren. To je určitě pozitivní zpráva a je to zejména pro ty samospotřebitele, což znamená, že to není fotovoltaika někde na poli, kde vyrábí elektřinu a dodávají do sítě. Když se podíváme na druhou oblast, byly zmíněny větrné elektrárny. V rámci větrných elektráren instalovaný výkon 340 MW plus minus. Vysoutěžilo se v posledních letech zhruba stejné množství, tak jsme někde okolo 700 MW. Samozřejmě, že ta současná situace ve vztahu na ty akcelerační zóny nenahrává těm technologiím, protože opravdu je vidět, že je potřeba, jako když i když byste si vybral jinou oblast a řekl vlastně, jakoby, že třeba si budete plánovat, kolik škol potřebuju mít v rámci České republiky na to, abych dokázal každé dítě, aby se mi do toho dostalo. A řekl bych, že si to naplánuju na dalších 10-20 let a budu mít celou republiku pomalovanou nějakými mapami, že tam teoreticky může být škola, tak samozřejmě to bude mít také negativní odpor. Takže zde vnímám, že je určitá nutná diskuze. Bioplynky také, téma, dobře, které tady bylo zmíněno.
6: Které už jsme tady probrali. Pane Polanecký, uznal byste, že ač Česko je poslední zemí, co se týče využívání obnovitelných zdrojů v Evropské unii, tak jsme na cestě k tomu, aby se to zlepšilo?
8: Já bych jenom upřesnil, poslední jsem, pokud jde o elektřinu. V případě výroby tepla z obnovitelných zdrojů jsme někde uprostřed. Ale v případě té elektřiny, to, co bylo zmíněno, rozvoj fotovoltaiky v posledních letech, hlavně té střešní a malé, tak tam bylo úplně jasné, že tím hlavním impulzem byla energetická krize v roce 2022, kdy řada lidí začala přemýšlet tím způsobem, že sice se to možná úplně nevyplatí finančně, ale je dobré mít nějakou jistotu. A tímhle způsobem se dá uvažovat i ve větším měřítku. My jsme založili energetické družstvo jako Hnutí Duha, ve které máme několik stovek podílníků, kteří do něj vložili peníze a spustili jsme teď na jaře fotovoltaickou elektrárnu na střeše posklizňové linky na ekofarmě pro bio. A chcem si vyzkoušet, nakolik díky sdílení, to ještě bohužel vyzkoušené nemáme, protože sdílet začneme až od 1. srpna. Díky sdílení a díky prodeji elektřiny té farmě, která má spotřebu v létě, tak nakolik dokážeme ty svoje podílníky uspokojit z pohledu návratnosti jejich investice. Myslím, že to bude velmi dobrá zkušenost a ukáže to i to, že právě tyhle ty malé instalace, rozhodně to nebude něco, že bychom za 3 roky to měli zpátky, určitě ne. Je to investice s delší návratností, ale řada těch lidí, kteří nám do toho, kteří si ten podíl koupili, tak říkali, nás hlavně zajímá to, jak to bude fungovat, ano, a netrváme úplně na té rychlé návratnosti.
6: Tak pokud se nepletu, tak už v minulém volebním období byla přijata legislativa, která vznik těchto energetických společenství v České republice umožňuje. Je to cesta k rozvoji obnovitelných zdrojů, tato menší společenství, pane Nedělo?
7: Určitě ano, pokud se budeme bavit o té komunální energetice, kde vlastně město, obec si postaví ať už bioplynovou stanici, nebo fotovoltaiku, nebo klidně i tu větrnou elektránu a následně, nebo biomasový kotel, nebo plynový kotel a následně tu energii, kterou vyrobí, tak ji dokáže lokálně spotřebovat. Takže tohle cesta je. Osobně úplně nejsem příznivcem toho sdílení, protože si myslím, jakoby to sdílení ve finále je virtuální a je to vlastně, v Čechách to bylo bráno, že to je ten grál v rámci té celé problematiky Lex OZE. Lexoze 2, který, tak jak jste správně řekl, v loňském roce zavedl energetická společenství a aktivního zákazníka. Ale to gro je, že právě jako ti municipality, ty lidé budou vstupovat do těch projektů a budou využívat v právní hantýrce ty plody, co ta elektrárna dokáže vyrobit a následně spotřebovat lokálně.
6: Pane Polanecký, tak nepřeceňujete význam toho sdílení, které nakonec je spíš virtuální, jak tady namítal pan Neděla?
8: Tak samozřejmě není to tak, že by ty konkrétní elektrony vyrobené v naší fotovoltaice doproudily k těm spotřebitelům. Ale na druhou stranu ta jistota, že ve chvíli, kdy ta fotovoltaika vyrábí, tak někdo odebírá ze sítě adekvátní množství elektřiny, tak to je určitě užitečné.
6: Je tady v téhle souvislosti dobře nastavena podpora ze strany státu, protože jistě na jedné straně obnovitelné zdroje jako takové jsou podporovaným zdrojem energie, na druhé straně jsou tady určité dotační programy nebo programy na podporu toho, aby lidé a firmy do obnovitelných zdrojů investovali. Dá se tady ještě něco zlepšit, pane Nedělo?
7: Zlepšit se dá. Ten problém, který v energetice v současné době je, je o tom, že prakticky nic se nevyplatí postavit, nebo jako velmi malé množství, jakoby ať už zdrojů i fosilních, jako když je chcete postavit, tak ta situace, která na trhu je velká fluktuace ceny elektřiny, je pro investory velmi, velmi riziková. A ten problém, který v současné době je, že stát prostě nemá prostředky, které by dokázal nějak extrémně jakoby využít a vložit do této oblasti, ať už obnovitelné zdroje nebo klasik plynové zdroje a tak dále. Musí opravdu každou korunu velmi dobře zvažovat. To, co si myslím, je před námi, ta cesta, která je, tak jsou finanční nástroje. Hledat cestu takovou, že to nebude o tom jenom, že ty prostředky někam pošlete, už se vám nikdy nevrátí, ale hledat jako garance, zjednodušovat jednotlivé procesy, snažit se tu zmíněnou osvětu, protože je rozdíl, jestli když budete realizovat projekty 2 nebo za 10 let, nebo když těch projektů budete dělat 100, tak samozřejmě v tu chvíli ta nákladovost toho projektu bude výrazně jednodušší. Zjednodušit ty procesy, teď stavební řízení. Určitě tohle jsou cesty, které mohou pomoci tomu, že jako tu klasickou podporu, kdy jste měl zelený bonus nebo výkupní cenu, teď máme contract for difference, že už to nebude a že vám opravdu bude stačit jenom jakýsi garanční mechanismus.
6: Čili nebudou to už dotační programy, bude to spíš přenastavování podmínek pro rozvoj obnovitelných zdrojů.
7: Plus je možné nějaké finanční záruky a finanční garance v případě, když se něco stane a ten projekt třeba bude v nějaké svízelné situaci. A tohle před námi stojí, nebo rozvoj PPAček, Power Purchase Agreement, což jsou smlouvy mezi investorem výrobcem a pak třeba průmyslovým podnikem, který v rámci různých pravidel, nebo i třeba jeho strategie, že se chce ozelenit, tak dohodne se s tím investorem, že bude třeba 15-20 let odebírat v energii.
6: Pane Polanecký, jsou tyto naznačené cesty směrem k tomu, aby Česko využívalo výrazně víc obnovitelných zdrojů?
8: Tak určitě jsou to kroky, které tím směrem můžou vést. Na druhou stranu naše ta aktuální zkušenost s propočítáváním obchodního modelu té fotovoltaiky jednoznačně vede k tomu, že s tou investiční dotací to pochopitelně vychází výrazně líp. A aby do toho někdo šel vyloženě na komerční bázi, což, jak jsem zmiňoval, naše družstvo úplně není. Tak obávám se, že jenom ty garance a finanční nástroje stačit nebudou.
6: Mimochodem, vy jste se obešli bez dotací při budování tohoto vašeho energetického družstva, pane Polanecký.
8: Usilujeme o dotaci z programu Komunerk, ale zatím nevíme, jestli ji dostaneme. Takže máme jako variantu A s dotací a variantu A bez dotace.
6: Ještě bych se na závěr vrátil k tomu horkému tématu těchto dnů, a to je to možné přehodnocování akceleračních zón. Co pro rozvoj větrné energetiky a solární energetiky bude znamenat, pokud by těchto zón mělo ubýt tak, jak to podle všeho připravuje vládní zmocněnec Filip Turek, pane Nedělo?
7: Tak osobně si myslím, že akcelerační zóny vůbec nepomohly celému tomu sektoru. Naopak jako zvedli právě tu obavu, kterou jsem tady zmiňoval, že zítra všude možně po celé republice budou stát, ať už je ten elektrárny nebo solární, což jako není pravda. I ty investoři, i ti jednotliví projektoři, i ta města jakoby hledají spíš jakoby menší projekty a jsou to jednotky kusů.
6: Takže se moc nestane z vašeho pohledu, když těch zón ubude?
7: Myslím si, že se nic nestane. To, co ale jako, a zmínil jsem to hned na začátku, stalo se, že je teď velmi jakoby výrazná obava a právě myslím si, že to je ten problém toho času, že se to nedokázalo pořádně vysvětlit, nedokázalo se více komunikovat, i když se komunikovalo s těmi obcemi, s těmi kraji, ale je vidět, teď je vidět jakoby zpětně, že tohle to možná se to podcenilo, možná na to ještě čas bude dopředu, ale budeme se muset určitě k tomu vrátit.
6: Vaše stručná reakce, pane Polanecký, na debatu kolem akceleračních zón?
8: Zase souhlasím s tím, že jsme to nedokázali odkomunikovat ani my, ani státní správa pořádně. Problém je v tom, že v některých těch případech ten odpor je proti jakékoliv komunikaci rezistentní.
6: A u toho skončíme s odborníkem na energetiku z Hnutí Duha Karlem Polaneckým a vrchním ředitelem sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu Renem Nedělou. Pánové, děkuji vám oběma.
7: Děkujeme za pozvání.
8: Děkuji za pozvání, nashledanou.
6: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Osobnost plus.
9: Téma interrupcí před komisí a sterilizaci romských žen v hlavě nosil 20 let. Co pro něj byl poslední impuls k natočení filmu Pramen? Čím je podle něj tenhle příběh aktuální dnes? A byla Aňa Geislerová pro hlavní roli doktorky první a jasná volba? Mým hostem bude režisér Ivan Ostrochovský, se kterým jsme natáčeli na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde se jeho nový film promítal v hlavní soutěžní sekci.
2: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na plusu. Radiokniha.
10: Případ Olgy Hepnarové, dívky, která zabíjela, protože neuměla žít, vypráví Roman Cílek v knize Oprátka za 8 mrtvých. Autor se pokusil o sondu do duše 22-leté ženy, která v úterý 10. července 1973 nasedla do nákladního auta a v Praze na Letné vjela do lidí čekajících na tramvaj. Předkládá výpovědi vražetkyně, jejich příbuzných, ale také posudky psychologů a psychiatrů, kteří se dívčinou osobností zabývali.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na plusu.
11: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
2: Český rozhlas plus encyklopedie.
11: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které se v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad a budoucí vývoj HDP pravidelně odhaduje Česká národní banka, která pak podle svých předpokladů nastavuje naši měnovou politiku, Ministerstvo financí i většina dalších důležitých finančních institucí a bankovních domů. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů. Jejich vyjádření vůči HDP má totiž mnohem lepší vypovídající hodnotu, protože zohledňuje velikost dané ekonomiky.
2: Český rozhlas plus zprávy.
12: Hasiči podle velitele zásahu zůstanou na místě požáru budovy ve Zlíně nejméně 3 dny. Automobilka Volkswagen výrazně omezí výrobu, postupně omezí počet modelů na polovinu. A fotbalisté Francie a Maroka bojují na světovém šampionátu o postup do semifinále. A zítra bude slunečno, místy až oblačno, teploty až 29 stupňů.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
12: Zásah hasičů kvůli požáru budovy Baťovského areálu ve Zlíně bude nejspíš trvat minimálně 3 dny. Radiožurnálu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se následně zřítila. Podle Ostrusiny hasiči nemohli zasahovat přímo uvnitř budovy.
13: Celá ta práce spočívá v práci s výškovou technikou a tom, že vlastně v těch jednotlivých patrech jsme se snažili co nejvíce dohloubky ten požár uhasit. Bohužel došlo k tomu, že ta budova postupně podlehla destrukci.
12: Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se ji už nepodaří zachránit. Podle hasičů se nikdo nezranil. Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident před týdnem a kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dřív avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok. Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurenci a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propouštění zaměstnanců. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů čtyř největších pojišťoven, které si vyžádal Radiožurnál. Lidé jim zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji. Potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
14: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
12: Škoda podle pojišťoven ještě poroste, bouřky významně zasáhly i další kraje, například Jihočeský, Královéhradecký a Jihomoravský. Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostuťkovou 2x6-4 a Muchová po více než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10. Přímý přenos se nabídne v sobotu od 17 hodin Radiožurnál Sport. Francouzští fotbalisté na letošním mistrovství světa ještě nestratili ani bod a ve čtvrtfinále jsou jejich soupeři Maročané. Aktuální informace z duelu v Bostonu připojí Karel Schamberger.
15: Po prvním poločase Francie Maroko 0-0. Kapitán Francie Kylian Mbappé neproměnil pokutový kop, brankář Bono ho vychytal. Druhý poločas začne za několik minut. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
16: Překážka na D1 u Mirošovice v Praze, uzavírka v tunelu Blanka. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru před omezením máme hlášené odstavené vozidlo. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje za odbočkou na Jičín. Mezi 42. a 40. kilometrem je uzavřený pravý pruh, silničáři opravují vozovku. Je to tam bez zdržení. Na silnici 15 z Litoměřic do Úštěku se vyhněte překážce mezi Ploskovicemi a Bíčkovicemi. Uprostřed vozovky leží sražená srna. Na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně pozor na nehodu před Lomnicí nad Lužnicí. Střetla se tam dvě osobní auta při kolizi se zvěří. A v Praze před malou chvílí začalo čištění v tunelu Blanka. Celou noc má být obousměrně uzavřený v úseku mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: V noci se ochladí na 12 až 7 stupňů, zítra pak čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
17: Ohlédnutí za summitem v Ankaře. Příměří mezi USA a Íránem kolabuje. Válka na Ukrajině se přesunula do Ruska. Politici hnutí ANO by se měli naučit říkat ne. Marine Le Penová bude mít náramek. A k čemu je sdílená suverenita? To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
6: Dvojdenní summit NATO v Ankaře skončil. Z českého hlediska bylo důležitým tématem přetlačování mezi prezidentem, premiérem a ministrem zahraničí. Z aliančního pohledu to byl pokus oživit smysl organizace a připravit ji na zcela nové úkoly této doby. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Švarc. Dobrý den.
18: Dobrý den.
6: Petře, co tě během těch dvou dnů nebo třeba i předtím zaujalo nejvíc?
18: Tak především je potřeba říci, že summit to byl opravdu důležitý a že to, co my jsme vzhledem k němu tady zažívali, to znamená spor mezi prezidentem, premiérem, ministrem zahraničí, právě tak důležité nebylo, lépe řečeno, bylo důležité pro nás. Ze summitu lídři odjížděli spokojení, což přece jenom ukazuje, že ten summit byl úspěšný, jak ostatně i vlastně všichni řekli. A to, jaké dopředu panovaly obavy, se naštěstí nepotvrdilo. Ty obavy panovaly především z toho, jakým způsobem se zachová americký prezident Donald Trump, protože to je vždy otázka dopředu, kterou málo kdo dokáže zodpovědět, spíše nikdo, protože opravdu Trumpovy nálady jsou v tomto ohledu za prvé proslulé a za druhé také patří k jeho způsobu vyjednávání. A americký prezident nepřijel do Ankary v náladě úplně nejlepší. Také při svých briefinzích napadal evropské spojence, opět otevřel otázku Dánska, dokonce se velmi negativně vyjádřilo o Španělsku, což tak překvapivé není, protože vůči Španělsku on má neustále velice kritický vztah, ale tentokrát i hovořil o tom, že vlastně by spojenci měli přerušit obchod se Španělskem, že on to svému ministru financí Besentovi už nějakým způsobem vlastně nařídil, což samozřejmě za situace, kdy většina členů NATO je zároveň členy Evropské unie, je poněkud zvláštní požadavek. To znamená, z tohoto postoje byl dopředu velký strach. To ani ne obavy, opravdu strach. Americký prezident ale nakonec při tom jednání vlastně působil velmi vstřícně a dalo by se říci, že to byl úplně jiný Trump. Na tom se shodují vlastně všichni lídři. K tomu bezesporu přispěl generální tajemník NATO Mark Rutte, bývalý nizozemský premiér, který je jeden z evropských politiků, kteří opravdu s Trumpem umí mluvit. A jeho způsob komunikace s Trumpem vzbuzuje často i kritiku, protože je takový opravdu až podlézavý, neustále Trumpovi opakuje, že jak je skvělý, jak opravdu se mu všechno daří, jak to, co dělá, je jenom a jenom pozitivní, ale ono to prostě funguje. Konec konců to má souvislost i s tím, co Trump vlastně říkal i z hlediska té neschody ohledně Iránu, že on vlastně ani nechtěl pomoct, protože upřímně řečeno, jak mu výrazně mohli spojenci pomoct, americké schopnosti v tomto jsou dostatečné, ale že chtěl loajalitu, že chtěl nějaký důkaz loajality a tomu se ten se mu nedostal. Nyní na to potvrdilo, včetně Trumpa, hned v úvodu závěrečné deklarace, že článek 5, to znamená útok na jednoho je útok na všechny, platí. A to je to nejdůležitější.
6: Říká Petr Švarc, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
18: Naslyšenou.
6: Na pozadí rozhovoru v Ankaře se řešila ještě jedna otázka, a to osud příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Klid zbraní už vzal za své, i když není jasné, do jaké míry se vrací válka. Nad situací uvažuje náš spolupracovník, politolog Jiří Pehe.
19: Jednání o dosažení míru mezi Spojenými státy a Iránem čelí zatím nejvážnější zkoušce. Od 17. června, kdy americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian podepsali memorandum o vzájemném porozumění, na jehož základě měla být během 60 dnů vyjednána mírová dohoda, sice došlo několikrát k porušení příměří, ale mírová jednání podle vyjádření obou zemí tyto ozbrojené střety prý vážně nenarušily. Vývoj v posledních několika dnech může ale vést ke kolapsu jednání. Spojené státy nejprve oznámily, že dočasně obnovují sankce na vývoz iránské ropy v reakci na iránské útoky na komerční plavidla v Hormuzském průlivu. Po dalších útocích Iránu na komerční plavidla pak zaútočila americká armáda na 80 cílů v Iránu, zejména systémy protivzdušné obrany. Irán zápětí oznámil, že plánuje drtivou odpověď. K základním bodům dohody obsažené v memorandu o vzájemném porozumění přitom patří nejen okamžité zastavení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu, ale i vzájemný závazek držet se během jednání použití síly. Spojené státy souhlasily s tím, že po zahájení jednání o konečné mírové dohodě postupně ukončí sankce uvolené na Irán a umožní uvolnění iránských zmrazených aktiv. Irán se zavázal, že po dobu jednání zachová současný stav svého jaderného programu, zatímco Spojené státy přislíbily, že nezavedou žádné nové sankce a v regionu nerozmístí další vojenské síly. Jednání mají vést k dohodě o tom, jak bude naloženo s iránskými zásobami obohaceného uranu, jakož i k dohodě o obohacování uranu Iránem pro mírové potřeby. Výměnou za ústupky Iránu mají Spojené státy spolu s regionálními partnery vypracovat plán na obnovu a hospodářský rozvoj Iránu, do něhož bude investováno nejméně 300 miliard dolarů. Toto vše je nyní v ohrožení. Trump sice už během června vyhrožoval Iránu opět zničením, pokud bude porušovat příměří, ale jeho výhrušky byly považovány spíše za formu nátlaku. Chtěl Irán zřejmě donutit zejména k rychlejším ústupkům v jednání o jeho jaderném programu. Pro světovou ekonomiku bylo nejzásadnějším výsledkem dohody o příměří zahájení procesu, v němž Spojené státy postupně začaly ukončovat námořní blokádu Iránu, který na oplátku umožnil obnovení běžného provozu v Hormuzském průlivu a průjezd komerčních lodí průlivem bez poplatků. Po posledním spadnutí bodu se ovšem nedá vyloučit, že Irán zareaguje na relativně rozsáhlý americký útok opětovným uzavřením průlivu a že Spojené státy následně obnoví svoji blokádu Iránu. K americkému útoku došlo v době, kdy se Trump účastnil summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Už během úvodní tiskové konference si americký prezident hořce stěžoval na spojence Spojených států, že jeho zemi nepomohli v ozbrojeném konfliktu s Iránem. Co na tom, že Severoatlantická aliance je obranná aliance a že Spojené státy dokonce ani nepožádali ostatní země o pomoc na základě článku 5 smlouvy Severoatlantické aliance. Spojené státy spustily útok na konci února jen s pomocí Izraele, bez toho, že by evropské spojence třeba jen dopředu informovali. Poslední vývoj ukazuje, do jakých potíží nepromyšlený útok Trumpa a jeho administrativu uvrhl. Irán si uvědomil, že v podobě kontroly nad Hormuzským průlivem i v podobě útoků na infrastrukturu v zemích Perského zálivu má v rukou silnou vyjednávací kartu. A zatím se nezdá, že by se opravdu chtěl vzdát svého jaderného programu, nebo že by případnou dohodu bylo skutečně možné uzavřít do 60 dnů. Trump přitom podepsal memorandum, které jeho kritici označují za kapitulaci, zejména v naději, že konec konfliktu s Iránem pomůže uklidnit situaci na trzích s ropou a plynem. Vysoké ceny pohonných hmot ve Spojených státech, které způsobil útok na Irán, který americká veřejnost většinově neschvaluje, totiž vážně ohrožují šance Trumpových republikánů na úspěch v podzimních volbách do kongresu. Poslední spadnutí bojů mezi Spojenými státy a Iránem bude těžké odbít jako pouhé šarvátky, které neohrozí mírová jednání. Pokud ta skolabují, ocne se Trump ve složité domácí politické situaci a světová ekonomika může čelit další vážné krizi.
6: Uzavírá Jiří Pehe. Válka Ruska proti Ukrajině má dvě relativní novinky. Jednak se přesouvá stále více do vzduchu a v poslední době se také přestěhovala do Ruska, zejména do blízkosti rafinérií a jiných podobných zařízení. Je to také téma pro Ondřeje Soukupa.
20: Ruští prováleční publicisté se stále ještě nemohou zpamatovat z ukrajinského dronového útoku na rafinerii v Omsku ve východní Sibiři. Místní rafinérka byla největší v Rusku a vyrábělo se zde 10% všeho ruského benzínu. Kromě toho je vzdálená 2 500 kilometrů od ukrajinského území, což bylo až do tohoto měsíce považováno za bezpečnou vzdálenost. Ukrajinský dron FP-1, který je vidět na zveřejněných záběrech útoku, má obvyklý dolet 1600 kilometrů. Ve skutečnosti drony musely překonat ještě větší vzdálenost. Jak upozorňuje vojenský odborník Pavel Aksionov, drony neletěly napřímo, protože se musely vyhnout území Kazachstánu a také obletět místa, kde je rozmístěna ruská protivzdušná obrana. Takže v ruském vzdušném prostranství strávily minimálně 15 hodin. Spolumajitel společnosti Firepoint, která ukrajinské drony vyrábí, Denis Stillerman řekl, že týden promýšleli přesnou trasu letu. Což znamená, že protivník ví, kde jsou naše protiletecké jednotky. A také ví, že jsou na jednom místě a tam budou i za týden. A také ví, že nehledě na benzinovou krizi, u největší naší rafinérky žádná další ochrana nebude. Rozčiluje se autor ruského telegramového kanálu Čadajev, který se věnuje problematice dronů. Jiní prováleční autoři si neberou servítky. Kde máte tu vaši slavnou protileteckou obranu? Chcete mi říct, že nejste schopni sestřelit ani tyhle prdlavky, které letí 160 km v hodině? A zase za to nikdo nemůže. Vzteká se autor, který svůj post prokládal značnou dávkou nenormativní lexiky. Rusové totiž zjišťují to, co Ukrajinci zjistili už během prvních 2 let velké války. Když na vás letí více jak 100 dronů, tak žádná protiletecká obrana na světě není schopná sestřelit je všechny. Tím spíše, že ruská protiletecká obrana je přetížená. Ukrajinská fronta je dlouhá a ještě mnoho jednotek z fronty bylo převeleno na ochranu Moskvy nebo několika rezidencí Vladimira Putina. Ukrajinská armáda také dokázala ničit protiletecké systémy, rozmístěné relativně nedaleko od fronty. Ruští Z-blogeři si stěžují, že na Krymu je nyní sotva třetina systému S-300, než jich to bylo ještě před 2 roky. Ukrajinských dronů je především čím dál tím více. Podle oficiálních údajů ruského ministerstva obrany jeho jednotky za prvních 6 měsíců letošního roku sestřelili 63 933 ukrajinských dronů. Přičemž nejvíce jich bylo v posledních 2 měsících. Přes 14 000 v květnu a 17 000 v červnu. Špatná zpráva pro Ukrajince je, že ani jejich protiletecká obrana není schopná zachytávat ruské dronové útoky. O raketových úderech se netřeba vůbec bavit. Tam Ukrajincům jednoduše došly střely do systému Patriot, což je jejich jediný způsob, jak se bránit ruským raketám Kinjal a dalším. Takže nejspíše i ve vzduchu nás čeká válka na opotřebiň, tedy kdo vydrží více útoků.
1: Konstatuje Ondřej Soukup.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Poslanci a ministři hnutí ANO by se měli naučit říkat ne. Myslí si to naše spolupracovnice Kateřina Perknerová, redaktorka a komentátorka listu Deník.
21: Bylo by zajímavé udělat anketu na téma osudové slovo. Je to matka, láska, přátelství nebo dítě? Každý by zřejmě volil podle toho, kdo či co je pro něj nejdůležitější. V politice by tím verbálním svatým grálem měla být částice ne. Může člověku poničit kariéru, zarazit přísun peněz, pohodlné vládnutí změnit v drama, ale zachová mu rovnou páteř, což po hříchu není komodita, která má v leckterých očích vysokou hodnotu. Příkladů je víc, než bychom si přáli. Když zavolal prezident Donald Trump, aby se z červené karty pro útočníka amerického týmu Folarina Baloguna stala ruční podmínka, šéf světového fotbalu Gianni Infantino srazil podpatky a konal. Fair play a stejná pravidla pro všechny spadly pod stůl, protože Infantino vůči Trumpovi zápor nepoužívá. Nebylo to nic platné, Belgie byla lepším mužstvem a Američany vyřadila. I my bychom měli spoléhat jen na sebe, svoje schopnosti a odolnost. S velkou skepsí pak na ty, které jsme si jako voliči vybrali, aby reprezentovali naše zájmy. Nelze čekat, že ku příkladu poslanci ANO budou hlasovat proti svému programu a nepodpoří změny penzijního systému, stavebního zákona nebo zrušení mediálních poplatků. Avšak novela zákona o střetu zájmů, která má navždy premiéra zbavit starostí o konflikt mezi péčí o firmu a stát, je nepřijatelný vazalský předpis. Vychází vstříc Andreji Babišovi, který přece neřídí žádné ministerstvo, takže by bez obav mohl různými způsoby přilepšovat Agrofertu nebo svému zdravotnickému biznesu. Navíc, kdyby někoho napadlo prověřovat čerpání dotací 10 let zpátky, jak je to možné dosud, příště by měl smůlu. Kontrolní lhůta se má smrsknout na 4 roky. Slušný zástupce ANO by bez váhání měl říct ne. Pro takovou pokřivenou normu ruku nezvednu. Totéž platí o návrhu brutální změny služební.

0: proto, že v jejím přílepku se odejímá prezidentovi právo jmenovat vedoucí zastupitelských misí při mezinárodních organizacích. Je to projev nízké pomsty s protiústavním podtextem a odpor lze žádat i od ministrů zdravotnictví Adama Vojtěcha a školství Roberta Plagy, pokud jim premiér bude vnucovat agendy, jež mu podsouvají jeho poradci či známí, třeba bezhlavé urychlení reformy zdravotního systému nebo větší benevolenci k odkladům školní docházky. Nenaučili se členové vlády, poslanci a senátoři za hnutí ANO říkat ne, je zbytečné, aby seděli na svých místech. Mohli by jen schválit zákon, že ovšem rozhoduje Andrej Babiš a pak se poroučet.
1: Uzavírá Kateřina Perknerová. Nejen u nás se politika někdy přestěhuje až k soudu. Týká se to nyní i Francie. V jakém smyslu? To nám poví náš spolupracovník, publicista a bývalý diplomat Petr Janiška.
2: Francouzský odvolací soud rozhodl v úterý o osudu Marine Le Penové a 11 dalších politicích její strany. Verdikt je šalamounský a otevírá různé možnosti do budoucna. Na jednu stranu potvrdil přísný rozsudek soudu nižší instance, který došel loni k názoru, že obžalovaní v čele s Le Penovou vytvořili kriminální skupinu, která systematicky po několik let tunelovala z Evropského parlamentu peníze pro chod své strany doma ve Francii. Le Penová jako předsedkyně strany stála v čele té skupiny a navíc sama podvodně zaměstnávala několik asistentů. Takové jednání bylo prý o to zavržení hodnější, že dotyčná i její strana mají ambice řídit stát, takže veřejnost od nich očekává příkladné chování. Na druhou stranu ale soud obžalovaným zmírnil tresty, které dostali před rokem. Soudkyně a soudci teď stáli před velkým dilematem, jak prosadit zákon, který má platit pro každého stejně, a na druhou stranu nebýt nařčeni z toho, že chtějí ovlivnit prezidentskou volbu a že si osobují politickou roli, která jim nepřísluší. V tomto ohledu byli pod nesmírným tlakem krajně pravicových politiků i médií. Šalamounsky to tedy vyřešili tak, že potvrdili závažnost trestního činu Le Penové, zároveň jí ale upravili trest tak, aby mohla kandidovat příští duben v prezidentské volbě. Původních 5 let nevolitelnosti jí teď soud zmírnil na 30 měsíců podmíněně a jen 15 měsíců nepodmíněně. A ty už má dnes odpikané, takže se může pustit do kampaně. V tom jí soud vyšel maximálně vstříc. Druhou částí verdiktu bylo odnětí svobody. Původní 4 roky jí soud teď zmírnil na 3, z nichž jen rok nepodmíněně. Ten ale nemá strávit ve vězení, nýbrž doma pod takzvaným elektronickým dohledem. Ten neobnáší jen elektronický náramek na kotníku, ale i omezený pohyb. Musela by požádat soudce o souhlas třeba s každou cestou mimo domov, což prakticky znemožňuje pustit se do kampaně. Le Penová už před verdiktem prohlásila, že pokud by musela být pod tímto dohledem, nekandidovala by. Její právníci teď ale přišli s překvapivou kličkou. Podají zmateční stížnost ke kasačnímu soudu a dokud ten nerozhodne, trest elektronického dohledu nevstoupí v platnost. Kasační soud se už nechal slyšet, že by mohl záležitost vyřídit do dubna, tady přesně do voleb. Proto Le Penová už teď sebevědomě prohlašuje, že se hned pustí spolu se svým mladým chráněncem Jordanem Bardellou, předsedou strany, do kampaně svobodně, bez náramku. Pozornost médií byla upřena na Marine Le Penovou, ale odvolací soud se konal s 11 dalšími politiky její strany, poslanci i europoslanci. Vesměs byli shledáni vinnými a stejně tak i celá strana Národní sdružení. Její pokladna bude muset zaplatit peněžitý trest 2 miliony eur. Závěr je dnes takový, že Marine Le Penová bude kandidovat a bude moci vést kampaň a zkusila to už včera. Povede jí ale jako odsouzená za závažnou zpronevěru veřejných peněz, byť v podmínce. Tvrdému jádru jejího voličstva to asi vadit nebude, naopak v ní uvidí údajnou oběť systému. Pro širší elektorát to ale nejspíš bude překážka. Jistě si položí otázku, zda má v čele státu být někdo, kdo kryl a organizoval zpronevěru několika milionů eur veřejné instituci. Za takovou věc Le Penová před pár lety žádala celoživotní zákaz volitelnosti. To se ale týkalo jiných.
1: Všímá si Petr Janiška. A na závěr ještě zabrousíme do historie, geopolitiky a otázek civilizace. se spisovatelem a publicistou Karlem Hvíždou.

0: Dělou.
1: Evropská integrace vznikla jako mírový projekt 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničí Robert Schuman navrhl svou deklaraci o kontrole produkce uhlí a oceli, která měla z Evropy vymítit zbytečnou rivalitu a války. Tím začalo propojování ekonomiky, institucionální i společenské závislosti. Evropa odmítla impéria, což vedlo i k odmítnutí geopolitiky, která je založena na zeměpisné poloze a kde velikost předurčuje politické zájmy země. V běžné politice je tento pojem užíván jako synonymum pro velmocenskou politiku. S nástupem Donalda Trumpa a Vladimíra Putina se vrátila do politiky doba impérií a s ní i geopolitika. Viz napadení Ukrajiny Putinem nebo snaha Trumpa k USA připojit Grónsko či Kanadu. To byl hlavní důvod, proč se Evropská unie byla nucena chovat zase jako geopolitický projekt. Čína má 1,4 miliardy obyvatel, Spojené státy mají 349 a Rusko 143 milionů. Jen Evropská unie s 451 miliony lidí může být nepřehlednutelným partnerem. A právě tento projekt si vynutil nové pojetí vztahu mezi národní suverenitou a evropskou integrací. Proto být součástí Evropské unie byla nejen měnová, ale především geopolitická volba. Jinými slovy, jak členové EU, tak kandidáti na vstup si dnes uvědomují, že nejlepší způsob, jak chránit svoji suverenitu, je přijmout myšlenky sdílené suverenity, která představuje koncept, v něm se nezávislé státy dobrovolně vzdávají části své výlučné národní moci a společně ji vykonávají v rámci nadnárodních institucí, aby dosáhly cílů, které by samostatně nemohly nikdy zvládnout. Jenže v době politické, ekonomické, klimatické a semantické krize, kdy vzrůstají u lidí obavy z budoucnosti kvůli válkám, z inflace a z další pandemie, národovecké a populistické strany z této situace viní právě Evropskou unii. Vyhrožují ohrožením suverenity, i když paradoxně právě to, jejich úzké pojetí suverenity za dnešní situace představuje největší ohrožení. Sama žádná evropská země se již dnes nemůže ubránit ve válečných konfliktech ani přežít bez vojenské, ekonomické, zdravotnické a justiční spolupráce. Právě tato polarizace celé naší civilizaci představuje další skutečné velké ohrožení, protože v takové situaci už není korupce posuzována jako objektivní morální selhání. Viděli jsme to donedávna v Maďarsku, kde Orbána podoboval Trumpa. Podle agentury Reuters od první poloviny roku 2024 do první poloviny roku 2025 vzrostly Trumpovy příjmy z 1,50 na 864 milionů dolarů. A u nás chce jít podobnou cestou náš premiér. Zásadní otázka zní, dokáže se Evropa ubránit před trumpovskou populistickou demokracií nebo zůstane Evropa poslední baštou liberální demokracie? Uvěří občané národoveckým populistům, kteří slibují, že je dokáží osvobodit od budoucnosti, že svět lze vrátit zpět, že se lidi nemají čeho obávat? Část lidí určitě, protože jejich melancholie z ukřivděnosti jim stačí k vlastní hrdosti.
0: Uzavírá Karel Hvížděla nejen svůj příspěvek, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Interview Plus.
3: Proč končí ve Vysokých Tatrách letití správci legendárních horských chat? Co od nových provozovatelů očekává klub slovenských turistů, který nové chataře jmenuje? A poznají to běžní návštěvníci slovenských nejvyšších hor? Na to se zeptám někdejšího nosiče a správce chaty Podrysy Viktora Beránka.
2: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Roman Cílek.
1: Oprátka za 8 mrtvých.
0: Díl 3. Útěk do malešického penzionu.
2: Vím přesně, kdy se to stalo. V listopadu 72. Dělal jsem tehdy ve stavební četě a opravovali jsme Libeňský most. Cestou na svačinu do blízké hospody jsem zahlédl dívku drobné postavy, která do samozběrného vozu nabírá u hydrantu vodu. Dnes už neumím říci, čím přesně mne zaujala, ale bylo to tak. Proto jsem k ní popošel a pod nějakou záminkou jsem se s ní snažil zavést hovor. Představil jsem se křestním jménem a když se potom na mne zpříma podívala, doslova mne uhranuly její oči. Ale byla v nich také nějaká bolest. A byl to navíc jen okamžik, neboť brzy oči opět sklopila a jako dítě, které něco provedlo a nezná východisko, spěšně a beze slova odešla do kabiny vozu. Za chvíli se však vrátila a přinesla dvě napůl vyklepané cigarety. Nemáte sirky? Zeptala se. Zapálili jsme si a tiše jsme kouřili. Sledoval jsem ji a co si mi říkalo, že se v té dívce skrývá dost energie, ačkoliv se zdála být velmi plachou. Nebyla to zjemnělá pražská slečinka, ale přirozená holka, kterou však něco trápilo. A snad i tím mne začala zajímat, i když jsem ještě nemohl tušit, že se ta dívka, aniž bych ji chtěl idealizovat, do značné míry stane mým osudem. Požádal jsem jí o schůzku. Pokrčila rameny. Co zítra? Navrhl jsem. Neodmítla, nechala však zcela na mě, abych jí určil, kdy a kde se sejdeme. Skoro jsem ani nevěřil, že na to rande přijde. Ale přišla. A já jsem se až toho druhého dne dozvěděl, že se jmenuje Olga.
3: Říká o Olze Hepnarové její přítel Miroslav D. Jeden z mála, jehož vztah k ní nebyl a priorně negativní. A bude to právě on, kdo později napíše.
2: Rozbuškou k jejímu činu byla podle mne právě zima 1972 až 73. Tehdy se podle toho, co mi útržkovitě říkala a jak jsem to i sám z ní cítil, dostala úplně na dno.
1: Každá minuta byla pro mne v tom čase utrpením. Nechtělo se mi žít.
4: Znamená to, že jste uvažovala o sebevraždě?
1: Myšlenek na to, že si dříve nebo později vezmu život, jsem se už od školních let nikdy pořádně nezbavila a stále se střídali s jinými úvahami. Ale právě v té poslední zimě, jejíž část jsem prožila za doslova zoufalých podmínek v Olešku, jsem si naprosto přesně uvědomila, že jsem zkrachovala ve všech směrech života. Byla jsem sama. Sama všude. Sama v Olešku. Byla mi strašná zima, protože ta chatka se nedala vytopit. Obtížně jsem se dostávala do práce a bála jsem se proto o zdroj příjmů. A také jsem se za těchto podmínek musela vzdát večerního studia střední školy, které jsem v září na Vinohradech započala a kde mi to zpočátku šlo. Cítila jsem se totálně vyřízená. Ta apatie byla tak hrozná, že mi až bránila v pohybu. Dokonce i k tomu, abych si došla na záchod, jsem se musela vysloveně nutit. A přitom jsem pořád věděla, že by stačila jedna jediná chvilka, aby všechno naraz skončilo.
4: Vnímala jste tedy možnost sebevraždy jako návod k řešení své situace?
1: Nepochybně by sebevražda byla řešením. Měla bych od všeho pokoj. Ale ani zabít jsem se v té době nedokázala. Tak mi bylo zlé. Musela jsem to nějak zvládnout. Možná mi pomohly myšlenky na to, že ještě musím v životě něco vykonat. Také mne zachránil lednový odchod z Oleška, který byl sice na jednu stranu vysvobozením, ale já jsem tento svůj krok brala i jako útěk a projev vlastní zbabilosti. Chtěla jsem tam za všech okolností vydržet, ale to se mi prostě nepodařilo. Šla jsem do toho bláznivého penzionu, když jsem zimu v Olešku už nemohla vydržet.
3: Jistá míra neupřímnosti Olgy Hepnarové spočívá v tom, jak upřednostňuje své utrpení na úkor všeho ostatního a dotaženo ještě dál, jak vytěsňuje ze svého pohledu cokoliv, co by naznačovalo, že se jí někdo pokusil nabídnout ruku k pomoci. A nejen pokusil.
5: Olga Hepnarová byla zaměstnaná v pražských komunikacích od 7. srpna 1972 jako řidička samozběrného vozu, později kropicího vozu. Koncem roku 1972 měla potíže s dodržováním nástupu do zaměstnání, protože dojížděla z Oleška u Jílového, kde údajně vlastnila chatu. Byl jí proto povolen pozdější nástup na ranní směny. Poté s ohledem na výše uvedenou situaci a ve snaze pomoci jmenované jsme zajistili jedno volné místo v ubytovně našeho podniku v Praze 10 Malešice, Plaňanská ulice 524.
3: Poprvé prošla Olga Hepnarová vrátnicí malešického penzionu 11. ledna 1973. Myslela si, že tu nikoho nezná. A až po pár dnech zjistila, že v téže ubytovně dokonce na stejném patře bydlí i Miroslav D., s nímž se nedávno seznámila a občas i scházela. Přidělili jí postel na dvoulůžkovém pokoji číslo 502, který nějakou dobu obývala společně s Pavlínou K.
6: V životě jsem nepoznala tak mlčenlivého člověka. Někdy dokonce ani neodpovídala na otázky, a když ano, tak až po dlouhém uvažování. Hodně četla, zejména vážné romány od moderních autorů, a občas jsem u ní viděla motoristické příručky. Do společnosti nechodila a jakoby v Praze vlastně ani nikoho neznala, ačkoliv na rozdíl od naprosté většiny ubytovaných tu vyrostla a měla zde i rodiče. V penzionu se stýkala jen s Mílou H. ze sousedního pokoje. A hlavně s Mirkem D. z pokoje 524, který dával najevo, že s ní chodí, ale ona sama se takhle nikdy nevyjádřila. A když jsem se jí zeptala, jak to s ním má, pokaždé se vyhnula odpovědi. Zdálo se to však jasné. Vždyť v druhé polovině června jel jejím autem na nejmíň desetidenní výlet na Slovensko a Moravu. A když krátce poté Mirek onemocnil, chodila za ním do nemocnice. Protože takový penzion je i velkou drbárnou, dozvěděla jsem se, že Mirek má snad nějakou duševní či nervovou chorobu a kromě toho snad trpí také rozkladem krvinek. Myslela jsem si však, že to mohou být jen pověsti, protože někdo jiný zase říkal, že se, jak se to dělává, hodil marot. Mnozí říkali, že to s ní bylo z kraje toho léta čím dál horší. I mně se to zdálo. Od návratu z té dovolené na Slovensku, tedy v posledních dnech června a počátkem července 1973, jako by byla více unavená a když si to tak promítám, mluvila snad ještě méně než kdykoliv předtím. A smutná byla. Smutná a unavená.
3: Miroslav D. Olgu Hepnarovou na jaře 1973 seznámil se Simonou S. Bydlela ve stejném penzionu jako oni a pracovala jako sestra na psychiatrii ke Karlovu.
7: Mirek za mnou přišel s přáním, abych s Hepnarovou promluvila, protože nic prý s ní není normální. A tudíž ho trápí obavy, zda Olga není nějaký hermafrodit, když ji nebaví styk s mužským. Namítala jsem, že otázky sexuální orientace a úchylek od normálu jsou zatraceně složité a že já jsem na psychiatrii pouze zdravotní sestrou, ale naléhal na mne, že přece musím o tom oboru něco vědět a že mám za sebou životní zkušenosti, a tak jsem tedy kývla. A pak jsem litovala. Prvně se ke mně Olga chovala dost odmítavě a nebylo snadné navázat s ní kloudnou rozmluvu. Pak ale jakoby se v ní něco zlomilo. Zeptala se, jestli mi může říkat Míšo, a začala mne občas i dost neodbytně vyhledávat. Poznala jsem, že to je navzdory všemu inteligentní, ale až chorobně přecitlivělá dívka, která si neumí poradit ani sama se sebou, natož pak se světem kolem sebe. Svěřila se mi, že životu ani trochu nepřišla na chuť a netajila se ani tím, že pokud ji vůbec někdo sexuálně přitahuje, pak jsou to spíš ženy než muži, jimiž v podstatě opovrhuje. Nedařilo se jí však najít si vhodnou partnerku, která by jí vyhovovala a mohla by jí věřit. Vyjednala jsem jí u nás na klinice vyšetření, ale byla jsem vůči výsledku už předem dost skeptická. Pokud totiž v téhle branži nepřicházíte k lékaři s dostatečnou mírou otevřenosti a důvěry, a to Olga ve své podstatě skoro neuměla, je šance na pomoc mizivá. Dopadlo to přesně podle mého očekávání. Olgu pohovor hluboce zklamal a co horšího, v důsledcích ji asi i odradil od dalších podobných pokusů. Doktor se jí zřejmě v dobré vůli snažil vyslechnout, ale když se u ní přes několik pokusů nedobral kloudného výsledku, předepsal jí lék ke sklidnění a poslal ji domů. Olga mi pak rozčileně řekla, že recept hned při odchodu z kliniky zahodila do kanálu, protože prý nehledá sklidnění, ale zásadní řešení své osobní situace. A v tom jí prý nějaké idiotské prášky nemohou pomoci. Pověděla jsi mu všechno? Zeptala jsem se jí. Nechtělo se mi s ním mluvit. A co pak se někomu dá říci všechno? Odsekla a já poznala, že je jí do breku. Bylo to až bolestivě bezvýchodné. Nechci Olgu ani jediným náznakem omlouvat v tom, co potom udělala. Něco tak jednostranně hrůzného bych od ní nikdy neočekávala, protože nenávist k lidem opravdu nebyla vůdčím motivem jejího svěřování. Aspoň v rozhovorech se mnou určitě ne. Spíš se ta povídání motala kolem její nejistoty, nepochopení a sebelítosti. Jestliže jsem se tedy něčeho obávala, spíš to byly černé myšlenky na to, aby Olga cosi neprovedla sama sobě. Naposledy jsem se s ní viděla někdy v květnu 1973. Možná to byl dokonce počátek června. Pak jsem se ale zabývala svými osobními záležitostmi, které pro mne také nebyly nijak snadné a z nichž vyplynulo, že jsem se v malešickém penzionu, kde jsem tak jako tak pobývala jen přechodně, skoro vůbec nezdržovala. Zjednodušeně se dá říci, že jsem Olgu a všechny její trampoty v tomhle období do značné míry odsunula stranou.
3: Na jaře 1973 se krize blížila vrcholu.
1: Úplně na počátku jsem třeba přemýšlela o tom, jak na vhodném místě pod kopáním železničních kolejí vykolejit za jízdy přeplněný vlak. Zvažovala jsem také plán na uložení třaskaviny do veřejné místnosti s velkým provozem. Zaujala mne i myšlenka, že bych se mohla nějak dostat ke střelné zbrani. Jako první bych zastřelila rodiče a sestru, pak bych se eventuálně vydala do ulic a způsobila s tou pistolí masakr. Částečně i z těchto důvodů jsem také chodila na běžný střelecký výcvik v organizaci Svazarmu v Praze 4. Posléze jsem však došla k závěru, že zbraň by se mi jen velmi těžko podařilo pokoutně získat. Jednu dobu mě doslova fascinovala představa, že řídím nacpaný autobus. Směřuji ho k okraji propasti, všichni kolem křičí hrůzou, ale já pevně svírám v rukách volant.
3: Zvažovala a rozhodovala se. Nyní, na jaře 1973, už více, téměř výhradně o tom, jak cosi takového učinit, než o tom, jestli to učinit. Vnucuje se otázka, proč právě v té době se tak neústupně vyhrocovalo její rozhodnutí. Zajímalo to také i pověřené státní zástupce, tehdy ještě označované pojmem prokurátoři.
4: Proč zrovna tehdy? Vaše životní a pracovní okolnosti byly přece lepší než kdykoliv předtím. U svého posledního zaměstnavatele pražských komunikací jste neměla větších problémů a ani vaše hodnocení od tohoto závodu nevyznívá pro vás nepříznivě. Vyšli vám při vašem zimním dojíždění vstříc úpravou ranního nástupu do práce a pak zajistili i ubytování v penzionu, kde jste měla přijatelnější podmínky, než tomu bylo na vaší chatě. Mohla jste tedy dojít k závěru, že ne všichni lidé jsou vůči vám nepřátelští, jak neustále tvrdíte. Nezdálo se vám, že se váš život přece jen obrací k lepšímu?
1: Je pravda, že v zaměstnání to bylo pro mne přijatelnější a vyhovovalo mi, že se mohla prvně na zametacím a později kropícím voze jezdit sama. Mohlo by to tedy vyhlížet, že vše je v pořádku, ale nebylo. Už byla vyčerpána moje míra odolnosti. Tušila jsem, že více už nesnesu a že je ohrožen můj vlastní život. Stále jsem váhala a přemýšlela, co mám vlastně dělat. Měla jsem jednak možnost zabít sebe a odstranit tak všechny své problémy, anebo zabít jiné lidi a pokusit se tak o odstranění problémů veřejných, které vám lidem vyplývají z toho, že mezi vámi žijí různí takoví trpitelé, jako jsem já. Tím chci říci, že vy lidé jste mne k tomu, co se stalo, nepřímo donutili vaším jednáním se mnou. Nemohli jste si přece myslet, že se jen tak zabiju někde bokem a bude to vyřízené tím, že obtížný jedinec zmizí. Není pravda, že jsem se na svůj čin začala chystat až v době, o které mluvíte. Ve skutečnosti jsem se na něco takového duševně připravovala od doby, kdy jsem dospěla k názoru, že vina není ve mně, ale ve vás. V lidech. A k tomu jsem došla už před 10 lety.
4: Připouštěla jste si aspoň nějaké pochybnosti?
1: Nevím, zda se to dá nazvat pochybnostmi. Přísahala jsem sama sobě, že to udělám. Byla jsem ale ochotná tuto přísahu za určitých okolností odvolat. Třeba kdybych si šla dlouhodoběji lehnout na psychiatrii a tam jsem se setkala s nějakým mně podobným člověkem, se kterým bych mohla komunikovat a ve všem mu věřit. Ale nic takového se nestalo. A tudíž jsem se konečně rozhodla k činu.

0: Na jaře 1973 prodala milovanou chatu v Olešku se vším vybavením za 32 tisíc v hotovosti a za utržené peníze koupila Trabant 601 státní poznávací značka ABO 4825. Řídila auto ráda a počet ujetých kilometrů v načítacím okénku tachometru se rychle zvyšoval. Vůz jí přinášel uspokojení, jinak však zřejmě cítila, že ona sama není v pořádku. A proto se také v této době, zřejmě pod nátlakem svého přítele Miroslava D., naposledy dobrovolně vypravila za odborným lékařem, od něhož očekávala pomoc. Nedopadlo to šťastně. Svědčí o tom i vyjádření sepsané v září 1973, v němž MUDr. Zdeněk N. popisoval své setkání s Olgou Hepnarovou.
1: Pravděpodobně koncem dubna či v květnu 1973 se na naše oddělení dostavil náš pacient Miroslav D., a to v doprovodu asi 20-letého děvčete, a žádal, abych ji psychiatricky vyšetřil. Přišli po skončení ordinačních hodin, když jsem již odcházel z ordinace, bez jakéhokoliv lékařského doporučení. Na můj dotaz, proč přichází, děvče odpovědělo, že chce jít do Bohnic, protože se cítí unavená a chce si odpočinout. Žádné jiné obtíže neuvedla. Celá záležitost se mi zdála značně podivná a nedůvěru ve mně vzbuzovalo i to, že přišla v doprovodu Miroslava D. Bližší podrobnosti k tomuto bodu nemohu sdělit bez jeho souhlasu vzhledem k povinné lékařské mlčenlivosti. Jelikož děvče nejevilo známky akutní duševní choroby, abych mohl vystavit dobrozdání do Bohnic v rámci první pomoci, doporučení jsem nevystavil. Řekl jsem, že psychiatrická léčebna není určena pro odpočinek, protože je to nemocnice. Dále jsem řekl, že pokud je jen unavená, ať si vezme dovolenou a pokud má ještě jiné obtíže, ať se obrátí na svého příslušného obvodního nebo závodního lékaře, který po přešetření zařídí další. Eventuálně i doporučení na naše oddělení, ale se všemi zjištěnými objektivními údaji. Od té doby jsem jmenovanou neviděl.
2: Průšvih s doktorem, který jí nepomohl a v podstatě ji vyhodil, posílil Olžinu nedůvěru k psychiatrii. Smůla byla, že jsem si tehdy na jaře musel jít zhruba na měsíc lehnout do špitálu a nemohl jsem se tedy Olze plně věnovat. V nemocnici mne sice navštěvovala, ale radost z toho, jak mluvila a chovala se, jsem neměl. Své poraženecké myšlenky vyjadřovala tak často a tak naléhavě, s takovou vnitřní silou, že jsem z toho začínal mít doopravdy nahnáno. Říkala, že už nemůže dál. Vyprávěla mi třeba, že jí prodavači z obchodů v přízemí našeho penzionu sprostě nadávali do děvek a krav jen kvůli parkování jejího Trabanta. A pokaždé si takovou událost zobecnila s tím, že se zřejmě lidem prostě nelíbí, a to i těm, jimž nic neudělala. Připadalo mi, že je v bezvýchodné situaci. Její přítelkyně Simona, říkali jsme jí Míšo, která ji nejen svou životem poučenou filozofií, ale i tím, že měla zkušenosti jako zdravotní sestra na psychiatrii, dokázala aspoň trochu držet nad vodou, zrovna pobývala někde mimo penzion. A to byla za dané situace také velká smůla. Navrhoval jsem Olze, aby odešla na psychiatrii do ulice ke Karlovu a třeba i dlouhodobě jí se tam léčila. Ale nechtěla. Tedy přesněji chvílemi skoro jako by chtěla, chvílemi nechtěla, protože doktorům po zkušenostech přece jen moc nevěřila. Před polovinou června jsem se vrátil z nemocnice. Pojeďme někam na dovolenou, navrhl jsem, když už jsem tu tupou bolest bezmoci, kterou jsem nad Olgou pociťoval, nemohl vydržet. Prvně váhala a nakonec souhlasila. Problém byl ovšem s penězi. Rád bych Olince takovou dovolenou nabídl a do koruny zaplatil, protože jsem však jako svobodný dostával velmi nízké nemocenské dávky a z předchozí doby jsem neměl žádné úspory, bylo to nad mé finanční možnosti. Olga, kterou odjezd z Prahy a tedy dočasný odchod z prostředí, jež ji zraňovalo, čím dál víc přitahoval, navrhla, že bude větší část prostředků na dovolenou krýt ze svého. A tak jsme tedy v neděli, myslím, že to bylo 17. června, vzali jejího Trabanta a vyjeli. Mám na středním Slovensku příbuzné, které jsme navštívili. A já měl radost, že Olina se všem líbila. Zůstal bych u příbuzných o něco déle, ale ji jakoby pořád něco neklidně pudilo dál a dál, až jsme se kvůli tomu párkrát dohadovali, protože já bych volil raději klidnější průběh dovolené. Ale i tak jsem ze svého hlediska prožíval tehdy jedny z nejšťastnějších dnů celého svého také nepříliš vydařeného života. Myslel jsem si, že Olze ten odpočinek přinejmenším pomohl, ale při zpáteční cestě napříč Moravou nás potkalo něco bez přehánění hrozného. Jeli jsme v noci někde kolem Havířova a Orlové a po vcelku bezvýznamném podnětu, kdy vjela do nesprávné ulice, ale myslela si, že jsem ji špatně naváděl, náhle zabrzdila, strhla řízení k chodníku a začala mi nadávat. Myslel jsem, že jí to rychle přejde, že se křikem jen tak odreagovává, ale bylo to stále horší a vystupňovalo se to ve strašný, doslova šílený záchvat křečovitého a celé ji pohlcujícího vzteku. Křičela, spílala mi, nevybíravými slovy nadávala všem lidem i sama sobě, byla úplně rudá, měla skelné oči a sliny u úst. V té chvíli by ji měl vidět některý z doktorů, kteří pochybovali o skutečné hloubce jejich problémů a brali ji jen jako přecitlivěle ukňouranou stěžovatelku. Trvalo snad půl dne, než jsme se z toho oba vzpamatovali. Ale mě ten pohled na člověka, který mi byl a navždy zůstane blízký, zůstane v paměti až do smrti. Děsné to bylo. Děsné. Ale na druhé straně je skoro neuvěřitelné, že když si Olga po tom záchvatu, nebo co to bylo, trochu odpočinula a překonala následný útlum, kdy asi hodinu, dvě v autě i spala, stala se znovu velmi rozvážnou řidičkou a zbývající vzdálenost přes Ostravu a Olomouc do Prahy překonala na jeden zátah bez odpočinku a viditelných projevů únavy. Bál jsem se, co tahle událost udělá s naším vztahem. A i ona se shodně se mnou o pár dnů později přiznala, nevěřila jsem, že po tom mém výstupu ještě někdy budeme spolu, Mirku. Ale ano, byli jsme zase aspoň trochu spolu. Dokázali jsme tuhle krizi překonat. Jenomže ona zhruba týden po návratu z dovolené začala vést snad ještě hroznější řeči než kdykoliv předtím. Jednou nešťastně vykřikla, lidi mě nemají rádi, proč bych tedy měla mít ráda já je? Ze všech sil jsem se v té době snažil Olze udělat něčím radost. Nic z toho moc nepomáhalo. A tak jsem cítil jako jediné řešení náš společný odchod za zaměstnáním a bydlením z Prahy, o čemž jsme uvažovali už pár týdnů předtím. Ale teprve nyní jsme se tím začali vážněji zabývat. To už však nadešel červenec 1973. Hnusný červenec.
3: Četbu z knihy Romana Cílka Oprátka za 8 mrtvých připravila pro rozhlas Iveta Novotná. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého účinkovali Borek Kapitančik, Zdislava Pechová, Aleš Slanina, Pavel Čeněk-Vaculík, Petr Kubes, Markéta Bílková a Hana Briešťanská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.
4: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna textilu nebo podezřelý předmět. To všechno mohou být důkazy, které kriminalistům pomohou vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy? O tom je cyklus pořadů Místo činu.
5: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
4: Kateřina Radhouská vám spolu se zkušenými kriminalisty vysvětlí, jak se získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představí také vědce a vědkyně z kriminalistických laboratoří. Příběhy zločinu v cyklu pořadů Místo činu poslouchejte už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu.
6: Události evropských dějin pro vás v první polovině prázdnin mapuje Historie Plus. O prázdninách a dovolených se tak můžete zaposlouchat do strhujícího popisu bitvy u Hradce Králové. Uslyšíte příběh českého maršála Radeckého, který sloužil rakouským císařům. Zavítáte do doby francouzské revoluce a císaře Napoleona. A projdete se dějinami britského impéria od výstavby Royal Albert Hall až po současnost. Historii Plus můžete poslouchat nejen v sobotu po 17:30 večer a v neděli v 9:30 dopoledne, ale také kdykoliv na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Odkud pochází výraz trolling?
8: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
8: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Hasiči stále nemají pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína. Uvnitř nejspíš schořilo zboží za stovky milionů korun. Spojené státy dál útočí na Irán. Ten v odvetě napadá vojenské základny v regionu. Tenistky Muchová s Noskovou si proti sobě zahrají o titul ve Wimbledonu. Dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů. Je pátek 10. července. U hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Při požáru jedné z výškových budov baťovského areálu ve Zlíně schořilo zboží za stovky milionů korun a část z ní se navíc zřítila a zbytek nejspíš bude nutné zbourat. Na místě stále zasahují stovky hasičů s výškovou technikou, kterým se podařilo alespoň ochránit okolní budovy. Ve Zlíně je náš reportér David Jabůrek.
10: Ze zbývající části budovy jdou dál vidět silné plameny. Hasiči je ale v tuto chvíli nehasí. Podle jejich mluvčího Davida Martince tu přes noc zůstává 14 jednotek, které budou především monitorovat požářiště i okolí a hlídat, aby se oheň dál nešířil. Požár vypukl krátce po 8 hodině ráno v 9. patře a rychle se šířil do dalších pater i na střechu. Poté se postupně 2/3 budovy zřítily. Totéž hrozí právě i zbývající části, která je podle statiků nestabilní. Hasiči se proto také nemůžou ke zbytku objektu více přiblížit. Platí, že lidé v okolí by neměli větrat a chodit ven. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
9: Spojené státy ve čtvrtek dál útočili na Irán, zdůvodňují to iránskými výpady proti lodím v Hormuzském průlivu. Teherán v odvetě udeřil na některé arabské země.
11: Varovné sirény se odpoledne rozezněly taky v jordánské metropoli Amánu. Místní armáda uvedla, že sestřelila 8 střel odpálených z Iránu a že se útok obešel bez škod i obětí. Iránské revoluční gardy následně prohlásily, že vypálili 10 balistických střel na jordánskou vojenskou základnu Azraq. Teherán tvrdí, že útočil taky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Iránské revoluční gardy vyhrožují, že útoky na tyto cíle budou opakovat, pokud budou Spojené státy pokračovat v úderech proti Iránu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
9: Spojené státy podle Kyjeva brzy dodají Ukrajině další střely do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ty jsou prakticky jedinou zbraní proti ruským balistickým raketám a ukrajinské zásoby Patriotů se už téměř vyčerpaly.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v průběhu online briefingu s novináři uvedl, že Ukrajina v nejbližších dnech dostane od Spojených států balík střel PAK-3 do systému Patriot. Další rakety mají dodat evropští partneři, ale konkrétní data ještě nejsou dojednaná, uvedl Zelenský.
13: Ukrajina vyznaná Amerikou.
12: Dodal, že Spojené státy uznaly Ukrajinu jako jednu ze tří zemí na světě, které mohou rakety PAK vyrábět. Kyjev proto usiluje o získání licence a americký prezident Donald Trump naznačil, že není proti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl roku moci.
14: Jednotliví ministři se celý den střídali u premiéra v Kramářově vile. V podvečer celý kabinet předstoupil před novináře v zahradě s výhledem na centrum Prahy. Za největší úspěch vlády Andrej Babiš označil snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce plnění spojeneckých závazků. Připomněl, že Česko teď vydává na obranu nejméně ze zemí NATO.
15: Je to asi dobrá výchozí pozice na to, aby jsme skutečně zabrali a poprvé v historii naší země splnili minimálně ty 2%.
14: Opozice vládu celý půl rok tvrdě kritizuje. Třeba šéf opoziční ODS Martin Kupka tvrdí, že se kabinet stará hlavně o vlastní zájmy.
16: Kde jsou ty lacinější hypotéky? Kde jsou vyšší slevy na jízdném? Kde jsou nižší daně? Kde je návrat odchodu do důchodu na 65 let?
14: Vláda bude programové prohlášení podle premiéra vyhodnocovat každý půl rok. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
9: Úroda ovoce v Česku bude letos kvůli silným jarním mrazům oproti loňsku poloviční. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka škody pravděpodobně překročí 1 miliardu korun.
17: Letošní úroda nepřesáhne 70 tisíc tun, zatímco dlouhodobý průměr je kolem 130 tisíc. Ta úroda je zhruba o třetinu, třeba v případě švestek nižší, u třešní to byla sotva polovina. Jablka dopadla jako jedna z nejhůř.
9: Právě jablka tvoří 80% tržeb ovocnářů. Ludvík předpokládá, že pěstitelé by mohli dostat částečnou kompenzaci od Evropské unie. Podniky už teď objíždí inspektoři, kteří škody vyčíslí. Letošní sklizeň pravděpodobně bude druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v Česku zatím v roce 2024. Škody se tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Technologické firmy můžou pokračovat v dobrovolném skenování obsahu na internetu. Výjimku pro tzv. Chat control prodloužil Evropský parlament. Provozovatelé sociálních sítí budou dál kontrolovat komunikaci uživatelů a závadný obsah týkající se šíření dětské pornografie předávat policii.
18: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace. Podle Markéty Gregorové z Pirátů ale většina konverzací šifrovaná není.
19: Jsou to samozřejmě ty komunikace, jako je WhatsApp nebo Meta, které šifrované nejsou, které skenují. Takže já to považuji dneska za velkou prohru pro soukromí.
18: Naopak europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL výjimku vítá. Návrh podle něj zvýší transparentnost.
20: Ta pozice vlastně odpovídá té odborné debatě, kterou jsme tady vedli několik let a která vlastně říká, ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
18: O postoji Evropského parlamentu budou ještě jednat členské státy. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
9: Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler, ve středu jí bylo 75 let. Díky nezaměnitelné barvě svého hlasu patřila k nejvýraznějším popovým interpretkám 80. let. O jím úmrtí informovala na webových stránkách rodina.
21: Chraplavý hlas Bonnie Tyler se stal jedním z poznávacích znamení světového popu. Velšská zpěvačka prorazila koncem 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hudební hitparády po celém světě. Bonnie Tyler během více než 50leté kariéry prodala desítky milionů nahrávek. V Československu se její hity staly populární i díky upraveným verzím s českými texty, které naspívali třeba Karel Gott nebo Lucie Vondráčková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
9: grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala Američanku Goffovou 6-2, 1-6, 7-6. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Muchová o své výhře rozhodla až v super tiebreaku, který ovládla 12-10.
0: Bylo to strašně nahoru, dolů, minus matchball, pak matchball, pak výpal 10 metrů, pak winner. Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo z toho dostat. Myslím, že jsem si proto prostě šla, měla jsem trošku štěstí, všechno hrálo tak nějak se mnou a byla jsem strašně ráda, když se mi to podařilo uzavřít.
9: Wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou začne v sobotu v 17 hodin českého času. V přímém přenosu ho nabídnou Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhoduje o prvním postupujícím do semifinále. O utkání Francie s Marokem informuje reportér Kristián Šveda.
1: Do semifinále mistrovství světa postoupila Francie. Maroko porazila 2-0 po gólech Mbappého a Dembeleho. O postup do finále si zahraje s lepším z dvojice Španělsko-Belgie a Kylian Mbappé se zároveň svým gólem dotáhl v tabulce střelců šampionátu na Lionela Messiho. Oba mají 8 gólů. Argentinu ale ještě to čtvrtfinále čeká. Takže Francie Maroko 2-0. Francie je v semifinále. Kristián Šveda, Radiožurnál.
22: Nehoda na pražském okruhu u Jesenice i na D5 Uzdic. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště překáží nehoda ve sjezdu na Jesenici. Na exitu na 82. kilometru u ní zasahují hasiči. Je to v zatáčce, tak opatrně sjíždějte. Na D5 z Plzně do Prahy se uklízí po nehodě za sjezdem do Zdic. Na kilometru 27,5 auto srazilo zvěř. Neprůjezdný už je pouze odstavný pruh. Místo je označené šipkou a vybočuje se v zatáčce. Na D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ukřížení s pražským okruhem na kilometru 10,5 stojí kamion. Jsou tam i vozidla policie. Je to dobře vidět, některá vozidla vybočují. A v Praze připomínáme noční uzavírku v tunelu Blanka. Kvůli údržbě je obousměrně mimo provoz úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Poslanecká sněmovna včera znovu nedokončila schvalování novely stavebního zákona. Není na místě uvažovat o odložení její účinnosti? O kolik by se mělo díky novele urychlit povolování jednotlivých staveb? Hrozí kolaps stavebních úřadů po jejich převedení z města obcí na stát, jak varuje opozice? A nejde novela příliš na ruku velkým developerům? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
24: Dobrý den vám i posluchačům.
23: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Už jsem říkal, že sněmovna včera opět nedokončila třetí čtení, tedy definitivní schvalování novely stavebního zákona, a to po ostrém sporu mezi vicepremiérem z hnutí ANO Karlem Havlíčkem a opozicí. Dohromady zatím debata poslanců na toto téma ve třetím čtení zabrala 4,5 hodiny, aniž by se dostali ke slovu řadoví poslanci. Je tohle z vašeho pohledu optimální situace pro schvalování změn stavebního zákona?
24: Tak určitě ne. Já bych přivítala, kdyby ta debata byla opravdu více věcná a méně politická, ale pravdou prostě je, že poslanecká sněmovna prostě projednává způsobem, jakým ty zákony projednává, a každý má zde právo vystoupit a své názory říci.
23: Není stavební zákon přesně tím typem normy, na které by měl být širší konsenzus a širší shoda, aby se neměnila tato norma tak často, jak vidíme v poslední době?
24: Tak některé věci určitě takový charakter mají, že je potřeba na nich mít nějakou širokou shodu. Já se domnívám, že na tom i široká shoda je, alespoň obsahová.
23: Opravdu si myslíte, když sledujete projednávání v parlamentu, že je na tom návrhu široká shoda?
24: Opravdu jsem o tom přesvědčená, že v zásadě je na tom široká shoda.
23: proč to tedy trvá tak dlouho a proč to vypadá tak, jak to vypadá?
24: Já si myslím, že tam padají různé dílčí návrhy, některé a velká řada z nich vrací tu novelu zpátky do současného stavu, ale současně panuje velká shoda na tom, že současný stav je prostě nevyhovující.
23: Nepřispívá těm kontroverzím také to, že novela stavebního zákona není návrhem ministerstva vlády, ale že to je poslanecká iniciativa, poslanecký návrh, tím pádem, že to neprošlo řádným připomínkovým řízením?
24: To je takový trošičku mýtus. Jednak ta poslanecká iniciativa je legitimní nástroj, vláda s ním plní svůj slib, plní slib dokonce předvolební daný voličům.
23: Pardon, vláda, ale předkládají to poslanci. Právě proto se ptám, proč to nepředkládá vláda, aby splnila svůj slib?
24: No, předkládají to poslanci, je to legitimní nástroj, oni na tom pracovali už mnoho let, začínali za Kláry Dostálové, takže prostě ten návrh prochází různými debatami na úrovni různých pracovních seskupení, skupin a debat už třeba 8 let. Takže já si nemyslím, že to neprošlo jako řádným připomínkovým řízením. Je to trošičku nadnesená informace a je naprosto běžné, že například v minulém volebním období takhle procházela největší změna energetického zákona, která přesto, že už byly ve vládě asi 2 roky, šla poslaneckým návrhem. Je to prostě legitimní nástroj a ta debata by neměla být o formě, ale o obsahu.
23: Vy říkáte, že to je mýtus, na druhé straně to je přece realita, že to připomínkové řízení vypadá jinak u vládního návrhu a jinak u poslaneckého návrhu.
24: Já ale říkám, že jednak to připomínkové řízení proběhlo, jednak proběhlo už v roce 2021, dokonce ve dvojím v celé té kráse, to znamená
23: ohledně
24: věcného záměru, proběhlo celým kolečkem, bylo na to několik dní dokonce vyčleněno na legislativní radě vlády a potom v rámci toho schvalování toho zákona jako takového rovněž. To, co se tam promítlo nově nad rámec toho, prošlo zase širokou debatou ve 4 roky trvající práci pracovních skupin na MMR, takže já prostě tuhle tu věc beru spíše jako nějaký zjednodušený závěr nad něčím, co tak až úplně není.
23: Vy říkáte, že to bylo předjednáno, že na tom je široká shoda. Na druhé straně, ta samotná novela má 144 stran s důvodovou zprávou, ten původní poslanecký návrh má 560 stran. Při jednání ve sněmovně k němu přibylo 130 nebo skoro 130 pozměňovacích návrhů. Z toho ten nejobsáhlejší, takzvaný komplexní pozměňovací návrh, má i s důvodovou zprávou 1097 stran. Ten samotný právní text má kolem 200 stran. Neukazuje už tohle, že to nebylo dostatečně předjednáno a že to připomínkové řízení nebylo dostatečné?
24: Já myslím, že to ukazuje pouze na to, že to je širokospektrální záběr toho zákona, protože tam se prostě opravdu promítají v záležitosti ze životního prostředí, z kulturního dědictví prostřednictvím památkového zákona. Promítají si tam různé požadavky a je to prostě opravdu velmi obsáhlá záležitost. To, co se tam třeba v těch počtech těch pozměňovacích návrhů, pojďme si říci, že zase třeba slovy 4 pozměňovací návrhy míří jenom na to, že se upřesňuje vzdálenost těch logistických areálů od dálnice, takže vlastně je to tentýž, ale ve 4 variantách. Totéž například pozměňovací návrhy pana Bohuslava Němce, tak směřují vlastně ve 3 nebo 4 variantách k témuž tématu. Takže já bych vlastně jako ten počet brala jako různé alternativy řešení, ze kterých si politici mohou vybrat. Je to politická debata.
23: Tomu rozumím. Ale možná v tomto směru nejzajímavější je, že sama vládní koalice přichází s tím komplexním návrhem, který, jak říkám, má dohromady ten materiál 1097 stran. Když vezmeme to, že tedy je to poslanecká iniciativa, 144 stran původní novela, teď dalších 200 stran v jednom pozměňovacím návrhu, může tímhle způsobem vzniknout kvalitní stavební zákon?
24: No jednoznačně může. Ten komplexní pozměňovací návrh vznikl z podnětů opozice, tak, aby to měli přehledné, protože prostě chtěli vlastně si přečíst jako v jednom uceleném dokumentu nějaký text. Koalice jim v tomto smyslu vyšla vstříc, proběhlo mezirezortní připomínkové řízení. Ten komplexní pozměňovací návrh jednomyslně schválili ministři poté, co jim k tomu dali zelenou rezorty a poté, co proběhlo vypořádání. Takže já bych opravdu jakoby tady se dívala na to, že obsahově ta skutečnost je prostě trošičku jiná, než jak se zbytečně okolo toho tvoří takové nervózní ovzduší.
23: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vládní politici slibují, že novela stavebního zákona zrychlí stavební řízení. Máte spočítáno o kolik u různých typů staveb?
24: Máme. Důležité je říci si, co si kdo představuje pod tím stavebním řízením, protože zase, když si půjdu postavit, požádat třeba o povolení na stavbu rodinného domku, tak já jako občan stavebník si asi představuju, že to stavební řízení trvá od té doby, co si vzpomenu, že ten domek chci, do té doby, než můžu začít stavět. A tady v té veřejné debatě se trošičku neférově zapomíná na všechna ta kolečka, která ty stavebníci musí oběhat předtím, než můžou jít na stavební úřad. A trošičku se taky opomíjí to, že se kolikrát prostě stane, že potom v souladu, když to ten stavební úřad všechny ty papíry dostane, tak už to dohromady nefunguje a on ten stavebník musí začít znovu. Nehledě na to, že to tady se stane, když nedej bože, tam někdo pochybí, třeba ten úřad ve formálním odůvodnění a musíte začínat znovu od začátku a všechno obíhat znova. Takže my se snažíme, aby u úplně běžných staveb v běžném území to razítko bylo jenom jedno, to znamená, škrtáme všechny ty předcházející procesy a můžu říct, že prostě tím, že se ty lhuty normálně sčítají, že to je prostě třeba 60 plus 60 a my máme třeba jenom 60, tak to prostě zkrátíme u těch běžných staveb na půlku.
23: To znamená, jak dlouho to bude trvat u toho rodinného domu?
24: No ten rodinný dům, například, když bude jeho zastavená plocha do 60 metrů a bude to malý domek do jednoho patra, tak se to dá vydat jako, tak to bude dokonce drobnou stavbou bez povolení. Pokud bude o něco vyšší, větší, tak se dá vydat jako první úkon v řízení, to znamená se vším všudy za 30 dní.
23: A teď je to?
24: No teď si nejdřív musíte oběhat všechny ty hasiče a životní prostředí a tak dále, takže až to všechno oběháte, což trvá prostě leckdy řadu měsíců, tak prostě teprve potom jdete na stavební úřad a tam běží ta lhůta, která je prostě 30 nebo 60 denní podle toho, jak je to velký.
23: Jak se urychlí třeba projekty velkých administrativně obchodních center?
24: Urychlí se taky podstatným způsobem. Víte, ono totiž v dnešním stavu je takový paradox. Ty žádosti se posuzují ke dní vydání rozhodnutí. To znamená v řadě případů i několik let poté, co jste tu žádost podali. A mezi tím se mění různé požadavky. Například přijde směrnice z Evropské unie, kterou my tady musíme prostě zohlednit. Ty technické podmínky se mění. Takže vlastně v okamžiku, kdy ten úřad jako se dostane k tomu posouzení, tak už ten projekt je zastaralý. A z toho potom vyplývají takové ty informace, že ti stavebníci to mají špatně, my je musíme vyzývat k doplnění a oni tu dokumentaci neumějí udělat pořádně, tak prostě tohle
23: to
24: jako nekonečné.
23: Tím se to zdržuje teď podle té novely, ano. Tak by se to mělo posuzovat k datu
24: podání žádosti. Tím to zastabilizujeme a tomu to se vyhneme, takže minimálně.
23: A k té otázce to znamená, tohle je asi jedna věc, předpokládám, že tam je víc komplikací v tom současném stavebním řízení, kolik trvá obchodní administrativní centrum stavební povolení teď, kolik bude trvat potom?
24: Trvá nezřídka, kdy trvá třeba 8-10 let. Mělo by být do roka.
23: Mělo by být do roka. Tyhle ty změny, to zkrácení, to bude hned od 1. ledna příštího roku?
24: Tak ta změna toho obchodního centra, na kterou jste se ptal, tak úplně zcela bude aplikovatelná až od 1.1.2028.
23: A ten rodinný dům, ten bude rovnou od 1. ledna příštího roku?
24: Ten malý, ano. Ten malý dokonce možná i dříve.
23: Politici u toho zákona opakují heslo jedno řízení, jeden úřad, jedno razítko. Mm-hmm. Vy jste teď také popisovala, že teď, když chci nový dům, tak musím obíhat úřady, to, že nově odpadne. Znamená to, že vyjádření hasičů, vyjádření dalších úřadů, památkářů a tak dále si bude tedy zařizovat sám stavební úřad?
24: Ne, to rozhodně takhle není. My vlastně provádíme takzvanou integraci, to znamená, že ty dotčené orgány, ti úředníci, kteří třeba dávali to povolení ke kácení, tak budou na témže úřadu. To znamená, ten úřad to prostě vydá sám, nebude si to schánět. Prostě to vydá, protože tam bude mít ty kvalifikované osoby. A s těmi hasiči je to tak, že jsme vlastně byli schopni stanovit technické požadavky pro ty menší, pro ty běžné stavby tak, aby nebylo potřeba získávat vůbec žádný papír od hasičů. Čím větší stavba potom, tak tím to bude o něco složitější a tím potom nějaké to razítko navíc tam od hasičů, bude to třeba tunel nebo prostě nějaké stavby, které jsou opravdu velmi nebezpečné z hlediska požárního dozoru. Ale podařilo se nám velmi férově

0: tomu, že se bude méně myslet třeba na požadavky ekologické, na ochranu životního prostředí, méně třeba na památkovou ochranu?
1: Nedovedu si představit, že by tentýž úředník, který jenom změní vlastně kancelář, myslel na požadavky na ochranu přírody méně než doteď.
0: Ale on to nemusí být ten stejný úředník. My se za chvíli dostaneme k tomu, jestli všichni úředníci přejdou, o čemž existují pochybnosti, ale ono přejde tabulkové místo čistě teoreticky, tam bude moci být jiný úředník.
1: No, ale vždycky musí mít tu správnou odbornou způsobilost, to znamená, vždycky se drží zákona a ten zákon hovoří stejně, ať ten úředník sedí kdekoliv.
0: Takže garantujete, že tyhle ty veřejné zájmy nebudou jakkoliv ušizeny?
1: Naopak, oni totiž mají jako vyšší právní sílu. Oni doteďka byli v nějakém vyjádření nebo stanovisku, které potom vlastně systémem copy-paste ten stavební úřad přenášel. Vemte si, prostě vzniknul papír, ten stavební úředník, protože to neměl ve Wordu, tak to musel celý přepsat, musel si zkontrolovat, že tam při přepisu ručním nenasekal nějaké chybky a vydal to znova, ale jako žádná přidaná hodnota v tom nebyla. Dneska to prostě napíšou spolu ti dva úředníci do jednoho papíru. Ten čas, který vlastně se stráví tím, že se to přepisuje, ten čas, který se stráví tím, že se běhá od jednoho úřadu ke druhému, se prostě ušetří a ušetří se tím skutečně i zbytečná administrativa, kterou naši daňoví poplatníci platí ve svých daních, z mého pohledu úplně zbytečně.
0: Vládní zmocenkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Politické spory budí chystaná reorganizace stavebních úřadů, ty mají přejít z města obcí na stát. Opoziční poslanci varují před kolapsem. Jako zmocněnkyně dokážete garantovat, že nedojde ke kolapsu?
1: Tak samozřejmě jako určitá rizika a obavy ze změny jsou prostě přirozené, vždycky existují. Není fér říkat, že to tak, že tam ten přechod je úplně jednoduchý, jednoznačný a hladký. Ostatně v nedávné době takhle přecházeli například z úřadu na pracovně právní agendy a sociální agendy a ty zkušenosti stát s přechodem zaměstnanců z jednoho úřadu na druhý na výkon stejné práce nějaké má. Takže my se opravdu snažíme s tím pracovat, vytvořit podmínky, aby ti úředníci měli prostě profesionální zázemí, aby měli dobré platové podmínky a aby měli prostě chuť přejít. Ono totiž dneska celá řada těch úřadů je personálně zcela neobsazených, takže tam ta agenda se vlastně vůbec nevykonává. Je prostě nefér zase z druhé strany dneska říkat, že ten systém takhle, jak je, tak je funkční, když na tom úřadě několik let nesedí vůbec nikdo a žádná agenda se tam prostě nedělá. Je taky nefér nechávat toho stavebního úředníka samotného na tolik jako chráněných zájmů, jako na té menší obci, kde je jeden nebo dva lidi, obsáhnout celou širokou škálu těch veřejných zájmů je neskutečná práce a ty lidi mají můj hluboký obdiv, že se s tím takhle jako dokážou poprat. A samozřejmě pro tyhle lidi, na kterých ta potom práce reálně v praxi stojí. My jim chceme udělat podmínky pro to, aby mohli být hrdí a být rádi, že chodí ráno do práce.
0: Máte představu, máte nějaké průzkumy, bavíte se s úředníky stavebních úřadů, kolik z nich z těch stávajících chce přejít?
1: No, tak samozřejmě bavíme. Někteří jsou takoví, kteří nám sami aktivně posílají náměty, tvoří si tabulky, myslím tím jako procesní tabulky, pomáhají nám na to vlastně nové uspořádání, se velmi těší. No a pak jsou taky takoví, kteří z toho mají obavy, prostě proto, že to je životní změna, pro kterou se nerozhodují oni sami. Já se to neodvažu odhadnout. Já jsem koukala na analýzu nebo ten průzkum, který si dělala zpráva SMS, Sdružení místních samospráv, pardon, ale musím říci, že vlastně ta interpretace potom těch výsledků úplně mi nesedí s těmi vstupy, které v tom měly, takže my prostě s těmi úředníky, se kterými hovoříme a s těmi jejich tajemníky, s těmi zastupiteli, pod které dneska spadají, tak se prostě snažíme vyřešit všechny jejich problémy a snažíme se postupně zbavovat těch věcí, ze kterých mají obavy.
0: Předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů Jan Holický před necelým měsícem v tomto pořadu mluvil o průzkumu odborářů, podle kterých chce přejít třetina. Když říkáte, že se ptáte, může to být reálné? Že to bude třetina nebo třeba polovina?
1: Takhle, ono se vlastně ten přechod jde způsobem jakoby přechodu pracovně právních práv a podmínek. To znamená, že pokud by ti úředníci nechtěli přejít, tak

0: by museli dát výpověď v tom systému. To je jako jedna věc. Druhá věc je, že vlastně ty dneska tak, jak jsou nastaveny ty, nebo tak, jak jsou obsazeny ty úřady, tak celá řada těch úřadů, jak říkám, má tabulková místa, která jsou dlouhodobě neobsazená. Předpokládám, že tyto lidi, kteří tam ve skutečnosti nejsou, tak nepřejdou. Zhruba 30% těch, a těch míst je zhruba 25% z těch jako z toho celkového obsahu.
1: To znamená, že, že by vám těch lidí mohlo chybět ještě víc, než tady uváděl pan Holický.
0: Pak je potřeba si říci, že už dneska je zhruba 30% lidí v důchodovém věku a já nevím o tom, že by ty obce věděly, jak tenhle ten problém řešit. To řešení nemají, stát přichází s řešením, zjednodušením agendy a odbřemení. Aby se
1: pardon,
0: ta agenda stíhala.
1: Já tomu rozumím, že otázky na obce by v tomto směru měly být, ale já se ptám vás, protože vy máte na starosti tu reorganizaci. Pokud by opravdu polovina nebo dvě třetiny nebo s těmi neobsazenými místy, možná ještě víc těch míst z reorganizovaných stavebních úřadů zůstalo prázdných, je reálné za rok a něco najít a vyškolit nové úředníky na ta místa?
0: No my pracujeme s tou informací, že té agendy bude podstatně méně. Objemově té agendy bude
1: podstatně
0: méně. Takže
1: bude potřeba méně úředníků.
0: V zásadě oproti stávajícímu stavu. Ano, přesto každý úředník, který prostě dneska tu agendu vykonává, už právě proto, že jich je dneska málo kvalifikovaných, tak je pro nás tím klíčovým, tou klíčovou osobou. Takže já bych nechtěla říci, že prostě, aby se to zase neinterpretovalo, takže my ty úředníky nechceme. Ne, my o ně stojíme, stojíme o každého z nich, každému z nich chceme vytvořit dobré podmínky, ale podstatou, co chceme udělat, je zjednodušení těch agend natolik, aby nebylo té agendy zapotřebí tolik.
1: Jan Holický, šéf asociace nebo sdružení tajemníků městských a obecních úřadů, mluvil ve 20 minutách Radiožurnálu před necelým měsícem také o tom, že není a včas nebude připravená počítačová podpora a přenos dat. Vysvětloval tam, že to není tak jednoduché i z hlediska kyberbezpečnosti ve chvíli, kdy se to oddělí. Tohle také jste schopná garantovat, že bude vyřešeno během necelého roku a půl?
0: Máme na to rok a půl, takže my to prostě vyřešit musíme a my na tom skutečně už nyní pracujeme. Celý ten tým, který je složen ze zástupců všech rezortů, mimo jiné teda se na tom podílí právě i Svaz tajemníků, asociace tajemníků a zástupci třeba ředitelů krajských úřadů a tak dále. Takže my věříme tomu, že to je dostatečný časový prostor pro to, aby to vyšlo. Ono totiž málo kdo si uvědomuje, že třeba některé ty agendy, které se vyřídí už v rámci pořízení územního plánu, například to vynětí ze zemědělského půdního fondu, se potom na tom území dělají opakovaně pro každou stavbu. A když si vezmu, že se vymezí území pro 30 rodinných domků, tak jednou se provede tato agenda při tom územním plánu a pak ještě 30krát při každém tom rodinném domku. A to, co my říkáme, provede se jednou a těch 30 řízení odpadne. Z mého pohledu to není malé snížení administrativní zátěže.
1: K tomu návrhu míří i řada konkrétních připomínek. Potřebovali bychom několik dalších pořadů, abychom všechny probrali, ale vyberu alespoň jednu. Ta novela má usnadnit a urychlit povolování velkých bytových projektů, které se označují nově za projekty ve veřejném zájmu. Mají tam patřit ty projekty, kde je podlahová plocha od 10 000 metrů čtverečních, což když pronásobíme, tak kdyby to byly 70-metrové byty, tak to znamená přes 140 bytů. Proč je tam tahle ta hranice, neměla by být nižší?
0: Ta hranice je tam právě z jednoho prostého důvodu. Ty projekty bude povolovat ten centrální úřad, nebo ta nejvyšší úroveň toho stavebního úřadu, která má pouze v dnešní době, kdy se to ještě jmenuje dopravní energetický stavební úřad, na jehož podkladu vlastně vznikne ten úřad rozvoje území, tak má asi jenom 4 pobočky a nedává smysl, aby vlastně jeden centrální úřad povoloval úplně všechno v tom území. Tak je potřeba si uvědomit, že ten centrální stavební úřad povoluje projekty jaksi strategického zájmu státu. A protože v předvolebních slibech bylo, že vláda chce zdostupnit bydlení, tak chce podporovat jaksi projekty, které obsahují pokud možno čím více těch bytových jednotek, tím lépe. Takže to, že se celkově zjednodušuje povolování a dopadne to i na povolování menších staveb, že například ty domy, bytové domy malého rozsahu po dohodě se Svazem měst a obcí, Komorou autorizovaných inženýrů a Českou komorou architektů budou v režimu jednoduchých staveb, jinými slovy, prostě mohou být rozhodnuty prvním úkonem v řízení do 30 dnů, tak nevidím jako malé zlepšení.
1: Nejde ta novela příliš na ruku těm největším developerům?
0: Naopak, jak jsem právě zmiňovala, jde právě na ruku i těm, kdo si chtějí povolovat buď malé bytové domy třeba o 4, o 5 bytových jednotkách nebo rodinné domy. Jde na ruku úplně každému, kdo chce něco stavět.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hana Landová. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Budu se těšit na viděnou, naslyšenou. Hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
2: Pro a proti.
3: Od července platí živnostníci nižší odvody na sociální pojištění. Vláda jim tím chce ulevit. Kritici ale mají obavu z toho, jaký dopad může mít změna na stav veřejných financí a na výši důchodu podnikatelů s nižšími příjmy. Jsou podobné úlevy dobrou motivací pro osoby samostatně výdělečně činné nebo vytvářejí velké rozdíly mezi živnostníky a zaměstnanci? Zeptáme se viceprezidentky Hospodářské komory Zuzany Krejčiříkové a ekonoma z Akademie věd Robina Majaleha.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu. Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Členské země NATO letos poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur.
6: Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu Severoatlantické aliance.
7: Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v oběma.
8: Před odletem z Turecka to řekl premiér Andrej Babiš.
9: Prezident Petr Pavel říkal, že spojenci by měli nejen potvrdit, že s výší závazků souhlasí, ale také deklarovat vůli je plnit.
4: Spolu, ale sami. Babiš s Pavlem přežili summit NATO. Co všechno se na něm stalo, s kým vším mluvili, ale i nemluvili. A co si z jednání špiček Severoatlantické aliance v Turecku odnášejí? Ptám se na to Zdeňky Trachtové, naší zvláštní zpravodajky přímo v Ankaře.
10: Kde jsou české média?
4: Dnes je čtvrtek, 9. července.
10: Nechtěli vás pustit, tak jsem vás hledal.
4: Ahoj Zdenko, zdravíme tě do Ankary, do Turecka na summit Severoatlantické aliance.
11: Já tě zdravím a posluchače z terasy Národní knihovny tady v Ankaře, z které se dívám na prezidentský palác, kde před pár minutami skončila závěrečná tiskovka šéfa NATO Marka Rutteho.
4: Co jsme se dozvěděli? Spojenci letos pomůžou Ukrajině 70 miliardami eur, stejnou částku by spojenci rádi poslali Ukrajině i příští rok a zhruba 45 miliard eur bude stát pak posílení samotné obrany Severoatlantické aliance. Nicméně, tak jak jsem slyšel, už úplně všechno asi Česko platit nebude, ne?
11: Těch 70 miliard eur pro Ukrajinu a dalších 70 miliard eur pro Ukrajinu, na kterých se tady spojenci dohodli, to je společný závazek, který prosadilo Německo, byl to nápad německého kancléře Friedricha Merce. Ano. Podařilo se to tedy prosadit, ale je to společný závazek a není v těch závěrech dané, které konkrétní země budou tyto peníze Ukrajině platit. Český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už se jasně vyjádřil, že Česko se na tom podílet nijak nebude, protože ty peníze potřebuje pro vlastní rozpočtové potřeby.
4: Takže Česko bude platit jenom těch 45 miliard eur na posílení obrany Severoatlantické aliance.
11: Premiér Babiš tady na summitu v Ankaře avizoval, že Česko příští rok navýší výdaje na obranu, pokusí se už příští rok dosáhnout 2% HDP na ty tvrdé výdaje na obranu, na skutečně posílení armády. Takže Česko skutečně bude ty výdaje navyšovat, ale těch 45 miliard eur, o kterých mluvíš, to jsou různé investiční projekty do obranných investic, které tady byly uzavřené tady v Ankaře mezi různými soukromými zbrojovkami a členskými státy. Tam já úplně nedokážu říct, jestli se Česko na některých z nich podílí, ale nezaznamenala jsem to.
4: Dalším důležitým bodem, který vyplývá z toho summitu, je, že Donald Trump spolu tedy se Spojenými státy alianci neopouští, ale dál ji tvrdě kritizuje. Jak ten summit hodnotí český premiér a český prezident? Oba v Ankaře byli?
11: Tak premiér Babiš byl s výsledkem toho summitu spokojený, nebo o tom alespoň mluvil před odjezdem na letiště a mluvil o tom, že ten summit dopadl velice dobře.
10: Je důležité, že jsme tady byli, je důležité, že nás slyšeli.
11: On prý sám odprezentoval svůj asi 3-minutový projev, ve kterém tedy spojencům řekl, že Česko příští rok už by mělo dosáhnout na ta 2% HDP na obranu. Prý se o to bude snažit i letos, ale to prý není podle Babiše úplně reálné.
10: Uvidíme, jestli nevymyslíme nějaké dodatečné zdroje do rozpočtu, ale to ještě všechno otevřené. Takže...
11: A co se týče prezidenta Trumpa, tak Babiš se pochlubil, že s ním dvakrát krátce hovořil.
10: S prezidentem Trumpem jsem mluvil na večeři i dneska krátce.
11: Poprvé v úterý na té neformální večeři a podruhé ve středu na samotném formálním jednání. Trump prý byl příjemný jako obvykle a Babiš doslova řekl, že žádný kartáč ze strany amerického prezidenta nebyl, že tedy se Trump do Babiše nepustil kvůli tomu, že Česko má jedny z nejnižších výdajů na obranu z celé aliance.
12: To, co já si z toho odnáším z těch dvou dnů, je opravdu spousta podnětů, které se týkají nejenom výstavby naší armády, modernizace, ale týká se to také výše výdajů. Ale...
11: No a prezident Petr Pavel, tak ten celý ten summit vnímá také pozitivně. On tady několikrát v Ankaře zopakoval, že měl velmi plodné konverzace s některými aliančními lídry.
12: Já musím říct, že asi nejbližší názorově je mi finský prezident, dánská premiérka, ale v řadě ohledů třeba i polský prezident.
11: Bavili se o pomoci Ukrajině.
12: Především pokud jde o protirakety, proti balistickým střelám a proti dronům.
11: A také prezident Pavel mluvil o tom, že je rád, že vláda tedy potvrdila, že bude respektovat ty závazky NATO a že tedy příští rok se chystá splnit ta 2% HDP.
4: Tak to je hezké, že jsou oba dva teda spokojení a rádi, protože vypadalo to před odletem, že to budou dny, na které nebudou rádi vzpomínat, tak teď možná je ten závěr nakonec jiný, protože i do Ankary oni letěli odlišnými letadly, byť teda to je asi bezpečnostní hledisko, to se asi tak normálně dělá, že takto vysoce postavení ústavní činitelé nelétají spolu na jedné palubě, že?
11: Na to jsou různé názory. Prezident Pavel totiž navrhoval, aby všichni letěli jedním letadlem, protože podle něj je běžné, že delegace těch jednotlivých členských zemí cestují na ty summity společně. Ale úřad vlády, jak říkáš, právě argumentoval těmi bezpečnostními důvody a tu společnou cestu odmítl, protože v takovém případě by v jednom letadle byli společně prezident, premiér a také ministři zahraničí a obrany. Nakonec tedy do té Ankary letěla dvě letadla, dva vládní speciály. Oba dva z vojenského letiště v Kbelích asi půl hodiny po sobě odlétali a také krátce po sobě dorazili sem do Ankary.
4: A jaké to přivítání nakonec bylo? Lišilo se u Pavla a u Babiše?
11: Myslím si, že to bylo podobné. Jak prezidenta, tak premiéra na letišti oficiálně přivítala turecká delegace a vojáci nicméně nečekali. Je tam prezident Recep Tayyip Erdogan, tak jako třeba na Donalda Trumpa.
4: Ty jsi mluvila o tom, že pan premiér sebou vzal i ministry Matzinku a Zunu. Jak velká to byla nakonec delegace a kolik lidí měl zase naopak sebou Pavel?
11: Tak když začnu u prezidenta, tak ta jeho delegace byla poměrně malá, jenom 3 lidé, mluvčí Dan Drake, potom jeden pracovník zahraničního odboru hradu a jeden hradní fotograf. Pražský hrad přitom žádal ministerstvo zahraničí o akreditaci 7 lidí, včetně nastupujícího šéfa zahraničního odboru Daniela Štecha například, nebo včetně šéfa hradního protokolu Tomáše Pernického, ale ti tedy tu akreditaci nedostali, takže skutečně tady přímo v prostorách summitu byly pouze 3 lidé od prezidenta. Ta vládní delegace, ta byla podstatně větší, nevím úplně přesně, kolik v ní bylo členů, nicméně premiéra doprovázela vedoucí úřadu vlády Tinde Barta, vládní zmocněnec pro naplňování závazků NATO Jakub Landovský, také ředitelka odboru bezpečnostní politiky ministerstva zahraničí Tatjana Jakšičová. Takže ta delegace byla větší, no a kromě toho, jak prezident, tak premiér sebou také vezli z Česka každý svoji skupinu novinářů.
4: A ty jsi říkala, že oni přiletěli teda na to letiště ne zároveň, takže se ani nepotkali, ani nejeli na nějakou společnou akci, protože tam se konají různá fóra, že jo, na okraji toho summitu, tak se neviděli na nich?
11: Ne, neviděli se, skutečně pohybovali se víceméně v podobných prostorech. Nutno říct, že ten summit se nekoná tady v Ankaře na jednom místě. Ta hlavní venue, ten hlavní prostor, to je tady prezidentský palác, na který se já teda teď z balkónu dívám. Nicméně další akce se odehrávaly i na jiných místech v Ankaře, takže prezident i premiér různě přejížděli, nicméně nebyla mezi těmi dvěma týmy žádná koordinace, vůbec žádná komunikace a prezident a premiér se vlastně potkali pouze potom na té neformální večeři v úterý večer.
4: Mm-hmm, takže ani na tom obranném fóru, které vlastně oba dva navštívili před tou neformální večeří, tak ani tam se neviděli, minuli se. Nevěděli o sobě ty týmy.
11: Je možné, že se viděli z dálky, ale rozhodně spolu nemluvili a nějakým způsobem se tam nepotkali ani spolu nekomunikovali.
4: Jo, protože pak dokonce ne, spali i ve stejném hotelu. Takže ani v rámci toho hotelu ten tým, jeden nebo ten druhý, prostě se nepotkali. A ani Babiš, ani Pavel spolu prostě nemluvili.
11: Přesně tak, oni se míjeli. Já jsem tam na tom hotelu byla předtím, než odjížděli prezident i premiér na tu neformální večeři, která se konala v úterý večer a byla to vlastně taková docela komická situace, protože nejprve sjel dolů výtahem premiér Babiš s manželkou Monikou Babišovou a chystali se tedy na odjazd na tu slavnostní večeři, ale pak ještě se rozhodli, že odejdou do zahrady vyfotit se. Mezitím sjel výtahem prezident Petr Pavel a ten tam tak postával. Mně pak bylo řečeno z jeho týmu, že prezident tam tak jako čekal, jestli se s premiérem nepotkají, že by tedy prohodili pár slov, ale premiér stále přicházel, tak po nějakých třeba 10 minutách prezident Pavel nasednul do auta a odjel a asi tak 3 minuty na to se vrátil premiér Babiš s manželkou a nasedli také do auta a odjeli na večeři.
4: Odjeli na večeři do nějakého hotelu, do nějaké restaurace, tedy někam v Ankaře nebo?
11: Ne, ta večeře se opět odehrávala v prezidentském paláci, pořádali prezident Recep Tayyip Erdogan se svojí manželkou.
4: Dobře, a to, že na ní pojede Petr Pavel, to bylo jasné jak dlouho, protože on musel dostat nějakou oficiální pozvánku, ne?
11: Je to tak, to se rozhodovalo úplně, nebo respektive já nevím, kde se to rozhodovalo, ale veřejnost i my novináři jsme se to dozvěděli teprve v ten den odletu na summit, kdy to ráno vlastně před odletem prezident oznámil a on řekl, že ho na tu večeři pozval právě turecký prezident Erdogan.
12: Hostitelem je turecký prezident a samozřejmě bych se tam nemohl dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta.
4: Aha, a na té večeři jako takové, tak tam se sedí, a my už jsme to ve Vinohradské 12 dopředu řešili, tam se sedí u jednoho stolu, u více stolů, u koho vůbec seděli jeden nebo druhý?
13: Budeme mít nejsilnější delegaci do všech.
4: Tam neseděli vedle sebe taky pan prezident, pan premiér?
13: Dáme nějaké selfie.
11: Ono pokaždé, na každém tom summitu je ta organizace trochu jiná, někde je jeden dlouhý stůl, jinde jsou malé stoly a lídři jsou rozdělení po skupinkách a to byl právě případ tohoto summitu. Tam bylo spousta menších stolů, u nich byly jednotlivé skupinky lídrů, s některými z nich tam byly také jejich partneři a partnerky. No a Babiš a Pavel spolu ten stůl nezdíleli, prý se pouze jenom pozdravili a popřáli si hezký večer. Prezident Pavel byl u stolu s představiteli Belgie, Albánie a Estonska. On to potom komentoval tak, že spolu prý mluvili o situaci na Balkáně a v Pobaltí, vzhledem i k tomu složení právě té skupiny. A ještě před tou večeří se konala také neformální recepce a tam Pavel také mluvil s různými lídry, to bylo takové neformální setkávání. Tam Pavel prý s různými lídry mluvil o podpoře Ukrajiny nebo právě o investicích do obrany, čili o těch hlavních tématech toho summitu. Uhum. Naopak premiér Babiš ten říkal, že o Ukrajině ani o investicích do obrany se lídři při té večeři prý vůbec nebavili a on a jeho manželka Monika seděli u stolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a taky s představiteli Lotyšska či Bulharska. No a podle vyjádření premiéra si prý povídali třeba o jídle nebo o fotbalu.
4: Já jsem zaznamenal právě, že Andrej Babiš říkal, že se Zelenským řešili to, že dostal menu v bulharštině, že to bylo velké téma a že taky pak mluvil s norským prezidentem a gratuloval mu k úspěchu na světovém šampionátu.
11: Přesně tak a také právě s Donaldem Trumpem a s tím zase prý mluvil o tom, proč do Ankary nedorazila manželka Melanie Trumpová a prý taky mluvili o tom jejím filmu nebo respektive o tom dokumentu novém, který mapuje život Melanie Trumpové. Ovšem žádné obranné výdaje ani Ukrajinu prý při té večeři neřešil Babiš.
13: Bylo to jako
10: velice fajn. A...
12: bavili jsme se samozřejmě také o výdajích na obranu.
10: To byla asi na jiné večeři, pan prezident.
12: Bavili jsme se také o tom, jakým způsobem nadále podporovat Ukrajinu ve všem.
10: Zelenský dostali menu v bulharštině.
12: Obavy z toho našeho přístupu zazněly vícekrát.
10: Určitě to nebylo o výdajích na NATO.
4: Jak na to nahlíželi ty turečtí pořadatelé, že tam takhle Česko vyslalo dva zástupce? Řešil to někdo?
11: Nikdo to nějak veřejně nekomentoval. Já jsem se na to ptala prezidenta Pavla, jestli třeba někteří z těch lídrů, s kterými se sešel na bilaterálních schůzkách, se na to vyptávali nebo byli nějak zmatení, a on na to říkal, že všichni jsou příliš politicky korektní, než aby se do tohoto míchali a nějak to komentovali. Takže je možné, že si o tom povídali někde za kulesami, ale nikdo to veřejně nekomentoval. No a jak jsem říkala, tak prezident Erdogan tedy nakonec tu situaci vyřešil tak, že na tu neformální večeři pozval kromě Andreje Babiše, který byl šéfem delegace, tak také prezidenta Petra Pavla. Byl tam takový další vtipný moment, kdy po té neformální večeři se všichni ti přítomní lídři fotili před prezidentským palácem. No a prezident Pavel a premiér Babiš byli úplně na opačných koncích té skupiny lídrů. Nevím, jestli to byla náhoda nebo nějaký záměr pořadatelů.
4: Jako kdyby to byli znesvářený stříčci po nějaké rodinné hádce. Ty jsi mluvila o tom, že teda v Turecku to nikdo moc neřešil. Na druhou stranu ty týmy, hradní tým a tým vládní, to asi řešili, protože podle informací deníku N se předháněli v tom, kdo sežene svému vyslanci, tedy v uvozovkách, lepší parťáky na bilaterální jednání. O tom si se teď taky zmínila. K jakým všem setkáním tedy na summitu došlo mimo tu neformální večeři a potom to oficiální vystoupení?
11: Těch setkání byla řada, kromě těch přímo bilaterálních schůzek, to znamená schůzek, kdy ti dva lídři jdou si sednout do nějaké oddělené místnosti a tam vyloženě cíleně jednají, tak tady probíhá celá řada takových náhodných setkání, kdy se skleničkou v ruce se lídři potkají a zkrátka prohodí pár slov. Nicméně těch oficiálních bilaterálních jednání, tak tam oba dva ti lídři, jak Babiš, tak Pavel, tak měli docela významné schůzky. Andrej Babiš se sešel například s nizozemským premiérem Jetenem nebo bulharským premiérem Raděvem. Petr Pavel zase s finským prezidentem Alexandrem Stubem nebo s polským prezidentem Karlem Navrockým. Oba dva pak jednali také se slovenským prezidentem Petrem Pellegrinim. Takže myslím si, že to je tak jedna.
4: Dobře, a pak bylo teda to oficiální vystoupení, oficiální část summitu, tu taky navštívili oba dva, Pavel i Babiš?
11: Ano. Přesně tak, na místě byli oba dva. Andrej Babiš byl jakožto šéf delegace tím, kdo pronesl za Česko ten krátký projev a představil tu českou pozici. Petr Pavel byl v místnosti, ale nijak nevystupoval.
4: Babiš vystoupil mezi posledními, protože tam to pořadí bylo od toho, kdo dává na to nejvíc, a až po toho, kdo dává nejmín, že jo? Takže jsme byli asi někde na chvostu.
11: Přesně tak, Babiš dokonce vystoupil úplně poslední z těch lídrů.
4: Návrat zpátky domů, ten proběhl opět dvěma letadly, to znamená Andrej Babiš i Petr Pavel letěli zpátky těmi letadly, kterými přiletěli.
11: Přesně tak, opět míří na cestu zpátky do Prahy dva vládní speciály.
4: Když ten summit máme teď za sebou a ty jsi byla na místě a víš, v jaké atmosféře se odehrál, jaké dopady teď budou po tom návratu do Česka? Protože to se řešilo řadu měsíců. Myslím, že o žádném summitu NATO za poslední roky se nemluvilo tolik jako o tom v Ankaře. Zvlášť kvůli tomu, že tady probíhá otevřená válka tedy mezi Hradem a Strakovou akademií.
11: Já si myslím, že tento summit bude takovým zlomovým bodem, kdy už ta válka skutečně zůstane trvalá, protože ty vztahy se skutečně tímto poškodily, bylo to tady vidět, prezident a premiér se sobě navzájem absolutně vyhýbali. Navíc další sporný bod, Petr Macinka z motoristů oznámil, že se Česko připojí k té iniciativě PURL, což je projekt, kdy evropští spojenci nakupují americké vybavení, vojenské vybavení pro Ukrajinu.
14: Některé projekty, které vyplývají jako mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě právě do tady toho programu PUR. Ano.
11: Macinka tedy oznámil, že se Česko připojí, protože Česko bylo zatím jednou z mála zemí, které nějakým způsobem na tomto programu neparticipovalo.
12: SPD nesouhlasí.
11: Ovšem to okamžitě vyvolalo odpor vládní SPD a jejího předsedy Tomia Okamury, který toto absolutně odmítá.
12: A není možné dělat něco, co je v rozporu s programovým prohlášením vlády, navíc aniž o tom jsou koaliční partneři informováni.
11: Načež Andrej Babiš se to snažil určitým způsobem relativizovat. On řekl, že to půjde opravdu o velmi malou částku peněz a že to jsou vlastně jenom drobné a že to je jednorázový příspěvek. Takže já si myslím, že toto by se mohlo ještě v příštích dnech a týdnech na české politické scéně řešit a možná to vyvolá i nějaký nesoulad ve vládní koalici.
4: Bez pochyby to budou řešit pánové na koaliční radě, protože Tomio Okamura skutečně i v tom prohlášení, které zveřejnil na sociálních sítích, řekl, že o tom nevěděl, že s tím nesouhlasí, že mu to asi očividně nikdo dopředu neavizoval, že k něčemu takovému chce teda vláda ústy ministra zahraničí přistoupit.
11: Ano, přesně tak, tak to si budou muset zástupci SPD, motoristů a hnutí ANO vyříkat. Každopádně zajímavost je, že toto je jedna z mála věcí, na které se shoduje ministr zahraničí Macinka s prezidentem Petrem Pavlem, protože jinak jejich vztahy jsou, jak víme, otřesné, ale prezident Petr Pavel to oznámení Petra Macinky velmi uvítal. Řekl, že je dobře, že se Česko chce zapojit do této pomoci.
4: Na to jsem se chtěl doptat, jestli náhodou naopak nemůže ten summit vládu a hrad spojit právě na základě třeba tohodle rozhodnutí, že se Česko skutečně připojí a pošle ty peníze do programu, ze kterého se platí i ty americké zbraně posílané na Ukrajinu. Je to samozřejmě otázka, o které můžeme dlouze debatovat teď tady, jestli to bude mít vliv nebo nebude. Ale Petr Pavel už řekl, že třeba koordinace zahraniční politiky je skutečně do budoucna nutná, takže chce prý znovu navrhnout, aby se ústavní špičky znovu scházely na těch jednáních k zahraniční politice.
11: No tak podle Petra Pavla je skutečně potřeba, aby nejvyšší ústavní činitelé v zahraniční politice se nějakým způsobem koordinovali, tak jako to dělali ostatně dřív. Z jeho strany toto je takové gesto konstruktivního postoje. Uvidíme, jestli bude vyslyšené.
4: Tak moc díky, Zdenko, že jsme o tom summitu mohli společně ve Vinohradské 12 mluvit. Možná nás může mrzet to, že jsme víc řešili spory Pavla s Babišem než náplň toho summitu jako takového, ale my tomu dáváme prostor v jiných epizodách a v jiných pořadech Českého rozhlasu. Tak či onak si za to můžou taky politici trošku sami, protože prostě ty rozepře mezi sebou mají a je to věc, o které by veřejnost měla vědět.
11: Je to tak, mě to taky mrzí, protože zatímco řada zahraničních novinářů se tady soustředí na skutečný obsah toho summitu a na obranné výdaje a tak dále, tak čeští novináři tady rozdělení ve dvou delegacích po městě nahání jak premiéra, tak prezidenta a řeší jejich vzájemné spory, čili také mě to mrzí.
4: Tak jo, tak ještě jednou díky, měj se hezky.
11: Díky za pozvání.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s naší zvláštní zpravodajkou Fankaře, která v minulých dnech z bezprostřední blízkosti sledovala dění na summitu Severoatlantické aliance, včetně teda toho, která se ignorovaly rozhádané politické špičky Česka. Byla to Zdenka Trachtová, která se jinak pravidelně přihlašuje do vysílání Českého rozhlasu z Bruselu, kde funguje jako zpravodajka při evropských institucích. O summitu a obranných výdajích tedy zase někdy je příště. V pátek se dostane totiž na úplně jiné téma. Zamíříme do Francie, kde padl rozsudek v kauze jedné z nejznámějších tamních političek Marine Le Penové. Detaily ještě před víkendem. Naslyšenou zítra.
2: Osobnost plus.
15: Je to látka, která umí komunikovat skrze jasný příběh závažná témata, ale nezatěžkaně. Tenhle film nás vrací zpátky k menším lidským příběhům. Říká v Karlových Varech o svém novém snímku Čeka Čeka v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu režisér Šimon Holík. Jak ho napadlo propojit svět vesnice a svět drag queen? Proč za důležitou postavu zvolil zpěvačku Helenu Vondráčkovou? A jak často se mu o námětu pro film zdá ve spánku?
2: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
16: Jak fungují emisní povolenky?
2: Český rozhlas plus encyklopedie.
16: Emisní povolenky jsou ekonomický nástroj na omezování objemu skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry při spalování uhlí, benzínu, nafty a zemního plynu, tedy takzvaných fosilních paliv. Každý, kdo tímto způsobem znečišťuje ovzduší, musí platit. Na každou tunu vypuštěných emisí musí mít zakoupenou jednu povolenku. Vzhledem k tomuto principu by bylo možné povolenky nazvat ekologickou daní. Na rozdíl od klasických daní se ale tady sazba dynamicky proměňuje, vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu.
17: Těch povolenek je v oběhu omezené množství, což znamená, že to vytváří tlak na cenu té povolenky a toto množství se navíc v čase snižuje, tedy ten tlak na růst ceny povolenky je ještě vyšší.
16: Upřesňuje Kateřina Kolouchová tento tržní mechanismus. Evropská unie zavedla systém obchodování s emisními povolenkami v roce 2005. V první fázi do něj byly zahrnuti hlavní evropští znečišťovatelé z oblasti průmyslu a dopravy, kteří vypouštějí stovky až tisíce tun emisí ročně.
17: Tedy například výroba elektřiny a tepla, výroba oceli, hliníku, cementu, nebo například i letecká doprava.
16: Vypočítává Kateřina Kolouchová. Společnostem v těchto sektorech vzrostly kvůli emisním povolenkám výrobní náklady, což musí promítat do ceny svých produktů a ztrácejí tak pozici na trhu. Z toho pro ně vzniká ekonomická pobídka k přechodu na moderní technologická opatření, která jsou šetrnější k přírodě a klimatu a s nimiž už povolenky nakupovat nemusí. Tento proces přechodu se nazývá dekarbonizace. Není to jen ekonomická teorie. Podle Kateřiny Kolouchové z Fakt o klimatu přinesl systém obchodování s emisními povolenkami už hmatatelné výsledky.
17: Od té doby se v sektorech, které tomuto systému podléhají, snížily emise o přibližně 50%.
16: Upřesňuje Kateřina Kolouchová. A plní se i další významný cíl, totiž snižovat evropskou závislost na dovozu fosilních paliv ze zahraničí. V Evropské unii se taky chystá spuštění dalšího systému obchodu s povolenkami, takzvaných ETS2. Týkat by se měl silniční dopravy, malých energetických a průmyslových provozů a také vytápění budov, pokud se přitom používá plynový kotel nebo kotel na uhlí. Tento systém tedy více pocítí i evropské domácnosti, včetně těch českých. Jak ale upozorňuje Kateřina Kolouchová, určitě to neznamená, že si budeme muset na doma kupovat emisní povolenky.
17: Ta povinnost nakupovat emisní povolenky dopadne na dodavatele paliv, nikoli na domácnosti, ale na domácnosti to samozřejmě dopadne tak, že se ta povolenka promítne do ceny paliva. Zároveň je potřeba říct, že domácnosti, které jsou připojeny na dálkové teplo, tak v podstatě za tu povolenku platí už dnes, jelikož velké teplárny spadají do obchodování s emisními povolenkami už v této době.
16: Vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu. Peníze utržené z povolenek ETS2 poputují do sociálního klimatického fondu, z nějž bude možné pro domácnosti čerpat finanční podporu. Vlastní systémy obchodování s emisními povolenkami pro znečišťovatele ovzduší zavedla také Čína nebo některé části Spojených států amerických.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Venezuela se po ničivém zemětřesení potýká s nedostatkem lékařské péče, pitné vody a přeplněnými evakuačními centry. Tenisový Wimbledon zažije první ryze české finále ženské dvouhry. Nosková se utká s Muchovou. A dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Hasiči stále bojují s požárem výškové budovy ve Zlíně. Na místě jsou dál desítky jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se ji už nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
19: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
18: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jím vybavení. Venezuela má po sérii ničivých zemětřesení problém s dostupností lékařské péče, přístupem k pitné vodě a přeplněnými evakuačními centry. Uvedl to ředitel Panamerické zdravotnické organizace Charbas Barbosa. Organizace úzce spolupracuje s venezuelským ministerstvem zdravotnictví. Společně se zaměřují na sledování případných ohnisek respiračních nebo zažívacích onemocnění. Riziko rozšíření záškrtu, spalniček, ale i malárie nebo horečky dengue hrozí hlavně v přeplněných evakuačních centrech. Venezuelská vláda musí podle Barbosy zajistit přístup k vakcínám. Venezuelané jsou totiž obecně méně proočkovaní. Americká internetová společnost Meta Platforms postaví své první datové centrum v Kanadě. Investuje do něj v přepočtu zhruba 195 miliard korun. Celosvětově půjde o 33. datové centrum. Společnost provozující populární sociální sítě Facebook nebo Instagram se v poslední době soustředí na rychlé budování infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence. Firma v současnosti nabízí řadu produktů založených na umělé inteligenci, včetně četovacích systémů. Nové datové centrum bude v kanadské provincii Alberta a jeho výstavba by měla trvat 2 až 3 roky. Francouzská herečka Juliette Binocheová uvedla v Karlových Varech svůj režírní debut. Dokument V nás zachycuje taneční představení, ve kterém účinkovala v roce 2007 s choreografem Akramem Khanem. Vystoupení zkoumá fáze milostného vztahu. Binocheová je známá třeba ze snímku Anglický pacient, za který získala Oscara. Na konci 80. let stvárnila taky postavu Terezy ve sfilmovaném románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Binocheová Radiožurnál řekla, že na přípravu tehdy neměla moc času.
20: K natáčení tohohle filmu mě vybrali asi týden předem, takže jsem moc neměla čas si to pořádně promyslet. Vzpomínám si, jak mi můj agent volal a ptal se mě, co chci. Myslel tím peníze. Řekla jsem, že chci jen československého asistenta, který mi pomůže co nejrychleji zvládnout přízvuk. Ale opravdu jsem si to užila. Každý krok.
18: Juliette Binocheová na Karlovarském festivalu zítra převezme křišťálový glóbus za přínos světové kinematografii. Tenisový Wimbledon zažije první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se utká s Lindou Noskovou. Muchová totiž nejprve porazila Američanku Goffovou a Linda Nosková pak Kostukovou z Ukrajiny. Mezi zápasy byla půlhodinová mezera a tak mohla Linda Nosková postup své krajanky sledovat až do konce.
21: Koukala se mnou, my jsme to měli na všech obrazovkách vlastně v tělocvičně. A musím říct, že moc se nedívám na zápasy ostatních hráček, takže tohle bylo trošku i jako nervóznější pro mě. A samozřejmě jsem KF fandila, aby aspoň ta jedna Češka byla ve finále.
18: Finále ženské dvouhry na tenisovém Wimbledonu mezi Muchovou a Noskovou odvysílá v sobotu v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. A Francie postoupila do semifinále fotbalového mistrovství světa. Maroko porazila 2-0. Soupeřem Francouzů bude lepší z dvojice Španělsko-Belgie.
22: Překážka na D1 za Prahou a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ukřížení s pražským okruhem na 10. kilometru stojí kamion. Na místě už má servis, uzavřený je i jeden jízdní pruh. Na D1 z Brna do Prahy podobná překážka za Měřínem. Na kilometru 131 pojedete kolem odstaveného vozidla. I tam pozor na vybočující dopravu. A na východní části pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce pracují silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh, kolona se netvoří. V Praze je uzavřený tunel Blanka, obousměrně mezi Břevnovem a Letnou kvůli údržbě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
18: Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno a nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
23: Czech Radio News in English.
24: K
0: concrete results and firm commitments from NATO's European allies will help ease US President Donald Trump's frustration with the alliance, Czech President Petr Pavel told the Wall Street Journal. According to Pavel, the White House chief is growing impatient with allies who offer plenty of promises but little action. The NATO summit in Ankara fulfilled its main purpose by reaffirming the unity of the allies, their commitment to collective defense, and continued support for Ukraine, analysts told the Czech news agency. They also highlighted the ongoing strengthening of European defense capabilities as an important outcome of the meeting. Opposition parties have given a critical assessment of the first 6 months of Andrei Babiš's government. They accuse the cabinet of creating chaos, failing to deliver on its campaign promises, and interfering with the functioning of the state, though they differ in the issues they emphasize. Weather. Tomorrow the weather is going to be clear to partly cloudy, with temporarily cloudy conditions in the northeastern half of the country and a slight chance of isolated showers. Highs will range between 24 degrees Celsius and 29 degrees Celsius, reaching around 23 degrees Celsius in the north. Visitors to this year's Colors of Ostrava Festival, due to open next week, will be able to explore a brand new venue. Alongside the more laid-back steel stage, organizers are also introducing a new fan zone called Steel Town. Daniela Lazarova has more.
1: One of the country's most popular music festivals, Colors of Ostrava, takes place at the Dolní Vítkovice ground, a spectacular former ironworks area in Ostrava in the eastern part of the Czech Republic. The industrial complex is a European cultural heritage site with 16 stages scattered among imposing old blast furnaces, gas holders and historic steel structures. This year, the popular festival is offering visitors a brand new space, a miniature steel city created by artist David Žila, using products and recycled industrial materials supplied by the Třinec Iron and Steelworks. Jaroslav Stebel of the said company, which co-sponsors the festival, says the company is proud to be associated with the event.
3: We selected two rolled steel tram rails for the entrance installation. We were inspired by a photograph of workers standing on a beam, so we wanted to incorporate one of our own products into the festival's photo spot.
1: After consulting with the artist, the company supplied a range of materials for the new stage, highlighting its own production.
3: The steel stage will be made from our steel wire products, which account for around 40% of our production. The wires will be illuminated in different ways and will form the central visual element of the stage.
1: Steel Town gradually took shape in David Žila's workshop. Among sculptures made from chains, gears and pipes stands a large drum kit built from industrial barrels. There will be several different drum sets for five drummers to play, and there is also a bar welded entirely from Třinec steel. Žila says the diversity of the components will make the new stage and fan zone truly unique.
3: They supplied us with leaf springs, chains, large nuts, pipes and many other materials. Everything comes from the steelworks, complemented by smaller metal fragments.
1: One of the main landmarks of Steel Town will be a large illuminated dome.
3: It will have two towers, one 4 meters high, the other five. It will have windows and the whole structure will be lit from within, so it should also work as one giant lamp.
1: The steel stage will mainly host alternative and more intimate performances, including Dutch sister duo Sarah Julia. This year's Colors of Ostrava Festival takes place from the 15th to the 18th of July and will feature 110 artists from 33 countries. One of the biggest highlights will be the festival's opening performance by 21 pilots. Headliners include Teddy Swims, Lord and Moby, who last performed in Czechia 17 years ago.
0: Daniela Lazarová with that report. Thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Dobrý den. Je tady opět čas a prostor probrat aktuální události v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijal Jan Ludvík, pedagog katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, odborník na mezinárodní bezpečnost. Buďte vítán. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Probereme, jak jinak, výsledky summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, vztahy starého kontinentu s Amerikou, kdo je vítězem této schůzky, která trvala den a půl, jak si vedla česká delegace, respektive delegace dvě. No a řeč bude také o hrozných partnerech a podíváme se také na priority nového náčelníka generálního štábu armády České republiky. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
5: Summit NATO byl velmi úspěšný, tak zhodnotil setkání spojenců v turecké Ankaře americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu si také pochvaloval velmi dobrou atmosféru a také fakt, že si spojenci konečně uvědomují, že musí zvyšovat své výdaje na obranu. Tak dostal den a půl trvající summit svým ambicím? Jaké vůbec byly, pane Ludvíku?
6: Já si půjčím výraz od jedné kolegyně, která když komentuje výuku, a kde nebyl žádný velký průšvih, ale zároveň z toho nemáte úplně jako skvělý pocit, říká, proběhlo to.
5: Ano, je to za námi, za všemi. V Česku to bylo velmi třaskavé téma, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak lídři Evropy označili alianci po summitu za silnější. Tak co ukázal ten summit? Ano, proběhl, chápu, ale tak pojďme to trošičku rozvést. Tak, bylo to lepší, povedlo se to více než ten loňský v Hágu?
6: Ten loňský byl substantivnější. A dohadovali se tam, respektive stvrdili, oni se většinou dohadují před tím summitem a ten summit je už pak jaksi formalizace, takové předání medailí spíš než ten samotný závod. A tentokrát to spíš byla reflexe, samozřejmě došlo i na stvrzení a projednání určitých kroků, ale nebylo tam nic zas tak zásadního. Podařilo se vyhnout těm největším kontroverzím. Summit podle všeho byl především o tom nenaštvat Donalda Trumpa, jak už to s ním bývá. A Trump na začátku vystupoval v bojovné náladě. Zdálo se, že summit bude pro evropské státníky spíš velmi ožehavý, nicméně ve výsledku Trump odjížděl naopak, zdá se spíš spokojen. Ono u něj jsou ty výkyvy nálad poměrně běžné, na to se nerozpadlo a to a v tuhle chvíli asi všichni považují za docela úspěch.
5: Už jste to naznačil, pane Ludvíku, mohli bychom říct, že Donalda Trumpa trápí nejvíce z té zahraničně politické agendy, jak jinak Irán. Víme, že Amerika opět udeřila na Islámskou republiku, Teherán zase hlásí útoky na americké základny. Vlastně ještě před zahájením summitu v Ankaře Donald Trump řekl, jaksi, že slovně skoncoval s Iránem, že už s Teheránem jednat nechce, že memorandum o porozumění, které platí 3 měsíce, skončilo.
6: To řekl. Já se klidně vsadím, že za nějakou dobu zase jednat bude. Možná dokonce budou jednat i v tuto chvíli, kdy probíhají nebo probíhaly nová eskalace, bojové operace. To není úplně netradiční situace. Představa, že se buď jedná nebo válčí, je mylná, většinou se válčí a jedná najednou. V tomhle případě už jako došlo k eskalaci ve chvíli, kdy existovala dohoda na zastavení palby. Není úplně zřejmé, co bylo tou bezprostřední příčinou, proč k té eskalaci došlo. Ale my víme, že v tom memorandu o porozumění, které tu válku přerušilo na 60 dní, tak bylo zabudováno to, že se jako velká část těch problémů odložila a ty problémy jsou substantivní, navíc jak Spojené státy, tak Irán mají trošku jako jiný pohled, ne na to, jak by se ty věci měly ve výsledku, o kterých se jedná, měly ve výsledku vyřešit, ale taky na to, jak ta válka vlastně dopadla. Irán a je to jako zjednodušení, protože samozřejmě Irán taky není jedna entita, existuje tam řada proudů, ale dominantní dojem je, že oni tu válku vyhráli. A proč by měli dělat nějaké zásadní ústupky? To je něco, co asi Donald Trump vnímá trošku jinak.
5: Pojďme zpět k těm výsledkům nebo vůbec průběhu summitu. Mohli bychom říct, pane Ludvíku, že ty poměrně turbulentní transatlantické vztahy se teda alespoň nyní tak nějak uklidnili, stabilizovali, že všichni víceméně odcházeli spokojeni. Jak se na to díváte?
6: To je asi férové zhodnocení. Ono mluví se o tom, že příští summit by se za rok vlastně vůbec nemusel konat a do určité míry tento summit mohl být jako manifestací toho, jak to probíhá, když summit konat nechcete, ale stejně ho svoláte. Pokud možno se substanci vyhneme, závěrečná deklarace ze summitu, když jsem si ji přečetl, tak ona obsahuje všechny ta správná, hezká slova, která tam být mají, ale vlastně to nic zásadního neznamená. Napíšeme tam, že potvrzujeme platnost článku 5, no tak pokud to tam potřebujeme napsat, tak to vlastně není úplně jako dobrý signál o síle toho článku, protože prostě je a platí. Pro Donalda Trumpa tam je určitá ulítbička v podobě spojenecké jako deklarace toho, že Irán nás štve taky, rozumíme vám, pane prezidente, ale je tam přístup podpory Ukrajiny, to je velmi pozitivní, velmi důležité pro to, aby mohla Ukrajina kapitalizovat na svých bojových úspěších v průběhu nějakých jednání, budou-li následovat. Zároveň ten příslib je tak klasicky, jako vypadá to hezky, ale dokud není jasné, kdo ty peníze vlastně zaplatí, tak tam existuje prostě potenciální problém v tom, že se na tom potom jako pohádáme později.
5: A odcházelo z toho summitu spokojený také Volodymyr Zelenský, setkal se s Donaldem Trumpem už druhým rokem za sebou v tom závěrečném komuniké summitu. Není žádná zmínka o budoucím členství Ukrajiny v Alianci. To se asi dalo čekat?
6: To se asi dalo čekat a nemyslím si, že Volodymyr Zelenský tam jel s vírou v to, že by spojenci tuhle pozici přehodnotili. Má alespoň neurčitý příslib pokračování finanční podpory, která je pro Ukrajinu naprosto klíčová, nekonkrétní příslib toho, že...
5: Licence?
6: To je licence, ano. Přesně tak, která...
5: Na výrobu Patriotu.
6: Ano.
5: Ano.
6: Takže asi nemá důvod k nespokojenosti, on musí být v tuhle chvíli zvyklý, na to je to prostě složité a vládá to, jak může.
5: Má tedy Washington pořád zájem, nebo nadále bude podporovat Ukrajinu, a protože v podstatě taková ta jednání Amerika-Rusko, je to nějaká stagnace?
6: Ta jednání zdá se v tuhle chvíli nějak intenzivně neprobíhají. A podle všeho nicméně Spojené státy poskytly Ukrajině velmi důležitou zpravodajskou podporu, která je součástí té její v současnosti probíhající úspěšné kampaně úderů do hlouby ruského území, která je částečně PR propaganda, ale částečně se to taky zakládá na jako reálných úspěších a na tom, že ruské obyvatelstvo v tuto chvíli cítí následky války, což může Vladimíra Putina motivovat k tomu, aby byl ochoten k ústupkům.
5: Výsledky summitu Severoatlantické aliance komentuje Jan Ludvík, bezpečnostní expert.
7: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
5: Jak si bankaře vedly obě české delegace, pane Ludvíku, vládní, vedená premiérem Andrejem Babišem a také prezidentova. Pánové se vlastně, obě ty delegace sice byly na stejném místě, ale podle dostupných informací se ani nepotkali osobně. Že by spolu mluvili.
6: Bylo to trochu zvláštní a na druhou stranu se nezdá, že by to mělo nějaké jako samo o sobě důsledky pro Českou republiku, než by nás to nějak extra poškodilo z hlediska hodnověrnosti vůči spojencům. A asi to přešla většina z nich s pozdviženým obočím, ale to bylo vše.
5: Jak se o tom hodně psalo a mluvilo, tak spíše to byl takový bolehlav pro turecké organizátory summitu. Pane Ludvíku, Česko nakonec Kartáč nedostalo, jak řekl premiér Andrej Babiš. Na tom summitu mluvil podle svých slov zhruba 3 minuty, jako jeden z posledních nebo úplně poslední, pak při odchodu je video k dispozici, sám pan premiér podal Donaldu Trumpovi ruku při odchodu amerického prezidenta. Tak proč se nakonec Česko v Ankaře vyhlo veřejné kritice za to, že neplníme závazky 2% HDP? To bylo hodně domácí téma.
6: Ono je to samozřejmě téma i pro Alianci, jenom veřejná kritika na summitu už je poměrně jako extrémní forma trestu jako kolektivního těch jako ostatních, kteří se naštvou. A ten, kdo byl veřejně kritizován, bylo Španělsko, protože na něj má Trump spadeno. A není to jenom kvůli tomu, že neplní, ale je to i prostě proti tomu, že španělský premiér se vůči němu ideologicky vymezuje, což v našem případě jako není, nejsme tak velcí, ale ono, to, že neplníme, nás jako dostihne, nebudeme schopni tak dobře prosazovat své priority v Alianci, a to, že premiér mluví 3 minuty a poslední, tak

0: ten závazek vlastně toho navýšení na 3,5%, podle kterého jsou plánovány nové cíle schopností NATO, tak je odsunut až za docela dlouho a to umožňuje domácím politickým reprezentacím hrát různé hry a snažit se tenhle problém jako přehodit až na tu budoucí vládu, za jejíž působnosti se bude kontrolovat, jestli se to splnilo.
1: Česká republika se podle premiéra Babiše nebude podílet na pomoci ve výši 70 miliard eur pro Ukrajinu, jak řekl po summitu. Evropa by se podle něj měla soustředit na výzkum protivzdušné obrany. Tak jak to hodnotíte?
0: Já bych řekl, hrajou jako roli, no, jak to čtu, tak jsou tam dvě věci. Jednak samozřejmě otázka domácí politiky a premiér, i té zahraniční. A premiér vyvažuje to, že na jednu stranu říká, tak OK, my dáme něco na podporu Ukrajiny do toho amerického fondu, abych v rámci jako zahraniční politiky si lehce si získal očko u Spojených států, u Donalda Trumpa. Zároveň doma jako ví, že jeho koaliční partner SPD zcela odmítá jakoukoliv podporu Ukrajiny, to znamená nechce toho koaličního partnera iritovat. A když mluví o tom výzkumu proti raketové obrany, a tím je jako asi Andrej Babiš docela známý, on má často tendenci blábolit o věcech, kterým nerozumí.
1: Tak. Expresivnější slovo. Pane Ludvíku, prezident Pavel v rozhovoru pro The Telegraph vyzval spojence k vyvinutí většího tlaku na Rusko a přimět jej tak k mírovým jednáním s Ukrajinou. Vidíte tady nějaký prostor i pro Českou republiku?
0: Česká republika je jedním z partnerů, ta pomoc je efektivní, když se dělá efektivnější, když se dělá kolektivně. Češi mají svoji muniční iniciativu a to je podle mě jako dobrý příspěvek, kterým můžeme dál přispívat. Ale jedna věc, a tam je podle mě jako chybí u v podstatě jako všech evropských vlád, je stále nevyužíváme diplomatické možnosti tlaku na Rusko, včetně ovšem i jako budoucího příslibu, že pokud Rusko v těch jednáních ustoupí, tak za to dostane nějakou odměnu, že se bude moct jako v nějakém dlouhodobé perspektivě vrátit do té mezinárodní komunity. A tohle podle mě jako s tím neumí Evropa v tuhle chvíli hrát, a nebo to umí a nechce to dělat, protože v domácí politice v řady zemí je stále jako populární tvrdit, že jsme na Rusko vůči Rusku zásadní, tvrdí, neodměníme ho za jeho špatné chování, i když výsledek jako může být horší než ten, kdyby jsme mu něco trochu nabídli.
1: Co se týče vlastně té vize, že se nebudeme podílet na té pomoci ve výši 70 miliard eur, tak nepřizavírá si Česká republika tím nějak možnosti, co se týče poválečné obnovy této země, která je pořád ve válce?
0: A Ukrajina to určitě jako vnímá, kdo ji podporuje, a byť osobně bych si tipl, že až bude po válce, tak primární motivací v tom, kdo bude a nebude zapojen do obnovy, a budou peníze a bude to, kdo v tu chvíli bude ochoten to financovat a méně to, a kdo jak moc podpořil. V tomhle bývá mezinárodní politika někdy trochu nevděčná.
1: Pohled Jana Ludvíka z katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd.
2: Jak to vidí?
1: Armáda České republiky má nového náčelníka generálního štábu, kterým se stal Miroslav Hlaváč. Generál poručík slouží v armádě od 80. let. Jaká byla jeho dosavadní kariéra, pane Ludvíku?
0: Nový náčelník generálního štábu vlastně prošel celým tím jako kariérním procesem u armády, opravdu od těch základních důstojnických funkcí až po pozici prvního zástupce náčelníka generálního štábu, respektive teď náčelníka, jako ten poslední krok. Má obrovskou zkušenost, tomu rozhodně nelze jako upřít a je vnímán jako určitě jako logické pokračování a kontinuita vůči svému předchůdci.
1: Miroslav Hlaváč vystřídal bývalého, teda už svého bývalého šéfa, ano, armády České republiky Karla Řehku. Tak v čem na něm Miroslav Hlaváč naváže, případně v čem se bude lišit?
0: A to je podle mě jako velmi zajímavá otázka, protože pro mě je to opravdu jako s otazníkem, do jaké míry to bude kontinuita. Kontinuita tam samozřejmě

0: nutně být musí v tom, že velké projekty se často už jako nedají moc pozměnit, otočit a kontinuita tam nepochybně bude v tom, že nový náčelník generálního štábu velmi dobře jako ví a zná ty způsoby přemýšlení, které vedly k těm rozhodnutím a pravděpodobně je s nimi jako do velké míry ztotožněn. Naopak jako podle mě lze čekat, že lidsky se jedná o dvě rozdílné osoby s jinou zkušeností z armády, generačně trošku odlišných. Nový náčelník generálního štábu například jako na rozdíl od Karla Řehky není zdaleka tak známý tím, že by se často a veřejně vyjadřoval k problematice armády a tomu na druhou stranu možná i jako hodně pomohlo u pana premiéra v tom, aby byl do té funkce navržen, protože veřejné vystupování Karla Řehky bylo mnohým politikům trnem v oku.
1: Konstatuje Jan Ludvík z katedry bezpečnostních studií na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vám děkuji za vaše komentáře, za váš čas pro tento pořad a přeji vše dobré. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V centru Zlína od čtvrtečního rána hoří výšková budova v někdejším baťovském továrním areálu. Nikdo nebyl zraněn. Materiální škody ale budou vysoké. Byly tam sklady i kanceláře. O zboží přišla obuvnická firma Vasky. V hořící budově měla sklady i společnost Alpine Pro. Výrobce sportovního oblečení tam měl uskladněné zboží v hodnotě přesahující 500 000 000 korun. V budově bylo i depo zásilkovny. Počet obětí dvojce zemětřesení ve Venezuele stoupl skoro na 3900. Oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady neuvádí počet pohřešovaných. OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali taky záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl roku vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu nebo zásahům do fungování státní správy. A Česká obchodní inspekce kontroluje bary, restaurace nebo i venkovní občerstvení i na letošním mezinárodním filmovém festivalu. S celkem 48 kontrol bylo jim nesrovnalosti ve 20 případech. Jednalo se hlavně o nedolití alkoholických nápojů i nedodržení hmotnosti pokrmů. Časté prohřešky se týkaly i podávání alkoholu mladistvým. Francie je prvním semifinalistou fotbalového mistrovství světa. Díky brankám Mbappého a Dembeleho porazila Maroko 2-0 a o postup do finále zabojuje proti vítězi dnešního utkání mezi Španělskem a Belgií. Mbappé se zároveň dotáhl v počtu gólů na letošním šampionátu na nejlepšího střelce Lionela Messiho. Francouzi Argentinec dali zatím na turnaji 8 branek.
4: Omezení na D1 za Prahu a překážka na D8 za Kralupy. Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ukřížení s Pražským okruhem na 10. kilometru stojí kamion. Na místě má servis, zabraný je jeden jízdní pruh a pohybují se tam lidé tak opatrně. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou do Kralup nad Vltavou. Na kilometru 8,5 pojedete kolem porouchaného vozidla. Na D48 z Bělotína do Frýdku místku podobná překážka u Nového Jičína. Na silnici za odbočkou na Opavu zastavilo osobní auto kvůli poruše. A v Praze připomínáme noční uzavírku v tunelu Blanka. Kvůli údržbě je obousměrně mimo provoz úsek mezi Břevnovem a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď v noci se ochlazuje na 12 až 7 stupňů. Přes den čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší páteční teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 21 až 24 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Chtěl jsem vytvořit intimní příběh, prostřednictvím kterého bychom zachytili tehdejší způsob uvažování o tom, do jaké míry mohl stát zasahovat do intimního života lidí, občanek socialistického Československa. Říká režisér a spoluautor scénáře k filmu Prameň Ivan Ostrochovský, který je hostem Osobnosti Plus. V čem on sám vidí naději a jak moc ho změnila válka na Ukrajině, kde natočil hybridní dokument o dětech, které žijí v metru. Dobrý den.
6: Dobrý.
5: A dobrý poslech z Karlových Varů, kde Osobnost Plus natáčíme, přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
5: Pane Ostrochovský, téma interrupcí před komisí a sterilizace romských žen jste v hlavě nosil 20 let. Co byl ten poslední impuls k tomu, že jste film nakonec natočil?
6: Tak už sa asi nedohol viac čakať, ale skôr boli, prebiehali tie súdy, tie, že romské ženy sa súdili na európskych súdoch, teda slovenské, čo vieme, tie prípady, tak nás to tak pomklo, že ten film by mohol pomôcť akoby tomu, aby sa tá téma otvorila.
5: Co covid? Protože jsem četla, že i covid vás k tomu trošku poňouknul, že jste zjistil, jak rychle a jak snadno se dají lidi zbavit jejich práv?
6: No to tiež, ale tak ten covid bol asi pre všetkých, čo robia vo filme, akože také divné obdobie, kde sa aj veľa točilo a samozrejme vždycky ten, aj keď bol covid, že tá téma, že sa štát stará dosť akoby nejakých súkromných práv človeka, sa zase akoby vrátilo tá téma, aj, že viem, že tá téma toho zasahovania štátu do súkromia je, by som povedal, sa opakuje aj v nejakých iných podobách.
5: Vy jste ve snímku chtěl zachytit tehdejší způsob uvažování, do jaké míry mohl stát zasahovat do intimního života žen v socialistickém Československu. Jak byste ten způsob uvažování popsal? Ten záměr asi moc jít přerušit těhotenství, pokud nechci dítě, asi no, byl vlastně chválihodný ze začátku.
6: Tak ono, ty komisie vlastně vznikly jakoby z dobrého důvodu, že štát chcel, aby vlastne tie ženy mali deti a myslím, že tá komisia pomôže vyriešiť tie problémy, že bývali ste v garzonke, mali ste dve deti, štát vám mal dať trojizbák a mohli ste mať ďalšie dieťa, lenže štát nemal trojizbáky, nemal väčšie platy, takže nakoniec vlastne, ako vždy väčšinou, keď štát niečo robí, tak to skončí ako byrokracia a opruzovanie tých ľudí, a že a v podstate aj sami komunisti teda v 86. zrušili tie komisie, lebo pochopili, že vlastne nič s tým nedosiahli.
5: A jak byste popsal atmosféru toho systému, ve kterému museli ženy, které chtěly od těhotenství přerušit, předstoupit před interrupční komisi a před úplně cizími lidmi mluvit o velmi intimních věcech?
6: Tak já si to ani nechcem představovat, asi jako žena si to možno vědět lepšie, predstaviť, ako by ste sa vycítili, keby ste niekomu museli rozprávať nejaké svoje intimné veci pred nejakým úradníkom, hej. Proste je to ako nonsense proste. Ale fungovalo to 20 rokov.
5: Ono je zajímavé, že tohoto tématu se chytí muž. Není to zvláštní, že vy sám říkáte, že já si to možná umím líp představit, než vy, stoupnout si před cizího úředníka?
6: Tak sice som muž, ale vo filme hrá veľa žien a myslím, že keby som povedal niečo Ani Geislerovej, nejakú blbosť, tak myslím, že by vlastne poslala akože k šípku, že my to filtrujeme cez tie ženy v tom filme, lebo tam proste hrajú ženy.
5: Myslíte si, že dneska už by sa nieco podobného nemohlo stáť? Že už sme v Česku i na Slovensku tak daleko,
6: mohlo.
5: Že bychom... Mohlo?
6: Jo. Keď sa to raz stalo, tak sa to môže stať kedykoľvek. Viete, že aj Slovensko je pomerne konzervatívna krajina, kde neviete, ktorá politická strana vyhrá a zavedie, viete, že v kopec štátoch má zakázané interrupcie, hej, že v Európe, v niektorých štátoch sa to nedá, že je to, môže sa to vždy veľmi ľahko obrátiť, preto to treba keby sa vrácať tej téme a nezabúdať na to, že to nie je automatické, že máme nejaké práva, hej, lebo to je vlastne taký trochu naša chyba, že si myslím, že niečo funguje, že to je automatické. To nie je automatické nikdy.
7: Ja som četla, že Pramen má byť hlavne film o nadeji. No. Kde ji berete v živote vy?
6: Tak ja som optimistická povaha, ja to nepotrebujem, ale nie, tak nechceli sme robiť ďalší vlastne depresívny film, kde vlastne sú, chceli sme urobiť akoby film, ktorý akoby ukazuje, že je nejaká nádej, že môžete robiť chyby, ale viete sa sám nejak akoby vlastne uvedomiť a začať robiť normálne, že vlastne vždycky je šanca proste zmeniť ten život, hej, že a pravím, že už tá téma je dosť ťažká, my sme nechceli vlastne ešte tlačiť akoby na pilu.
7: Když říkáte, že člověk si může uvědomit svoji chybu, může ji zkusit napravit, vy jste v životě udělal nějakou takovou zásadní chybu?
6: Jo, začal jsem točit filmy.
7: To je vaše zásadní chyba?
6: Určitě. Určitě bych byl spokojnější v nějakom kludnom zaměstnání.
7: Jak je to těžké říct si, tak teď jsem něco pokazil, musím si to přiznat a zkusit to napravit.
6: Tak asi záleží, o čo ide. Veď môže to ísť o hlúposti a môže ísť o nejaké fakt závažné, nejaké morálne veci, že sám si uvedomiť nejakú, že som niekomu ublížil a častokrát sa s tým nedá nič robiť, ako keby vlastne to je príbeh toho filmu, že veľa tých vecí sa už nedá vrátiť, ale proste len tým, že o tom rozprávame a že si uvedomujeme, že ako ľahko ľudia si môžu nahovoriť, sa presvedčujú niečom, že je v poriadku a vlastne nie je, tak je to vlastne taký akoby výstražný palec, že si máme nejak viac, keď máme nejaké racionálne argumenty na niečo, že to nemusí byť aj morálne.
7: O sterilizaci romských žen československá veřejnost hodně dlouho moc věcí nevěděla. Jak to, že se to dařilo v tom systému tak dlouho tajit?
6: Ani systému, ani teraz o tom veľa ľudí podľa mňa nevie.
7: Ani dnes toho moc nevíme.
6: Tak je to asi chyba aj umelcov, intelektuálov, že sa to a téma neotvorila skôr, ale to je, ja som bol napríklad na obliadkách v Spojených štátoch v takej indianskej rezervácii, kde vysterilizovali asi polovicu tých native žien. Oveľa, by som povedal, brutálnejšie, ako sa to dialo v Československu, tam aj tí Indiáni o tom nevedeli. Že je to také tajomstvo, ani vlastne tí obete o tom moc nechcú hovoriť logicky a nechcú o tom hovoriť ani štát, lebo tak je, má za ušami. Takže.
7: A proč myslíte, že o tom nemluvíme moc ani teď, když už je to věc, která je tolik let stará, je to jiný režim, mohli bychom říct svést toto na ten režim?
6: Ja viem, ale viete, ľudia riešia problémy tej väčšinou tej súčasnosti, hej. Že nikto sa k tomu nechce vracať, myslí si, že s tým môže. Že my sme to nechceli akoby urobiť film, že aby sme si rozmýšľali nad socializmom, nechce robiť film, kde budeme rozmýšľať nad súčasnosťou, hej. Že ten film má hovoriť skôr o tom, že ste človek, ktorý si vie niečo sám zargumentovať pre seba, ale vlastne pochopíte, že tie argumenty na druhej strane, to, že, čo robíte, niekomu ubližuje. Že, a to sa môže diať v súčasnosti, v budúcnosti stále. To nemá s komunizmom spoločné, lebo vravím, že tie sterilizácie sa diali v Spojených štátoch, v Kanade, v Norsku, že aj v rozvinutých demokraciách to robili, že to asi nie je problém, akože režimu.
7: Ve filmu hrají kromě známých tváří taky neherci. Vy jste natáčeli poměrně drsné záběry z romského sídliště. To ještě na Slovensku existují ty paneláky, skrz které je vidět, nejsou tam okna, zábradlí?
6: Evidentně ano, uvidíte to o filme. Ano, no bohužel u nás ta sociální situace a těch Romů je oveľa horší jako v Česku. No, že aj vnímáme viac, tak ta společnost je možno k tomu viac stereotypná, že preto ten film má asi větší zmysel aj na Slovensku, že ta společnost je voči tým Romům ještě stále taká drsnejšia, no.
7: Jak obtížné bylo dostat se na takové sídliště a točit tam autentické záběry s neherci, s těmi lidmi, kteří tam opravdu žijí?
6: Vůbec bylo to velmi jednoduché, možná jednoduché, když jsme přišli do takže bielej slovenskej dediny, lebo tí jsou nebyli dvojočiví, že tu jsme přišli, tí ľudia rádi nám pomohli, zahrali si vo filme, takže vlastně oni to brali jakože vlastně jako zajímavou příležitost.
7: Český rozhlas nedávno spolupracoval na unikátním projektu, ze kterého vyplynulo, že Češi si myslí, že o soužití s Romy nelze svobodně mluvit v Česku, ale šířit o nich stereotypy tabu není. Jak je to na Slovensku? Jak má slovenská společnost vyvinutý vztah k romské menšině?
6: Víte, to je asi otázka skôr jako sociologa, jako na mě, ale tak to, čo já, víte, že tak vnímáte to Tak ja tu viem cez tú moju bublinu, viete povedať, že ja neviem, nie som človek, ktorý žije na východnom Slovensku a mám napríklad osadu hneď za domom, ako tí ľudia na to reagujú. Ale proste aj v tej Bratislave, že niekedy to bude taký falošný, ako keby, by som povedal, vzťah ním, že neviem si predstaviť, že keď aj o tom niekto dobre hovorí, že by chcel romskú rodinu za susedov úprimne. Viete, že veľa ľudí to ani si sám nechce asi priznať, hej, že asi to v hlave je niekde zakodované, že proste sú s tým spojené problémy a bude to trvať proste roky, to sa asi nedá vyriešiť ani filmom, ani proste nejakou diskusiou, hej, že tá spoločnosť proste musí postupne to nejak ako keby sa k tomu viete, to máte. A možno sa to nikdy nepodarí, ale akože aj ten vzťah k ním, že to ide o nás, nie o nich, ako keby, že ako my vnímame také veci. Že preto je to film vlastne robený cez Bielu doktorku, že ja chcem, aby sme sa my akoby zamysleli nad tým a nie, akože čo, prečo my sme takí, aký sme. No.
7: Hlavní roli v Prameni hraje česká herečka Aňa Geislerová. Byla to vaše první volba, nebo jste měl rozhozené sítě ještě někde jinde?
6: Aňa byla prvá, i toho nedobrala, takže jsem nemusel dlouho špekulovat. No.
7: Vzala to hned, řekla do toho jdu?
6: Jo, mi to zaujalo. A tak je to zajímavá postava, která má fakt zajímavou dilemu a asi zase tolko filmov sa tu netočí v Československu.
7: Čím je pro vás téma Pramene aktuální dnes, pokud je?
6: No je to stále vravím, že to, že si vieme sami vysvetliť, že robíme niečo, čo nie je správne, si to vieme racionálne vysvetliť a máme to akby logické podložené, ale vo výsledku je to nemorálne, hej, že oni vlastne tí lekári dodržovali zákony, hej, oni neporušovali zákony. Ale napriek tomu si dnes o tom myslíme, že to nebolo správne, hej.
7: Bylo to nemorální?
6: Většinou, když nesprávno, tak nemorálne. Ale vravím, že, ale viete, my sme aj ten film začali robiť, pretože keď sme sa bavili s tými lekármi, oni boli dodnes sú presvedčení, že všetko robili v poriadku. Viete, že oni necítia. A to vlastne bolo to zaujímavé, čo nás na tom ako vydraždilo, že ako to má človek uložené v hlave. Vlastne, a teraz vravím, to nie je film o tom, že my chceme obviňovať niekoho, kto to robil. My chceme len rozmýšľať o tom, že ako sa to môže stať, že tak vidíte svet a to je vlastne téma toho filmu.
7: Říká režisér Ivan Ostrochovský, ktorý je hostem Osobnosti Plus. Vysíláme z Karlovarského filmového festivalu.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Pane režisére, vy kromě hrané tvorby máte za sebou taky dokumentární filmy. Váš snímek Světloplach o životě v krytu v charkovském metru získal Světloplachost o životě v charkovském metru získal na festivalu v Jihlavě před 3 lety hlavní cenu. Neplánujete se do Charkova vrátit a podívat se za svými hrdiny?
6: No my se tam vracíme, teda hlavně kolega Pavel Pekáček, co jsem to s ním natáčal, tak oni tam vlastně voze sanitky a...
7: Já myslím s kamerou.
6: Jo, s kamerou ani nie, že myslím, že jsme povedali to, co jsme chceli a myslím, že ta Ukrajina je už dneska celkom dobře pokrytá, myslím, mediálně. My jsme tam právě šli úplně na začátku, kde tam boli 2 mesiace, keď tá vojna vypukla, nebolo to isté a vlastne sa tam aj veľa ľudí bálo ísť, tak vtedy to ako malo pre mňa význam, že priniesem nejaký iný pohľad na to, ale dnes už nemám pocit, že by som tam niečo vedel objaviť, čo už iní nepovedali.
7: Vy ste na míste točili v míste, kde bylo asi 1500 lidí v tom metru. Vaše hlavní postavy prožívali na nástupišti asi 8 měsíců. Jak no. Se žije v metru?
6: Paradoxne celkom dobre, tiež som bol šokovaný, myslel som, že sa to nedá zvládnuť, ale dá, no, že bolo to zase taká lekcia o človeku, že viete, že dneska my dvaja by sme si išli túto láhnuť pod most a žili by sme tam 8 mesiacov, poviete, že je to šialené, proste tí ľudia to urobili a ukázať, že človek má v sebe nejakú silu, že nejak sa držať pri živote a robiť aj veci, čo si nevie predstaviť, je, že vlastne bola to trochu tiež taká fascinujúca lekcia o tom, že čo všetko človek pre to prežitie dokáže urobiť.
7: Vy ste si ako hrdiny svého filmu vybrali deti, ktoré podľa vás vyčnívali v tom marazmu. Čím?
6: Tak my sme nechceli točiť o dospelých, lebo dospelí to vlastne si uvedomovali tú realitu a boli taký, by som povedal, my neradi robíme, keď vlastne tá téma je ťažká alebo depresívna, proste s depresívnymi postavami, hej, že to už netreba. Takže tie deti, ktoré vlastne si trochu neuvedomovali tú vážnosť tej situácie, tak tam prinášali ako keby nejaký typ nejakého iného videnia alebo nejakého optimizmu, ktorý vlastne tí dospelí nemali, hej. Takže sme to vlastne nechceli. Cez deti to bolo samozrejme také citlivejšie. No.
7: Co je největší problém pro lidi, kteří tráví 8 měsíců v krytu, v metru? Vlastně tam bylo 24 hodin rozsvíceno, proto ta světloplachost?
6: Jo.
7: Co tam je nejtěžší asi na tom, protože jste tam byl, tak to dopadlo určitě i na vás. Vy jste sice dospělí a dokážete víte, si domyslet ty důsledky.
6: Ťažko se to dá pre mě hovorit, lebo víte, že my jsme věděli, že my prostě, keď nám z toho bude už moc, tak sa zbalíme, odídeme do Bratislavy a budeme sedieť na káve v Bratislave. Že tí ľudia nemajú kde odísť. Že pre nich skoro bol problém si predstaviť, ako dlho to bude trvať, hej. Že keď tá vojna začala, oni tam boli, my sme tam prišli, tak tam boli asi mesiac. Že oni si mysleli, že za mesiac bude koniec, viete. Že zrazu išiel mesiac za mesiacom a že vlastne ako keby tá predstava, že čo sa bude s nimi diať, alebo že či viete, my sme prišli z situácii, kde už ten Charkov bol takmer opúčený Rusmi, že tam hrozilo, že vlastne sa ráno zobudíme a pred tým metrom budú stať Rusy, takže bolo to vlastne akože dosť dlho napínavé a skôr tá neistota asi pre tých ľudí najhoršia.
7: Co ste si mysleli vy, že to taky bude jenom na pár mesícov?
6: V podstate, hej, tak ja som, ako som pomínal, som optimista, ale no tak nevyšlo to, no. Akože nevedel som si to, ale nemám predstaviť, že by to trvalo tak dlho, ako to trvá.
7: Vy ste v rozhovoru pro novinky řekl, že ve válce vznikne silné emocionální propojení, že v ní zažijete věci, které v civilu zažít nejde. To? Tak co ste tam zažil takového? Co vás určitě zasáhlo a víte, že to z hlavy nikdy už nedostanete?
6: To asi nejde o to, že vás niečo šokuje, to skôr ide o to, že ja som bol napríklad v Iraku, sme natáčali počas vojny, že vy zažijete s tými ľuďmi, že ste vlastne, záleží váš život od niekoho, hej. Že viete, že ten váš kolega, v tom prípade Pál Pekačík je vyškolený a človek z horskej služby a že keby ma niečo trafilo, takže ma asi vie ošetriť, čo je, ale jeho nie. Tak napríklad máte, a keď po nás strieľali, čo niekoľkrat vám strieľali, tak je to, chápete, že on, že keď vám nepomôže on nikto iný, tak proste také vzťahy asi nemôžu vzniknúť tuto v Karlovy Varu na káve, hej, že to tá potreba to, aj tie pomoci toho druhého človeka vo vás, ako keby tie vzťahy, ako keby tak vykryštalizujú.
7: Jako nejextrémnější situaci jste při natáčení na Ukrajině zažil? Nebo třeba při natáčení v Iráku za války?
6: Víte čo, no to strieľanie, to si člověk zvykne, hej, že to v podstatě ta hlava nech pochopí po pár dňoch, že teda stále žijete a už ste nejste v takom strese. Práve, že asi bolo horšie, keď ste ležali týždeň v tom metre a nic sa tam nedieje. A že vlastne tá hlava začne tak ako keby fabulovať si a blázniť, hej, že o to napätie je vlastne také, to rýchlo aj plynie čas a keď teda niekde sa nahnete na autách a bojíte sa povedú strieľať, ale vravím, že to metro vlastne bolo psychologicky asi najhoršie, že my sme vlastne, práve sme tu ľudia tam boli, my sme vychádzali vonku asi každé 3 dní a chodili sme sa, keď sa oslobodzali, my sme tam chodili pozrieť, čo sa tam deje, lebo my sme tam nevideli vydržať.
7: Takže chápete to, když človek říká, že si opravdu lidi zvyknú úplne na všechno?
6: No tomu verím.
7: A vy ste si taky zvyknul?
6: Ja nie, ale ja som si nemusel, viete, že vy, keď ste tam úvodzovka na návšteve, vy viete, že to nie, ako keby, že môžete z tej situácie odísť, oni nemôžu. Že vy ste fakt pozorovateľ. Veď dobre, mohli nás tam tie zastreliť, ale ako keby, to už vás nič netrapí, ale že máte v sebe taký, ako keby v hlave, takú poistku, ktorú oni nemajú.
7: Vy ste mluvil taky o tom, že válka zmienila i vás osobne.
6: Jasné, lebo vždy, keď ste na takých miestach, tak si potom uvedomujete, že aký je váš život vlastne perfektný, hej, že si robíte robotu, ktorá vás baví, stretujete sa s ľuďmi, nikto pro vás nechce zabiť. Alebo že ja viem, že sa dneska všetci ľudia sú nešťastní a frustrovaní, ale proste je to realita, teda Slovenska určite, že sme sa nikdy nemali tak dobre, napriek tomu všetci sa ako keby majú v sebe nejakú takú zlosť, že keď si pozriem, ako žili naši rodičia, starí rodičia, že všetci to mali ťažšie, hej. Že tak, že sú ľudia trochu akoby niekedy nevážia, že aké máme vlastne akoby relatívne kvalitné životy proti tomu, čo bolo. Ja netvrdím, že by sme nemali mať lepšie, ale vravím, že aj cestovať po svete, kde fakt tá Európa je, by som povedal, taká luxusná proste klitka, no.
7: Preskladá si človek hodnoty?
6: To ani nie, veď hodnoty máte aj akože už asi dané, že lebo keď ste rasista, pošlom do Afriky, asi sa nestanete ľudom, iba sa, viete, že tie hodnoty, idete s tými hodnotami, ale skôr sa tak emocionálne, ako keby, vás to emocionálne nejak, ako keby vám to potvrdí tie hodnoty, hej, že vlastne, že ste, môžete byť rád, že proste, aký život môžeme viesť, hej.
7: Slovenská vláda patří spolu s Maďarskem k zemím v Evropské unii, které Ukrajinu příliš nepodporují. Premiér
6: Maďarsko
7: Robert...
6: už ne, Maďarsko už
7: tak Maďarsko patřilo. Uvidíme, jak to bude, ale vypadá to, že to bude lepší. Premiér Robert Fico se opakovaně sešel s Vladimírem Putinem. No. Co si o tom myslíte? Čím si to vysvětlujete?
6: My jsme... Že si snaží nahnat body politické u těch svých voličů.
7: A funguje mu to?
6: No, vyzerá, že moc ne, no.
7: Jak se vám tam žije? Vy jste umělec na Slovensku, my vlastně máme ze Slovenska zprávy hlavně o vaší ministryni kultury, tak jak to tam vypadá s kulturou?
6: Tak vyzerá to tak akoby trochu horšie, asi ako kedysi, ale viete, že ono trochu zabudá, že kultúra je vlastne na to, na zlé časy, je to máte ako armádu. Vy nerozumiete, prečo máte platiť armádu, keď je mier, hej, že chopíte tu potreby armády, až keď je problém a kultúra je tu tiež na to, keď je, vlastne sa deje v tej spoločnosti niečo nemorálne, že tá kultúra má sa voči tomu ohradiť. Hej. Takže vlastne, ako by som povedal, že na spoločnosť 10 rokov živila na to, aby sme sa teraz snažili vlastne upozorňovať na to, že sa deje niečo. Nemyslím voči kultúre, ako celkovo spoločnosti, hej, že kultúra nie je to, aby obajoval kultúru, kultúra na to, aby obajoval, že keď sa niečo deje ostatným občanom.
7: A jde to tak úplně svobodně, že máte pocit, že můžete cokoliv říct, cokoliv točit, s kýmkoliv mluvit, takže nemáte žádný pocit toho, že byste byl nějakým způsobem omezovaný.
6: Tak jste omezovaný tím, že štát vám nedá na to peniaze, lebo mají asi jiné hodnoty, ale veď můžem si natočit film aj na telefon, můžem ho dát na YouTube. Víte, že už dneska se ťažko robí ten dogmatismus, jako kedysi, že... A berem to vlastne ako len prechodný nejaký čas a tak všetko je prechodné vec. Ale neberem to, ja to berem ako príležitosť, aby tá kultúra ukázala tej spoločnosti, že na čo je, hej.
7: A na čo je?
6: No, aby obraňoval tie hodnoty, ktoré pokladáme za dôležité, no.
7: Co sú pro vás tie dôležité hodnoty, pro vás osobne?
6: Tak je tie jednoduché, že zem a krást, viete, že to, čo máte v desatore, že normálne také... Je základné veci, no.
7: A máte pochopení pro lidi, kterým my tady v Česku trošku neúplně milé říkáme chcimíři a myslíme to spíš pejorativně, když to o někom říkáme, kteří za každou cenu chtějí mír?
6: Jo, tak myslíte mírový štváčů?
7: Ano, jak máme válečné štváče, tak
6: viete, to nesouvisí asi ani s vojnou, že prostě ta společnost samozřejmě, že po tých rokoch má pocit, že napríklad tí politici, že to sú antisystémoví ľudia, že majú pocit presne, že ten štát tu nie je pre nich, že im vlastne nepomáha a potom možno, že im majú pocit, kultúra nezastupuje aj to, čo oni si myslia, aj tak sa cítite izolovaní a naštvaní a proste potom robíte veci vlastne akože oportunisticky vždy proti tomu, čo tá spoločnosť vlastne ako keby chce.
7: Takže proto máte pochopenie.
6: Ja to chápem. Akože chápem, viete, že to je také poučka, čo majú reklamníci, že vy nemôžete postoje človeka, ktorý získal pomocou emocií, zmeniť pomocou argumentov. Tým ľuďom nemôžete vysvetľovať, že ako tá realita je, vy musíte ich emocionálne zmeniť, ako sa cítia, ako vnímajú život. A keď proste ho vnímajú, že to vlastne nie je nič príjemná tá existencia, no tak ako keby je to logické, že sa tak správajú. Ale neviem, že by som s ním súhlasil, ale nemyslím si, že sa s nimi hádať alebo sa snažiť argumentami ich zmeniť, to, ten postoj sa proste nedá.
7: My sme pred parlamentními volbami slyšeli často od našich kolegů varování pred takzvanou slovenskou cestou. Co to je slovenská cesta? A když sa podíváte na to, co sa tady deje u nás v Česku, máte pocit, že už na té slovenské ceste jde, nebo že k ní míříme?
6: Viete, že to je také, zase nie som ani politológ a nie som ani sociológ, že nemyslím si, že akože to hrozí úplne a neviem, čo to znamená slovenská cesta.
7: No to sa ptám, jestli tomu rozumíte, co to presne je?
6: Tak viete, my máme Fica už 15 rokov, že to není, to, čo sa deje u nás, není akoby, čo sa objavilo včera, hej. Že
7: tak na Maďarsku to trvalo taky 16 let.
6: A ten Fico tiež mal nejaké akoby obdobia, kde, viete, že dneska o tom nikto nehovorí, ale tak za Fica založili filmový fond, ďaká ktorému ja som natočil film. a to boli smeráci, ktorí vlastne to... Viete, že každá tá strana má nejakú dynamiku a v niektorých obdobiach sa chová ako blázon a niekedy sa správa ako keby príčetne, hej, že tiež neviem, čo to... Aj Babiš má asi svetlejšie chvíľky a horšie chvíľky, asi ako každý človek, hej, takže... Že viete, že zbytočne demonizovať všetko dopredu a strašiť tú spoločnosť, že to kráča do pekla, nič nepomáha, ľudia seba boja a potom, keď sa ľudia boja, tak skôr majú tendenciu voliť všetkých takých dogmatických politikov, ktorým nasľubujú niečo, čo sa nedá splniť.
7: Když ste se svým filmem Pramen se vrátil do socializmu, mířil ste tím i na nejakú analogii s dneškem, nebo už tam vôbec žiadna není?
6: Viete, to už by som povedal ani nikoho nezaujímavé. Vrajím, že ten problém tých sterilizácií nie je problém socializmu, lebo sa to dialo aj v demokraciách. Ale tak tá analogia, viete, že aj dneska, keď sa povedal, že sa vracia normalizácia, to sú hlúposti proste. Ako, viete, že mne fakt nikto nemôže zakázať robiť filmy. Aj, že môže mi nedať peniaze, ale to vlastne tiež nemusí niekoho trápiť. Že keď ste robotník vo fabrike, prečo by ho malo trápiť, že nemá peniaze na film. Aj. Takže je to... Je to nejaká, viete, že obštrukcia, ktorú my sa musíme naučiť zvládať a my zvládneme, nemyslím si, že tým niečo oni môžu dosiahnuť. No. Skôr si myslím, akoby, že vlastne si robia zle. No.
7: Říká režisér Ivan Ostrochovský, ktorý byl hostem Osobnosti Plus. Ďakujem vám za to. A od mikrofonu zdraví Svetlana Vitovská.
2: Návraty časem a neb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda podle premiéra Babiše z hnutí ANO plní svůj program. Americký soud nařídil vyplatit odškodné novinářce, kterou podle poroty prezident Trump sexuálně napadl. Wimbledonskou dvouhru žen vyhraje česká tenistka, do finále postoupili Muchová a Nosková. A dnešek bude slunečný, místy až oblačný, teploty až 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vláda podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše plní své sliby, řekl to po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. Jednal s nimi o plnění vládního programu za půl rok vládnutí. Podle premiéra zvládl kabinet inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice hodnotí první půl rok Babišovy vlády naopak kriticky a kabinetu vytýká chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Podle místopředsedy poslanců KDU-ČSL Benjamina Činčely vláda nedělá politiku pro lidi tak, jak slibovala.
8: Je tady spousta věcí, které se dějou tak jako za mlhou, že se řeší prostě, kdo kam pojede na výjezd do zahraničí, ale neřeší se to, že se rozvolňují rozpočtová pravidla, neřeší se to, že se tady zbytečně útočí na veřejnoprávní média a vlastně i třeba na Ústavní soud nebo na Českou národní banku. Tohle jsou věci, které jsou podle mě vizitka prvního půl roku vlády Andreje Babiše.
3: Spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s Jean Carrollovou je u konce. Soud New Yorku nařídil novinářce vyplatit odškodné ve výši 5 milionů dolarů a úroky za to, že ji Trump v 90. letech sexuálně napadl. Peníze přijdou na účet advokátů Carrollové.
9: New Yorkský soud před 3 lety uznal amerického prezidenta Trumpa vinným ze sexuálního obtěžování Jean Carrollové v převlékací kabině obchodního domu Bergdorf Goodman v roce 1996 a z pomluvy poškozené, když v roce 2022 její obvinění odmítl. Novinářce přisoudil odškodné ve výši 5 milionů dolarů. Donald Trump se odvolal, ale nejvyšší soud Spojených států před měsícem verdikt potvrdil. Po prvoinstančním rozsudku musel žalovaný složit dlužné peníze do soudní úschovy. Newyorský soud se teď nařídil exekuci rozhodnutí, tedy výplatu 5 milionů dolarů plus 800 tisíc jako úroku z prodlení Carrollové. Pavel Novák, Radiožurnál.
3: V Ostravě otevřela kavárna Potně. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu se snaží přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu, spolehnout se musí na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna až do neděle parkuje před fórem Nová Karolina, pak se přesune do areálu Dolních Vítkovice na festival Colors of Ostrava, říká jedna ze zrakově handicapovaných průvodkyň Anna Kiktová.
10: Někteří zákazníci si chtějí užít tu chvilku, kdy se můžou vlastně zkoumat sami sebe, to, jak to vnímají. Někteří zákazníci zase jsou zvědaví a zajímá je třeba ten život nevidomých, to, jak to má.